0: ať si to naučí a zaučí se hezky.
1: Až 10 brigádníků se střídá v dětském parku Karolínka na Vsetí.
0: Dáváme vždycky šanci, ať si to naučí a zaučí se hezky.
1: Až 10 brigádníků se střídá v dětském parku Karolínka na Vsetínsku. Se při zaučování nováčků úplně

0: kvůli bouřce. Nově by se mělo hrát o 3 hodin ráno českého času. A tenistka Karolína Muchová postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Krajanku Barboru Krejčíkovou porazila po setech 7-5, 5-7 a 6-3. Krejčíkovou vyřazení mrzelo. Předloňská vítězka londýnského Grand Slamu by si ale přála, aby teď podobně zazářila jiná česká hráčka.
1: Určitě i teďka budu fandit, ale budu fandit všem Češkám. Myslím si, že by bylo fajn, prostě kdyby se to zase podařilo a zase by byla další Češka na tabuli. A nemůžu teda říct, jestli to budu sledovat nebo ne, to nevím teďka, ale určitě jim budu fandit, ať se jim zadaří a myslím si, že pro každou jednotlivou nebo i prostě pro Česko by to byl prostě úžasný úspěch.
0: A Mexičan Del Toro ovládl druhou etapu cyklistické Tour de France. Vyhrál před obhájcem celkového vítězství Slovencem Pogačarem. Ten tak ztrácí na lídra průběžného pořadí Dana Vingegaarda 6 sekund.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka v pražském tunelu a nehoda v Ostravě. V Praze v komplexu Blanka směr Troja stojí porouchané auto. Mezi odbočkami na Dejvice a Letnou blokuje pozor pravý pruh. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice se stále objíždí odstavená dodávka. 179. kilometr auto je v odstavném pruhu v pravotočivé zatáčce. V Ostravě končících v Rudné ulici směr Havířov havarovalo osobní auto. U odbočky na Vratimov je to opravovaný úsek s průjezdným jedním pruhem v obou směrech, ale kolona se netvoří. Na D1 z Brna do Vyškova je v nově opraveném nebo opravovaném úseku mezi kilometry 208 až 213 uzavírka. Zavřený je nájezd na exit 210 Slavkov směr Ostrava. Obě se to dá po silnici do Rousínova a exit 216 nebo na na D1 směr Brno a otočit se u Rohlenky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme zataženo až oblačno, místo déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 20 až 24 stupně Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Necelých 6 minut po 2. hodině je s vámi noční radiožurnál a nyní také soutěž. Dnes tu máme novou výhru, jelikož je pondělí a celý tento týden si můžete vyhrát audioknihu na radiokartě, kterou snad ani nemusím představovat. Potěší jak ty nejmenší, tak i vás dospělé a jedná se o Broučky Jana Karafiáta. A to v podání členů i absolventů Dismanova rozhlasového souboru, například Denisy Barešové, Markéty Hrubešové, Jitky Ješkové a dalších. Kdo tedy má zájem o výhru a nic jste u nás nevyhráli za poslední 2 měsíce, tak volejte právě teď na 221 552 155 nebo 255 na konci.
2: Noční radiožurnál
5: a Adam Carda.
6: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: days. Posloucháte noční radiožurnál a pokračujeme soutěží.
1: Radiožurnál pro vás má legendární broučky.
2: Hodné broučky má pán Bůh na starosti a nic se jí nestane. Ale jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořádně pěkně svítit.
1: Příběh nezbedného broučka, který se učí orientovat ve světě a poslouchat hlas svého srdce.
3: Všecko tě to vždycky samo najde.
1: V kouzelném podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru. Audioknihu Broučci na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Tak výhru pro dnešek a celý tento týden známe. Pojďme zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince. Haló, slyšíme se?
4: Ano. Ano, u telefonu Jana, ano.
0: Jano, já vás zdravím. Předpokládám, že o broučcích Jana Karafiáta jste asi někdy slyšela.
4: Ano, hlavně jsem je poslouchala v dětství.
0: Poslouchala?
4: A četla, no, samozřejmě i četla později, ale jako předškolní jsem je poslouchala na malých gramodeskách. My je pouštěli rodiče.
0: A co se vám líbilo více, čtení nebo poslech?
4: Tak jako, já se přiznám, já jsem si je tak oblíbila broučky, že jsem je potom četla, už jsem byla na druhém stupni základky a pořád jsem je četla dokola, protože mě neustále fascinovalo, prostě to byla nádherná četba. No a teď mám vnoučky a jsem si tak nějak říkala, že bych mohla
0: je potěšit. Tak to je samozřejmě dobrá zpráva, vnoučci se určitě můžou těšit na svou audioknihu, protože dnes není soutěžní otázka, takže já vám gratuluji k výhře.
4: Tak to mám velikou radost, děkuju.
0: Tak já doufám, že vnoučkům, ať už to budou poslouchat někde na dovolené nebo doma, se bude audiokniha líbit a poprosím vás tedy jenom vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
4: Ano, děkuji.
0: Díky moc. A vy ostatní budete mít příležitost zasoutěžit si o broučky Jana Karafiáta na audioknize v podání členů a absolventů Dismanova rozhlasového souboru. Samozřejmě hned zítra po 14:00 v nočním radiožurnálu.
5: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: To byly opět Radeček a zpěvačka Eli. Posloucháte dál prázdninový radiožurnál. Ovšem teď se trochu ochladíme, jelikož z léta se přesuneme do zimního období, a to konkrétně do Vánoc. Na vánoční svátky totiž bude Česká televize vysílat novou pohádku, a to s názvem Krakonoš a básník. Jde o pokračování prvního filmu Krakonošovo tajemství s hvězdným obsazením od režiséra Petera Bebiaka. Krakonošova chaloupka stojí v Kořenově na Jablonecku a právě tam se v minulých dnech natáčelo. Byli jsme u toho a za chvíli uslyšíte víc.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Krakonoš a básník, tak se jmenuje pokračování pohádky Krakonošovo tajemství z roku 2022. Novou vánoční pohádku bude vysílat Česká televize. Všechny záběry z Krakonošovy chaloupky se natáčely v Kořenově na Jablonecku.
1: Tady jo?
2: Ano, chtěl to.
1: Vidíš pašeráka? Teprve. Můžeš potom aj urobit jako nějaký, jak bys si hledal.
2: Tak, připravme se prosím. Kušočka, tichučko všade.
3: Akcia!
4: No tady jsme začínali před 4 lety, tady byl první natáčecí den, jestli se nepletu. A vracíme se sem a vlastně tady zakončujeme natáčení v exteriérech, takže to je svým způsobem symbolický. A ta chaloupka je krásná, to místo je naprosto kouzelný, malebný, takže no, si s tou nostalgií možná dá se říct.
5: Vzpomíná představitel Krakonoše David Švehlík. Režii předchozího i tohoto dílu má na starost slovenský režisér Peter Bebiak. Styl výrazně nemění.
6: Má to všetko to, čo ta rozprávka má mať. To znamená, že to je taký žánrový mix a je to vlastně trošku jiný príbeh. Už to nie je ako keby iba príbeh Krakonoša, ale skôr je to ako keby tých ľudí, ktorí žijú v tom mestečku a v tom podhorí.
5: Pohádka z roku 2022 Krakonošovo tajemství zaznamenala divácký úspěch. Scénáristka Barbara Johnsonová si dala s dalším pokračováním na čas.
7: Já jsem si říkala, že se do toho pustím jenom v případě, že dostanu nějaký jako zajímavý nápad. Trvalo mi to několik let. Myslím si, že druhý díl by neměl být horší než ten první. Měl by být alespoň stejně dobrý a v ideálním případě třeba i trošku lepší. Takže dá člověku samozřejmě i víc práce.
5: V pohádce Krakonoš a básník se opět objeví několik krakonošských pověstí.
7: I tady bylo potřeba najít nějaká zajímavá fakta, která se zakomponují do příběhu. Třeba v prvním díle to byly vlašské knihy a v tomhle díle je to například kromě jiného arzeniková pec, jedová pec, která skutečně v Krkonoších existovala.
5: Pohádku bude Česká televize vysílat na vánoční svátky, kdy přesně se dozvíme na podzim. Z Kořenova Johana Tománková, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Letní autoškola Radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy přináší Monika Chmilová.
3: Francie kvůli požáru na jihu země evakuuje 5000 lidí. Dva lidé jsou taky vážně zranění, informovala o tom agentura AFP. Hořet začalo v sobotu večer v horském terénu v regionu východní Pyreneje. Kvůli silnému větru a mimořádnému suchu se požár rozšířil až na plochu 1650 hektarů. Hoří i ve středním Portugalsku, asi 60 kilometrů od Porta. Podle portugalské televize RTP už hasiči dostali oheň pod kontrolu. Spálil ale přes 13 000 hektarů půdy. Lesní požáry zasáhly i několik španělských regionů. Úřady v Katalánsku informovaly o 8 zraněných lidech. Do Česka se v neděli vrátil tým záchranářů, kteří po zemětřesení ve Venezuele pomáhali se záchranou zasypaných lidí. USAR tým tvořilo 57 českých záchranářů a 8 služebních psů. Žádné živé se jim ale v sutinách nepodařilo najít. Podle záchranářů práce stěžovaly opakované otřesy, vlhkost a tropické teploty. Několik hasičů a psů se při prohledávání budov zranilo. Francouzský prezident Emmanuel Macron navštíví Sýrii. Informovalo o tom syrské prezidentské mediální ředitelství. Se svým protějškem Ahmedem Al-Sharou má projednat posílení vztahů obou zemí a možnosti rozšíření spolupráce v řadě oblastí. Macrona bude doprovázet delegace investorů a zástupců francouzských společností. Datum prezidentovy cesty do Damašku zatím není známé. A v Třešti ještě dnes probíhá setkání lidových řezbářů. Lidé můžou v zahradě Šumpeterova domu sledovat řemeslníky přímo při práci nebo si sami vyzkoušet práci s dlátem. Řezbáři pracují hlavně na nových postavičkách pro jeden z tamních betlémů.
0: Sport.
3: Pořadatelé fotbalového mistrovství světa odložili výkop osmifinále mezi domácím Mexikem a Anglií, a to kvůli bouřce. Utkání by mělo začít ve 3 hodiny ráno českého času. Původně se mělo hrát od 2. Vítěz ze zápasu Mexiko-Anglie nastoupí ve čtvrtfinále šampionátu proti Norsku, které zdolalo Brazílii 2-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D55 u Napajedel a v Ostravě. Na dálnici D55 z Hulína do Bzence havarovalo nákladní auto. Nehoda je za sjezdem na Napajedla, 35. kilometru na konci dálnice. Jízdní pruh blokuje srážka nákladního auta s návěsem od kombajnu. Na místo míří policejní hlídka. V Praze v komplexu Blanka směr Troja stálo osobní auto, už je pryč. V Ostravě Kunčicích v Rudné ulici směr Havířov zhruba před hodinou havarovalo osobní auto. Omezený průjezd čekejte u odbočky na Vratimov. Je to úsek, kde se kvůli opravám mostu jede jedním pruhem v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zataženo až oblačnou, místy déšťa nebo přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupně, na severu místy kolem 18 a na horách většinou kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál a slovo má opět Adam Carda.
2: Hodiny ukazují 3:30 a teď zamíříme na Karlovarský filmový festival, kde má Radiožurnál na Sadové kolonádě své mobilní studio, odkud denně živě vysílá také různé debaty a rozhovory. Moderátor Martin Balucha tam včera přivítal herečku Zuzanu Kronerovou.
5: Zdravíme vás, milí posluchači a taky vlastně diváci z Karlovarského filmového festivalu ze Sadové kolonády konkrétně teď. A naším milým hostem je úspěšná, oblíbená slovenská herečka, taky dvojnásobná česká lvice Zuzana Kronerová. Vítejte.
6: Dobrý den prajem. Děkujem pekně. Děkujem.
5: Abych to vysvětlil, paní Kronerová se tady usadila, má krásné brýle, šedivé, vy máte celou sbírku, když jsem se díval, tyrkysová, červená. A co jsem pochopil, je to vášeň už od dětství. Pamatujete si na vaše první brýle?
6: Nie je to vášeň od detstva, pretože ako dieťa som mala veľmi dobré oči, ale keďže som bola vášnivá čitateľka už od detstva, tak som tajne, keď si rodičia mysleli, že už spím, tak som mala pri posteli baterku a čítala som tajne pod paplónom s pomocou baterky a tým pádom som si veľmi pokazila oči. Ale bola som už v určitom veku, nie pokročilom, ale dosť skoro som musela začať nosiť okuliare a keďže vyzerám v tých strieborných a zlatých okuliaroch ako strašne prísna pani učiteľka.
5: Ne, sú to kulatý obroučky, tak to nejste tak prísná.
6: Nie, ale ja som si skúšala všelijaké okuliare a viete, pred nežnou revolúciou bol ten trh s optikou a s okuliármi bol veľmi konzervatívny a taký usadlý, čiže i mne nič nesvedčalo, ale našťastie prišla nežná revolúcia a začali k nám chodiť tie rámy, tie obručky farebné. No a manžel bol v jednej optike. Neviem, či môžem propagovať.
5: Ne, budeme říkať.
6: Nemôžeme hovoriť názov optiky, ale som jej verná doteraz. A tam si všimol, že sú tam červené okuliare. A povedal pani optičke, pani majiteľke, to by sa mojej žene veľmi páčilo. Takže som tam zavítala a odvtedy som zákazničkou a mám vypočítať, červené, modré, troje červených
5: som mala. Tyrkysové
6: jsem
5: viděl, tady jeden, na festivalu jich máte kolik?
6: Tyrkysové nie, to jsou modré, ale aj zelené.
5: Tak se barvoslepí.
6: Aj tieto strieborné, potom oranžové, zkrátka zmes tanečných melódií, jako se hovorí. A posledné, a tie som priviezla do Karlových Varov a bola som na zahajovacom ceremoniáli. To sú najnovšie a sú oranžové.
5: Vy teď mluvíte krásnou slovenštinou, to v rozhlase až tak často zase neslyšíme, ale ve filmech při natáčení mluvíte česky.
6: Pokiaľ je to český film.
5: Pokud je to český film, to je to nutno dodat, ale nemáte ten dojem, já mám spoustu lidí ve svém okolí Slováků, kteří se výborně naučili slovensky z rodiny, tatínek, tchýně, výborně se naučili česky, ale nemáte ten dojem, že my pokulháváme z té druhé strany, že tak dobře slovensky neumíme?
6: Nám to vůbec neprekáža. My vám rozumíme a vy rozumíte nám. A pokiaľ sa niekto tvári, že nerozumie, tak by sa mal nad sebou zamyslieť.
5: A když jdete do Sámošky kúpiť si brambory, tak slovensky nebo po slovensky alebo po česky?
6: Voľa, kedy pred mnohými rokmi som prišla do českej pražskej samoobsluhy a hovorím si, vidím mladú osobu a hovorím si, nebudem ju trápiť. Tak som pozdravila pekne po česky. Dobrý den. A za pokladňou sa ozvalo, nech sa páči.
5: Vy ste to nevideli, posluchači to určite nevideli, ale Zuzana Kronerová sa kvôli vám skrášlila, nasadila si krásne, kulaté, okrouhlé náušnice. Chcete k ním něco říct, jak sme teď probírali ešte brýle?
6: To sú moje obľúbené náušnice. Mojim rodičom mňa bolo veľmi ľúto, keď som sa narodila. Dostala som od krstných rodičov, čiže od kmotrovcov, po česky povedané, zlaté náušnice s nezábudkami, musím zas preložiť, to je jazykový manažment, nezábudky sú pomienky.
5: Pomienky, ja som si říkal.
6: Áno, vy to viete.
5: Ja mám toho tatínka.
6: No, ale rodičia mi nechceli dať prepichnúť uši, takže musím nosiť klipsy a tieto náušnice sa mi veľmi páčia a sú drevené. Tak, to je všetko.
5: Pani Kronerová, vy tady na festivalu vlastně představujete taky svůj nový film, který se jmenuje Houpačky.
6: Ano.
5: A je to film, který je inspirovaný knížkou od Lucie Konečné, stejnojmennou knížkou. A ta knížka je o dvou, řekněme, zkušenějších, nebudu říkat starších ženách, Zdena a Jiřina, které pojí přátelství. A mně se líbilo, co říkal režisér tohoto snímku Bohdan Sláma, který říkal, že se mu líbilo na tomhle příběhu ta revolta. Tak mě by zajímalo, v čem spočívá ta revolta v těchto houpačkách?
6: Je to na rozdíl od knižky, v ktorej sú tie postavy, tá Jiřina a Zdena, vraj kamarátky od nepamäti. Dokonca je tam krásna veta od autorky Lucie Konečnej, že že možno, že sa Jiřina rozviedla so svojím manželom preto, aby mohla byť častejšie so Zdenou. To sa mi strašne páči. Tá knižka má podtitul, nie podtitul, ale venovaná je maminke pani autorky Lucie Konečnej, ktorá je určite plná života. Súhlasím s režisérom Bohdanom,
5: O
6: tej revolte, to je pravda. Na rozdiel od knižky vo filme diváci uvidia priamo nie zoznámenie, lebo tie dve dámy sa poznajú z videnia.
5: Zdena a
6: Jiřina. Zdena a Jiřina, Zdena je Dagmar Havlová, Jiřina som ja. Ale že priamo v ději filmu sa vlastne začnú spoznávať a zbližovať. A sú každá úplne iná. A moja postava Jiřina je v podstate najprv taká... a pôsobí tak prísne, nie úplne chladne, ale tak rezervovane. A tak začudovane sa díva na tú Zdenu, ktorá je taká slobodomyselná, trošku ako chaotická.
5: Ale trošku ji tam tím Zdena nakazí tou svobodomyslosti.
6: To som práve chcela povedať, ano, nahrali ste mi na smeč, že vlastne, ako sa zbližujú, tak to nazeranie na život tej Zdeny začne Jiřinu inšpirovať a tým, že sa skamarátia a potom si v ďalšom, v priebehu deja si začnú jedna druhej pomáhať, nebudem prezrádzať veľmi, ale nakazí Zdena Jiřinu práve tou revoltou. A tá revolta, tu tiež nebudem prezrádzať, no a potom po tej revolte spolu prežijú krásny čas.
5: A vy ste to načrtla vlastne, vy ste říkala, že v tomhletom snímku hrajete Zdenu, Jiřinu a Zdenu hraje právě bývalá Dáša první Havlova. Dáma Dáša Havlová. Ano, a to jste se objevili před kamerou poprvé spolu?
6: Ano, my jsme se poznáme se dlhé roky.
5: To je docela zvláštní, že po těch letech poprvé s Dášou.
6: No, je to zvláštné, no nevím. Režiséři si nás předtím nevybrali, nemali jsme na seba štěstí, ale mali jsme štěstí na to, že jsme se zoznámili už jako velmi mladé herečky, protože moje druhé působisko na Slovensku byla Nová scéna v Bratislave. Predtým Divadlo pre deti a mládež Trnava. A Nová scéna mala družbu, to je také dneska už sprofanované slovo, ale kamarátila sa s divadlom na Vinohradoch a pražským. No a vtedy bolo v móde alebo zvykom futbalové zápasy. A nie len medzi hercami a novinármi, ale aj medzi hercami a herečkami navzájom. A pamätám sa, že... A teraz neviem, či to bolo v Prahe, alebo v Bratislave na nejakom ihrisku alebo štadióne, ale my sme sa s tou Dášou nejako pozabudli v šatni a nešli sme na to ihrisko, na ten štadión a nejak sme sa po česky povedané zakecali sme sa. Takže možno, že sme chýbali v tej fotbalovej jedenáctke, ale bol to veľmi inšpiratívny rozhovor, veľmi sme si rozumeli. Potom sme sa dlhé roky nevideli a videli sme sa, až keď Dagmar bola prvou dámou a pán prezident Václav Havel sa lúčil v Bratislave so svojím prezidentovaním. Bolo to v jednej známej vinárni v Bratislave. Boli sme tam niekoľko ľudí alebo osobností pozvaní a oni tak išli, pán Havel so svojou manželkou Dagmar, išli od stolu k stolu. A ja si hovorím, počkaj, ja ťa Dáša, vyskúšam, že či si to pamätáš a či si mňa pamätáš.
5: Ten fotbal ešte.
6: Tak som, áno, a to stretnutie a ten krásny pokec v šatni, tak som sa tak trošku, ako keď sme boli, keď pán Havel bol ďalej, tak s polohlasom som povedala, futbalový zápas, Divadlo na Vinohradech, Nová scéna, ešte sa pamätáte? A ona tak kývla hlavou a povedala, áno, ja si to pamatuju.
5: To byly silné zážitky, tedy poprvé seznámení vlastně na place s Dagmar Havlovou, bývalou první dámou, ale co nebylo poprvé, to byla spolupráce s Bohdanem Slámou. To už je skoro intuitivní, protože rok 2001 v Čeli, Český lev. Rok 2000 a teď myslím, že 16.
6: Ale to bylo natáčení 17. a 2017 byla premiéra Báby z ledu.
5: Báby z ledu. Tak ta spolupráce s Bohdanem Slámou, ta je intuitivní. To už je jedno tělo, jedna duše.
6: Já doufám, ale tak já to tak cítím a jsme kamaráti a rozumíme si, ale víme se aj pohádat alebo polemizovat, ale mně se na Bohdanovi páči a myslím, že viacerí kolegovi a kolegyně to oceňují, že Bohdan nie je ten autoritativní typ režiséra, on vie byť velmi prísný a velmi striktný, ale pred natáčaním máme dlhé obdobie príprav, skúšok a diskusí a debat a on, ten Bohdan, si vypočuje naše názory a nechá sa nimi inšpirovať. Samozrejme si urobí po svojom, ale že je to taký krásny dialog a to je veľmi fajn. A tak sme postupovali aj pri príprave Houpačiek.
5: Paní Kronerová, diváci a posluchači si vás pamatují z filmu Bába z ledu z roku 2017, kde hrajete, a já to nechci říct bábu, ale hrajete otužilkyni, ženu, která se otužuje v otužilickém klubu. U vás je známo a říkala jste to, že jste skřehlá, že nemáte moc ráda zimu. Ještě se otužujete, přetrvává to?
6: No, já jsem si myslela, že sa v živote neponorím do studenej vody. To som už povedala mnohokrát v rozhovoroch pre noviny ja som sa bála a som navrhovala režisérovi, že nech vymyslí iný šport, ale on trval na tom, lebo prišiel toto otužovanie prišlo do mody a sám pán režisér sa otužuje stále, myslím, že každodenne. No,
5: navrhovala, že budete mít potom ešte nejaké oteplovací...
6: Nie, to si režisér Slama vymyslel, že som vraj požadovala neopren telovej farby.
5: To není pravda.
6: To vôbec nie je pravda. Ja som požadovala, aby to bolo v teplej vode a aby tie ľadové kryhy boli z polystyrénu. A hovorila som, čo ste vy českí filmári horší než americkí, určite sa to dá zariadiť. Nie, režisér bol prísny a trval na tom. Takže, keďže sa mi tá postava, ten scenár veľmi páčili, tak som si povedala, idem do toho. No a začala som trénovať 9. septembra. Čili září. No a vtedy bola voda v Bratislave 20 stupňová. A podporil ma a povzbudil ma operný spevák Martin Babiak, slovenský vynikajúci operný spevák. A ten povedal, nerob si žiadne nervy, choď do nejakého jazierka raz do týždňa a ako sa vzduch a voda budú ochladzovať, tak to bude úplne prirodzené. A tak sa aj stalo. Mala som troch trénerov, dvoch slovenských, jedného českého v Braníku. Touto cestou ho pozdravujem. Tomáši, ahoj.
5: A ešte pokračujete i teďkon?
6: No, ja som pokračovala dosť veľa rokov, ale teraz som mala zdravotné problémy a nebolo to možné. Musela som otužovanie prerušiť. Nie som už taký poctivý otužilec, musím sa priznať a bez mučenia, ale začnem zasa a mám nasledovníka mojom synovi, ktorý je úplný šialenec a chodí 2-3 krát do týždňa od októbra až do apríla, čiže do dubna.
5: Takže byste se mohli otužovat vlastně spolu už potom.
6: To asi nebude šťastný,
5: ale byste slibovala, že byste po toho
6: má svoju partiu. Jo. Já mám zase svoju partiu.
5: Jasně. Do té partie a do té party patřil i Pavel Nový, protože s ním jste hrála.
6: To je Miláčik.
5: Ano, Miláčik, a byla tam i přesně, když jsme u toho Miláčika, intimní scéna, která se ale neobjevila ve slovenské televizi. A já jsem poslouchal ve vašich předchozích rozhovorech, to jste popisovala, že vám volala kamarádka ze slovenské televize a díky ní jste se dozvěděla, že tahle ta scéna, intimní scéna s Pavlem Novým tam nebude, ale vysvětlovala vám to docela takovým zvláštním způsobem, který vás...
6: Oni to vlastně povedali režisérovi Slámovi a on byl velmi rozčulený a má pravdu, protože on je autorom filmu. Ale slovenská televízia byla koproducentom. Já nevím, nie som právnik, ale vraj mali na to nárok. Ale byl to velmi taký zvláštní hlúpý důvod. Ta kolegyňa, teda dramaturgička z slovenské televízie, mi potom až ex post mi vysvětlovala, že víš, ty si v jednom tom zábere nevyzerala až tak výborně, tak já jsem navrhovala tomu šéfovi v Slovenské televizi, že by ten jeden záber tak trošku odstrihli, ale ináč, že nech to nechají, ale že vraj ten šéf povedal tak, alebo celá ta scéna bude vystrihnutá, alebo půjde tak, ako je. A ještě bylo velmi nešťastné, že tento film vysílali na velkonočný pondělok. Čo to byl za nápad?
5: To byla tato intimní scéna, která teda chyběla vlastně v té slovenské televizi, která nebyla. Když tak sledujete tu scénu u nás v České republice, bavíme se tady o tom, že chyběla scéna v tom filmu Bába z ledu na Slovensku, sledujete to, co se odehrává u nás v Česku, tak máte tím dojem, že občas možná jdeme tou slovenskou cestou tady v Česku?
6: No, já všetko sledujem zprávy a mnou vybrané denníky, nebudem ich jmenovat, a aj Českou televiziu velmi rada a vlastně už a počúvam radiožurnál a počúvam tu druhou stanicu Českého rozhlasu.
5: Velmi rada, říct, když je to Český
6: velmi
5: rozhlas,
6: rada Vltava, Český rozhlas plus, to je skvělé. No a lebo já už nedôverujem, že, a nie je to chyba tých redaktorov, ale už sú násilně normalizovaní. A viete, ak môžem teda prehovoriť o slovenskej situácii, u nás sú tie dve inštitúcie spojené do slovenskej televízie a rozhlasu, čo vôbec nie je šťastné. A je taká situácia, že vyhodili 60 najlepších redaktorov a redaktoriek z rozhlasu, z televízie a dramaturgov a dramaturgičiek. A my sme veľmi pobúrení, kultúrna obec. A je to veľmi zlé. Tak sme protestovali. Bude to len pár viet. Neodvysielali takú súťaž Rádiohlavy, kde hudobníci a hudobničky boli ocenení a mali krásne prejavy, ale trochu aj kritické, a pani riaditeľka telerozhlasu sa rozhodla neodvysielať to a potom ani nenasnímala Slovenská televízia naše národné slavnostný večer udelovania národných cien Slnko v sieti a máme vynikajúcich filmárov a filmárky a boli oceňované vynikajúce filmy, oni si dovolili, táto verejnoprávna televízia si dovolila nenatočiť to a nevysielať to. A ďakujem kanálu 1, ktorý to odvysielal, a prosto je to škandál. A ešte pani riaditeľka telerozhlasu napísala otvorený list, kde nám umelcom zaželala veľa úspechov mimo inštitúciu. Takže som sa naštvala a viacerí sme sa naštvali a bojkotujeme slovenskú televíziu. Odmietla som seriál, odmietla som ísť do relácie Dámsky klub, to je niečo ako u vás sama doma.
5: Nás teší, že podporujete Českou televíziu a Český
6: veľmi,
5: rozhlas.
6: Veľmi, veľmi, veľmi. Držte sa. A je rozhlas.
5: Ještě od politiky, abychom se vrátili k filmům, tak tady máme jednu krátkou ukázku a věřím, že abychom mu to trošku odlehčili.
7: Řekněme, že vám zničené artefakty a materiál uhradíme. Jen doufám, že mi pak ještě neoznámíte, že vám zde zvlhl pravý peršan.
8: Zvlhla nám tu špachtle.
7: To snad ne. Přece mi nechcete jako škodu nahlásit zrezlou špachtli.
8: To tedy chci, to byla úplně nová špachtle ze Švédska. Manžel ji neměl ani týden.
7: Špachtli vám v žádném případě neuhradíme.
9: No já myslím, že tu špachtli bychom mohli oželet.
8: Takže vy nám tu špachtli neproplatíte.
7: Ne.
8: Ne? No tak v tom případě, Bedřichu, řekni, co se ti to tady rozmočilo za sochu. No povídej, nebuď skromnej, řekni, na čí soše půl roku pracuješ? Kdo se nám tady rozmočil na kaši?
9: Jak myslíš?
8: Ano, to budou mít soudruzi radost, až uvidějí soudruha v tomhle stádiu. To bych vám přála, abyste byla u toho.
5: Paní Kronerová alias úřednice Gabalová, jestli se nepletu, pojišťovačka Pupendo.
6: Zdena Gabalová.
5: Pupendo, rok 2003.
6: Och.
5: 23 let. Vzpomínáte občas na ten film?
6: Samozřejmě, veď ho dávají někdy v televizi a... Takže, no, bola to nesympatická pani, ale režisér bol spokojný a to je hlavná vec.
5: To ještě aby nebyl, protože následovala ta litanie Evy Holubové, vy jste předvedla krásný výkon, ale to byla úžasná parta. My jsme se bavili o těch vašich lvech, rok 2001 Včely, rok 2003 Pupendo. Pomohlo vám i Pupendo se dostat na tý český trh, českým divákům víc?
6: No tak nevím, já jsem šťastná, že režisér Jan Hřebek si ma všiml, asi v těch Včelách, a potom se už vrece roztrhlo, tak milujem pracovat s Bohdanom, milujem pracovat s Alicou Nelis, no a s dalšími skvělými režisérmi a režisérkami, takže keď si ma vyberu, tak nepovím ne, ale samozřejmě, že si prečítám scénár vždycky, a keby se mi scénár nevelmi páčil, tak velmi zdvorilo odmětněm.
5: V roce 2017, když jsme tady v Karlových Varech na Sadové kolonádě, jste tady představovala film s digitalizovanou verzi Obchodu na korze vašeho tatínka, Oscarový snímek Josefa Kronera. Já jsem se dočetl, že vaše rodina byla talianská, italská rodina jste popisovala. Jak si mám představit italskou Kronerovou rodinu?
6: No tak, že to byli dva herci. A herečka. A moja mamička bola. Zoznámili sa v divadle v Martine. Martin je na strednom Slovensku. Je to vynikajúce divadlo doteraz. A tam bola moja mamička už hviezdou. Volala sa Terezia Hurbanová. A otec tam prišiel ako elev z fabriky z Považskej Bystrice, kde bol majstrom. Bol vyučený čalúnik, lakírnik a ja neviem čo všetko ešte. Bol veľmi zručným človekom a hral amatérsky divadlo. No a potom si ho vybrali dvaja režiséri a pozvali ho a stal sa profesionálnym hercom. To bol vraj jeho najšťastnejší deň v živote. Vraj druhý najšťastnejší bol, keď som sa narodila. No, skrátka, moja mama potom mi rozprávala, že keď som sa pozrela do tých modrých očí, bola som stratená. A o dva roky som sa narodila.
5: A nastala ta italská rodina, ale tak, dva herci chybělo třeba, maminka ale taky vařila, takže nechybělo nikdy, jakože organizačně to bylo to, že třeba něco jako organizačně pokulhávalo, nebo...
6: Ne, moja mamička byla nejlepší mama na světě, aj výborná gazdina, český hospodyňka, ale otec byl těž skvělý kuchár. No tak já proto hovorím, že italská rodina, protože u nás hercov ty emocie jsou také nezastavitelné miestami, no takže ľúbili sa veľmi, ale sa aj vedeli krásne pohádať a ja som to všetko vnímala a možno preto som sa, rodičia to vôbec nechceli, vydala na túto dráhu.
5: Prosím, emoce rozhodne nezastavujte. Zuzana Kronerová byla naším hostem radiožurnálu tady z Karlovarského filmového festivalu a ja vám za to moc děkuju, přeju štěstí a úspěch, ať se daří i filmu Houpačky.
6: Ďakujem veľmi pekne, to je už koniec.
5: Bylo to rychlý.
6: Ubehlo to ako voda.
5: Vypravěcký talent.
6: Milých divákov a poslucháčov a poslucháčky. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
5: My vám ďakujeme.
0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
0: Ve vysílání Radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
10: Krásný den, milí posluchači Radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
11: Dobrý den.
0: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
1: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
11: Pod Pavlem Vrbou se vytvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonském Kobe.
11: Přijeli jsme, zemětřesení, najednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
1: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
11: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání.
1: V
11: proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
0: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
12: Krásné brzké ráno všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v České republice, Radiožurnál Sport. Jsme tu pro vás znovu z fotbalového mistrovství světa. Už jsme pro vás vysílali dnes, respektive včera večer, utkání Norska s Brazílií v osmifinále fotbalového světového šampionátu a Norové zvítězili 2-1 nad Brazilci a postoupili poprvé v historii do čtvrtfinále světového šampionátu. Jejich soupeřem bude lepší z dvojice Mexiko-Anglie. To je zápas, který vám nabídneme právě v tento okamžik přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Hraje se v Mexico City, v hlavním městě tohoto státu, na slavném aztéckém stadionu. Obě mužstva už jsou připravená na hrací ploše. Rychle se můžeme dostat k sestavám. Začnu Anglií, brance Pickford, obránci O'Reilly, Gay, Konca a Kwanzaa. V záloze budou hrát Gordon, Rice, Bellingham, Anderson a Saka. Na hrotu útoku kapitán Harry Kane. Angličané mají výkop a začínají do tohoto utkání osmifinále fotbalového mistrovství světa. Rovnou golman Pickford nakopává míč až do pokutového území Mexika, kde vyboxoval naopak golman Rangel míč na levou stranu a hned Gallardo musí odkopávat a posílá balon až na polovinu hřiště. Trochu kombinace v zadních řadách teď pro Angličany, přihrávka znovu na Pickforda. Budou to mít Angličané hodně těžké, co se týče v tom souboji s tribunami, protože aztécký stadion je plný mexických fanoušků, kteří teď bučeli, pískali na Pickforda, který rozehrával. Musím připomenout i to, že se zápas odkládal. Vy, kteří jste čekali na přímý přenos od 2 hodin ráno, tak vězte, že duel byl o hodinu zpoždění kvůli bouřkám, kvůli nevlídnému počasí. Teď souboj Declana Rice s Romem. Romo leží na trávníku poté, co Declan Rice zahrál nohou na hraně hlavy ležícího mexického záložníka, no a dostává za to žlutou kartu. Declan Rice v první minutě šel do souboje a hned vidí tedy žlutý kartonek. Luis Romo zasahoval hlavou v tom souboji, šel proti míči a Declan Rice to vyhodnotil tak, že tam půjde nohou. A zdálo se mi, že zasáhl do hlavy právě mexického záložníka s číslem 7, Luise Roma, 31letého hráče Guadalajary. No a tak Declan Rice hned v první minutě utkání má žlutou kartu a je to první trest, který udělil hlavní rozhodčí z Austrálie Alireza Fanghany. Tak rychle můžeme představit i sestavu Mexika, mezi tím, co je Luis Romo ošetřovaný, stále ještě na hrací ploše. Brance Rangel, obránci Gallardo, Vázquez, kapitán Montes a zprava bude hrát Sanchez, záložníci Romo, Lira a Mora a ofenzivní trojce zleva Quiñones u hrotu útoku Jiménez a zprava bude hrát Alvarado. Už se zdá, že Luis Romo je připravený pokračovat ve hře, sice se drží za hlavu. Mexico City stále prší a tak jsou hráči mokří, nicméně alespoň třeba pro hrací plochu by to mohlo být pozitivní. Zdá se, že i vlivem toho deště je dobře připravená. Mexičané postupují dopředu, je to Jiménez, který střílí z pozamkutového území ve třetí minutě zápasu a trefuje jen před sebou stojícího bránícího Rice, ale Mexičané stále pokračují v kombinaci. Na pravé straně už je to Alvarado v bezprostřední blízkosti pokutového území. Třetí minuta, utkání pomalu končí 0-0. Mexiko-Anglie, to jsme finále mistrovství světa. Ve čtvrté minutě utkání platí nerozhodné skóre 0-0, ale to podstatné je,

národní tým Anglie, který trénuje německý trenér Thomas Tuchel. Ještě doplním, že Mexiko trénuje Javier Aguirre. To je samozřejmě trenér mexický. Teď Angličané se zahnali do autu na začátku 5. minuty na pravé straně hřiště. Bukayo Saka chtěl přibírat tu přihrávku z pravé strany od Andersona, ale nebyl úplně úspěšný. Odkutálal se balon za postranní čáru a tak budou Mexičané vhazovat z kraje 5. minuty. Pro balon si po autovém vhazování, který směřoval na Jiméneze, ale došli jen Angličané, odkopávají, ale znovu nepřesně a znovu do zámezí. Takže další aut pro Mexičany. Plný aztécký stadion, zpívá chorály, nenechali si fanoušci zkazit náladu tím deštěm a těmi hrozícími bouřkami. Takže můžeme směle pokračovat v tomto utkání. Mexičané kombinují ve svém vlastním pokutovém území. Rozehrávka, která nakonec míří na střed hřiště, tam je Mora. Už táhne akci, po pravé straně byl nakonec trochu přibržděný napadajícím Andersonem, ale vyřešil to dobře přihrávkou zpátky na Vázqueze. Vázquez si vybírá Sancheze, ten hledá Alvaráda, na levé straně dostává přihrávku Gallardo, ten vrací balon zpátky, takže si znovu zahraje Lira, ten dává do pravé strany kapitána Montese, přihrávka z pravé strany do středu hřiště Alvarado, na pravé straně mu rozebíhal útočnou akci Mora, ovšem dva dobře postavení stopeři Anglie, Konca a Gay, byli připraveni, teď souboj ve středu hřiště, Harry Kane chtěl hned balón, nakonec ho vybojoval, ale na zemi ležel jeden z Mexičanů, který ten míč svíral, Harry Kane okamžitě vystartoval a teď půjdou jak Harry Kane, tak i Lira na kobereček k hlavnímu rozhodčímu Australanovi Alirezovi Fanganimu, který vysvětlí, že takhle by se tady fotbalisté chovat neměli. Lira předtím zatáhl za dres Juda Bellinghama, fauloval a po zákroku, po odpískání sebral Lira míč do svých rukou, lehl si na zem a Harry Kane okamžitě chtěl ten míč právě Lirovi vytrhnout se sevření. Nakonec tedy domluva, která nekončí další žlutou kartou, zatím tu jedinou v tomto utkání udělal hned v 1. minutě Declanu Riceovi za nebezpečnou hru nohou do úrovni hlavy, kterou se snažil zahrát Luis Romo. Další souboj a další výměna slovní po té, co Angličané rozehráli, tak Gay se dostal do souboje s Morou. Další rozmíška, tribuny, které jsou samozřejmě primárně plné několika mexických fanoušků, respektive z většiny jsou plné mexických fanoušků, tak teď bučí, pískají na rozehrávku Anglie. Určitě to slyšíte v přímém přenosu radiožurnálu Sport, že by si určitě přáli dominanci Mexika, budou znepříjemňovat Angličanům kombinaci s balónem. Teď hraje Jordan Pickford, to je brankář Anglie, a ten pískot, to bučení ještě zesílilo v moment, kdy se anglický golman dotkl balónu. A pokračuje znovu kombinace mezi stopery, trochu uklidnění hry, tak já rychle zkusím připomenout ty výsledky. Mexiko na turnaji jednak ještě neprohrálo a jednak ani nedostalo gól. 2-0 výhra nad Jihoafrickou republikou, 1-0 nad Jižní Koreou, 3-0 nad Českou republikou, určitě si vzpomenete na tento duel, který se hrál na Azteckém stadionu, a v 1. kole play-off zdolali Mexičané 2-0 Ekvádor. Takže ještě neinkasovali a ještě nestratili ani bod. Gordon teď proniká po levé straně k pokutovému území, Sanchez zablokoval ten únik fotbalisty, který působil v Newcastle United, nicméně nově je hráčem katalánské Barcelony. Gordon teď vybojoval rohový kop pro Anglii a Angličané jsou před touto standardní situací znovu odměněni notnou dávkou bučení a pískotu z tribun. Sanchez se přetahuje v pokutovém území se dvěma Angličany, ještě hlavní rozhodčí zapískal, aby došel na malé pokutové území, na malé vápno si vysvětlit se Sanchezem tu situaci, že takhle by rozhodně v tom souboji hrát neměl. Romo tam brání Kanea. Declan Rice rozehrál nakrátko s Bukayo Sakou. Saka centruje z levé strany na malé vápno, tam ale není připravený nikdo z Angličanů. Ten balon proletěl až na zadní tyč, respektive kolem té vzdálenější tyče a odkutálel se do zámezí. Mexiko vhazuje.

0: Končí 9. minuta, vy posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport. Mexiko, Anglie 0-0 v osmifinále světového šampionátu ve fotbale. A pokračuje Mexiko nákopem, dlouhým nákopem až na fotbalisty Anglie, kteří se zmocnili balonu, kombinují od zadních řad, pokouší se o to Anderson, dává na Saku. Bukayo Saka na pravé straně na útočné polovině. Vrací na Declana Rice, který se otáčí s balonem, nakonec ještě postupuje ke gameu a kombinace stoperů. Znovu Konsa dává do pravé strany a Declana Rice. Ten je připravený kombinovat s Bukayo Sakou. Saka vrací ale Riceovi. Declan Rice, Bukayo Saka, to jsou spoluhráči z londýnského Arsenalu. Teď je otočení hry z pravé strany na levou. Gordon už má balón na levé straně hřiště. Dává na O'Reillyho a ten nebude postupovat dopředu. Nakonec si vybírá Andersona a bude to zkoušet znovu od zadních řad. Bučení a pískot, nehledejte v tom nic sofistikovaného. Prostě Angličané drží balón, kombinují a v ten moment mexické tribuny na Aztéckém stadionu v hlavním městě Mexika pískají a bučí. Anthony Gordon do levé strany přihrává na Judea Bellinghama. Bellingham je tam v souboji s Lirou. Lira padá, ale faulovaný nebyl. Alespoň podle názoru hlavního rozhodčího z Austrálie Ardesi Fanganiho, takže v 11. minutě budou fotbalisté Anglie vhazovat na své útočné polovině. O'Reilly už má balón ve svých rukou. Dlouhý aut to zdá se nebude. Přibíhá tam Harry Kane, přibíhá tam taky Anderson. A nakonec přihrávka mířila ještě do levé strany, téměř až k té brankové čáře na Gordona, který ale míč nezachytil a tak se bude kopat od mexické branky. Rangel Golman domácího týmu si postaví balón a bude rozehrávat. Mexiko, Anglie. Začala 12. minuta osmifinále fotbalového mistrovství světa 0-0. Je skóre, které platí. Teď rychlá rozehrávka, o kterou se snažil Golman Rangel, ale byl napadaný Bellinghamem, který tak, že nedostihl tu rozehrávku a napadení. Ovšem pokračují Mexičané a už jsou na polovině Anglie. Na levé straně získal balon Mora. Vybírá si Liru. Kombinace s Quiñosem, ten dává doprava, nepřesný pas, který měl mířit na Sancheze, ten se tak musí vracet, ale odzbrojil Gordona. Teď dobrý návrat pravého beka Mexika, Sanchez, respektive krajního hráče Mexika, Sancheze. Dobrý návrat, zisk balonu a Mexiko pokračuje v kombinaci a už je na polovině Anglie. Přihrávka, která jde mezi tři fotbalisty Angličanů, ale nakonec zvládl Romo udržet balón a tak může pokračovat v té kombinaci. Mexiko nyní se vrací na půlku hřiště přímo do středového kruhu. Tam kombinuje kapitán Montes a s ním také Alvaro. Centrovaný balón až do pokutového území Anglie. Sbírá golman Pickford. Žádný velký vzruch z toho nakonec tedy není, ale snaha překvapit byla. Ohlušující pískot a bučení pokračuje a to proto, že Anglie kombinuje s balónem. Fotbalisté evropského týmu mají míč na své polovině. Bellingham už je u levé postranní čáry, ale vrací balon na O'Reillyho. Ten hledá zpátky brankáře Pickforda, který na klubové úrovni působí v anglickém Evertonu. Pas na Konsu, Konsa dává na Keio. Přihrávka do levé strany, tam je připravený O'Reilly. Postupuje pomalu, pozvolně k středové čáře. Nakonec trochu přibrzdil a dává až na Gejo. Ten hledá dlouhým nákopem Bukaya Saku. Ten nedosáhl levačkou úplně ideálně na to zpracování, na ten centr od Gejo, ale bylo to překvapivé. Takové dloubnutí až na polovinu Mexika. Saka nakonec se dotkl ještě levačkou, ale bylo to hodně na dlouhou nohu. A pro brankáře Mexika Rangela to nebylo úplně náročné na skrocení. Vyběhl skoro na hranici svého vápna. Míč ukryl do rukavic. Bukayo Saka teď úspěšnější v souboji proti Gallardovi, který se dostal na levé straně hřiště až téměř k rohovému praporku. Dle mého názoru se balon odrazil od Bukaya Saky do zámezí, měl to být rohový kop. Ovšem na mém názoru nezáleží. Od toho jsou Mexico City rozhodčí. Ti to posoudili tak, že budou hrát fotbalisté Anglie od branky. A tak se teď i děje. Kombinace nakrátko. Kwonsa dává Pickfordovi, ten volí dlouhý nákop až na polovinu Anglie. Centr, který nakonec sbírají Mexičané na vlastní polovině a zkusí otočit zleva doprava hru. Od Gallarda je balón na Vasquéze, ten si vybírá dalšího stopera, kapitána Montese. Balón se vrací k Vasquézovi, který oběma rukama gestikuluje, že by bylo záhodno trochu uklidnit hru. Vasquez zkouší to na střed hřiště, tam mu zbíhá Luis Romo. Vrací balón na Vasquéze, který postupuje pomalu sám až k půlící čáře. Centruje balón na pravou stranu, tam je připravený Sanchez. Další balón, který míří Alvareda, který centruje, hlavička, fantastický zákrok golmana Pickforda. Jiménez se hlavou opřel do toho centra, centru z pravé strany. Překvapivé a rychlé zakončení, centr zprava, rybička, kterou skočil v pokutovém území Anglie Raul Jiménez a mířil na přední tyč, kam se okamžitě vrhnul Jordan Pickford, brankář z Anglie. Vyrazil míč do zámezí a je tu rohový kop pro Mexičany. Ale velká příležitost v 16. minutě, kdy platí nerozhodný stav mezi Mexikem a Anglií 0-0. Budou na aztéckém stadionu Mexico City fotbalisté Mexika kopat roh z levé strany. Už balon letí do vápna, další hlavička Angličanů, ale míří opět jen za branku. Jude Bellingham poslal míč do zámezí a tak si roh z pravé strany zopakuje Alvarado. Už se připravuje, zvedá pravou ruku na znamení signálu, posílá levou nohou míč do vápna. Hlavička, kterou tentokrát odpravuje balon od branky Harry Kane, připravený na malém vápně. Tento hrotový útočník se dokázal dobře vrátit a tak může pokračovat kombinace Mexika po té, co Harry Kane odhlavičkoval balón na kopačky soupeře. Harry Kane dal na tomto světovém šampionátu 5 branek. Na zatím trojici lídrů pozadí tedy 2 ztrácí. 7 gólů má Kylian Mbappé, Lionel Messi a nově pár hodin i Erling Haaland, který dvakrát skóroval do sítě Brazílie a dotáhl se tedy na Messiho s Mbappem. Centr, který jde za obranu, Mexičané ho ještě stihnou na hrací ploše. Rychlý Gallardo ho doběhl před brankovou čárou, ale odpravuje ho jen za autovou pomezní čáru do levé strany ze svého pohledu, takže Anglie bude na své části hřiště vhazovat. To všechno říkám na konci 17. minuty, kdy Angličané budou posílat balon do hry od rohového praporku, ale aut je to, který směřuje nepřesně. Angličané jsou v sevření Mexičanů. Opředu se snaží probojovávat Quinones v souboji s Kwonsahem si počínal nedovoleně. No, teď reklamuje celou tu situaci u hlavního australského rozhodčího Faganiho. Jakže to tedy celé bylo. Kwonsah se trochu zlobí, že byl faulovaný. Přeci jen si myslím, že je v právu, protože tam dostal takový háček nohou. A měl by tady rozehrávat anglický národní tým od pravé strany, od pravé postranní čáry. Takže pokračují teď Angličané nákopem dlouhým až na polovinu Mexika. Henderson má balón, trefil před sebou stojícího Quinonese. Od něj se míč odkutal do zámezí, rychle vhodili aut Angličané. Declan Rice je na polovině hřiště, dává na pravou stranu. Tam je ale Kwonsah vytlačený, musí přihrávat na Konsu, ten dává na zpátky na pravou stranu, kde je Kwonsah. Přihrávka do středu hřiště. Henderson tam ale o balon přišel a tak Quinones může zakládat útočnou akci. Zkouší to Mexičané středem hřiště. Raul Jiménez počkal na své spoluhráče, dává na Vasquéze, ten je ve středovém kruhu. Ubírá se na levé straně Luise Roma a pas, který letí vzduchem na Quinonese, stále Mexičané kombinují, to se domácím tribunám líbí Mexico City. Do pokutového území už se probojovává Mora, který pálil jen do před sebou stojících dvou obránců Anglie. Ti odkopávají balon na střed hřiště. A mimo hru si Montes pomohl nedovoleně v souboji s Judem Bellinghamem. Teď ještě kapitánovi Mexika hlavní rozhodčí vysvětluje, že takhle by se chovat neměl. Byl to nedovolený zákrok úplně mimo hru, kdy Montes zatáhl za Juda Bellinghama pravou rukou za rameno a stáhl ho na hrací plochu. Takže nedovolený zákrok teď zapískán, faul a standardní situace pro Anglii. Fotbalisté evropského týmu ale nevolí nákop dopředu, hrají znovu pozvolněji od zadních řad. Do hry se dostává Pickford, který k sobě nechává doběhnout napadajícího Moru. Ten sice došel až k Pickfordovi, který teď už hraje v podstatě na úrovni stoperů. Vybírá si na levé straně O'Reillyho. Ten posílá pas na Gordona. Gordon už se blíží k pokutovému území, centruje. A tohle vypadalo možná jako ruka Liry, ale on se o ní opíral. Každopádně odkopl do zámezí, bude to roh pro Anglii. I vstup pro posluchače Radiožurnálu. 21. minuta utkání, nerozhodné skóre 0-0 mezi Mexikem a Anglií. Ovšem teď budou mít Angličané k dispozici rohový kop z levé strany ze svého pohledu. Takže už se vše na Azteckém stadionu připravuje na tuto standardní situaci pro Anglii. Přetahovaná na malém vápně. Do toho stále ještě lehce prší, hráči jsou mokří, ale centruje teď už Declan Rice od rohového praporku. Hlavička, na kterou doskočili jen Mexičané, balón od jejich hlav míří do zámezí, tentokrát ale nikoli za bránu, ale za tu autovou čáru po straní, takže Mexičané budou vhazovat na polovině Mexika. Zatím jsme neviděli od Angličanů úplně žádnou větší příležitost, tu zatím největší měl Mexičan Raul Jiménez, hlavičkoval ve vápně, ale vychytal ho anglický golman Jordan Pickford. Teď posílají Angličané balón z autu až do vápna Mexika, jenže Bellingham se sice snažil ho dostihnout, míněno ten míč, ale balón se odkutálel, odskákal do zámezí, takže odkop od branky Mexika je to, co bude následovat. Zápas začal o hodinu později kvůli bouřkám a nevlídnému počasí v Mexiku. Zdá se ale, že už je vše v pořádku a přestože třeba ještě prší, tak už bouřky věsme nehrozí a zápas se dohraje. Pokud byste chtěli, můžete si naladit přímý přenos z tohoto utkání na Radiožurnálu Sport. Znovu připomínám to skóre, 22. minuta, Mexiko-Anglie, v osmifinále mistrovství světa, 0-0. Kristián Švera, Radiožurnál. No a my můžeme směle pokračovat v přímém přenosu na jediném čistě sportovním rádiu v České republice na Radiožurnálu Sport. Kombinace Mexika ve středu hrací plochy. Lira na levou stranu dává pas na Gallarda. Znovu slyšíte, že když hrají Mexičané, tak se fandí, skanduje. A teď, když se dostávají Angličané na balón, tak se trochu bučí a píská. Navíc rozhodčí se zapojil do hry, přerušuje tedy hru na středu hrací plochy, no a určuje, že nás čeká první reklamní neboli hydratační přestávka v tomto utkání, po které se vrátíme do přímého přenosu na Radiožurnálu Sport za nějaké 3 minutky. 23. minuta, Mexiko-Anglie 0-0.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let. Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon. Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
4: Rychlý na dostřefy a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
5: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíhá, jeho levačka pál je gol!
4: No!
5: Je hotovo! Je hotovo!
2: Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
1: Pět let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
6: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
1: Už pět let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
6: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku s hostem, tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: Čtyřnásobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
6: Už pět let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
1: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport. Přímý přenos
6: Radiožurnálu Sport.
0: Po hydratační přestávce jsme zpátky v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. 26. minuta utkání Mexiko-Anglie 0-0 v osmifinále fotbalového mistrovství světa. Do čtvrtfinále mezi tu elitní osmičku už postoupili Francouzi, porazili Paraguay 1-0. Postoupili Maročané, ti zvítězili nad Kanadou 3-0. Francie se právě s Marokem utká ve čtvrtfinále. No a Norsko to zvítězilo nad favorizovanou Brazílií 2-1, postoupilo poprvé v historii do čtvrtfinále a čeká na to, s kým se utká. O tom rozhodne to utkání, o kterém slyšíte právě teď v přímém přenosu, Anglie-Mexiko. Angličané se dostávají do vápna, hned střela Gordona z levé strany a zákrok brankáře Rangela. To byl opravdu rapidní nástup, rychlý do té části po reklamní přestávce. Hned to Gordon zkoušel z levé strany pravačkou na vzdálenější tyč, ale ta rána mu úplně dobře nesedla. A tak balon letěl jen do náruče golmana Rangela. Teď taková nepřehledná situace, kdy rozhodčí několikrát pozastavil hru. Vrací, zdá se mi, že Gay si posunul balón. Stále úplně nemohl rozehrát a rozhodčí ho vracel zpátky. Tak až teď se to povedlo. A znovu ten pískot a to bučení, které pod mým hlasem slyšíte, které se ozývá na stadionu, azteckém stadionu Mexico City, indikuje to, že s balonem kombinují Angličané. Pas, který letí doleva a je nepřesný, takže budou vhazovat na své polovině fotbalisté Mexika. Balon má Sanchez, posílá zhruba na polovinu hřiště na Raula Jiménéze. Ten balon přišel, je tam proti němu Anderson. Ještě souboj, jeden, druhý, už tam přiběhli tři další fotbalisté. Tak kdo bude nejúspěšnější ve středovém kruhu? Nakonec jsou to Angličané. Declan Rice posílá balon do zadních řad konce, vybírá si Harryho Kanea na středu, přímo na té prostřední lajně. Harry Kane nakonec dává do pravé strany, tam je Bukayo Saka, pomáhá si s Kwanzahem, pas do středu na Bellingham, čistě odzbrojený byl Jude Bellingham a dopředu můžou zamířit Mexičané k velké radosti domácích tribun. Alvarado vyměňuje si se Sanchezem balón, do toho kombinuje taky Mora. Mexičané se snaží podržet míč, pokračují v té kombinaci ve středu hrací plochy, ale tam dobře vystoupil teď Jude Bellingham, dělá kličku, jednu tam mu vyšla, ta druhá už nikoliv. Jak slyšíte, určitě podle ohlasu a dopředu míří Mexičané. Přihrávka na pravou stranu, kde si ale nerozuměl Mora se Sanchezem. Sanchez mu nabíhal a Mora neodhadl úplně, jestli to ta přihrávka půjde doleva nebo doprava, tam kam se jeho spoluhráč rozeběhne, takže nakonec to bylo špatně zvolené, co se týče stran, balón šel na druhou a odkutalo se do zámezí. Ale Anglie rozehrává od své branky, Jordan Pickford hodně vehementně teď něco gestikuluje, křičí. Stejně tak udílí pokyny i trenér anglického národního týmu Thomas Tuchel. Souboj ve středu hrací plochy a přerušená hra. Teď se tam srazil Jude Bellingham s jedním z Mexičanů. Lira teď něco utrousil směrem k hlavnímu rozhodčímu. Na hrací ploše leží tedy Sanchez, Bellingham už je na nohou. A po tom souboji se odkutálel balon za autovou čáru. Bude se vhazovat, až teď dává tedy rozhodčí pokyn k tomu, že může být míč uveden do hry po tom souboji, který byl vzájemný a oba muži už jsou v pořádku, jak Sanchez, tak na straně Anglie Bellingham. Zatím vyrovnané utkání, co se týče držení míče, je to, jak se říká, 50-50, tedy 50-50. Co se týče rohových kopů 2-2, co se týče střel na branku 1-1. Takže velmi vyrovnané zatím utkání, i na góly vyrovnané, protože jsme branku neviděli. 0-0 mezi Mexikem a Anglií. 30. minuta zápasu, 8. finále fotbalového mistrovství světa. Ladíte Radiožurnál Sport i v 15:30 ráno. Vazování Mexičanů na útočné polovině, otočení hry z levé strany doprava. Mexičané si pomáhají přes Vasquéze a Montese. Montes vrací Vasquézovi nakonec zpátky na levou stranu, ale protože tam Mexičané neuspěli s kombinací, tak to zkouší znovu napravo. Přihrávka, která míří na Liru. Znovu hraje Montes. Dává do středu zálohy na Quiñonese. Ten je připravený odcentrovat. Balon letí do vápna. Nakonec ho sbírá Anderson, ale Declan Rice už míč na hrací ploše nestihl. Takže rychlý out a rychle vhozený od Mexičanů na polovině Anglie. Dobře teď bojuje Quiñones a vybojoval balón, dává ho na středu hrací plochy na Liru. Ten otáčí hru ve středovém kruhu zleva doprava. Pas, který byl přesný, hraje Luis Romo. Přihrávka do pravé strany. Mexičané se snaží udržovat kombinaci. Znovu připomínám, že nedostali na tomto turnaji gól. Vyhráli 2-0 nad Jihoafrickou republikou, 1-0 nad Koreou, 3-0 nad Českem a 2-0 nad Ekvádorem. Oproti tomu Angličané zvítězili 4-2 nad Chorvatskem, pak remizovali bez branek s Ghanou a další dvě vítězství byla jednak ve skupině 2-0 nad Panamou a následně v prvním kole playoff 2-1 nad Demokratickou republikou Kongo. Mexičané pronikají dopředu a zkouší to po levé straně Mora. Už je blízko pokutového území, tam ale neuspěl. Angličané odkopávají. Harry Kane se teď srazil s jedním z Mexičanů ve prostřed hrací plochy. Rána z pokutového území k odraženému balonu se dostal Ruiz Romo, ale od jeho pravačky balon končí jen vysoko nad bránou. A teď vstoupíme znovu i do vysílání Radiožurnálu. 32. minuta, i v té platí, že jsme v tomto osmifinále mistrovství světa zatím neviděli gól. Mexiko, Anglie 0-0. Přímý přenos vysíláme na Radiožurnálu Sport. Kristián Čvera, Radiožurnál. A znovu tak můžu pokračovat přímý přenos na Radiožurnálu Sport. Lira v souboji s Gordonem. Teď další nepřehledná situace. Hlavní rozhodčí ale nepřerušil hru ani v jednom z případů, ani v jednom ze soubojů, a tak musí Angličané ze své vlastní poloviny začínat znovu a tentokrát už dopísknutý zákrok. Mora zatáhl O'Reillyho za dres, přibrzdil tak postup Anglie kupředu. Hra přerušená, rozehrávají Angličané u svého pokutového území z levé strany. Balon teď ale letí napravou. A hraje konca. Tady si vybírá ve středu hrací plochy Andersona. Ten dává přihrávku na pravou stranu na Konsaha. Pas zpátky do obraných řad. Konsa vybíhá pomalu ke středovému kruhu, pozvolně. Hledá Gayho na levé straně, ten vrací Koncovi. Mexičané jsou dobře rozestavení, teď brání Angličanům v tom postupném přechodu dopředu. Bukayo Saka to zkoušel po pravé straně. Ale balon ztratil a tak Luis Romo už centruje na levé straně a Quiñonese, který byl na hraně offsideu, ale zatím se nepřerušuje. Zdálo se tedy, že si to postavení pohlídal. No a díky tomu vybojovali fotbalisté Mexika balón. Ve 34. minutě můžou pokračovat v kombinaci. 0-0 je stav, který platí v tomto osmifinále fotbalového mistrovství světa, zápas Mexiko-Anglie na Aztéckém stadionu v hlavním městě Mexika, Mexico City. Mexičané jsou stále na balónu. Teď ve středovém kruhu to zkouší Lira. Zastavil se, rozhlédl se nejprve doprava a pak se otočil doleva. A hraje se svými stopery Vasquezem a Montesem. Pas, který teď míří na Quiñonese. Je ale napadaný Sakou a Bellinghamem a tak to musí Mexičané zkusit na druhé straně hřiště. Zleva tady otáčí doprava. Zahraje si Alvarado. A vrací balon zpátky až na Montese. Ten dává doleva, tam je připravený Vasquez. Komu přihraje nakonec na centru je do vápna. Ano, míč letí do pokutového území. Jenže ten pas nebyl přesný a tak můžou poté, co se míč odkutálil až za autovou čáru, vhazovat ze svého pohledu na levé straně obrané poloviny Angličané. To vše říkám ve 35. minutě, kdy platí Mexiko-Anglie 0-0. O'Reilly vhazuje a docela dlouhý balon letí až na polovinu hřiště. Harry Kane si se běhl do toho souboje. Přehlavičkoval Luise Roma. Romo ale nakonec dostal po dobré práci jeho spoluhráče Liry balon zpátky. Romo vrací na Liru, ten už postupuje k levé postranní čáře. A posílá přihrávku na hranici pokutového území, kde Mexičané se snaží dostat dopředu. Úplně se jim to nedaří. A tak musí se vrátit zpátky ke kapitánu Montesovi, který je posledním mužem teď na straně Mexika na polovině hřiště. Přihrává do pravé strany. Tam už je připravený Alvarado. Dává na pravou stranu úplně k postranní čáře na Sancheze. Sanchez vyměňuje si s Alvarádem pozice. Zpátky Alvarado hraje na krajního hráče Sancheze. Ten si vybírá Montese a budou to Mexičané zkoušet znovu. A budou to zkoušet od poloviny hřiště. Centrovaný balon na Raula Jiméneze, který běží za míčem do pokutového území, ale nezvládl ho skrotit. A tak může pokračovat kombinace Angličanů. Táhne ji po pravé straně Declan Rice. Vybírá si Saku. Ten už pochoduje z pravé strany do vápna. Centruje a tam je Bellingham a gól. Jude Bellingham otevírá skóre zápasu hlavičkou z malého vápna poté, co dostal fantastický centr od Bukaya Saki z pravé strany hřiště, posazený přesně na hlavu. Mexiko poprvé na tomto šampionátu inkasuje. Bellingham otevírá skóre a Anglie se raduje z vedení 1-0 ve 37. minutě. Jude Bellingham roztahuje ruce na znamení oslavy, s ním slaví i Harry Kane. A najednou trochu utichají ty mexické pokřiky. Chce se říct, trochu nedáš, dostaneš, protože na jedné straně Raul Jiménez šel do toho zakončení, nakonec nedosáhl, Pickford sebral balón, okamžitě ho poslal na Declana Rice, ten táhl akci po pravé straně hřiště, oslovil Saku, který udělal kličku proti jednomu bránícímu Mexičanovi, odcentroval na malé vápno a tam nikým nebráněný Jude Bellingham uklízel hlavou v podstatě do prázdné. Sanchez už Judea Bellinghama nestihl. Opravdu velmi citlivý centr, citlivý pas, takový oblouček, který posílal Bukayo Saka z pravé strany. Takže gól pro Anglii, 1-0, Mexičané poprvé na tomto šampionátu inkasují a teď rozehrávají z poloviny hřiště. Jude Bellingham, jak jste teď možná pod mým hlasem slyšeli, oznámený i hlasatelem na stadionu Mexico City. Mexičané nezvládli dobře rozehrát. Breaková situace, kterou táhne Gordon, dává na Bellinghama. Ten oslovuje Harryho Kanea, který už je ve vápně, vrací Bellinghamovi a další gól. Jude Bellingham se prosazuje ve rozmezí dvou minut po druhé. Anglie vede 2-0. Tak to bylo trestuhodné pochybení od Mexičanů, kteří nezvládli dobře rozehrát. Harry Kane táhl tu situaci po přihrávce od Bellinghama až do pokutového území. Tam vrátil míč anglickému záložníkovi, který na klubové úrovni působí v Realu Madrid. No a dává druhý gól, tak řekl bych, že možná ani ne dvě minutky to mohly být. Bellingham nejprve skóroval po přihrávce Bukaya Saky, teď se prosazuje po gólu, po přihrávce Harry Kanea, ale oceňme i tu práci Gordona, který vybojoval proti dvěma bránícím Mexičanům balón. Předložil ho Bellinghamovi, ten si vybral Harryho Kanea na pravé straně. Kapitán Anglie vrátil na malé vápno Bellinghamovi a byť tam ještě dobíhal Lira, tak zvládl Bellingham zakončit, dostat míč do sítě a Anglie během necelých dvou minut vede 2-0 nad Mexikem a to je opravdu studená sprcha pro domácí tým, který, jak jsem to už několikrát zmiňoval, za první čtyři utkání za 360 minut neinkasoval. Tak teď po, řekněme, necelých 40 minutách utkání s Anglií inkasuje dvakrát od Juda Bellinghama a hned dvakrát v rozmezí necelých dvou minut. Takže velká anglická radost. Fanoušci tohoto evropského týmu se taky probouzí, umí zaskandovat na tribunách a slaví vedení 2-0. Proti Demokratické republice Kongo v prvním kole play-off se Angličané docela natrápili, tak teď to po dvou dobře vyřešených breakových situacích může být trochu klidnější a hodně aktivní Jude Bellingham teď. Snažil se jít dopředu proti Vasquezovi, ale už nevystoupí. Přes dva Mexičany se dostal, ale teď tedy už to bylo na dlouhou nohu a tohle bylo na dlouhou ruku, kterou zahrál Bukayo Saka, samozřejmě nechtěně, ale vložil ruku do toho zásahu balónem, protože Mexičané přihrávali vzduchem na levé straně. Saka nějakých 30 metrů, možná 35 metrů od vlastního pokutového území zahrál tedy rukou a Mexičané to můžou zkusit centrem. Mají k dispozici standardní situaci ve 41. minutě, kdy prohrávají s Anglií 0-2. Dvakrát skóroval Jude Bellingham, prosadil se ve 36. a pak ve 38. minutě. Balon letí do pokutového území Anglie, kde ale znovu byl připravený útočník Harry Kane odhlavičkovat pomoct obráncům. To se podařilo, dává balon na střed hřiště, kde je připravený Bellingham, dobře si poradil v kombinaci proti dvěma Mexičanům. Angličané pokračují na své vlastní polovině, Gordon ztratil balon, odkopává ho do zámezí a tak Mexiko může vhazovat a vhazuje na středu hrací plochy. Lira teď v podstatě jde s balonem, nerozeběhl se a trochu kombinuje ve středovém kruhu opatrně a pomalu. Teď ukazuje levou rukou, kam že by mu měli naběhnout spoluhráči. To se asi dle jeho názoru úplně neděje, protože nakonec to otočil z pravé strany na levou. Centr, který možná přijde už z blízkosti pokutového území. Ano, snaží se o něj Gallardo, trefil před sebou bránícího Saku. Gallardo dohraný Bukayem Sakou a tohle už je mnohem blíž od vápna. Takže respektive mnohem blíž k vápnu Anglie. Je to z ostrého úhlu, hodně z levé strany, ale Mexičané budou mít k dispozici standardku. Řekl bych 5-6 metrů od toho rohu, levého rohu horního vlastně pokutového území Anglie. Do zdi si zatím golman Pickford staví Saku, přibíhá k němu ještě Gordon. Nevím, jestli to zkusí Mexičané napřímo, spíš bych typoval centr do vápna. Přeci jen je to hodně daleko. Je to centrovaný míč na malé vápno, tam přibíhají Mexičané, střela a gól! Mexičané snižují na 1-2, prosadil se Mora dorážkou z malého vápna. Velká mexická radost na Azteckém stadionu a třetí gól v prvním poločase už vidíme a vy o tom slyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Pardon, nebyl to Mora, ale byl to Quiñones, tak to se omlouvám za mystifikaci. Quiñones dává gól a snižuje na 1-2. Dorážkou z malého vápna Julián Quiñones se k němu odrazil balon po té standardní situaci z levé strany a dokázal se prosadit. Takže centrovaný míč, nikdo v offsideu nestál, to je to podstatné. A po hlavičkovém souboji odražený balon na Quiñonese, který pravačkou z první uklidil balon pod břevno. Proti tomuhle nemohl Jordan Pickford úplně moc zasáhnout a tak ve 43. minutě Mexiko snižuje na 1-2. Pohotová situace. Dohraná po tom přímém volném kopu z levé strany. A na Azteckém stadionu je velká radost. Quiñones teď sprintuje hodně aktivně za balonem. Ještě ho udržel na hrací ploše a vybojoval rohový kop do konce. Víc se to obránci koncovi nelíbí. Tak Julián Quiñones teď zabral, hodně začal sprintovat dopředu a nevím, jestli neopustil hrací plochu s míčem, ale ten první pohled naznačoval, že nikoli. Tak uvidíme, jak celou situaci rozhodčí vyhodnotí. Nakonec ano, Angličané hází auto, Roh to nebude, protože Quiñones opustil s balónem hrací plochu, míč přešel celým objemem tu postranní čáru. Ale Angličané nerozehráli úplně přesně a teď vybojoval Sanchez balón bezprostřední blízkosti pobytového území, ovšem pak už zaváhal v té další snaze běžet za balónem, dobře ho odbránil O'Reilly, abychom mu neubírali kredit, tak teď se to obránce Manchester City zvládl pozastavit, přibrzdit nabíhajícího Sancheze a uklidnit hru tak, že míč se dokutálí do zámezí a bude moct rozehrávat anglický golman Pickford. 45. minuta, Mexiko, Anglie 1-2. Jude Bellingham skóroval ve 36. pak ve 38. minutě, dva góly už má na kontě, ale ve 42. Quiñones snižuje na 1-2. Kombinace ve středu hřiště pokračuje k jeji. Vybírá si koncu. Ten hledal Jude Bellinghama, ale hledal ho nepřesně a může tu být breaková situace Mexika a taky, že tu je. Přihrávka do středu hrací plochy, centrovaný míč, který posílá Alvarado na Quiñonese. Ovšem Quiñones nedoskočil na ten balón na malém vápně. Angličané ovšem pokračují v té kombinaci. Pardon, Mexičané pokračují v té kombinaci. Zatímco nám na světelné tabuli u postranní čáry ukazuje rozhodčí nastavený čas. Centro z levé strany do pokutového území, ten nastavený čas je 5 minut nad rámec prvního poločasu. První z nastavených 5 minut už začala. A Mexiko vybojovalo balon na útočné polovině na pravé straně. Bude vhazovat Sanchez, posílá míč do vápna. Tam šel do souboje Lira, ovšem byl přibržděný. A musí se tedy trochu pozastavit, vrátit. Další balon, který letí do vápna, Raul Jiménez spálí těsně vedle pravé tyčky Anglie. Odražený balon se dostal k útočníkovi Mexika. Raul Jiménez spálil levačkou na vzdálenější tyč křížem. Vlastně z levé strany už byl v pokutovém území, ale na vršku vápna pálil levou nohou bez přípravy. Ovšem minul. To by samozřejmě mohlo být hodně nepříjemné pro Anglii, kdyby se Mexiku povedlo ještě do přestávky srovnat. Ale aby z toho nebyla třeba i gólová šance na druhé straně. Bukayo Saka běží podél po straně čáry, ale přešel i tu brankovou. Balon se odkutál do zámezí. Takže bude to odkop od branky Mexika. Ve 47. minutě, respektive druhé nastavené, avizovaných minut nad rámec řádné hrací doby prvního poločasu je celkem 5. Mexiko, Anglie 1-2 a vy posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport i ve 3:15 ráno, je pondělí 6. července. Hazování na obrané polovině Anglie, Angličané posílají míč dopředu. Teď souboj, po kterém Bukayo Saka skončil na hrací ploše, drží za pravou nohu. Australský rozhodčí Fagány nezastavil nejprve hru. Od Saky se odkutálal balón za postranní čáru. A zdálo se mi, že ho Gallardo trochu možná přišlápnul, nakopnul. A tento souboj unikl hlavnímu rozhodčímu. Takže Mexičané můžou postupovat dopředu. Hlavička, po kterou se snažil v zakončení na malém vápně Raul Jiménez a výborný zákrok Pickforda. Centr z levé strany, hlavička zhruba z úrovně penaltového puntíku. Raul Jiménez, asi by to zapadlo i za záda Jordana Pickforda, kdyby anglický golman se nevytáhl fantastickým zákrokem proti tomu zakončení. Tak teď důležitý zákrok anglického brankáře. Čtvrtá nastavená minuta z avizovaných 5 začíná. Mexiko, Anglie 1, 2. Mexičané zahrávají z levé strany rohový kop. Balón letí do 16 na úroveň penalty. Znovu Jiménez a dorážka těsně před brankou zvládlo odkopnout balón před Montesem. Ještě bránící O'Reilly, který teď zachránil Anglii. Raul Jiménez hlavičkoval z úrovně penaltového puntíku. Byl tam připravený Montes a ještě na poslední chvíli před ním odkopl balón. Tak Jude Bellingham to byl nakonec v tom souboji několika těl. Ale teď to měl kapitán Mexika na noze a mohl vyrovnat na 2-2. Jude Bellingham alespoň pro tuto chvíli zachraňuje vedení Anglie 2-1. Ovšem je tu další rohový kop, tentokrát z pravé strany pro Mexiko. Centr, který letí do 16, na hlavičku tentokrát doskočil Konca a posílá míč až do zámezí. Mexičané stále ale drží Anglii zatlačenou na vlastní polovině. Hazování pro domácí tým, tedy Mexiko, protože se hraje v Mexiku, v hlavním městě, na Azteckém stadionu, tak můžeme mluvit o domácím týmu. 5. minuta z avizovaných 5 začala, Mexiko kombinuje mezi stoperskými dvojicemi. A znovu se k nám připojí posluchači Radiožurnálu. Mexiko stále kombinuje. Dva stopeři mezi sebou. Končí 5. nastavená minuta z avizovaných 5. Mexiko prohrává s Anglií 1-2. A teď mají domácí Mexičané na Aztéckém stadionu v hlavním městě Mexika, Mexico City, balón a stále se snaží ještě o nějakou ofenzivní akci. Ten avizovaný nastavený čas vypršel, ale přijde ještě centro od Quiñonese do vápna, kam doskakuje na souboj Sanchez. Mexičané se snaží ještě vyrovnat skóre, teď ale dobře Gordon vystoupil proti Sanchezovi a byl foulovaný. Takže v 6. nastavené minutě už, když jich bylo známených původně 5, tak se ještě hraje, potom faulu na Gordona. A Mexičané to budou muset ještě otočit zpátky. Ale hlavní rozhodčí zapískal, takže už k rozehrání té standardky nedojde. Mexiko-Anglie. První poločas nabídl 3 branky. Skóre je 1-2. Angličané vedli 2-0 díky dvěma slepeným brankám Juda Bellinghama. Bellingham skóroval nejprve po asistenci Saki ve 36. minutě. Ve 38. ani ne, během 2 minut přihrával Harry Kane Jude Bellinghamovi. A tak vedla Anglie 2-0. Ale po standardní situaci z levé strany centru do vápna se k odraženému balonu dostal Quiñones, který snížil tedy z pohledu Mexika na 1-2. Následuje poločas. Kristián Čveda, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Je to bojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zuzana Majerová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vyšly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. A zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
7: Tak jste zavolal do 10 a myslím to taky.
8: Jo.
7: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn dodá Monika Chmelová.
3: Dnes je to 611 let od upálení mistra Jana Husa. V Íránu pokračuje pohřeb duchovního vůdce Chameneiho. Teheránem projde 10-kilometrový smuteční průvod. Norští fotbalisté postoupili přes Brazílii do čtvrtfinále mistrovství světa. Teď hraje Mexiko s Anglií a dnes bude zataženo až oblačno, místy s deštěm, teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Česko si připomíná 611 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Jako kazatel, filozof a vysokoškolský pedagog kritizoval tehdejší katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků nebo hromadění majetku. Kromě toho se taky zabýval českým jazykem a pravopisem. Církev Jana Husa označovala za kacíře a 6. července 1415 ho Kostnický koncil odsoudil k upálení. Jeho odkaz je ve společnosti patrný dodnes, říká historička Eva Doležalová.
4: Husitské hnutí, které pak vzniklo v reakci na Husovu smrt v Kostnici, rezonovalo celou Evropou. Pokud už nás třeba nezajímá Husovo učení, věci, za které bojoval, pak minimálně Husova odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes.
3: Jana Husa si dnes lidé v Česku připomenou třeba tradiční bohoslužbou v pražské betlémské kapli. Právě tam Hus před více než 600 lety kázal. Teheránem dnes projde 10-kilometrový smuteční průvod. Je součástí 6-denního pohřbu iránského duchovního vůdce Alího Chameneiho. Toho na konci února zabil izraelsko-americký úder. Irán na dnešek vyhlásil státní svátek a uzavřel vzdušný prostor nad Teheránem.
5: Rakve Chameneiho, která byla od soboty vystavená v areálu Velké mešity Mosala v Teheránu, přicházely desítky tisíc lidí. Největší davy se očekávají právě dnes při smutečním procesí. Průvod zamíří po 10-kilometrové trase z náměstí imáma Husajna na náměstí Azádí. 6-denní pohřeb pak bude pokračovat v šíjických poutních městech v Iránu a Iráku. Trvat bude do čtvrtka 9. července. Jana Karasová, Radiožurnál.
3: Hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár rodinného domu v Brně Bystrci. Zhruba 20 evakuovaných lidí z okolních domů se může vracet zpátky. Dohašování bude podle mluvčího hasičů Štěpána Komosného pokračovat do ranních hodin. Oheň nikoho nezranil. Co požár způsobilo, zatím není jasné. Škody odhadují hasiči v milionech korun. Lidé dnes můžou přijít oslavit 50. výročí otevření kouřimského skanzenu. Jeho pracovníci připravili pro návštěvníky například přednášku o historii a ukázky lidových řemesel. K výročí také vysadí památeční strom. Program začne v 10 hodin.
0: Sport.
3: Fotbalisté Norska jsou poprvé v historii ve čtvrtfinále mistrovství světa. Postoupili do něj po vítězství v New Jersey nad Brazílií 2-1. V Mexico City hraje o účast mezi nejlepší osmičkou domácí reprezentace z Anglií. Podrobnosti přidá reportér Christian Šveda.
6: Za chvíli začne druhý poločas, potom prvním Anglie vede na stadionu Mexika nad Mexikem 2-1. Dvakrát skoroval Bellingham, na straně domácích se prosadil Quiñones. Přímý přenos vysíláme na Radiožurnálu Sport. Christian Šveda, Radiožurnál.
3: Mexický cyklista Del Toro vyhrál druhou etapu Tour de France, a to před Slovincem Pogačarem. Třetí skončil Belgičan Evenepoel. V čele průběžného hodnocení zůstal Dan Vingegaard. Nejlepší z Čechů Matias Vacek obsadil 38. místo. A velkou cenu Británie vozů Formule 1 ovládl Monačan Leclerc z Ferrari. Druhý dojel Brit Russell z Mercedesu a třetí další britský pilot Hamilton z Ferrari.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zvěř na silnici 10 na
3: Ferrari.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zvěř na silnici 10 na Jablonecku a nehoda na

0: protisměru. Zavřený je nově nájezd na exit 210 Slavkov směr Ostrava. Objet to můžete po silnici do Rousínova a exit 216 nebo najet na D1 na exit 210 směr Brno a otočit se u Rohlenky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme zataženou až oblačnou, místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupně, na severu místy kolem 18, na horách většinou kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
3: I po čtvrté hodině raní je s vámi vysílání Radiožurnálu Sport a přímý přenos z fotbalového mistrovství světa. Osmifinálová fáze tohoto turnaje. Nabízíme vám aktuálně utkání Mexiko-Anglie, které je po prvním poločase lepší pro Angličany, kteří vedou 2-1, dvakrát skoroval Jude Bellingham a skoroval v rozpětí necelých 2 minut. Nejprve po takovém obloučku Bukaya Saky z pravé strany a následně si vyměnil balón Jude Bellingham s Harrym Kaneem, ten se dostal do pokutového území a zprava přihrával na malé vápno Bellinghamovi, ten uklízel v podstatě do odkryté sítě, takže to bylo 2-0 pro Anglii, nicméně přišlo snížení na 1-2 a to ve 42. minutě. Quiñones dorážil balón po takové standardní situaci z levé strany a aztecký stadion v Mexico City propukl radostí. Mexičané tedy ztrácí jednu branku. Ty dva góly, které dal Jude Bellingham, jsou vůbec první dva, které na tomto světovém šampionátu Mexičané inkasovali. Můžeme si připomenout už výsledky, které jsou známé v osmifinálové fázi. Paraguay Francii podlehla 0-1 a Francouzi tak postoupili do čtvrtfinále. Tam si zahrají s Marokem, které porazilo Kanadu 3-0. V utkání, které začínalo včera v 10 hodin večer, se Norsku povedlo vyřadit Brazílii. Norové zvítězili 2-1 a poprvé v historii postoupili do čtvrtfinále světového šampionátu. No a čekají na svého soupeře, který vzejde z tohoto utkání. Mexiko-Anglie po první půli 1-2. A vy posloucháte přímý přenos na Radiožurnálu Sport, kde v tento moment začíná druhý poločas. Pokračujeme v přímém přenosu. Lira to zkouší po pravé straně pro Mexičany hned přihrávkou průnikovou do strany, která ale nebyla úplně přesná, tak se Mexičané musí vrátit zpátky až do obranných řad. Znovu má baron balon Lira, který posílá křížem ze své poloviny. Balon lehce zprava až doleva, až k postranní čáře, kde nakonec byl připravený jen stoper Anglie Konca. Hraje s golmanem Pickfordem. Pickford vrací Koncovi a ten pálí až do středového kruhu, kde hledá Harryho Kanea. Nicméně ta rána nebyla přesná, tak Raul Jiménez vybojoval balón a okamžitě ho posílá na Luise Roma. Ten sice míč zasáhl, ale odkopl ho do zámezí, takže není z toho žádná větší akce pro Mexiko. Bude to jen odkop od branky anglického brankáře Pickforda. No a to, co jsme slýchali na Radiožurnálu Sport v prvním poločase, evidentně bude pokračovat i po přestávce. V moment, kdy se Angličané dotknou balonu, kdy hrají s míčem, tak slyší pískot a bučení z tribun domácí. Mexické tribuny v hlavním městě Mexika nechtějí dát anglickému národní týmu vůbec nic zadarmo a velmi ostře vystupují proti tomuto evropskému týmu, tak aby povzbuzovali Mexiko. Jakmile hrají fotbalisté právě v zelených dresech, tedy Mexičané, domácí tým, tak ta nálada je o poznání lepší na tribunách. Ale nezapomínejme i na Angličany, těch taky dorazilo do Mexico City několik a na tribunách jsou mezi záplavou zelených dresů i bílé, které patří právě Angličanům. Po několika soubojích teď se snaží Mexičané tlačit útočnou akci po pravé straně. To se teď dařilo Morovi, který centroval, dobře proti němu vystoupil O'Reilly, od něj se balon odrazil do zámezí a Mexičané mohli vhodit balon do hry na útočné polovině. Hrají přes stopera Vasquéze, zprava doleva. Za míčem běží i Quiñones,

0: Ovšem o balon přišel, takže kombinace teď pokračuje naopak na straně. Chtěl jsem říct Anglie, ale v zápětí samozřejmě Mexičané hned balon získali zpátky. Quiñones to zkouší z velké dálky, z nějakých 35-40 metrů od brány vystřelit, ale jeho pokus byl zablokovaný, odráží se na Gordona, který je na levé straně hřiště. Dává na Harryho Kanea do středu hrací plochy. Kane čeká, komu přihraje, nabíhá mu na pravé straně Kwonsa. Ten trochu přibrzdil, nakonec si zastavil a dává do středového kruhu, kde je připravený Gay. Vybírá si Andersona, ten dává na levou stranu, tam je Gordon. Běží pomalu k pokutovému území, dává na O'Reillyho, ten hledá Saku a Kanea, oba muži minuli. Respektive Saka ani nečekal, že by se k němu mohl míč dostat. Teď Quiñones jen odkopává do zámezí, O'Reilly se trefil mezi nohama dvou fotbalistů, to kdyby chtěl udělat, tak se mu to podle mě nepovede, byla to skoro určitých okolností, určitých náhod. Nicméně ani Kane a ani Saka nezvládli zakončit. 49. minuta pomalu končí, Angličané jsou za vápnem, O'Reilly pálí z pozapokutového území, trefuje tyčku brexitské branky. Tak to byla velká šance, ke které napřehoval O'Reilly. Ještě centr, který letí na malé vápno, tam je sice připravený Harry Kane, ale byl odsloněný dvěma fotbalisty Mexika, ale tohle byla velká šance. Po centru z pravé strany se dostal O'Reilly za pokutovým územím k tomu balonu. Pálil rovnou z první a trefil pravou tyčku konstrukce brány, na které stojí mexický golman Rangel. Ale Angličané pokračují dál i v útočných akcích, v tom útočném snažení. Saka hledá Kwonsu, ten si vybírá Kwonsu v obranných řadách, přihrávka na Gayho. Pas, který míří do levé strany, tam je O'Reilly. Míchá s balónem, proti němu Alvarado. Gordon ještě odcentruje, hledal O'Reillyho, ale pas to nebyl úplně přesný, takže dlouhý anglický odkop a až na golmana Pickforda. Začíná 51. minuta. Mexiko, Anglie 1-2. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport z osmifinále fotbalového mistrovství světa. Teď to zkouší Angličané postupem dopředu. Na pravé straně Kwonsa byl odzbrojený od míče, Mexičané nakopávají na golmana Pickforda. Ten zvládá zpracovat ještě na hrací ploše. Dává si míč na levačku a posílá dlouhý balón na polovinu Mexika. Tam je několik soubojů, nakonec nejúspěšnější byl Jude Bellingham, který sprintuje okamžitě k brance. Jude Bellingham už dva góly dal, tak útočí na hat-trick. Teď ale se nedostal k zakončení, protože proti němu vystoupil Montes a obral ho o balon. Přihrává svému golmanovi Rangelovi, ten si na levé straně vybírá Vázquez. Pas, který letí teď na Luise Roma. A Mexičané to zkouší pomalu znovu od svých stoperů. V 52. minutě Mexiko-Anglie 1-2. A kombinace, kterou teď táhne Romo. Přihrávka do levé strany, kde nabíhá Gallardo. Proti němu vystoupil Kwonsa, asi ho i zasáhl, ale sudí nepíská anglický faul. Naopak můžou jít teď fotbalisté evropského státu, evropské země dopředu. Rychlá kombinace Gordon před pokutovým územím a tohle faul bude. Teď vystoupil Sanchez proti Gordonovi nedovoleně, přerušená hra, bude to standardní situace z levé strany v bezprostřední blízkosti pokutového území Mexika, takže standardka pro Anglii. Ale hlavní rozhodčí se teď vrátí k té situaci a běží přes celé hřiště zkoumat, cože se v tom předchozím souboji stalo, jak na tom Gallardo bude. Už se zvedá z trávníku a pokračuje v takové kulhavé chůzi směrem k postranní čáře. A Kwonsa tam šel do toho souboje kopačkou a zasáhl. Ano, zasáhl na holeň Gallarda, takže žádná simulace, tohle bylo jednoznačný faul, řekl bych. a mohlo by za to přijít podle mého názoru i červená karta, protože to byla opravdu hra kolíky napřed na holeň. Tak uvidíme, jestli to hlavní rozhodčí půjde zkoumat. Ano, hlavní rozhodčí zamířil k monitoru, takže video asistent ho povolal a zkoumá se možné vyloučení. A kontrola u videa to byla velmi rychlá, tak teď si poslechnete verdikt hlavního rozhodčího v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Takže má mikrofon. Ano, červená karta. Anglie bude od 54. minuty dohrávat v 10 hráčích. Ten zákrok k Vonci byl nevybíravý. Bylo to kolíky napřed na holeň Mexičana Gallarda a tak musí rychle Gerald Konca opustit hrací plochu. Na klubové úrovni působí a v Leverkusenu. A teď zasáhl na Azteckém stadionu v souboji s Gallardem kolíky napřed mexického protihráče a po kontrole u videa dostává červenou kartu. Tak to je velká zápletka pro toto utkání. Angličané musí dohrávat v 10 a jsme teprve na konci 54. minuty. No, tak to může být velká komplikace. Mexičané mají na hřišti nového muže, vystřídali. Do hry nastoupil Alvarez a odešel Montes. Tak to je jedna změna na straně Mexika. A určitě trenéři teď na obou stranách vymýšlí, co s tím. Samozřejmě ty příjemnější starosti to budou pro Javiera Aguirreho, trenéra Mexika, ty nepříjemné pro Tomase Tuchla, který vede anglický tým. Centr z levé strany do pokutového území, kde rovnou došlo k dalšímu souboji ve vápně. Harry Kane leží na hrací ploše po té, co skluzoval proti němu Gallardo, který byl před chvílí faulovaný a teď ho, jak se říká, vyzval na hlaci i proše. Harry Kane po souboji s jedním z Mexičanů leží na malém vápně. Přiběhl k němu Gallardo, ohnul se k němu a pokud si vybavíte třeba ten duel Slávie z Plzní v tuzemské šancelize, kdy Tomáš Korý křičel na ležícího Dveha, tak po jeho vzoru teď křičel právě levý bek Mexika Gallardo na ležícího útočníka Anglie, kapitána Harryho Kanea. Byl tam Harry Kane dohraný, ovšem hlavní rozhodčí z Austrálie Ariza Fagány nepíská a hra bude pokračovat dál bez přerušení. Tak jak to mohlo být pozitivní pro Anglii? Vedení třeba 3-1, tak teď hrají o 10. Znovu se připojí i posluchači radiožurnálu do našeho vysílání. Jak to vypadá na stadionu v Mexico City? Končí 56. minuta, Anglie vede nad Mexikem 2-1, ale dohrává o 10 hráčích. Před malou chvílí dostal červenou kartu Kvencák za nevybíravý zákrok kolíky napřed na holeni na Gallarda, takže Mexičané mají výhodu přesilovky a jen v té základní hrací době si troufám odhadovat, že to bude třeba 40 minut čistého času. Teď střela zpoza pokutového území, o kterou se snažil Quiñones, který skóroval v prvním poločase, ale nebyla teď ta rána oproti té první půli přesná. Míří mimo branku a přijde i první střídání na straně Angličanů. Mexičané už poslali do hry místo Montese Alvareze. Teď tedy taktický tah od Tomase Tuchla. Ze hry stahuje křídelníka Bukaya Saku. Místo něj se do hry podívá John Stones. Je to logické, protože teď musí Angličané bránit a musí posílit své defenzivní řady. John Stones to je obránce, Bukayo Saka je ofenzivně laděný fotbalista a tak Stones se zařadí právě do obraných řad Anglie, tak aby vypomohl při tom bránění, když hrají fotbalista Anglie o 10. Teď lichá klička Gordona a tohle bude penalta pro Anglii. Gordon obešel brankáře Mexika Rangela a Rangel mu skočil pod nohy, Gordon vybojoval pokutový kop v 58. minutě. tak to je velká šance pro Anglii. Rangel sice leží po tom zákroku ještě na hrací ploše, ale Gordon z ničeho nic unikal po nákupu Pickforda, který pálil od své vlastní branky dlouhým balonem až na polovinu Mexika, kde se k odraženému balonu Gordon dostal, zvládl si ho předkopnout, obejít golmana Mexika Rangela a vybojovat penaltu. Takže přestože hrají fotbalisté Anglie o 10 hráčích, tak teď můžou dostat tedy velkou šanci. Uslyšíte o tom ve společném vysílání, přímém přenosu radiožurnálu Sport i radiožurnálu Mexiko Anglie 1-2, 59. minuta, a k velké nevoli Mexičanů to teď bude pro ně negativní, protože budou čelit pokutovému kopu. Předpokládám, že si ho samozřejmě vezme kapitán Anglie Harry Kane, který už na tomto světovém šampionátu dal 5 branek, je v těch tabulkách celkově druhým nejlepším střelcem, respektive na čtvrtém místě, protože první místo je sdílené, mají ho netci fotbalisté Lionel Messi, Kylian Mbappé a Erling Haaland, který dvakrát skoroval v tom utkání Norska s Brazílií. Norové postoupili přes Brazilce díky výhře 2-1. Teď 2-1 vedou Angličané nad Mexikem v 59. minutě zápasu. A Anglie bude zahrávat pokutový kop na Azteckém stadionu v Mexico City. Harry Kane je připravený s balónem, už ho má ve svých rukou. Mexičané stále ne a ne opustit tu zónu, odkud bude Harry Kane kopat, ale zdá se, že už to hlavní rozhodčí vyklidil celou tu zónu, připravil proto, aby mohli se dostat Angličané k zahrání pokutového kopu. V osmi finále fotbalového mistrovství světa Mexiko Anglie 1-2, rozbíhá se 60. minuta. Aztécký stadion, který leží v hlavním městě Mexico City, bučí, píská. Harry Kane, kapitán anglické reprezentace, si upravuje stulpny, nejprve levou pravou, teď i kolíky na levé kopačce, a bude zahrávat penaltu. Může tak dát Anglii vedení 3-1 a zároveň mít už šestou branku na tomto světovém šampionátu. 60. minuta pomalu končí, Harry Kane je připravený na zahrání penalty za velkého pískotu a bučení mexických fanoušků. Harry Kane se rozebíhá, pomalu střílí a dává gól. Harry Kane se prosazuje z pokutového kopu, Anglie vede nad Mexikem 3-1 v končící 60. minutě, ale bude dohrávat ještě přes půl hodiny o 10 hráčích. Zbytek zápasu poslouchejte na radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Kristián Šveda, radiožurnál. Harry Kane skóruje z penaltového puntíku, dává gól a dává Anglii náskok znovu dvoubrankový. Nejprve vedli Angličané 2-0, poté co se prosadil dvakrát Jude Bellingham, vyrovnával Quiñones na straně Mexika ještě před pauzou. Ovšem teď tedy Harry Kane pálí do levé strany branky. Golman Rangel sice vystihl tu stranu, ale Harry Kane to trefil tak precizně a tak tvrdě, že Rangel prostě neměl šanci na ten balón dosáhnout. Když to srovnám s tou penaltou, kterou kopal Bruno Guimarães za Brazílii proti Norsku před několika málo hodinami, tak Bruno Guimarães měl to neštěstí, že golman proti němu taky trefil stranu. Ovšem právě Bruno Guimarães to netrefil tak razantně a ani ne tak k tyči jako teď Harry Kane. Takže 62. minuta, Anglie, Mexiko 3-1. A teď Mexičané váhali s rozehrávkou tak dlouho, že hlavní rozhodčí dal k dispozici rozehrávku Anglii. Fotbalisté Anglie tak rozehrávají místo Mexičanů, poměrně kuriózní situace, kterým to trvalo. Na hřišti máme dva nové muže, Mexičané poslali do hry místo Mori Jiménéze. Takže střídání po té inkasované brance a hřiště opustil i Romo, místo něj se na hrací plochu podíval Gutiérrez. Takže celkově už třikrát střídali fotbalisté Mexika na straně Anglie, to zatím byla jedna změna a byla vynucená. Po té červené kartě pro Kvencaha šel do hry obránce Stones místo ofenzivně laděného Bukaya Saki. Gutiérrez se teď mohl dotknout balonu a nakonec se taky děje, protože dostává přihrávku ve středu hrací plochy. A Mexičané už míří dopředu. Na levé straně centr, o který se snažil Jiménez. Nebyl zblokovaný na rohový kop, takže teď snaha Mexičanů. Centr, který znovu letí do vápna, byl to nakonec nakrátko rozehraný kop rohový a teď to zkouší Mexičané opět. 63. minuta, centr, který teď posílá Gutierrez. Další srážka a dobře postavený golman Anglie Pickford, který teď tu situaci trochu uklidňuje, krotí a sbírá balon do svých rukou. Takže dobrá teď práce od defenzivy Anglie. Jordan Pickford se zaskvěl proti tomu zakončení. 64. minuta. Mexiko, Anglie. 1-3. Harry Kane proměnil před malou chvílí penaltu a dal tak Angličanům znovu dvoubrankový náskok, ale znovu to připomeňme. Anglie hraje po vyloučení Quensaha o 10 fotbalistech v poli. Gordon sprintuje dopředu, ten vybojoval před malou chvílí tu penaltu, teď je tam proti dvěma bránícím fotbalistům Mexika. Vázquez ho odzbrojil. Přihrává na Sáncheze. Ten otáčí hru z pravé strany na levou. A Mexičané postupují dopředu. Mexiko má větší držení balonu, 59%, Anglie 1,40. Teď to zkouší Mexičané rychlým postupem podle levé strany a Anderson odkopává balon do zámezí. Co se týče střel na branku, tak Mexiko 3, Anglie 4. Střelecké pokusy přímo na bránu. Ovšem Mexičané jsou aktivní. Zkouší to Quiñones pasem na Gallarda na levou stranu, ten centruje levačkou na malé vápno, kde byl jen připravený John Stones. A balon končí v zámezí, takže bude tu další standardní situace pro Mexiko, které ještě nic, zdaleka nic nebalí před plným aztéckým stadionem, stále tlačí na Anglii. Před malou chvílí dobrý zákrok anglického golmana Pickforda a dvoubrankové manko stále nemusí nic znamenat. Ještě přes půl hodiny určitě se bude hrát. Rohový kop tedy z levé strany už kroutí Mexičané do vápna. Vdražený balon za hranici pokutového území sbírá Gutierrez, vybírá si zpátky Alvaráda. Přihrávka, která míří na Quiñonese, ten zasekává, nakonec posílá na pravou stranu vápna, takový bochánek, centr, který letí na hlavičku, snad tří Mexičanů, ale úspěšnější jsou zatím Angličané. Harry Kane zasáhl teď jednoho z Mexičanů ve vzdušném souboji nohou. Stále zůstává ležet ve vápně, teď až se zvedá a další nedovolený zákrok od Angličanů na Mexiko ve středu poloviny Anglie, provinil se Jude Bellingham. A tohle bude taky dobrá standardní příležitost k dispozici pro Mexiko. Quiñones byl foulovaný Bellinghamem. Střelec zatím jediné mexické branky. V tom souboji předchozím Harry Kane zasáhl Gutierrez, ale nezdálo se mi, že by to bylo jednak nějaké tvrdé, jednak na penaltu, to už zdaleka ne. Takže teď se bude rozehrávat ta standardní situace po foulu Judea Bellinghama. U balonu stojí připravený Alvarado zhruba uprostřed poloviny Anglie od pokutového území, bych řekl, že to je třeba 15 metrů, možná 20. Začala 67. minuta. Rozhodčí ještě signalizuje, že zkoumá ten zákrok Harryho Kanea a odbíhá k videu. Tak možná to opravdu skutečně bylo natolik tvrdé, to zasažení Harryho Kanea, že se bude kopat penalta i na druhé straně. Tak to by byla určitě taky zajímavá zápletka. Harry Kane kopl v tom souboji do nohy Gutierreze. Mně se nezdálo, že by to bylo úplně prudké, ale je pravda, že Harry Kane nezasáhl balón, ale zasáhl nohu Gutierreze, který měl právě mezi balónem a nohou Harryho Kanea svou nohu. Takže hlavní rozhodčí z Austrálie Ariela Fagány už kouká na video, konzultuje to se svými asistenty v té místnosti určené video rozhodčím a možná budou kopat penaltu tedy i fotbalisté Mexika. Znovu si poslechnete verdikt hlavního rozhodčího, který si zapne svůj mikrofon a oznámí to azteckému stadionu. Penalta pro Mexiko v 68. minutě. Ten zákrok Harryho Kanea tedy byl nedovolený, byl mimo pravidla, přeci jen kopl do nohy Gutierreze. a je tu pokutový kop i na druhé straně. Před pár minutami jsme mluvili o tom, že budou penaltu zahrávat fotbalisté Anglie. To se nakonec i stalo, Harry Kane skóroval a zvýšil na 3-1. Ovšem teď je tu tedy velká šance i pro Mexiko a znovu tu budou souboje o ten penaltový puntík. Znovu několik fotbalistů Anglie stojí kolem té značky, snaží se to trochu poškodit a teď už tasí hlavní rozhodčí i žluté karty, protože když ho hráči neposlouchají a neodchází sami, tak uděluje i žluté kartonky za to, že Angličané stojí tam, kde stát nemají. Harry Kane byl jedním z těch aktivních fotbalistů, dostává žlutou kartu a odchází už tedy sám od sebe. Raúl Jiménez bude tím mužem, který může snížit na 2-3 z pohledu Mexika. Píše se 69. minuta zápasu na Aztéckém stadionu. Raúl Jiménez je připravený na to, že zahraje penaltu. Anglie, Mexiko 3-1 je skóre, které platí, ale Raúl Jiménez je připravený na to dát Mexiku snížení. Rozebíhá se, přibrzdil, znovu přibrzdil, kope na levou stranu a dává gól. Mexiko snižuje na 2-3 proti Anglii. Raúl Jiménez proměnil penaltu, podobně jako Harry Kane předtím se teď trefil Raúl Jiménez k tyči a dokázal obalamutit brankáře Anglie Pickforda, který naznačoval, že skočí nejprve na levou, pak napravo. Nakonec si úplně přesně nevybral ani jednu ze stran a velká radost na Aztéckém stadionu propuká. Mexiko snižuje na 2-3 a bude hrát ještě nějakých 25 minut proti stále oslabené Anglii. Po červené kartě, připomeňme to, hrají Angličané v 10 a teď inkasovali z pokutového kopu. 70. minuta začala a řekneme to i ve zprávách Radiožurnálu. Mexiko snížilo z penalty na 2-3 a bude dohrávat proti stále oslabené Anglii, které má po jednom vyloučení tedy 10 hráčů v poli. Přímý přenos si můžete naladit na Radiožurnálu Sport. Mexiko, Anglie v 70. minutě 2-3. Kristián Čveda, Radiožurnál. Znovu je tu pro vás přímý přenos Radiožurnálu Sport. Souboj, po kterém končí na trávníku O'Reilly, to je obránce Anglie. Několik rozmíšek, Mexičané hecují fanoušky, O'Reilly zabránil v úniku Jiménezovi, který pak možná trefil kopačkou do obličeje O'Reillyho. No tak věřme tomu, že bude O'Reilly v pořádku, že se nestane nic zásadního a bude moct hra dál pokračovat. Každopádně přijde standardní situace, tak pojďme rychle shrnout ty zásadní momenty, protože se toho děje na Aztéckém stadionu opravdu hodně. Bellingham dva slepené góly, 36. a 38. minuta, Anglie vedla 2-0. Quiñones ve 42. snížil na 1-2, teď žlutá karta. Dostávají Sanchez z Mexika, který si stěžuje pořád na něco u hlavního rozhodčího a Australan Aliza Fagány už prostě nevydržel to naléhání Jorgeho Sáncheze a udělal mu žlutou kartu. Takže první půli tedy snížení na 1-2. Poté červená karta v 54. minutě pro Quansaha. Harry Kane následně i v 10 mužích dal Anglii vedení 3-2. Z penalty v 60. minutě, ale v 69. penalta i pro Mexiko. Jiménez se prosadil z puntíku, takže Mexiko tedy hraje s Anglií zatím 2-3. Angličané budou dohrávat v 10 a hudba značí to, že je tu další reklamní hydratační přestávka v našem vysílání zhruba za 3 minutky. Bude náš přímý přenos pokračovat.
1: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku. Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor. Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů Radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na to moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů. Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako
3: vlastně zážitku bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna.
3: Přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
5: Tam mám hodně co zlepšovat.
6: Jako fakt hodně, jako jo?
5: Jako hodně.
6: To smrdí devítkou teda někde, jako když se hodně zlepšíš v každý disciplíně, tak 9000 čau.
5: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
7: No my jsme
2: tam
7: zlobinkali. My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě.
7: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
8: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás musel hlídat. Pokud chceš jít ven, tak se jen Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
8: Takže mě pak přivázal někdy ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
8: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel vzít Pepičku.
8: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
9: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Přímý přenos
1: Radiožurnálu Sport.
0: 74. minuta utkání Mexiko-Anglie 2-3. Posloucháte Radiožurnál Sport a osmifinále fotbalového mistrovství světa. Zatím hodně vyhecované a hodně dramatické utkání, které nabídlo už několik výrazných okamžiků. To je opravdu krásný zápas, vyhecovaný na Aztéckém stadionu. Na konci hydratační přestávky střídají Angličané. Do hry se podívá Dan Byrne a ze hry odchází Anderson. Čekal bych možná, jestli trenér Thomas Tuchel nestáhne někoho se žlutou kartou. Ano, tak teď tak činí, ještě O'Reilly odchází z hrací plochy. A místo něj se na hřiště podívá Spence. Takže dvě změny, Spence a místo Andersona Barn. To jsou dvě změny na straně Anglie. V 75. minutě pokračuje toto osmifinálové utkání fotbalového mistrovství světa mezi Mexikem a Anglií. Dál stav je 2-3, hraje se na Aztéckém stadionu v Mexico City a domácí Mexičané to zkouší teď po levé straně. Střídající Gutiérrez už vybírá Gallarda, ten je u levé postraní čáry, vrací na Gutiérreze. Ten otáčí hru, dává do středu hřiště na připraveného Liru. Ten oslovuje Alvareze. Zpátky přihrávka na Liru ve středu hřiště. Pas na Gallarda. Angličané hrají v 10 po té červené kartě. Připomeňme to. Budou se bránit. Přenesená hra na pravou stranu a ofenzivní odkop Gayho, který pálí Shaitley až na polovinu Anglie. Bellingham dal 2 góly, Kane 1. Na straně Mexika se prosadil Quiñones a podobně jako Kane z penalty, tak skóroval i Raul Jiménez z penalty pro Mexiko. 2-3 je skóre, které platí a Mexičané pokračují v dobývání ve snaze vyrovnat. Centr z levé strany od Gallarda. Naskakuje na něj v malém vápně Pickford. Jen vyboxoval před sebe a tak musí pomoct i Konca. Ten pálí balón jen na půlku hřiště a znovu ho sbírají Mexičané. Tohle může být hodně krušné pro Anglii a je to zatím dominance na balón od Mexičanů. Další centr, který letí do vápna. Harry Kane teď zvládl připravit balón na koncu, ten odkopává znovu na půlku hřiště. Ale všichni Angličané jsou pod balónem, brání se i Harry Kane je stažený do těch obraných řad. Ono aby ne, když hrajete v 10 a vedete, tak prostě bráníte ten výsledek zuby nechty. Zkouší to Mexičané znovu a znovu po levé straně. Vázquez si vybírá Gallarda, ten už je před pokutovým územím. Centruje pravou nohou na zelenější tyč. Na nůžky tam naskakoval odvážně Jiménez, ale postavil se mu do cesty jeho spoluhráč Lira. Takže ty nůžky nemohl Jiménez dotáhnout a musí pokračovat v té kombinaci Mexičané na pravé straně. U balónu je Alvarado, proti němu vystoupil Spence. Nový muž na trávníku. Mexičané zkouší centrovaný balon z pravé strany na vzdálenější tyč. Tam je pouze připravený stoper Konca, ale další odražený balon a znovu ho sbírají Mexičané. Začala 78. minuta. Anglie vede nad Mexikem 3-2, ale hraje bez vyloučeného Quensaha. Mexičané kombinují za vápnem Anglie. Další centrovaný balon, přetažený na vzdálenější tyč, tam je Gutierrez připravený. Už jde do vápna, otočí balon, střílí pravou nohou. Proti němu vystoupil Konca dobře, zablokoval ten balon, ale Gutierrez ten odražený míč ještě stihl na hrací ploše. Centr na malé vápno, další úspěšná obrana, hlavička, tentokrát se do ní položil Angličan Gay. Angličané odehrávají balon na polovinu hřiště, ale Aztécký stadion žene fotbalisty Mexika na vyrovnání, respektive k vyrovnání. Další pas, který teď křížem posílají Mexičané do levé strany. Gallardo centruje na malé vápno, tam naskakuje Spence, odhlavičkovává na rohový kop, takže standardní situace bude pro Mexiko k dispozici. Spence poslal radši balon jen do zámezí, nechtěl riskovat to, že to odehraje někam do vápna a bude ohrožovat svou vlastní branku. Alvaro Figalo je muž, který nahradí na hrací ploše Sancheze, ten už taky hrál pod žlutou kartou, takže poměrně logická změna, aby minimalizoval trenér Mexika Javier Aguirre tu možnost, že by třeba jeho svěřenci se taky nechali vyloučit, byť samozřejmě to hrozí tak i tak přímou červenou kartou, ale Sanchez měl žlutou, tak alespoň nemůže dostat druhou, už je na lavičce. Rohový kop zahraný, Pickford odboxovává na další rohový kop, ještě tedy se opravím, samozřejmě může dostat druhou žlutou kartu, i když je na lavičce, ale neohrozilo by to ten počet 11 fotbalistů v poli na hřišti. Tak jsem se do toho trošku zamotal, omlouvám se za tu ne úplně přesně podanou informaci, to podstatné je, že Sanchez ze hřiště odešel a nahradil ho Figalo. Rohový kop z levé strany, který obstará Alvarado pro Mexiko v 80. minutě. Anglie vede nad Mexikem na Aztéckém stadionu v Mexico City 3-2. Ještě nějaké pozastavení hry. Australský rozhodčí Alireza Fagány čeká a zkoumá nějakou situaci. Teď až dal pokyn, že se tady může hrát a může Alvarado zahrát ten rohový kop z levé strany. Levou nohou centruje na malé vápno. Hlavička, na kterou naskakuje Jiménez a jen tak, že netrefil ten balon lépe, s ním tam byl i Alvarez. Po Alvarezově hlavě sklouzl ten balon do zámezí. Alvarez to měl naservírované. A nakonec se balon odkutálil tedy do autu a Angličané vůbec nespěchají s tím vhozením. Tak to je pomalá, trochu pomalá hra, pomalejší situace a postupná taková kombinace Anglie. Ono není se co divit, anglický tým nebude teď se nikam hnát. Hraje totiž o 10 fotbalistech. 81. je minuta. Anglie má vyloučeného hráče, vede nad Mexikem 3-2 v osmi finále fotbalového mistrovství světa a vy o tom posloucháte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Lira táhne další mexickou akci. Do pravé strany, tam je Alvarado. Proti němu obránce Spence. Alvarado zvládlo centrovat, jenže tam byli připravení Angličané Rice a s ním taky Bellingham. A další střídání na straně Mexika. Hřiště opouští Quiñones, střelec první mexické branky v tomto zápase. Za potlesku aplaudujících tribun. Místo něj do hry přichází Martinez. Mexičané už vystřídali pětkrát. Angličané zatím v uvozovkách jen třikrát. Mexiko to zkouší další akcí. Na levé straně už táhne Gallardo. No, chtěl jsem říct, že bude i centrovat, ale nakonec si to ještě rozmyslel, otočil hru. Další přihrávka, která letí do vápna, teď to zkouší zakončením Jiménez. Jenže přestřelil branku. Ten míč letěl zhruba na úroveň penaltového puntíku. Tam naskakoval na levačku Jiménez. Jenže jeho zakončení nebylo přesné. Letělo nad branu Jordana Pickforda, který si dává trochu na čas, aby tohle skončilo třeba rohovým kopem pro Mexiko. Nakonec se to nestalo. Pickford zvládl v tom daném stanoveném čase rozehrát, takže letí míč. A letí míč přes celé hřiště až na golmana Rangela, který trochu uklidní hru a Mexiko může zakládat další útočnou akci. Na konci 82. minuty Mexiko-Anglie 2-3. A postupná kombinace týmu v zelených dresech, tedy Mexičanů. Další centr, který letí do vápna, hlavička Angličanů a připravený golman Pickford. A slyšíte ten pískot a to bučení, které provází v podstatě celé tohle utkání. Mexičané hrají v podstatě doma na svém stadionu, Aztéckém stadionu v Mexico City, a jakmile mají prostě Angličané balón, tak se ozývá bučení, ozývá se pískot. A Mexičané alespoň takto, myslím tím tedy fanoušci, se snaží dát svému týmu šanci a podpořit, respektive rozhodit Angličany. Teď odražený balon, který letí do pokutového území, tam je několik srážek, nakonec z toho není žádná střela, ale Mexičané stále tlačí na fotbalisty Anglie. A další odkop, který končí jen na půlce. Znovu všichni Angličané pod balonem, včetně forwarda Harryho Kanea. Kombinace přes levou stranu. Gallardo už si to chystá na centr. Levou nohou pálí, proti němu zaskluzoval Konca. A ještě reklamuje to, že trefilo zpátky Gallarda a měli by vazovat Angličané. Ale ten míč se dle mého názoru odkutálel do zámezí. Ano, tak se odkutálel do zámezí za brankovou čáru. A nakonec se ho tedy dotkl Gallardo a je z toho odkop od branky golmana Pickforda, jak ostatně slyšíte pod mým hlasem. Znovu ten pískot, bučení, protože hrají Angličané a to se Mexičanům nepozdává. Klíčové vedení, ten zatím rozdílový gól dal Anglii Harry Kane z penalty v 60. minutě. Sám kapitán Anglie pak ale fauloval ve vlastním vápně a penaltu kopali Mexičané. Raul Jiménez ji proměnil a snížil na 2-3. Angličané míří i v oslabení dopředu, tohle se mi zdálo jako nedovolený zákrok Raula Jiméneze na Koncu. Zákrok je to dopísknutý, Konca skončil na hrací ploše, Raul Jiménez ho držel za dres, je to pravda, a stáhl na hrací plochu, takže lehce za polovinou hřiště už na půlce Mexika budou mít teď k dispozici standardku fotbalisté Anglie, kterým se to hodí, jakákoliv sekunda co nejdál od své brány je samozřejmě za této konstelace potřebná. Declan Rice je připravený, ještě se rozhlíží doleva doprava, kamže by měl zahrát balón, nakonec to posílá na levou stranu pokutového území, tam je jen připravený stoper Alvarez. Hlavičkový souboj, ze kterého vychází úspěšně Angličané. Jude Bellingham má míč na svých kopačkách, vybírá si Spence, ten oslovuje Harryho Kanea, ale nepřesně, balon doskákal až na golmana Rangela. Mexický brankář dává rychle rozehrát Gallardovi do levé strany, ten dělá zasekávačku a úspěšnou, posílá balon na pravou stranu, tam už je připravený Alvarez. Přihrávka na Alvaráda, centr do vápna Anglie, kde doskakují dva hráči Mexika. Zatažení za dres, které zavánělo dalším penaltou. Těch soubojů tam bylo hodně. A k velké nelibosti domácích tribun se zatím nepřerušilo. Mexičané, jak Raul Jiménez, tak Alvarado, tak Martinez se hlásí, aby rozhodčí přerušil hru a šel to zkoumat na video, tak zatím se to nestalo. Pokračuje kombinace Mexika. S číslem 8 je to Figalo, který centruje do vápna. Tam běží golman Pickford, pěstí zasáhl balon ve vzduchu, vzal sebou i Martineze. Naštěstí ho ale netrefil do hlavy, takže může se pokračovat dál. Znovu Figalo, otočená hra z levé na pravou stranu, bezprostřední blízkosti pokutového území Alvarado. Přihrávka na hranu vápna, kde Raul Jiménez si snažil zpracovat balón, ale byl v offsideu. Takže přerušená hra. A Mexičané se musí vyklidit z té části, kde byli předtím nastěhovaní, tedy z vápna Anglie. A budou rozehrávat fotbalisté evropské země po této offsideové situaci. 87. minuta, Mexiko-Anglie 2-3 v osmifinále fotbalového světového šampionátu. Angličané dohrávají bez vyloučeného Quensaha v 10 fotbalistech. Dlouhý centr od brankáře Pickforda letí v 87. minutě až na polovinu Mexika. Tam ale po několika odražených míčích a po soubojích balón sbírá Rangel, to je golmán Mexika. Vybírá si Alvareze, ten dává na Fidgala, přihrávka do levé strany na Miguelardo, centruje do vápna. John Stones zabránil tomu centru a Bellingham posílá míč do středu hrací plochy. Alvarez, na pravé straně se mu hlásí Alvarado, ten dostává nakonec balón, ještě stojí nad míčem, proti němu vystoupil Gordon. Ale kombinace trochu zabržděná od Mexičanů. Teď se snaží Alvarado vymíchat Spence. Nakonec trefil ještě Gordona při tom centru, ale Lira pomáhá Alvaradovi a Mexiko může pokračovat v kombinaci. Centr do vápna, hlavičkující Harry Kane. Další pokus, teď to spoza vápna zkouší Fidgalo ránou. Harry Kane v souboji byl zatažený, nedovolený zákrok se nepíská. Pokračujeme dál kombinací Mexika. Centr z levé strany, který posílá Gallardo, to je velký tlak Mexika. V 89. minutě myslím si, že Angličané to mají teď hodně náročné. A další přerušená hra. Slovo se k nám připojí i posluchači Radiožurnálu v pravidelném zpravodajském vstupu. Střela Mexika zpoza vápna, které ale tu ránu ale sbírá golman Pickford. Byl to pokus, který vyslal Fidgalo, ale do náruče balon sebral. Brankář Pickford sebral před malou chvílí do rukavic pokus Mexičana Fidgala a tak v 89. minutě stále platí, že Mexiko prohrává s Anglií 2-3, teď faul Mexičanů na půli hřiště, Raul Jiménez, to je útočník Mexika, sice se mu to nelíbí, ale musí vrátit balón na kopačky anglických fotbalistů, které čeká standardní situace, začala 90. minuta utkání. Angličané hrají bez vyloučeného Kwonsi. Hrají už zhruba přes nějakých 25 minut, déle vlastně, omlouvám se, přes 35 minut o 10 fotbalistech. Teď ze hry odchází Harry Kane, střídání na straně Anglie. Thomas Tuchel stahuje Harryho Kanea a místo něj se do hry podívá Morgan Rodgers. Takže střídání, které zatím značí to, že Angličané trochu tahají čas, aby ne. Oni vedli, respektive vedou stále nad Mexikem 3-2. Po červené kartě tedy hrají o 10 fotbalistech, ale brání to jednogolové vedení v osmifinále fotbalového mistrovství světa. Rozehraná standardní situace ze středu hřiště míří do levé strany na Bellinghama. Ten se teď nedovoleně provinil proti Alvaradovi, strčil do něj rukama a ten ulehl na trávník. Dozvíme se nastavený čas nad rámec řádné hrací doby. 11 minut. Je to pravda, zkoumalo se dvakrát video, byla i ta hydratační přestávka do toho střídání. Dvě branky. 11 minut nad rámec řádné hrací doby. To je nastavený čas, Mexičané to zkouší podél pravé postranní čáry. V první nastavené minutě centr, který letí do vápna a je tam připravený golman Pickford. Pokud byste chtěli, můžete si naladit zbytek zápasu na digitální stanici Radiožurnál Sport. Znovu připomínám to aktuální skóre v první nastavené minutě. Mexiko prohrává s Anglií v osmifinále fotbalového mistrovství světa 2-3. Kristián Švěda, Radiožurnál. Mexičané vazují na své vlastní polovině balon do hry a rozjíždí další kombinaci. Ještě zhruba 10 minut mají k dispozici na to, aby vyrovnali vývoj tohoto zápasu. Zatím prohrávají s Anglií 2-3. Je to boj o postup do čtvrtfinále, kde už čeká na vítěze tohoto utkání Norsko, které vyřadilo Brazílii. Mexičané to znovu zkouší přes levou stranu. Gallardo bude znovu u balonu, je hodně aktivní, vrací na Fidgara, ten znovu dává do levé strany na Gallarda, ten už je u pokutového území, centruje a balon se odráží od stopera Kwonsi do zámezí. Bude to rohový kop pro Mexiko. Mexičané znovu v tlaku a mačkají Angličany, co to jde. Tu červenou kartu dostal Kwonsach v 54. minutě. Hraje se druhá nastavená ve druhém poločase z celkových 11 avizovaných. Centr, který letí na malé vápno, běží tam Pickford, vyboxoval, ale za vápnem se k míči dostává Fidgalo, přihrává na pravou stranu a otočení hry zprava doleva, Gutierrez posílá balón až za pokutové území. Tak tohle nebylo úplně povedené od fotbalistů Mexika, kteří neodhadli úplně tu situaci, a od branky bude rozehrávat brankář Pickford. Třetí nastavená minuta z celkových 11 začíná. Slyšíte znovu ten pískot, to bučení, protože rozehrávají Angličané od brankáře Pickforda a rozehrávají tak, že se balon odkutálel za postranní čáru na polovině Mexičanů. Pardon. A bude to kombinace od stoperu. Alvarez na pravou stranu dává přihrávku na Alvaráda, ten už běží na polovinu Anglie. Snaží se průnikovou přihrávkou najít Gutiérreze, ovšem ten na balon nedosáhl, a tak si zahraje Jude Bellingham. Dlouhý pas po vzoru Patrika Šika z Eura 2021, který letěl do branky, ale pohotový brankář Rangel byl připravený a sebral ten balon ze vzduchu do svých rukavic. Ovšem, kdyby byl o nějakých 5-10 metrů ještě dál před svojí bránou, tak si troufám říct, že Jude Bellingham zkompletuje hat-trick, a to z poloviny hřiště. To se ale nestalo. A tak ve čtvrté nastavené minutě z oznámených 11 Mexičané znovu kombinují. Prohrávají s Anglií 2-3. Fotbalisté evropského týmu hrají v 10. Centr z pravé strany od Gallarda, ale hodně nepřesný, hodně nepřesný. Teď Mexičané se sami připravili o možnost nějakého zajímavého zakončení. Hlavní trenér Mexika Javier Aguirre teď jen rozmáchl rukama. A znovu slyšíte pískot a bučení, protože brankář Pickford, brankář Anglie, bude rozehrávat. Angličané zatím kontrolují i v oslabení ten tenký náskok. Už přes 20 minut se brání velkému tlaku. Vedli 3-1. V 69. minutě skóroval Raúl Jiménez z penalty na 2-3. Snížil, nicméně Angličané stále vedou o jeden gól. A začala pátá nastavená minuta z oznámených 11. Mexičané rozehrávají z vlastní poloviny další útočnou akci, další snahu a další pokus o to vyrovnat na 3-3. Fidgalo dává do pravé strany, tam je Alvarado, připravený proti němu, ale bránící Gordon i Spence. Oba muži vystoupili, tak teď to zkouší Alvarado dlouhým pasem na vzdálenější tyč. Dobré postavení anglických stoperů a ani nemuseli zasahovat, protože ten balon proletěl až do zámezí, John Stones to pohlídal, takže žádný vzruch pro Mexiko. Naopak tu bude další rozehrávka golmana Pickforda. A další snaha formalistů Anglie co nejvíc rozkouskovat, natáhnout ten čas. Pickford posílá hodně dlouhý balon ze svého vápna až do vápna Mexika, tak to byl opravdu znamenitý odkop. Brankář Rangel tak sbírá balon a posílá ho na Vázqueze. Ten si vybírá na levé straně Gallarda. S ním hraje Fingalo. Centruje do vápna. Hrudí si zpracovává a na nůžky se snaží naskočit jeden z Mexičanů. U toho zakončení nůžkama nakonec strefil proti sobě stojícího. Zdálo se mi, že to byl střídající Barn, který se postavil do trajektorie toho balonu po nůžkách Mexičanů, tak odražený balon za vápno znovu sbírají fotbalisté Mexika. Zpoza vápna teď pálí ostrou ránu Alvarez. Rána sražená, balon se dokutálel až ke golmanu Rangelovi. Sedmá nastavená minuta z oznámených 11 právě teď začíná. Mexiko-Anglie 2-3 v osmifinále fotbalového mistrovství světa. Anglie hraje od 54. minuty bez vyloučeného Kwanzaa. Znovu to pojďme připomenout, že se brání přesilovce Mexika. Alvarez ve středu hřiště dává do pravé strany na Liru. Ten oslovuje Alvaráda. Lira, Alvarado, už je u pravé postranní čáry téměř u pokutového území, proti němu Gordon. Hodně aktivní je Gordon. Alvarado nakonec otáčí hru. Pomáhá si s Fidgalem. Pas, který letí na pravou stranu. Otočení hry doleva. Centr do vápna a rána Raúla Jiméneze nad branku Anglie. Tak přestože Mexičané opticky ten tlak mají a snaží se dostávat do toho zakončení, když nabídnu rychlý pohled do statistik, tak na střely celkem Mexiko-Anglie 17-6. Ovšem z těch 17 pokusů je 5 přímo na bránu. A tedy Mexiko zatím střelilo 2 góly, z toho jeden z penalty. Takže znovu po té nepřesné ráně od Raula Jiméneze, která skončila v zámezí, odkopává brankář Pickford. Posílá míč do zámezí. Rodgers tam čeká ještě na out, který rozehraje jeho spoluhráč Konca. A Jude Bellingham natohuje čas. Uspěl v souboji s Vasquezem, který teď vyzval, jak se říká, čárového rozhodčího. Za to bych klidně dával žlutou kartu, protože Vasquez jednak by si to neměl dovolit a jednak ani není v právu, protože ten balon skutečně šel právě od něj do zámezí. Anglie bude vhazovat a teď přichází žlutá karta pro, zdá se mi, Jordana Hendersona, který není ani na hrací ploše, respektive je na hrací ploše, ale je to střídající hráč, který má na sobě rozlišovák a není na hřišti teď v té soupisce Anglie, v té sestavě Anglie, lépe řečeno, ale protože něco reklamoval spoza postranní čáry, tak dostal žlutou kartu. Balon se odráží až ke golmanu Pickfordovi, začala 9. nastavená minuta, oznámených jich je 11. Stále platí, že Mexiko prohrává 2-3 z Anglií. Žlutá karta i pro Johana Vasquéze. Takže za ty předchozí rozmíšky dostal tedy žlutou kartu. Teď Spence skluzuje na pravé straně. Odpravil balon do zámezí a bude tu další rohový kop. Bude to rohový kop pro Mexiko. Teď ještě nepříjemně dopadl Jiménez na pravý kotník. Tohle nebylo zaviněné žádným z anglických fotbalistů, prostě došlápl na tu vnější stranu, jako kdybyste chtěli šlápnout normálně na chodidlo, ale došlápnete právě na kraj nohy a zvrtne se vám v kotníku. Tak to se teď stalo Jiménezovi, který v bolestech leží za postranní čárou. Rohový kop, který míří na malé vápno a znovu úspěšný Jordan Pickford, brankář, který na klubové úrovni obléká dres Evertonu, ale samozřejmě je to dlouhodobá opora i anglického národního fotbalového týmu. Přímý přenos z mistrovství světa ve fotbale vám nabízíme na radiožurnálu Sport Mexiko-Anglie. 2-3, 10. nastavená minuta, oznámených jich bylo 11. Anglie hraje od 54. minuty o 10 fotbalistech. Vincak byl vyloučený za šlapák. A Angličané se tak brání. A brání se dalšímu útoku Mexika. Mexičané postupují na Aztéckém stadionu po pravé straně. Přihrávka, která míří na Gutiérreze, ale další odkop Angličanů. Hodně kontrolovaná defenziva od Anglie to je. To je opravdu dobrá, dobře složená obrana a Mexičanům se ne a ne přes ní probojovat. Všichni Angličané pod balonem, všichni připraveni na to bránit. Gallardo je na levé straně, oslovuje Liru uprostřed hřiště. Fidgalo posílá pas na pravou stranu hřiště. Centr, který nakonec letí do vápna. Raul Jiménez naskakuje na hlavičku. Připravený Bellingham odkopnout balón. A Bellingham za míčem rovnou sprintuje až na polovinu hřiště. Proti Lirovi nebyl úspěšný. Lira tak táhne celou situaci. A Bellingham je teď za balónem. Zapomněl se tam po tom souboji. A Mexičané pokračují kombinací na pravé straně. Spence s Gordonem, to je dvojice, která operuje právě na této části hřiště proti útočícím Fidgalovi a Alvarádovi. Nakonec se otočení hry do středu hřiště. Teď vstoupíme i do zpráv radiožurnálu, jak to vypadá. Centr do vápna, Mexičané zkouší zakončit. A málem vlastní gól. Míč ve 12. minutě nastavení druhého poločasu, teď avizovaných jich bylo 11, teď měli velkou šanci Mexičané, ale nedali gól. Angličané si respektive málem střelili vlastní gól. To podstatné je, že Mexiko prohrává s Anglií 2-3 a Angličané hrají o 10 od 54. minuty. Zbytek utkání poslouchejte na radiožurnálu Sport. Kristián Švera, radiožurnál. Rohový kop od Mexičanů, zahraný na vzdálenější část malého vápna, rána křížem z pravé strany pokutového území, ještě dorážka a další rohový kop, který předpokládám, že nechá hlavní rozhodčí odehrát těch přerušování v nastavené době, přeci jen ještě bylo několik, takže Pokus ve 12. nastavené minutě na jím konci, avizovaných minut nastavených bylo 11. Rohový kop pro Mexiko. Z levé, respektive z pravé strany, a brankář Rangel je taky v pokutovém území. Centr, který letí na golmana Pickforda, ten vyboxoval, a hlavní rozhodčí z Austrálie Arile Zafagany končí zápas. Anglie poráží v neuvěřitelně vypjatém utkání Mexiko 3-2 a zahraje si s Norskem o postup do semifinále mistrovství světa. Tak to jsou opravdu zajímavé momenty, které vidí teď fanoušci a viděli v uplynulých zhruba 2 hodinách na stadionu, na Aztéckém stadionu v Mexico City. Duel byl o hoďci a viděli v uplynulých zhruba 2 hodinách na stadionu, na Aztéckém stadionu v Mexico City. Duel byl o hodinu odložený kvůli bouřkám, kvůli nevlídnému.

A Angličané hráli tedy přes 40 minut, téměř 45 minut, když počítám i to nastavení druhého poločasu v 10. Nicméně, nedovolený zákrok přišel ve 60. minutě na hrací ploše v pokutovém území Anglie. V pokutovém území Mexika, a tak Angličané kopali penaltu. Harry Kane se prosadil v 60. minutě gólem z penalty, a přestože Raul Jiménez po faulu Harryho Kanea snižoval z penalty na 2-3 v 69. minutě, tak přes velký tlak už Mexičané nezvládli vyrovnat. S turnajem se loučí na svém vlastním stadionu v Mexico City. Připomínám ještě jednou to skóre: Anglie, Mexiko 3-2, a Angličané postoupili do čtvrtfinále, kde si zahrají společně s Norskem o postup do semifinále. V tento moment vám přeji krásný vstup do nového dne.

0: popáté volný den, co třeba vyrazit na borůvky. Na Vysočině už dozráli, jenže na sbírání jednoho hrnečku vám dá zabrat víc než kdy jindy. Kvůli suchu jsou totiž plody menší a také rostou mnohem řidčeji.
1: Rostou borůvky, rostou.
2: Paní Jindřišku potkávám v lese u kostelní Myslové nedaleko Telče. Je schrbená společně s dalšími dvěma dámami nad borůvčím. Opodál je další sběračská parta a před lesem jsem napočítal asi 4 auta.
1: Není to tak, jak vždycky jsou menší a jako zdá se, že jich je míň, ale na buchtu na knedlíky budou.
2: Jsou menší, tedy možná je to tím suchem.
1: Je to tak, taky si to myslíme, no.
2: Kolik už máte?
1: Máme asi 2 litry a to jsme sbírali 4 na začátku, no. Není to jak vždycky.
2: Jo, a kde máte 4.?
1: Oni právě odjeli nakoupit, pánové, kteří přijeli s náma, tak ty už to tady to nebavilo, jo, ale na buchtu si nazbírali, aby měli. A tak my tady ještě chvilku budeme a říkám, na knedlíky, na buchtu máme, nám to takhle stačí.
2: Ale zase jsou zralé docela brzo letos, ne?
1: Myslím si, že jo. A tím, že jsou jakoby menší, tak to prostě není takový výnos jak jindy.
2: Já se musím přiznat, že borůvky nejsou úplně moje hobby a když jdu do lesa, tak spíš na houby. A na to, jak to vypadá s nimi, jsem se zeptal Jaroslava Kadlece z mykologického kroužku ve Světle nad Sázavou.

0: No, teďka v této situaci rostou tady na Světelsku málo, ale tam, kde měly víc dešťů před delší dobou, tak už mají opravdu velký koše plný hlibů a je to hodně třeba na Žďársku, Novoměstsku.
1: V uplynulém týdnu nicméně několikrát zapršelo opravdu vydatně.
0: Ty poslední bouřky mu určitě pomůžou, ale zase ne všude, ne všechny druhy. Myslím si, že teď vyrazí hodně ty muchomurky růžovky, na kterých se chodí, a holubinky půjdou.
1: Na hřibovité houby si prý ale ještě budeme muset pár dní počkat. Milan Soldán, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 5.15. Mexiko, Anglie na světovém šampionátu 2-3. Pojďme k dalším informacím. Na železnicích přejezdech bude zase o něco bezpečněji. Správa železnic letos instaluje závory na dalších více než 50 z nich, a to hlavně na křížení se silnicemi druhých a třetích tříd. Závory přibydou v místech se špatným výhledem a častými dopravními nehodami. Česko si dnes připomene 611 let od upálení mistra Jana Husa. Jako kazatel, filozof a vysokoškolský pedagog kritizoval tehdejší katolickou církev. Vadilo mu například prodej odpustků anebo hromadění majetku. Církev Husa označila za kacíře a dne 6. června 1415 ho kostnický koncil odsoudil k smrti.
1: Dnes bude i nadále velká oblačnost, většinou i s občasným deštěm. Nebe očekávajte oblačné až zatažené, na většině území zaprší. Teploty se budou odpoledne držet mezi 19 a 23 stupni, na jihu Moravy bude tepleji až 25 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 14, na Šumavě až kolem 18 stupňů. A foukat k tomu bude mírný severozápadní až západní vítr, který bude k večeru slábnout. Zítra nás pak čeká zpočátku méně oblačnosti, odpoledne se ale bude od severu nebe zatahovat a také tam čekáme srážky. Teploty ale budou oproti dnešku vysoké, 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě jen kolem 24. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál už příští týden 15. to začne Colors of Ostrava. Na návštěvníky festivalu letos čeká také nová scéna, odpočinkovně laděná Steel Stage, kterou doplní i nová fanzóna Steel Town. Malé ocelové město vzniká pod rukama umělce Davida Žily, mimo jiné i z odpadu z Třineckých železáren.
1: I hutní provoz, stejně jako hudba, má svůj pravidelný rytmus.
2: Konkrétně z Václavovy kolejí jsme vybrali dvě kolejnice, náběhové kolejnice pro tramvaj.
3: Říká mi Jaroslav Stebel z Třineckých železáren.
2: Líbila se nám totiž fotografie dělníků, jak jsou na té traverze, a proto jsme chtěli pro fotokoutek zakomponovat právě náš výrobek.
3: My jsme teď v ateliéru Davida Žily, kde ocelové město pomaličku vzniká. A mezi tou spoustou věcí z řetězů, ozubených koleček, trubek, tak je tady taková velká barelová bicí souprava.
4: To jsou bubenické různé sady, bude 5 bubeníků na to.
3: Hned vedle je rozložený budoucí bar, posvařovaný z třinecké oceli.
4: Kdy nám třeba dodali listové pera, z řetězárny řetězy, pak tady tyhle ty velké matky, ty trůhelníky. To vlastně je všechno, i trubky, to je vlastně všechno jejich materiál, který byl doplněný potom o různé menší fragmenty.
3: Jednou z dominant fanzóny Steel Town pak bude velký dom.
4: Ten vlastně vypadá tak, že má dvě věže, jedna je 3 metry vysoká, druhá 5 metrů. A celé to vlastně bude prosvícené, takže by to mělo dělat jako zároveň velkou lampu 5-metrovou.
3: Na Steel Stage vystoupí spíše alternativně ladění nebo komornější umělci, třeba holandské sesterské duo Sarah Julia. Z Třince a Ostravy František Kuča, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál. Požár domů v Brně Bystrci, také noční ruské útoky na Kyjev a boje o čtvrtfinále na mistrovství světa ve fotbale. Tak to jsou témata pro další zprávy, které začínají ve vysílání svátečního Radiožurnálu už za pár sekund.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: V čem za volantem nejvíce tápeme?
1: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
2: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
1: Jedna minuta denně,
2: jedna otázka,
1: jasná odpověď.
2: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
0: Radiožurnál je půl šesté. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Při nočních ruských útocích na Kyjev zahynulo 7 lidí, přes 20 dalších je zraněných. Oznámil to šéf kyjevské vojenské správy Timur Tkačenko. Ruské balistické rakety a drony podle něj zasáhly obytné domy a další budovy. Agentura AFP předtím informovala, že v Kyjevě se ozývaly výbuchy a zněl letecký poplach. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dřív na základě zpravodajských informací varoval, že Rusko chystá další rozsáhlý útok na Ukrajinu. Hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár rodinného domu v Brně Bystrci. 20 evakuovaných lidí z okolních domů se může vrátit zpátky. Dohašování bude podle mluvčího hasičů Štěpána Komostného ještě pokračovat. Nikdo není zraněný. Co požár způsobilo, zatím není jasné. Škody odhadují hasiči v milionech korun. Kouřimský skanzen slaví 50 let. Pro návštěvníky připravil speciální program Léto na vsi s ukázkami lidových řemesel. Chystají se i přednášky o jeho historii a vystoupení lidové hudby. K výročí taky dnes vysadí památeční strom. Program začne v 10 hodin.
1: Sport.
3: Fotbalisté Norska a Anglie si proti sobě zahrají čtvrtfinále mistrovství světa. Norové vyřadili Brazílii po vítězství 2-1. Angličané porazili Mexičany na jejich domácím astéckém stadionu 3-2. Čtvrtfinále mezi Norskem a Anglií se bude hrát v sobotu večer českého času v Miami.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná D1 v Ostravě a taky dálnice D55 na Zlínsku. Po dálnici D1 v Ostravě směr Brno projíždí dva nadměrné náklady, exity 361 centrum a 354 Poruba. Dálnici proto v úseku, je to opravovaný úsek, zavřeli, než náklady místem projedou. Dálnice D55 z Hulína do Bzence přes hodinu, obousměrně neprůjezdná. Uzavírka je za sjezdem na Napajedla, 35. kilometru odklízí tam následky noční nehody. Kombajn narazil do svodidel. Objízdná trasa vede přes Napajedla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes po ránu máme nad Českem oblačno až zataženo a hlavně ve středních a západních Čechách se vyskytují přehánky. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 12 a 16 stupni, jsou ale místa, kde zůstaly teploty výš, například v centru Prahy zůstalo 18,5 stupně. Nejchladněji je na Sněžce, tam na Poštovně klesla teplota k 6,5 stupňům. Přes den bude pokračovat počasí s oblačným až zataženým nebem, s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 a 23 stupni, na jihu Moravy vystoupí teplota až k 25 stupňům. Na hřebenech hor ukážou teploměry kolem 14, na Šumavě až kolem 18 stupňů. A foukat k tomu bude mírný severozápadní až západní vítr, který bude k večeru slábnout. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Pondělí, svátek, Radiožurnál, 3 minuty po půl šesté. I ve svátek máme rozhovory pro vás se zajímavými hosty. Třeba za chvíli podle velvyslance České republiky při NATO.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 538 na summitu NATO Ankaře, který začne už zítra, bude jedním z témat mimo jiné takzvané předávání zátěže, tedy postupné přebírání zodpovědnosti za obranu Evropy evropskými státy. Řešit se budou ale také výdaje na obranu, kde Česko neplní závazek 2% HDP. V našem podcastu Bruselské chlebíčky přesně i o tom mluví český velvyslanec při NATO David Konecký. Zpravodajka Zdeňka Trachtová se ho ptala i na to, jak se na summit připravuje ve světle sporů mezi prezidentem a vládou.
1: Ta obsahová příprava summitu je zcela standardní, tak jak to máme obecně nastaveno. Naše instrukce pro mě a vlastně pro celou delegaci chodí přes ministerstvo zahraničí, které potom zajišťuje tu koordinaci, ať už v rámci ministerstva zahraničí nebo meziresortní.
2: Mohou se tedy evropští spojenci i nadále spolehnout na Američany, že v případě krize, v případě napadení nějakého členského státu, Amerika splní své závazky a přijde na pomoc?
1: Zcela jednoznačně. Tahle organizace je na tom postavená, my jsme o tom ujišťování na každém summitu. Summit v Ankaře nebude jiný. Bude to summit, z kterého opravdu vyjde velmi jednotná a pro naši zemi, která na NATO staví svoji obranu, je to jeden z pilířů naší bezpečnosti a obrany, na tom staví prostě svoji bezpečnost, bezpečnost občanů. Tak tohle je výborná zpráva a je to zpráva, která není umělá. Prostě my vidíme nejenom z té nejvyšší úrovně, ale i ze všech ostatních úrovní, že tady prostě probíhá velmi seriózní proces, který nás ujišťuje opakovaně v tom, že v případě potřeby prostě aliance splní to, co má, to znamená článek 5, kolektivní obrana, a budeme se bránit.
2: Já jsem v úvodu avizovala tu otázku, jestli Česko není tak trochu černým pasažérem, a vycházím z toho samozřejmě, jak jsme se bavili, že ty obranné výdaje jsou zatím skoro nejnižší v rámci celé Severoatlantické aliance, tak je nebo není Česko černým pasažérem?
1: Česko černým pasažérem není a já to říkám se vší seriózností a vážností, protože já jsem osoba nebo představitel, který by to pocítil jako první. Protože já jsem stálá tvář České republiky zde v NATO a já bych byl ten první, komu by spojenci zprostředkovaně ta organizace dala pocítit, že Česká republika prostě se dostává do pozice černého pasažera. Já to necítím. Myslím, že i historie našeho přístupu k alianci ukazuje, že my vždycky v konečném důsledku budeme spolehlivý spojenec. Já o tom nemám jakoukoliv pochybnost. Máme řadu opravdu skvělých schopností, ať už je to v oblasti speciálních sil, kybernetiky, pasivní sledovací systémy. Máme opravdu jako výborné, řekl bych, špičkové renomé mezi spojenci a já bych byl ten první, kdo by to zde pocítil.
0: Říká český velvyslanec při NATO David Konecký. Celý díl aktuálního podcastu Bruselské chlebíčky si můžete poslechnout celý. Najdete ho na webu Radiožurnálu a také v aplikaci Můj rozhlas a samozřejmě i ve všech podcastových aplikacích. Ranní Radiožurnál s vámi 4 minuty před 6:15.

0: Léto, čas výletů, pozveme vás třeba na zámek Krásný dvůr na Lounsku, ten zpřístupnil nový prohlídkový okruh o hraběti Janu Rudolfu Černínovi, který si z cest přivážel nejrůznější suvenýry. Některé z nich uslyšíte o nich také v ranním radiožurnálu, ať už to budou saně ve tvaru velryby, anebo luxusní nosítka.
1: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
2: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
1: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
2: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
1: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
2: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
1: Radiožurnál ve Varech.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
0: Radiožurnál 3/6. Dejte pozor, staronový druh podvodu teď znovu míří na podnikatele v Česku. Do schránky chodí výzva ke spoplatnění zápisu do centrálního rejstříku firem. Ministerstvo průmyslu ale upozorňuje, že ze zákona žádnou takovou povinnost nemají a ze zápisu pro ně neplynou žádné výhody. Přestože je státní svátek, tak obchody dnes zůstanou otevřené. Dnu pálení mistra Jana Husa totiž není na seznamu svátků, kdy musí obchody na 200 metrů čtverečních ze zákona zavřít. Stejně tak tomu bylo i včera ve svátek Cyrila a Metoděje.
3: Dnešní ranní teploty se pohybují mezi 12 a 16 stupni. Nejtepleji je v pražském Klementínu přes 18 stupňů. Naopak nejchladněji na Poštovně na Sněžce v Krkonoších, tam klesla teplota na 6,5 stupně. Přes den pak teploty vystoupají na horách ke 14 stupňům, na Šumavě až k 18, jinde bude mezi 19 a 23, na jihu Moravy až 25 stupňů. A čekáme oblačno až zataženo. Téměř všude se dnes vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ojediněle může napršet až 10 mm srážek. A ještě vítr foukat bude mírný od severozápadu až západu. Večer bude měnit směr na jihozápadní a také bude slábnout. Hezké ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Alex Warren, ranní radiožurnál s vámi i dnes ve svátek 10 minut před 6 hodinou. A teď jeden nápad na prázdninový výlet. Cestování může být velkou inspirací, dokonce i nejlepší inspirací, což dokazuje konkrétně náš tip na výlet na zámek Krásný dvůr na Lounsku. Jeho dnešní podobu výrazně ovlivnily cesty hraběte Jana Rudolfa Černína po Evropě. Nový prohlídkový okruh ukazuje, jaké neobvyklé suvenýry si ze svých cest přivezl.
1: Co vás tady nejvíce zaujalo?
2: Přiznám se, že mě asi osobně nejvíc ta tapeta, ta replika té tapety z prvního patra, i když je to jenom jako dekorace na zeď.
1: Návštěvník Radek popisuje tapetu s motivem Římanky v lázních, kterou si hrabě Černín nechal zhotovit po návštěvě Pompejí. S kastelánem zámku Milanem Vaněrkou jsem se ale zastavila u části výstavy, která ukazuje, v jakých prostředcích šlechta dříve cestovala. Mezi nejvýraznější exponát patří sáně ve tvaru velryby.
3: Sáně sloužily spíš k zábavě šlechty, například při masopustech. Jsou vytvořené tak, že vypadají, jakoby ten daný člověk, který v těch sáních sedí, sedí v tlamě té velryby. A dokonce ta velryba měla ještě sklopnou takovou část, něco podobného, jako máme na dětských kočárcích.
1: Následně se s kastelánem Vaněrkou přesouváme do druhé části výstavy. Ta ukazuje, co si hrabě Černín ze svých cest po Evropě odvážel domů.
3: Jan Rudolf si dovezl historii dvojí Indie. My zde máme dva originály. Je to kniha, která byla ve své době zakázována a pálena, protože odsuzuje otroctví jak v Indii, tak v Americe. A pak zde máme i porcelán. Máme zde dvě unikátní majolikové vázy, které si právě dovezl z Itálie.
1: Pro hraběte Černína ale nebyly nejcennější samotné předměty. Z cestování po Evropě si přivezl hlavně inspiraci, kterou promítl do podoby zámeckého parku i jeho staveb. Z Krásného dvora na Lounsku Kateřina Kučerová, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál. Letos na pondělí vyšel svátek, respektive připomínka upálení mistra a Jana Husa. Dnes ve svátek očekávejte, že se rozhodně nepřehřejete teploty do 24 stupňů. O tom, co se děje a jaké bude počasí, tak to se dozvíte už v té následující zhruba minutě.
1: Antivirus.
2: Pořad Radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
1: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
2: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
1: Antivirus.
2: Pořad Radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
1: Antivirus.
2: Bezpečný průvodce v online světě.
1: V pondělí po 11:30 na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, 6 hodin. Tady jsou zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Při nočních ruských útocích na Kyjev zahynulo 7 lidí. Železniční dopravci zavádějí nové zahraniční linky. Fotbalisté Norska a Anglie postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa a bude zataženo až oblačno, občas déšť, teploty většinou do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: 7 lidí zahynulo v Kyjevě při nočních ruských útocích. Přes 20 dalších je zraněných, oznámil to šéf kyjevské vojenské zprávy Timur Tkačenko. Ruské balistické rakety a drony podle něj zasáhly obytné domy a další budovy. Agentura AFP předtím informovala, že v Kyjevě se ozývaly výbuchy a zněl letecký poplach. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dřív na základě zpravodajských informací varoval, že Rusko chystá další rozsáhlý útok na Ukrajinu. Cestující můžou využít nové zahraniční linky českých železničních dopravců. Leo Express nově jezdí do německého Frankfurtu nad Mohanem, České dráhy do dánské Kodaně.
4: Jedním vlakem Leo Expressu může cestující nově dojet z Bohumína přes Prahu a Drážďany až na významné letiště ve Frankfurtu, pokračuje mluvčí dopravce Emil Sedlařík.
5: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě.
4: V budoucnu chce dopravce spoj prodloužit až do polské Přemyšle. České dráhy nedávno spustily linku z Prahy přes Berlín a Hamburg do Kodaně, pokračuje mluvčí Vanda Rajnochová.
6: Dálkové vlaky procházejí renesancí po celé Evropě, takže tato naše aktivita zapadá do evropského trendu.
4: Vlak jede dvakrát denně, přes léto ho posiluje ještě noční spoj. Jakub Vik, Radiožurnál.
3: Po dálnici D1 u Černožic na Královéhradecku můžou řidiči dočasně jezdit bez dálniční známky. Krátký úsek dálnice slouží jako objížďka opravovaného mostu na silnici mezi Jaroměří a Hradcem Králové. Uzavírka místní silnice potrvá až do poloviny prosince. Dnes je to 611 let od upálení mistra Jana Husa. Kazatele a reformátora odsoudil k smrti koncil v Kostnici, a to kvůli jeho kritice katolické církve. Husovi vadil její morální úpadek a prodej odpustků. Jeho smrt přispěla k vypuknutí husitské revoluce. Na jeho odkaz se pak během staletí odvolávaly různé politické režimy, vysvětluje historička Eva Doležalová.
7: Tak se z Husa stal mimo jiné bojovník proti katolické církvi, proti Němcům nebo dokonce za sociální spravedlnost. Přitom ale právě takový obraz Jana Husa deformuje a dává vzniknout představě o člověku, který nikdy nežil.
3: Lidé si dnes Jana Husa připomenou tradičními bohoslužbami a slavnostmi. V jeho rodném Husinci budou historické trhy. Na programu jsou i prohlídky domu, kde se Jan Hus narodil.
8: Sport. Norsko je na světovém šampionátu fotbalistů poprvé ve čtvrtfinále. Norové v New Jersey vyřadili Brazilce po výhře 2-1. Oba góly Severanů dal útočník Erling Haaland.
9: Je to opravdu dobrý pocit dát dva góly Brazilcům a porazit je. Ukázali jsme, že Norsko je fantastický fotbalový tým, jeden z lepších v Evropě a vlastně i na světě. Je úžasné, co tu předvádíme. Jsem hrdý na celou zemi.
8: Norsko se ve čtvrtfinále šampionátu utká v sobotu večer s Anglií, ta totiž na Aztéckém stadionu porazila domácí Mexiko 3-2. Tenistka Karolína Muchová porazila Barboru Krejčíkovou ve třech setech a na Wimbledonu je ve čtvrtfinále. V něm nastoupí proti Japonce Osakové, která vyřadila světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou po vítězství ve dvou sadách. O čtvrtfinále londýnského Grand Slamu dnes zabojují další tři čeští singlisté Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody u Ostravy a silnici 37 na Trutnovsku. Dálnice D1 v Ostravě na Brno i Polsko stála, nebo jen pomalu popojížděla. Omezení mezi exity 361 Centrum a 354 Poruba jeli dva nadměrné náklady s doprovodem. Jsou pryč a teď zpomalují provoz směr Brno. Podle kamer v místech, kde jsou dva pruhy, předjet nejdou. Dálnice D55 z Hulína do Bzence opět průjezdná. Obousměrná uzavírka za sjezdem na Napajedla 35. kilometru konci dálnice skončila. Už jen krajnici v místě nehody blokuje odstavený kombajn. Na silnici 58 na výjezdu z Ostravy do Mošnova se srazila dvě osobní auta. Nehoda je u odbočky na Novou Bělou a částečně blokuje křižovatku. A na silnici 37 z Trutnova do Jaroměře další omezení po nehodě. Opatrně mezi odbočkami na Dvůr Králové nad Labem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude zataženo až oblačno, občas déšť nebo přeháňky, teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
1: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
11: Hezký den, startují Kilometry Jiřího Ježka, od mikrofonu vás.
3: Tolik zprávy.
1: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
11: Hezký den, startují Kilometry Jiřího Ježka, od mikrofonu vás zdraví Martin Charvát, a stejně jako minulý týden asi

0: Cyklistiku, co dělám, je na rotopedu před zápasem nebo před tréninkem. Nejvíc jsem asi kolo využíval, když jsem rehabilitoval vlastně z přetrženého vazu, tak tam jsem hodně jezdil na kole ze začátku, ale jinak já si myslím, že i my to nemáme úplně povolený takhle rekreačně, třeba hlavně v sezóně jezdit, a v off-seasonu není na to úplně čas, bohužel, no.
1: Ale ta cyklistika, právě ta přípravná před tím zápasem nebo před jakoukoliv jinou soutěží u jiných sportů, třeba, já nevím, i u rychlobruslení, ty trenažéry tam prostě stabilně jsou. Tak kolik minut třeba se rozjíždíš před zápasem?
0: Dělám to nějak 10 minut, bych řekl. Záleží taky, jak se cítím. Hodně, říkám, ten rotopéd využívám hlavně třeba, když rehabilitu, když mám nějakou zraněnou nohu, tak ze začátku hodně kvůli kondičce. Nejvíc asi dělám vždycky drill 30-20, což je prostě 30 vteřin lehce, pak 20 vteřin co nejrychleji, co můžu, takže to využívám hlavně kvůli té kondičce, když rehabilituju ze zranění nohy.
2: Doufám, že už nic takového nebude v kariéře Víta Krejčího, i k tomu se samozřejmě dostaneme, ale to bylo už řečeno od týmu NBA, potažmo ještě tehdy od Zaragozy, že kolo nebo rotopet je právě dobrý způsob, jak u toho vašeho předního skříženého vazu, u toho největšího zranění kariéry, které jste měl, tak jak se z toho dostat?
0: Určitě. Já si myslím, že ten začátek vlastně pak když jsem byl v OKC a rehabilitoval tam, tak jsem pak ještě využíval... Bylo to vlastně ve vodě běhat.
2: Prostě OKC Oklahoma City, abych jo. Přeložil.
0: Bylo to prostě o tom, jako mi nedávat celou tu váhu na tu nohu, ale i furt se nějak hejbat a dělat nějakou tu kondici. A myslím si, že v tomhle to kolo je jako skvělý.
1: Spousta lidí, spousta sportovců využívá to kolo i jako k odplavení laktátu, k únavě, odplavení té únavy po tom zápase. Tak je i tohle třeba nějaká rutina, součást rutiny, když slezete z palubovky jako tým, tak kolik těch trenažérů tam máte vlastně? Může každý rovnou naskočit na svůj?
0: Každý asi úplně ne, já si myslím, že jich tam máme třeba 5. Já si přiznám, já jsem to zkoušel chvilinku, ale za mě víc funguje, já vždycky chodím do ledový kádě po zápase, to za mě funguje trošičku líp, ale zkoušel jsem to, jak říkám, každý, já si myslím, že každý to má prostě trošičku jinak, je prostě potřeba si najít to, co vyhovuje vám, a za mě prostě nejlíp funguje ta ledová kádě.
2: Vít Krejčí, basketbalista v kilometrech Jiřího Ježka. My jsme to tušili, že to dneska moc o cyklistice nebude, ale stejně to ještě jednou zkusím, a sice, že vy jste z jižních Čech, tam je to pro cyklistiku jako dělané, tak ani tak to vás to nějakým způsobem nepřesvědčí?
0: Tak samozřejmě, když jsem byl malej, tak jsme jezdili na hodně výletů a jezdili jsme hodně na kole, ale jak říkám, od té doby, co hraju profesionálně, tak jsem se k tomu úplně zpátky nedostal, no. Možná bych měl.
1: Samozřejmě cyklistika, ta profesionální, když se díváme na Tour de France nebo bavíme se o těch nejprestižnějších závodech, o té nejvyšší lize, tak je dneska jedním z lídrů vlastně, co se týče technologií ve sportu, co se týče technologií v té rekonvalescenci. Jak je na tom vlastně ta profesionální basketbalová liga, ta nejprestižnější NBA, co se týče těch největších odborníků právě třeba na přípravu, na, dejme tomu, nutrici a tyhle ty věci?
0: Tak tam je ta výbava a tady ta příprava naprosto špičková. Tím, že vlastně hrajeme 3-4 zápasy týdně, tak ta nějaká regenerace a i samozřejmě spoustu zranění při sezóně, ať už dlouhodobý nebo krátkodobý, a spousta těch peněz toho týmu jde právě do toho, do tady toho směru, a teďka zrovna třeba nám náš majitel koupil novou, je to nějaký cryo chamber, je to prostě nějaká, nevím, jak to přesně funguje, je to nějaký stan a v tom prostě je nějaká extrémní zima, můžeme to právě využívat teďka po zápasech, takže do toho jde jako obrovské množství peněz, protože toto, v tom sportu je to zdraví vlastně nejdůležitější.
1: Já to můžu doporučit, protože právě kryokomoru jsem v posledních letech kariéry používal, a právě těch minus 130 stupňů na nějakých 4-5 minut, jako když se tam člověk v tom prochází, tak pak té regeneraci dělá obrovský zázraky. A je to možná i to pro to tělo, je to příjemnější než ta úplně ledová voda, kterou já třeba jsem neměl tolikrát, zvlášť v létě, protože ten teplotní šok byl velký. Ale tohle paradoxně, i když je to minus 130 stupňů, tak je to fakt jako super pomůcka pro sportovce, a využívají už to dneska i amatérští sportovci, protože je to opravdu i pro tělo příjemné.
2: A to je nějaká převozna, jakože to máte i na venkovní

0: No tak, no, on to koupil teďka, ten náš majitel, takže ještě nevím, jak to vypadá. V Atlantě jsme měli vlastně kryo přímo na hale, tak tam jsem chodil občas po zápase. V Portlandu není a právě proto teďka koupili, já nevím, jestli to je přímo jako přenosní nějaká, nevím přesně, jak to funguje, ale je to šílený, kam jako se tady ta věda jakoby posunula v tomhletom.
1: Třeba na Tour de France ty týmy sebou vozí normálně, každý tým má jedno svoje auto, který normálně přes léto rozváží na Nuky a oni v tom mají schované ty bazénky s tou studenou vodou a ty závodníci vylezou z toho autobusu a přeběhnou jenom do té Avie, otevřou ty dveře, naskáčí tam do tří bazénků a to auto je vlastně chlazený pořád, takže je to připravené vlastně non-stop i večer, okay. Třeba u hotelu parkuje, takže tohle to se dá už úplně krásně využívat, ale samozřejmě těch technologických zázraků je strašně moc. Dneska v tom sportu, ten sport je dneska prošpikovaný technologiemi. Bylo něco, když jsi přišel do zámoří poprvé, že jsi si řekl, wow, tak tohle jsem teda v životě neviděl a tohle, jestli budu využívat, tak mě to ještě nastřelí někam víc?
0: Já si myslím, že pro mě nejdůležitější bylo, jak jsem říkal už předtím, pro každého funguje něco jiného, takže najít si nějakou tu svoji rutinu, najít si nějaký ty svoje věci, co fungují. Pro každého funguje něco jiného. Já jsem třeba hrozně zkrácený, mám prostě zkrácený svaly. Nebo
2: když
0: šlachy.
2: Člověk měří přes 2 metry, tak to úplně nevypadá, že je zkrácený.
1: Já chtěl říct, že mě nepřijdeš moc zkrácený.
0: Takže za mě je prostě extrémně důležitý třeba nějaký ty přímo ta manuální práce, že se mnou někdo dělá tu manuální práci. Fungují mi hrozně jehly, že mi dávají třeba do achilovek nebo takhle, když je mám prostě hrozně zkrácený a zatlý, tak to mi třeba pomáhá. Jak říkám, každému prostě pomáhá něco jiného. Vždycky jednou týdně se snažím aspoň na masáž, ale jak říkám, u mě to je spíš ta ledová káť a pak nějaký ty spíš manuální práce.
2: To mě zajímá, jak na to člověk přijde, že mu svědčí, že mu někdo napíchá jehly do paty nebo do achilovky. To jako jste někde viděl a řekl jste si, je, to by bylo hezké, nebo někdo řekl, ty s tím máš problém, tak to zkusíme takhle.
1: Jo. Když v Chorvatsku šlapneš na ježka u moře a zjistíš, že ti to vlastně pomáhá, tak to může být variant.
0: Přesně tak. No já si myslím, že ten tým má prostě spoustu technik, spoustu jako různých věcí, co můžou zkoušet a je to prostě o tom vyzkoušet je a zkusit, jaká za vás funguje nejvíc.
1: A když potom se budeme bavit o těch věcech, které se dají třeba měřit nebo nějakým způsobem monitorovat, třeba videorekordéry a tak dále, tak třeba hokejisté už dneska řeší vlastně každý centimetr toho skluzu vlastně v tom klasickém hokejovém bruslení. Tak je tam něco, co se liší třeba v tom pohybu na palubovce, že třeba by někdo zkoumal, jestli běžíš správně.
0: Určitě.
1: Takže i ta efektivita třeba toho pohybu, aby si člověk zbytečně neunavoval, nebo aby byl rychlejší.
0: Určitě, my to máme dokonce od NBA povinný, že každý měsíc musíš udělat 4 testy, jsou vlastně, říká se mu force placed, a jsou to prostě taky dva, nevím, jak by to vysvětlil, je to na zemi a vyskočíte a ono to počítá, jakou sílu dáte do jaký nohy a pak když dopadnete, tak to spočítá, jestli víc preferujete dopadnout na levou nebo na pravou a pak právě podle toho můžete dělat se podle toho odvíjí třeba, co děláte v postce nebo takhle. Pak další je vlastně i při těch skocích, tak máme tam, já nevím, 20 kamer a dají vám čipy na kotníky, kolena, hips, ramena a přesně to monitoruje prostě právě, jestli preferujete jednu nohu nebo druhou. A pak děláme vlastně spoustu silových testů, jak na ramena, tak třeba na quads, na hamstringy a právě všechny nerovnosti se tam zkoumají, aby právě pak nedošlo k těm zraněním. A to musíme dělat jednou měsíčně. Mm-hmm.
2: To vypadá, že vás to hodně baví, že jste na čísla, že vás zajímá nejen co tělo umí, ale vše možné vymoženosti okolo.
0: Určitě, tak já tím, že v mojí kariéře jsem utrpěl spoustu zranění, tak si myslím, že jsem právě tomuhle měl dávat větší pozor už dřív. A právě teď, když mám ty možnosti, když mám ty, mám všechny ty lidi kolem sebe a mám tu možnost to dělat, tak se snažím to dělat co nejvíc, abych prostě věděl, abych všechno je to vlastně všechno je to kvůli tomu, abych jsme předešli tomu zranění, že jo. Takže třeba já, když jsem právě rehabilitoval s tím levým kolenem, tak jsem pak ten další rok hrozně preferoval dopadat jenom na pravou nohu. A pak jsou z toho problémy, že vás bolí pravý kotník, začíná vás toho bolet pravý koleno, takže ono se to pak všechno jde dohromady. Takže když víte, kde ten problém je, tak na to můžete pracovat právě v té postce a můžete právě předejít nějakým dalším zraněním.
1: Já jsem moc rád, že to říkáš, protože já věřím, že právě tohle to odděluje ty špičkový sportovce od toho průměru, kteří umí využít ty možnosti, které jim ten tým dá. Navíc umí vlastně využít ty možnosti, které jim dávají ty technologie a každý rok přijde ta technika s něčím a ta věda s něčím novým. A ty, když to vlastně přejímáš, tak ti to pomáhá vlastně se zlepšovat pořád. A mě vždycky každý říkal, no ty děláš tyhle věci a ty seš tak pilnej. Já říkám, to není pilnej, to je prostě půd sebe záchovy, protože jako když to budu dělat, tak vím, že vydržím v tom sportu díl a můžu třeba prodat ten svůj potenciál. Takže děláš to i s tím, že ti to pomáhá prodlužovat tu kariéru a chrání tě to před těma zraněníma, který vlastně nikdo nechce. Že?
0: Určitě, tak... Jak říkám, tohle jakoby, já si myslím, že na takový úrovni, už na těch špičkový úrovni, je to právě víc o tom starat se o to svoje tělo a být profesionál v tomhletom, než jenom prostě makat na hřišti, samozřejmě to je základ všeho, ale myslím si, že jak jsi sám říkal, tak co dělí ty nejlepší od těch ostatních je, že vlastně se starají o to svoje tělo, tak nevím, jestli to je pravda, ale jak se říká, že LeBron prostě utrácí miliony a miliony na svém těle každý měsíc, tak je to prostě potřeba už na té špičkové úrovni, nejde tam hrát jenom basket a už se starat o jakoukoliv, na nic jiného jako se nezajímá, vlastně to tělo je to nejdůležitější.
1: A kdo z těch zkušených hráčů, když působíš vlastně v té nejprestižnější lize, je ti takovým jako v tomhle tom inspirací, nebo kdo tě do toho nejvíc uvedl, že jsi viděl, že to fakt má smysl?
0: Já si myslím, že ty starší hráči, já si myslím třeba Drew Holiday, co u nás máme, jsou to prostě lidi, co už mají něco odehráno v té NBA a co prostě chápu, že to tvoje tělo je prostě to nejdůležitější, pokud jsi zraněný, všechno jiný, na ničem jiném nezáleží, pokud jsi zraněný, takže tohle je to nejdůležitější a starat se o to svoje tělo, být prostě připraven tím jak jsem říkal, máme 3-4 zápasy denně, tak takže si myslím, že třeba půlka mužstva po každý sezóně jde na operaci něčeho, protože prostě jsou tak dolámaný, že prostě potřebují něco spravit. Takže jde prostě o to, při té sezóně samozřejmě nemáš čas na to si zajít na operaci a měsíc, dva měsíce někde rehabilitovat. Takže starat se o to svoje tělo, aby prostě každý den bylo ve špičkový formě.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
2: Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, jejich hostem basketbalista Vít Krejčí. Tentokrát to není úplně o najíždění kilometrů, ale speciálně o přípravě, ke které jsme se chtěli s Vítem Krejčím dostat. Jak dlouho trvalo, než jste si tohle uvědomil? Že právě to tělo je to, na co musíte dbát, že to není jenom o tom výkonu?
0: Myslím si, že to bylo po tom křižáku, kdy vlastně jsem asi 18 měsíců mi trvalo, než jsem se dostal jako zpátky do basketbalové formy. A řekl jsem si, že tohle už prostě nikdy ne. A co ví, kdybych třeba začal s tím dřív, tak mě se to vlastně, ten křižák jsem se omotal, že jsem šel na dunk a špatně jsem dopadnul. A co ví, kdybych třeba na tom pracoval víc už předtím, tak to tělo je na to už zvyklý a nestalo by se to. Takže tohle byl pro mě takovej wake-up call, kdy vlastně jsem si řekl, tak takhle ne. Prostě musím dělat všechno pro to, abych to svoje tělo... Aby se staral co nejvíc o to dělat. Samozřejmě, když je vám 15-16, tak vás to nezajímá, protože jste mladý a každá bolístka tak za den zmizí, že jo? Ale jak už se prostě dostáváte do toho profesionálního sportu, těch zápasů je víc, je to mnohem víc fyzičtější, tak je prostě potřeba si jako uvědomit to, že... A některý lidi to mají prostě jinak, některý lidi mají prostě hmitelný těla, co prostě nepotřebují dělat tolik té rehabilitace a u mě prostě tím, že už jsem měl jako spoustu zranění a mám hrozně stuhlý tělo, tak u mě je to extrémně důležitý.
2: Zaujala mě ta poznámka s Drew Holidayem a dalšími zkušenými hráči, ať už v Oklahomě, ať už v Atlantě, ať už teďko v Portlandu, kteří ví, že tohle je ten důvod, proč se oni mohou dlouho udržet. Jak dlouho to trvá, než se dostanete vlastně k téhle debatě? Protože to přece není o tom, že člověk přijde do nějakého týmu, tak v Portlandu nejste úplně dlouho. A hnedka druhá otázka by bylo, jak se staráš o svoje tělo.
0: Tak samozřejmě je tam tým, nějakých lidí, která jejich první otázka je přesně tohle, který se stará jenom o to vaše zdraví. A my máme furt k dispozici, máme dva, co dělají masáže, máme tam asi 6 fyzioterapeutů, máme chiropraktika a všichni tady ty lidi se prostě starají 100% o to tvoje tělo. To je, jak říkám, je to prostě to nejdůležitější jako v tom basketě. Jo. Můžeme se tady bavit, jo, měl bys střílet trojky tak a tak, měl bys hrát tak a tak, ale pokud prostě nejsi zdravý a nejsi na tom hřišti, tak je to všechno úplně zbytečný.
1: A když to teda vezmeme i na tu techniku toho samotného sportu, to znamená, máte kouče a trenéry, nějaký skill trenéry, třeba extra na ty trojky, extra na přihrávky?
0: Spíš máme trenéra přímo na střelbu, mm-hmm. jednoho. A pak je tam, já nevím, těch asistentů tam spousta, je tam třeba 10-20 asistentů a půlka je třeba na útok, půlka je právě na co se víc na tu obranu, pak vlastně každý hráč má jednoho toho asistenta, který se stará jenom o toho jednoho hráče, s tím děláte film, s tím děláte všechny tréninky, aby prostě věděl, co se vám líbí, co se vám nelíbí, jak hrajete, aby vás prostě víc i poznal jako toho člověka a mohl s váma dělat ten nejlepší progres.
2: Film?
0: Pozápasový film, že vlastně se stříhají.
1: Musíš s někým koukat na film, aby si nekoukal sám, že jo?
2: Ne, on vám prostě sestříhá akce a vy máte jednoho člověka, jo. Se kterým si pokaždé kouknete, tak říkajíc na film, tomu říkáte jo. Film.
0: Film, no, tak je to vlastně pozápasový film, jakoby, no.
1: To když rozpočítáme na hráče a bereme i ty, co sedí na lavičce, tak každý má za sebou minibus, jo, jako no. Vidí.
0: Je to tak? Je to
1: personálu.
2: Tak? Jedete vždycky, každý má jednu sedačku a kamarád je ten s kamerou.
0: Je vlastně 15 hráčů a trenérů je, já nevím, 20, 25, pak máme, když počítám tu medical side, tak tam je dalších 15 lidí, když počítám jenom posilovnu, tak tam je dalších 5 lidí, pak máme nutriční a tak dále a tak dále a tak dále. Ten tým je jakoby obrovský, tak my na ty zápasy, na každý zápas venku, tak jezdí výprava třeba 70 lidí a hráčů je 15. Ostatní jsou prostě trenéři, fyzia a lidi, co se prostě starají jakoby o ten chod toho týmu nebo o to, aby se ty hráči měli, aby měli co nejlepší servis.
2: Tak teď už trochu rozumím té přenosné kryokomoře teoreticky, kdyby byla, protože to už vlastně v tom trochu zanikne.
1: A může to využívat i ten personál, protože i ten si potřebuje odpočinout. Ale když to takhle rozpočítáme, tak to se musíte hodně snažit, abyste uživili vlastně tuhletu na tom hřišti. Hrajete i za ně někdy v hlavě, že si říkáte, tyhle musíme tenhle ten zápas vyhrát, aby jsme zaplatili ten tým lidí, který je za náma. Protože když si to člověk představí, tak to je basketbalová hala, u toho je malá nemocnice. Malý fitko, malá nějaká výrobna potravin a nějaká gastroprovoz. Pojďme k tomu jídlu a k tomu pití, protože i to je obrovská součást té ochrany toho těla a toho fungování. Co člověk celý den pije, co člověk celý den jí, jestli má všechny vitamíny, jestli má všechno, co mu k tomu výkonu pomáhá. Jak jste kontrolováni po této medicínské stránce a potažmo i třeba té výživy, nutrice?
0: Určitě, tak my vždycky na začátku sezóny a pak v půlce sezóny děláme krevní testy, kde prostě ti se budou spoustu krve a z toho prostě oni pak zjistí, co ti chybí, co ne a podle toho pak dělají plány a vlastně máme vždycky v hale, tak máme takový malinký pytlíček a v tom mám všechny prášky, co prostě potřebuju, všechny jakoby, nevím, já tam mám omegu, mám tam nějaký multivitamíny, mám tam zink, mám tam iron nějaký. Každý to má prostě jinak podle těch testů. Některý hráči třeba mají i přímo jídelníčky, ten já úplně nemám. S tím úplně problém nemám třeba s nějakou váhou. Ale každý ten hráč má prostě naprosto, má přístup ke všem věcem a pak už je to prostě jenom na tom hráči to využít a myslím si, že jako NBA nebo každý tým je vlastně bilionová prostě jako společnost a když toho dokážeš využít správně, tak je u tebe postaráno líp než kde jinde.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
2: Vít Krejčí v Kilometrech Jiřího Ješka. Bavíme se o přípravě basketbalisty v NBA a to všechno cestuje s vámi z klubu do klubu v uvozovkách, že když vám v Atlantě něco předepíšou, tak to samé potom pokračuje i v Portlandu.
0: Samozřejmě.
2: A nebo vlastně to začíná v uvozovkách na novo, tím, jak si to tam nový doktor vyzkoumá a najednou vám předepíše něco úplně jiného?
0: Přenese se to vždycky do toho dalšího týmu. Oni jsou ono přece jenom jakoby ta NBA má 30 týmů a oni se každý léto scházejí, všichni ty fyzioterapeuti a tak, takže oni už se tam jako i lidi znají. Takže je právě super tím, že se často děje, že vás vytradujou, že najednou jdete do jiného týmu ze dne na den, tak tam to spojení je skvělý, kdy vlastně oni už rovnou, oni dostanou hned ten přístup k těm testům třeba, co jsme dělali na začátku sezóny a hned prostě ví, co tomu hráči chybí vlastně a můžou hned to, buď můžou se zeptat přímo, co vlastně bere v tom jiném klubu, anebo prostě to můžou založit, ale mají k tomu prostě přístup úplně stejně jako prostě ten první tým.
1: To mě napadá, a možná to sem nepatří, jo, klidně na to neodpověz, ale jaká je kultura ve vztazích mezi těmi týmy, když tě třeba vymění z jednoho týmu a ty jim ukážeš, co ti dávali ten medical staff, co ti dávali za vitamíny a tak dále. Jak moc pomlouvají ty jedni doktoři, ty druhý, že říkají třeba, ježiš, co ti to tam dávali, teď ti škodili vlastně, to my ti dáme něco lepšího tady.
0: Tak párkrát se mi to určitě stalo vážně, v nějakých věcech. Když teďka dám příklad, tak já jsem nosil do bot, ty, jak jsem mu říkal, vložky do bot. A ty, co jsem třeba měl v Atlantě, tak pak jsem je přivez do Portlandu a v Portlandu mi řekli, že stojí úplně za prd, že bych měl používat ty, co mají oni. Takže jako, samozřejmě každý ten tým funguje trošičku jinak, ale myslím si, že na 99% věcí se prostě shodnou.
1: A zvedá ti to sebevědomí, když ti třeba řeknou, ty, a tak tohle jste dělali dobře, nebo tohle, jako teď si nám přines vlastně novou nějakou myšlenku.
0: Já si myslím, že každý tým to dělá dobře, ale každý tým třeba na to má trošičku jiný pohled. Já si myslím, že není jedna prostě správná cesta. Je prostě, já zase říkám, je to o tom hráči. Prostě co sedí tomu hráči, takže já třeba, i když mi řekli, že ty vložky jsou na prd, tak jsem mi řekl, hele, já to teďka uprostřed sezóny nebudu měnit a prostě i když vy si myslíte, že to stojí za prd, mě to vyhovuje, tak já s tím dohraju sezonu a pak v létě se o tom můžeme více pobavit a můžeme zase vyzkoušet ty, co fungují u vás, ale zase je blbý jako uprostřed sezóny měnit něco takového.
1: Mě by to totálně rozhodilo, kdyby mi někdo řekl, co používám, že je úplně špatně, já bych okamžitě měl pocit, že kulhám a hned by se mi to někde objevilo.
2: To je ale celé takové hrozně důležité, že jo? Protože vložka do boty, řekneš si, taková hloupost, ale u basketbalisty je to jako alfa omega úspěchu nejspíš.
0: Tak když si vezmeš, kolik toho naběháš, kolik toho naskáčeš za tu sezonu, tak každý ten jako krok je extrémně důležitý a pokud uděláš 1000 kroků, 1000 skoků, tak je to pak znát. I jako naprostá maličkost, naprostá, co by se řeklo, zbytečnost, tak je to prostě znát.
2: Četl jsem někde, že basketbalista za zápas naběhá kolem 4 kilometrů. To se jako úplně nezdá, když si vezmeš. Fotbalista za zápas má takových 10, 11, atletická Slávia třeba 12, ale jinak to vlastně jako je obrovské hřiště oproti basketbalu. A tam jak vlastně jedna, druhá strana, 24 sekund v fulzovkách.
0: Tak já si myslím, že třeba rozdíl předtím mezi tím fotbalem a basketem, tak ten basket tam jakoby prakticky furt jenom sprintujete nebo běháte v maximální. Tam jsou kratší úseky, ale na 100%, prostě sprinty. A je tam mnohem víc, jak bych to řekl, takových jako tím, jak hrozně skáčeme, tím, jak hrozně dopadáme, jo, tak je tam mnohem víc takových špatných kroků třeba, jo, takže právě proto se je hrozně důležitý to tělo připravit, my prostě trénujeme v různých pozicích, protože ten basket vás dostane do různých pozic, běžíte dopředu, dozadu, doleva, doprava, v hrozně rychlých rychlostech a ještě se k tomu musíte, protože to hřiště je malý, se musíte vyhýbat lidem, nebo je musíte nějak obíhat, takže v tomhle tom je to prostě rozdíl, že je tam mnohem víc explosiv to prostě je.
2: Kolik máte bot na sezónu?
0: Ty jo.
2: Tak na měsíc, dobře.
0: Hele, za sezónu...
2: Na týden?
0: Já nerad úplně měním tolik bot, takže za sezónu, nevím, třeba 8 párů bot třeba, s tím, že mám, některý mám jenom na trénování, tak to mám třeba, nevím, 5 párů na trénování a pak mám dalších těch 8 párů nebo tak třeba, ve kterých jenom hraju.
1: Je nějaká moderní teďko novinka technologie v botách, jako třeba v běhání máme ty karbonové vložky nebo ty infúze do těch podrážek, které vlastně pomáhají tomu odrazu. Tak je něco i v basketbalu takového?
0: Tam jsou takovéhle věci právě zakázané. Oni nikdy už dělali, ale všechno, co jakoby ti nějak zlepšuje výskok nebo tak, tak jsou zakázaný.
1: Proto já s tou karbonovou nohou nemůžu hrát basket. Mě by vyloučili.
0: Je to tak, no. Takže tam jsou takyhle věci zakázané, ale samozřejmě ta technologie těch bot, jako i basketbalových, tak se extrémně posunula.
2: Jak?
0: Tak já si myslím, že jsou lehčí, dělají se jako z lepších materiálů. Tam v basketu je prostě hrozně důležitá třeba podpora toho kotníku. Já třeba právě nosím, jmenuje se to Better Guards a je to, abych si nemusel tejpovat, tak je to prostě taková takový jakoby brace je to na kotník. Protože taky mám asi zná každý prostě basketbalista, já asi vyvrchnu za sezónu kotník třeba 5x.
1: Takže je taková preventivní ortéza.
0: Je to taková preventivní ortéza. Já si myslím, že každý jako basketbalista si jako za sezonu vyvrhne kotník minimálně 5x.
1: A jsou třeba právě ty moderní technologie těch bot i cílený na tu bezpečnost, určitě. Nebo to jenom na ten výkon?
0: Určitě i na tu bezpečnost, jak říkám. Teďka ty boty zase záleží, co komu vyhovuje. Některé boty jsou vyšší, některé boty jsou nižší. Tím, že já vlastně nosím tu ortézu, tak můžu hrát v těch nižších a nemám úplně problém s tím. Bo takhle, často si vyvrknu kotník, ale nikdy to není tak, že bych pak třeba 2 týdny byl mimo. Vždycky se mi to stane a mám to třeba na den, na dva a pak jsem v pohodě.
1: Teď jednu paralelu s cyklistikou profesionální. Když závodník jde z týmu do týmu, tak automaticky musí převzít nové kolo od toho týmu. Jinou značku, jinou geometrii, prostě jinak. Jo? Okay. Není možný, že by si vzal to kolo, na kterém byl zvyklý jezdit minulou sezónu, když ten tým má jiného sponzora. Okay. Jak je to u vás u bot? Vy máte individuální sponzoring na ty boty?
0: Tak můžeš podepsat přímo s tou značkou, jako je Nike, Adidas nebo tak. Třeba já mám spolupráci jenom s obchodem přímo a můžu nosit jakýkoliv.
1: Takže když jdeš do týmu, který má třeba jako ve svém portfoliu sponzorů nějakou sportovní značku.
0: Oni jsou všichni mají jakoby Nike, Jordan nebo Adidas dresy, ale je úplně jedno, to už je na tom hráči, co jak nosí na těch nohách. S tím tým jakoby nemůže nic říct.
2: Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, Vít Krejčí, basketbalista, jejich hostem. Jsme moc rádi, že i tady na festivalu Offseason tu máme diváky, protože běžně při Kilometrech Jiřího Ješka nevidíme. Ještě se trochu dostanu k těm botám a ekonomice pohybu, o které Jirka mluvil před pár minutami. Jak moc zajímá tým, že se efektivně hýbete při tom zápase, protože máte spoustu dat, jste o tom mluvil a tým určitě nějakým způsobem sleduje, že vy na té palubovce stojíte přesně na místech, kde stát máte a že tím pohybem spotřebováváte plus minus přesně tolik energie, kolik byste asi spotřebovávat měl.
0: Já si myslím, že samozřejmě to z dvou stran. Z jedné stránky je to po té basketbalový, kolik naběháte, to je přímo jenom jako se kouká na to, kolik naběháte, kde stojíte, jaký pohyby a tak dále. A pak je ta druhá, to je ta medical a tam se koukají přímo na ty vaše pohyby, jak se hýbou vaše kotníky, jak se hýbou vaše kolena, kyčle a tak dále. Zase je to prostě všechno k tomu, aby si měl ten hráč co nejméně zranění, aby prostě mohl co nejvíc hrát.
1: Jak se to měří? Fotbalisté mají takový ty podprsenky s GPS senzory, tak máte je taky, nebo máte
0: máme
1: v botech taky. Třeba
0: máme,
1: čipy? Máte ty samé?
0: Máme, myslím, taky to jsou taky prostě jakoby podprsenky prakticky, tam jsou ty čipy, tak ty nosíme.
1: Takže
0: no.
1: Úplně stejná technologie. Jo.
2: V jakých tepových zónách se pohybujete při zápase? Pokud ne, to už jsme moc,
0: to už jste,
2: protože mně přišlo, že se o to hodně zajímáte, tak proto se ptám.
0: To já úplně nevím. Samozřejmě je to zápas od zápasu. Jak jsem říkal, už ten fotbal je asi o tom mít nějak pořád stejnou. Ten basket je kratší intervaly a víc, asi intenzivnější.
2: A ten trénink vypadá jak tedy ideálně pro basketbalistu na sezónu? Na to jsem vlastně se k tomu chtěl dostat tímhletím způsobem, abychom zjistili, pro co se vlastně potřebujete připravit a jak musí vypadat ta kondice basketbalisty na NBA.
0: Tak vlastně v sezóně je hrozně těžký mít nějaký trénink. My prakticky v sezóně vůbec netrénujeme, protože máme 3-4 zápasy týdně s tím, že cestujeme po celé Americe. Takže já nevím, když řeknu, že za ten měsíc máme já nevím, třeba 17 zápasů, máme 10 tréninků s tím, že jsou většinou předzápasový tréninky, ty předzápasový jsou prostě jednodušší, kde je jenom střelba a pak si probíráme taktiku toho soupeře nebo naší taktiku a jak hraje ten soupeř. těch tréninků, fakt jako těžkých tréninků je za tu sezonu třeba 5 až 10 a tam právě oni už ví jakoby kdokoliv naběhá a snaží se nejvíc napodobit jakoby ten zápas, abyste byli prostě na, tu, na to zvyklí. Hlavně se to děje teda, když máme před sezónou, tak jakoby ty 2 týdny před sezónou, kde jsou ty tréninky mnohem náročnější, když se připravujete na tu sezónu, tak tam právě se snaží co nejvíc napodobit vlastně nějaký ten rytmus toho zápasu.
1: A všechno je to individuální, všechno prostě oni vědí, co tomu danému hráči vyhovuje. To já si dovedu těžko představit, že by aplikovali to samé na nějakého 17-letého kluka a na LeBrona Jamese, že by mu řekli, hele, běž si zaběhat do parku, jako přibral si teďko 4 kila. Tak jako
0: určitě, šupají. Určitě, tak taky něco jiného, když máte hráče 215, 150 kilo, a pak co má hráč, má 190 a má jako 90 kilo, takže to se samozřejmě nějaký musí přizpůsobovat, proto třeba ty větší hráči mají chodí do posky víc jako na tu sílu, protože to prostě pro ně je důležitý a ty menší hráči zase dbají na tu dynamiku.
1: Takže si nemáme představovat vstupní testy, když s tebou vyjednává třeba nějaký tým, že by ti spíš měřili tu kondici, ale je to spíš jak seš na tom jako zdravotně, že ti jako porovnají to tělo, jestli ti někde něco prostě dobře se zhojilo a tak dále, jestli neriskujou to, že koupí hráče, který si hned při prvním zápase vyvrkne koleno. A...
0: Určitě, tak oni mají vlastně každý tým v NBA. Každý hráč má vlastně nějaký medical report, má vlastní
1: jako techničák takový. Který s tebou cestuje.
0: Je to tak, je to prostě techničák, oni ví, hele, před 5 lety
1: bouračka. Byla to totálka.
0: Přesně tak.
2: To snad ne.
0: Tak se podívají na třeba, když já jsem měl to koleno, tak oni koukají, hele, před 5 lety křižák, tak co koleno, a udělají ti na to víc testy. Já třeba vždycky právě když vás někam vytradujou, tak oni chtějí pak dělat nějaký třeba testy jako rentgeny nebo MRI. A právě mě vždycky, když jdu do nového týmu, nebo se stalo 2x, ale tak udělají MRI na koleno, pak jsem měl problémy s ramenem, takže udělají na tohle, aby prostě na všechno byli ready, aby prostě věděli, jak se ten hráč, jakoby, jaký problémy měl v minulosti a třeba jaký problém má teď.
1: Podvádějí s tím hráči někdy, jakože zatajujou třeba něco?
2: Na magnetické rezonanci, to se nejsem úplně jistý.
0: Hele, nevím, ale škodí to vlastně jenom jakoby těm hráčům, že jo. Myslím si, že ten tým prostě už má takový resources v tom
1: tady. Teď jsem to chtěl říct, že ty informace musí být o vás kompletní vlastně, oni jak pro fanoušky, prostě všechno, tak navíc pro ty odborníky
0: na prostě všechno, oni ví fakt jako o každý šlase, o každém svalu, o každý jako malinký kostičce v mém těle, tak oni prostě ví.
1: Jak moc se řeší psychika v NBA, protože to je dneska téma v tom sportu, protože samozřejmě lidské tělo už je téměř na hranici možností ve většině těch sportů a už tam nejde jako jít dál nebo něco zlepšovat, možná jenom nějaký drobný konfigurace. Strava už je dneska také jako téměř jako dokonalá, tak teďko mi přichází na paměť, že ten rozdíl může dělat psychika jak individuálního hráče, tak celá ta chemie v tom týmu.
0: Já si myslím, že ta psychika je v tom basketě jako 40% úspěchu. To, jak máte nastavenou hlavu. Každý tým má svýho nějakého mentálního kouče a já jsem pak ještě dlouhou dobu, vlastně, když jsem právě začínal v NBA, tak jsem 2 roky měl svýho individuálního, se kterým jsem si prostě každý týden volal a který mi prostě pomáhal nějak se dostat. Protože samozřejmě ten basket v NBA je úplně něco jiného, než čím jsem díloval v Evropě. Takže jenom ta příprava na ten zápas, jak se dostat prostě do nějaký té vaší zóny a jsou to prostě věci, co využívám doteď.
2: Vít Krejčí, basketbalista v kilometrech Jiřího Ješka. Byl tam ten psycholog při příchodu do Oklahomy ze Zaragozy vlastně i kvůli tomu, že tam přišlo to velké zranění, protože po něm člověk nesmí upadnout do nějaké deprese a zároveň ještě to přizpůsobení nejprestižnější lize světa.
0: Určitě, tak já jsem právě s tím mým, tak jsem začal spolupracovat hned po tom zranění, protože jsem viděl, že to bude jako součást toho, jak se dostanu zpátky, abych prostě byl furt pozitivní, protože to samozřejmě bylo hodně těžký období, takže tam jsem s ním vlastně spolupracoval nejvíc. Vlastně tady i všechny ty tetování, co mám, tak jsem s ním dělal, vlastně jmenuje se to Core Values. Je to fakt jako Myslím si, že to je 40% úspěchu u všech sportovců, je prostě mít správně nastavenou tu hlavu.
1: A teď, když máš 100% nastavenou hlavu sám, ale přijdeš do týmu, kde je nějaký toxický prostředí, tak my Češi umíme s tímhletím pracovat. Je tam něco, co si přines třeba do té kabiny, do těch týmů jednotlivý, že bylo něco jiného třeba? A že řekli, tyjo, tak to teď nám úplně oživil tady jako... Ať to byl humor náš specifický, nebo naopak takový to, že jako ne ze všeho se hned nehroutíme.
0: Tak já si myslím, že taková ta česká je dojít si prostě na pivko, všechno si to vyříkat na pivu. Tak tohle je určitě věc, co...
1: Což tam tím oblíbený, jo?
0: Tak ty pivíčka tam nejsou tak dobrý, ale našel jsem třeba, vždycky mám v Portlandu i v Atlantě jsem měl obchody, jsem kupoval Plzeň. A je to prostě, je to součást toho, pak jakoby...
1: Kluci, 3 zápasy jsme prohráli, tak jsem vám tady přines něco, co nám teďko změní mindset.
0: Je to tak, tak oni, já si myslím, já když jsem byl, nebo dřív, když jsem byl mladší, tak jsem to prostě řešil tím, že jsem se akorát víc jako zavřel sám do sebe, což jako nikdy může pomoct, ale myslím si, že pak už ty profesionální, v té nejlepší lize, nebo když už máte s ním ty zkušenosti, tak si myslím, že by to mělo být naopak. Myslím si, že není potřeba se prostě zhroutit třeba z pár špatných zápasů a je to prostě o tom mít furt ten pozitivní mindset a říct si, hele, já jsem odehrál v životě 1000 zápasů a kvůli tomu, že se mi jako 1, 2, 3 nepovedly. Za 10 let to nikoho nebude zajímat.
2: Jak těžké je vyrovnat se s přesunem z jednoho klubu do druhého? Protože třeba v Atlantě jste měl několik zápasů z 20 body plus a najednou člověk mizí.
0: Bylo to hodně těžké. My jsme vlastně byli na výjezdu, kdy jsme měli nějaký 3 zápasy venku. Byl jsem zbalený vlastně na 5 dní na 3 zápasy. A doletěli jsme do toho posledního, to bylo Miami. Tam jsme měli hrát poslední zápas. A ráno vlastně před tím zápasem tak mi volali, že mě vytradovali a já jsem pak rovnou ten den o pár hodin později z toho Miami letěl rovnou do Portlandu. Už jsem se nikdy do Atlanty nevrátil, pak vlastně jsem se tam vrátil na All-Star break na pár dní, ale do toho bytu jsem se nevrátil. Měl jsem prostě s sebou 3 ponožky, takže jsem volal prostě přítelkyni, která mi poslala kufr, se kterým jsem tam vydržel 2 týdny na hotelu a je to jako šílený, právě proto si myslím, že je hrozně důležitý mít tu správně nastavenou tu hlavu, protože takhle se to může změnit. Takhle mi ráno zavolali po 3 letech v Atlantě a řekli, díky za všechno, zavolali ti z Portlandu, čau. Volali mi z Portlandu, ahoj, hele, za 3 hodiny ti letí letadlo, čau. A letěl jsem do Portlandu a začala úplně jiná, úplně jako jiná kariéra prakticky, že jo.
1: To je třeba pro fanoušky sportovní absolutní jako nepředstavitelné to, jak je dneska ten vrcholový sport totální biznis. Existuje tam vůbec ještě místo na jako fakt jako vroucí přátelství?
0: Je to těžký, protože třeba já, když jsem byl v OKC, tak jsem s tím ještě jsem to neznal, nevěděl jsem, že to takhle funguje, nebo nevěříte, že se to může stát vám, takže se všema lidma jsem tam prostě měl super vztah. Byli jsme jako kámoši, jak se spoluhráčema, tak jako, protože s nima trávíte 7 měsíců prakticky v kuse, furt jste někde na hotelu spolu, furt jste v hale spolu, trávíte spolu veškerý čas. A pak najednou se stane takhle a už je vidíte jenom, když proti ním hrajete. A zase potkáváte, a jak jsem říkal, ten tým je obrovský, takže potkáte dalších 60 lidí a nějaký ten vztah si s nima musíte vytvořit, protože jak říkám, vidíte prostě každý den. Ale je to hrozně těžký si tenhle ten vztah jakoby nastavit tím, že zítra mi můžou zavolat a už vás nikdy neuvidím. Takže je to těžký a je to těžký i pro lidi kolem nás, právě třeba když řeknu přítelkyně, která tam byla, tak se tam taky udělala kamarádky, měli jsme vlastně, máme pejska, tak tam jsme už jako měli nějakou, pro lidi třeba, co mají děti, tak to musí být extrémně těžký, že vlastně, že jo, děti chodí do školy a najednou ti zavolají a teď co, že jo.
2: To zní, jako kdyby ten přesun z Atlanty do Portlandu ve vás poměrně ještě hodně byl. Tak ono to není dávno.
0: Ono to není ale... dávno, bylo to jako extrémně složitá, těžká část. To.
2: V čem všem?
0: Tak jak říkám, jenom se vám úplně změní to prostředí, jste zvyklí na něco 3 roky a pak vlastně ze dne na den. Já jsem jeden den byl vytradovaný a ten druhý den už jsem hrál za Portland zápas, takže proti Phoenixu, takže vlastně já jsem se připravoval na zápas s Atlantou proti Miami, a o 24 hodin jsem se připravoval na zápas s Portlandem proti Phoenixu a celý se vám to prostě změní, že jo, ten, každý ten tým funguje trošičku jinak a tím, že vlastně pro NBA hráče je hrozně důležitý nastavit si nějakou tu rutinu, protože to je prostě jeden den za druhým. Já mám prostě tři rutiny, já mám rutinu na tréninkový den, na zápas doma a na zápas venku. Mám tři rutiny a ty jsou úplně stejný každý den. A najednou prostě jdete do jiného týmu, teď třeba hrajete v jiný čas, ten tým funguje trošičku jinak, tréninky jsou trošičku jinak a zase musíte tu rutinu nějak změnit, upravit a je to prostě hrozně těžký, obzvlášť prostě uprostřed sezóny, kdy vlastně najednou skočíte úplně do něčeho jiného.
1: Máš rutinu i na volno?
0: Tak my máme, já si myslím, že je to tak třeba jeden den za dva měsíce, kdy nemusím do haly, kdy mám fakt jako volno.
1: To bych se zhroutil, protože bych nevěděl, kterou tu rutinu z těch tří mám použít, který ten protokol mám použít.
0: To je vlastně jediný den, kde se dá trošičku improvizovat.
1: A jinak z toho bych byl rozhozený.
0: Jinak
1: totálně.
0: Prostě každý den je úplně stejný. Hmm.
2: Jak často to volno ale je? V sezóně normální, dejme tomu leden.
0: No říkám, jednou za měsíc třeba máme den, kde jako nemusíme do haly, maximálně jednou. Je to jeden den za jeden, dva měsíce, kdy jako se nemusíte soustředit na ten basket, protože pak ty tréninkový dny se musíte soustředit, tam se už většinou připravujete se na toho dalšího soupeře, takže jakoby je jeden den a to jsem se právě, to bylo prostě pro mě potřeba se naučit ten jeden den prostě naprosto vypnout od basketu a snažím se jako na to vůbec nemyslet, trošičku prostě vypnout, trávit čas s rodinou, trošičku myslet na něco jiného, jinak byste se prostě z toho zbláznil, protože každý den prostě jedete. Každý druhý den, prakticky každý druhý den máte zápas před 15 tisíci lidma nebo 20 tisíci lidma proti někomu jinému a každý ten den musíte být 100% v té nejlepší kondici, 100% připravený na ten zápas.
1: Co ti v té rutině, ať je jakákoliv zápasová, domácí zápas, away zápasy, co ti udělá největší radost v tom dni? Jako když se potřebuješ třeba odměnit za něco, ať to je jedno, za dobrý zápas, nebo jenom když si potřebuješ zlepšit náladu, co tobě tam udělá radost?
0: Určitě trávit čas s přítelkyní, s pejskem, právě takhle trošičku vypnout, nemyslet na ten basket. Bohužel se to stává fakt jako jednou za měsíc maximálně, ale je prostě potřeba toho maximálně využít, protože, jak říkám, je na vás hrozný tlak. Jak říkám, každý druhý den prostě hrajete před 20 tisíci lidma a když nejste v té nejlepší kondici, když nepředvádíte to nejlepší, co ve vás je, tak prostě těch hráčů talentovaných teďka na světě je prostě extrémně hodně. Každý rok se draftuje nových 60 kluků, který chtějí vaší práci a je to prostě...
1: Na jednu stranu tlak, ale na druhou stranu obrovská jako pomoc, inspirace, protože určitě. Máš důvod být každý den nejlepší.
0: Určitě.
1: Protože tam čekají za těma dveřma a ty další.
0: Určitě, z tohohle pohledu je na to potřeba koukat. Hmm. Ale obzvlášť prostě ty Američani, tak to jsou prostě hrozně hladoví borci, který mimo hřiště jsou jako kamarádi v pohodě, ale na hřišti, když mají šanci, tak vás prostě zašlapou, protože jste to prostě buď vy, nebo oni. Hmm.
1: A oni navíc mají to sebevědomí, že ani nemají tu sebekritiku, že by třeba uznali, že ten, proti komu jdu, tak je lepší, ale oni mají nastavený, že jsou vlastně přesně nejlepší
0: tak,
1: na světě.
0: Přesně tak, ale i díky tomu prostě jsou
1: tam, kde jsou.
0: Protože si tak věří.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
2: Vít Krejčí, basketbalista v Kilometrech Jiřího Ježka. Máme posledních pár minut. Dá se v NBA, když už tam jste, někým inspirovat? Mluvil jste o tom LeBronovi a právě jsem si říkal, když jsme v této části byli na začátku pořadu, jestli vlastně LeBron tím, jak pečuje o své tělo, tak vy si říkáte jo, vždyť on dělá bodů jak blázen, je jeden z těch nejlepších v historii napříč všemi dekádami. Pojďme to dělat jako LeBron. Chápu, hraje jinou pozici, nejde to úplně, ale jestli se takhle dá inspirovat, když už člověk mezi těmi nejlepšími je a vidí, jak to dělá někteří jiní.
0: Určitě, ale jak jsem říkal úplně na začátku, tak každému vyhovuje něco jiného. To, co vyhovuje LeBronovi, nemusí vyhovovat mě. Takže já si myslím, že je potřeba inspirovat se jenom jakoby tím, jak na sobě maká a pak právě zjistit, co vyhovuje vám. On fakt tráví, já nevím, když řeknu, já každý den trávím 3 hodiny tím, abych se zlepšoval na hřišti nebo v postce. a pak další 2-3 hodiny minimálně musím pracovat na tom, abych se zlepšil mimo hřiště, abych dostal to svoje tělo do perfektní formy, abych prostě na ten další zápas byl v perfektní formě, aby mě nic nebolelo, ať jsou to stretchingy, masáže, jak jsme mluvili předtím. Je to prostě extrémně důležitá součást toho basketbalu, obzvlášť toho profesionálního. Ale taky je to jakoby až od té doby, co jsem v NBA, tak se o to takhle starám. Do té doby vlastně, tak když jsem byl v Zaragoze, tak já měl 11 tréninků týdně. To mladé tělo to ještě zvládne prostě. To mladé tělo, když hrajete jenom jeden zápas, sice hrajete hodně, sice děláte hodně tréninku, ale to mladé tělo to prostě zvládne. Ale prostě já už, když počítám s tím, že vlastně od 14 hrajou profesionálně, tak už 12 let hrajou profesionálně, tak už prostě na to tělo to má nějakou. už je to prostě vidět, jo? Už vždycky ráno po zápase už je trošku těžší stát z postele. Takže
1: bude hůř.
0: bude určitě hůř. A proto vím, že čím jako víc mám odehráno, čím víc hraju, tak tím víc se musím vlastně starat o to svoje tělo.
1: Stejně jako v 90. letech nebyla NBA jenom Michael Jordan, tak teď už taky samozřejmě není jenom LeBron James a v každém týmu je dneska jeden, dva inspirativní hráči, který by mohli být vlastně tím největším hráčem svojí doby. Jaký to pro tebe bylo, když jsi tam hrál poprvé, ten první rok, ty první zápasy, jako nastoupit proti těmhletěm borcům?
0: Je to neuvěřitelný vlastně, vy vidíte v té televizi ty nejlepší zápasy jednou za týden nebo jo, jednou za 2 týdny, prostě nějaký hvězdy. Ale tím, jak prostě hrajeme tolik těch zápasů, tak skončí zápas, kdy jsem bránil LeBrona a nemáš ani čas si to zpamatovat a najednou, OK, a zítra hraješ proti Janisovi. Pak ten další den, prostě OK, dohrál si proti Janisovi, máš další zápas Luku Dončiče. Pak máš další zápas, blablabla, a každý, prostě jak jsi říkal, v každém tom týmu je prostě nějaká hvězda. A je to prostě neuvěřitelný tím, že to není jako, OK, jednou za měsíc si zahrajou nějaký hustý zápas, ale je to prostě každý druhý den. Hrajete proti člověku, který jste třeba vyrůstali, na který jste koukali, jste vyrůstali, nebo takhle. A je potřeba k tomu jako mít respekt. Na druhou stranu, když proti ním jste na hřišti, tak chcete prostě co nejvíc zničit.
1: Já vím, že ty patříš do té stejné ligy už dneska, ale stane se někdy, že si uvědomíš vlastně, kam až jsi se dostal? Nebo už to bereš prostě automaticky a naopak jako ještě chceš být lepší?
0: Určitě chci být lepší. Samozřejmě jsou momenty, kdy stane se to párkrát do sezóny, kdy si řeknu, spíš si řeknu všechna ta práce, co jsem jako odvedl za všechny ty promeškaný narozeniny, všechny ty promeškaný Vánoce, všechny ty promeškaný časy s rodinou a tak jsou worth it, protože prostě můžu hrát tu nejlepší ligu světa a kolik lidí to prostě může říct a kolik dětí, prostě je to jejich sen a občas prostě jsem vinej toho, že to beru jako samozřejmost a myslím si, že je prostě potřeba občas se zastavit a jako užít si ten moment a neříkám spichnout, ale prostě říct si OK, bylo to worth it všechna ta dřina.
2: A tak ať se to všechno vyplatí, to přesně tak, ať se ty sny plní dál a dál. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka, jejich hostem basketbalista Vít Krejčí. Moc krát děkujeme.
0: Děkuju moc.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřel a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hosté. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: Čtyřnásobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: Dobré ráno, v 7 hodin. Začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
19: Při ruských útocích na Kyjev a okolí zemřelo 10 lidí. Hygienici začali s kontrolami dětských letních táborů. Fotbalisté Norska vyřadili v 8. finále mistrovství světa Brazílii. Postoupila i Anglie po vítězství nad Mexikem. A bude zataženo až oblačno, občas déšť, teploty většinou do 23 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
19: Noční ruské údery na Kyjev a okolí nepřežilo 10 lidí, zraněných je přes 40, oznámila to tamní vojenská zpráva. Podle ní Rusko zaútočilo na Ukrajinu balistickými raketami.
20: Přílet ruských raket a nepilotovaných letounů natočili a zveřejnili na sociálních sítích obyvatelé Kyjeva, pro které to byla další bezesná noc. Ruské střely a drony zasáhly vysokopodlažní obytné domy v několika městských částech a ve městě vypuklo mnoho požárů. V ruinách domů doteď pracují kyjevští záchranáři, takže počet mrtvých a zraněných není ještě konečný. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálních sítích informoval o tom, že mezi zraněnými jsou i děti. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
19: A s Martinem Dorazínem se v ranním Radiožurnálu znovu spojíme za 20 minut. Hygienici začali s kontrolami dětských letních táborů. Zaměřují se na podmínky stravování a čistotu kuchyně, kontrolují taky zdravotnickou dokumentaci nebo režim dne a jídelníček. Třeba na jihu Moravy je zatím hlášených 110 táborů, na kterých je přes 10,5 tisíce dětí. Pozornost musí věnovat i riziku šíření žloutenky typu A, vysvětluje hygienička Marcela Březinová.
21: Budeme klást zvýšený důraz zejména na důsledné dodržování hygieny rukou, dostupnost prostředků pro mytí a osušení rukou, případně dezinfekci, bezpečné nakládání s pitnou vodou a potravinami, ale za současné epidemiologické situace není důvod k nějakému omezování dětských rekreací.
19: Držitel 3 Oscarů, kameraman Robert Richardson v Karlových Varech převzal křišťálový globus za přínos světové kinematografii. Na festivalu taky uvedl film White Devil.
22: Yeah, I was losing my mind, recording everything. I don't know where she is.
2: Ústřední postavou časosběrného dokumentu je právě Richardson, jeden z nejuznávanějších hollywoodských kameramanů.
16: Ta cena představuje budoucnost, kterou chceme.
2: Řekl s křišťálovým globem v ruce kameraman, který stojí za podobou filmů jako Kill Bill, Hanebný pancharti a nebo Letec. Dokument je debitem Jany Hojdové, která před skoro 10 lety Richardsona oslovila kvůli diplomové práci na FAMU.
22: Pro mě je to nepředstavitelné, že tady stojíme. Je mi velkou ctí, že můžeme mít premiéru tady.
2: V Karlových Varech měl světovou premiéru taky slovenský film Pramen s Aňou Geislerovou v roli lékařky, která řeší nucené sterilizace romských žen v 80. letech v Československu. Lucie Pávová, Radiožurnál.
19: Dopravu na průtahu Libercem ode dneška komplikuje rekonstrukce 2-kilometrového úseku mezi ulicemi České Mládeže a Hodkovická. Dělníci tam musí vyměnit poškozená svodidla a vybudovat novou kanalizaci ve středním pásu. Podle ředitele libereckého ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta budou omezení trvat víc než rok a půl.
23: V prvních 11 týdnech se stihne veškeré to odvodnění a pak by to bylo 2x po 4 týdnech. Tam dojde k výměně asfaltových vrstev, to bude vlastně za horka zrecyklováno a položena pouze nová obrusná vrstva. Počítáme, že do konce listopadu by byl 4 pruh plně průjezdný.
24: Sport. Norští fotbalisté postoupili poprvé do čtvrtfinále mistrovství světa. V New Jersey zdolali Brazílii 2-1. Dalším soupeřem Norů bude Anglie, která na Azteckém stadionu porazila 3-2 Mexiko. Česká tenistka Karolína Muchová porazila krajanku Barboru Krejčíkovou 7-5, 5-7 a 6-3 a postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Muchová se musela vyrovnat s nepovedenou koncovkou druhé sady, ve které už podávala na vítězství, ale soupeřka ještě skóre otočila.
25: Snažila jsem se fakt být pozitivní, agresivní na tom kurtě, vrátit se zpátky k té svojí hře a víc bádu rozběhávat. Soustředila jsem se hlavně na ten začátek a myslím, že se mi to povedlo. Tak určitě jedeme dál, chci víc, ale je super, že se mi podařilo čtvrtfinále, jsem za to určitě ráda.
24: Ve čtvrtfinále se Karolína Muchová utká s Japonkou Osakovou, která vyřadila světovou jedničku Sabalenkovou z Běloruska.
26: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
27: Překážka na Pražském okruhu a kolona na dálnici D8 na Ústecku. Na Pražském okruhu směr Ruzině stojí dodávka za sjezdem na Strakonice. V tunelu na 13. kilometru blokuje pravý pruh. Posádka odešla. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Drážďan se u hranic nárazově tvoří kolona. Aktuálně začíná mezi kilometry 90 až 91 a je až do Německa k odpočívce Heidenholz. Není souvislá a podle kamery na 91. kilometru se kolona u hranic teď rozjíždí. Na Pražském okruhu směr Ruzině před sjezdem na Karlovy Vary údržba zavřela pravý pruh a skoro celý odbočovací. Kilometry 25,5 až 26 na Karlovy Vary se dá sjet, ale až na konci po zebře. Na Tachovsku silnici Zboru do Holostřev je osobní auto mimo vozovku převrácené. Nehodu taky zásah záchranářů čekejte za Skvířínem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
26: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
19: Bude zataženo až oblačno, občas déšť nebo přehánky a teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25. Tolik zprávy.
13: Dobré sváteční ráno, milí posluchači, pondělí 6. července, státní svátek, den upálení mistra Jana Husa a my vysíláme na Radiožurnálu Sport živě, samozřejmě, jak jste zvyklí, i při vstupu do nového týdne, zatím ne pracovního, věřím, že si své volno užijete.

0: 22, tedy mládežnická reprezentace, má za sebou velký úspěch na mistrovství Evropy. Jela se taky Formule 1, prostě bude to nabité a budeme vám to servírovat celý den. Pochopitelně po 10. i s Pavlem Horvátem budeme mluvit o mistrovství světa ve fotbale nebo o fotbalové lize. Poslouchejte, bavte se, přeji dobré vstávání.
1: Radiožurnál Sport
2: a Jan Pěruška.

0: Na začátku pondělního vysílání radiožurnálu Sport můžeme zamířit přímo do dějiště fotbalového mistrovství světa, protože jak dobře víte, ze zápisníku našeho zvláštního zpravodaje Jana Kaleby, tak právě on stále pobývá teď ve Spojených státech amerických a teď ho zdravíme přímo do New Jersey, kde včera sledoval osmifinálový duel Norsko-Brazílie. Honzo, dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobré ráno, vlastně už ani nevím, co vy máte zadem. Určitě ráno.
0: Ano, my máme sváteční ráno, aktuálně 7 hodin 11 minut, no a když se dostaneme k tomu, že Kanárci to zase nezvládli a naopak Norové senzačně postoupili poprvé v historii do čtvrtfinále, tak v jaké části stadionu jsi vlastně vychutnal tenhle velký duel?
1: No, já jsem si záměrně stoupnul aspoň na velkou část toho zápasu, jsem strávil mimo ty novinářské sedačky a šel jsem k Norům, protože jsem byl samozřejmě zvědavý, byl jsem na prvním norském zápase, tak jsem byl zvědavý na tu virální veslovačku, zažící přímo z té tribuny. Norové jsou, jak známo, na šampionátu tuším po 28 letech a podle toho to taky vypadá a byť byli v docela solidní menšině na tom stadionu, protože Brazilců samozřejmě už jenom jako velikostí populace a samozřejmě jsme na americkém kontinentu, tak Norů tady bylo výrazně méně na tom stadionu, ale svým způsobem dominovali. To jejich veslování samozřejmě nemohlo chybět. Ta choreografie je doprovázená těmi hrdelními výkřiky. Dokonce se k tomu přidávali i Brazilci a Američani. Je to takový vývozní artikl norský.

0: A někteří Norové, jak jsem se s nimi o tom bavil, tak to považovali nejdřív za takové trapné, dětinské, ale nakonec na tu hru přistoupili a teď už to pohltilo opravdu celý národ. Přijde jim to zábavné, vtipné a spojuje je to. Můžeme si vlastně pustit ukázku.
1: We're never lost to Brazil, and we're never gonna lose to Brazil. Let's go Norway! I'm going to Miami!
0: Tak tady slyšíte fanouška, který už se těší do Miami, kde budou Norové hrát čtvrtfinále s Anglií. Také se radoval nebo trošku popichoval Brazilce, že je Nory nikdy neporazí, což se vlastně ještě nikdy v historii nestalo. Norové zůstávají jedinou zemí na světě, se kterou Brazílie kdy hrála a nikdy ji neporazila. Takže ta euforie norská byla skutečně výjimečná, řekl bych, a vzduchem tam teda to bylo dost nebezpečné, létalo pivo při hodně příležitostech těmi norskými sektory, protože těch příležitostí bylo opravdu dost během zápasu. Gól Norska na začátku neuznaný, nakonec potom chycená penalta Brazílie a potom tedy ty dva Haalandovy góly a konečný hvist, tak to všechno byly euforické momenty pro Nory na tom stadionu.
2: Jan Kaliba už se dostal k tedy hlavní hvězdě toho zápasu podle toho, jak to dopadlo, protože hvězdou se mohl stát třeba střídající Neymar, ale jeho snížení přišlo opravdu hodně pozdě a spíš upoutal svým unfair jednáním. Ty jsi zmínil právě jméno toho norského šutéra ve smyslu, jak on říkal, takhle se mi má říkat mimo Norsko. My tady na Radiožurnálu říkáme Erling Haaland, ale nebavil se z Nory nebo neslyšel jsi, jak oni mu tedy říkají, protože v tomhle mám pocit, že je možná největší takové dilema novinářské.
0: No, já jsem slyšel dnes spíš tu výslovnost Haaland, ale já myslím, že to asi není úplně to nejpodstatnější.
2: A co se týče výkonu Erlinga Haalanda nebo Haalanda, tak dva góly, 89. a předtím 79. potvrdil třeba, že je nejlepším útočníkem světa?
0: No, já bych řekl, že on ty dva góly dal naprosto suše. Byly to dva momenty, ve kterých se ocitl v šanci a prostě to zabijácky využil a ten druhý gól už jakoby ani neslavil. On se ani nerozeběhl někam k fanouškům, prostě tam došel pomaličku pěšky, jako by to byla samozřejmost, že to tam zasunul k té tyčce a on pak říkal u šaten dole, že snil o tom, že bude hrát jednou mistrovství světa s Norskem, je mu 25 let a Norsko nehrálo 28 let na tom šampionátu, takže on to vlastně vůbec nepamatuje, ale říkal, že o tom se mu opravdu nikdy ani nesnilo, že dá za Norsko na jednom šampionátu za zemi jako Norsko ještě navíc 7 gólů a že porazí Brazílii, ještě k tomu dal tedy ty dva góly, tak to prý se musí občas štípat i do ruky, jestli je to pravda, taky si ho můžeme pustit.
3: I didn't dream of this ever in my life. I dreamt of playing in the World Cup with Norway and taking them to the World Cup, but I never expected to win against Brazil, let's be honest and say that. So it is unreal, and I need to pinch myself sometimes in the arm because it's big, you know.
2: Ano, to posluchači asi rozuměli, Honzo, že se občas prý musí štípat do své paže, aby uvěřil, že nesní.
0: Jo, jo, jo, je to velká věc pro Norsko a občas hledal slova Haaland a hodně hledali slova Brazilci, kteří prošli tím prostorem jako jeden muž beze slova. Nevím teď, jestli neobětovali jednoho ze svého středu na rozhovory, to bylo v jiné části té mixzóny, neviděl jsem tam úplně, ale jinak tedy odcházeli Vinicius, Neymar s kamennou tváří, kdežto Haaland tam byl hodně rozvedný mezi novináři.
2: No to lze pochopit, protože Norsko poprvé v historii postoupilo do čtvrtfinále. Už se, myslím, těší všichni Norové na Miami a na velký zápas s Angličany. Ale ještě přece jenom i v českém prostoru tohle zarezonovalo a v kontextu toho, že když začínala éra Ivana Haška před 2 lety, ta pak skončila vlastně minulý rok na podzim, tak 22. března 24, tedy předloni zhruba před 2,5 lety, Češi porazili Nory u nich v přáteláku 2-1. Možná si vzpomenete, že Antonín Barák dal tehdy ten krásný gól na 2-1. A Norové hráli v téměř totožné sestavě jako včera, ale teď jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa a Češi řeší nového trenéra, dá se říct, ostudně poražení na mundialu. Tak v čem si třeba viděl, že Norové jsou tak dobří, že dokážou vyřadit Brazilce, aniž by to vypadalo nějak strašně udřeně?
0: No, oni umí strašně moc jeden na jednoho. Oni byli, řekl bych, jako v mnoha ohledech lepší, aktivnější než Brazilci v některých pasážích toho zápasu a rozhodně nehráli na breaky. Byl to přinejmenším vyrovnaný zápas. Vůbec si nedovedu představit, že by současná česká reprezentace dokázala s Brazilci odehrát takovýto zápas, mimo jiné třeba z toho důvodu, který jsem jmenoval, to znamená to, co si Norové dovolí individuálně. Tam hlavně v závěru byla pak pasáž, kdy si vyloženě Norové za stavu 2-0, to ještě vedli 2-0, tak dělali dobrý den z Brazilců jejich vlastním způsobem u jejich vápna, housličky, narážečky, že tam Brazilci jenom tak běhali dokola, až z toho byl jeden zákrok Brazilců docela nevybíravý, protože ti z toho byli dost frustrovaní.
2: Jan Kaleba, náš zvláštní zpravodaj, je přímo na mistrovství světa ve fotbale. Teď s námi ve vysílání, abychom to jenom posluchačům představili. Čtvrtfinálové dvojice známe dvě. 9. července ve 22, mluvím teď o evropském čase, v Bostonu nastoupí Francie proti Maroku a už taky víme, že v Miami 11. července ve 23 hodin toho i českého času nebo evropského Anglie vlastně bude vyzývat Norsko. Dál se hrají osmifinálové duely, tedy o ty další čtvrtfinálové dvojice a velmi třaskavé dění se teď můžeme vlastně i dočítat a děje se kolem zápasu USA-Belgie, který by se měl hrát v Seattlu v noci na úterý od 2 od rána, to znamená vlastně už zítra v noci a tam, Honzo, můžeš možná představit kauzu kolem útočníka Ameriky Folarina Baloguna, který dostal červenou kartu v prvním tom zápase vyřazovací fáze a teď by prý mohl hrát.
0: Ano, bavili jsme se po tom zápase Spojených států s Bosnou o té přiměřenosti nebo nepřiměřenosti té červené karty, ale každopádně Balogun ji dostal. Je to nejlepší střelec Američanů. Bylo kolem toho hodně debat a zlé krve ze strany té americké, ale zkrátka se počítalo s tím, že vlastně neexistuje úplně možnost, jak by mohl nastoupit v tom osmifinále zítra proti Belgii, ale nakonec tedy FIFA docela náhle během neděle zrušila ten trest za červenou kartu i pro ten nejbližší zápas pro nejlepšího amerického střelce. No a velice záhy to pochválil veřejně americký prezident Donald Trump, i Bílý dům se z toho raduje na oficiálních účtech a podle zdrojů agentury AP Donald Trump i Gianni Infantinovi, prezidentovi FIFA, osobně volal, takže se tady řeší, jestli tam byla přímá intervence od muže, kterému Gianni Infantino udělil v prosinci tu cenu míru a má s ním velmi osobní vztah a snažil se mu zavděčit tedy už na ten podzim nebo před Vánoci při tom losování, při udělování ceny míru, po které Donald Trump hodně toužil, tedy po té Nobelově, ale Norové mu ji nedali. Takže teď se tedy řeší, jak to vlastně celé bylo a Belgičané ti zůstávají v ohromeném údivu. Coach Garcia to komentoval, takže nevěděl, že je prý apríl dnes, takže Belgičané jsou z toho hodně rozezlení. Bavil jsem se o tom a v jakém kontextu to vlastně chápat americkém politickém tohleto rozhodnutí a případnou Trumpovou intervenci s místním fotbalovým novinářem z New York Soccer Journal Markem Redigenem. He wants this summer to be big showcase for his administration.
4: Chce, aby se tohle léto jeho administrativa ukázala, aby bylo všechno pozitivní, protože Amerika slaví 250. narozeniny. A mistrovství světa je největší sportovní akce planety. Takže chce, aby všechno šlo perfektně, ať už se toho dosáhne jakýmikoliv prostředky. Jestli skutečně Infantinovi osobně zavolal, to by byla spekulace, ale není nepodložená. Trump dbá na pověst Spojených států i na svoji pověst a americký úspěch na turnaji bere osobně. Ale samozřejmě v očích lidí to může poškodit tenhle turnaj a znehodnotit případný americký úspěch. Takže to může být i další argument pro ty, podle kterých Trump reputaci Spojených států poškozuje.
0: To tedy ke kauze Balogan a případné intervenci Donalda Trumpa u FIFA říká Mark Redigan, místní novinář z New York Soccer Journal.
2: Můžeme jenom čekat na to, jak se všechno vyvine, zda Balogan opravdu nastoupí proti Belgii. Ten zápas by se měl hrát v Seattlu v noci na úterý od 2 od rána středoevropského času. Jan Kaleba, zvláštní zpravodaj radiožurnálu Sport Českého rozhlasu na mistrovství světa ve fotbale. Teď s námi nejen o tom velkém norském vítězství nad Brazílií v osmifinále mistrovství světa, ale také o jiných věcech. Honzo, děkujeme moc a zdravíme do Ameriky.
0: Díky, hezký sváteční den.

0: Jak jste slyšeli v našem vysílání, velkou zprávu i našeho vysílání je to, že Norsko šokovalo Brazílii na mistrovství světa ve fotbale. Řeší si to hodně na zahraničních fotbalových webech a ne na nich, že Norové vyhráli v osmi finále Mundialu 2-1 a pročítal také tyhle informace Lukáš Michalík, který tady je. Dobré ráno.
1: Krásné ráno, začínáme na norských webech, na webu Aftenposten najdete i slovo podvodník, je v dobrém slova smyslu věnované dvougólovému Erlingu Haalandovi, tady je důkaz z citace. Někteří útočící hráči jsou tak dobří, že vypadají jako hrdinové z komiksů, jsou to podvodníci. Erling Braut Haaland je podvodník, teď už není pochyb, můžeme vyhrát mistrovství světa, tak to už je poměrně tedy troufalý výrok. Haalanda opěvují ale i některé brazilské servery jako Lance. Tento web naopak píše o pasivním brazilském výkonu a připomíná, že Brazilci ani na pátý pokus nedokázali porazit Norsko. V obou dosavadních soutěžních utkáních mu podlehli 1-2 v neděli večer v osmi finále světového šampionátu a na mistrovství světa 1998. Ve skupině ještě jedna věc, která mě zaujala, když probíhala ta pozápasová mixzóna, kde novináři zpovídali Erlinga Haalanda, tak během toho přišel zatím tímto norským kanonýrem Vinicius Junior, který si s ním plácl a vyjádřil mu nějakým způsobem respekt, což bych čekal od mnohých fotbalistů, ale od Viniciuse zrovna asi ne.
0: Asi mají dobré vztahy třeba směrem nějakému dalšímu společnému angažmá, když hrají zatím za jiné kluby.
1: Vinicius do Manchesteru City, myslíš, jo?
0: Spíš naopak jsem si říkal, ale každopádně tam je ještě zajímavost, která se týká právě bilance Brazilců proti evropským týmům v KO fázi v té vyřazovací od vítězství 2002 vlastně ze 7 duelů proti evropským týmům nevyhráli ve vyřazovací fáze mistrovství světa ani jednou a vždycky vypadli. Co se týče jiného zápasu, který už máme v osmifinále za sebou, Angličani porazili Mexiko na jeho stadionu Azteckém 3-2 a postoupili právě do čtvrtfinále proti Norsku. Nicméně stále se čeká na dnešní velký duel. Španělsko ve 21 hodin v osmifinále narazí na Portugalsko a Cristiano Ronaldo potvrdil, že ve 41 letech hraje ku podivu naposledy na mistrovství světa.
1: To byl
0: řekl to na tiskovce, prý se tam neřešil jenom fotbal.
1: Neřešil. Řešil se tam vztah o portugalské hvězdy s novináři. Konkrétně i na sociálních sítích se objevil úsek z tiskovky, kdy Ronaldo sám vyzve jednoho z žurnalistů, aby se ho na něco zeptal, protože si ho pamatuje na základě nějaké kritiky. To se mi teda, přiznám se, s českou reprezentací ještě nestalo. Daný novinář se pak Ronalda zeptal na to, co vnímá jako nejtěžší věc na hraní světového šampionátu v 41 letech.
2: Qual a coisa mais difícil? É falar com vocês, com alguns de vocês. Os que não gostam, principalmente. Tu és deles, que eu sei. Eu fixo bem as caras das pessoas.
1: Překlad ze španělštiny, z portugalštiny. No. Co je nejtěžší, mluvit s vámi, s některými z vás, co mě nemají rádi a ty jsi jeden z nich, zmínil Ronaldo s takovým hořkým úsměvem, s tím, že má dobrou fotografickou paměť, takže si pamatuje ty, kteří ho kritizují. To si musí pamatovat také tady hodně lidí. Slova portugalské superstar taky rezonují na zahraničních webech, třeba na bulvárnějším britském deníku The Sun.
0: Ale tam věříme, že teď bude převažovat chvála Angličanů, kteří porazili Mexičany a možná taky rozbor toho, co se stalo Jordanu Hendersonovi. Nevím, jestli jsi to viděl po tom zápase, poděkovat se přeskakoval reklamní banner a možná se těžce zranil. No, dávejte na sebe pozor, nevíte, kdy to přijde.
1: Já nechci používat slova jako karma, ale Henderson už vlastně v závěru toho zápasu se tam dostal do rozmíšky s některým z Mexičanů, ale snad bude tedy v pořádku. Snad samozřejmě.
0: Jo. Lukáš Michalík v pořádku je, byl tady, moc děkujeme.
1: Díky, naslyšenou.
3: Radiožurnál, teď je půl osmé. S novými zprávami je tu Tereza Tomášková.
4: Podnikatelé by měli dávat pozor na dopisy, které je vyzývají k registraci do centrálního rejstříku firem. Se zápisem se pojí povinnost zaplatit 5000 korun. Jak ale upozorňuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků, jedná se o soukromou aktivitu. Zapsání rozhodně není povinné a neplynou z něj žádné výhody. V Teheránu začal smuteční průvod, který je součástí několika denního pohřbu bývalého íránského duchovního vůdce Alího Chamenejího. Rakev zahalená do íránské vlajky se ulicemi přesune na mezinárodní letiště Meharabad. Tělo pak letecky přepraví do Iráku na další ceremonie, pak se vrátí zpátky do Íránu. Chamenejího pak pohřbí ve městě Mašhad, kde se narodil. Duchovní vůdce zemřel v únoru při leteckém útoku. první neděli v měsíci už nebude možné navštívit muzea a galerie zdarma. Radiožurnálu to řekla mluvčí ministerstva kultury Barbora Šťastná. Pilotní projekt spustil rezort letos na začátku dubna. Poslední volné vstupy mohli návštěvníci využít na konci června. Úřad tak chtěl zvýšit návštěvnost. Teď ministerstvo projekt vyhodnotí a podobný pak plánuje znovu na podzim. Sport. Anglie a Norsko postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale a čeká je v sobotu večer vzájemný souboj. Angličané zvítězili 3-2 na Aztéckém stadionu nad domácími Mexičany. Norové porazili 2-1 Brazílii na stadionu v americkém New Jersey.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Odstavená auta na Pražském okruhu a uzavírka na dálnici D1 u Brna. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzini za sjezdem na Strakonice stojí dodávka v Lhokovském tunelu. Na 13. kilometru blokuje pravý jízdní pruh. Posádka odešla, na místě je silničářské značení. Na Pražském okruhu další odstavené auto směr D1 stojí za sjezdem na Ořech. Na 18. kilometru na Krajnici neoznačen. Ne, není tam ani trojúhelník. Na D1 z Brna do Vyškova je v nově opravovaném úseku úplná uzavírka. Zavřený je nájezd na exit 210 Slavkov směr Ostrava. Dá se to objet přes Rousínov a exit 216 nebo po D1 směr Brno s otočením u Rohlenky. Je další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Dnes po ránu máme nad Českem oblačno až zataženo a hlavně ve středních a západních Čechách se vyskytují přehánky. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 12 a 16 stupňů, jsou ale místa, kde zůstaly teploty výš. Například v centru Prahy 18,5 stupně. Naopak nejchladněji bylo na Sněžce. Tam na Poštovně klesla teplota na 6,5 stupně. Přes den bude pokračovat počasí s oblačným až zataženým nebem, s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 a 23 stupni, na jihu Moravy vystoupí teplota až k 25 stupňům. Na hřebenech hor ukážou teploměry kolem 14, na Šumavě až kolem 18 stupňů. A foukat k tomu bude mírný severozápadní až západní vítr, který bude k večeru slábnout. Tolik zprávy.
8: Léto a čas dovolených je v plném proudu. Užijte si ho podle vašich představ a přijďte si vybrat do odborného centra Bauhaus ze široké nabídky zahradního nábytku, slunečníků, grilů, bazénů, výřivek a bohatého příslušenství potřebného pro pobyt na pláži nebo na zahradě.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport.

0: Dvě ze tří hostitelských zemí letošního mistrovství světa ve fotbale jsou ze hry. Po Kanadě se s turnajem rozloučilo i Mexiko. V pavouku tak zůstávají už jenom Spojené státy americké, které budou v úterý ráno hrát proti Belgii. No a právě fotbalovým světovým šampionátem naváže Mikuláš Jáša ve sportovním přehledu, který chystal. Dobré ráno.
1: Dobrý den. Norsko je na světovém šampionátu fotbalistů poprvé ve čtvrtfinále. Sveřené totiž v New Jersey vyřadili Brazilce, a to po výhře 2-1. Oba góly dal útočník Erling Haaland.
2: Je to opravdu dobrý pocit dát dva góly Brazilcům a porazit je. Ukázali jsme, že Norsko je fantastický fotbalový tým, jeden z lepších v Evropě a vlastně i na světě. Je úžasné, co tu předvádíme. Jsem hrdý na celou zemi.
1: Norsko se ve čtvrtfinále šampionátu utká v sobotu s Anglií, ta totiž na Aztéckém stadionu porazila domácí Mexiko 3-2. Večer je na programu Pyrenejské derby mezi Portugalskem a Španělskem, utkání začne ve 21 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport.
0: Tenistka Karolína Muchová postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu, Krajanku Barboru Krejčíkovou porazila po setech 7-5, 5-7 a 6-3.
1: Krejčíkovou vyřazení mrzelo, předloňská vítězka londýnského Grand Slamu by si ale přála, aby teď podobně zazářila jiná česká hráčka.
3: Určitě teďka budu fandit, ale budu fandit všem Češkám. Myslím si, že by bylo fajn, prostě kdyby se to zase podařilo a zase by byla další Češka na tabuli. A nemůžu teda říct, jestli to budu sledovat nebo ne, to nevím teďka, ale určitě jim budu fandit, ať se jim zadaří, a myslím si, že pro každou jednotlivou nebo i prostě pro Česko by to bylo prostě úžasný úspěch.
1: O čtvrtfinále londýnského Grand Slamu odpoledne zabojují další tři čeští singlisté, tedy Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková. Doplníme, že Srb Novak Djokovic postoupil už po 17. do čtvrtfinále Wimbledonu, no a znovu se zapsal do historie turnaje. Ve čtvrtém kole Djokovic porazil Rusa Safiulina a z té šesté vítězství vlastně už má v All England Clubu, tím překonal rekord Švýcara Federera.
0: Velkou cenu Británie Formule 1, která se dojela za safety carem, vyhrál Monačan Charles Leclerc z Ferrari. Druhý skončil George Russell z Mercedesu, třetí taky Brit Lewis Hamilton z Ferrari. Jenom doplním, že vedoucímu šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu dojel mimo budované pozice a jeho náskok v čele před Russellem se snížil na 25 bodů.
1: Druhou etapu Tour de France vyhrál mexický cyklista Isaac Del Toro před týmovým kolegou a obhájcem celkového vítězství Slovincem Pogačarem. Třetí dojel Belgičan Evenpool a čtvrtý Dan Vingegaard, který udržel žlutý dres pro lídra závodu. Jaký cíl měla nizozemská stáj Picnic Post NL, říká český závodník Pavel Bittner, který dojel ve druhé stovce pořadí.
4: Cílem bylo dostat někoho do úniku a poprat se o třeba ten puntíkatý dres, což se nám vlastně povedlo. Franky van den Broek se dostal do úniku, což bylo super. Já jsem se pak snažil, tím, že to nebyla tepa úplně pro mě, tak ušetřit nejvíc energie, takže ošetřil jsem nohy.
0: Dnes odpoledne čeká peloton na Tour de France přejezd ze Španělska do Francie. Třetí etapu komplikují lesní požáry ve východních Pyrenejích a podle pořadatelů Tour de France by se měla ta třetí etapa konat s lehce upravenou trasou na francouzském území bez diváků.
1: Na úvod pražského baseballového týdne domácí reprezentace přehrála Německo 11-4. Jen dva dny po minulém zápase na turnaji v Nizozemsku Češi ještě v šesté směně prohrávali 1-4. Brzy ale vyrovnali, no a pak zápas rozhodl odpalem za 4 body takzvaným Grand Slamem Šimon Blažek. Blažek si odpalu při plně obsazených metách v reprezentačním dresu váží.
5: Hlavně jde o ten moment, který to je. To se prostě nepovede vždycky. Ten zápas prostě pro nás byl hrozně důležitý. I teďka po vlastně tom Harlem Weeku, který jsme odehráli, bylo to docela fyzicky náročný. Prostě nějakých 6 zápasů v 8 dnech, 9 dnech. O to radši jsem, že to přišlo teďka prostě v takhle důležitém zápase a vstupujeme do toho pražského baseballového týdne první výhru.
1: Ve druhém zápase turnaje v pražském Eagles Parku se Češi utkají večer s úřadujícími mistry Evropy z Nizozemska.
0: Tolik nejčerstvější informace ze světa sportu, které přinesl do studia kolega Mikuláš Jáša. Děkuju moc.
1: Hezký sváteční den.
0: Mikuláši, máš rád Foresta Gumpa?
1: To mám. Utíkej, Foreste.
0: Tahle písnička.
1: To tam hrála? Neuvědomuji si.
0: No, já doufám, že si to uvědomuji dobře, že tam hrála. Ale je pěkná, tak si ji užijte.

0: 7 hodin 47 minut, protože je svátek, tak doufám, že nebudete zklamaní, když si už trošku dříve než 7.50 uděláme čas na cyklistickou Tour de France. Její 113. ročník zahájili dvě barcelonské etapy, ve kterých se pořádně ukázali dva největší aspiranti na celkové prvenství. Jonas Vingegaard po vítězné sobotní týmové časovce hájí žlutý dres. Tady Pogačar včera pomohl k triumfu stájového kolegy Isaaca del Tora. No a přímo na Tour de France je náš kolega Jiří Ježek, kterého zdravím a přeju mu krásné ráno.
1: Krásné sváteční ráno tady ze Španělska.
0: Tady ze Španělska, dneska se peloton přesouvá do Francie, to určitě ještě budeme řešit, ale když se dostaneme k tomu, co se stalo, tak fotografové a kameramani zachytili po zápase u týmového autobusu UAE Emirates Pogačara, tedy Slovince, slavícího s mexickou vlajkou na počest svého kolegy a vítěze druhé etapy Isaaca del Tora. Mě fascinovalo, Jirko, že on mu vlastně to vítězství v cíli daroval, ne? Je to tak?
1: Daroval, bylo to krásné sportovní gesto, tady to vzbudilo obrovský ohlas, ale Isaac del Toro si to vítězství zasloužil, protože on udělal jakoby ten hlavní rozdíl pro jak tady Pogačara, tak sám pro sebe před velkými rivaly Remco Evenepoelem a Jonasem Vingegaardem. Takže zaprvé Isaac del Toro si to vítězství zasloužil z toho důvodu, že na to obrovsky jako měl fyzicky. Pak to, co je klíčové, proč vlastně tady Pogačar tohleto gesto udělal, je to, že Isaac del Toro pro něj bude po zbytek Tour de France klíčový člověk, vlastně bude Tadejem Pogačarem do poslední chvíle v těch rozhodujících pasážích, nebo aspoň měl by být tedy. Takže on je pro něj vlastně ten klíčový pomocník. A když máte to takového člověka, který pro vás bude další 3 týdny dřít, tak máte šanci mu věnovat to vítězství, tak to uděláte s radostí. A tady Pogačar ukázal, že opravdu i pro ten tým udělá maximum. Bylo to i krásné pro samotného vítěze, protože Isaac del Toro je na své první turnaji de France, stal se po dlouhé době mexickým vítězem, nebo možná to bylo poprvé, já jsem ani nestudoval tak do historie, jestli už některý mexický závodník vyhrál etapu na Tour de France, ale určitě to je po dlouhé době, kdy Mexičan vyhrál. Je tady spousta mexických fanoušků v Barceloně, takže to bylo krásné a možná i právě proto tady Pogačar slavil s tou mexickou vlajkou a bylo to hrozně krásné a emotivní, jak se objímali v cíli, jak mladý Isaac del Toro dostal to vítězství vlastně od takové hvězdy, jakou je tady Pogačar.
0: Já myslím, že jsem včera četl, že to je druhý Mexičan v historii, ale první po nějakých 630 letech, takže opravdu velmi dlouho Mexičani čekali. Navíc po vypadnutí fotbalistů z Angličany teď před několika hodinami z mistrovství světa, tak možná budou víc sledovat Isaaca del Tora na Tour de France. Chci se zeptat, včera se dvakrát jelo na ten ikonický kopec, který se přezdívá Kouzelná hora. Dějiště olympiády 92 Montjuic. Kolik sil vlastně vzal ten dvojitý výjezd pelotonu?
1: No, my jsme měli možnost se Zdeňkem Štybarem si vlastně ten finálový okruh projet. My jsme totiž jeli s našimi klienty tady na posledních 60 kilometrů etapy a oba dva jsme jako museli říct, že ten kopec je daleko těžší, než vypadá. Bylo to opravdu hodně prudké stoupání. Ta první část před posledním kilometrem, kdy se maličko sklesalo a pak se začalo stoupat na cílovou pásku, tak ten kopec na Montjuic tímhletím směrem, já jsem ho nikdy nejel předtím, tak byl jako prudší, než jsem čekal. A v tom horku v centru Barcelony, i když vlastně ten kopec je nad Barcelonou a trošku tam profukovalo, tak vzal obrovské množství sil nejenom těm lídrům, protože tady Pogačar nevypadal, jako že by ho to příliš zatěžovalo, ale ten zbytek toho pelotonu, ty závodníci dojížděli do cíle opravdu vyčerpaní. Na to, že to byla druhá etapa, jsme si se Zdeňkem Štybarem jsme si říkali, tyjo, no tak to začíná pěkně.
0: Jiří Ježek přímo z dějiště Tour de France, která dnes třetí etapou zamíří ze Španělska do Francie. Možná jenom, když trošku i bilancujeme ten úvodní víkend, tak poznámka k souboji Vingegaard-Pogačar i pro nás fanoušky, vlastně co nejdramatičtějšího souboje o prvenství může být dobrou zprávou, nebo spíš se chci na to zeptat, jestli je dobrou zprávou ten výkon Vingegaarda z té úvodní týmové časovky, kdy dokázal zase nějakým způsobem porazit Pogačara, ne tak drtivě jako 2023 v té časovce na Comblo, kde to bylo nějaká minuta 38, ale přece jenom získal jeho skalp a možná bude mít víc sebevědomí teď.
1: Přesně tak, říkáš to, Honzo, úplně přesně. Myslím si, že všichni mají radost z toho průběhu, protože asi by nebylo nic zábavného, kdyby tým UAE s Tadejem Pogačarem zvítězil třeba o 3/4 minuty hned v té první etapě, v té časovce. Takhle to bylo naopak, vlastně tým Visma Lizobike se ukázal, že pro tu časovku se připravili totálně dokonale. Já jsem dokonce ze zákulisí slyšel, že využívali nejmodernější AI technologie a matematické modely, jak propočítat vlastně tu časovku, jak dlouho má strávit který závodník na špici pelotonu. Ta věda jde dneska obrovsky dopředu a jim se to podařilo. Oni opravdu vyhráli, takže Jonas Vingegaard dostal velkou dávku sebevědomí, což bude určitě potřebovat v souboji s Tadejem Pogačarem. Ale jinak ten souboj si myslím, že po těch dvou dnech je tak 1-1, že to je zatím remíza, protože tady Pogačar včera se svým týmem ukázal, že minimálně jako v kopcích bude o maličko lepší než Jonas Vingegaard, nebo že ta první etapa zase jako neukázala to, že by tady Pogačar byl slabší. Takže ten souboj bude vyrovnaný, bude to podle mě boj už hned takhle od začátku, tím, jak se rozhořel ten souboj o celkové pořadí v první a v druhé etapě. A já doufám, že dneska ta třetí etapa dá snad konečně šanci i těm závodníkům z těch slabších týmů, aby se ukázali, protože jinak tady budeme vidět v každý den souboj 3-4 závodníků a zbytek toho pelotonu, těch dalších 182 závodníků, bude hrát jenom kompars a to si snad nikdo nepřeje.
0: To ne, a dneska to bude pořádně náročné převýšení téměř 4000 metrů a přes tedy do Francie, tak se ukáže třeba snad někdo jiný. Otázkou, jak to všechno proběhne v těch velkých vedrech a taky kolem těch požárů, které jsou teď ve východní části Pyrenejí, a kvůli tomu se má, Jirko, nějak omezovat počet fanoušků, ale co jsem četl, můžeš mi to potvrdit, není to kvůli tomu, že by tam hořelo přímo u trati, ale to spíš kvůli využití bezpečnostních složek na ty požáry a ne aby hlídali fanoušky, je to tak, ne?
1: Přesně tak, přesně tak. Máme zatím poslední informaci teď před 20 minutami, že na té španělské části, ještě než se přejede vlastně do Francie přes Pyreneje, tak na té španělské části má být dneska ten program úplně běžný, to znamená, že diváci mohou k trati a ta Tour de France pojede tak, jak má být, ale pak od těch Pyrenejí už se mají omezovat vozidla jenom na nezbytně důležitý počet aut vlastně pro organizaci toho závodu a poprosili všechny fanoušky, aby dneska k trati už potom nechodili, aby přesně tak, aby se dali využívat ty ostatní silnice, protože ono, když zablokujete hlavní tah, tak samozřejmě ten závod projede a může se to znova otevřít, ale tu Tour de France následuje desítky tisíc lidí, kteří jedou v karavanech, kteří tam bydlí, spí, pojíždějí po trati osobními auty, aby mohli fandit na těch různých kopcích. A celý tenhle ten blázinec kolem tohohle nádherného závodu by potom stěžoval záchranným složkám třeba možnost, kdyby se ten požár začal díky větru třeba nějak nepředpokládaně šířit. Takže i z tohohle bezpečnostního důvodu je to dneska trošku omezené, ale já věřím, že třeba v televizi nebude to vidět.
0: To říká Jiří Ježek přímo z dějiště Tour de France, která dneska pokračuje třetí etapou. Moc děkuji, Jirko, a zase brzy naslyšenou.
1: Krásný sváteční den.

0: Ženský světový tenis je zpět v Praze a větší než kdy dřív. Tradiční turnaj WTA Live Sport Prague Open, tentokrát na centru legendární Štvanice. 18. až 26. července. Více na livesportprageopen.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Je 8 hodin. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Noční ruské útoky na Kyjev už mají 10 obětí. Podnikatelé by měli dávat pozor na pochybné výzvy k registraci do rejstříku firem. Fotbalisté Norska v osmifinále mistrovství světa vyřadili Brazílii. Dálnice i hlavní tahy jsou průjezdné plynule bez zásadních komplikací a bude zataženo až oblačno, občas déšť, teploty většinou do 23 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Masivní ruské útoky na ukrajinský Kyjev a okolí nepřežilo nejméně 10 lidí. Zraněných je přes 60. Informují o tom místní úřady. Šéf kyjevské vojenské správy Timur Tkačenko na síti Telegram napsal, že v metropoli nejde o konečné počty. Záchranné akce dál pokračují. Podle státní služby pro mimořádné situace je zcela zničených nebo poškozených nejméně 15 obytných budov, včetně 9 podlažní stavby v historické Podilské čtvrti. Ruské ministerstvo obrany informovalo, že při útoku zasáhlo vojenské a energetické cíle. Podnikatelé v Česku by si měli dát pozor na dopisy, které je vyzývají k registraci do centrálního rejstříku firem za poplatek 5000 korun. Ze zákona totiž žádnou takovou povinnost nemají.
4: Z účasti v rejstříku navíc neplynou pro podnikatele vůbec žádné výhody. I proto by poplatek v žádném případě platit neměli, vysvětluje Josef Jaroš z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
5: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací.
4: Na podobné podvody pravidelně upozorňuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Objevuje se totiž i v internetové podobě, dodává za digitální a informační agenturu Jakub Palata.
6: Problémem takzvaných katalogových podvodů se aktivně zabývalo a zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které digitální a informační agenturu informovalo.
4: Taky ministerstvo doporučuje podobné faktury neplatit. Pokud mají podnikatelé pochybnosti, měli by postup konzultovat s právníky. Dominik Hron, Radiožurnál.
2: Teheránem prochází 10-kilometrový smuteční průvod. Je to součást 6-denního pohřbu íránského duchovního vůdce Alího Chamenejího. Zemřel na konci února při izraelsko-americkém úderu. Írán na dnešek vyhlásil státní smutek a uzavřel vzdušný prostor nad Teheránem.
7: Rakvi Chamenejího, která byla od soboty vystavená v areálu Velké mešity Mosala v Teheránu, přicházely desítky tisíc lidí. Největší davy se očekávají právě dnes při smutečním procesí. Průvod zamíří po 10-kilometrové trase z náměstí imáma Husajna na náměstí Azádí. 6-denní pohřeb pak bude pokračovat v šíjických poutních městech v Iránu a Iráku. Trvat bude do čtvrtka 9. července. Jana Karasová, Radiožurnál.
2: Na festivalu Colors of Ostrava bude letos nová scéna, odpočinkově laděná Steel Stage, kterou doplní i nová fanouškovská zóna Steel Town. Malé ocelové město vytváří umělec David Žila z výrobků i z odpadu z třineckých železáren.
8: V ateliéru Davida Žily ocelové město pomaličku vzniká a mezi tou spoustou věcí z řetězů, ozubených koleček, trubek, tak je tady taková velká barelová bicí souprava.
9: To jsou bubenické různé sady, bude 5 bubeníků na to.
8: Jednou z dominant fanzóny Steel Town pak bude velký dom.
9: Ten vlastně vypadá tak, že má dvě věže, jedna je 3 metry vysoká, druhá 5 metrů.
8: Na Steel Stage vystoupí spíše alternativně ladění nebo komornější umělci, třeba holandské sesterské duo Sarah Julia. Z Třince a Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
3: Sport.
10: Norští fotbalisté jsou poprvé v historii ve čtvrtfinále mistrovství světa, které spolupořádají Spojené státy americké, Kanada a Mexiko. Brazilce porazili 2-1. Oba góly vítězů dal útočník Erling Haaland, který se tak dotáhl na čelo tabulky střelců šampionátu. Haalanda chválil za výkon proti Brazílii i norský kouč Ståle Solbakken.
11: Erling je nejlepším zakončovatelem na světě. Celkově odehrál dobrý zápas, byl velmi aktivní. Dokázal si poradit taky s dlouhými balóny a i fyzicky vypadal opravdu dobře. Myslím, že to s ním měli brazilští stopeři hodně složité.
10: Norové si ve čtvrtfinále mistrovství světa zahrají proti Anglii, která vyřadila po vítězství 3-2 Mexiko.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na dálnicích je klidný provoz, projíždí se aktuálně bez zásadních komplikací. Lepší situace je na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště v Lochkovském tunelu na 13. kilometru. Už dodávka byla z pravého pruhu odtažená, projíždí se tak v místě plynule, bez omezení. Na silnici 3 na výjezdu z Českých Budějovic do Švětína na takzvané Staré Trojice na kruhovém objezdu u Makra havaroval motorkář. Na místě jsou policisté, záchranáři, provoz je ale velmi slabý, kolony se netvoří. A na silnici 52 z Pohořelic do Mikulova pozor na obchvatu Nové Vsi. Leží tam na vozovce sražená srna, musí se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude zataženo až oblačno, občas déšť nebo přehánky, teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25. Tolik zprávy.
13: Přeji vám krásné ráno, milí posluchači, je svátek. Připomínáme si den upálení mistra Jana Husa 6. července, aktuálně 8 hodin a 6 minut, tak snad se vám dobře vstává, možná o to lépe, pokud dneska máte volno a užijete si třeba právě dovolenou. Co se týče mistrovství světa ve fotbale, budeme se mu věnovat už za chviličku v tradičním zápisníku našeho zvláštního zpravodaje, který je přímo na mistrovství světa. Jan Kaliba už vstupoval zhruba před hodinou v našem vysílání, můžete si to pustit zpětně v archivu. Mluvil o zápase, na kterém byl v New Jersey. Norsko porazilo Brazílii 2-1. Bylo by zajímavé samozřejmě, kdybychom měli zástupce i na zápase, který se dohrál před několika hodinami. Hrál se po Norsku s Brazílií a to byl duel na Azteckém stadionu, kde Mexičani poprvé v historii mistrovství světa prohráli a vypadli v osmifinále s Angličany 2-3. Ten duel byl posunutý, takže pokud jste na ně sami čekali, měl začínat ve 2 ráno středoevropského času, tak kvůli bouřce začínal někdy ve 3 a Angličané v něm vedli 3-1, poté co Harry Kane dal 6. gol na turnaj, takže jeden gol ztrácí na Mbappého, Haalanda a Messiho. No ale hráli Angličani taky posledních téměř 40 minut bez vyloučeného stopera Jarela Kwanzaa, ale nakonec to hráli Angličani taky posledních téměř 40 minut bez vyloučeného stopera Jarela Kwanzaa, ale nakonec to všechno zvládli, ubránili a teď

0: Tohle byla Anabel v našem vysílání v 8 hodin a 10 minut. Přeji vám krásné ráno a teď nabízíme další zajímavý zápisník našeho kolegy zvláštního zpravodaje na mistrovství světa ve fotbale Jana Kaliby. Francouzi před 250 lety pomohli Američanům k vyhlášení nezávislosti na anglickém království. A teď tohle kulaté výročí společně oslavili. Fotbalisti Francie porazili v osmifinále světového šampionátu 1-0 Paraguay právě na den americké nezávislosti. No a to ve městě, kde deklarace vznikla. Právě ve Filadelfii tenhle průsečík národního svátku mistrovstvím světa zaznamenal, jak jsem říkal, Jan Kaliba, náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
1: Američané a turisti v centru Filadelfie čekají v tento výjimečný den několikahodinovou frontu na speciální prohlídku síně nezávislosti a aby jim to v umorném vedru rychleji utíkalo, zřízenci zdejšího národního parku jim k tomu zpívají tradiční vlastenecké písničky a drnkají. This land is your land, this land is my land, from California. We've declared independence, guys. Kolega hráčky na ukulele přinesl velkoformátovou kopii deklarace americké nezávislosti a připomíná, že sice byla přijata 4. července 1776, ale skutečně podepsána až o měsíc později 2. srpna. Všichni se shodnou, že by si tím pádem Američané zasloužili další den pracovního volna. Je to místy bizarní podívaná, postávají tu lidé převlečení za Benjamina Franklina a v dalších kostýmech z doby otců zakladatelů a mezi nimi se procházejí lidé v paraguajských, amerických i francouzských fotbalových dresech. Nejčastěji samozřejmě potkávám Kyliana Mbappého. Ovšem ze všech takhle oblečených, které oslovím, se vyklubou Američané podporující francouzskou reprezentaci.
2: Traveled all the way from California to Philadelphia. For me, I think I just wanted to go to the game because I like soccer, I like football.
3: Přijel jsem až z Kalifornie. Chtěl jsem jít na ten dnešní zápas, protože mám rád fotbal a hraje se v

0: Pravý čas. V den 250. výročí. Ve Filadelfii jsem poprvé a lepší místo dneska těžko hledat. Tady podepsali deklaraci nezávislosti, debatovali tu o ní. Je dobré si to každý rok připomenout, ohlédnout se. Ušli jsme za těch 250 let dlouhou cestu. Tehdy to bylo jinak, ale dnes být Američana zahrnuje všechny. A tak by to mělo být. Rozmanité. Ale jako fanoušek jsem přijel fandit a bude to pěkná podívaná. Mbappé, Olise, Doué jsou vážně dobří. Takže dobré načasování.
1: Mbappé, Olise, Doué, all those guys are really good, so just good timing, I think.
2: Říká mi Michael, ostatně tahle americko-francouzská aliance není nová. Spoluautor deklarace Franklin, který ve Filadelfii zemřel a na jehož hrob tu lidé pokládají drobné mince, napomohl k vítězství amerického boje za nezávislost na anglické koruně tím, že domluvil spojenectví právě s Francií.
3: It's great. I mean, there's a lot of spirit, a lot of energy.
2: U domu, kde kdysi ušili první americkou vlajku, se dávám do řeči s Randym, který přijel z Connecticutu nad New Yorkem. Užívá si prý atmosféru oslav, na fotbal nepřijel, ale jen tak mimochodem zmiňuje, že přece jen na zápase mistrovství světa už jednou byl. A ne ledajakém.
3: I was at the World Cup final in 1994 when Italy and Brazil played at the Rose Bowl in Pasadena, California.
4: Byl jsem na finále v roce 1994, když proti sobě v Kalifornii hráli Itálie s Brazílií. Taky bylo vedro jako teď. Skončilo to 0-0 a já seděl přímo za brankou, na kterou se kopaly ty rozhodující penalty. A jakmile Roberto Baggio kopnul do míče, věděl jsem, že to jde nad bránu. Brazílie vyhrála a já od té doby sleduju světové šampionáty.
3: Roberto Baggio hit the shot. I knew he'd miss. Sailed right over and Brazil won. I've been following the World Cup ever since. I didn't really follow before that.
2: Těžiště oslav 4. července se pak přesouvá sem na stadion. Obvyklému nástupu týmů předchází krátký ceremoniál a až tady taky potkávám skutečné Francouze. Horko je ukrutné, 37 stupňů ve stínu a fanoušci Francie i po upocené výhře 1-0 srší sebevědomím. Jejich tým prý míří k titulu světových šampionů a jediná otázka prý zní, kolik cestou nastřílí gólů. Proti Paraguayi zvládl jenom jeden z penalty a tak si tahle partička, tentokrát možná víc než fotbal, už 250. americké narozeniny.
5: The Independence Day, yeah, it's like very much fun here. Happy birthday,
2: America! Z Filadelfie, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport v 8 hodin 20 minut. Přeji vám krásné sváteční ráno v pondělí 6. července. Dneska se můžete těšit opět na přenosy vstupy kolegy Jaroslava Plašila přímo z londýnského All England Clubu, kde další tři čeští tenisté budou bojovat o postup do čtvrtfinále dvouher na Wimbledonu. Marie Bousková se odpoledne utká s Belgičankou Mertensovou, Linda Nosková s Američankou Keesovou, loňskou vítězkou Australian Open. No a taky Jiří Lehečka narazí na wimbledonského, tedy ne, na Grand Slamového šampiona Němce Zvereva, který vyhrál nedávné Roland Garros. I proto umístili pořadatelé zápas na centrální dvorec do nejatraktivnějšího večerního vysílacího času.
1: Mohlo by to být. Je to jeden z těch centrů, který mi schází ještě.
2: Jiří Lehečka si to před zápasem přál zahrát si na zřejmě nejslavnějším Grand Slamovém kurtu a nabízelo se to, protože se utká s Alexandrem Zverevem, světovou trojkou a vítězem nedávného Roland Garros. To, že Němec v 29 letech konečně získal Grand Slamový titul, což mu mnozí dlouho předpovídali, z něj teď může udělat zase o něco lepšího hráče a zřejmě i klidnějšího, říká Jiří Lehečka.
1: Určitě se na ten zápas připravím, co nejlíp budu umět. Všichni moc dobře víme, že tady ty podmínky nejsou jako v Paříži. Ta jeho hra nebude platit tak moc, ale na druhou stranu myslím si, že bude o něco víc uvolněný. Trošku mu spadl kámen ze srdce tím, že ten první Grand Slamový titul už má. On moc dobře ví, jak na té trávě má hrát a určitě to bude těžký souboj.
2: Myslí si Jiří Lehečka, který už jednou na United Cupu v Austrálii Němce Zvereva porazil, ale od té doby s ním také dvakrát prohrál. Jsou to ale všechno zápasy z dřívější doby, takže se k ním český tenista ani nemůže tolik upínat. A nechce ani spekulovat, jestli má, pokud jde o povrchy, na trávě největší šanci favorita porazit.
1: Já nevím, já se na to takhle nedívám, jako kdybych pokaždý vždycky jako se na ty zápasy díval, jako kde mám největší šanci a kde to. Já prostě vím, že tak či tak budu muset hrát dobrý tenis. Vím, že spíš jako směrem k mojí hře si myslím, že mi to tady sedí a ta tráva je pro mě silný povrch.
2: Věří Jiří Lehečka, že má za sebou i dobrou přípravu na travnatou část sezóny, na kterou měl kvůli brzkému vyřazení z Roland Garros i dost času.
1: Tak já vždycky jsem říkal, že směrem k té travnaté sezóně vždycky mám štěstí v neštěstí a to je to, že hraju krátce na Roland Garros. Takže to, i když to zní, jako samozřejmě bych tam tím, že to je Grand Slam, nejradši byl co nejdýl, ale tím, že tenhle rok úplně, ale i minulý rok jsem skončil relativně brzy, tenhle rok v prvním kole, takže úplně co nejdřív to šlo, tak mi to potom dalo nějaký čas na to si trošku odpočinout a hlavně se dobře připravit, ať už pohybově, tak herně na tu hru, která prostě mě na té trávě bude čekat. A každý ten rok cítím, že je to důležitý týden a půl, který mi směrem k té travnaté sezóně hodně pomůže. No. Je to takový dvousečný. Nejradši bych samozřejmě pokračoval na Grand Slamu, ale viděl jsem v tom i nějakou takovou výhodu.
2: Usmál se v Londýně Jiří Lehečka, kterého po třech výhrách na travnatém Grand Slamu čeká osmifinále s Němcem Zverevem, mužem, který naopak z pařížského Grand Slamu odcestoval jako šampion až po závěrečném dni turnaje. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Velmi rádi můžeme připomenout, že Karolína Muchová včera v dramatickém českém osmifinále porazila Barboru Krejčíkovou 2-1 na sety. Po téměř třech hodinách bitvy tedy prošla do čtvrtfinále, ve kterém se utká s Naomi Osakovou. Japonka porazila světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska 2-0 na sety a ta, který bude soupeřkou Karolíny Muchové. Věříme, že by jí mohla Muchová vyřadit. Můžeme připomenout taky to, že v americkém souboji Pegulová porazila Jovičovou 2-1 a Kory Kokogofová porazila taky Švýcarku Benčíčovou ve třech setech. A ještě připomeňme, že v mužském pavouku v osmifinále uspěl Novak Djokovic, který má za sebou šestý vyhraný zápas v All England Clubu. Stanovil tak nový rekord, překonal Rogera Federera, postoupil po 17. do čtvrtfinále Wimbledonu ve své kariéře. Utká se s Kanaďanem Ožerem Aliasimem, který v pětisetové bitvě porazil Davidoviče Fokinu ze Španělska a pak další čtvrtfinálovou dvojici tvoří světová jednička Jannik Sinner, který zdolal Japonce Mochizukiho 3-0 na sety a Jannik Sinner se utká s Leandrem Štrufem, který porazil Poláka Hurkače poté, co Hurkače skrečoval jejich vzájemné osmifinále. Mimochodem Štrufově je 630, zahraje si poprvé Grand Slamové čtvrtfinále a v tomhle ohledu je nejstarším, tedy debutujícím hráčem v téhle fázi nějakého Grand Slamového turnaje. Ale připomínáme to, že dneska se můžete těšit na souboje Jiřího Lehečky, Lindy Noskové a Marie Bouskové v boji o čtvrtfinále londýnského Grand Slamu, tedy Wimbledonu. Jaroslav Plašil se s námi spojí v 9 hodin 40 minut. Do té doby na Radiožurnálu Sport nabídeme hodně hudby, ale taky spoustu dalších témat. Po půl deváté se vrátíme k velké ceně Velké Británie Formule 1.

0: I ve svátek můžete s Radiožurnálem Sport soutěžit. Tradiční čas v 8.50 nabídne soutěž o dvě celodenní vstupenky na pražský baseballový týden, který Češi zahájili včera. No a ty vstupenky jsou na celý den na 8. července na pražské hřiště baseballistů Eagles. K tomu můžete dostat také kšiltovku New Era World Baseball Classic.
1: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radování.
2: Bauhaus, když se to má podařit.
3: Další zprávy a Tereza Tomášková.
4: Nejméně 10 mrtvých je na Ukrajině po nočních masivních ruských útocích na Kyjev a okolí. Zraněných je přes 60, informují o tom tamní úřady. Šéf kyjevské vojenské správy Timur Tkačenko na síti Telegram napsal, že záchranné akce dál pokračují. Podle státní služby pro mimořádné situace je zcela zničených nebo poškozených nejméně 15 obytných budov. Hasiči dohašují požár rodinného domu v Brně Bystrci. Radiožurnálu to potvrdil jejich mluvčí Štěpán Komostný. Podle něj jsou dva hasiči lehce zranění, jinak se nikomu nic nestalo. Lidé z okolí už se mohli vrátit do svých domovů. V noci jich hasiči evakuovali asi 20. Co požár způsobilo, zatím není jasné. Na místo by během dopoledne měl dorazit vyšetřovatel. Škody zatím odhadují na několik milionů korun. Lichtenštejnský palác na pražské Kampě se dnes otevírá veřejnosti. Je to už po čtvrté v letošním roce, informoval o tom úřad vlády, který má historickou budovu ve správě. Během komentovaných prohlídek si lidé můžou prohlédnout reprezentační prostory využívané při státních návštěvách a diplomatických jednáních a taky výstavu s názvem Dary premiérům. Palác bude otevřený od 10 do 18 hodin a vstup je zdarma.
5: Sport.
4: Tenistka Karolína Muchová porazila Barboru Krejčíkovou ve třech setech a na Wimbledonu je ve čtvrtfinále. V něm nastoupí proti Japonce Osakové, která vyřadila světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou. O čtvrtfinále londýnského Grand Slamu se odpoledne utkají další tři čeští singlisté Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková. A na fotbalovém mistrovství světa postoupili do čtvrtfinále Anglie a Norsko. Angličané porazili Mexiko 3-2 a Norové Brazílii 2-1.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D5 u Berouna a nehoda na D11 za sjezdem na Přelouč. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy velmi opatrně u Berouna. Na 19. kilometru hlásíte nebezpečnou situaci.
8: Na 19. kilometru v levém pruhu ve směru na Prahu je celý běhoun z pneumatiky nákladního auta.
7: Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna pozor před sjezdem na Ivanovice na Hané. Na kilometru 237 stojí dodávka v odstavném pruhu. Je označená šipkou, ale zasahují lehce i do pravého pruhu, takže nákladní doprava vybočuje. Na dálnici D11 z Hradce Králové směr Praha za sjezdem na Přelouč na 70,5 kilometru stojí osobní auto po nehodě v odstavném pruhu. Na místě hlídka policie, také šipka silničářů. Je tam ale deštivé počasí, může to překvapit. A na silnici 20 nátahu z Českých Budějovic do Písku opatrně u protivína hlásíte tam nákladní auto s defektem a zbytky pneumatiky na vozovce.
9: 172. kilometr je to z protivína do Písku. Stojí kamion, bouchla mu guma, teď jsou tam kousky gumy rozlítaný po silnici. On je na straně, na krajnici.
7: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Počasí v tomto týdnu bude nejprve střídavé, dnes hodně mraku, na většině území se srážkami a teploty nejčastěji mezi 19 a 23 stupni. O 2 stupně tepleji může být jen na jižní Moravě. Zítra pak bude mraku méně a teploty budou stoupat až ke 30 stupňům. Chladněji kolem 24 zůstane jen na deštivějším severu a severovýchodě. A zítra bude také větrno. Rozfouká se čerstvý nárazový vítr. Ve středu pak zpočátku hodně oblačnosti a stále sever a severovýchod, tak tam bude pršet. Během dne ale budou srážky ustávat a také bude ubývat oblačnosti. Teploty zase nižší, 20 až 25 stupňů. Od čtvrtka už se konečně počasí bude zase vylepšovat. Čekáme slunečno a ke konci tohoto týdne by mohly výjimečně teploty přesáhnout i 30 stupňů. To byly zprávy.
6: Poslouchej Sport.
11: Radiožurnál Sport.

0: Představte si, že žijete ve Velké Británii, jste třeba fanouškem anglických sportovců a teď jsou dny, kdy se řeší nejen fotbalové mistrovství světa, na kterém Angličani postoupili přes domácí Mexiko do čtvrtfinále, ale do toho je slavný Wimbledon přímo v Londýně a ještě se jede Velká cena Británie Formule 1. To být sportovním fanouškem opravdu pak je docela náročná záležitost. My si teď budeme na naší sportovní stanici na radiožurnálu Sport povídat právě o třetí zmíněné sportovní akci, o motorismu, o Velké ceně Británie, kterou vyhrál Charles Leclerc. David Prouza, náš motoristický expert a taky kolega, je teď ve spojení, takže přeji hezké ráno.
1: Krásné ráno.
0: Co se týče toho závěru, tak ten ovlivnila nehoda Maxe Verstappena z Red Bullu, který skončil v kačírku a Velká cena Británie se tak dojížděla za safety carem. Přitom podle zpráv z ředitelství závodu měl být restartován ten závod ještě v posledním kole, ale nebyl. Tak Davide, co se stalo?
1: No, stalo se to, že opravdu je to, řekněme, nešťastný závěr pro každého fanouška, protože nikdo nechce dojíždět určitě nebo sledovat, jak se závod dojíždí právě za zpomalovacím vozem. Šlo prý o softwarovou chybu. Mělo totiž, nebo v momentě, kdy se blížilo poslední kolo, tak už grafika televizní ukazovala, že by safety car měl zajet už do boxu a mělo se závodit právě to poslední kolo, ale následně se ukázalo, že to byla opravdu jenom chyba softwaru, že zkrátka už nebyl čas na to závodit. Podle pravidel prostě musí být v momentě, kdy se všichni jezdci za safety carem seřadí a vytvoří se ten vláček, tak v tu chvíli musí být ještě jedno kolo k dispozici a jezdci, kteří byli okolo zpět, tak to prostě nestihli a ředitelství závodu tím pádem nemohlo dát pokyn k tomu, aby pilot safety caru Bernd Mailänder zajel do boxové uličky. To znamená, že jsme přišli o velice zajímavý závěr britské Grand Prix, protože sama o sobě už to, z toho, co se stalo předtím, tak byla velmi zábavná a mohlo to být ještě veselější, obzvlášť takový Lewis Hamilton určitě nebyl šťastný, protože právě při výjezdu safety caru jel ke svým mechanikům a propadl se za Russella na třetí místo. Nebýt toho, tak by bylo vlastně double Ferrari na světě, protože Leclerc před Hamiltonem vedl a měli to takzvaně jako velmi dobře rozjeté.
0: A Leclerc by mohl podle tebe přijít o vítězství? Bavíme se teď, že Ferrari tedy potenciálně přišlo o double, ale co Leclercovo vítězství?
1: Ne, tam to bylo všechno v pořádku. Leclerc měl obrovský náskok, to znamená, že on si mohl také dovolit zastávku u mechaniků a vyjel normálně na prvním místě. Hamiltonovi to nevyšlo opravdu o pár setin sekundy, dá se říci. A je to taková, řekněme, symbolická vzpomínka na rok 2021, kdy se právě v posledním závodě závodilo, respektive rozjel se znovu ten závod. Ředitelství tehdy dovolilo jezdcům, aby bojovali až úplně do konce. A Lewis Hamilton tehdy k mechanikům nezajel, Max Verstappen ano, a stal se mistrem světa, takže prostě Hamiltonovi tyhle závěrečné situace při Grand Prix nesvědčí, respektive má smůlu.
0: Ale je pravda, že mohl ten konečný výsledek ovlivnit boj o celkové prvenství v mistrovství světa Formule 1, protože druhý George Russell stáhnul své manko na 25 bodů za prvním Antonellim. Hamilton, tedy aktuálně třetí, ten ztrácí 32 bodů, mohlo to být třeba bodově trošičku jinak, ale pojďme, Davide, představit ještě a připomenout posluchačům, proč nezvítězil a neskončil na bodovaných pozicích Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, který dosud kraluje mistrovství světa a také vyhrál ve Velké Británii kvalifikaci.
1: Ono by se to pravděpodobně stalo, nebýt prostě toho, že v téhle sezóně, a je to věc nebývalá a nevídaná, Mercedes prostě není tak spolehlivý, jako býval v minulých letech, a je to dáno tím, že jsou nová pravidla, nové monoposty, nové motory a tak dále a tak dále. A v momentě, kdy Kimi Antonelli zajel ke svým mechanikům, tak měl čerstvější pneumatiky, dojížděl Charlesa Leclerca a byla otázka času, než pojedou za sebou, a troufnu si tvrdit, že s ohledem na to, jak ten Mercedes je silný a rychlý, tak by to nakonec Antonelli zvládl. Jenomže on najel na obrubník, něco se mu porouchalo v levé přední části vozu, ať už to bylo zavěšení toho levého předního kola nebo něco jiného. Najednou jeho Mercedes se stal nedotáčivým, Antonelli nemohl pořádně závodit, zajel do boxu jednou, zajel do boxu po druhé, dostal se několikrát mimo trať, dostal dokonce penalizaci za to, že porušoval traťové limity. Takže i když se pak vehementně snažil dojet třeba devátý nebo desátý a získat aspoň bodík, tak právě následkem té penalizace o ty body přišel. Ale nutno říci, že opravdu to, jakým způsobem se popral s tou nepříznivou situací, tak si myslím, že vzbudilo mnoho sympatií u mnoha fanoušků Formule 1, protože to nevzdal, neukončil závod a nakonec dojel devátý, ale právě vlivem té penalizace se propadl mimo budované příčky. Ale s ohledem na to, jak ten Mercedes letošní prostě není spolehlivý, tak je to určitě šance nejenom pro Russella, který je za Antonellim, ale také právě třeba pro tebou zmíněného Lewise Hamiltona, který opravdu není úplně daleko a ve svém velmi pokročilém, sportovně pokročilém věku rozhodně není mimo hru o titul.
0: Velkou cenu Velké Británie vozu Formule 1 ovládl Monačan Charles Leclerc z Ferrari. Mistrovství světa dával Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, který včera sice nebodoval, ale dál má náskok 25 bodů na druhého George Russella. No a mluvili jsme teď o téhle skončené velké ceně Formule 1 s Davidem Prouzou, kterému moc děkuju a přeju hezký svátek.
1: Krásné ráno, hezký den.

Hezky vyintonovaný závěr písničky, kterou jste slyšeli v 8 hodin 46 minut. Připomínám, že můžete s námi soutěžit už za 3,5 minutky o 2 celodenní vstupenky na pražský baseballový týden, konkrétně na datum 8. července, to znamená na středu. Abych to jenom uvedl, pražský baseballový týden, velká tradiční baseballová akce, která se hraje v areálu pražských Eagles v pražské Krči. Česká baseballová reprezentace do něj vstoupila včera vítězstvím 11-4 nad Německem a dneska se Češi utkají s úřadujícími mistry Evropy z Nizozemska. Každopádně další ten průběh turnaje, myslím hlavně středeční program, bude znám v dalších dnech. Vy ovšem můžete vědět, jaký budete mít program, protože pokud vyhrajete s Radiožurnálem Sport už za 3 minutky, tak získáte 2 celodenní vstupenky na tenhle krásný baseballový turnaj na 8. července.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport ve svátek 6. července, ale myslím, že dobře víte, že ve svátek soutěžíme dneska o dvě celodenní vstupenky na pražský baseballový týden, konkrétně na 8. července bude se hrát na hřišti pražských Eagles v Krči. Máme tady opět soutěžní zvuk, ve které máte poznat osobnost, řeknu to tak, že českého sportu, a napovím, že jde o velmi aktuální téma, které probíráme pravidelně na Radiožurnálu Sport.
1: Já nevím, já se na to takhle nedívám, jako kdybych pokaždý vždycky jako se na ty zápasy díval, jako kde mám největší šanci a kde to. Já prostě vím, že tak či tak budu muset hrát dobrý tenis. Vím, že spíš jako směrem k mojí hře si myslím, že mi to tady sedí a ta tráva je pro mě silný povrch, ale je to grandslamový šampion, takže tam si myslím, že on moc dobře ví, jak na té trávě má hrát a určitě to bude těžký souboj.
0: 221 552 222, to je číslo k nám do vysílání, do studia můžete zavolat, pokud víte, kdo mluvil v našem vysílání, slyšeli jste tam řadu nápověd, ať šlo o to, že soupeř muže, který mluvil, je grandslamový šampion, a já napovím, že to je grandslamový šampion ještě z nedávného grandslamového turné v Paříži, a pak pochopitelně taky jste asi pochopili, že jde o tenistu, tak nám zavolejte na číslo 221 552 222, pokud tušíte, kdo to mluvil, a můžete získat dvě vstupenky na 8. 7. na pražský baseballový týden na celý den tohoto velkého klání. Pouštím písničku, ale volejte do ní 221 552 222, těší se na vás.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport a máme tady volajícího do soutěže. Dobrý den, kdo je tam?
1: Dobré ráno, chlapci. Jirka z Brodku, Přerova.
0: Jirka z Brodku od Přerova. Tušíte, kdo to mluvil? Já teda tuším, že byste mohl vidět vzhledem k vašemu křestnímu jménu.
1: Že to bude Lehečka, který bude hrát se Zverevem teď.
0: Ano, výborně. Je to váš jmenovec, Jiří Lehečka.
1: Máte... Jo, jasně, ano.
0: Těší vás to, když nějaký takhle slavný sportovec třeba se jmenuje křestním podobně jako vy, nebo to neřešíte?
1: Víte, já už jsem starý dědek a já jsem dlouhou dobu jsem nevěděl, že on se jmenuje Jiří.
0: Aha.
1: A teď teprve to bude, jsem to slyšel, že jsem mluvil o Jirkovi, ne teď jako teďka, ale teď jak hraje, teď jak se hraje tenis a sleduju to takovým nějakým způsobem nevídomýho dědečka, dokonce ještě nevídomýho, teda jo, takže to sleduju v rádiu většinou na Radiožurnálu Sport. A že Jirka vlastně mě to taky trošku překvapilo a dělá mi to radost samozřejmě. Jiří patří mezi jména, které jsou často používané.
0: Ano, krásné jméno, moc vám gratulujeme a osobně teda mě těší, že máte radost i z toho, že jste typnul svého jmenovce. Vyhráváte 2 celodenní stupenky na pražský baseballový týden, taky originál šiltovku New Era World Baseball Classic a v pátek si můžete zasoutěžit o bezdrátová sluchátka, to je taková speciální cena pro denní vítěze z těch našich soutěží po celý týden. Moc vám gratuluju, Jiří, mějte se hezky a pěkný svátek přeji.
1: Vám taky přeji, i všem posluchačům hezký den. Hezký.

0: 21 etap. Více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii.
1: Je tu cyklistická Tour de France.
0: Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar?
1: A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matias Vacek.
2: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku, nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
0: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolanějšího.
1: Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ješka.
3: Já to miluju celý.
4: Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie. V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
0: Sledujte cyklistickou Tour de France na Radiožurnálu Sport.
1: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 9 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
1: Nejméně 10 lidí zemřelo při nočních ruských útocích na Kyjev. 50 železničních přejezdů letos dostane závory. Správa železnic tak chce zvýšit bezpečnost. Fotbalisté Anglie porazili Mexiko a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Dále jde i Norsko, které vyřadilo Brazílii. Na nehodu pozor na dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů za Kinčperkem. A bude zataženo až oblačno, občas déšť, teploty většinou do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Noční ruské údery na Kyjev nepřežilo 10 lidí, zraněných je přes 60, oznámila to tamní vojenská zpráva. Podle ní Rusko zaútočilo na Ukrajinu balistickými raketami.
3: Přílet ruských raket a nepilotovaných letounů natočili a zveřejnili na sociálních sítích obyvatelé Kyjeva, pro které to byla další bezesná noc. Ruské střely a drony zasáhly vysokopodlažní obytné domy v několika městských částech a ve městě vypuklo mnoho požárů. V ruinách domů doteď pracují kyjevští záchranáři, takže počet mrtvých a zraněných není ještě konečný. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálních sítích informoval o tom, že mezi zraněnými jsou i děti. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: 50 železničních přejezdů letos správa železnic vybaví závorami. Například v Jihočeském kraji přibydou závory na trati Číčenice, Nové Údolí, na Mělnicku, na trati Kralupy nad Vltavou Velvary nebo na dvou kříženích tratě z Plzně do Klatov u Dobřan. Jak říká mluvčí správy železnic David Kabele, závory teď přidávají hlavně na silnicích druhých a třetích tříd, kde je větší provoz a často se tam stávají nehody.
4: Při zvyšování úrovně zabezpečení přejezdů postupujeme podle stanovených priorit. Potom, co jsme v předchozích letech závory doplnili na kříženích se silnicemi první třídy, tak postupujeme obdobně i na silnicích druhé třídy. Vedle toho se snažíme přednostně řešit přejezdy v zastavěných oblastech měst anebo přejezdy, na kterých v minulosti docházelo k nehodám.
1: Železničních přejezdů je v Česku podle správy železnic aktuálně 7,5 tisíce. 2 tisíce z nich je vybavených závorami. Výzkumníci z Masarykovy univerzity v Brně zpřístupnili digitální databázi spisů Jana Husa. Je v ní přes 500 převážně latinsky, ale i česky psaných textů. Kromě rukopisů v databázi objeví i další prameny, které se vztahují k dílu středověkého myslitele. Co databáze umožňuje, vysvětluje výzkumnice Ústavu klasických studií Petra Mutlová.
5: Rukopisné knížečky jsou uloženy v různých paměťových institucích, takže jsou někde jakoby na webu a my to máme jako s tím prolinkované. Takže vy můžete od stolu si prohlížet, jak vznikaly ty texty, kteří písaři je opisovali a tak dále.
1: Dnes od upálení mistra Jana Husa uplyne 611 let. Lidé si to na mnoha místech připomenou bohoslužbami a slavnostmi. V jeho rodném Husinci budou historické trhy. Na programu jsou i prohlídky domu, kde se Jan Hus narodil. A přímo do Husince zamíříme za naší reportérkou po těchto zprávách.
6: Sport. Anglie postoupila do čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale, které hostí Spojené státy americké, Kanada a Mexiko. Právě Mexiko Angličané porazili na Aztéckém stadionu 3-2. Domácí fanoušci na soupeře bučeli a pískali. Nepřátelskou atmosféru ale německý trenér Thomas Tuchel nevnímal.
7: Nepřišla mi nepřátelská, spíš povzbuzující a emotivní, ale ne vyloženě nepřátelská. Byli jsme na to připraveni a prostě jsme se odmítli předem vzdát. Po všech stránkách měl zápas vysokou úroveň a to je obdivuhodné.
6: Ve čtvrtfinále světového šampionátu bude Anglie hrát v sobotu proti Norsku, které po gólech útočníka Haalanda porazilo 2-1 Brazílii. Velkou cenu Británie Formule 1 vyhrál Monačan Charles Leclerc z Ferrari, druhý skončil Russell z Mercedesu, třetí taky Brit Hamilton z Ferrari.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D1 před Brnem a také na D6 na Chebsku. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Ostravy pozor u sjezdu na Slavkov na kilometru 210 je teď od víkendu nové dopravní omezení a už teď je tam i nehoda. V zúžení se srazilo osobní auto s kamionem. Překáží v pravém pruhu, projíždí se pouze levým a kolona z kilometru 212 na 10 minut bude narůstat. Na dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů na úrovni sjezdu nad Sitice na kilometru 139 se srazila dvě osobní auta, na místo jedou policisté, vybočuje se bez kolon. Na dálnici D11 z Hradce Králové směr Praha za sjezdem na Přelouč na 70,5 kilometru stojí osobní auto po nehodě v odstavném pruhu. Nepřekáží, ale v místě je deštivo, může to překvapit. A ještě dálnice D5 z Prahy do Rozvadova u Plzně na kilometru 72 je hlášený předmět na vozovce, tak opatrně, vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude zataženo až oblačno, občas déšť nebo přehánky, teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25. Tolik zprávy.
9: Přeji vám krásný sváteční den, milí posluchači. 6. července se můžeme i v našem vysílání těšit na třetí etapu cyklistické Tour de France. Peloton se po dvou katalánských etapách, které se hodně týkaly Barcelony, dostane do Francie. Ta horská etapa, která dneska bude, nabídne převýšení až téměř 4000 metrů. No a vlastně bude ovlivněna tím, že ve východních Pyrenejích jsou požáry lesů a organizátoři tam omezují na francouzském území počet fanoušků kolem trati, kteří by tam teoreticky vlastně vůbec neměli být. Jde o to, že bezpečnostní složky mají pomáhat u boju s požáry, než třeba nějakým způsobem dohlížet na zdraví fanoušků během těch veder, kteří by fandili u trati cyklistům. Ten včerejší program vlastně osvěžila v uvozovkách dvě stoupání na kopec v Barceloně, já bych řekl olympijský kopec Mont Žík, ale je to kopec přezdívaný taky Kouzelná hora. Ten název Monžík možná pochází od římského chrámu, který byl zasvěcený Jupiterovi a který byl pojmenovaný Římany kdysi Mons Jovis, ale otázkou, jak to všechno bylo s tím názvem. Nicméně v Barceloně jsme se vrátili dneska v 7.50 s Jiřím Ješkem. Můžete si poslechnout rozhovor s naším cyklistickým expertem, který je přímo v dějišti. Můžete se těšit na jeho vstupy i během dneška, kdy bude také utratit té třetí etapy. No a vlastně můžeme to propojit i s následujícím tématem, protože následující host, respondent, váš oblíbený fotbalový expert Pavel Horvát má také vzpomínky na Barcelonu, i když tam nemakal, nešlapal na kole, ale myslím, že si tam pořádně zajezdil minimálně po zadku, když tam hrála Viktorka Plzeň Ligu mistrů. Takže s Pavlem za chviličku o fotbalovém mistrovství světa. Pozveme vás i na desítku, kterou dneska chystáme po desáté, to znamená už za hodinku. Tak poslouchejte, přeji krásný svátek, hezký den.
2: Radiožurnál Sport
0: a Jan Pěruška.

0: Češi na turnaji skončili, ale mistrovství světa ve fotbale pokračuje dál. Je tady play-off.
1: Do vyřazovací části se dostaly všechny pořadatelské země.
0: Spojené státy americké, Kanada a Mexiko.
2: The game is over and Mexico wins Group A.
3: Canada secure their first ever win in a World Cup. The referee blows the final whistle.
1: Obhájí titul hvězdný Argentinec Lionel Messi?
0: Nebo se světovým šampionem stane Portugalec Cristiano Ronaldo?
1: Play-off mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu Sport od 28. června do 19. července.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Poslouchejte radiožurnál Sport, a to nejen kvůli fotbalovému mistrovství světa. Pokud vás fotbal zajímá, tak máme tady od toho Pavla Horváta, aby byl připraven glosovat i česká tuzemská témata, a v dnešní desítce jich bude dost, tak vás zveme společně s Pavlem, který už usedl do studia. Pavle, vítej.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den, teď je otázkou, zda jsem ti zapnul dobrý mikrofon. Myslím, že ne, tak Pavle, ještě jednou dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Ano, ty máš správný, já jsem ti zapnul špatný, tak se omlouvám. Každopádně, když to teď vstáhneme v rámci našeho ranního vstupu na mistrovství světa, tak velkým šlágrem byl včera souboj Brazilců s Nory a ten dopadl nakonec 2-1 pro Nory po dvou gólech Erlinga Haalanda. Co k tomu ty máš na srdci první?
5: No, já nechci jak chytrýho, já jsem to čekal. Mě úplně Brazilci nepřesvědčili od začátku toho mistrovství. Samozřejmě měli dobrý pasáže zápasů. Vinicius malinko jiný než v Realu Madrid, jiná pozice, ale mě úplně nepřesvědčili a myslím si, že Norové ukázali jako ten charakter. Teď jsem někde viděl, že myslím si, že Jaromír Jágr někde to psal, že má jednoho vůdce a 20 bojovníků, prostě, že to je vidět na tom mužstvu a samozřejmě mají tam prostě Haalanda, který je neskutečný. Není tolik vidět, myslím si, že jsou hráči, kteří jsou daleko aktivnější ve hře, třeba Harry Kane, když bych to srovnal s tím postem, ale on prostě je zabiják a včera zase hrál proti nejlepším stoperům, vlastně, který teďka bych řekl jsou k dostání, a přesto se prosadil ta hlava, on tohle má výborný, to prostě ty první kroky. Zase jsem to někde viděl, ten jeho vlastně gen, který má po tátovi, který byl fotbalista a maminka byla tuším 10 bojovářka nebo něco takového, takže já si myslím, že on má i v tomhle obrovskou výhodu a je neskutečné, je to zvíře prostě.
4: Je pravda, že sváděl souboje hodně s Gabrielem, kterého zná z Premier League. Gabriel hraje za Arsenal, Haaland hraje za Manchester City a vlastně v obou těch situacích ho předčil, ať to byl centr ze strany, hlavou zakončil, tak pak z praku, vlastně ze skroku vystřelil k tyči.
5: No, to vypadá hrozně jednoduše. Já si myslím, že tyhle ty hráči to trénou. Na druhou stranu bych jako trošku vypíchnul chybu toho stopera, který dostane ty housle, protože ty brankaři prostě se o tom bavějí, aby zavřel jednu tu stranu a tady ten balon

0: byť Becker po něm šel, tak prostě měl to hrozně daleko, ty golmani se většinou spolehnou, že ten balon mezi těma nohama neprojde, a tady samozřejmě ten prostor byl opravdu malej, minimální, a Haaland ho trefil, prostě narval to tou silou, která mu zbyla ke konci toho zápasu, a prostě to prostřelil. No.
1: K Norsku po 28 letech jsou na mistrovství světa, opět porazili Brazilce 2-1, ale tehdy to bylo ve skupině, Brazilci došli nakonec do finále, teď potvrdili, že se jim proti Evropanům ve vyřazovacích fázích od roku 2002 moc nedaří, ale když se podíváme na sestavu, která hrála předloni v březnu přípravu proti českému týmu. Norsko, Česko 1-2, možná si vzpomeneš, jak Antonín Barák dal ten gol vítězný z přímáku.
0: A pamatuju si 18-letýho Boba, který
1: Boba,
0: měl první gol.
1: Který od té doby vlastně přežil v uvozovkách těžké zranění, vrátil se, ale teď byl tedy co by střídající, ale minimálně 9 z těch hráčů, kteří tehdy byli v základní sestavě, tak se nějakým způsobem a teda většinově do zásadním podíleli na tom vítězství nad Brazílií. Tak jenom si představ ten vývoj těch obou fotbalových zemí, které jsou, možná nevím jako úplně počtově, ale řekl bych srovnatelně třeba obyvatelstvem, že Norové to nějakým způsobem dokázali a jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa.
0: No tak musí se podívat, kde většina těch hráčů hraje, no. To je obrovský rozdíl proti nám samozřejmě. Tím mě napadá jedno srovnání, abych to úplně odlehčil. Hrozně by mě zajímaly třeba závody na běžkách těch dvou týmů, jak by dopadly. Myslím si, že vzhledem k tomu, že Norové v tom vládnou, si troufnu říct, tak by mě zajímalo, jak by vypadali Brazilci na běžkách, ale to je samozřejmě zlehčení. No.
1: Ale je pravda, že ta fyzická kondice se možná i projevila, protože Norové působili proti Brazilcům nesmírně aktivním a atletickým dojmem. Já mám vzpomínku, když jsem byl v Norsku jednou natáčet cyklistiku, tak tam v Bergenu, tom přímořském městě, měli vlastně neděli, svátek a strašná spousta lidí vyrazila do ulic a hlavně na kopce, jako kdyby teď si šel na Petřín prostě a tam byli lidi na těch kolečkových lyžích, na běžeckých tretrách, prostě všichni na sportu, a možná tohle třeba taky je určitá souvislost.
0: No, ještě jeden jako postřeh k tomu vlastně trošku to na to navazuje. Ten fotbal, takovej ten, že někoho přehraješ úplně jenom jako technicky a jeden na jednoho fotbalově, tak to úplně už teďka nefunguje, je to opravdu o tom, že musíš být nadupanej a udělat si ty pozice, které jsou opravdu výhodné pro ty hráče. Viděli jsme prostě hráče Brazílie, že když se dostali do situací jeden na jednoho, tak jsou schopní obejít, ale nebylo toho tolik, jak jsou zvyklí. No.
1: No, je pravda, že si tím teď nahrál k tomu druhému zápasu osmifinále, protože norskými soupeři ve čtvrtfinále budou Angličani, kteří dokázali jako první tým historie na mistrovství světa vyhrát na azteckém stadionu na domácí Mexikem. A to přidržení balonu 33%. Angličané vlastně se probránili, protože hráli od 54. minuty bez vyloučeného Kvancaha obránce. Tak vlastně bránili, spousta centrů, střídal Tuchel taky tam hráče, který dokázal lavičkovat dvoumetrový Dunburn, to všechno odvrátil. Ale jenom, že se ukazuje, že i vlastně ta strategie, která zdánlivě nevypadá nějak fotbalově, může být takhle účinná.
0: Ono to není jednoduchý hrát, já to říkám vlastně pořád, že těch posledních 30 metrů, když někdo zaleze, tak to je maturita, jako to už je vysoká škola, kdo to zvládne tuhletu hru doplnejch. Anglie obzvlášť, nebo ne jenom Anglie, ale tyhle týmy jsou velmi dobře takticky vybavený, a i když třeba jich bylo méně, tak byli vlastně nepropustní v té obraně, mají na to opravdu specialisty a Tuchel je tam prostě nasadil vlastně všechny a myslím si, že potom pro Mexičany to samozřejmě vypadalo opticky líp, ale nebylo to vůbec jednoduchý. Snížili, měli dostatek času, ale prostě už na to nedosáhli. No. Ta ztráta po těch prvních dvou gólech Bellingema byla veliká. A je to překvapení, ale musím říct, že jsem to taky čekal.
1: No vlastně opět vítězný gól dal Harry Kane, to je fenomén, o kterém bychom se mohli bavit vlastně strašně dlouho. Chci se zeptat ještě na poslední téma v rámci toho vstupu, souvisí taky s důležitým útočníkem pro danou zemi, ale s útočníkem, který dostal v prvním tedy kole vyřazovací fáze v 16. finále červenou kartu. Byl to Balogun z Ameriky proti Bosně. Byl to, jestli si to vybavíš, ostrý šlapák.
0: Ano.
1: Noha se zkroutila. No a včera přišla FIFA, respektive její disciplinární komise s tím, že podle nějakého nebo dodatku nebo části pravidel mu ten trest podmíněně odložili na to jedno utkání a on může hrát teď v noci o 2 od rána proti Belgii o 8 finále. Objevují si hlasy, že možná i Donald Trump tam trošku zabroukal. Jako a...
0: Já, jak by řekl klasik, já tomu nechápu, protože vlastně tam není to dostatečně vysvětlený, moc tomu nerozumím. Asi, tak já doufám, že v tomhle tom vůbec jako politika nebude hrát žádnou roli a
1: je to ale zvláštní, no.
0: No, je to divný, no.
1: Je to divný. Jestli si vzpomenete, tak hráli Portugalci na podzim kvalifikaci s Irskem, ještě vlastně ta fáze, než se šlo do baráže, závěr té skupinové fáze, a Cristiano Ronaldo tam za hrubý, myslím, faul, kdy se obořil na soupeře, dostal 3zápasový trest, který měl platit vlastně i na 2 zápasy mistrovství světa, ale oni mu ten trest vlastně ukrouhli, že byl jeden zápas stál někdy v březnu a teď mohl už hrát od začátku, protože mu to taky podmíněně odložili. Ale jenom tady ten precedens nebyl, protože je v pravidlech jasně dané v tom disciplinárním řádu a Belgičani na to upozorňují, dostaneš červenou, tak prostě příští zápas musíš stát.
0: Ano.
1: To je úplně neuvěřitelná
0: věc. Já bych ti hrozně rád k tomu něco řekl, ale tady jsem v podstatě jako beze slov. Je to zvláštní, je to divný, je to neobvyklý. Říkám, těch informací tam úplně tolik nebylo pro mě. Já si rád poslechnu nějaký rozumný vysvětlení, ale zatím ho nedostáváme.
1: No tak uvidíme, jak to bude všechno. Pokud všechno by mělo platit, tak Balogun nastoupí tedy v noci na zítřek proti Belgii k dalšímu 8. finále. Jinak dneska velký zápas v 21 hodin Španělsko-Portugalsko, možná poslední vystoupení Cristiana Ronalda. Člověk by to asi čekal vzhledem k síle Španělů, ale jak jsme už viděli mnohokrát na mistrovství světa, tam nejlze úplně predikovat.
0: Je to sport.
1: No a Pavel Horvát o tom vašem oblíbeném sportu taky promluví v 10:50. Pavel, jak se moc těšíme, děkujeme.
0: Okay.

0: Čeští baseballisti porazili Německo 11-4 a vstoupili úspěšně do 45. ročníku pražského baseballového týdne. Ještě v šesté směně Němci vedli 4-1 a vypadalo to, že by se mohla opakovat vysoká porážka 1-8 z evropského šampionátu. Pak ale Češi zabrali a takzvaným Grand Slamem o jejich víře rozhodl Šimon Blažek.
1: Jo, super pocit, ještě před domácím publikem, hned první zápas. A myslím si, že v důležitý moment to bylo, takže jako samozřejmě nemohlo to vyjít líp v tu chvíli.
2: Šimon Blažek šel na pálku v sedmé směně za stavu 4-4 a při plně obsazených metách odpálil home run. Jeho unikátní čtyřbodový odpal sledoval z tribuny nehrající reprezentační catcher Martin Červenka.
3: Pěkný, tak on sám hraje za kotlářku, jak to vidím docela často, ale jsem moc rád, že se mu to i podařilo a díky tomu odpalu v podstatě dostal to hodně do vedení. Myslím, v tu dobu bylo 4-4, takže o 4 body a hodně to muselo položit Němce, což pak bylo vidět další inning na pálce, kdy byly 3 odevzdaný at-bety z jejich strany.
4: Říkal jste, že to vidíte docela často, to byla nadsázka, nebo je to běžná situace?
3: A tak Grand Slam zrovna ne, ale myslím Blážu, jak pálí a jak hraje v zápasech, protože je to velice dobrý hráč, obzvlášť v obraně. Všichni víme, že tu sílu má, on může ten home run kdykoliv dát, když je na pálce, má doubly důležitý občas, takže on je fláč a jak říkám, dobrý hráč.
1: Jako párkrát už se mi tam povedlo odpalit nějaký tvrdý odpal, ne, že ne, ale jsem rád, že o mě mluví takhle Martin.
2: Vážil si poklony od úspěšného českého baseballisty Šimon Blažek. Trenér Pavel Chadim, kromě jeho rozhodujícího odpalu, ocenil taky výkon Vojtěcha Ventruby, který chvilku předtím nahradil na kopci startujícího nadhazovače Lukáše Pacala.
5: Měl plné mety proti němu, udržel dva nejlepší pálkaře out, nedostal Grand Slam, nedostal ten bod a v dalším inningu dostal single home run od jejich třetí nejlepšího pálkaře a to, kdyby protilo proti nám, tak to by byl zlomový odpal na něj. Takže já sleduji to, čemu jsme zabránili, ale máte naprostou pravdu, že ten Grand Slam Šimona Blažka zlomil utkání a po právu byl zvolen hráčem utkání.
2: Připomněl trenér Chadim taky ocenění pro Šimona Blažka, který už vyhlíží další zápasy s papírově silnějšími soupeři, než bylo Německo.
1: Ten zápas proti Německu nikdy není jednoduchý, oni nás znají moc dobře, jo, třeba líp než ty Holanděni si myslím, jo. Takže o to je to těžší, ale samozřejmě jako teďka nás čeká Tajvan a Holandsko, což jako čistě tabulkově určitě by měl být kvalitnější tým a jako asi je.
2: Mistry Evropy z Nizozemska vyzvou Češi v Eagles Parku v 19 hodin. Z pražské Krče Krištof Kousal, Radio Žu.

0: Radiožurnál je 9.30. Tereza Tomášková a zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odletí na summit NATO zítra těsně před prezidentem Petrem Pavlem, informoval o tom úřad vlády. Babiš se podle něj zúčastní obou hlavních akcí summitu, neformální večeře i středečního jednání Severoatlantické rady. Prezidenta vládní program nezmiňuje. O jeho programu neinformovala ani prezidentská kancelář. Petr Pavel měl s vládou kvůli účasti na summitu v Ankaře několik měsíců spor. Účast mu umožnilo předběžné opatření ústavního soudu. Francouzský parlament projedná návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Podali ho poslanci z klubů Zelených, socialistů a skrajně levicové strany Nepodrobená Francie. Vládě vyčítají, že země nebyla dostatečně připravená na nedávná vedra. Při vlně extrémně horkého počasí stoupl počet úmrtí o třetinu. Aby návrh v parlamentu prošel, je potřeba nejméně 289 hlasů. Tolik ale francouzské levicové strany nemají. V severošpanělské Pamploně začínají oslavy svátku svatého Fermína. Několikadenní festival je proslulý hlavně díky běhům ulicemi, kdy mladí muži prchají před býky. Den před začátkem oslav proti běhu demonstrovali aktivisté, podle kterých jde o týrání zvířat. Slavnosti zahrnují i koncerty, bohoslužby, ohňostroje nebo pochod obřích loutek. Sport. Druhou etapu Tour de France vyhrál mexický cyklista Isaac Del Toro před týmovým kolegou a obhájcem celkového prvenství Slovincem Pogačarem. Třetí dojel Belgičan Evenepoel a čtvrtý Dan Vingegaard, který udržel žlutý dres vedoucího závodníka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D5 u Berouna a nehoda na D1 před Brnem. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy stále opatrně v okolí Berouna. Na 22. kilometru je hlášený předmět na vozovce, v levém pruhu je tam kus pneumatiky, policisté jedou na místo a vybočuje se. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Ostravy stále čekejte komplikace u sjezdu na Slavkov u Brna. Na kilometru 210 překáží nehoda v omezení, srazilo se osobní auto s kamionem, už je to označeno světelnou šipkou, ale projíždí se v místě oprav pouze levým pruhem a ta kolona z kilometru 213 na Brno je asi na 15 minut. Také na dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů se bouralo, a to na úrovni sjezdu na Citice na kilometru 139. Tam řeší nehodu dvou osobních aut, vybočuje se bez většího zdržení. A na silnici 7 nebo na dálnici D7 teď vázne provoz na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova u Slaného. U letiště je omezení pouze do jednoho pruhu a kolona je tam od sjezdu na Horoměřice, popojíždí se z Prahy na Chomutov k letišti asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude zataženo až oblačno, občas déšť nebo přehánky, teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25 a na horách 14, na Šumavě kolem 18. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport. Sport.

0: 9 hodin 37 minut posloucháte sváteční radiožurnál Sport, no a i dnes je na programu další pokračování legendárního tenisového Grand Slamu Wimbledonu a v All England Clubu máme dál našeho reportéra Jaroslava Plašila, kterého teď zdravím do Londýna. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak Jardo, máš to trošku potichu, já tě zkusím vytáhnout, jestli to půjde. Každopádně včerejší velký duel. Karolína Muchová porazila Barboru Krejčíkovou v osmi finále po téměř 3 hodinách bitvy, ale vypadalo to, že se obě rozešly takzvaně přátelsky s Grácí.
2: No, samozřejmě vždycky u té sítě po takové bitvě, tak a pokud se tam v tom zápase nestane něco nějakého třeba nesportovního, což nebyl rozhodně ten případ, tak to zpravidla tak to bývá, že když se ti tenisté znají i mimo kurt, tak je to trošku vřelejší. Karolína Muchová pak si dělala legraci, když jsme se jí po zápase ptali, co si říkala u sítě se svou soupeřkou, tak ona začala mluvit, no, domluvali jsme se, že půjdeme na večeři a teď chviličku jsme koukali, protože to rozhodně nebývá obvykle a ona pak nás v tom chvilku nechala a pak asi po 10 vteřinách řekla, ne, dělám si srandu, ale samozřejmě bylo to takové to popřání si hodně štěstí dál, protože to samozřejmě budou teď potřebovat všechny ty tenistky, které dál prošly a konec konců i Barbora Krejčíková to pak říkala, že by si hrozně přála, aby nejenom samozřejmě Karolína Muchová, ale všechny Češky, aby to dotáhly co nejdál, aby třeba, jak ona říkala, na tabuli bylo zase nějaké české jméno, jako se to stalo právě Barboře Krejčíkové 2024 a předtím Markétě Vondroušové 2023.
0: Ano, to mluví Jaroslav Plašil o českých nedávných vítězkách tohoto krásného travnatého Grand Slamu. Jaroslava Plašila můžete sledovat třeba i na sociální síti Twitter, kde má četné zajímavosti i právě o tomhle turnaji, na kterém teď je za Radiožurnál Sport. A ty jsi tam psal takovou obavu, aby se jedna z těch Češek nevyčerpala dlouhým bojem před čtvrtfinále. Víme, že Karolína Muchová teda téměř 3 hodiny bude hrát proti Osakové, která porazila Sabalenkovou. Jak to vidíš z hlediska třeba té ušetřené nebo neušetřené energie a možných šancí pro semifinále?
2: No, tehdy jsem se totiž vzpomněl na rok 2019, kdy právě Karolína Muchová bojovala s Karolínou Plíškovou právě na stejném místě, bylo to na kurtu číslo 2 jako včera a byl to ohromně dlouhý boj, 3 sety samozřejmě, spousta zvratů, no a Karolína Muchová pak z toho zápasu vyšla sice jako vítězka, ale jako hodně taky v uvozovkách rozsekaná, rozbitá, takže ona už byla trošku načatá, už měla nějaké svalové zranění, ale tam si to ještě dorazila a pak už neměla síly na utkání se Svitolinovou ve čtvrtfinále, tak jsem si na to i proto trochu vzpomněl. Teď si myslím, že to snad bude trošku lepší v tom, že i když to utkání taky bylo dlouhé, ale ne tak jako tehdy a tehdy byla už, jak jsem říkal, Karolína Muchová zraněná a teď snad je zdravá, takže to by mohla být šance s Naomi Osakovou. Hráli spolu nedávno jenom kousíček finále v Bad Homburku. Naomi Osaková po jasné sadě vyhrála i Karolína Muchová, připomínám, tak z toho trošku utekla z toho zbytku zápasu a asi i jako z taktických důvodů nebo preventivních, protože určitě nechtěla přijít o Wimbledon a teď se ukazuje, že je asi v pořádku a že to opravdu bylo jenom takové taktizování nebo nějaká prevence, aby se jí třeba něco nezhoršilo.
0: No, budeme samozřejmě držet palce Karolíně Muchové, ať ve svém čtvrtfinále uspěje proti Naomi Osakové. Co se týče dalšího programu, tak dneska 3 další čeští tenisti v osmifinálových zápasech. Kdybychom nejprve byli u žen, tak Linda Noskova s Madison Keysovou a Marie Bousková s Elise Mertensovou. Tak jaký je tvůj odhad, kolik by dalších Češek mohlo doplnit Karolínu Muchovou mezi nejlepší osmičkou?
2: No, ani jedna nebude favoritka, to asi je zřejmé, byť třeba papírově nebo žebříčkově by to nemuselo tak být, ale myslím si, že herně Marie Bousková teď tu poslední bitvu zvládla, přečkala ji, přežila i vybojovala ji se Samsonovovou, která to pálila, hrála na velké riziko, často chybovala. Takže tam samozřejmě i Marie Bousková mohla pracovat s tím, že bude trpělivá u základní čáry, blokovat rány soupeře a čekat na svou šanci. Přeci jenom Mertensová nemá takovou sílu v úderech, ale zase je mnohem stabilnější, takže teď bude i víc aktivity u Marie Bouskové a bude záležitost záležet na tom, jak to dokáže odehrát s co třeba i nejmenším počtem chyb. To bude, myslím, hodně důležité v tom zápase. No a u Lindy Noskové tam je to typ hráčky, na kterou ona ještě nenarazila. Vůbec budou spolu hrát poprvé. Myslím si, že ani netrénovali spolu nějak, nebo nepamatuju si, že by mluvila o nějaké zkušenosti Linda Nosková. A tady záleží, komu to lépe sedne ten zápas, protože obě to jsou ranařky. Madison Keysová tam má dokonce jednu z největších rán vůbec. Ta jeden čas byla i statistika, že ona měla drtivější forehand než větší část mužů na okruhu, takže to je opravdu velká úderová síla, které bude Linda Nosková čelit, a tam bude opravdu záležet na tom, komu půjde lépe servis, a budou to jenom maličkosti. Ale tam Linda Nosková, myslím, že šanci určitě má v tom souboji, aby uspěla, ale říkám, ani jedna z nich není, alespoň v mých očích, možná má někdo samozřejmě jiný názor, ale není favoritkou.
0: No ale přesto zní to nadějně, že by třeba Marie Bousková nebo Linda Nosková nebo obě mohly doplnit Karolínu Muchovou ve čtvrtfinále mezi ženami. No a mezi muži se o čtvrtfinále dneska utká Jiří Lehečka s čerstvým grandslamovým vítězem z Paříže Alexandrem Zverevem. Je to asi největší tahák dnešního programu, dá se to tak říct, Jaroslave?
2: Dá se to určitě říct, a dokazuje to i to, že ten zápas je na centrálním dvorci jako ten poslední večerní, takže to je ten nejatraktivnější televizní čas, tak to už ukazuje, jak atraktivní zápas to je, takže určitě dá se s tím souhlasit, a konec konců je to jedno z největších men teď tady na turnaji, Alexander Zverev, vítěz Roland Garros, takže určitě ano.
0: A Jiří Lehečka může ho porazit?
2: Může, doufám, že já tomu věřím, nebo doufám, že tomu věří i samotný hráč, protože na tom ohromně bude záležet, aby si Jiří Lehečka věřil. Na trávě si myslím, když už vezmeme všechny různé povrchy, na kterých se mohou utkat, tak přeci jenom na trávě by mohl mít největší šanci Jiří Lehečka. Pamatuju si na Jiřího Veselého, jak tady ve Wimbledonu před časem dokázal hned z kraje turnaje Alexandra Zvereva porazit, ale to teď nechci srovnávat, protože samozřejmě je to úplně jiná doba. Alexander Zverev bude teď úplně jiný hráč po grandslamovém titulu, si myslím, nebo je teď jiný hráč, protože tomu dává ohromnou porci klidu, kterou předtím neměl, on pořád slýchal, kdy už se mu to povede vyhrát grandslamový titul, tak si myslím, že ho to mohlo hrozně moc stahovat na každém turnaji, a teď ten tlak cítit nebude. Takže to si myslím, že teď je jeho velká výhoda, že může hrát s mnohem čistší hlavou, než by třeba hrával dřív.
0: Těšíme se na další den s tenisem z Wimbledonu a taky na výkony tří českých tenistů, Linda Nosková, Marie Bousková a Jiří Lehečka. A pochopitelně u všech těch duelů bude kolega Jaroslav Plašil, kterému moc děkuju a zdravím do All England Clubu.
2: Hezký den.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, poslední téma našeho ranního bloku, než půjdeme s Pavlem Horvátem a Lukášem Michalíkem na desítku. Týká se to téma sociálních sítích, pokud je používáte, tak pravděpodobně asi sledujete taky nějaké sportovce a na ten nejoblíbenější se zaměříme právě v encyklopedii tento týden. Tady se mnou náš dnešní debitant, nováček redakce Lukáš Antoš, vítám tě.
1: Hezký den, ahoj.
0: A máme tady zase na úvod encyklopedie takovou tradiční nesoutěžní otázku, kde podle vás posluchačů největší hokejovou hvězdou na sítích, to znamená, koho sleduje nejvíc lidí.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Možná jste typovali někoho z hráčů, kteří jsou aktuálně na vrcholu sil. Conora McDavida, Nathana McKinnona nebo třeba i McLeana Celebrinyho. A nebo Jaromíra Jágra. Ten má v součtu na Facebooku, Instagramu a X lehce zhruba 1,75 milionu sledujících.
0: Ale nejvíc příznivců na platformách Instagram a X, abychom si to nepletli, já o něm stále mluvím, o téhle sociální síti jako o Twitteru, tak tam má nejvíc těch followerů Alexander Ovečkin.
1: Právě na Instagramu Alexander Ovečkin dodnes budí emoce. Na profilové fotce má totiž kapitán Washington Capitals prezidenta Ruska Vladimíra Putina. Navzdory tlaku veřejnosti na změnu na invazi vojsk na Ukrajinu ji ale Ovečkin už několik let nezměnil. Fotografie pochází z roku 2014, kdy Ovečkin od Putina dostal ruský řád cti.
0: No, on má 4 miliony fanoušků právě na sítích Instagram a X a to ještě ochodil o právě čísla z Facebooku, který oficiálně nepoužívá. No ale vlastně obecně není zas tak aktivní na sociálních sítích Alexander Ovečkin.
1: Ovečkin ale obecně na sociálních sítích v poslední době příliš aktivní není, jak si říkal, poslední instagramová fotka se datuje od roku nebo do roku 2023 a o pár příspěvků dříve najdeme také vzpomínku na hokejisty, kteří zahynuli při leteckém neštěstí u Jaroslavle. To vzalo životy i Karlu Rachunkovi, Josefu Vašíčkovi, Janu Markovi a taky Slovákovi Pavolu Demitrovi.
0: A vlastně jenom důkaz toho, že ty sociální sítě tak aktivně nevyužívá, je právě i zmíněna ta strašná tragédie, která se odehrála v září 2011 a on si ji tam připomínal v opravdu letit tém už starém příspěvku.
1: Ano, na X, tedy bývalému Twitteru, má poslední příspěvky ze září loňského roku, že byl ale předtím vyložený právě Krym. Své 2 miliony sledujících na této platformě se také úplně říct nedá. Tedy takže ano.
0: Asi je prostě moc nepoužívá a nedozvíte se tam ani, že je nejlepším střelcem historie NHL, protože to funguje vlastně teď na těch sociálních sítích, takže když tam někdo označí třeba oficiální účet NHL, že zdal ten rekordní gol, tak to musíš přijmout. Evidentně Ovečkin to neudělal.
1: Asi ano, asi to tak udělal.
0: Lukáš Antoš, nový kolega, je nedávno ještě, vlastně dá se říct, profi běžec na lyžích.
1: Ano, je to tak. Ano. No.
0: A ty osobně sleduješ tam někoho výrazněji na sociálních sítích ze sportovců?
1: Snažím se to sledovat, tak bych řekl všeobecně, asi tedy samozřejmě největší personou běžeckého lyžování je Johannes Heslot Klebo, ale tak to si myslím, že nejen běžeckého lyžování, ale napříč všemi sporty, protože přeci jenom 11 zlatých medailí z olympijských her, tak to asi nemůže říct jen tak někdo. A to z něho dělá i nejlepšího vlastně zimního běžce na lyžích sportovce historie zimních olympijských her.
0: A záleží na tom, jestli ten obsah je víc sportovní, nebo třeba chceš spíš osobnější, třeba z rodinného života ten obsah?
1: Řekl bych, asi oboje by se dalo samozřejmě zakomponovat, ale ten osobnější je třeba, bych řekl, takový silnější, emotivnější a potom samozřejmě ten sportovní, ale tak to každý sportovec si myslím, že má nějaký ten sportovní příběh. Ten osobnější ne úplně tak, to zase tak silný. No.
0: No, sociální sítě hýbou světem a věřím, že asi i vy posluchači sledujete na těch sítích Radiožurnál Sport hodně aktivně náš Instagram, tak vás zvu, pokud ho ještě nemáte, tak tam sdílíme četné fotky a záznamy z naší práce. Lukáš Antoš se tam taky bude objevovat, protože je to náš nový kolega, byl tady teď z encyklopedii, která se právě věnovala světu sociálních sítích a sledovaným sportovcům na nich. Lukáši, moc děkuju.
1: Hezký den, děkuji.

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
0: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
1: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se vytvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonské Kobe.
4: Přijeli jsme, zemětřesení a jednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
1: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
4: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
0: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 10 hodin. Kateřina Causidisová a aktuální zprávy.
6: Při nočním ruském útoku na Kyjev a okolí zemřelo nejméně 14 lidí. Železniční dopravci zavádějí nové zahraniční linky. Fotbalisté Norska a Anglie postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Po nehodě se opět rozjíždí dálnice D1 u sjezdu na Slavkov směrem do Brna. A bude zataženo až oblačno, občas déšť, teploty většinou do 23 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Rusko v noci na Ukrajinu zaútočilo 68 raketami a více než 350 drony. Informovalo o tom ukrajinské letectvo s tím, že 37 raket a přes 300 bezpilotních letounů se podařilo zničit. Rozsáhlému útoku v noci znovu čelil Kyjev a jeho okolí. Úřady hlásí nejméně 14 mrtvých a více než 60 zraněných. Jsou mezi nimi i děti. Starosta metropole Vitalij Kličko na síti Telegram uvedl, že záchranné akce ve městě dál pokračují. Cestující můžou využít nové zahraniční linky českých železničních dopravců. Leo Express nově jezdí do německého Frankfurtu nad Mohanem, České dráhy do dánské Kodaně.
7: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě. Potenciálem nové linky je bourat pomyslnou bariéru mezi východní a západní Evropou.
6: Slovenská Nitra se zapojila do testování umělé inteligence v městské hromadné dopravě. Pomocí Wi-Fi senzorů bude anonymně sledovat vytíženost autobusů a pohyb cestujících. Město chce získat přesnější data o tom, kolik lidí jednotlivé spoje využívá a kde cestující nastupují a vystupují. Testování je v plánu až do konce roku. V Modřicích u Brna nově vyznačují modré zóny. Regulace parkování má ve městě platit od září. Do té doby můžou obyvatelé u modré čáry parkovat bez omezení. Během léta radnice taky spustí prodej parkovacích oprávnění. Placené parkování bude pouze přes noc, říká starosta Modřic Libor Procházka.
8: My jsme se inspirovali brněnskou zónu C, kdy vlastně to placené parkování bude v době od 17 do 6 hodin v pracovní dny. Občané rezidenti budou mít za první vozidlo 200 korun roční poplatek, tak si myslíme, že jsou to pouze náklady na nejnutnější administrativní práce.
6: Návštěvníci za stání zaplatí přes mobilní telefon 10 korun za hodinu. Automaty v ulicích nebudou.
9: Sport. Norsko je na světovém šampionátu fotbalistů poprvé ve čtvrtfinále. Norové v New Jersey vyřadili Brazilce po výhře 2-1. Oba dva góly Severanů vstřelil útočník Erling Haaland.
10: Je to opravdu dobrý pocit dát dva góly Brazilcům a porazit je. Ukázali jsme, že Norsko je fantastický fotbalový tým, jeden z lepších v Evropě a vlastně i na světě. Je úžasné, co tu předvádíme. Jsem hrdý na celou zemi.
9: Norsko se ve čtvrtfinále šampionátu utká v sobotu večer s Anglií, ta na Azteckém stadionu zdolala domácí Mexiko 3-2. Tenistka Karolína Muchová porazila Barboru Krejčíkovou ve třech setech a na Wimbledonu je ve čtvrtfinále. V něm nastoupí proti Japonce Osakové, která vyřadila světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D10 u Staré Boleslavy a kolona na D7 u letiště v Praze. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Starou Boleslav. Na 12,5 kilometrů stojí v levém pruhu nepojízdné osobní auto. Navíc jsou i nečistoty na vozovce, zbytky hlíny a nepořádek. Podle našeho zpravodaje auto není zatím nijak označené, je to v zatáčce a velmi nepřehledná situace, tak opatrně D10, 12,5 km do Prahy. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Ostravy a Vyškova u sjezdu na Slavkovku Brna na kilometru 210 už nehoda v omezení nepřekáží, kolona se tam de facto rozjela. A na dálnici D7 stále vázne provoz na výjezdu z Prahy do Chomutova a Slaného za sjezdem na letiště, opravují kruhový objezd na cestě k terminálům a kolona je už z dálnice D7 od sjezdu na Horoměřice, zdržení tak na výjezdu z metropole 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude zataženo až oblačno, občas čekejte déšť nebo přeháňky, odpolední teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy o něco tepleji, tam naměříme kolem 25 stupňů. Tolik zprávy.
0: Desítka Pavla Horváta.
2: Hezký den, milí posluchači, krásný sváteční den přejeme 6. července na připomínku den upálení mistra Jana Husa. Je tady s námi Pavel Horvát, váš oblíbený fotbalový expert. Pavel, vítej.
10: Dobrý den.
2: A je tady taky navrátilec z fotbalového mistrovství světa, kolega Lukáš Michalík.
11: Krásný den.
12: Hello.
2: Jak by řekl klasik, můžeme si ho poslechnout.
13: Hola. Jsem rád, že jsme se zase sešli ve starý dobrý sestavě.
2: Ano, jsme tady zase po delším čase, jak říkal Ondřej Vetchý, ale já Jirka Luňák v okresním Přeboru. Myslím, že témat máme dost, máme tam taky mistrovství světa ve fotbale. Užíváte si ho, není toho moc, toho fotbalu?
10: Je. Já teď už teda se to třídí samozřejmě, ale tak ty sám by si řekneš ten tvůj příběh, jak si se snažíš toho zkousnout celý to mistrovství. Já musím, že jsem to vzdal, protože těch zápasů bylo tolik, že opravdu jsem v tom ztrácel přehled a teď jsme se vlastně tady i s Lukášem bavili, že některý tým jsem jenom zahlíd třeba jenom jeden poločas na začátku a pak už jsem ani to nestíhal, takže je toho hodně, ten model prostě takhle je. Já si myslím, že je dobrý, že tam je tolik týmů, že se potkávají různý fakt jako i levely těch mančaftů. Předpokládali jsme, že třeba Jihoafrická republika bude jednoznačným outsiderem Kapverdy, jo, a vidíme, že to tak prostě nebylo, takže tohleto srovnání si myslím, že je fajn, ale je těch mužstev opravdu hodně. No.
11: No, v Evropě se to podle mě nedá usledovat. My jsme měli tu výhodu ještě, když jsme byli ve Spojených státech, že se tam ty zápasy hrály v příznivější časy, to jsme toho viděli hodně, ale po návratu už se to nedá usledovat. V podstatě já dneska vstával do práce ve 3:40 a teprve končil jeden z těch zápasů, takže vlastně, a ne, tím, že jsem stával tak brzy, tak jsem samozřejmě nemohl koukat na ten předešlý zápas.
2: No, já jsem teda z toho dost zavařený, mám, abych doplnil Pavla, takový dokument tady v počítači a v tom se snažím teda nějakým způsobem mít poznámky o všech zápasech, tak ještě mi zbývají zápasy třetího kola skupin a pár těch zápasů 16 finále.
10: Budeš velmi vyhledávaným odborníkem.
2: No pokud. Tak spíš, kdybychom to pak losovali, a člověk si třeba na něco vzpomene. Věřím, že dneska vybereme nějaké momenty, ale především teď se zaměříme na to, co nás už čeká za 3 týdny, protože tady bude brzy nejvyšší fotbalová šance liga.
0: Desítka Pavla Horváta.
2: No a už od pátku víme, že Brno po 90 letech zažije dva své kluby v nejvyšší soutěži v sezóně 36-37 hráli Židenice a Moravská Slavia Brno první ligu a taky symbolicky ve 30. rok výročí obří návštěv zbrojovky. Průměr téměř 22 tisíc na stadionu za Lužánkami, tak v tom 30. roce výročí bude mít Brno dva kluby po zbrojovce, která se to obojovala na hřišti. Se dostal do ligy taky Artis Brno. Pavel Horvát mi říkal o víkendu, že to chtěli řešit všichni, tak Pavle, co si o tom myslíš?
10: No, ptalo se mě na to spousta lidí.
12: Já si myslím, že to bude mít těžký, že toho času moc není, ten kádr měli nebo mají nějak poskládaný, určitě se dostaneme k výroku Martina Pospíšila. Já si myslím, že to nebudou mít vůbec jednoduchý, byť tam potenciál je, musím říct, že to, ty plány a ta organizace, jak bych řekl, jako v NHL, ta organizace, ten klub si myslím, že má nějaký potenciál, protože opravdu tam mají spoustu mládežníků a dětí a myslím si, že postupem času se z nich může stát, opravdu tam mají spoustu mládežníků a dětí a myslím si, že postupem času se z nich může stát stabilní klub, ale teďka konkrétně v tu

0: mě, ale budou to mít hodně složité.
1: No a to zase neudělá dobrotu, protože přijdou kluci prostě na poslední chvíli, který vlastně budou mít tu ambici hrát první ligu, a tady ty kluci, který vlastně s tou touhou a s tím, že ten mezikrok v té druhé lize udělají a do té ligy postoupí, tak teď o to přijdou, takže nebude to úplně jako lehký ten kádr udržet v dobrým módu. Jako.
0: Určitě, já si dokonce dokážu představit, že někteří ti hráči jsou možná trochu smutní z toho, že se bude hrát první liga, protože oni o to místo přijdou, opravdu. Že by radši byli, kdyby se hrála špička druhé ligy a v tom kádru aspoň pořád zůstali.
2: Ale ono to zní trošku beprně, když to řeknu, ale takhle na rovinu, nebudou se moc vyčítat, že vy jste si to nevykopali, protože ti příchozí řeknou, ale vy taky ne. Protože ta baráž, konkrétně Tábor se Slováckem 1-7, bude asi mementem.
1: No tak když budeš jako chtít být jako k ním vošklivej kartisu, tak samozřejmě ty výroky, že jako druhá liga...
2: Tak pojďme na to rovnou, protože v deníku Sport vyšel rozhovor s kapitánem Artisu Martinem Pospíšilem teď v novinách 4.7. Tak nejprve k tomu, co se týče té druhé ligy, tak budu citovat Martina Pospíšila. Těší mě, že nemusím jezdit na některé druholigové trávníky, kde mi to připadalo jako fotbal na vesnici. Byl jsem skoro celou kariéru zvyklý na jiné stadiony, na atmosféru děkuji, ale už nikdy víc. Čekám, že od nás budou, nebo do nás budou různí experti rýpat, ať rýpou, my to máme odfajfkované. To jsou sebevědomá slova muže, který přednedávnem byl odejít vlastně ze Sigmy Olomouc, respektive přeřazen do Bčka, pak zkoušel s Artisem postoupit, teď to tedy vyšlo tou cestou od zeleného stolu.
1: Já ho znám, ne všechny výroky se povedou každému z nás, to je jasný. Tenhle ten tahal za uši vlastně od úvodu, musím říct, že i mě to zaskočilo, jak to bylo jako... Řekl bych nepříjemně řečený, že jako druhá liga, že tam nejsou stadiony. V tu chvíli, když Artis hraje na stadionu vlastně...
2: Zbrojovky?
1: No to není ani zbrojovky, ne? To
2: je, no, na městském stadionu na Srbské.
1: Ne? Jo, na té Srbské, tam si myslím, že to taky není žádný šláger, ale budiš. Myslím si, že to srovnání se Slováckem bylo vlastně šílený, byť Artis šel do vedení, tak to dopadlo tak, jak jsi to tady zmiňoval, a ten rozdíl prostě byl evidentní. Takže ten výrok úplně jako šťastný nebyl. Dostali se tím do obrovského zorného pole jako spousty fanoušků a budou pod velkým tlakem.
0: A není to náhoda, Martin Pospíšil se toho nebojí. On už zhruba před půl rokem, tuším, že to bylo před startem jarní části sezony, pro Deník Sport říkal, že ten současný kádr Artisu v tu dobu by podle něj hrál v lize do 8. místa.
2: Ten jsem taky četl, ten rozhovor.
0: A to se pak ukázalo, jaká byla ta realita.
2: No, ale na druhou stranu napadat nějakou nefunkčnost českého fotbalového prostředí, co se týče infrastruktury pro dvě profesionální soutěže, to jde, protože bohužel to ty podmínky umožňují. Opravdu to není důstojné podívat se třeba na i některé ty prvoligové stadiony, jak vypadají. Na druhou stranu, když postoupíte tímhle způsobem, který bychom mohli taky ještě rozebrat, tak to zní trošku zvláštně.
1: Tak já si jen uvědomuji, tenkrát byl nějaký moment, kdy vlastně se mohlo postupovat do druhé ligy, tuším, a podle mě to nikdo nechtěl. Nikdo to nechtěl a ty třetiligový týmy jako všichni vyhlašovali útok, že by jako chtěli postoupit, a pak to bylo první nechtěl, druhý nemohl, třetí nemohl, čtvrtý nemohl, pátý nechtěl, šestý nechtěl, takže jako je to někdy zvláštní, prostě to takhle je. Já si myslím, že zase na druhou stranu je lepší, když tam jde klub, který je finančně zajištěný, který nejde riskovat, to, že samozřejmě asi nebude chodit na Srbskou 10 000 lidí, to je asi jasný, ale prostě mají nějakou stabilitu, mají nějaký cíl, což si myslím, že fakt je v tomhletom důležitý, že tam může být to, co já jsem zaslech, že vlastně mají opravdu širokou mládež, a z té mládeže, dejme tomu ty rodiče, prostě můžou se z nich stát ty fanoušci, který na ten fotbal budou chodit a postupem času, teď nemyslím jako jedné sezóny, ale opravdu let se ten klub může stát stabilní, pokud bude mít to, co plánujou, to, co jsem měl možnost vidět, prostě spoustu hracích ploch, jak pro mládež, tak pro děti, tak je to super. No.
0: No já bych se spíš obecně začal bavit o těch regulích, které jsou nastavené, a jestli jsou nastavené správně, protože já se přiznám, že mi je hrozně líto Dukly.
2: Teď už možná ano, no. Ale...
0: No jasně, protože vlastně stačilo, aby Karviná vůbec to odvolání nepodávala proti tomu, že
2: vyřazení
0: z ligy, a Dukla by v té nejvyšší soutěži zůstala, pořád na ní měla

0: kádr si myslím těch hráčů zase tolik neodcházelo a jako skončila 15. v lize, já tam ještě vidím pořád ten zápas těch Teplicích, kdy
1: 16. ne?
0: Pardon, 16. v lize, ten zápas těch Teplicích, kdy zkrátka byla z mého pohledu
2: obrána
0: o body. A jako,
1: představa, nevím, že se to stane Baníku, je taková, že to bude daleko ještě větší humbuk.
0: No,
1: protože pochopitelně Karviná to odvolání stáhla až po 22. červnu, to je asi všem posluchačům docela dobře známé, ale ta redundance v rozhlasu, tedy opakování těch důležitých věcí.
2: Opakování
1: důležitých věcí je redundance.
0: To je nadbytečnost.
1: No, občas jo, ale na druhou stranu je to právě důležité to posluchačům.
3: To
1: nás učili. Myslím,
3: že jeden posluchač teďka jezdíme penaltovýho krále a říkal mi, že je fanouškem Lingvidži statistického kroužku, takže redundace si píšu znova. No, dobře.
1: Ne, tak tím, že se Karviná vlastně neodvolala nakonec, že to
3: promiň,
1: stáhla.
3: Promiň, to můžeš říct jako to, co to redunduješ? Když jako zbytečně to opakuje.
1: Možná jo,
0: no,
1: ale nepožíváme
0: podle
1: to.
0: Podle mě to spíš obecně jako nadbytečnost, když je něco redundantní, takže se to neustále opakuje.
3: Ale mohl bych
0: opakuje
3: si to jako používat.
0: Určitě,
3: jako,
0: to zkus používat. Není problém.
3: Až, ale mě někdo bude, až mě někdo bude vadit,
1: jasně,
3: řeknu, co to redunduješ.
1: Ty redundante.
0: Redundantuješ. No, každopádně,
3: pardon.
1: Pojďme jenom k tomu, tam Dukla se teď chce bránit soudně a nejde o ten sportovní rozměr, že by se chtěla administrativně vrátit do nejvyšší soutěže, ale spíš jde o náhradu škody. Tam možná to nějaké desítky milionů korun, takže taky asi pro rozpočet důležitá položka, ale podle zástupců Dukly došlo k účelové úpravě soutěžního řádu a je pravda, že LFA i Fatscher přiznali, že šlo o náhlou a mimořádnou situaci, kdy řád nepamatoval na případné doplňování soutěže ve chvíli, kdy se uzavírá starý ročník a začíná ten nový soutěžní, že to tam jako datově vlastně nesedělo. Nicméně po té, co se Dukla ozvala, tak dva dny potom to upravili ten řád novelou a už to je vlastně všechno v pořádku, takže na Dukla.
3: A on je rozdíl dostat. Já tuším, do první ligy je necelých 30 milionů a tak do druhý, že jo, necelých 10, jo, takže je to velký rozdíl.
0: Jasně, částka za práva, je tam nějaká ta solidarita UEFA, takže jde o velké peníze, no, určitě.
1: A když jsme tedy tady tohle zmínili, tak o peníze šlo vlastně i v řešení, zda Artis půjde do té ligy, což taky je informace od kolegů ze sportu, protože se prý řešili ty potenciální prémie a odměny za postup do první ligy, který ale Artis neudělal.
0: Vlastně, byl to postup?
1: Ano, ale až od zeleného stolu a prý museli na soustředění do Rakouska přijet zástupci toho nejvyššího vedení a individuálně s hráči vyjednávat, že nakonec snad ty prémie by jim měly vyplatit, pokud se zachrání na konci té sezony, která za chvilku začne.
3: No, tak logicky ty hráči to mají ve smlouvách. Jo, ty hráči mají smlouvu, teď je jedno, jestli tam má 50 tisíc nebo půl milionu nebo miliona.
0: Asi to bude víc právě, si myslím.
3: No,
0: nebo já nevím, okay, vlastně.
1: Dohromady, milion.
3: No,
1: jako, ale jde asi o to, jak tu smlouvu máš postavenou.
3: No,
1: zda tam je přímo řečeno, postoupíte do první ligy.
3: Postup do první ligy je to.
0: Jasně, no.
1: Ale tohle je vlastně přeřazení do první ligy.
0: No to už
1: ligy
0: je v podstatě jako téma pro právníky, no, že jo? Protože jako ty tu první ligu budeš hrát a co je postup, a přeřazení. Já bych to teda nechtěl řešit určitě.
3: Ne, tak tam určitě museli si sednout a říct si, hele, já nevím, já teď plácám, možná se dohodli, hele, pojďme to udělat na půlku, ty říkáš, že teda, že to dostanou, když se zachránějí. Jo, já jako hráč bych asi jako řekl, hele, a tady taky vy mě můžete v zimě vyhodit a já se s váma budu zase tady hádat. Jako, myslím si, že to mohlo dojít k tomu, hele, my uberem, vy uberete a dohodli se, já nevím, teď říkám zase, dovedu si představit, že ty top hráči měli půl milionu za postup do první ligy, takže.
1: Ale tak třeba v Plzni, kdybyste tehda, jak jste postupovali přes předkola, se dostali do té ligy mistrů, co by zpětně dořazený tým, kdyby někoho tehdy vyloučili, tak jste taky určitě to měli nějak nastavené, nemusíš to prozrazovat jak, ale spíš si říkám, jak bys to cítil ty teda? Protože postup na hřišti byste třeba nevybojovali.
3: To jsou jednoznačný dva pohledy, že jo? Ty seš hráč a ty si proto dělal všechno a to, jak to, jako, jak ses tam dostal. Jako, uhráli jsme si baráž.
0: Jasně.
3: Jo, a prostě jsme postoupili, byť to nebylo hned po té baráži, tak s odstupem měsíce v podstatě jsme se do té ligy dostali, takže já jako hráč mám jasný pohled. Na druhou stranu majitel, který má vysypat jako 10 míčů, tak řekne, že le, jste ale nepostoupili, vy jste v baráži vypadli a my jsme to tady uhráli u stolu, když to jako přeženu. No.
0: Hmm. A hlavně jako nejde o malé peníze, že jo? Zvlášť pro třeba druholigové hráče, všichni mají hypotéky a podobně, takže já se nedivím, že kopou za ten svůj záměr, na druhou stranu chtějí v tom klubu zůstat, je to složité.
1: Ale na závěr toho tématu, když teda si půjčím ještě jednou slova Martina Pospíšila ve sportu, tak říkal, každý hráč přišel do Artisu, aby vykopal ligu a ne kvůli penězům. což bych s tím úplně nesouhlasil, když jsem slyšel hlasy přímo z prvoligového prostředí, kdy různí zástupci některých klubů říkali, že jim Artist třeba přeplatil hráče, no, jasně, kteří tam šli
0: jasně.
1: jako za penězi. No. Tak,
3: je to o komunikaci.
1: Takzvaně každý to cítí nějak jinak, jak říkal klasik, někomu to přijde moc, ale já jsem to takhle cítil. Máme tady prvního volajícího k nám do desítky, Pavla Horváta. Dobrý den, kdo je tam?
4: No, telefonu Jirka. Já bych chtěl jenom malinko k tématu, které jste teďka řešili, a to je vlastně kauza kolem druhé ligové Opavy, jejíž já jsem fanoušek, protože tam je situace obdobná, bylo kolem toho spoustu zpráv a řečí, že se bude přeřazovat Opava třeba do MSF, a tam by ta situace byla podobná. Myslíte si, že teďka, když už vlastně je rozhlasovaný ročník celé druhé ligy, že ještě hrozí například Opavě posunutí do MSF, nebo se to bude řešit bodovým odpočtem nebo něčím podobným? Děkuji moc.
1: No, Jirko, pravda, že tady nad tímhle nevím, jako úplně přesně.
0: Takhle, když je ta,
3: ze zkušenosti z minulých, ne teďka posledních let, ale tam ten odpočet by pravděpodobně asi musel přijít, vyřadit v polovině soutěže nebo v nějaký části soutěže někoho vlastně nejde asi úplně. A ten odpočet může prostě přijít jak před soutěží, tak v průběhu, a bohužel tomu, co se s tím musí vyrovnat, viděli jsme to i v zahraničních ligách. No.
0: Souhlasím, přesně tak si myslím, že by to bylo i vlastně v tom případu Karvina. Kdyby se Karvina nakonec nestáhla to odvolání, tak to řešení by bylo zřejmě takové, že by buď vstoupila do té sezony, anebo v jejím průběhu by vedení LFA i hodně bodů odečetlo, až 20.
1: Tedy. Jirko, děkujeme za zavolání, budeme to sledovat a zdravíme vás, asi předpokládám, někam do Slezska.
4: Teďka cestou do Varu.
1: Dobře.
0: Na festival předpokládáme.
4: Je to tak.
1: Tak si to užijte. Dobře, mějte
4: děkuju
1: se fajn.
4: Děkuji za odpověď.
3: Já tam jedu ve středu, co si berete na sebe?
4: Já mám kraťasy a bílý tričko.
1: Tak to se poznáte.
3: Já bílou nenosím.
1: Jirko, mějte
4: se. Možná uvidíme ve středu, budu se těšit. Mějte se hezky.
1: Tak Pavel už se taky na vás těší. My se těšíme na start první ligy, která je tady za necelé 3 týdny, a jenom k tomu doplníme, že Artist ten má se Zbrojovkou společně 3 víkendy podle losu doma, a hned ten první hraje s Mladou Boleslaví a Zbrojovka má hostit pražskou Spartu, tak asi to není žádné drama, prostě budou hrát obden, aby se tam vešli tak třeba pátek, pondělí, pátek, neděle. A myslím, že v tomhle ohledu opravdu žádný problém není. Desítka Pavla Horváta. Téma týdne. Tak pečlivě sledujeme taky přípravy klubů a z nich musíme vyzdvihnout nebo vypíchnout dnes mistrovskou Slávii, která je aktuálně už na druhém soustředění v Rakousku v Kolešlágu. Odehrála už taky přípravný duel se mužstvem z Krakova. Remizovali tam 2-2. Už se zapojili i ty posily, které vlastně zažili i prohru ve středu 1. července v Radutině s Vlašimi 1-2. Ale vlastně už tam rezonují zase některá témata, kterým bychom se mohli věnovat, a jedno z nich se týká vlastně odchodu Jana Bořila, protože o tom už víte nějaký čas, ale přece jenom tiskovka Jana Bořila už v barvách Slovanu vzbudila dost emocí, myslím i mezi fanoušky Slávie, protože Jan Bořil k tomu svému konci ve Slávii řekl tohle.
5: Cítím to, že prostě stále na to mám, a vlastně ve Slávii mi to nebylo umožněno. Se mnou vlastně nikdo se nebavil až na poslední chvíli, vlastně Jarda Tvrdík, jak by to mohlo vypadat v Bčku, to jsem de facto jako odmítnul, chtěl jsem stále hrát, a ptal jsem se vlastně trenéru, vlastně Zdenka Hušteckýho, proč, a on mi vlastně řekl, že to necítí, že kdybych nehrál, tak že bych dělal zle v kabině, tak to mě docela dost překvapilo, na to, že se známe už několik let, spoustu let, a on ví samozřejmě dobře, že když nehraju, tak jim pomáhám a dělám všechno pro to, aby všichni kluci makali. Upřímně mě to hrozně překvapilo, nečekal jsem to takhle, že se jakoby zachovají k legendě a vůbec jako mi mě, co jsem tam vlastně jakoby udělal za těch 10 let, ale to je prostě fotbalový prostředí, to je život, a poděkoval jsem jim za ty roky, a že prostě do Bčka nepůjdu a že si najdu něco jiného.
1: 6 titulů, 3 poháry, 289 soutěžních zápasů, co jsem četl, tak vzbudil taky ohlas ten výraz legenda. Asi je na každém, jestli se tak sám cítí. Jan Bořil, asi jo.
3: To, že to řek, zní trošku divně, ale je to legenda Slávie, prostě to je úplně bez debat. je to pro něj strašně těžký. Já ho chápu vlastně, že chce hrát. Já jsem vlastně, když jsem končil v Plzni, tak jsem taky ještě měl nabídky jako jít jinam, ale vlastně už jsem to v sobě necítil. A jestli on to cítí, tak ho chápu, že chce být platným hráčem a myslím si, že v Liberci ještě odehraje spoustu dobrých zápasů, pokud bude zdravej. To, že se takhle Slávě rozhodla, asi má nějaký důvod. Myslím si, že možná tam bude to, že taky se pustili do nějaký přestavby toho kádru a že samozřejmě ty excesy z posledních zápasů prostě Honzovi Bořilovi prostě nepřidali. No. Je to tak.
0: Každopádně je to hořký konec. Je to, jak říkal Pavel, je to trošku zvláštní, že to sám o sobě řekne, že je legenda, ale jak si zmínil, legenda to určitě je stoprocentně jedna z nejvýraznějších tváří těch posledních třeba 15 let a asi si nepředstavoval, že bude v tom klubu končit takhle. Já chápu Slávy v tom, že už tu roli mění. Na druhou stranu musíme říct i to B, že Slávia pomohla Bořilovi, když byl zraněný. Vlastně starala se o něj, dala mu tu péči, jinak by třeba skončil ve Slávii už dřív, dostal novou smlouvu a určitě by už by nehrál tolik, kolik by měl hrát, my nevidíme, nebo kolik by mohl. Každopádně my nevidíme do té kabiny, jak to skutečně bylo, jestli mu opravdu Zdeněk Houštecký řekl, že má obavy, že by dělal zle v kabině. To je samozřejmě otázka.
1: Možná pochopíte i z následující zvukové ukázky, je to úryvek z rozhovoru právě Zdeňka Houšteckého po tom utkání s Vlašimi v Radotině, který pořídila média, vzal jsem si úryvek ze Sport.cz, tak i kontext celkové té situace, že někdy ne vše, co řekneme, je úplně správně pochopeno a možná šlo tady třeba o tu situaci.
6: Dostal od klubu dvě možnosti a čekali jsme, že právě bude pomáhat Bčku vychovávat ty mladý hráče, který potom se vlastně budou lépe adaptovat v Ačku a on měl možnost zůstat i v A týmu, ale na rovinu bylo řečeno, že mu nemůžeme zaručit tu minutáž a mluvíme vždycky na rovinu. Já se určitě nebojím někoho, nikoho, kdo by dělal v kabině nepořádek, tak si s ním vždycky dokážeme poradit a já jsem si s tím dokázal vždycky poradit, takže se nebojím ani jeho. A bohužel mě osobně, budu mluvit za sebe, mrzelo, že nebyl schopný přijít a říct to prostě na rovinu. Vlastně já jsem se to dozvěděl z médií, že odchází do Liberce.
1: Ještě tam Zdeněk Houštecký říkal, že to bylo vyjádření, že by dělal zle v kabině, vytržené z kontextu, že to v debatě myslel jinak, ale možná i z tohohle, co říkal, jste pochopili, že to asi padlo, ale nebylo to tak myšleno.
3: Tak budou to dva pohledy, to je jasný, polovina lidí bude na straně Honzy Bořila, polovina na straně vlastně zbytku toho týmu. Tam je ten rozdíl, vem si, že Honza Bořil hrál Ligu mistrů před třema, čtyřma měsícema a teďka mu nabídneš to, co zmínil Pospa, že budeš hrát druhou ligu na těch stadionech v Radotíně, krásný zázemí pro Bčko, ale...
1: Bčko má hrát Slavě teď na Žižkově.
3: Dobře, tak
1: ale
3: bylo
1: tam, se tam,
3: bylo tam jako jo, krásný zázemí, všechno super, profi podmínky, ale jsi zvyklej na nabitý stadion na Slávě, kde chodí 18 000 lidí a teď je to prostě krok jako ústup z toho světla těch ramp, prostě to takhle je, takhle ty kariéry končej. Já trošku jsem překvapený, že možná to za mě mělo dopadnout tak, možná je to tak ještě skončí, že prostě Honza Bořil ještě odehraje 2 roky v Liberci a mohl se vrátit do toho Bčka Slávě jako ten mentor a jako ten hráč, který bude pomáhat těm mladším. On chce hrát, je to na něm cítit samozřejmě, měl zdravotní problémy, teď se evidentně cítí dobře a je to nepříjemný, je to fakt jako vlastně takhle si určitě neplánoval konec ani Honza Bořil, ani slávisti si to takhle neplánovali. Myslím si, že i z těch slov Houšti to bylo cítit, že tam to zklamání je, ale asi se úplně nedozvíme, jak to bylo postupem času, jako, jak to fungovalo.
0: A to bych chtěl ještě ocenit, tu jeho vnitřní motivaci, je mu 35 let, zažil tituly Ligy mistrů, tak už bych čekal, že nebude nikam odcházet, konec konců, Pavle, ty si to zmínil, už se ti asi z Plzně taky nikam nechtělo.
1: Ale Pavel byl o 5 let starší vlastně.
3: Jasně, 40, no, jasně. Ale vlastně, když jsem odcházel ze Sparty, tak nebylo mi nabídnuto nic teda, ale chtěl jsem taky hrát, že jo, chtěl jsem hrát, že tě to baví a jsi zdravej a musím říct, že spoustě těch kluků, který jsou v tomhle věku a potkáváme a bavíme se o tom, hele, co dál a to, a říkám, hele, hraj, dokud můžeš hrát, protože prostě to je to nejlepší, co v tom fotbale je, pak už je to všechno jenom takový, když nebudeš top trenér, tak je to fakt jako vlastně normální v uvozovkách práce, ale ten hráč je prostě nádhera. Je
0: ale jsou i případy hráčů, kteří už zkrátka nikam jinam nešli, třeba ve Spartě mě napadají Bořek Dočkal, David Pavelka, radši skončili nebo se přesunuli do Bčka, Filip Panák, než aby chodili do nějakého menšího klubu. Je to na každém, ale jenom, že mě je to sympatické, že to jde ještě zkusit do toho Liberce, kde asi nebude plný stadion na každém zápase. Každopádně...
3: To už je tvoje starost.
0: No. Každopádně zápas se Sláví má zase o něco větší náboj.
1: No, říkal Jan Bořil, že se na něj velmi těší, že to snad není to ve čtvrtém kole už někdy docela brzo proti
0: sobě. Je to ve čtvrtém ještě kole, tuším.
3: Vzhledem k tomu, jak já vnímám tu situaci, že Tribuna Sever teďka trošku válčí s panem Tvrdíkem, tak si budu představit, komu budou fandit ten zápas.
0: A myslím, že to bude v Liberci dokonce.
1: Liberci by.
0: A jestli ta situace kolem Tomáše Chorého třeba skončí tak, že se Tomáš Chorý nakonec nějak elegantně vrátí do kádru Slávy, tak souboje Bořil Chorý, na to se moc těším, nebo moc bych se na to těšil.
1: No, ta situace teď fanoušci versus vedení Slávy nebo Jaroslav Tvrdík byla relativně výrazná i na tom utkání v Radotíně, kdy fanoušci několik desítek tam byli s transparenty proti Jaroslavu Tvrdíkovi, napadali i vlastně osobnost nového bezpečnostního manažera Jiřího Komorouse, který kdysi za totality usiloval prý o vstup do STB, takže to se jim nelíbí a pochopitelně navazovali na to, že v pondělí Jaroslav Tvrdík v takovém velkém otevřeném dopise na webu Slávy uvedl, že aktuálně čelí Slávy a správnímu řízení ministerstva vnitra a že reálně hrozí, že bude celý rok hrát před prázdnými tribunami a k tomu tam dodal několik novinek, které se týkaly třeba i odkladu prodeje permanentek na Tribunu Sever. Není to jednoduchá situace, na druhou stranu to, co se stalo v tom druhém nadstavbovém kole v derby proti Spartě, byla celá výjimečná věc, šílená věc a potřeba je samozřejmě, aby každý nesl ty následky.
0: Ano, já si k tomu můžu velmi stručně, tak já vnímám Slávy teď tak, že jako naprosto odskočená, dobře posiluje, má ten kádr úplně nabitý, třeba i
1: v se ještě dostaneme, pokračuje.
0: Ne, jasně, no. Jenom to má konsekvence. Třeba v porovnání se Spartou i třeba s Plzní, které jsem čekal větší tu aktivitu na přestupovém trhu, takže mi přijde, že je ve velmi dobré sportovní pozici, bude hrát Ligu mistrů, může útočit na mistrovský hat-trick, ale jako ten konflikt s těmi fanoušky a ta celá situace kolem toho má podle mě bohužel potenciál.
3: Je to velká potenciál, rozmíchat to.
0: No, přesně tak. Nebo rozložit jsem dokonce chtěl použít.
1: No, tak uvidíme, budeme to sledovat dál, ale chtěl jsem se zastavit právě u nabitosti kádru a teď hlavně v obraně, protože když jsem viděl ta jména, že se zapojili i hráči, kteří přišli z hostování, tedy Halinský nebo Kamara, že vlastně koupili Ngesana a do toho chybělo teď při těch přípravách a stále chybí dokonce soustředění v Rakousku těch 10 reprezentantů, včetně třeba Holeše nebo Chalupka, ještě Ogbu, ten je zraněný teda, ale otázkou jak dlouho. Ale jak to tam poskládají, víš? Že no, to je nabité.
3: 5-3-2.
1: Jenom stopeři. Víš, jako, ale že to je teda síla ohromná. Denis Halinský tak... skvělý, Kamara taky s balonem umí skvěle.
3: Tak Lukáš to tady řekl, budeš hrát Ligu mistrů, chceš útočit na hat-trick, Slavě musí mít ten kádr nadupaný. Myslím si, že v některých zápasech, byť měli široký kádr, tak... tam bylo cítit to, že občas jim nějaký hráč trošku chyběl a teďka oni si to nemůžou dovolit, aby prostě jim vypadli hráči, obzvlášť v tom úvodu sezóny. Já si myslím, že možná ještě v průběhu toho podzimu ty hráči budou postupně jako odcházet. Bavili jsme se tady o Artisu, který 100% bude nějaký hráče schánět, tak jsem přesvědčený, že zrovna i ze Slávie by tam prostě ty kluci mohli přijít.
0: Určitě budou odcházet. Podle mě Mikuláš Konečný bude první na řadě, Hradec se o něj zajímá. Já tady úplně nevěřím ani Kamarovi, že se prosadí do toho kádru, protože jako mně se fotbalově líbí moc, ale jestli ta jeho bohorovnost
3: není
0: moc. Ale
3: když Indra sundá čepici, tak už všech vlasů tam moc taky není ze předu a tohle to je hráč, který tě stojí spoustu vlasů každý zápas, takže ne, ale já taky si myslím, že ještě Kamara ne, nechci, že nedosahuje, ale taky si ho tam úplně nedovedu představit.
0: Halenský si myslím, že zůstane.
1: Slavia začíná vlastně ten první ligový víkend proti Slovácku doma. doma před zavřenými tribunami, protože tam dobíhá ještě ten trest a ten první soutěžní víkend první ligy je 26. července, si tady koukám dobře do kalendáře. Otázkou, zda nebude třeba Artis hrát už v pátek 24. Každopádně jdeme dál, protože v desítce potřebujeme ještě probrat řadu dalších témat.
7: Desítka Pavla Horváta.
1: Téma týdne. Věřím, že slavíte sváteční den, ale doufám, že nás taky posloucháte, tak zase malé upozornění, že vás zveme k tomu, abyste nám zavolali. Pavel tady na mě gestikuloval prsty jako u ucha, když máte telefon, že byste mohli třeba mu zavolat a popřát mu hezký sváteční den. On má rád Jana Husa. Každopádně...
3: A on rád Husu.
1: Každopádně tady téma, které se týká hledání reprezentačního trenéra. U nás na Radiožurnálu Sport pořadu na rovinu Tomáše Pancíře byl David Trunda, bylo to dva dny po rezignaci Miroslava Koubka, která přišla z kraje minulého týdne, takže jsme to tady v té desíce ještě neřešili. Miroslav Koubek skončil bez odstupného, bez nároku na peníze za zbytek smlouvy, ale už se mluví teda o tom, kdo by měl vybrat a jak trenéra, tak právě David Trunda mluvil o tom, že si sedli s Pavlem Nedvědem, že on sám má blízko k zahraničním variantám a bude to samozřejmě i na návrh Pavla Nedvěda. Chtějí někoho, kdo bude s námi žít a přinese i nové metody na základě svých zkušeností ze zahraničí. To padlo v tom rozhovoru, můžete si poslechnout pořád na rovinu, byl tady David Trunda. Nicméně podle iDnes.cz byl první na seznamu kandidátu opět Jürgen Klinsmann, ale aktuálně tedy iDnes psalo, že u gesční skupiny prý neprošel. Mně to přijde, že se zase Pavel Nedvěd vrátil okolo zpět a zase tam bylo to jméno Jürgen Klinsmann, který ale poslední roky vlastně je spíš odsuzovaný než úspěšný trenér.
0: On si 10 let netrénoval, ne?
1: Tak trénoval Koreu, tam teda na něj nespomínají vůbec dobré, možná ještě hůře než na toho trenéra, kterého teď vyprovázeli eskortou, aby mohl odletět vůbec do Ameriky ze země po konci Korejců ve skupině. A předtím vedl vlastně neúspěšně Bayern a pak vlastně ještě reprezentaci Spojených států amerických.
0: A to už je historie, no.
1: No, to je nějaký 12 let.
3: Já jsem teďko byl minulý týden v Bratislavě. Něco jsem dělal na stadionu Slovanu Bratislava a tam je trenér Jaja Touré teďka. Já jsem zvědavý, chápu ambice těch vlastně trenérů, že jdou do týmu, který bude silný, který by měl být v té zemi nejsilnější, že má vlastně chtíč v sobě dokázat nějakou jinou ještě štaci. Jo, ale nebude to vůbec jednoduchý. Vůbec netuším, kolik si sebou bere jako členů realizačního týmu. Dneska už to není, dneska už to fakt není o dvou lidech. Myslím si, že opravdu se můžeme bavit o té finanční stránce. Spadlo to prvně, to jednání s Klinsmannem na těch penězích, co jsem pochopil tenkrát. A myslím si, že by to byť ty...
1: A prý chtěl slevit, psali na iDnesu.
3: Já vím, no, tak ono je rozdíl slevit ze 100 tisíc a slevit z milionu. To je jako, to je velký rozdíl. Já nevím, na co máme, protože samozřejmě tohle téma těch financí je prostě velký a ten trenér nepřijde prostě sám. V téhle době už, teď jsme se bavili, realizační tým na mistrovství světa, nebo ten stav byl 60 lidí. Jo, já neříkám, že přijde s tím zahraničním trenérem 60 lidí, ale troufnu si říct, že minimálně 5 jich bude. Jako, jo, videotechnik, určitě dva asistenti, kondiční trenér i v tom nároďáku, to jsou lidi, který musí zaplatit a ty tady nebudou za ty částky, které tam byly teďka ty kluci na tom mistrovství světa, prostě, že jdeš reprezentovat svojí zem, ty to berou jako práci. Samozřejmě mohli by to být odborníci, je spoustu trenérů na světě dobrých, ale já jsem fakt jako zvědavej, co se z tohohle bude a jak se tahle kauza bude vyvíjet, mně to prostě přijde.
1: A to bys byl pro variantu?
3: Smutný. Já nevím, já jako čekám ty jména, já samozřejmě jsem, teď jsem bez urážky, já se pohybuju tady mezi váma a jezdím penaltovýho krále po republice, takže já se nepohybuju v tom, že bych se jako scházel s trenérama, který jsou volný, teď nevím, Bielsa bude volný asi, jo, nevím. Jo, takže abych měl ty vazby na to, že pojedu do Itálie a budu přemýšlet, jestli...
1: No tak teď je volných po mistrovství světa už během mě zhruba 10 trenérů, nebo 11 trenérů. No,
0: poslední horká zpráva, u Ghaňanů skončil Queiroz.
1: Carlos
8: Queiroz.
1: Ten, který když říkal tehdy, že chce s Portugalskem něco vyhrát, takže snad přestane kvůli tomu kouřit, tak to nevím, jestli se mu povedlo, ale vyhrál před 10 let euro. Ale Koeman je volný, pak je volný Bielsa, Nagelsmann z těch nejznámějších.
8: Hong Myung Po.
1: Steve Clark ze Skotska.
3: No dobře, a to jsou, já zase se vrátím, to jsou jako, to jsou rakety, my to nemůžeme zapomínat.
1: Ale vem si třeba cestu Rakušanů, kteří mají Rangnicka, který budoval nejdřív Hoffenheim, pak Lipsko, vlastně dlouhá léta jako sportovní manažer, a teď Rakušany 4 roky za sebou, už se dostali na euro docela daleko, teď teda vypadli.
3: A teď hned ti do toho skočím. Já jsem koukal na ten dokument před nějakým zápasem Rakouska a tam bylo to, jak on si musel ty Rakušany získat, že ho brali jako Němčoura, nebo jak to tam pojmenovávali. Jo. Dáme mi mu ten čas tady? My dostane ho
1: tak
3: tady,
1: nemáme ten úplně teď jako zase
8: kam spěchat. Ne, ale já jsem chtěl položit tu otázku podobně, že kdyby se
3: máme času víc než peněz.
8: Kdyby se zase ty peníze zase tolik neřešily, samozřejmě na Klopa to asi nebude, ale
1: ten půjde k Německu,
8: našel by se nějaký kandidát a to bych očekával, že třeba Pavel Nedvěd využije těch svých kontaktů v Itálii, podobně jako tehdy na Slovensku Marek Hamšík, který jo, přitáhl nějakého Calzonu v uvozovkách, nějakého, byl to asistent v Neapoli.
3: Tady už byl Stramaccioni tenkrát.
8: No, to je pravda. Tak kdyby ty peníze byly, tak jako myslíš, že je čas na zahraniční variantu, že zkrátka jo, do toho dospěl ten český fotbal, no, do
3: tak
8: toho bodu.
3: Vidíme to i v jiných zemích, tak Ancelotti vypad včera z Brazílii, jo, trénoval Real Madrid, zase viděl jsem tam jeho syna na lavičce, taky asi tam nešel sám prostě.
1: Ale i třeba ve Spartě, když přivedli Briana Priského, taky možná na to někteří koukali skrz prsty, jak to bylo tehdy vlastně docela pozdě oznámené, ale taky změnil ten český fotbalový rybníček, ať už jenom tou angličtinou prostě na tiskovkách, přístupem zahraniční hráči, a dá se to, nebo mám pocit, že si na to všichni zvykli.
8: Není to samozřejmě samospásné, ale já, když se zamyslím a řekl bych, tak který český trenér by teď měl trénovat národní mužstvo, tak já vidím asi jedno jméno, které bych si tam dokázal představit, a ten řekl, že nad tím teď nepřemýšlí. Nevím, jestli úplně nechce.
3: Myslíš Luboše Kozla.
8: Jo, myslím Luboše Kozla, jinak žádnou jinou reálnou variantu, která by mi dávala smysl, já ji nevidím.
1: Je pravda, že Klinsmann byl kritizovaný v Koreji za to, že on bydlí vlastně dlouhá léta v Kalifornii a že kromě represrazu se vůbec tomu korejskému fotbalu u nich doma nevěnoval.
8: To si vůbec nedovedu představit. Že
1: a ty bys
8: prostě
1: možná potřeboval odborníka, který se tomu bude věnovat.
8: No a ideálně, kdyby tady třeba žil, no, nebo aby ale nedojížděl na srazy z Mnichova třeba.
3: Ale já teď možná se spletu, ale myslím si, že jsem to taky jako vnímal, že na Slovensku taky kritizovali Calzonu za to, že jako tam nežije.
1: Pak vzal to angažmá v Neapoli, ne? Ten poslední, tu poslední fázi nebo někdy.
3: No ale taky tam nežil, že jo, taky dojížděl jako na ty srazy.
8: No,
3: myslím,
8: jasně,
3: si, že
8: tak to primárně je to o výsledcích, že jo, no, on tam přišel a ty výsledky měl, no. Na Euro hráli výborně na tom 24, to jsme byli na zápase Belgie-Slovensko, to, že se to pak zase nepovedlo, to je jiná věc, ale co bychom teď tady asi v Česku dali za to, no, kdyby tady nějaký trenér vydržel 4 roky.
3: Já ještě jako ne, asi někdo nám volá.
1: Je teda paradoxní, jenom to doplním, Calzona trénoval zrovna na Neapol Slováky dohromady, když už na Euro relativně zářili, takže ono to zase takový
3: vlastně
1: nemělo.
3: No to chci říct, že hele, ono fakt je to jedno, jestli bude bydlet teď plácnu v Budějovicích a bude trénovat Norsko a budou úspěšní. No tak ta pravda fakt leží na tom hřišti, to nikdo nebude kritizovat, ale jakmile se přestane dařit, tak budeme hledat to,
8: je to
3: proč
8: tak,
3: jezdí pendolínem, proč nejle regiojetem. Jako.
1: Dobře, máme tady dalšího volajícího do dnešní sváteční desítky. Dobrý den, kdo je tam?
9: Dobrý den, tady posluchač Petr, přeju všem teda dneska svátky a chtěl jsem se zeptat, teďka jsem se chtěl zeptat na rozhodčí, jestli si dobře dovedete velice představit, že budou takhle písky, když budou mít nějaký uvolněný metr, jako by v lize.
1: Hražíte třeba na zápas Francie-Paraguay?
9: To taky, ale jako ten volnější metr, to samozřejmě taky, ale ten volnější metr vlastně, taky ty menší fauly, že se nebudou pískat a co si vyslechnou jakoby v hledišti nebo od realizačního týmu, že jo, a takhle, že a jak do toho bude zasahovat VAR vlastně, protože si myslím, že ten volnější metr, myslím, že naší lize to bude dost takový složitější, bych řekl, jakoby.
1: No,
9: nechápete.
8: To můžeme zobecnit, jak se ti, Pavle, líbí výkony rozhodčích na mistrovství světa?
3: Líbí, no. Já si myslím, že je to v pohodě, že až na tenhle ten zápas Francie, já jsem to nepochopil, prostě myslím si, že ten metr je v pohodě. Musím říct, že tam je i vzájemný respekt, kromě zase tohohle zápasu Francie, tak vlastně je tam vidět i ten vzájemný respekt těch hráčů, jo, že Na to asi posluchač taky mířil, tady my jsme schopní se při prvním autu poprat jako, nebo nechci poprat, ale hádat se 3-3, ale zase je to o toho, jak ty rozhodčí to držej ten metr, prostě uděláš chybu, tadyhle 5 vteřin aut, tak jo, pojďme to držet, jako 5 vteřin aut, vezmeme ti aut, výkov od brány, je roh, tohle bych, jako tohle se mi hrozně líbí, to jsem úplně z toho jsem nadšenej, prostě myslím si, že to tu hru zrychluje, i to, že jakmile se necháš ošetřit bez karty, tak jdeš prostě ven, myslím si, že to je další hodně důležitý bod, takže tyhle ty věci se mi líbí a pokud tě naši rozhodčí budou držet, tak jsem přesvědčen, že to bude fungovat i tady, ale trošku taky mám obavu z toho respektu těch hráčů, ale znovu říkám, bude záležet na těch rozhodčích, jak to budou držet jako striktně.
0: Jasně, a jak říkal Pavel, ty pravidlové věci bych klidně převzal taky hned. Taky se mi to moc líbí, včetně toho, že když je špatně odpískaný nebo odmávaný roh, tak že se do toho může zapojit video rozhodčí a buď ho odvolat případně.
1: Pokud jde o roh, který je špatně přidělený, jde o špatně přidělený odkop od brány, ale to je taková ta část pravidel. Máme tady dalšího volajícího, dobrý den.
10: Zdar, pána, nevím, sportu zdar a fotbal zvlášť, pak z Liberce. Já bych to ještě měl pana trenéra, mimo Plzela, pana Svědíka, pana Hapala. Co mi na to, pánové?
1: Myslíte do desítky?
10: No, na trenéra, na rovní mužstva.
1: Pavle, co bys na to řekl? Děkujeme, mimochodem.
3: Jo, tak jsou to taky jména. Mně se líbí a myslím si, že zrovna, nevím jestli Pavel Hapal, ale určitě Martin Svědík a Luboš Kozel, mně se líbí, že samozřejmě ta nabídka je fantastická, nároďák nebo ta myšlenka, ale mají rozdělanou práci a jsou to jak Svěďa, tak Luboš, tak jsou prostě podle mě trenéři, který jako mají rádi tu dlouhodobou práci. Jo. Promiň.
1: Ne, já jenom k tomuhle tématu, ty jsi pozval do desítky na 30. července Antonína Baráka staršího a Ondře Lípu, ano. Kteří nějakým způsobem objíždí Česko a snaží se učit vlastně i tréninkové metody podle fačru prostě školáky nebo malé děti, ne?
3: Ano.
1: No, a vlastně v tomhle ohledu pořád chápu nějakou tu zodpovědnost, že se tady bavíme i o tom, aby se podařilo od zhora dát ten nějaký fotbalový systém do celého Česka, do toho fotbalu.
3: Víš od spoda.
1: Myslíš, že od spoda, dobře. No, protože třeba Luboše Kozla vzpomínáme hlavně, bo já ho osobně teda cením nesmírně za to, jak dokázal s Duklou před těmi lety pracovat a nastavit tam velmi atraktivní herní tvář a úspěšný
3: Luboš,
1: model.
3: Luboš byl, podle mě, jestli se nepletu, i u 18, u 19, takže je to trenér, který má svou spoustu jako už zkušeností, má vystupování, umí se chovat, vždycky takovej byl, takovej jako ne úplně nereagoval na první dobrou, že by se s někým chtěl hádat. Samozřejmě uměl to taky, ale a to v něm taky určitě bude, ale má fakt jako spoustu zkušeností. Pavel Hapal teď jako vzal Olomouc, no, tak si nedovedu představit, jako, že řekne, hele, dobrý, tak no. já jdu k nároďáku, no. je to složitý.
0: Asi
3: no.
0: Kdyby dostal tu nabídku, tak on by to možná
3: to
0: řekl.
3: Je ta otázka, jako zase vezmu to podle sebe, vlastně máš chuť do tohohle kolotoče vlíz, když vidíš, jak to vypadá. Ty jdeš k nároďáku, ať to dopadlo, jak chce. My jsme Míru Koupka na Spartě nosili na ramenou hráči a za měsíc vlastně je to největší nepřítel. Tyve. To je
0: v podstatě
3: jako,
0: takhle končí všichni jako. Už v poslední době, počínají Michalem Bílkem.
3: Je úplně výrok Honzy Nezmara, když odcházel Radek Kováč, že vlastně přivádíme trenéra, ale už vlastně hledáme novýho, to mě vlastně úplně jako trefilo, že jako si říkám, tak má to cenu tuhle práci dělat, ty vlastně začínáš a už oni jako přemýšlejí na tom, nad tím, jako jak přivedou někoho jiného, tak to mě jako hodně zasáhlo, musím říct.
0: Já jenom ještě navážu na pana posluchače a jsem totiž nedovysvětlil ten můj pohled na věc. Já jsem mluvil o v mých očích reálných variantách, proto jsem vůbec nezmiňoval Jindřicha Trpišovského, což je z mého pohledu nejlepší trenér v Česku a druhý je podle mě Martin Svědík, ale ten má tu práci v Brně tak rozjetou, že si nemyslím, že by bylo reálné ho dostat k národnímu mužstvu.
1: Ano, můžeme si ještě poslechnout Petra Čecha, opravdu legendárního českého brankáře, který se dostal na utkání tenisového Wimbledonu a oslovil tam našeho kolegu reportéra Jaroslava Plašila, který ho rovnou vyspovídal celý ten rozhovor uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Pokud nás posloucháte živě, tak to bude už v 11.10, ale pochopitelně i třeba v záznamových aplikacích. A Petr Žech se také vyjádřil k tematice zahraničního trenéra pro českou repre.
11: Vím, že se vlastně obijou hlasy k zahraničnímu trenérovi, ale ono je zahraniční trenér, jako vzít zahraničním trenérem, protože ze zahraničí jedna věc, ale aby měl kvalitu a aby vlastně ten český fotbal mohl posunout dál, tak to už je věc druhá. Samozřejmě na to člověk potřebuje mít i finance, i nějaký zázemí, takže jsem zvědavý, jakým směrem se tady ten výběr bude ubírat a nechám se překvapit. Každopádně času na to zase tolik není.
1: No tak uvidíme, jak to bude. Tohle téma je asi tak široko spektrální, že no, teď
3: tam,
1: tady...
3: Vy jste tady říkali, že máme spoustu času. Vidí, že Petr Čech ti řekne, jako moc času na to není.
8: To... No, ta Liga národů, já si myslím, že máme dost času. Ta Liga národů, no. To bude složité.
1: Dokáže, co tím chceš naznačit?
8: Chorvatsko, Španělsko, Anglie.
3: A dobrý, tak
8: ne, já ti rozumím, ten trenér by měl být
3: útím. Složitý to bude, ale vlastně ten trenér by mohl absolvovat tři zápasy a tam je podle mě skoro měsíc pauza, že jo, na ty zájmy, ne měsíc, ale je tam dlouhá.
8: Tam je měsíční cyklus taky hlavně.
3: Je tam dlouhá pauza vlastně.
8: Jo, takhle reprezentační.
1: Že, reprezentační
3: pauza, že s tím můžeš jako...
1: Pánové, to je daleko ještě.
8: Jasně, ale tam už musí být trenér nastále, žádný překlenovací.
1: Tak ještě jeden z posluchačů, dobrý den.
12: No, Pavel Ústí nad Labem, dobrý den, já vás zdravím. Máte naprostou pravdu, je to situace zapeklitá a jako kdo nám to byl dlužen, nevím, ale v podstatě s tím trenérem národního týmu, já bych tam spíš ještě zmínil jednu věc, ono, trenér Koubek dostal šanci, probojovali jsme se na mistrovství světa, pak tam bylo vyjádření ano, ne, v podstatě každý den i manažer Nedvěd v podstatě povídal do médií něco úplně jiného. Nakonec se rozhodli teda, že asi bude záhodno, aby trenér Koubek odešel, tak se Van Trunda s panem Koubkem domluvil nějakým způsobem, ale jako já tam furt vidím i pochybení prostě jednak manažerský, protože já, když už teda trenérovi Koubkovi dali tu důvěru a dostal nějakou dvouletou smlouvu, tak si myslím, že by tu práci měl dokončit, to je za mě. A teďkon hledat někoho novýho, protože není kdo. Já jako mám stejný názor jako Petr Čech, jo, v současné době angažovat zahraničního trenéra je podle mě nesmysl, protože zkrátka a dobře nenajdou takovou kvalitu, respektive ji ani nezaplatějí a krátkodobě někoho angažovat mi přijde taky nesmyslný. Tady je potřeba nějaká dlouhodobá jako práce, dát někomu důvěru na delší období a počítat s tím, že prostě nebude mít zrovna hned okamžitě úspěch. Ten systém je prostě tak vykolejený, že ten trenér to nenahodí během dvou let a vy jste na ten příběh, jak jste vyprávěli po Rakousku, respektive o trenérovi, který vede rakouský tým. A já si teda myslím, že i když u nás by byl samozřejmě momentálně nejlepší momentálně za mě teda Luboš Kozel, tak chápu, že nejenom jemu se do té pozice asi moc nechce, protože je tam hrozná nestabilita. A ta stabilita přijde až potom, co si teda manažeři nejvyšší řeknou, jak to chtějí dělat, jak chtějí celý systém i výchovy mládeže, i teda vybírání trenérů nastavit. A pak teprve za mě by měli vybrat českýho trenéra, který mu dají důvěru klidně na 6-8 roků a opravdu teda kvalitního, a počítat s tím, že toho hned nedopadne. Děkuju.
1: No. Děkujeme.
3: No a já vlastně na tohle zase navážu, já jsem se teďka uvědomil, ze jakých podmínek odcházel Ivan Hašek, že jo? Jo, Ivan Hašek vlastně taky, ještě to nebylo ztracený, vím, že asi třeba by nepostoupil z baráže, ale třeba taky jo. Jo, my jsme vlastně v ní v podstatě byli a vím, že samozřejmě výsledek na Fajerských ostrovech je propadák, jo, ale měl nějakou cestu nastavenou. Já neříkám, že by to dopadlo fantasticky, ale odvolali jsme Ivana Haška, pak jsme nevěděli, teď nechci říct půl roku, kdo se toho ujme, dostal to Míra Koubek, postoupil na mistrovství světa, dostal smlouvu na další dva roky, no a my to ukončíme. Já vím, že já jsem taky byl nespokojený, rezignace a tohle, to jsou silný slova, já jsem taky byl nespokojený, mi se taky nelíbilo, jo, ale tak jsme mu dali nějakou důvěru, no tak jako musíš tomu věřit. Je to stejný jako na té klubové úrovni. Já to znova řeknu, pro mě to je hrozná věta jako pro trenéra, jo. vezmeme trenéra a už přemýšlíme, koho vezmeme dalšího, to je prostě hrozný.
1: Podobně to udělali mimochodem Švédové, teda, že Jöndal Tomasson byl odvolaný vzhledem k výsledkům v neúspěšné kvalifikaci od Švédska, ale už měli jistou tu účast baráži, přišel Graham Potter a teď dostal Švédy vlastně do toho utkání, které nestačily na Francii.
3: Do médií ty důvody přijdou tyhle ty vždycky výsledky, nevím, možná osobní problémy nějaký, ale nikdy se nedozvíš, že si ve Švédsku se tam jako hádali v šatně, že jim nevyhovuje herní styl, tady jsme prohráli, tak na koho to šoukne.
1: Tak měli fakt špatné výsledky.
3: Dobrý,
1: jako
3: no, ale tak nějaký důvod to asi mělo, teď byli na mistrovství světa taky, jo, a
1: samozřejmě... Do té baráže šli z Ligy C, no.
3: Vždycky to má nějaký důvod, jo, samozřejmě to nejjednodušší, protože ten trenér fakt tam zůstane pak stát sám, to jsem zažil, a je to tak, že prostě ty máš kolem sebe tým, a najednou seš tam sám a jako ten nám to jako běž.
8: A to by už jsme se ani nevraceli k tomu konci Miroslava Koukla, to je taky zase jako všelijaké samozřejmě, tak on sám říká, že neutíká z boje, že půjde dál. Pavel Nedvěd mu vyjadřuje důvěru vlastně s Davidem Trundou a o pár dní později vlastně na schůzce Trunda Koubek, kde vlastně ani není Pavel Nedvěd, což podle mě by mělo být v jeho gesci, aby zkrátka nějakým způsobem rozhodoval o té budoucnosti toho trenéra, tak najednou se dozvíme o té rezignaci. A jak to tedy bylo? Snad se to někdy dozvíme, jestli Miroslav Koubek tam přinesl tu rezignaci, nebo jestli pod tíhou argumentů Davida Trundy.
1: A David Trunda říkal, že David Trunda tady na place, na rovinu v pořadu Tomáše Pancíře říkal, že to vyšlo z Miroslava Koubka, že na něj vůbec nenaléhal, že to takhle vyšlo z toho rozhovoru.
3: Uvidíme.
1: Tak si ho poslechněte. Ještě jeden posluchač, dobrý den, kdo je tam?
13: Dobrý den, tady Ondra. Já když vás takhle poslouchám, tak mi napadlo jméno Zdeňko Frtěla a tím bychom možná mohli zabít dvě mouchy jednou ranou. Jaký je váš názor?
3: A jaká je ta druhá?
8: že by se zabili Teplice.
1: Vy ho nechcete v
13: Teplicích. Zahraniční trenér a nový trenér.
8: To je pravda.
3: A ještě levnej.
1: Tak to je dobrý nápad. Děkujeme, tak my zavoláme do Teplic, co by na to říkali.
3: Samozřejmě to zajímá myšlenka, zase by to bylo o tom týmu, který ten Zdenda by si musel přivést sebou.
8: Tak prostě. Jeden by tam zůstal,
3: jeden
8: to je v pohodě.
3: Jeden by tam zůstal, Reza by tam zůstal, to je jasný, ale jo, jasně, beru to trošku s nadsázkou tenhle ten typ, ale samozřejmě, už je tady dlouho, už je to v podstatě Čech, ale je to zahraniční trenér.
1: Tak mějte se hezky, děkujeme.
14: Kvalifikace na mistrovství světa v basketbalu má zběsilé tempo. Čeští basketbalisté zakončí první fázi domácím utkáním proti Estonsku. Soupeře vyzvou i s posilami ze Zámoří, Krejčím a Nečasem. Už v pondělí 6. července v brněnské Stares aréně Vodova. Ve hře bude potvrzení nadějí na účast mezi světovou elitou. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál. Desítka Pavla Horváta.
1: Tak poslední několik minutek, jenom abych vám to předestřel, témata z mistrovství světa, která jsem chtěl zmínit. Australani neúspěšně vystřídali gólmana těsně před rozstřelem s Egyptem, v 16. finále vypadli. Němcům se nechtělo na penalty proti Paraguayi, přemluval marně kapitán, několik hráčů taky nechtěli, vypadli, Nagelsmann rezignoval. Nizozemci vypadli opět na penalty z Maročany, byť tam byl krásný gól Chakpa. Maročani srovnali těsně před koncem, nakonec vyhráli a postoupili i pak přes Kanadu, kterou porazili 3-0, a dostáváme se k tomu sobotnímu večeru, který já jsem trávil, co by už tedy otec dvou dětí, a jakým způsobem jsme to slavili, ale koukali jsme na fotbal.
8: Gratulujeme, Honzo.
1: A opravdu teda pro mě bylo strašným zjištěním zápas Francie-Paraguay, jak se to vyvíjelo, jak to vlastně celé vypadalo. Francouzi hráli krásně předtím, teď hráli účelně, vyhráli, ale co Paraguajci?
3: No, Paraguajci...
1: Hele, průměr na turnaj 25 skluzů za zápas.
3: Zkusili to touhle cestou. Já nechci, že jim to málem vyšlo, ale jako Francii to jednoznačně znechutili. Musím říct, že Mbappé není úplně můj jako oblíbenec, ale musím říct, že to ustál jako fantasticky, že ty reakce na ty provokace a některé zákroky klobouk dolů, z tohohle by se spousta hráčů mohla poučit, protože byl pod obrovským tlakem a asi to nebylo nic příjemného, ale odešel s rukama nahoře a to já si hodně cením teda.
8: Ne, skvělá reakce Mbappého, já jsem ho sledoval celý zápas, on se v podstatě smál i po těch faulech, jako dával najevo, že on je ten na výši, ale některé ty zákroky já jako obecně říkám,
0: ať ty týmy hrají tak, jak si myslí, že uspějí proti tomu favoritovi. Samozřejmě fotbalově Paraguay neměla vůbec žádnou šanci, ale to byly zákroky úplně za hranou. Jako.
1: No, uzbecký to... sudí Ilgis Tantašev udělal reklamu uzbeckému fotbalu, že tam se tohle asi toleruje bez karty, protože ne, Paraguay je, nedostala ani jednu
3: žlutou. Je nepochopitelný. Já vím, že asi tak pískali i holky, samozřejmě asi chceme tam dostat co největší množství rozhodčích, ale proč tenhle zápas píská rozhodčí jako z Uzbekistánu, který má pár pohárových utkání, jako jo, to je, je to vlastně zase hrozně zvláštní rozhodnutí.
1: Možná jste se taky divili, jako my teda nad ránem, když jsme viděli, že Paraguay zastavil 0-1, vlastně vůbec nechce hrát a nenapadá. Bylo tam na stadionu ve Philadelphia obrovské horko, 38,3 stupně Celsia.
3: Se blbě napadá.
1: A blbě se napadá, takže jenom i teď tady pochopení, možná taková lehká úlitba.
0: Ale hráči Francie napadali poměrně často.
1: Ale napadali je jakoby u svého vápna, ale třeba když Francouzi kombinovali fyzicky. No.
3: Fyzicky. Napadali fyzicky, nenapadali balon.
1: No. Takže Francouzi budou hrát teď další kolo a to čtvrtfinále a budou hrát s Marokem, takže se v Paříži a v jiných městech těší asi i třeba bezpečnostní složky. Brazilci prohráli z Nory 1-2, Mexiko, Anglie 2-3, Angličani z Nory si to rozdají o semifinále. No, máte se na co těšit, my to vysíláme živě, ale chtělo by to ještě desítku konkrétních mistrovství světa jenom.
3: Já rychle se těším na penaltovýho krále v Chebu, posílám pozdrav do Hukval, odkud jsem se včera v noci vrátil. Byl to fantastický a moc gratuluju všem, co tam včera byli.
1: Děkujeme Pavlu Horvátovi, děkujeme Lukáši Michalíkovi, který tady byl. Lukáši, měj se hezky.
0: Díky, naslyšeno.
1: Děkujeme Pavle, měj se dobře.
3: Hezonký sváteční den,
1: ano,
3: naslyšeno.
1: A ve čtvrtek naslyšenou, užijte si svátek upálení mistra Jana Husa a zase brzy naslyšenou.
15: Radiožurnál je 11 hodin. Kateřina Causidisová a aktuální zprávy. Čeští podnikatelé by se měli mít na pozoru před takzvanými katalogovými podvodníky. Bilance obětí zemětřesení ve Venezuele stoupla na 3342. Angličané vyřadili v osmifinále mistrovství světa ve fotbale Mexiko, Norové Brazílii. Nehoda komplikuje provoz na dálnici D1 z Ostravy do Brna u Vyškova a bude zataženo až oblačno, občas déšť, teploty většinou do 23 stupňů.
16: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
15: Na české podnikatele cílí staronový druh podvodu. V posledních týdnech jim do poštovních schránek začaly chodit výzvy k registraci do centrálního rejstříku firem, která stojí 5000 korun. Podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků, ale taková registrace v žádném případě není povinná a neplynou z ní žádné výhody. Dopisy teď chodí ve fyzické podobě. V minulosti je podvodníci posílali do datových schránek. Jakub Palata z Digitální a informační agentury říká.
17: Problémem tzv. Katalogových podvodů se aktivně zabývalo a zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které Digitální a informační agenturu informovalo a zároveň věc aktivně řešilo s orgány činnými v trestním řízení.
15: Odborníci doporučují, aby byli vůči takovým výzvám podnikatelé ostražití a vždy si zkontrolovali, zda se skutečně jedná o povinnost. Na rakouské dálnici A2 v neděli havarovala čtyřčlenná rodina z Česka. Informuje o tom server Kleine Zeitung. Muže, ženu a dva chlapce záchranáři převezli s těžkými zraněními do nemocnice. Jednoho z nezletilých převážel vrtulník. Rodina se podle webu vracela z dovolené u Jadranu. Řidič pravděpodobně krátce usnul a sjel mimo vozovku. Počet obětí silných zemětřesení ve Venezuele stoupl na 3342. Přes 16 000 lidí je zraněných. Informuje o tom agentura AFP s odkazem na tamní vládu. Oficiální počet pohřešovaných úřady neuvádějí. Podle Organizace spojených národů jich ale může být až 50 000. Počty mrtvých tak nejspíš dál porostou. V neděli se domů vrátili čeští záchranáři, kteří v zemi pomáhali s prohledáváním sutin. Výzkumníci z Masarykovy univerzity v Brně zpřístupnili digitální databázi spisů Jana Husa. Lidé v ní najdou přes 500 převážně latinsky, ale i česky psaných textů. Kromě rukopisů v databázi objeví i další prameny, které se vztahují k dílu středověkého myslitele. Co databáze umožňuje, to vysvětluje výzkumnice Ústavu klasických studií Petra Mutlová.
18: Rukopisné knížečky jsou uloženy v různých paměťových institucích, takže jsou někde jakoby na webu a my to máme jako s tím prolinkované. Takže vy můžete od stolu si prohlížet, jak vznikaly ty texty, kteří písaři je opisovali a tak dále.
16: Sport.
19: Anglie na mistrovství světa ve fotbale, které pořádají Spojené státy americké, Kanada a Mexiko, postoupila do čtvrtfinále. Na Azteckém stadionu Ostravané porazili 3-2 právě Mexiko. Dvěma góly v rozmezí 98 vteřin pomohl k vítězství záložník Jude Bellingham.
20: Tohle vítězství není jenom o mně, je to o všech hráčích. Je to o fanoušcích, kteří přijeli do Mexika a pravděpodobně měli náročnou cestu. K tomu utratili své těžce vydělané peníze. Tohle je týmový výkon, výkon celé země.
19: Ve čtvrtfinále světového šampionátu bude Anglie hrát proti Norsku, které po gólech útočníka Holanda porazilo 2-1 Brazílii.
21: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Nebezpečí na D6 za sjezdem na Kněžové se nehoda na D1 u Vyškova. Na dálnici D6 z Prahy směrem do Karlových Varů velmi opatrně za sjezdem na Kněžové na 58. kilometru hlásíte zbytky pneumatiky v jízdním pruhu.
23: 57. kilometr z Prahy na Karlovy Vary, tak v pravým pruhu roztrhaná pneumatika o asi 100 metrů dál Fábie, která je na krajnici.
22: Na dálnici D1 z Ostravy směr Brno čekejte komplikace u Vyškova. Na kilometru 228 tam narazilo auto v dešti do středových svodidel. Kolona má asi 4 kilometry a zdržení 20 minut.
24: Na Brno 228. kilometr, nehoda v levém pruhu a jeden osobák trefil středový svodidla.
22: A silný provoz pak čekejte na příjezdu do Brna od Prahy po D1 před omezením u sjezdu na Bratislavu před kilometrem 196 fronta z kilometrů 194 asi na 10 minut a plní se i příjezd do Brna po D2, to je po dálnici směrem z Bratislavy, před omezením u D1 je teď kolona od sjezdu na Modřice ze 4. kilometru, pomalu se jede od nákupní zóny Olympia. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
15: Bude zataženo až oblačno, občas déšť nebo přehánky, teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy o něco tepleji kolem 25, na horách většinou kolem 14, na Šumavě i kolem 18 stupňů. Tolik zprávy.
25: Krásné dopoledne s Radiožurnálem Sport. I dnes se budeme, a to přímo z místa, věnovat tenisovému Wimbledonu. Včera vyhrála Cori Gauffová nezvyklý souboj i s časem, když postoupila do čtvrtfinále doslova na poslední chvíli. S Belindou Benčičovou stihla zvítězit ve třech setech 4-6, 6-3 a 6-4, ale zvládla to 2 minuty před 23. hodinou a podle přísných wimbledonských pravidel právě ve 23 hodin by byl zápas tak jako tak přerušený a musel by se dohrávat. Až dnes nic se dohrávat nebude, Gauffová to stihla ve čtvrtfinále. No a ve čtvrtfinále jsou také tři české tenistky. Ta první, která se utká s Elise Mertensovou, bude Marie Bousková. Bude to dnes zhruba hodinku popoledni. Časy jsou velmi ošemetné, ale budeme to pro vás sledovat. No a s Radiožurnálem Sport budete přímo u toho.
21: Radiožurnál Sport
26: a Vojtěch Šafář.

0: Český souboj v osmi finále tenisového Wimbledonu vyhrála Karolína Muchová. Předloňskou šampionku Barboru Krejčíkovou porazila 7-5, 5-7 a 6-3. Na zápas svých krajanek se přišel podívat také bývalý výborný brankář Petr Čech, který slavil největší úspěchy s londýnskou fotbalovou Chelsea. Nejen o tenisu s ním mluvil reportér Jaroslav Plašil.
1: Tak jak se vám to líbilo?
2: Vyrovnaný, skvělý zápas. Myslím si, že rozhodlo to, že Barbora hrála vlastně s tou Andrejevou, vlastně podle mě tam nechala všechny síly a bylo vidět, že ke konci zápasu, že vlastně ta Karolína byla trošku čerstvější a nakonec ho dotáhla do vítězního konce, ale bylo to skvělý tenis. Já si myslím, že největší škoda vůbec je, že se potkali vlastně takhle. Je škoda, že se třeba nepotkali okolo dál, protože by byla jedna jasná semifinalistka, ale protože vlastně obě hráli skvěle, takže je možný, že by vlastně ty svoje zápasy ještě osmi finále vyhráli, i když ten pavouk je samozřejmě našlapaný a člověk nikdy neví, ale na těch turnajích oni si ty soupeře nevybírají, takže je to tak.
1: A vlastně reklama na český
2: Bylo to skvělý tenis a myslím si, že pro český tenis je samozřejmě dobře, když se vlastně českým hráčům a hráčkám daří a tady vlastně je spousta těch dívek vlastně a kluků, kteří hrajou. Vlastně dneska se tady hrajou ty mladí, tak tam je spoustu zápasů, kde ty naši postoupili, takže to je taky pozitivní.
1: Tady to můžete posoudit dobře, protože tady to znáte, žijete tady. Jaký to má dopad tady, když takhle český úspěch, my možná tím žijeme pořádně, ale jak to je tady, třeba v Anglii, v Londýně?
2: Myslím si, že prostě to, že máme za posledních, já nevím, 10 let, že máme tolik vítězek Wimbledonu, to samozřejmě všichni vnímají. Tady vlastně jakmile někdo ten Wimbledon vyhraje, tak prostě vstupuje do elitní skupiny lidí, kterým se to podařilo a ten respekt prostě od každého tady je. Takže to je tady na tom ta specialita toho Wimbledonu, že to není jenom o tom zážitku, vlastně o všem, co tady vidíme, ale prostě i ta tradice tady prostě na každý rychle.
1: Jak to je ve fotbale? Tady jsme měli vás, máme tady Antonína Kinského v Londýně, jak to je teď? Třeba i na mistrovství světa, zaznamenal jste tady nějaký ohlas na český tým?
2: Samozřejmě jsem zaznamenal jako ohlas na český tým, protože to mistrovství se českému týmu nepovedlo ani výsledkově, ani herně, takže bohužel prostě to tady taky všichni sledují fotbal, takže jediné, co slyším, je samozřejmě, no to se vám moc nepovedlo, ale prostě je to tak, nedá se nic dělat.
1: Spousta lidí taky v Česku třeba říká, kdy už přijde ten Petr Čech a zachrání nás, pomůže nám. Neláká vás to, protože teď zase spousta změn, trenér nový bude se hledat teď?
2: Tak žiju v zahraničí, že jo, na to, aby vlastně mohl se zapojit nějakým způsobem cíleně a pořádně, abych vlastně musel být jednodenně v kontaktu s těma lidma tam a ideálně tam prostě žít a to samozřejmě třeba i to, že Pavel Nedvěd vlastně se stal manažerem národního týmu, taky pomohlo to, že žije v Praze. Většinu času v Praze a má možnost s těma lidma jednat, potkávat se a řešit věci napřímo, což samozřejmě z Anglie úplně není ideální, takže to je vlastně pořád to stejný, ale zase jsme na rozcestí v tom, že budeme hledat trenéra a těch možností zase tolik není. Vím, že se vlastně objevou hlasy k zahraničnímu trenérovi, ale ono je zahraniční trenér, jako vzít zahraničním trenérem, protože ze zahraničí jedna věc, ale aby měl kvalitu a aby vlastně ten český fotbal mohl posunout dál, tak to už je věc druhá. Samozřejmě na to člověk potřebuje mít i finance, i nějaký zázemí, takže jsem zvědavý, jakým směrem se tady ten výběr bude ubírat a nechám se překvapit. Každopádně času na to zase tolik není.
1: Dal by se vystupovat trenér s menším jménem, trenérským v zahraničí, protože vidíme hodně příkladů, že třeba méně známého kouče někdo vytáhl a pak se prosadil.
2: Tak určitě je spoustu trenérů, kteří mají výsledky, kteří vlastně dokážou z týmu dostat maximum. Jedna věc je být ale trenér národního týmu, jedna věc je být trenér klubu, protože to jsou úplně odlišní role a i ta příprava na ty zápasy je úplně jiná, odlišná. A když to člověk nezvládne jako zkombinovat, tak se může stát, že to překombinuje a nemusí nic vyjít. Takže to jsou vlastně taky indikace, které člověk musí zvládnout, jak jsem říkal, jako role trenéra národního týmu úplně jiná, než když má ten tým každý den pohromadě a vlastně připravuje mužstvo na dlouhodobou soutěž.
1: A myslíte, že by mohl hrát národní tým lépe i za této situace, že máme hráče na to hrát trochu lépe než třeba teď?
2: Samozřejmě, já si myslím, že největší zklamání určitě všech je z toho, že všichni jsme věděli, že ten tým má daleko navíc než to, co vlastně jako ukázal na to mistrovství. Myslím si, že to i bylo vidět na hráčích, ta frustrace toho, že vlastně to ze sebe nedostali, ať už byly důvody, jaký chtěli, to samozřejmě vědějí oni, ale je

0: Evidentní, že ten tým vlastně nedosáhl vůbec na plný potenciál toho, co měl v těch třech zápasech, a taky proto ten výsledek nedopadl.
1: Teď někteří hráči ohlásili konec, Patrik Šik, pak Tomáš Oleš, mohou přidávat se další. Myslíte, že to je jako nezvratné, nebo třeba když se teď něco bude dít, že by se s tím zase mohlo nějak pracovat?
0: Tak samozřejmě jinak. Ty hráči asi vědějí, proč dělají taková rozhodnutí, jak se cítí, ale druhá věc je taky, že viděli jsme i v minulosti, když přišel trenér, který s nima dokázal navázat nějaký spojení a zdávalo jim to smysl, tak vlastně jako by se i ty hráči vrátili, viděli jsme to. Takže jako všechno je možné, samozřejmě vždycky to je o diskuzi a o tom, jak ta diskuze vypadá, dopadne, ale to se těžko odhaduje. Ale většinou hráč nekončí s národním týmem jen tak. To si myslím, že všichni si musí uvědomit, že k tomu určitě má nějaký důvod a jako národní tým je čest a to se jen tak nepouští, takže taky je potřeba respektovat ta rozhodnutí těch hráčů. Ale jak jsem říkal, může se stát, že přijde někdo, kdo je přemluví.
1: Tak to byl bývalý slavný fotbalový brankář Petr Čech, teď taky fanoušek tenisového Wimbledonu. Z Londýna Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: V 11 hodin a 20 minut na Radiožurnálu Sport. K mistrovství světa ve fotbale, tam se kromě boje o titul naplno rozjíždí taky souboj o korunu nejlepšího střelce turnaje. 7 gólů už mají na kontě Kylian Mbappé, Lionel Messi a teď také po dnešní noci Erling Haaland, jen o jednu branku méně, potom vstřelil Harry Kane a ten může přidat dnes v noci. Co rozhoduje o podobné střelecké formě, co rozhoduje souboje, jak těžké je udržet si takovou formu na velkém turnaji? O tom si teď budeme povídat s bývalým českým reprezentantem Davidem Lafatou. Musíme připomenout, že ten dal v národním týmu 9 gólů a v české nejvyšší soutěži jich nasázel úctyhodných a rekordních 198. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak v čele tabulky střelců jsou momentálně Mbappé, Messi i Haaland na mistrovství světa. Překvapuje vás, že ty největší hvězdy turnaje potvrzují to, co se od nich čekalo? Nebo je to to, co jste také čekal?
1: Tak já jsem za to hlavně rád, protože trošku v minulosti se říkalo, že už vlastně fotbal se bude hrát bez útočníků a že už ty útočníci nejsou úplně třeba, tak jsem rád, že to tak není a že dnešní mistrovství nebo letošní mistrovství ukazuje, že ty útočníci jsou pořád potřeba a mám velkou radost toho, že právě tyhle ty nejlepší se takhle dokáží prosazovat a potvrzují to, že to útočnické řemeslo bude ve fotbale potřeba dál.
0: Kdo z téhle čtveřice, tedy Mbappé, Messi, Haaland a Kane, má podle vás největší šanci získat zlatou kopačku?
1: Tak to je těžký, tam bude asi záležet, jak ty jejich týmy půjdou tím pavoukem dál, kdo dojde nejdál, ale musím říct, že bych to strašně přál Haalandovi, protože myslím si, že Norové nejsou úplně favorit na to, aby došli co nejdál, takže v úvozovkách to má jakoby nejtěžší a vlastně jeden zápas ani nehrál. Takže klobouk dolů před tím, co předvádí a moc jim fandím Norům. No.
0: Stále si povídáme s Davidem Lafatou, který hrál celý život na hrotu útoku, takže tím pádem nejlépe víte, co je pro střelce na velkém turnaji důležité. Je to individuální forma, anebo kvalita toho servisu, zkrátka spoluhráčů, kteří mu připravují šance?
1: Tak já myslím, že se to musí sejít obojí. Samozřejmě ten útočník nebo ten hráč, dokončovatel musí být ve formě, aby mu to tam padalo, musí mít trošku štěstí, ale ještě možná víc záleží na tom týmu, aby ho dokázal využít, aby ty jeho schopnosti dokázal zúročit pro ten tým a to si myslím, že se daří. Když se vrátím k tomu Haalandovi, on možná není úplně v té hře tak vidět, ale je prostě vidět, že ten týmu věří, že to hrajou na něj a on prostě je ten, který když mu to tam dají, tak to dokáže zúročit a dokáže toho gola dát a je radost se na to koukat.
0: Ono se často stává, že takový kanonýr po dobré sezóně na mistrovství světa potom na tom velkém turnaji, kde se od něj hodně očekává, zkrátka vyhoří, ale letos je to zatím úplně obráceně. Čím si to vysvětlujete? Ti největší střelci jsou nejproduktivnější i na šampionátu a já vím, že jste říkal, že to je dobře, ale čím to?
1: No, škoda, že se to nepovedlo i nám, protože já si myslím, že samozřejmě asi tyhle ty hráči jsou odstřelení, ale my máme taky hráče Patrika Šika, který vlastně dává pravidelně v Bundeslize přes 20 gólů a to si myslím, že taky je známka jako excelentního hráče. Škoda, že jsme ho nedokázali moc využít, ale čím to je, no, já jsem se to taky trochu bál, protože většinou, když to mistrovství je, takže tyhle ty hráči mají za sebou strašně náročnou sezonu, v lize hrajou o tituly, v lize mistrů jdou skoro až do finále, takže mají toho za sebou hodně a je vidět, že se na to dokázali připravit, nebo ty realizační týmy na to dokázali připravit a jsou výborně fyzicky připravený a myslím si, že pak z toho těží. No.
0: U koho to bylo přesně naopak, že měl tu sezonu klubovou o něco horší je Kylian Mbappé, tam se řešili jeho výkony v klubu, ale na mistrovství se ta nejspíš, a teď mi řekněte, jestli s tím souhlasíte, ukazuje, proč je považovaný za jednoho z nejlepších útočníků současnosti. Myslíte, že to je zásluha třeba trenéra Deschampse?
1: Tak myslím si, že jo, ale řekl bych tím vlastně zase, že on měli, jestli se nepletu, nějaké zranění na jaře, že úplně všechny zápasy nehrál, takže zase o to může mít větší chuť do toho fotbalu, může být hladový a samozřejmě má motivaci dokázat všem, že on je ten nejlepší a toho žene dopředu a to si myslím, že i jako, jak pro nás diváky dobře, že vlastně jsou tam v té tabulce střelců tyhle ty čtyři nebo dalším tenkejným šlape na paty a že i mezi sebou oni se vlastně tím vlastně motivují a dohání se a každý vlastně chce ukázat, že on je ten nejlepší a máme se ještě si myslím na co těšit. No.
0: Stále si povídáme s Davidem Lafatou, ten už naznačil, že český tým zkrátka trošku zaostal za očekáváním na mistrovství světa a to i kvůli roli útočníka. Teď je český tým bez trenéra, tak co David Lafata soudí o novém trenérovi? Kdo by mohl přijít a byl byste pro sahnout po nějakém kouči ze zahraničí?
1: Tak já to rozdělím na dvě části. Já si myslím, že jsme jako nebyli neúspěšní jenom kvůli tomu, že se nedařilo útočníku. Já si myslím, že prostě Patrik Šik je jeden z vynikajících útočníků v Evropě a spíš prostě dojel na to, že ho ten náš systém nebo ta naše hra nedokázala využít, abych to vůbec nebral na něj, spíš naopak. Mi ho bylo chvilkama až líto, protože ten servis opravdu neměl. A k tomu trenérovi, já si myslím, že úplně jedno, kdo u nás bude trénovat, jestli to bude Čech nebo cizinec. Já myslím, že dokud se nezmění celý ten systém fungování toho fotbalu, tak je úplně jedno, jestli tady bude Mourinho, nebo jestli to bude trénovat nikdo z Čech. Myslím si, že to nepohne. A možná, že ten výstup toho Ládi Krejčího možná celý český fotbal třeba zachrání, jestli se ty zodpovědní lidi konečně proberou, protože myslím si, že kdyby hráči nevystoupili nebo ten Láďa, tak se vlastně nic nedělo. Zase by se řeklo, že byl úspěch, že se tam postoupilo a že to bylo maximum, což úspěch to určitě byl, ale myslím si, že ty kluci nebo naráželi úplně na něco jiného, že se musí prostě leco s českým fotbalem změnit a hlavně musí těm lidem o fotbal a ne o politiku, aby nikdo nebyl naštvaný a komu to bude vyhovovat. Musí se dělat něco pro fotbal a ne politikařit. No.
0: To říká David Lafata, bývalý český reprezentant a také ligový rekordní kanonýr. Díky moc, naslyšenou.
1: Nemáte vůbec záž a přeju všem hezký prázdniny.

0: Stále si na Radiožurnálu Sport povídáme o největších a nejúspěšnějších střelcích na mistrovství světa ve fotbale. Kdo už žádné góly nepřidá, to je Neymar, jednak vypadl po prohře s Norskem, ale také oznámil konec kariéry.
1: Radiožurnál je 11:30. Kateřina Causidisová a zprávy. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO odletí na summit NATO zítra, těsně před prezidentem Petrem Pavlem. Informoval o tom úřad vlády. Babiš se podle něj zúčastní obou hlavních akcí summitu, neformální večeře i středečního jednání Severoatlantické rady. Prezidenta vládní program nezmiňuje. Petr Pavel měl s vládou kvůli účasti na summitu v Ankaře několik měsíců spor. Ukrajina podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové naléhavě potřebuje posílit protivzdušnou obranu. Uvedla, že to bude jedním z témat nadcházejícího summitu NATO v Ankaře. Reagovala na noční masivní ruské útoky na Kyjev a okolí, které podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nepřežilo nejméně 14 lidí. Požár na jihu Francie se rozšířil na plochu 4,5 tisíce hektarů. Úřady vyzvaly k evakuaci 10 tisíc lidí. Informuje o tom agentura AFP. Hořet začalo v sobotu večer v horském terénu v regionu východní Pyreneje. Lichtenštejnský palác na pražské Kampě je otevřený. Během komentovaných prohlídek si lidé můžou prohlédnout reprezentační prostory využívané při státních návštěvách a taky výstavu s názvem Dary premiérům. Palác bude otevřený do 18 hodin a vstup je zdarma. Sport. Anglie a Norsko postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale a čeká je v sobotu večer vzájemný souboj. Angličané zvítězili 3-2 na Aztéckém stadionu nad domácími Mexičany. Norové porazili 2-1 Brazílii na stadionu v americkém New Jersey.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Vyškova a překážka na D8 u sjezdu na Roudnici. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna čekejte komplikace u Vyškova. Na kilometru 228 řeší nehodu osobního auta do středových svodidel. Projíždí se pouze pravým pruhem a kolona začíná za sjezdem na Ivanovice na Hané na kilometru 232. Zdržení pak na Brno asi 25 minut. Dá se sjíždět na Ivanovice a kolonu si pak zkrátit po silnici 47. Na D1 se vrátit u Vyškova. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně v místě oprav u sjezdu na Roudnici. Hlásíte tam nepojízdné vozidlo.
4: Na 20. zhruba 8. kilometru pravým jízdním pruhu dodávka s přívěsem, který převáží auta a mají nějaký defekt, mají nějaký problém. Je to krajnice, ale tím, jak se tady pracuje na středových svodidlech, takže blokuje pravý pruh.
3: Kolony se sice netvoří, ale přesto velmi opatrně. A na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem je dlouhodobé omezení a ty kolony už teď v obou směrech asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dál bude zataženo až oblačno, občas déšť nebo přehánky, teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25, na horách většinou kolem 15 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport. Sport. Čas.

Už jenom dvě poslední místa ve čtvrtfinále mistrovství světa zbývají na světovém šampionátu. Portugalsko proti Španělsku, to je první zápas, který se sehraje dnes večer v 21 hodin v přímém přenosu na radiožurnálu Sport ve 2 hodiny ráno, potom Spojené státy proti Belgii a pak už začnou čtvrtfinálové dvojice, zase následující den Argentina, Egypt, Švýcarsko, Kolumbie. To je ale všechno, až příslib dalších dní.

0: Čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa začínají 9. července, stále ještě dohráváme a máme dohrávat spoustu utkání z osmifinále, včetně Argentiny, Egypt a Švýcarsko, Kolumbie, to jen pro opravu a upřesnění. 11 hodin, 41 minut posloucháte Radiožurnál Sport. V Mnichově začne v úterý evropský šampionát juniorů v plavání, největší českou hvězdou by na něm měl být reprezentant plzeňské Slavie Jan Foltýn. Ten jede do Bavorska obhajovat stříbro na trati 50 metrů motýlek, ale medailové ambice má také v dalších disciplínách. S 18-letým plavcem si před odjezdem na šampionát povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Česká výprava míří na mistrovství Evropy juniorů v plavání do Mnichova. Hlavní hvězdou by měl být asi Jan Foltýn, protože ho předurčují časy, ale možná i loňské výsledky, protože vy obhajujete na mistrovství Evropy stříbrnou medaili. Tak jak se jede, co by favorit nebo spolufavorit na šampionát?
2: Jede se zatím výborně, všechno jde podle plánu. Tréninky jdou skvěle, plním si časy, které jsem minulý rok určitě nejezdil, takže fakta to ukazují. Budu věřit tomu, že jsem minulý rok nabral víc zkušeností.
1: Ty zkušenosti jste v loni nabíral i na mistrovství světa. Odtud jste přivezl na té motýlkářské 50 bronzovou medaili, ale jak je na tom konkurence? Sledujete po očku, s jakými časy se budete muset porovnávat třeba v tom finále nebo v těch finálových závodech? Určitě věříte, že nebude jenom jedno finále.
2: Konkurence je samozřejmě furt silná a asi se to nikdy nezmění, ale tuto chvíli tak na 50% jsem první, jdu z prvního místa, druhý je za mnou relativně kousek a třetí už je ode mě daleko, takže medaile by z toho měla být. Pak na další disciplíny je to takový, jakože nemůžu říct, jestli to bude medaile nebo ne, bude to tam dost otevřený, ale myslím si, že určitě mám na to mít první místo, ale i třeba žádnou medaili.
1: Takže šampionát v Mnichově otevřete v úterý tou svojí nejnadějnější disciplínou, řekněme, ale kdybychom se bavili před rokem, před dvěma, tak byste určitě o prsařské 50 nemluvil jako o své oblíbené trati. Tak co se stalo? Jak se povedlo se takhle zlepšit, protože jste dominoval na královské a motýlkářské trati, ale neviděl Viděli jsme vás takhle vysoko v výsledcích prsařských disciplín.
2: Já musím hlavně říct, že minulý rok jsem měl také dobrý čas a šel jsem jakoby z vysokých pozic. Akorát jsme na mistrovství Evropy změnili s tou techniku. Postupem času jsem si to uvědomil, co jsme změnili a tuto chvíli vím už, co dělat správně a jak se na to připravit.
1: Která z těch tratí vás teď aktuálně nejvíc baví? Jsou to ta prsa, kde jste vlastně zlepšil na jaře český rekord?
2: No, jako ono v tuto chvíli se hodně mění. Vždycky, jak se mi zapolavé, tak to mě víc baví, ale furt jako v srdci mám tu 50 kraula. 50 kraula je prostě srdcovka a ty prsa mi zkrátka jako jdou, takže mě taky baví. A motýl, trošku se s ním teď peru, ale myslím si, že by s tím neměl být žádný problém.
1: Vy jste zářil na juniorské mistrovství České republiky, pak se konalo to seniorské bez vás, byť jste aktuálně držitelem dvou českých rekordů, tak bylo to záměrem vynechat republiku, abyste ušetřil síly na mistrovství Evropy juniorů?
2: Ne, já jsem vlastně měl soustředění a pro soustředění jsem onemocněl, měl jsem lehkou zvýšenou teplotu a prostě se nebyl ready závodit, takže jsme to odpískali a ve finále je to i dobře, že v těch vedrech plavat nic bych nezískal.
1: Každopádně platí, že letos se soustředíte hlavně ještě na ty juniorské šampionáty a seniorskou Evropu si necháváte třeba na příští rok nebo na další roky.
2: Určitě, zatím to nemá smysl furt jako lézt do něčeho, kde ještě nemám takovou jako úroveň a myslím si, že příští rok už bych mohl mít úroveň na to, abych se dostal do finále a tak no.
1: Říká před startem juniorského evropského šampionátu v plavání v Mnichově plavec plzeňské Slavie Jan Foltýn, z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

Zápas osmi finále fotbalového mistrovství světa mezi Spojenými státy a Belgií, ten se odehraje nejenom na sportovní rovině, ale také teď probíhá řada diplomatických přestřelek. Třeba například Evropská fotbalová asociace UEFA uvedla, že FIFA zrušením trestu pro útočníka Spojených států Folarina Baloguna překročila hranici. Tohle rozhodnutí označila za bezprecedentní a nepochopitelné. Zkrátka ani světový a evropský fotbal v tomhle není zajedno. A teď, abychom vysvětlili, o co se jedná pro ty z vás, kteří to neví, FIFA totiž omilostnila amerického útočníka Baloguna. FIFA mu změnila automatický jednozápasový trest za červenou kartu proti Bosně a Hercegovině na roční podmínku a tím pádem nejlepší střelec Spojených států může na světovém šampionátu dnes v noci nebo v noci na zítřek nastoupit v osmifinále proti Belgii.

0: Na aktuálním mistrovství světa ve fotbale hraje poprvé v historii 48 týmů. V seriálu Radiožurnálu Sport se teď zaměříme na šampionát, kde se v roce 1998 také zvyšoval počet účastníků. To bylo ve Francii. Tehdy se poprvé představilo 32 zemí a hned po skupinové fázi se fanoušci dočkali velkého překvapení. Do play-off totiž neprošli Španělé.
1: Španělé hned ve svém prvním zápase na turnaji vedli nad Nigérií 2-1, pak si ale vlastní gól dal brankář Zubizarreta a v 78. minutě dokonal obrat Sunday Olisey. Později na svou životní trefu vzpomínal takto.
2: V Nigérii tento gól zlidověl, pořád se o něm lidi baví, ale mám na něm rád i to, že nám pomohl vyhrát skupinu a vyřadit tak dobrý tým jako Španělsko, které neprohrálo snad 40 zápasů před turnajem. Navíc to vrylo mé jméno do fotbalové historie, takže lepší už to být nemohlo.
1: Kromě Nigérie se před Španěly nakonec dostala i Paraguay. V bráně jihoamerického státu stála jedna z hlavních hvězd tohoto šampionátu, José Luis Chilavert. Ten nejenže skvěle chytal, ale také zahrával i přímé kopy. Třeba při bezbrankové remíze s Bulharskem se postaral o možná největší šanci celého zápasu. Cesta Nigérie i Paraguaje skončila v osmifinále. Africký tým prohrál s Dánskem 1-4 a jeho Američané vypadli z Francií až po zlatém gólu, který dal v prodloužení Laurent Blanc. Nejsledovanějším zápasem této fáze turnaje byl ale souboj Argentiny s Anglií, na který určitě nerad vzpomíná David Beckham. V úvodu druhé půle Beckhama fauloval na půlce Diego Simeone, jenže anglická hvězda neudržela nervy a kopačkou se po Argentinci ohnala. Zatímco Simeone dostal žlutou, tak Beckham červenou kartu. Jeho spoluhráči sice udrželi remízový stav 2-2 až do konce, ale prohráli na penalty, u kterých právě Beckham mohl hodně chybět. Argentině radost ale dlouho nevydržela, protože ji ve čtvrtfinále geniálním gólem vyřadil Dennis Bergkamp. Nizozemský útočník si ve vápně jedním dotekem zpracoval 50-metrový pas, druhým dotekem dal jesle obránci Ayalovi a třetím poslal míč šajtlí do šibenice. Nizozemci tak vyhráli 2-1 a v semifinále je čekala další jeho americká velmoc, Brazílie. Obhájce titulu hodně trápili. V 87. minutě díky Klajvertovi vyrovnali na 1-1, ale na penalty nakonec prohráli 2-4. Brazílie tak znovu postoupila do finále a čekala, jestli si zahraje proti domácím nebo proti největšímu překvapení turnaje, Chorvatům. Davor Šuker poslal v semifinále Chorvatsko do vedení, ale Francie nakonec zápas otočila díky dvěma gólům Liliana Tyrama. Chorvaté alespoň porazili v souboji o bronz Nizozemsko a Davor Šuker, přezdívaný Šukerman, se stal z 6 góly nejlepším střelcem turnaje. Nejsledovanějším mužem mistrovství světa 98 ale byl Brazilec Ronaldo. Ten Kanárkům pomohl do finále 4 góly a 3 asistencemi. Jenže pár hodin před výkopem zápasu o titul skolaboval a chvíli byl i v bezvědomí. Zatímco brazilský tábor zachvátila panika, tak Francouzi zprávám o Ronaldových problémech nechtěli věřit.
3: Mysleli jsme si, že Brazilci blafují, že nás chtějí rozhodit. Ale když se blížil zápas, tak jsme se na ně koukli a viděli, že jim někdo chybí a to někdo hodně důležitý, Ronaldo. Nakonec se objevil, ale naštěstí pro nás určitě zrovna nebyl v té nejlepší formě.
1: Popisoval francouzský pohled záložník Robert Pires. Ronaldo se nakonec v základní sestavě objevil, jenže na hřišti byl, stejně jako celý brazilský tým, neškodný. Francouzi i díky dvěma gólům hlavou Zinedina Zidana vyhráli 3-0 a poprvé v historii se stali mistry světa. David Prouza, Radiožurnál.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
1: Radiožurnál je poledne. Poslechněte si hlavní zprávy. Mohutný ruský raketový a dronový útok zabil v Kyjevě a okolí 15 lidí, zraněných je přes 80. Od upálení kazatele Jana Husa uplynulo 611 let. Anglie a Norsko postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale. Kolona kvůli nehodě popojíždí po dálnici D1 u Vyškova směrem do Brna a bude zataženo až oblačno, občas déšť, teploty většinou do 23 stupňů. Je pondělí 6. července. Hezké poledne přeje Kateřina Causidisová.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Rusko po 4 dnech opět mohutně zaútočilo ze vzduchu na ukrajinskou metropoli Kyjev. Podle tamních úřadů zemřelo 12 lidí a asi 60 bylo zraněno. V kyjevské oblasti zemřeli 3 lidé a další utrpěli zranění.
2: Kyjevské telegramové kanály zaplnila videa z nočního ruského útoku. Jsou na nich vidět a slyšet exploze i hořící domy ve 4 městských částech. Nejhůře byl poškozený podilský obvod, kde raketa zničila jeden z domů od 9. po 5. podlaží. Záchranáři doteď prohledávají trosky všech 30 zničených nebo silně poškozených budov. Ministr obrany Michailo Fedorov se ještě dnes spojí se svými západními partnery, aby je naléhavě požádal o urychlené dodávky raket do systému Patriot. Protivzdušné obraně se podle předběžných informací nepodařilo sestřelit žádnou ze 6 nadzvukových střel Zircon ani z 23 balistických raket Iskander-M. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Ukrajina potřebuje podle šéfky Evropské komise naléhavě posílit protivzdušnou obranu. Ursula von der Leyenová řekla, že to bude tématem zítra začínajícího dvoudenního samitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Metropole se připravuje na příjezd lídrů z asi 40 zemí.
3: V Ankaře je podle televize TRT 70 tisíc policistů a četníků, kteří zavírají ulice. Na demonstraci proti samitu NATO pozatýkali turecké úřady přes 100 členů turecké komunistické strany. Nejen v Ankaře, ale turecká policie podle agentury AFP už 2 týdny zatýká bez udání důvodu i opoziční politiky, novináře, právníky nebo ekologické a lidskoprávní aktivisty. Do Ankary poletí český prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, vedení Evropské unie nebo asijští spojenci aliance. Americký prezident Donald Trump se tam setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským i syrským vůdcem Ahmadem Šarou. Spojence z NATO Trump poslední měsíce kritizuje pro nezapojení se do jeho války proti Íránu. Dominik Tesár, Radiožurnál.
1: Česko si připomíná 611 let od upálení mistra Jana Husa. Kazatele a reformátora odsoudil k smrti koncil v Kostnici, protože kritizoval katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků anebo hromadění majetku.
4: Jan Hus se zabýval i českým jazykem a pravopisem. Zasloužil se například o zavedení diakritických znamének. Jeho odkaz je tak ve společnosti patrný dodnes, říká historička Eva Doležalová.
5: Pokud už nás třeba nezajímá Husovo učení, věci, za které bojoval, pak minimálně Husova odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes.
4: Husovu smrt si jeho příznivci začali neoficiálně připomínat už v roce 1416. Oficiálně se ale 6. červenec stal památným dnem v roce 1925. Státním svátkem se den Husova upálení stal v roce 1990. Dnes si můžou lidé výročí připomenout například při tradiční bohoslužbě v pražské betlémské kapli, kde Hus před více než 600 lety kázal. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
1: A Jana Husa si Češi připomínají tradičními bohoslužbami. Celodenní program je i v jeho rodném městě Husinci. Je tam reportérka Eva Dubská-Petrová.
6: Desítky lidí před chvílí vyšly z modlitebny církve bratrské, kde se uskutečnila každoroční ekumenická bohoslužba. Byla určená pro všechny věřící bez ohledu na jejich církev. Další bohoslužba je v plánu od 17.30 v Husově kapli. Tu už povede kazatel církve československé husitské. Návštěvníci města si můžou prohlédnout Husův rodný dům s vnitřními expozicemi. Kulturní program, včetně koncertů a divadel, se pak odehrává v Dolním parku a na zahradě centra mistra Jana Husa. Z Husince Eva Dubská Petrová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
7: Víme, co se děje u vás.
1: Milost pro fotbalistu Spojených států Folarina Balogana vyvolalo mezinárodní skandál. Nejlepší americký střelec na mistrovství světa může v noci na zítřek nastoupit v osmifinále proti Belgii poté, co FIFA zrušila jeho trest za předchozí vyloučení. Své rozhodnutí nijak nekomentovala. V případu se angažoval prezident Donald Trump.
8: Trump veřejně označil zrušení trestu pro Balogana za nápravu nespravedlnosti. Podle agentury AP i deníku New York Times kvůli tomuto případu americký prezident osobně volal šéfovi Mezinárodní fotbalové federace FIFA Giannimu Infantinovi. S tím má Trump blízké vztahy a dostal od něj v prosinci nově zavedenou cenu míru FIFA. Belgická fotbalová asociace nese rozhodnutí nelibě a kouč Belgie Rudy Garcia to přirovnal k aprílovému žertu. Krok FIFA kritizují i belgičtí politici napříč spektrem. Podle magazínu Politico napsali, že FIFA ohýbá pravidla, aby se vlichotila Trumpovi a že šampionát tím ztrácí veškerou důvěryhodnost. Z New Yorku Jan Kaliba, Radiožurnál.
1: Evropská fotbalová asociace UEFA označila rozhodnutí FIFA za nepochopitelné. Na podnikatele v Česku míří staronový druh podvodu. Do schránky jim chodí výzva ke spoplatněnému zápisu do centrálního rejstříku firem. Ze zákona ale žádnou takovou povinnost nemají.
9: Z účasti v rejstříku navíc neplynou pro podnikatele vůbec žádné výhody. I proto by poplatek v žádném případě platit neměli, vysvětluje Josef Jaroš z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
10: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací.
9: Na podobné podvody pravidelně upozorňuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Objevuje se totiž i v internetové podobě, dodává za digitální a informační agenturu Jakub Palata.
11: Problémem tzv. Katalogových podvodů se aktivně zabývalo a zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které digitální a informační agenturu informovalo.
9: Taky ministerstvo doporučuje podobné faktury neplatit. Pokud mají podnikatelé pochybnosti, měli by postup konzultovat s právníky. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: Hollywoodský herec Harvey Keitel uvedl na karlovarském festivalu snímek Špinavé ulice. Právě v tomto celovečerním filmu Martina Scorsese ho před více než půl stoletím debutoval. Americkou filmovou hvězdu přivítali diváci ve velkém sále hotelu Thermal pozdě večer. Byl u toho i reportér Martin Hrnčíř.
12: Stovky nadšených fanoušků čekali na Harveyho Keitla už před sálem na červeném koberci. Návštěvníci se tlačili u zábran, zatímco jim herec podepisoval fotky. Sále se pak divákům za bouřlivého potlesku lehce uklonil a v odlehčeném tónu zaspomínal, že začátky jeho kariéry nebyly lehké. Když totiž natáčeli Špinavé ulice, tak nedostával plac a s režisérem Martinem Scorsesem si navzájem kupovali jenom sendviče. Po úvodu Harvey Keitel usedl do červené sedačky společně s manželkou a synem, aby se podívali na film. Ve stejném ale bude mít už za pár hodin premiéru také nový časozběrný dokument Heleny Třeštíkové. Ta sledovala desítky let zpěvačku Báru Basikovou. Portrét ukazuje jak její rokové začátky, tak výrazné muzikálové role, ale i intimní osobní život zpěvačky, která otevřeně mluví o depresích, slávě i samotě. Z Karlových Varů Martin Trnčíř, Radiožurnál.
13: Sport. Tři čeští tenisté budou bojovat o postup do čtvrtfinále wimbledonských dvouher, kde už je z nedělního programu Karolína Muchová. Jiří Lehečka se večer utká na centrálním dvorci s vítězem nedávného Roland Garros, Němcem Zverevem. Linda Nosková narazí v pozdních odpoledních hodinách na loňskou šampionku Australian Open, Američanku Kýsovou. A Marie Bouskovou čeká zhruba za dvě hodiny duel s Belgičankou Mertensovou, se kterou má zatím vyrovnanou bilanci vzájemných zápasů. Ten poslední na tvrdém povrchu ale Bousková hladce ztratila.
14: Tak je to odveta, tenhle rok mě porazila lehce v Dubaji, takže já se na ní připravím, podíváme se, jak hraje, co tady hraje teďka na trávě a počinu si a nechám tam zase všechno.
13: A na fotbalovém mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku postoupili do čtvrtfinále Anglie a Norsko. Angličané porazili 3-2 Mexiko, Norové 2-1 Brazílii. Právě ve čtvrtfinále narazí Anglie s Norskem na sebe.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehoda na D1 u Vyškova, překážka na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna čekejte stále komplikace u Vyškova. Na kilometru 228 řeší nehodu osobního auta do středových svodidel. Kolona začíná u dálniční křižovatky na Olomouc na kilometru 230 a zdržení pak asi 15 minut. Na Pražském okruhu z D1 směr letiště opatrně v Cholupickém tunelu. Na 9. kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdné osobní auto. Na místě policejní hlídka, vybočuje se. A na dálnici D8, tam je ucpaný výjezd z České republiky do Německa. Kvůli kontrolám na německé straně kolona začíná už před státní hranicí na 91. kilometru, opatrně dobržďuje se mezi tunely. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude zataženo až oblačno, občas déšť nebo přehánky, teploty 19 až 23 stupňů na jihu Moravy kolem 25, na horách většinou naměříme kolem 15. Tolik zprávy. 20 stupňů na jihu Moravy kolem 25, na horách většinou naměříme kolem 15. Tolik zprávy.
16: No a ke zprávám přidám.

0: New York se v noci proměnil ve město vikingských veslařů. Fotbalisté Norska na nedalekém stadionu v New Jersey porazili totiž 2-1 Brazílii, se kterou jako jediný ze všech jejich soupeřů stále nikdy neprohráli. Norové tím pádem slaví postup mezi 8 nejlepších týmů mistrovství světa. Amerikou tak dál bude znít jejich pokřik, při kterém hromadně imitují právě vikingské veslování a který se stal hitem šampionátu i na sociálních sítích. Náš zvláštní zpravodaj sledoval vítězství nad Brazílií právě mezi norskými fanoušky.
1: Na tu virální veslovačku norských fanoušků už jste asi narazili někde na internetu. Ostatně objevila se už i v norském parlamentu. A Norové s ní tady v New Yorku ovládli i náměstí Times Square. Ale tady v norském kotli při zápase s Brazílií to má ještě jinačí grády.
2: Fanoušci Vekar a Marias se smějí, že jednou z toho bude sentimentální klišé, ale teď prý tenhle rituál Nory baví a spojuje. Říkají, že ze začátku to byla až hamletovská otázka, jestli se k téhle davové zábavě přidat a veslovat nebo neveslovat, ale teď už je odpověď jasná. Kdo nevesluje, jako by nebyl nor, i když se objevují i připomínky, že jde o oslavu maskulinity a krutostí vikingů, nebo že předkové norů spíš pluli po moři a veslování byla výsada východních vikingů z dnešního Švédska. Veslařská choreografie nevznikla organicky, vymyslel ji učitel a fanoušek Rosenborgu Trondheim Ule Freistadt. Američan Scott přichází na stadion s norskou vlajkou a v paruce, kterou imituje kanoníra Erlinga Haalanda, a tvrdí, že kolektivní veslování, kterým Norové uhranuli svět, je skvělý vývozní artikl jejich kultury. On sám je toho důkazem a k vikingskému pokřiku se nechávají strhnout dokonce i kolem jdoucí brazilští fanoušci.

0: Roll, come on, roll, roll.
1: Do it like this, do it like this.
2: Ooh. Yeah. Ooh. Get out, get out. Get out. Get out.
3: See, even Brazilians are doing it.
4: Even Brazilians are doing it.
5: We come from the coast of Norway, so rowing is something we grew up with.
6: Gary a Thomas si na zápas s Brazílií nasadili typické vikingské rohy a říkají, že jsou z pobřežní části Norska, takže skutečně veslují už od malička. Tohle je jiné veslování, ale někdy je prý potřeba dopřát si trochu dětinskosti.
7: In the beginning I thought it was a bit cringe to be honest, but now I'm like, you know what? It's fun, it's silly.
8: Ze začátku mi to připadalo trapné, abych pravdu řekla, ale teď si říkám, že je to sranda, je to praštěné. A není to podle mě typicky norské, protože my Norové jsme většinou ostýchaví. Obvykle na sebe neupozorňujeme a nejsme hluční, většinou jsme introverti. Ale teď je to legrace, je to roztomilé a všechny nás to semklo. Vidět Nory, jak jsou hluční a je jich všude plno, to mě šokovalo a rozesmálo zároveň. A taky nás to představilo světu. Je na nás upřená pozornost, na což nejsme zvyklí. A to je zábava.
6: So that's fun. Říká další norka Martina, ale občas prý musí vysvětlovat, že jde opravdu jenom o legraci.
8: Lidi si o Norsku myslí spoustu divných věcí. Třeba jsem slyšela, že u nás žijí lední medvědi. Nežijí. A ne, ve vikingských lodích už se taky neplavíme.
9: Když nakonec Norové vítězí nad Brazílií a postupují mezi 8 nejlepších týmů na světě, tak rozhodně nevypadají na introverty. Tuhle závěrečnou veslovačku si obzvlášť vychutnávají. Radují se, že z Brazílií nikdy prý neprohrají a už se těší do Miami na Anglii.
10: Amazing. We never lost to Brazil and we're never gonna lose to Brazil. Let's go Norway. I'm going to Miami.
11: I didn't dream of this ever in my life. I dreamt of playing in the World Cup with Norway.
6: Autor obou norských gólů Erling Haaland pak dole už a ten trochu hledá slova, prý si vždycky přál dovést svou zemi na mistrovství světa, což se teď Norům povedlo po 28 letech. Ale o tom, že by na mundialu dvěma góly pomohl porazit Brazílii a dal celkově už 7 gólů za Norsko, o tom se Haalandovi nikdy nesnilo a občas se prý musí štípnout do paže, jestli je to realita. Pro Norsko je tohle velká věc, říká.
11: Myself sometimes in the arm because it's big, you know.
6: Ze stadionu MetLife u New Yorku Jan Kaliba, Radiožurnál.
12: Poslouchej Sport.
13: Radiožurnál Sport.

Je 12 hodin 22 minut na Radiožurnálu Sport. Budeme ještě věnovat tomu, co se stalo v noci na světovém šampionátu ve fotbale. Brazílie překvapivě vypadla s Norskem, když prohrála 1-2. No a máme tu jeden ohlášený konec kariéry. Je to útočník Neymar, který po tom nečekaném vyřazení v osmifinále mistrovství světa oznámil konec reprezentační kariéry. Aktuálně je mu 34 let a z 80 góly je historicky nejlepším střelcem Kanárků. Ten svůj poslední zápas v dresu Brazílie odehrál na stejném stadionu, kde svoji kariéru kdysi začínal, tedy na stadionu v New Jersey. No ale jinak velkým hrdinou toho zápasu Norska a Brazílie byl jednak dvoubrankový Erling Haaland, který se postaral o to, že Norsko postupuje dál, ale nečekaným hrdinou fotbalistů Norska byl také brankář Erlend Nyland. Ten totiž dokázal prakticky vymazat nejenom Neymara, ale i ostatní útočníky. V úvodu chytil Brazílii penaltu, i když potom z pokutového kopu také jednu branku inkasoval. No a paradoxní na celém tom je, že Nyland aktuálně po tom, co skončil ve španělské Sevě, nemá zaměstnavatele, ale myslím si, že si na světovém šampionátu jednoznačně řeklo o další angažmá.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ježka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo.
4: Neuvěřitelně.
6: Oni furt
4: jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady dří tak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ježka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ježka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
7: Tady je Radiožurnál, je půl jedné. A začínají zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
8: Železniční dopravci nabízejí nové linky do zahraničí. Třeba České dráhy nově jezdí z Prahy přes Berlín do dánské Kodaně. Leo Express vozí cestující z Bohumína přes Prahu a Drážďany na letiště ve Frankfurtu nad Mohanem. Francouzský parlament projedná návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Podali ho poslanci z klubu Zelených, socialistů a skrajně levicové strany Nepodrobená Francie. Vládě vyčítají, že Francie nebyla dostatečně připravená na nedávná vedra. Při extrémně horkém počasí země zaznamenala nárůst počtu úmrtí skoro o třetinu. Aby návrh parlamentu prošel, je potřeba nejméně 289 hlasů. Tolik ale levicové strany nemají. Hasiči krátce před polednem dohasili požár rodinného domu v Brně Bystrci. Zabralo jim to asi 14 hodin. Informoval o tom jejich mluvčí Štěpán Komosný. Dva hasiči se podle něj lehce zranili, jinak se nikomu nic nestalo. Kvůli požáru se v noci evakuovalo asi 20 lidí z okolních domů. Byl vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu. Co požár způsobilo, zatím není jasné. Liberec chce do budoucna sjednotit barvu všech městských společností a příspěvkových organizací. Nově by měly mít jejich budovy, materiály a nebo auta červenou barvu. Týká se to například technických služeb a nebo dopravního podniku. Lidé by se díky tomu měli lépe orientovat v tom, jaké služby město nabízí.
0: Sport.
8: Fotbalisté Portugalska i s hvězdným útočníkem Cristianem Ronaldem nastoupí v 21 hodin proti Španělsku v osmifinále mistrovství světa. Radiožurnál Sport nabídne zápas přímém přenosu. Vítěz se ve čtvrtfinále utká s lepším z dvojice Spojené státy americké Belgie.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nebezpečí na D1 u Studénky a nehoda na D1 u Vyškova. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna velmi opatrně zase jezdujeme na Studénku. Na kilometru 332 velmi silně prší a hlásíte už také auto po nehodě.
10: 332. kilometr, přehnala se tu celkem silná bouřka, osobní auto, pangejtu, leží tam na boku, nebyly tam ještě záchranné složky, nebylo tam nic.
9: Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna stále čekejte komplikace u Vyškova. Na kilometru 228 řeší nehodu auta do středových svodidel. Stále blokují levý pruh, kolona má asi 2 kilometry, je od sjezdu na Olomouc na dálniční křižovatku a zdržení asi 10 minut. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem za sjezdem na Kralupy na 6. kilometru havarovalo osobní auto, tam ale nepřekáží, projíždí se plynule. A menší kolonu čekejte na dálnici D10 za výjezdem z Prahy do Mladé Boleslavy. Silničáři pracují před sjezdem na Brandýs na asi 8. kilometru a menší zdržení je asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Bude zataženo až oblačno, občas déšť nebo přehánky, teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

17 let trval nejdelší světový ženský rekord v plavání, a to v disciplíně 200 metrů motýlek. V noci padl, a to zásluhou Kanaďanky Summer McIntoshové. Ta na domácím mistrovství v Montrealu dohmátla v čase 2 minuty vteřina a 65 setin. Tím se v historických tabulkách konečně dostala před Číňanku Liouzke. Ta byla o 16 setin pomalejší v říjnu roku 2009 a tehdy navíc v celotělových plavkách, které byly následně zakázané, takže od Summer McIntoshové neuvěřitelný výkon.

0: Další tři čeští tenisté budou dnes bojovat o postup do čtvrtfinále wimbledonských dvouher. Vy to uslyšíte přímo z místa na Radiožurnálu Sport. Právě už ve čtvrtfinále čeká z nedělního programu Karolína Muchová po výhře nad Krajankou s předloňskou vítězkou z Londýna Barborou Krejčíkovou. Jiří Lehečka, ten se večer utká na centrálním dvorci se šampionem nedávného Roland Garros, Němcem Zverevem. A Linda Nosková narazí v pozdních odpoledních hodinách na Američanku Kýsovou. Marie Bouskovou zase čeká už za hodinu a nějakých 20 minut duel proti Belgičance Mertensové. Bousková se bude snažit vyrovnat svůj nejlepší výsledek na svém nejoblíbenějším Grand Slamu.
1: Jo, tak pro mě osobně Wimbledon je největší sen, co bych chtěla jednou vyhrát, takže tohle to určitě taky hraje svoji roli a myslím, že vždycky hraju srdcem, ale tak tady třeba možná ještě trošičku víc, že mi to opravdu i sedí a je to tak nějak spojený všechno se vším.
2: Přiznává Marie Bousková a určitě k tomu přispěl i rok 2022, kdy tady dosáhla na čtvrtfinále své dosavadní grandslamové maximum.
1: Takže si to všechno určitě si to vybavuju. A
2: tehdy zastavila tunisanka Jaberová, která pak došla až do finále, ale Bousková předtím vyřadila třeba i rychle hrající Francouz Garciovou a teď v minulém duelu proti Samsonovové z Ruska si na to vzpomněla. Jsou to totiž zápasy, které tenistka nemá úplně ve své moci a musí je hodně vybojovat.
1: Jo, tak je pravda, že ty zápasy jsou dost podobný. Vlastně předtím jsem tady hrála s Garciou, taky takový podobný styl, hodně vyrovnaný zápas, hodně vybojovaný a ona do toho chodila stejně jak Samsonová.
2: Zatímco ve zmíněném roce 2022 byla Bousková jedinou českou čtvrtfinalistkou Wimbledonu, teď jich může být víc. Jen Barbora Krejčíková už o šanci přišla po porážce s Krajankou Karolínou Muchovou, tak teď bude nejenom své přemožitelce držet palce.
3: Tak jako určitě teďka budu fandit, ale budu fandit všem Češkám. Myslím si, že by bylo fajn, prostě kdyby se to zase podařilo, zase by byla další Češka na tabuli a nemůžu teda říct, to budu sledovat nebo ne, to nevím teďka, ale určitě jim budu fandit, ať se jim zadaří a myslím si, že pro každou jednotlivou nebo i prostě pro Česko by to bylo prostě úžasný úspěch.
2: Řekla Barbora Krejčíková, ve čtvrtfinále je zatím její přemožitelka Karolína Muchová a o postup ještě budou bojovat Marie Bousková v utkání proti Belgičance Mertensové a Linda Nosková, která se utká s Američankou Kýsovou. Mezi muži pak Jiří Lehečka, toho čeká souboj s Němcem Zverevem, šampionem z nedávného Roland Garros. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Možná vůbec poslední zápas na mistrovství světa v kariéře čeká večer slavného fotbalistu Cristiana Ronalda. 41-letý Portugalec je totiž už na svém 6. šampionátu a teď s národním týmem vyhlíží osmifinále proti Španělsku. Ale jedna věc se pro Ronalda nemění.
1: Ten pocit je skoro vždycky stejný. Jde o velkou vášeň reprezentovat svou zemi, snažit se pro ní vyhrát. Pokaždé, když nastoupím na hřiště, jako by šlo o můj první zápas. Chci si všechno užít naplno.
2: Cristiano Ronaldo zůstává stále zdravě sebevědomý. I když s postupujícím věkem jeho výkonnost už není taková, na jakou byli fanoušci po celém světě zvyklí. Stále má ale auru superhvězdy.
3: Raději bych, aby nehrál, ale myslím, že hrát bude. Takže si prostě užijeme tu podívanou a budeme sledovat jednoho z nejlepších hráčů historie na hřišti. Nic víc.
2: Říká trenér Španělska Luis de la Fuente.
3: Pokud je někdo, koho nesmíme v určitých částech hřiště nechat bez dozoru, je to Cristiano. Protože víte, že s tím talentem a kvalitou, kterou má, je nejlepší právě v klíčových zónách, kde se rozhodují zápasy. Budeme ho pečlivě sledovat.
2: Slavný Portugalec má velkou touhu ovládnout s reprezentací mistrovství světa. Zároveň ale dodává. V životě mi nic nechybí. Bůh ke mně byl velmi štědrý. A dal mi všechno, co jsem ani nečekal, že dostanu v národním týmu i na osobní úrovni. Proto si užívám každý okamžik. Nebudu o nic víc Cristianem, když vyhraju mistrovství světa. A nebudu o nic méně Cristianem, když ho nevyhraju. Ronaldo je proslulý perfekcionismem, přísnou životosprávou a také tím, že má rád pozornost. A na současné mistrovství světa ho nadchlo hned několik věcí.
1: Tenhle světový šampionát je hodně výrazný vášní lidí. Nejen naší vášní hrát na tomhle největším turnaji, ale i vášní samotných lidí. Třeba při snídani jsem se potkal s lidmi z Venezuely a Kolumbie, kteří mi vyprávěli svoje příběhy. A viděl jsem, jak hodně z nich mělo skoro slzy v očích a dojatě se na mě dívalo. Tohle je nejdůležitější, co vám zůstane. Co si uchovám a odvezu domů, je náklonost, kterou projevovali k národnímu týmu a zejména ke mně.
2: Prohlásil Cristiano Ronaldo, který patří mezi nejlepší a nejvýraznější fotbalisty v historii. V 41 letech se ale blíží konec jeho kariéry. Velmi pravděpodobně hraje naposledy na mistrovství světa. A v posledních sezónách se musí vyrovnávat i s větší kritikou.
1: Jednou z věcí, které vám věk přináší, je zralost a zkušenost. Schopnost vidět věci v širších souvislostech a brát je s nadhledem. Protože samozřejmě nejsem slepý, vidím útoky, které na mě neustále směřují. Ale to není nic nového. Proto za tohle dokonce děkuji, protože prožívám jinou kapitolu svého života. Naučil jsem se to po 40 a doufám, že budu žít dalších 40 let a budu připravený, protože právě když přichází velká kritika, tehdy jako lidé nejvíce rosteme.
2: Cristiano Ronaldo teď doufá, že večer neodehraje od 21 hodin českého času svůj poslední zápas na světovém šampionátu. K tomu ale potřebuje, aby Portugalci postoupili z osmifinále přes Španělsko. Mirko Vasič, Radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport.
5: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
1: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
2: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Sláví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný.
0: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
1: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
3: Náhoda byla, že my jsme stali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišly penalty, on mi říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl 8 ráno.
0: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
1: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
2: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jako že jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde u piva.
1: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
0: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Tady je Radiožurnál ve 13 hodin. A zprávy pro nás má Kateřina Cauciresová.
1: Rakouští záchranáři převezli 4 těžce zraněné Čechy do nemocnice po autonehodě. Slovenské město Nitra sleduje pomocí umělé inteligence vytíženost městské dopravy. Tenisté Bousková, Nosková a Lehečka budou hrát o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Na nehodu pozor na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Studénku. A bude zataženo až oblačno, občas déšť, teploty většinou do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Na rakouské dálnici A2 v neděli havarovala 4členná rodina z Česka. Informuje o tom server Kleine Zeitung. Muže, ženu a 2 chlapce záchranáři převezli s těžkými zraněními do nemocnice. Jednoho z nezletilých převážel vrtulník. Autonehoda se stala na jihovýchodě země. Rodina se podle webu vracela z dovolené u Jadranu. Řidič pravděpodobně krátce usnul a sjel mimo vozovku. Slovenská Nitra se zapojila do testování umělé inteligence v městské hromadné dopravě. Pomocí Wi-Fi senzorů bude anonymně sledovat vytíženost autobusů a pohyb cestujících. Město chce získat přesnější data o tom, kolik lidí jednotlivé spoje využívá a kde třeba cestující nastupují a vystupují. Testování je v plánu až do konce roku.
3: Projekt je součástí evropského inovačního programu zaměřeného na dopravu. Zapojilo se do něj celkem 14 měst, kromě Nitry například Brusel, Londýn nebo Salzburg. V každém se výzkumníci soustředí na jiný problém, od elektromobility a inteligentního parkování přes bezpečnost silničního provozu až po logistiku. Cílem je ověřit nové technologie přímo v ulicích a podpořit jejich další využití v praxi. V Nitře mají získaná data pomoci především s plánováním autobusových linek, ale i úpravami jízdních řádů nebo efektivnějším využitím MHD. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Dopravu na průtahu Liberce more dneška komplikuje rekonstrukce téměř 2-kilometrového úseku silnice číslo 35 mezi ulicemi České Mládeže a Hodkovická. Dělníci tam musí vyměnit poškozená svodidla a vybudovat novou kanalizaci ve středovém pásu. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta budou omezení trvat 19 měsíců.
4: V prvních 11 týdnech se stihne veškeré to odvodnění a pak by to bylo 2x po 4 týdnech. Tam dojde k výměně asfaltových vrstev, to bude vlastně zahorka zrecyklováno a položena pouze nová obrusná vrstva. Počítáme, že do konce listopadu by byl 4 pruh plně průjezdný.
5: Sport. Tři čeští tenisté budou postupně bojovat o postup do čtvrtfinále dvouher Wimbledonu. Marie Bousková se odpoledne utká s Belgičankou Mertensovou, Linda Nosková s Američankou Kýsovou a Jiří Lehečka narazí na grandslamového šampiona Němce Zvereva, který vyhrál nedávné Roland Garros. Lehečka se chce soustředit na svůj výkon a nespoléhá na to, že by soupeř mohl být na trávě zranitelnější.
6: Já nevím, já se na to takhle nedívám, jako kdybych po každý vždycky jako se na ty zápasy díval, jako kde mám největší šanci a kde to. Já prostě vím, že tak či tak budu muset hrát dobrý tenis. Vím, že spíš jako směrem k mojí hře si myslím, že mi to tady sedí a ta tráva je pro mě silný povrch, ale je to grandslamový šampion, takže tam si myslím, že on moc dobře ví, jak na té trávě má hrát a určitě to bude těžký souboj.
5: O všech utkáních bude podrobněji informovat Radiožurnál Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D8 u sjezdu na Lovosice a nehoda na D1 u Studénky. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem opatrně u sjezdu na Lovosice a Litoměřice. Na kilometru 44 hlásíte překážku na vozovce.
8: Na D8 u benziny v Lovosic. Zrovna se tam postavil do odstavního pruhu a má tam rozstranou pneumatiku. Je tam po dálnici a ta pneumatika je kousky jsou rozházený po silnici.
7: Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna velmi opatrně za sjezdem na Studénku na kilometru 332 řeší nehodu osobního auta mimo dálnici, auto je převrácené na boku, na místě už je policejní hlídka, nehoda sice nepřekáží, ale je to v nepřehledném úseku v zatáčce. Na D1 pak pozor i z Ostravy do Brna dál u Vyškova na kilometru 228 za sjezdem na Olomouc stojí osobní auto po nehodě do středových svodidel, řeší tam tu nehodu, zdržení se zkrátilo, je asi na 10 minut. A na dálnici D10 z Prahy směrem do Mladé Boleslavy kousek za Prahou na 7. kilometru je omezení, zdržení ve 2-kilometrové koloně 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude zataženo až oblačno, občas déšť nebo přehánky, teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy o něco tepleji, naměříme kolem 25, na horách většinou kolem 15 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
2: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
9: Jaká je pozice ledního hokeje ve světě i u nás? Blíží se návrat ruských hokejistů na velké mezinárodní turnaje? Jaké šance má česká kandidatura na pořádání hokejového mistrovství světa za necelých 5 let? Co pro Česko znamená, že se v Praze bude hrát světový pohár pořádaný NHL? A jaké šance má český kandidát Petr Bříza, aby se stal šéfem Mezinárodní hokejové federace IIHF? O tom všem budeme mluvit na rovinu v příštích minutách vysílání Radiožurnálu Sport. Naším hostem je totiž viceprezident Mezinárodní hokejové federace, kandidát na šéfa světového hokeje, také viceprezident Českého hokejového svazu a bývalý úspěšný hokejový brankář Petr Bříza. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
10: Dobrý den, ve studiu je Féteru.
9: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme ve středu odpoledne, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Celý svět sleduje v těchto týdnech mistrovství světa ve fotbale. Vidíte tam nějakou inspiraci pro hokej?
10: Ta je asi stejná vždycky na všech světových šampionátech a to je atmosféra té unikátnosti, kde se spoustu fandů, podporovatelů těch svých národních týmů schází na stadionech. U toho fotbalu je to samozřejmě trošku jiný, protože vždycky je jeden zápas v jednom městě, že hokej je koncentrovaný v jedné aréně, ale ta atmosféra zatím je skvělá. Z začátku zaznívaly kritické hlasy, že bude málo diváků a musím říct, že se na to strašně fajn kouká, když je tam 70 tisíc lidí na těch velkých stadionech a užíval jsem si norskou oslavu včera, která byla hodně zábavná.
9: U nás hokej soupeří s fotbalem o pozici nejpopulárnějšího sportu. Ve světě je to jinak. Jak dopadá srovnání mezi mistrovstvím světa ve fotbale a mistrovstvím světa v hokeji po ekonomické stránce, po stránce sledovanosti?
10: Tak tady asi musíme říct, že jsme hodně malý bratříček a ta realita je, že samozřejmě vůbec nemůžeme soupeřit s fotbalem upřímně ani ne vlastně s ostatními míčovými sporty, volejbal, basketbal, házenák, kde je ta špička celosvětová daleko, daleko širší než hokej. Tady se dá u nás mluvit o 10 zemích. Máme přes 80 členů, ale samozřejmě těch hodně silných federací je maximálně 10.
9: Což vidíme každý rok na mistrovství světa. Snahou IIHF v posledních letech je rozšiřovat hokej do dalších států, zvyšovat jeho popularitu. Jak se to daří a kde vidíte největší potenciál?
10: Já bych spíš řekl, kde vidíme největší výzvy a největší problémy a ty jsou jednoznačně spojeny s infrastrukturou. My potřebujeme zimní stadiony, potřebujeme arény, tak abychom měli nejenom zajištěn trénink, ale samozřejmě i akce, ale spousta těch našich členů má prostě od 1 do 5 zimních zimáků v zemi a tam se prostě nedá dělat hodně muziky. Zvlášť ještě, když si to dělí s krasobruslením, s veřejným bruslením, protože třeba ty asijské země to mají většinou v nějakých obchodních centrech, takže to je asi úplně ta největší výzva, která brzdí každou tu zemi, aby nabírala stovky nebo tisíce dalších dětí. Prostě je ten největší problém rozvoje celosvětové.
9: Vy jste v posledních letech viceprezidentem IIHF, současný šéf ve funkci končí, na podzim budou volby, vy jste jedním z 9 kandidátů na nového šéfa světového hokeje. Jak vidíte své šance?
10: Je tam více než 30 lidí do kancelu a 9 kandidátů na prezidenta, což přesně jako ukazuje, že to je trošičku nepřehledný, že nás čekají cca 2 měsíce. 1. června 2026 byl vlastně ten termín odevzdání takzvaných přihlášek, těch prvních, těch vstupních dokumentace a já bych to možná nechal na průběh těch příštích 3 měsíců, kdy bude docházet k mnoha jednáním a různým kampaním a kontaktům a pak by se dalo asi odhadnout vícero až ke konci volební kampaně.
9: S jakou vizí dalšího rozvoje světového hokeje do té volby půjdete. Můžete už něco teď prozradit?
10: Já myslím, že ta vize musí odpovídat realitě. Když jsme se bavili o zimních stadionech, bavíme se o počtu hráčů, bavíme se o tom, že organizujeme jako IHF 36 turnajů, přičemž vydělává jenom jeden jediný, což je ten to hlavní mistrovství světa, které vlastně živí celou tu hokejovou rodinu, takže vize musí vycházet z toho, co je možné, a my to nazýváme jakousi postupnou evolucí, tak aby jsme dokázali zkvalitnit třeba i ty nižší divize, nižší produkty a samozřejmě využít třeba moderní technologie. IHF spustila v minulých letech vlastní streamovací službu všech těch šampionátů, takže těmi postupnými kručky zkvalitňovat celkově všechny produkty, které můžeme nabízet, ale zase, že těmi postupnými kručky zkvalitňovat celkově všechny produkty, které můžeme nabízet, ale zase, že bychom byli na

0: a hráčské asociaci a samozřejmě i organizátorům. A pak je tam ještě jedna smlouva, která je mezi IIF a Hockey Canada, jedním ze členů IIF, která obsahuje produkt mistrovství světa do 20 let a ženské mistrovství světa. Takže to jsou vlastně ty tři stěžejní finanční zdroje, přičemž mistrovství světa je tím základním, cca v neolympijském roce je to přes 80% rozpočtu a smlouva je v téhle chvíli na 10 let do roku 34. To znamená, je to vlastně periodicky každý rok mistrovství světa.
1: A během té smlouvy není možné s mistrovstvím nic dělat, nějakým způsobem rozšiřovat nebo zužovat nebo měnit hrací systém, zkrátka udělat něco, že by třeba šampionát mohl vydělat ještě víc peněz?
0: Během téhle smlouvy IHF musí dodržet předepsaný počet utkání a my jsme museli redukovat smlouvu při neúčasti ruského a běloruského týmu, protože marketingový plán Enfront argumentoval ztrátou těch svých obchodních trhů a obchodních příležitostí, protože IHF má povinnost podle žebříčku dodat těch prvních 16 týmů, což jsme nemohli, tak znamená, že má to konsekvence a ta smlouva se dá měnit samozřejmě jenom po dohodě a může být pak negociována nová, ale to až od roku 35.
2: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Kandidát na šéfa Mezinárodní hokejové federace, současný viceprezident IHF a také viceprezident českého hokeje Petr Bříza je dnešním hostem Radiožurnálu Sport. Vy jste teď se dotkl toho, co řeší světový hokej v posledních letech, to znamená neúčast ruských a běloruských hokejistů na velkých sportovních akcích. Jak to vypadá pro ty nejbližší akce v tomto směru?
0: Neřeší to jenom světový hokej, řešili to vlastně všechny federace. Každá ta federace je jiná a specifická. Jiný specifikum mají federace, kde jsou individuální sportovci. My máme samozřejmě týmový sport a u hokeje ještě zesíleno tím, že to mistrovství, jak jsem už zmínil, se hraje na jednom zimním stadionu, když máme prostě velké mistrovství za 17 dní, 64 utkání, 100 tisíce lidí, ta koncentrace těch lidí okolo té jedné budovy je úplně masivní a to přináší samozřejmě sebou bezpečnostní rizika a naprosto zvýšená. V téhle chvíli IHF byla jedna z prvních, nebo ne-li první federace v březnu 2022, která vyloučila Rusy a Bělorusy z účasti na světových šampionátech.
1: Já se omlouvám, že do toho skáču. Tohle jsme samozřejmě probírali. Na druhé straně disciplinární komise IIHF na konci května vlastně zrušila předešlé rozhodnutí pro ty nejbližší turnaje s tím, že to neznamená automaticky návrat ruských a běloruských hokejistů, ale znamená to, že se k tomu musíte vrátit, případně jinak to zdůvodnit. Už jste to udělali?
0: To je ta změna, já jsem se k ní chtěl dostat, že vlastně ty 4-5 let my jsme dávali vždycky v průběhu sezóny souhrnou zprávu o zhodnocení a analýzy rizik, která byla přijmuta a v letošním roce došlo k tomu zásadnímu posunu rozhodnutí disciplinárního panelu IHF, což je úplně nezávislá organizace, která nám uložila, že musíme každý z těch turnajů posuzovat individuálně. V téhle chvíli dochází ke kompletaci té veškeré dokumentace, kterou každý si těch organizátorů musí disciplinárnímu panelu IHF doručit do konce června nebo začátkem července a každé to jedno mistrovství světa bude potom posuzováno individuálně.
1: Jedno z těch mistrovství se bude pořádat i v Česku, mládežnické mistrovství. Jak to tam vypadá?
0: Je to mistrovství světa žen v lednu 2027 v Ostravě a my v téhle chvíli jak jsem zmínil, kompletujeme celou tu dokumentaci s ministerstvem vnitra a policií České republiky a budeme ji odesílat na IHF a čekat na případnou výzvu účasti na tom disciplinárním řízení.
1: Je v tuhle chvíli nějaká šance, že by se Rusko představilo příští rok nebo přes příští rok na dospělé mistrovství?
0: Nechci předjímat jakýkoliv další vývoj, ale my samozřejmě vnímáme ty globální signály. Dneska Mezinárodní olympijský výbor změnil olympijskou chartu, která velmi otevřela nezávislost Mezinárodního olympijského výboru vlastně rozhodovat o sportovních soutěžích bez ohledu na geopolitickou situaci nebo tlaky nebo jakýsi vývoj.
1: Pardon, takže a berete to tak, že to třeba otevírá šanci na dřívější návrat ruských hokejistů?
0: Já to vnímám jako otevření nebo zesílení.

0: rozhodovacích pravomocí Mezinárodního olympijského výboru v takzvaně nezávisle na politice. A počkejme si, co to bude přinášet v praxi v těch dalších letech. Samozřejmě trošku vnímáme jakýsi návrat k bipolárnímu světu, na který možná jsme byli před 40 lety zvyklí, byť on dnes není tak jednoduchý, protože těch globálních konfliktů nebo těch regionálních konfliktů, ale s globálním dosahem probíhá ve světě samozřejmě víc a tak jako různě se míchají v časový ose, takže ta argumentace je velmi složitá a ty pohledy těch jednotlivých skupin, které patří prostě k jedné nebo druhé straně, tak se samozřejmě střetávají. Takže já to vnímám jako otevření v rozhodovacích pravomocí IOC a nicméně IAEF bude pokračovat v tom svém procesu zhodnocení rizik těch všech jednotlivých mistrovství.
1: V Praze se má hrát část světového poháru za rok a tři čtvrtě na začátku roku 2028. To je akce, kterou organizuje NHL. Řešíte, ať už z roviny českého hokeje nebo IIHF, jestli tohoto turnaje se zúčastní ruští hráči?
0: Abych byl přesný, organizuje to NHL společně s hráčskou asociací, která speciálně pro ten turnaj využívala všechny možné páky, protože jejich argument byl, že generace hráčů od olympijských her 2014 v Soči se nemohla zúčastnit těch turnajů, kdyby se potkali nejlepší s nejlepšími a oni jak si vnímali, že olympijské hry nebyly do této chvíle nastaveny pevně v kalendáři, ať už majitelů NHL nebo v celém tom mezinárodním. A každý ten tlak byl velký, my jako IHF jsme, jak bych to řekl diplomaticky, nebyli vůbec šťastní, že tento turnaj vzniká v únoru v Evropě. My jsme chtěli původně, aby se dodržel ten plán, na který jsme všichni byli zvyklí, to znamená, že světový pohár se hrál třeba v září, v říjnu. A pro nás to byl zásah uprostřed té sezóny, který poškodí samozřejmě kluby existující ligy a zároveň tím, že se velmi přiblíží mistrovství světa, tak stíží tu jedinečnost mistrovství světa, ohrozí asi i třeba soupisky těch zemí, které nemají tolik hráčů NHL, tak aby je dokázali nahradit. Připomínám jenom, že si myslím, že do budoucna prostě slovenské týmy, německé, švýcarské, české, tím, že máme míň hokejistů, my nemáme prostě 30-40 hráčů, abychom dokázali protočit dvě soupisky, tak ti hráči můžou být unavení, můžou být zranění a nebo prostě nebudou chtít přijet. Takže tady vidíme ohrožení reputace mistrovství světa. Nicméně po několika letech, kdy jsme se postupně posouvali, tak došlo k jakési kompromisní dohodě všech těch stran. Na jedné straně IHF, NHL, NHLPA a na druhé straně i evropských klubů a lig a federací. Takže jsme řekli, že my tento turnaj budeme tolerovat, ale primárním organizátorem je samozřejmě NHL a hráčská asociace, což dělá nebo což přináší trošku jinou situaci v souvislosti s pozvánkami, protože to není turnaj, který by byl obsazován sportovní kvalifikací, ale pozvánkami. Ale myslím si, že v téhle chvíli to ještě je hodně předčasné, protože to je v roce 2028.
1: Ale k té mé otázce, vy nemáte jakoukoliv šanci, ať už český hokej nebo mezinárodní hokej to ovlivnit?
0: Je to trošku složitější, možná pro posluchače, protože na mistrovství světa, a myslím, že to bylo také zmíněno už ve veřejných prostředcích, to pravidlo je, že třeba týmy nesmí odmítnout účast. Pokud ji odmítnou, tak je to bráno jako diskvalifikace a sestup do nižší divize. Nicméně tohle je turnaj mimo struktury IHF a tam by mohli, tam může jakýkoliv tým přijmout nebo odmítnout pozvánku.
1: Takže naznačujete, že by evropští nebo třeba český tým v případě, kdyby na světovém poháru hrálo Rusko, že byste uvažovali o tom, že by se český tým nezúčastnil?
0: Ne, já jsem se snažil pouze vysvětlit ten princip, že tohle je jiný turnaj, že byť jsme
1: dobře,
0: jako IHF.
1: Když tuhle myšlenku jste řekl nahlas, tak se samozřejmě musím zeptat, jestli tahle myšlenka někde žije, jestli je taková možnost myslitelná.
0: Myslím, že všichni velmi rychle komentovali, ať už Bill Daly, zástupce komisionáře NHL, ostatní federace, že v téhle chvíli se nezměnila situace a že za druhé ten turnaj je plánován na rok 28 a je velmi předčasné a spekulativní, jakkoliv cokoliv rozebírat.
1: Tak je to za rok a tři čtvrtě nebo za rok a půl, ono to není za tak dlouho, ale rozumím tomu, že do té doby se samozřejmě může stát spousta věcí. Vy už jste se dotkl vztahů mezi Světovou hokejovou federací a NHL, když jste popisoval to, že jste nebyli nadšení z toho, že se má konat světový pohár. Jaké ty vztahy tedy celkově jsou?
0: Myslím, že poslední 4-5 let se posunuly, jsou velmi korektní. My jsme měli, a málo kdo možná ví, smlouvu na účast hráčů NHL v Pekingu 2022. A tam musela NHL tu účast zrušit, protože probíhala vlastně druhá vlna covidu. Takže se tam 2 měsíce před olympiádou my jako IHF, tehdejší nově zvolené vedení, jsme stáli před situací, že musíme zajistit dohodu s evropskými ligami, tak aby se dokázala skoordinovat účast všech těch evropských hráčů. Tenkrát to nebylo vůbec jednoduché, protože všichni museli být testováni v certifikovaných laboratořích a tím, že po Evropě hraje hodně cizinců ve všech těch ligách, tak to byla velká výzva. Ale ten vztah je, bych řekl, plný respektu. Dokážeme si říct témata, ve kterých se neshodneme, nebo najít řešení u témat, kde se trošku posuneme. A to si myslím, že ten vzájemný respekt a ta vůle vždycky sedět a hledat řešení je to základní.
1: Už jsme mluvili o tom, že v Česku by se měla hrát část světového poháru v roce 2028. Také jste už informovali o tom, že Česko se uchází o pořadatelství, nebo bude ucházet o pořadatelství mistrovství světa, dospělého mistrovství světa v roce 2031. Bude to velký boj, nebo jaké vidíte šance? Budou tam silní protikandidáti?
0: Ta časová osa přihlášek byla spojena i s takovým zájmovým dopisem 1. června. Během září, říjnu, listopadu takzvaná evaluační komise nebo event komise IHF bude vyhodnocovat všechny ty došlé kandidátky. Přiznám se, že v téhle chvíli ani nevím, jestli Slovinci a Maďaři, kteří uvažovali o společné kandidatuře, stejně tak pro rok 31, nakonec ten dopis poslali, nebo jestli ho stáhnou nebo nestáhnou, je otázka příštích měsíců. A uvidíme, zda se posuneme do toho souboje na kongresu 2027 v Německu, nebo třeba jeden z kandidátů tu kandidaturu stáhne. My pracujeme a děláme si ty naše domácí úkoly. V téhle chvíli jsme ve velmi intenzivním jednání s městem Brnem a Jihomoravským krajem. A to se týká teda nejenom případné kandidatury 2031, ale i mistrovství světa do 20 let 2030, kde Brno bude právě tím městem s hlavní skupinou. Takže se snažíme připravit tak, abychom během podzimu byli schopni všechny dokumenty doručit. A tak myslím, jako, že Česko vždycky bylo skvělým organizátorem, tak potvrdit, že stejnou motivaci a zájmy máme pro rok 2031.
1: Vy už jste říkal na konferenci Hokejového svazu, že pořadatelskými městy by měla být Praha a Brno. Tohle je úplně definitivní nebo hypoteticky, pokud by třeba majitel pardubického Dynama zrealizoval svůj plán, do té doby postavil největší halu v Česku, hokejovou halu v Česku v Pardubicích, tak by přicházelo v úvahu, že by se jedna z těch skupin hrála v Pardubicích.
0: Ten zájmový dopis popisuje arény, které stojí, po případě někdy...
1: Skoro stojí.
0: Nebo vlastně vzniknou nebo jsou ve výstavbě. V téhle chvíli Brno je samozřejmě logickou variantou, protože každý organizátor mistrovství zda má právo toho jednoho pohybu mezi oběma skupinami. A my vždycky využíváme to, že slovenské mužstvo je v té druhé skupině, což je pro nás je taky unikátní jako pro organizátora, protože máme de facto dva domácí týmy a můžeme prodávat ty slovenské dny stejně tak jako české. Takže Brno s hodinovou dojezdovou vzdáleností z Bratislavy je tím jasným kandidátem. A k tomu samozřejmě Praha je zapsána pod dvěmi mistrovstvími světa, které jsou historicky absolutně nejúspěšnější. A mám pocit, že to třetí v roce 2004 je někde na nějakém čtvrtém místě v návštěvnosti, takže Auto Arena je pořád absolutně jako moderním hokejovým stánkem. V roce 2006 v červnu byla asi logická volba těchto dvou měst.
1: Jak je na tom v současné době český hokej?
0: To je dobrá otázka, ale nevím, jestli máme dostatek času. Spíš je to
1: Já
0: asi...
1: jsem zvědavý, kde začnete.
0: Dá se začít všude a dá se
1: Právě
0: skončit.
1: Proto jsem zvědavý, kde začnete.
0: Taky úplně všude. Myslím, že já jsem rád, že třeba v tom veřejném prostoru je spousta podcastů, kde zaznívají názory, byť samozřejmě vždycky ty názory někoho, kdo pracuje uvnitř toho hnutí nebo v klubu a v dennodenním kontaktu, jsou jiný než názory třeba bývalých hráčů nebo expertů zvenku, ale myslím, že tenhle střed beru ho, že vždycky je ku prospěchu a minimálně k tomu, že se dají ty problémy popsat a vysvětlit. Vždycky asi je to o tom, jestli vidíte tu sklenici poloprázdnou nebo poloplnou. Když jsme prezentovali poslední roky, tak ty poslední tři roky na draftu 13 hráčů, 11 hráčů, letos 13 hráčů. Zajímavostí z toho je zase 6 golmanů, takže nám se zvyšuje geometrickou řadou počet golmanů v NHL. Možná, že třeba za 10 let budeme hrát jenom s brankaři.
1: Nevím, jestli by to bylo úplně atraktivní pro diváky.
0: Ale co je negativum, je, že z těch 13 hráčů vlastně v absolutně největší část odchází ze zahraničních klubů, ať už prostě ze Severní Ameriky nebo z Evropy. A nedaří se nám zapracovávat ty mladý kluky do dospělý soutěže předtím, než jdou na draft. Čímž samozřejmě přicházíme i o část...
1: Co s tím finančních
0: prostředků? No to je právě to, co asi nevyřešíme za 5 minut, ale řekněme, že jediným řešením je, že prostě ty hráči musí začít hrát nejvyšší soutěž a musí dojít k nějaký zvýšení důvěryhodnosti toho slibu, že ho kluby zapracují, protože spousta těch hráčů tomu jaksi nevěří, nebo čeká, že to bude 5-6 minut a že bude trošku hrát jenom kompars. A na druhou stranu samozřejmě potřebujeme, aby jak agenti, tak rodiče neměli útěk z Česka jako variantu číslo 1, ale aby si uvědomili, že tady byli ty hráči vychováni a že možná čím déle zůstanou, tak tím lepší hokejisti, jako lepší hokejisti budou odcházet do NHL, konec konců ta nejúspěšnější generace našich hráčů v NHL odcházela až po třeba 2, 3, 4 sezónách odehraných v extralize a možná to jim dalo tu lepší výchozí pozici a ten respekt a tu vyhranost hráčskou, která jim umožnila se dostat do těch prvních dvou line. My všeobecně prostě ztrácíme hráče, kteří jsou v prvních dvou lineách, když vezmeme skvělý úspěchy 20, tak bohužel se nedaří z těch posledních 5 let, kdy jsme měli semifinále, jak se vlastně nedaří, aby třeba 50% těch hráčů stabilně hrálo NHL a to je spousta výzev, které asi musí to hokejové hnutí trošku zpracovat jinak.
1: My jsme mluvili o financování světového hokeje. Když se podíváme na financování českého hokeje, tak na nedávné konferenci svazu zaznělo, že na větší příjmy nemůže svaz pomýšlet dříve než v roce 2031 právě z toho mistrovství světa, o kterém jsme mluvili, které by se tady mělo konat. Co z toho vyplývá pro hokej, protože to je 5 let?
0: To je zase trošku jako komplexnější, složitější problém, protože financování sportu v České republice je taková trošku never-ending story, je hrozně frustrující, že se to pořád opakuje, jestli objem finančních prostředků má zůstat stejný nebo narůstá. Je to jako každý rok pro to sportovní prostředí opravdu nejednoduché a nečitelné, úplně čitelné. Já bych chtěl připomenout, že po úspěšném mistrovství světa v Praze 2024 vlastně Český svaz ledního hokeje rozděluje 110 milionů korun do klubu, což je rozdělení zisku z mistrovství světa, je to po dobu 4 let. A zároveň odešla i poměrně významná podpora do klubů na podporu mládeže a chod klubů. Takže my jsme na konferenci prezentovali, že kluby za poslední 2 roky inkasovaly cca 568 milionů korun.
1: Pardon, což ale je neudržitelné pro ty další roky do roku 2031.
0: To je neudržitelné. Tak takhle, tento rozhodnutí o rozdělení zisku bylo limitováno jenom 4 roky. A samozřejmě vše se odvíjí od finanční kondice Českého svazu ledního hokeje a ta se samozřejmě odvíjí od úspěchu. To znamená, že pokud český hokej bude schopen si ubránit tu výsostnou pozici v postavení českého sportu, tak to samozřejmě zase dává předpoklad, že může generovat peníze od partnerů, že bude atraktivní pro prostě české podnikatelské prostředí a že dokáže finančně zajistit nejenom to, co ze stanov má povinnost, což je rozvoj hokeje a podpora reprezentací, ale zároveň, že potom bude moct samozřejmě podporovat i ty třeba nižší soutěže a mládežnické kategorie, takže to všechno jsou jako hodně spojené nádoby.
1: Dnešním hostem Radiožurnálu Sport byl kandidát na šefa Mezinárodní hokejové federace, viceprezident IIHF, viceprezident českého hokeje Petr Bříza. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: Pod mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

Fotbalovou Spartu s největší pravděpodobností opustí Kaan Kairinen a Albion Rahmány a s nimi také Ondřej Kukučka, protože tahle trojice neodcestovala právě s letenským týmem na soustředění do německého Grasau. Vedení Pražanů aktuálně jedná o jejich dalším angažmá. Mimo tým zůstali také Velko Birmančevič, Elias Kobot, Imanol Garcia a Indri Tuči a tahle čtveřice hráčů dostala povolení hledat si nový klub. Vyprávě.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Ženský světový tenis je zpět v Praze a větší než kdy dřív. Tradiční turnaj WTA Live Sport Prague Open, tentokrát na centru legendární Štvanice. 18. až 26. července. Více na livesportprageopen.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
2: Pyrenejské derby je večer na programu mistrovství světa ve fotbale. Do čtvrtfinále turnaje, které hostí Spojené státy, Kanada a Mexiko, se dostane buď Portugalsko, anebo Španělsko. Zápas začne v 21 hodin a to stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Teď vám nabídneme sportovní přehled. Ten přinesl Mikuláš Jáša. Dobrý den.
3: Krásný den. Navážu na mundial. Anglie na mistrovství světa ve fotbale postoupila do čtvrtfinále. Na azteckém stadionu Ostrované porazili 3-2 domácí Mexiko, když dvěma góly v rozmezí 98 vteřin pomohl k vítězství záložník Jude Bellingham.
4: Tohle vítězství není jenom o mně, je to o všech hráčích. Je to o fanoušcích, kteří přijeli do Mexika a pravděpodobně měli náročnou cestu. K tomu utratili své těžce vydělané peníze. Tohle je týmový výkon, výkon celé země.
3: Ve čtvrtfinále světového šampionátu bude Anglie hrát proti Norsku. To po gólech útočníka Holanda porazilo 2-1 Brazílii.
2: Milost pro fotbalistu Spojených států Folarina Baloguna vyvolalo mezinárodní skandál. Nejlepší americký střelec na mistrovství světa může v noci na zítřek nastoupit v osmifinále proti Belgii poté, co FIFA zrušila jeho trest za předchozí vyloučení. Své rozhodnutí nijak neokomentovala. V případu se angažoval také prezident Donald Trump.
5: Trump veřejně označil zrušení trestu pro Balogana za nápravu nespravedlnosti. Podle agentury AP i deníku New York Times kvůli tomuto případu americký prezident osobně volal šéfovi Mezinárodní fotbalové federace FIFA Giannimu Infantinovi. S tím má Trump blízké vztahy a dostal od něj v prosinci nově zavedenou cenu míru FIFA. Belgická fotbalová asociace nese rozhodnutí nelibě a kouč Belgie Rudy Garcia to přirovnal k aprílovému žertu. Krok FIFA kritizují i belgičtí politici napříč spektrem. Socialisté podle magazínu Politico napsali, že FIFA ohýbá pravidla, aby se vlichotila Trumpovi a že šampionát tím ztrácí veškerou důvěryhodnost. Z New Yorku Jan Kaliba, Radiožurnál.
2: Evropská fotbalová asociace UEFA označila tohle rozhodnutí Mezinárodní federace FIFA za nepochopitelné.
3: Brazilec Neymar po vyřazení s Norskem v osmifinále mistrovství světa oznámil, že ve 34 letech ukončil reprezentační kariéru. Z 80 góly je tak historicky nejlepším střelcem země.
2: Tenista Jiří Lehečka bude bojovat o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Na centrálním dvorci se večer utká s vítězem nedávného Grand Slamu v Paříži, Němcem Zverevem, a tuší, že se právě se získaným titulem je teď soupeř ještě v lepším rozpoložení.
6: Určitě se na ten zápas připravím, co na něj budu umět. Všichni moc dobře víme, že tady ty podmínky nejsou jako v Paříži. Ta jeho hra nebude platit tak moc, ale na druhou stranu myslím si, že bude o něco víc uvolněný. Trošku mu spadl kámen ze srdce tím, že ten první Grand Slamový titul už má. A určitě si myslím, že to bude zajímavý zápas a půjdu do toho naplno.
2: O postup do čtvrtfinále si zahrají také další dvě české tenistky. Marie Bousková už za nějakých 15 minut nastoupí do duelu s Belgičankou Mertensovou. Uslyšíte to na Radiožurnálu Sport. No a Linda Nosková se potom utká s Američankou Kisovou.
3: Cyklisté se na Tour de France přesouvají ze Španělska do Francie. Ve žlutém trikotu pro lídra pořadí vyrazil do třetí etapy Dan Vingegaard. Závodníci během takřka 200 kilometrů překonají celkové převýšení 3850 metrů a poprvé překročí státní hranice. Pokračuje Pavel Bittner.
7: Jdeme směrem na Andoru, je to víceméně celý den do kopce, takže tím, že tam je pak kopec hned do startu, tak si budeme snažit pod tím kopcem tam dát někoho z nás do úniku a pak se uvidí, tak to bude se dostat co nejjednodušeji do cíle etapy a užít to samozřejmě.
3: Třetí etapu komplikují lesní požáry ve východních Pyrenejích. Podle pořadatelů Tour de France by se etapa měla konat s upravenou trasou a taky bez diváků.
2: České basketbalisty čeká klíčové utkání v boji o postup do další fáze kvalifikace mistrovství světa. Pokud s Estonskem Češi nezvítězí o 30 nebo více bodů, rozhodne o jejich osudu až poslední zápas skupiny mezi Slovinskem a Švédskem. Češi jistě postoupí v případě porážky Švédska. Zápas Česko-Estonsko se bude hrát Brně. Začne v 17 hodin a Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu.
3: Na pražském baseballovém týdnu čeká domácí reprezentaci druhý zápas. Po úvodní výhře 11-4 nad Německem vyzvou Češi Nizozemsko, které na turnaji hraje vůbec poprvé. Trenér Pavel Chadim vysvětluje, na jak silného soupeře jeho tým narazí.
8: Mistr Evropy, nejúspěšnější tým Evropy dlouhodobě a náš plán je vyhrát s mistry Evropy na domácí půdě a tímto zvu všechny diváky, protože to bude krásné utkání, věřím. A je volný den, takže všichni mohou přijít, nemusí být unavení z práce.
3: My zase zveme všechny posluchače, protože zápas Česko-Nizozemsko na českém baseballovém týdnu začne v Eagles Parku v Praze v 19 hodin a i v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
2: To byl Mikuláš Jáša, děkujeme.
3: Naslyšenou.

0: Pro velkou část fanoušků je teď hlavní událostí posledních týdnů fotbalové mistrovství světa. No a světe div se, i na něm se objevují kontroverze. Nejenom český fotbal má na tohle tedy patent. Momentálně se asi nejvíc řeší třeba to, že za domácí Spojené státy americké bude moct v osmifinále proti Belgii nastoupit Folarin Balogun. Je tady teď výběr ze sociálních sítí a s ním také ve studiu Mirko Vasič. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak pojďme si znovu připomenout celou kauzu. Balogun dostal na úvod play-off světového šampionátu červenou kartu za zákrok a tím pádem měl potom chybět v osmifinále, jenže Mezinárodní fotbalová federace FIFA mu pozastavila trest a odložila ho na zkušební nebo podmínečnou dobu jednoho roku, a to za zvláštních okolností.
1: On se totiž do rozhodování o trestu zapojil taky prezident USA Donald Trump, mimochodem přítel Gianniho Infantina. No a právě toho osobně požádal, tedy šéfa FIFA, aby Mezinárodní fotbalová federace přehodnotila tu stopku pro Baloguna, jednoho z klíčových fotbalistů americké reprezentace. No a jak už jsme několikrát říkali, stalo se. A reakce na sebe nenechali tedy dlouho čekat. Proti tomuto kroku protestují i fanoušci. A tak třeba na síti X můžete najít na účtu Gintra Eaglemana video vytvořené umělou inteligencí, kde rozhodčí vyloučuje Baloguna. No a Američan proti červené kartě vytahuje fotku s Trumpem, který má zdvižený prostředníček. A všechno doprovází anglický titulek v překladu zhruba: kámo, mám Trumpovu kartu, vyhrávám. No a tohle doplňuje ještě komentář, že Trumpova karta vždycky vítězí, a pak jsem našel ještě jedno video, kde je na hřišti osobně Donald Trump, bere si od rozhodčího červenou kartu a tu roztrhne.
0: Teď ještě jednou o fotbalové mistrovství světa, ale trochu veselý. Anglie v noci postoupila do čtvrtfinále přes jednoho z pořadatelů šampionátu, tedy přes Mexiko, a šťastný anglický kapitán Harry Kane šel na interview pro BBC.
1: Jo, jenže protože se zápas hrál na Aztéckém stadionu, kde domácí Mexiko podporovalo skoro 80 tisíc fanoušků, tak byl hlas Kanea k nepoznání, protože předtím samozřejmě musel na hřišti přezvávat ten obrovský dav, když komunikoval se spoluhráči. No a účet Jay Webbsky na síti X vyměnil ve videu anglického kapitána za plyšovou postavičku z dětského seriálu Sezame, otevři se. Po ukázce pochopíte proč.
2: What's happened over there by the England goal, because there looks to be some concern.
3: Yeah, Jordan, my place is gone. Hello, just fell over there. I think it's okay. Just something to do with his arm.
1: No ale pro Anglii je samozřejmě nejpodstatnější, že Harry Kane není zraněný, ale prostě mu jen odešel hlas.
0: To byl Mirko Vasič, děkujeme.
1: Naslyšenou.

Třetí etapa cyklistické Tour de France už se rozjela, dokonce už je ujeto několik desítek kilometrů, ale stále jich ještě slušná řádka, zbývá 130 do cíle, no a poprvé je cíl také na francouzském území, a to konkrétně ve vesničce, která je těsně za hranicemi v departmentu východní Pyreneje, Pyrenee Oriental, je to kousek od Andory a bohužel tam zatím řádí obrovský požár. Evropská unie vysílá 4 hasící letouny na pomoc v boji s těmito požáry na jih Francie. Ty dnes přiletí z Kypru a Švédska. Aspoň to uvedla šéfka Evropské komise von der Leyenová. No, my pro vás budeme sledovat, jak se vyvíjí cyklistický závod Tour de France, ale především se budeme snažit zachycovat ty největší aktuality ohledně toho, jestli se náhodou nebude trať a té třetí etapy Tour de France ještě právě kvůli té zmíněné přírodní katastrofě ještě měnit. No a po 14. hodině už vás také vezmeme živě na Wimbledon, a to konkrétně do ženského pavouku, ve kterém už si zahraje i Marie Bousková.

0: Radiožurnál je 14 hodin. Další zprávy a Kateřina Sousirisová.
1: Na summitu NATO se bude řešit posílení protivzdušné obrany Ukrajiny. Správa železnic letos vybaví závorami 51 železničních přejezdů. Tenistka Bousková hraje proti Mertensové z Belgie o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. A počasí bude zataženo až oblačno, občas déšť, teploty většinou do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Ukrajina podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové naléhavě potřebuje posílit protivzdušnou obranu. Řekla, že to bude jedním z témat nadcházejícího summitu NATO v Ankaře. Na síti X reagovala na noční masivní ruské útoky na Kyjev a okolí, které podle místních úřadů nepřežilo nejméně 15 lidí. I Kyjev žádá spojence o podporu protivzdušné obrany. Zájem má především o více amerických systémů Patriot. Von der Leyenová ve svém příspěvku taky připomněla, že Unie intenzivně pracuje na ukončení dohody o novém balíčku sankcí proti Moskvě. 51 železničních přejezdů letos dovybaví správa železnic závorami. Například v Jihočeském kraji přibydou závory na Prachaticku na trati Číčenice Nové Údolí. Na Mělnicku ve Středočeském kraji pak na trati Kralupy nad Vltavou Velvary anebo na dvou kříženích tratě z Plzně do Klatov u Dobřan na jižním Plzeňsku. Jak říká mluvčí správy železnic David Kabele, závory teď přidávají hlavně na silnicích druhých a třetích tříd.
3: Při zvyšování úrovně zabezpečení přejezdů postupujeme podle stanovených priorit. Potom, co jsme v předchozích letech závory doplnili na kříženích se silnicemi první třídy, tak postupujeme obdobně i na silnicích druhé třídy. Vedle toho se snažíme přednostně řešit přejezdy v zastavěných oblastech měst anebo přejezdy, na kterých v minulosti docházelo k nehodám.
1: Železničních přejezdů je v České republice podle správy železnic aktuálně 7,5 tisíce. Závory mají 2 tisíce z nich. V Zašové na Vsetínsku dnes zavřeli hlavní výjezd z obce. Důvodem je pokračující stavba nové křižovatky. Podle lidoveckého starosty Jiřího Kubrického bude obec po dobu uzavírky zajišťovat kyvadlovou dopravu.
4: Po dobu uzavírky nebudou zajíždět do centra obce autobusy, proto jsme zajistili náhradní dopravu hasičskou dodávkou, kterou se budou moct naši občané dostat z horního konce Zašové k hlavní cestě.
1: Lidé si dnes můžou prohlédnout Lichtenštejnský palác na pražské Kampě. Ten slouží vládě k ubytování vzácných návštěv. V minulosti tam byla třeba britská královna Alžběta II. Pro návštěvníky je připravená taky výstava Dary premiérům. Expozice představuje přes 130 darů, které čeští premiéři dostali od představitelů přibližně 30 zemí světa. Palác bude otevřený do 18 hodin. Vstup je zdarma a předchozí registrace není nutná.
5: Sport. Tenistka Marie Bousková hraje proti Belgičance Mertensové o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Přímo v dějišti travnatého Grand Slamu utkání sleduje reportér Jaroslav Plašil.
6: Utkání před chvílí začalo, Marie Bousková si uhrála první servisový gem, vede 1-0, teď je to schoda při podání Mertensové. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: V Londýně budou hrát o postup ještě Jiří Lehečka, kterého čeká Němec Zverev, a Linda Nosková. Ta se připravuje na Američanku Kýsovou. Podrobněji o Wimbledonu vysílá Radiožurnál Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D10 za Prahou a také na trojce na Benešovsku. Na dálnici D10 vázne provoz za výjezdem z Prahy směrem do Mladé Boleslavy. Silničáři pracují před sjezdem na Brandýs nad Labem na 8. kilometru a čekejte zdržení.
8: 6. kilometr, brzdí se tu do zastavení ve směru na Boleslav, kolona se táhne na 8. Tam je blokovaný levej, jsou tady silničáři a zdržení 10 až 15 minut.
7: Na silnici 3 z Českých Budějovic směrem do Prahy je už silný provoz, pomalu se jede z konce dálnice D3 do Miličína, pak také v okolí Benešova na příjezdu ke Konopišti a menší zdržení je i před nájezdem na D1 u Mirošovic. Celkově na trase na Prahu z Budějovic naberete asi 15 minut navíc. A na silnici 50 ze Starého Hrozenkova směrem do Brna pozor na obchvatu Uherského Brodu. Za odbočkou na Nivnici řeší nehodu osobního auta s nákladním, provoz řídí policisté Kyvadlově a čekejte menší kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Většinou je stále zataženo až oblačno, občas déšť nebo přeháňky. Teploty odpoledne 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy o něco tepleji, naměříme kolem 25. Na horách většinou 14, na Šumavě i kolem 18 stupňů. Tolik zprávy.
9: Krásné odpoledne, je přesně 5 minut po 14. hodině, to platí právě teď, no a my se můžeme vydat také na travnatý Grand Slam, půjdeme právě do dějiště Wimbledonu, hraje tam totiž jedna Češka, Marie Bousková se pokouší dostat do čtvrtfinále Wimbledonu, hraje proti Belgičance Mertensové, no a na místě to sleduje Jaroslav Plašil.
6: Marie Bousková vede ještě 1-0, teď to platí stále, protože těsná, opravdu těsná hraniční situace. Marie Bousková trefila lajnu, takže schoda teď při podání Mertensové, která si hodně pomáhá servisem v těžších chvílích. Zatím v tom prvním servisovém hodně dlouhém gemu Marie Bousková má zatím stále tu výhodu v tom, že už odservírovala a vede 1-0 a může útočit teď na podání soupeřky. Marie Bousková je aktivnější hráčkou trošičku, alespoň v tom začátku, ale dalo se to čekat, že to bude pro ní jiný duel než ten minulý s Ludmilou Samsonovou z Ruska, kdy se převážně bránila pálící soupeřce, která ovšem při hře na riziko často chybovala. To v tomto zápasu zřejmě nebude tak časté, tady bude určitě vidět větší aktivita Marie Bouskové v tomto duelu, která se teď snaží výměnou rozebrat soupeřku a teď je krásný křížný úder Marie Bouskové a přechází k forehandové ráně a velká aktivita té české tenistky a teď ještě stále, ale není konec výměny. Bohužel pro Marii Bouskovou Mertensová trefuje lajnu z prohozu, tak to bylo neuvěřitelné, až teď nechci říct na Marii Bouskovou, protože to bych jí nechtěl schazovat takto, ale opravdu tam byly 3-4 velmi agresivní údery, to, jak se šla Marie Bousková pro bod, bylo něco neuvěřitelného, ale následoval pak prohoz od Mertensové z obrané pozice. Jakoby se role vyměnily teď, když se podíváme na velkou část kariéry Marie Bouskové, tak teď zkrátka to zažila trochu z jiné obrácené strany. Teď ale tedy Marie Bousková stále platí, že vede 1-0, Mertensová na podání, stav 0-1 a výhoda pro belgickou hráčku 25, takže žebříčkově je na tom Marie Bousková o něco lépe, o kousíček, ale neznamená to, že by byla favoritkou v tomto duelu. Šance jsou, dá se říct, hodně podobné. Marie Bousková teď se snaží zase přetlačit svou soupeřku při hře od základní čáry. Forehand Marie Bouskové do rušku, krásně připraveno a Marie Bousková si věří na takové rány a to je dobře, protože to bude v tomto zápase potřebovat. A je to teď schoda po nejdelší zatím výměně. 13 úderů si vyměnili obě hráčky. Tak tedy zatím 1-0 pro Marii Bouskovou, která má v zádech 8 vyhraných zápasů v řadě, všechny na trávě a je to taky nejdelší série Marie Bouskové v kariéře na okruhu. To je až k nevíře, ale je to tak. Zkrátka, teď se to sešlo a snad ještě může tato série pokračovat. Zatím nadějný začátek, Marie Bousková ve vedení 1-0. Teď je to dlouhý gem při podání Mertensové a stále neúplný. Mertensová se teď dostává do výhody. Teď pro změnu ona výtečně zautočila křížným backendem a má teď výhodu. Tak zatím tedy začátek Marie Bousková a Belgičanka Mertensová, zatím 1-0 pro Bouskovou, výhoda Mertensové a ukazuje se, že to zase může být hodně vyrovnaný a hlavně taky hodně dlouhý zápas. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport
10: a Vojtěch Šafář.

0: Skoro 80 kilometrů už mají ujeto cyklisté ze třetí etapy cyklistické Tour de France, ale stále ještě 117 kilometrů do cíle zbývá. Ten cíl je až totiž za hranicemi ve Francii. Startovalo se tentokrát po třetí znovu a naposledy ze Španělska. No a zatím je situace na trati poměrně jednoznačná. Zatím se drží peloton i dvě skupinky relativně pohromadě, ale jedna je vpředu a jedna je vzadu. Ta vpředu čítá Alexe Bodena podle těch aktuálních výsledků, kdyby dokázal udržet před pelotonem ten dvouminutový náskok. Alex Boden, francouzský jezdec, tak by se posunul do čela průběžného pořadí, ale není tam sám, je s ním dalších 17 jezdců, mezi nimi třeba Mats Pedersen anebo Nicolas Prudhomme. Co se týče pelotonu, tak ten je opravdu hodně, hodně početný, ale jedna skupinka zhruba 20 jezdců, ta už teď za pelotonem zaostává, a to o víc než 7 minut. No a mezi těmi, kteří zatím nestíhají ten největší balík závodu, je třeba například i Nizozemec Alex Molinar. Ano, toho jste ve včerejším vysílání slyšeli, a ne jednou, protože je to právě on, kdo má na sobě puntíkatý dres a kdo se držel celou včerejší etapu v úniku, tentokrát tedy výrazně ztrácí celou třetí etapu. Pro vás samozřejmě, až bude dojetá, pro vás schrne paralympijský vítěz a náš cyklistický expert Jiří Ježek, ale na to si ještě počkáme někdy do 17. hodiny.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Vracíme se zpátky na kurty v All England Clubu. Tam se na trávě hraje osmifinále ženského pavouka. Marie Bousková proti Elise Mertensové. Je u toho Jaroslav Plešil.
1: Marie Bousková ve vedení 2-0, má tedy výhodu breaku, teď se ji snaží potvrdit, ale zase na druhou stranu překáží hodně. Teď je soupeřka Elise Mertensová, která vede 40-30, má tedy breakovou šanci. Mnozí fanoušci možná mají spojený Wimbledon a obecně travnatý povrch s tím, že výměny jsou celkem krátké. Není to tak ještě dávno, co byly v průměru, tak asi 5 vteřin trvající, ale tento zápas tedy ten je úplně jiný zatím, necelé 3 gemy, no a už skoro půl hodina na kurtu, ono to skoro vyjde 10 minut na gem zatím, ale samozřejmě je v tom hodně dlouhý druhý gem, který Marie Bousková vyhrála, teď naopak ten svůj ztratila servisový, takže zase tenistky mohou být na svém 2-1, teď je to stále pro Marie Bouskovou ještě, která teď přišla o podání, Belgičanka Mertensová, teď i díky dvojchybě Marie Bouskové dokázala snížit a za chvíli půjde podávat ona z Wimbledonu, Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: Dnes budeme zblízka sledovat ale ještě další dva zápasy s českou účastí. Linda Nosková nastoupí proti Američance Kýsové, tedy proti loňské vítězce Australian Open. No a Jiří Lehečka, ten narazí na grandslamového šampiona Němce Zvereva. A on je grandslamovým šampionem velmi čerstvě. Vyhrál nedávné Roland Garros, i proto pořadatelé umístili tenhle zápas Jiřího Lehečky na centrální dvorec, tedy do nejatraktivnějšího večerního vysílacího času.
3: Mohlo by to být. Je to jeden z těch centrů, které mi schází ještě.
1: Jiří Lehečka si to před zápasem přál zahrát si na zřejmě nejslavnějším grandslamovém kurtu a nabízelo se to, protože se utká s Alexandrem Zverevem, světovou trojkou a vítězem nedávného Roland Garros. To, že Němec v 29 letech konečně získal grandslamový titul, což mu mnozí dlouho předpovídali, z něj teď může udělat zase o něco lepšího hráče a zřejmě i klidnějšího, říká Jiří Lehečka.
3: Určitě se na ten zápas připravím, co nejlíp budu umět. Všichni moc dobře víme, že tady ty podmínky nejsou jako v Paříži. Ta jeho hra nebude platit tak moc, ale na druhou stranu myslím si, že bude o něco víc uvolněný. Trošku mu spadl kámen ze srdce tím, že ten první grandslamový titul už má. On moc dobře ví, jak na té trávě má hrát a určitě to bude těžký souboj.
1: Myslí si Jiří Lehečka, který už jednou na United Cupu v Austrálii Němce Zvereva porazil, ale od té doby s ním také dvakrát prohrál. Jsou to ale všechno zápasy z dřívější doby, takže se k ním český tenista ani nemůže tolik upínat. A nechce ani spekulovat, jestli má, pokud jde o povrchy, na trávě největší šanci favorita porazit.
3: Já nevím, já se na to takhle nedívám, jako kdybych pokaždý vždycky jako se na ty zápasy díval, jako kde mám největší šanci a kde to. Já prostě vím, že tak či tak budu muset hrát dobrý tenis. Vím, že spíš jako směrem k mojí hře si myslím, že mi to tady sedí a ta tráva je pro mě silný povrch.
1: Věří Jiří Lehečka, že má za sebou i dobrou přípravu na travnatou část sezóny, na kterou měl kvůli brzkému vyřazení z Roland Garros i dost času.
3: Tak já vždycky jsem říkal, že směrem k té travnaté sezóně vždycky mám štěstí v neštěstí a to je to, že hraju krátce na Roland Garros, takže to, i když to zní, jako samozřejmě bych tam tím, že to je Grand Slam, nejradši byl co nejdýl, ale tím, že tenhle rok úplně, ale i minulý rok jsem skončil relativně brzy, tenhle rok v prvním kole, takže úplně co nejdřív to šlo, tak mi to potom dalo nějaký čas na to si trošku odpočinout a hlavně se dobře připravit, ať už pohybově, tak herně na tu hru, která prostě mě na té trávě bude čekat a každý ten rok cítím, že je to důležitý týden a půl, který mi směrem k té travnaté sezóně hodně pomůže. No. Je to takový dvousečný. Nejradši bych samozřejmě pokračoval na Grand Slamu, ale viděl jsem v tom i nějakou takovou výhodu.
1: Usmál se v Londýně Jiří Lehečka, kterého po třech výhrách na travnatém Grand Slamu čeká osmifinále s Němcem Zverevem, mužem, který naopak z pařížského Grand Slamu odcestoval jako šampion až po závěrečném dni turnaje. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Marie Bousková hraje proti Belgičance Mertensové a to v osmifinále Wimbledonu. My se vydáváme zpátky do Londýna za Jaroslavem Plašilem.
1: Srovnáno 2-2 v prvním setu, Marie Bousková vstoupila aktivněji do utkání, ujala se vedení 2-0, ale teď to zase bylo naopak, takže po zásluze srovnáno 2-2 teď v prvním setu. Na podání teď je zase česká tenistka Marie Bousková. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Ztrácíš se před

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, a říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou pozvat na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu a no, ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
6: slabé. Kdo to byl? Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál půl třetí. Se zprávami s Kateřinou Causidisovou.
8: Slovensko podpoří závěry nadcházejícího summitu NATO v Ankaře, nezapojí se ale do financování vojenské pomoci Ukrajině. Slovenský prezident Peter Pellegrini to uvedl v prohlášení po jednání s premiérem Robertem Ficem a ministrem zahraničí Jurajem Blanárem. Dopis od generálního tajemníka aliance Marka Rutého podle něj potvrzuje, že závěry summitu nebudou Bratislavu zavazovat k podílu na financování pomoci Kyjevu a že případné příspěvky zůstanou na individuálním rozhodnutí členských států. Generální tajemník OSN Antonio Guterres varoval před neřízeným rozvojem umělé inteligence. Na globální konferenci o AI ve švýcarské Ženevě řekl, že umělá inteligence je experimentem na společnostech bez plánu a souhlasu. Světové instituce podle něj nejsou připravené na stroje, které už nečekají na povely lidí, ale dokáží se sami řídit. Dodal, že by tvůrci umělé inteligence měli za své počínání nést odpovědnost. Na brněnské Kravýhoře začal festival Planet. Zájemci si až do příští neděle můžou prohlédnout obří modely vesmírných těles, třeba Slunce, černé díry a nebo největší planety sluneční soustavy Jupiteru, který má průměr 12 metrů. Festival Planet se do Brna vrátí ještě na začátku srpna. A v hotelu Cortus ve Vysoké Lípě na Děčínsku hoří střecha. Požár se podle mluvčího hasičů Lukáše Fajáka rozšířil od fritézy vzduchotechnikou do půdních prostor. Z objektu evakuovali 8 lidí. Na místě zasahuje 9 jednotek hasičů.
0: Sport.
8: Tenistka Marie Bouzková hraje proti Belgičance Mertensové, se kterou má vyrovnanou bilanci vzájemných zápasů. Osmifinále Grand Slamového Wimbledonu sleduje přímo v Londýně reportér Jaroslav Plašil.
9: I toto utkání je celkem vyrovnané, Marie Bouzková do něj lépe vstoupila, ujala se vedení 2-0, ale o náskok breaku přišla, teď naopak je na tom lépe Mertensová, která podává za stavu 3-2 a 0-30. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Dálnice spíše volnější a silný provoz na trojce na Benešovsku. Na dálnicích je teď po půl třetí spíše klidnější provoz, pouze menší kolona je na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy před omezením u D1 zdržení z půltého kilometru asi 5 minut. Naopak rozjela se kolona na dálnici D10 z Prahy do Turnova a Mladé Boleslavy před Brandýsem na 8. kilometru už silničáři odklidili dopravní omezení, kolony se netvoří. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Studénku na kilometru 332 ještě dořešují nehodu osobního auta mimo vozovku. Auto je tam převrácené na bok, na místě jsou policisté, všechno je označeno, nic nepřekáží, ale může to překvapit v zatáčce. A na silnici 3 z Českých Budějovic směrem do Prahy je silný provoz, pomalu se jede před Milíčínem z konce D3, pak také na příjezdu do Benešova před Konopištěm a kratší zdržení čekejte i před nájezdem na D1 u Mirošovic. Celkově na trase na Prahu naberete asi 10 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Většinou je zataženo až oblačno, občas déšť nebo přeháňky, teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Wimbledon živě na radiožurnálu Sport. To vás teď čeká. Jdeme na utkání mezi Marií Bouskovou a Elis Mertensovou, které přímo z místa sleduje Jaroslav Plašil.
1: Marie Bousková teď na podání stav 3-3, 30-15 pro českou hráčku. Přelevá z jedné strany na druhou. Začátek určitě patřil české tenisce, která se ujala vedení 2-0. Hrála velmi aktivně, určitě i sebevědomě, což můžeme určitě připisovat její dlouhé sérii, o které už jsme vám říkali na radiožurnálu Sport. Připomínám, že Marie Bousková má v zádech 8 vyhraných zápasů. Všechny na trávě, teď tedy usiluje o 9. výhru v řadě, což by byl ještě její vylepšený kariérní rekord. V každém případě jí hlavně zajímá to dostat se do čtvrtfinále Wimbledonu, kde už je Marta Kostiková z Ukrajiny, ta vyhrála 6-4, 6-4 nad Krugerovou ze Spojených států amerických, takže jednu dnešní čtvrtfinalistku už známe. Marie Bousková mezitím odskakuje zase těsně na 4-3 a za chvíli půjde na podání Elize Mertensová za nepříznivého stavu už tedy, protože bylo to 2-0, bylo to zase 2-3 z pohledu české hráčky minus break a teď už je to zase všechno naopak. Takže přelevá se to opravdu dramaticky z jedné strany na druhou. Ještě když už jsem tedy rozehrál to osmifinálové klání nebo vůbec ten pavouk ženské dvouhry, připomenu, že dnes tedy budou hrát ještě Linda Nosková proti Američance Keysové. No a pak také, a to už zanedlouho, Italka Paulíniová a Ihalová z Filipína. Taky to možná může být hodně dlouhý zápas, který začne za chviličku podáním Pauliniové. Ta byla, jak známo, soupeřkou Barbory Krejčíkové při vítězném Wimbledonu 2024 české hráčky. Právě Pauliniovou ve finále Barbora Krejčíková porazila. Ta už, jak známo, v turnaji není, ale fandí teď českým tenistkám, které pokračují, jak avizovala po zápase s Karolínou Muchovou, která ji vyřadila. Tak tedy teď sledujeme Marii Bouskovou, její snažení proti Mertensové, zatím 4-3 pro Bouskovou v prvním setu a podávat půjde belgická soupeřka. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Na Radiožurnálu Sport se teď budeme zase věnovat českému ligovému fotbalu. Pražská Sparta totiž odjela na soustředění, no a nevzala sebou několik zajímavých men. Mezi ty nejzajímavější patří Kaan Kairinen anebo Albion Rahmány. Co to znamená, to teď probereme i s experty ve studiu, kterými jsou kolegové Jan Suchan a Miro Vasič. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Jestli se nepletu a pokud se potvrdí spekulace, tak za Kaana Kairinena a Albiona Rahmányho přiteče na Letnou slušný balík peněz, ale odchází také docela slušní fotbalisté. Bude to ztráta pro Spartu?
2: No, u Kaana Kairinena určitě, protože ten dost často plnil ve středu pole roli takového toho hráče, který řídí celou tu hru, diriguje ji, on uměl dozadu i dopředu, byť když se koukneme na jeho čísla třeba v lize, tak tam byla nejlepší sezóna 23-24, kdy měl 2 góly a 6 asistencí, jinak většinou 1 gól za sezónu, ty asistence kolem 3, 4, někdy 5, ale třeba v mezinárodních pohárech, když to tak vezmu, tak byl hodně vidět, když se Sparta probila do Ligy mistrů, tak vlastně první 2 zápasy bodovala, no a zásluhu na to měl taky Kaan Kairinen, který pokaždé dal gól, ten ve Stuttgartu, kdo si to pamatuje, na 1-1, ten byl nádherný z trestného kopu, to byla taky velká síla Kaana Kairinena, standardní situace, a dokud byl vlastně ve Spartě ještě Lači, Čazim Lači, tak těmhle dvěma to fungovalo parádně, takže z celkového pohledu asi pro Spartu ztráta, ale nutno ještě připomenout, že Kaan Kairinen už před nějakou dobou mluvil o tom, že vlastně ze Sparty chce odejít.
1: Ale nahrazovat ho bude opravdu nesmírně složité, protože takových záložníků v české lize moc neběhá a jsem zvědavý, jak to provedou na Letné. Když se dostaneme k tomu druhému jménu, tak Albion Rahmány ukázal několikrát, že je opravdu výborným technikem s precizní střelou, hlavně z hranice 16, uměl uklízet ty balony, jenže ne vždycky to dokázal potvrzovat, ne vždycky to ukazoval, taky ne vždycky se mu chtělo, a mám dojem, že ne úplně to dobře fungovalo i v kabině, protože stejnou ambici jako Albion Rahmány, tedy hrát po každé od první minuty, měl taky Jan Kuchta, a že tam zkrátka na sebe narážela ta ega, a Albion Rahmány vlastně nikdy na úplně dlouhou část té sezóny si nedokázal udržet to místo v základní jedenáctce.
0: Kaan Kairinen by měl alespoň podle spekulací odejít do Řecka, Rahmány zase do Itálie. Na Letnou by mělo připutovat nějakých slušných 13 milionů eur, pokud se to tedy potvrdí. Musíme si samozřejmě počkat na to, jestli to skutečně takhle bude. Co se týče Rahmányho, on měl výbornou pasáž v předkolech evropských pohárů na začátku té loňské sezóny, kdy dal v předkolech skoro v každém zápase gol, prakticky Spartu dostal do základní fáze konferenční ligy, ale zkrátka nebyl schopný to potvrdit. Ještě se ale musíme zastavit u dalších men, která neodcestovala se Spartou na ten přípravný kemp, a to je Veljko Birmančević, Elias Kobo, Imanol Garcia, Indrid Tuci. To asi není úplně zas tak překvapivé u některých, ale Veljko Birmančević, znamená to definitivní konec. Sparta tím řekla, že tihle hráči si můžou hledat nové angažma.
1: Jestli můžu začít, tak Veljko Birmančević verze 2023-2024, to byl prostě báječný fotbalista, na kterého byla radost se koukat. To byl ten, jak se říkalo tehdy, trojzubec, kdy na hrotu útoku byl Jan Kuchta na levém křídle, Lukáš Hraslín a na pravém Veljko Birmančević, a ti jednoznačně táhli Spartu za tehdejším titulem. Birmančević 16 góly a 11 asistencemi, byl tehdy vybraný jako nejlepší hráč celého ligového ročníku a naprosto po zásluze. A pro mě je obrovskou záhadou, co se prostě potom přihodilo, že od té doby už byl jenom stínem sebe samého. V následující sezóně ta čísla měl v podstatě třetinová, čtvrtinová. Můžeme vlastně se vrátit ještě a připomenout, že tehdy začali přicházet do Sparty ve větším hráči z Kosova. Bylo to velké téma, že právě zmiňovaný i Tuci nebo Rahmány, že si to zkrátka úplně dobře nesedlo. My nejsme uvnitř té kabiny, máme zprávy jenom takové, co zaslechneme, takové kuse, ale možná to mělo nějaký podíl a Veljko Birmančević od té doby opravdu byl, já nevím, 20% oproti tomu, jako byl předtím, a je to velká škoda, protože myslím, že Birmančević z té sezóny, kterou jsem zmiňoval, tak dělal hlavně tedy pochopitelně fanouškům Sparty, ne těm ostatním, velkou radost na trávníku.
2: On se taky možná potom viděl po té skvělé sezóně v Česku i v nějakém lepším týmu v zahraničí, tam se taky jednalo o jeho přestupu. Z mnoha důvodů to tehdy ještě nedopadlo, navíc tam bylo i nějaké to zranění, co se dělo v kabině, o tom můžeme opravdu jen spekulovat, to nevíme tehdy, ale Sparta celkově tak nějak uvadala po výborném začátku sezóny, to bylo právě s postupem do Ligy mistrů a podobně, ale pak to nějak odcházelo, prostě to nefungovalo. No a trochu se s tím svezl i Veljko Birmančević do toho, jak už jsem říkal, nějaké to zranění a prostě někdy ani nevíte, proč vám najednou forma odešla a proč si najednou se spoluhráči v úvozovkách nerozumíte.
1: Také odchod Briana Priskeho, možná prostě on na něj byl tak napojený, že poté s dosavadním asistentem a následně hlavním trenérem Larsem Friesem to nebylo ono, to se samozřejmě jenom dohadujeme.
0: Sparta měla i v té loňské sezóně hodně široký kádr, ale také hodně širokou marotku. Znamená to tedy, že když teď to spočítám, 7 jmen odchází, není potřeba nutně přivádět nové hráče, navíc má slušnou líheň Sparta na Strahově. Já vím, je to těžká spekulace, ale poradíte si s tím určitě.
2: No tak někoho by asi přivést měli a teď mluvím hlavně o útoku. Protože když se vezmeme dvě jména, Jan Kuchta, Matyáš Vojta, víc jich v tom výpise oficiálním od Sparty jako útočníků není. Byť samozřejmě jsou tam ofenzivní záložníci a podobně. Dneska, když se hraje zase na křídla, nebo dneska už nějakou dobu, když se hraje znovu na ty křídla, třeba tři vepředu, což Sparta praktikovala a měla s tím úspěchy, tak by to asi chtělo. No, oni se nad tím podivují docela i spartianští fanoušci, že máte jen dva útočníky, z nichž Matyáš Vojta, sice se mu dařilo v Mladé Boleslavi, ale po přestupu do Sparty vlastně v uvozovkách nic. No a Jan Kuchta, u toho nikdy nevíte a trochu laboruje i se zdravím dost často. No nevím, jestli to není trošku risk, ale možná, že to je zase nějaký kousek Tomáše Rosického.
1: Ale i Tomáš Rosický na startu přípravy přiznal, že zatím není s posilováním klubu spokojený, tak předpokládám, že se na tom bude pracovat. Ale ono to u Sparty takhle je, že na rozdíl od Plzně nebo Slávie, ona kolikrát ty příchody dělá na poslední chvíli a nebo třeba až ještě v průběhu té soutěže.
0: Musím ještě připojit, že Jan Kuchta a ostatní reprezentanti se připojí ke kádru Sparty až na konci tohoto týdne 11. července a to už bude Sparta hrát první přípravné utkání proti Osace na tom německém soustředění. A pak ještě přichází přípravná utkání proti polskému Bialystoku a Norsilandu 16. a 17. července. 17. by to měla být generálka na ligu. Možná, že už budeme v té době znát nějaká další jména pro spartianský kádr. Povídali jsme si o tom s Janem Suchanem a Mirkem Vasičem. Díky moc.
1: Rádo se stalo.
2: Naslyšenou.

0: Wimbledon živě, to nás čeká teď na Radiožurnálu Sport, a to konkrétně osmifinále mezi Bouskovou a Mertensovou. U toho je Jaroslav Plašil.
1: Marie Bousková před chviličkou přišla o servis a samozřejmě v neúplně vhodnou chvíli, protože prohrává 4-5 a teď je na podání Mertensová 5-4, 15-0. Belgičanka je teď lepší v těchto fázích zápasu. Přelevá z jedné strany na druhou, to už jsme si říkali ve vysílání Radiožurnálu Sport, ale teď je na vlně Mertensová, která vede 5-4, 30-0. Marie Bousková skvěle vstoupila do utkání, vedla 2-0, pak naopak byla break dole, zase to celé otočila, ale teď už je na tom zase o break lépe soupeřka Mertensová 5-4, 30-0. Kdybych měl hledat nějaké rozdíly v jinak vyrovnaném utkání, tak určitě Mertensová lépe servíruje zatím, hlavně v těch důležitých chvílích, kdy několikrát odvracela breakovou příležitost Marie Bouskové právě i díky dobrému podání. Teď se snaží zaservírovat opět úspěšně a daří se jí to teď na tělo Marie Bouskové, ta dokázala zreturnovat, takže se teď hraje od základní čáry křížný backhand Mertensové a ta teď přichází k forehandové, ale slabší ráně. Takže teď balonek skončil v síti. Je to teď chyba, kterou ani nemůžeme označit úplně za nevynucenou, protože vyplynula z tlaku Marie Bouskové, která se dokázala vypořádat s těžkým servisem, přijímala podání, které jí letělo na tělo a dostala se do hry, vrátila další úder ještě razantněji a tak trošičku způsobila potíže Mertensové. Ta teď podává za stavu 5-4, 30-15 do sítě, takže teď jí první podání opustilo. Jinak ale stále platí, že si prvním podáním více pomáhá, než česká hráčka z prvního servisu uhrává zatím víc bodů. V tomto utkání, byť ty rozdíly jsou opravdu titěrné, 15 vítězných míčů a 14 nevynucených chyb Mertensové, 10-12 to má Marie Bousková. I tam vidíme nějaký malý rozdíl a zkrátka proto je to skóre takové, jaké je, i když teď je zase o něco příznivější pro Marie Bouskovou, která teď díky dvojchybě soupeřky srovnala 30-2, 4-2 na dvojchyby. Tady taky je lepší na této statistice zase vidíme taky nějaký malý rozdíl Mertensová, která udělala těch dvojchyb trošku méně, ale co se samozřejmě může ještě změnit v tomto zápase, který klidně může být ještě hodně dlouhý, však také ty některé hry tohoto prvního setu byly pořádně dlouhé. 4-5, 30-2 z pohledu Marie Bouskové, na podání teď Mertensová, která naopak vede 5-4 a 30-2 teď je podání na Marie Bouskovou, která se dlouho připravuje na příjem a teď už může udeřit do své forehandové rány. Do protipohybu teď zacílila Mertensová, běží k síti, to bude snadné pro Belgičanku. Ano, je to tak, protože už předchozí úder byl vynikající, krásné čtení hry od Elize Mertensové, která viděla Marii Bouskovou rozeběhnutou po své levé ruce, jenomže Mertensová zvolila úder do protipohybu a to už Marie Bousková nedokázala udělat tak, aby vrátila míč kvalitně na druhou stranu. Balonek skočil do velké výšky hned za sítí a Mertensová zabila balonek do volné části kurtu, takže má teď setball 5-4, 40-30, zatím je opravdu o něco malinko lepší hráčkou a teď tedy má šanci získat první sadu. Backendový úder křížem od Mertensové, backend úplně mimo kurt od Marie Bouskové, končí první sadu nechtěně a tak Mertensová vyhrála první set 6-4 nad Marií Bouskovou z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Už skoro 100 let vysíláme sportovní reportáže.
1: Už skoro 100 let jste s námi u všeho důležitého.
2: Nádherné, přátelé, Jirka Třásovská je olympijskou vítězkou.
0: A platí to dál na stanici Radiožurnál Sport.
3: A je to gól! A tenhle ten sen o medaili dostává reálné kontury.
1: Ročně vysíláme stovky přenosů z nejrůznějších disciplín i nejrůznějších míst na zemi.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPS, provozovatel přenosové soustavy, SEAT a město Plzeň.
5: Léto a čas dovolených je v plném proudu. Užijte si ho podle vašich představ a přijďte si vybrat do odborného centra Bauhaus ze široké nabídky zahradního nábytku, slunečníků, grilů, bazénů, výřivek a bohatého příslušenství potřebného pro pobyt na pláži nebo na zahradě.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Je 15 hodin. Radiožurnál přináší zprávy.
8: V Kyjevské oblasti má mohutný ruský raketový úder dronový útok 15 obětí. Čeští dopravci spustili nové vlakové linky do zahraničí. Tenistka Marie Bousková hraje s Belgičankou Mertenzovou o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Nehoda brzdí provoz na dálnici D1 na průjezdu Brnem směrem do Prahy. A zítra bude zpočátku polojasno až oblačno, později občasný déšť nebo přeháňky a teploty do 30 stupňů.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
8: Rusko po čtyřech dnech opět mohutně zaútočilo ze vzduchu na ukrajinskou metropoli Kyjev. Podle tamních úřadů přišlo o život 12 lidí, asi 60 bylo zraněno. V kyjevské oblasti zemřeli 3 lidé a několik utrpělo zranění.
9: Kyjevské telegramové kanály zaplnila videa z nočního ruského útoku. Jsou na nich vidět a slyšet exploze i hořící domy ve čtyřech městských částech. Nejhůře byl poškozený podilský obvod, kde raketa zničila jeden z domů od 9. po 5. podlaží. Záchranáři doteď prohledávají trosky všech 30 zničených nebo silně poškozených budov. Ministr obrany Michailo Fedorov se ještě dnes spojí se svými západními partnery, aby je naléhavě požádal o urychlené dodávky raket do systému Patriot. Protivzdušné obraně se podle předběžných informací nepodařilo sestřelit žádnou ze 6 nadzvukových střel Zircon ani z 23 balistických raket Iskander-M. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
8: Železniční dopravci nabízejí nové linky do zahraničí. Po nedávném spuštění linky Českých drah z Prahy do Kodaně teď nově jezdí Leo Express z Bohumína přes Prahu a Drážďany do Frankfurtu nad Mohanem a tamní letiště. Celou trasu vlak ujede za 16 hodin. Pokračuje mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.
10: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě. Potenciálem nové linky je bourat pomyslnou bariéru mezi východní a západní Evropou.
8: Česko si připomíná 611 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Jako kazatel, filozof a pedagog kritizoval tehdejší katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustku anebo hromadění majetku. Kromě toho se taky zabýval českým jazykem a pravopisem. Církev Jana Husa označovala za kacíře a 6. července 1415 ho Kostnický koncil odsoudil k upálení. Jeho odkaz je ve společnosti patrný dodnes, říká historička Eva Doležalová.
11: Husitské hnutí, které pak vzniklo v reakci na Husovu smrt v Kostnici, rezonovalo celou Evropou. Pokud už nás třeba nezajímá Husovo učení, věci, za které bojoval, pak minimálně Husova odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes.
1: Sport. V
12: Fotbalisté Španělska a Portugalska budou večer bojovat o postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Utkání začne v 21 hodin českého času a na radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos. Ve 2 v noci pak nastoupí domácí Spojené státy proti Belgii. Tři čeští tenisté zabojují dnes na Wimbledonu o postup do čtvrtfinále dvouhry. Jiřího Lehečku čeká utkání s šampionem nedávného Roland Garros, Němcem Zverevem. Lindu Noskovou čeká zas duel s Američankou Kýsovou. Marie Bousková už je na kurtu, nastoupila proti Belgičance Mertensové a tohle utkání v Londýně sleduje Jaroslav Plašil.
13: Mertensová je teď lepší hráčkou, vyhrála první sadu 6-4, teď vede 1-0 s breakem ve druhé sadě, i když teď odvrací breakovou šanci Marie Bouskové, která vede 40-30. Už také víme, že zítra se o postup do semifinále utká Karolína Muchová s Naomi Osakovou na kurtu číslo 1. Odhadem někdy mezi 16. a 17. hodinou by měl začít tento zápas. V Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Překážka na D8 za sjezdem na Doksany a kolony na Trojice na Benešovsku. Na dálnici D8 z Prahy s Ústí nad Labem směrem do Prahy čekejte komplikace v omezení za sjezdem na Doksany. V místě oprav na 32. kilometru zastavila dodávka.
15: 32. kilometr směr Praha, stojící vozidlo, omezení kolona zhruba na 8 minut.
14: Na dálnici D1 na průtahu Brnem směrem z Ostravy do Prahy byly chvíli komplikace v zúžení u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196. Srazila se tam dvě auta, už jsou ale přesunutá mimo jízdní pruhy, nepřekáží, kolona se tak rozjíždí. Na silnici 3 z Českých Budějovic směrem do Prahy čekejte silný provoz na Benešovsku směr Praha, pomalu se jede z konce D3 do Miličína, pak také u Olbramovic nebo u Benešova. Celkově to zdržení z Budějovic na Prahu asi 20 minut. A na silnici 38 z České Lípy do Mladé Boleslavy pozor u Dox, řeší tam nehodu, provoz byl chvíli i zastavený, teď už se dá projet.
16: Auto havarovaný je mimo vozovku, integrovaný složky taky mimo vozovku a pustili nás, už to jezdí normálně plnýma proudama s oboma směrama.
14: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zítra bude ráno a dopoledne polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a na severu a severovýchodě občasný déšť nebo přehánky. Později večer se občasný déšť rozšíří do severní poloviny území. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů. Tolik zprávy.
17: Prvních 114 kilometrů mají ujeto cyklisté na třetí etapě Tour de France. Ještě jich ale zbývá dlouhých 80 a nepříjemná je to etapa zejména, protože od startu se prakticky neustále stoupá a ještě následujících 10 kilometrů se stoupat bude. Je to vrchol první kategorie, kam se snaží dojet i 18 uprchlíků, která uhání teď před pelotonem, má dvouminutový náskok. Rozhodně se tady poperou o body. Mezi těmi, kdo ujel, je třeba Alex Boden, což je podle predikcí ten nejlépe teoreticky hodnocený jezdec. Ten by v případě toho, že by etapa skončila právě teď, se posunul do čela průběžného pořadí, ale nepředbíhejme, dál vás budeme informovat.
1: Radiožurnál Sport
0: a Vojtěch Šafář.
17: No a aktuality vám dlužíme také z tenisového Wimbledonu. Vracíme se zpátky na osmifinále mezi Marií Bouskovou a Elis Mertensovou, které sleduje Jaroslav Plašil.
13: Připomenu, že Mertensová vyhrála první set 6-4, v tom druhém je to 1-1, sice hned na úvod Marie Bousková ztratila podání, ale v zápětí zase získala servis soupeřky a tak je to teď 1-1 na začátku druhé sady, i když Mertensová se teď snaží přelobovat Marii Bouskovou a ta teď má co dělat, aby se ubránila tlaku belgické hráčky, ale teď už je to zase všechno jinak a Mertensová v těžké pozici prohazuje Marii Bouskovou do autu, takže Marie Bousková má ještě šanci získat tento gem pro sebe. Tak to už by to bylo 0-40 a bylo by to velmi složité. V realitě je to 15-30 pro Marii Bouskovou, tedy o dost schudnější situace. 13 úderů si teď vyměnili Marie Bousková a Elis Mertensová. To je zatím nejvíc v tomto zápase. Zatím nejdelší výměnu mají za sebou tenistky. V jinak celkem dlouhém zápase, na to, že to je 6-4-1-1, první seda trvala hodinu přesně na minutu. 60 minut byl první set dlouhý. No a teď je to taky celkem dlouhé, i když lépe je na tom Belgičanka, na tom se nic nezmění a tady v tomto případě není ani tak důležité, jak dlouho se hraje, zkrátka důležitý je výsledek, jde o postup do čtvrtfinále, zatím 4-6, 1-1, 15-40 z pohledu Marie Bouskové, jenom k té délce zápasu, tak Marie Bousková začala o dost dřív hrát s Belgičankou Mertensovou, než třeba De Minor a Koboli na kurtu číslo 1, tam už je prakticky to samé skóre a ještě k tomu o dva gemy víc, Ital Koboli, finalista nedávného Roland Garros, vyhrál první 7-7-5 nad Australanem De Minorem a teď je to 1-1. 1-1 to bylo ještě před chvíličkou na začátku druhé sady v duelu Marie Bouskové a Lize Mertensové. Ta teď využila svých breakových příležitostí a ujala se vedení 2-1 v zápase s českou tenistkou Marie Bouskovou z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

opravdu natěsno to bude mít německý fotbalista Jamal Musiala po návratu z mistrovství světa. Ten už podstoupil rutinní operaci nohy, může být tak trochu vděčný paradoxně za to, že Německo vypadlo ze světového šampionátu takhle brzy. 23-letý ofenzivní záložník absolvoval zákrok, který byl s předstihem naplánovaný tak, aby zvládl začátek přípravy Bayernu Mnichov. Byl to v návaznosti na vážné zranění.

0: dopad tady, když takhle český úspěch, my možná tím žijeme pořádně, ale jak to je tady, třeba v Anglii, v Londýně?
1: Myslím si, že prostě to, že máme za posledních, já nevím, 10 let, že máme tolik vítězek Wimbledonu, to samozřejmě všichni vnímají. Tady vlastně, jakmile někdo ten Wimbledon vyhraje, tak prostě vstupuje do elitní skupiny lidí, kterým se to podařilo, a ten respekt prostě od každého tady je. Takže to je tady na tom ta specialita toho Wimbledonu, že to není jenom o tom zážitku, vlastně o všem, co tady vidíme, ale prostě i ta tradice tady prostě na každý rychle.
0: Jak to je ve fotbale? Tady jsme měli vás, máme tady Antonína Kinského v Londýně, jak to je teď? Třeba i na mistrovství světa, zaznamenal jste tady nějaký ohlas na český tým?
1: Samozřejmě jsem zaznamenal jako ohlas na český tým, protože to mistrovství se českýmu týmu nepovedlo ani výsledkově, ani herně, takže bohužel prostě to tady taky všichni sledují fotbal, takže jediný, co slyším, je samozřejmě, no to se vám moc nepovedlo, ale prostě je to tak, nedá se nic dělat.
0: Spousta lidí taky v Česku třeba říká, kdy už přijde ten Petr Čech a zachrání nás, pomůže nám. Neláká vás to, protože teď zase spousta změn, trenér nový bude se hledat teď?
1: Tak žiju zahraničí, že jo, na to, aby člověk, aby vlastně mohl se zapojit nějakým způsobem cíleně a pořádně, abych vlastně musel být jednodenně v kontaktu s těma lidma tam a ideálně tam prostě žít. A to samozřejmě třeba i to, že Pavel Nedvěd vlastně se stal manažerem národního týmu, taky pomohlo to, že žije v Praze. Většinu času v Praze a má možnost s těma lidma jednat, potkávat se a řešit věci napřímo, což samozřejmě z Anglie úplně není ideální, takže to je vlastně pořád to stejný, ale zase jsme na rozcestí v tom, že budeme hledat trenéra a těch možností zase tolik není. Vím, že se vlastně objevou hlasy k zahraničnímu trenérovi, ale ono je zahraniční trenér, jako vzít zahraniční trenérem, protože ze zahraničí jedna věc, ale aby měl kvalitu a aby vlastně ten český fotbal mohl posunout dál, tak to už je věc druhá. Samozřejmě na to člověk potřebuje mít i finance, i nějaký zázemí, takže jsem zvědavý, jakým směrem se tady ten výběr bude ubírat a nechám se překvapit. Každopádně času na to zase tolik není.
0: Dal by se vystupovat trenér s menším jménem trenérským v zahraničí, protože vidíme hodně příkladů, že třeba méně známého kouče někdo vytáhl a pak se prosadil.
1: Tak určitě je spoustu trenérů, kteří mají výsledky, který vlastně dokážou z týmu dostat maximum. Jedna věc je být ale trenér národního týmu, jedna věc je být trenér klubu, protože to jsou úplně odlišní role a i ta příprava na ty zápisy je úplně jiná, odlišná. Když to člověk nezvládne jako zkombinovat, tak se může stát, že to překombinuje a nemusí nic vít. Takže to jsou vlastně taky indikace, které člověk musí zvládnout, že jak jsem říkal, jako role trenéra národního týmu je úplně jiná, než když má ten tým každý den pohromadě a vlastně připravuje mužstvo na dlouhodobou soutěž.
0: A myslíte, že by mohl hrát národní tým lépe i za této situace, že máme hráče na to hrát trochu lépe než třeba teď?
1: Samozřejmě, já si myslím, že největší zklamání určitě všech je z toho, že všichni jsme věděli, že ten tým má daleko navíc než to, co vlastně jako ukázal na to mistrovství. Myslím si, že to i bylo vidět na hráčích, ta frustrace toho, že vlastně to ze sebe nedostali, ať už byly důvody, jaký chtěli, to samozřejmě vědějí oni, ale je evidentní, že ten tým vlastně nedosáhl vůbec na plný potenciál toho, co měl v těch třech zápasech a taky proto ten výsledek nedopadl.
0: Teď někteří hráči ohlásili konec, Patrik Šik, pak Tomáš Oleš, mohou přidávat se další. Myslíte, že to je jako nezvratné, nebo třeba když se teď něco bude dít, že by se s tím zase mohlo nějak pracovat?
1: Tak samozřejmě ty hráči asi vědí, proč dělají taková rozhodnutí, jak se cítí, ale druhá věc je taky, že viděli jsme i v minulosti, když přišel trenér, který s nima dokázal navázat nějaký spojení a zdávalo jim to smysl, tak vlastně jako by se i ty hráči vrátili, viděli jsme to. Takže jako všechno je možné, samozřejmě vždycky to je o diskuzi a o tom, jak ta diskuze vypadá, dopadne, ale to se těžko odhaduje. Ale většinou hráč nekončí s národním týmem jen tak. To si vlastně myslím, že všichni si musí uvědomit, že k tomu určitě má nějaký důvod a jako národní tým je čest a to se jen tak nepopouští, takže taky je potřeba respektovat ta rozhodnutí těch hráčů. Ale jak jsem říkal, může se stát, že přijde někdo, kdo je přemluví.
0: Tak to byl bývalý slavný fotbalový brankář Petr Čech, teď taky fanoušek tenisového Wimbledonu z Londýna, Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Ještě 74 kilometrů zbývá ujet cyklistům v rámci třetí etapy cyklistické Tour de France a ještě jim zbývá 6 kilometrů na vrchařskou prémii první kategorie. O body se chtějí porvat zejména dva cyklisté, a to konkrétně domácí Španěl, protože zatím se stále ještě jede ve Španělsku. Raúl García Pierna, ten zatím utekl celému tomu balíku, který ještě má nějaký minutový zhruba náskok před zbytkem pelotonu. No a teď ho také dohání francouzský jezdec Matteo Verche, ale jak jsme říkali, stále jim zbývá ještě nějakých 6 kilometrů k té první nejdůležitější vrchařské prémii, jaké se na Staré Dámě dají získávat. Máme tedy čas se znovu vypravit na tenisový Wimbledon, kde se hraje osmifinále ženského pavouka. I s českou účastí Marie Bousková proti Elise Mertensové a Jaroslav Plaša.
1: Marie Bousková prohrála první set 4-6, v tom druhém ztrácí jeden break 2-3 z pohledu české tenisky, podává Mertensová, která vede 3-2, 0-15. Před chviličkou Marie Bousková skvěle servírovala v předchozím gemu. Mertensová udělala takový federerovský gem na příjmu, kdy jakoby hráč si natolik věří svým vlastním servisovým gemům, že zkrátka nechci říct, že úplně tu situaci vypustí, ale soustředí se plně jen na své servisové gemy. Mimochodem Roger Federer dnes dorazil do Wimbledonu. Nevím, jestli se dívá na tento zápas, to bych si netroufal říct, ale je dost možné, že třeba bude sledovat utkání Jiřího Lehečky dnes proti Zverevovi na centrálním kortu. Tento zápas ale teď jsem docela odbočil, protože s federerovským přístupem asi nemá moc společného co do počínání teď Belgičanky Mertensové na servisu. Ta by jistě potřebovala takový teď, protože prohrává 0-30 teď při svém podání. Marie Bousková teď ale nezamířila přesně, byla v obrané pozici a tak je to 15-30 z pohledu Mertensové, která už několikrát tak trošičku podivně zaškobrdla u základní čáry a nebylo to pokaždé v nějakých těžkých situacích při nějaké třeba výměně, kdyby musela měnit rychle pohyb, změnu směru a tak dál. To se nestalo. Tak nevím, nejsem si jistý, jestli nemá nějaký problém třeba s obutím. V každém případě je to už docela nápadné, protože už teď za posledních 5-6 gemů tak několikrát, opravdu asi třikrát upadla v takových neúplně obvyklých situacích, ale to samozřejmě nemusí vůbec nic znamenat taky na druhou stranu. Teď je důležitá výměna za stavu 3-2 pro Mertensovou a 15-30. Teď úder belgické hráčky po čáře z backendu Marie Bousková vyškrábla, musí běžet na druhou stranu, ale už neposkládá svůj backendový úder obou ruč křížem tak, aby spadl do kurtu. Bohužel Marie Bousková se trefuje jen do uličky pro deblové zápasy a tak je to po 30-3-2 a 30-30. Belgičanka Mertensová má navíc v zádech první set. Není tak výrazně lepší hráčkou než Marie Bousková, to určitě ne. Spíš takovou jistě přitom, jak o něco víc útočí, tak těch chyb zase nedělá tolik. Marie Bousková tu bilanci nemá zdaleka takovou, 13 vítězných míčů a 21 nevynucených chyb, to je zkrátka moc velký nepoměr. Belgičanka Mertensová to mnohem víc dokáže srovnat, 19-20 taky v pasivitě, nebo také pozitivní, negativní bilance, pardon, v tomto směru, ale stále je to dost na to, aby na tom byla lépe. Teď je Marie Bousková skvěle vyrazila dopředu, forehandová rána krásně k čáře umístěná. Velmi dobrý útok Marie Bouskové a teď je breaková šance, tak třeba teď by se mohla chytnout Marie Bousková a zvednout. Ona občas dokáže zahrát parádní míčky, bohužel zatím se jí to tam neposkládá tak jako Belgičance Mertensové, která je jistější v těch důležitých momentech zápasu a i proto, že si v nich často pomůže prvním servisem. Teď možná ukáže něco takového za stavu 3-2, 30-40. Belgičanka Mertensová teď hodně dlouho připravuje svůj servis, protože možná i trochu fouká, taký balonek neposlouchal úplně optimálně, trefuje teď síť podání, tak to je naděje pro Marii Bouskovou atakovat druhý servis soupeřky a případně srovnat skóre. Zatím platí 4-6, 2-3 a 40-30 z pohledu Marie Bouskové, která je teď na příjmu asi tak půl metru za základní čarou, už jde Marie Bousková dopředu, ale není to nějaký dlouhý return až k čáře. Až teď další úder Marie Bouskové byl mnohem lepší a ten další parádní backhand po čáře a teď Marie Bousková odstupuje k forehandové ráně, teď honí svou soupeřku ze strany na stranu, forehandová rána ovšem do míst, kde zase byla Mertensová, ale zase tam bylo podklouznutí Mertensové, která ovšem už je na nohou a teď už smečuje na Marii Bouskovou, tak Škoda, Marie Bousková teď měla soupeřku rozběhanou, rozebranou, ale ta její finální rána, nebo rána, která měla být finální, směřovala bohužel skoro do prostřed kurtu a do forehandu Mertensové, která se z té výměny tak dostala. Tak tedy nevyužitá breaková příležitost, snad ještě další přijdou, 4-6, 2-3 a schoda teď z pohledu Marie Bouskové. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Češi na turnaji skončili, ale mistrovství světa ve fotbale pokračuje dál. Je tady play-off.
1: Do vyřazovací části se dostaly všechny pořadatelské země.
0: Spojené státy americké, Kanada a Mexiko.
2: The game is over and Mexico wins Group A.
3: Canada secure their first ever win in a World Cup.
4: The referee blows the final whistle.
1: Obhájí titul hvězdný Argentinec Lionel Messi?
0: Nebo se světovým šampionem stane Portugalec Cristiano Ronaldo?
1: Play-off mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu Sport od 28. června do 19. července.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál přináší zprávy.
6: Ukrajina podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové naléhavě potřebuje posílit protivzdušnou obranu. Uvedla, že to bude jedním z témat nadcházejícího summitu NATO v Ankaře. Reagovala na noční masivní ruské útoky na Kyjev a okolí, které podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nepřežilo nejméně 12 lidí. O zatoulané a opuštěné psy se v Olomouci od června znovu stará útulek Ligy na ochranu zvířat v městské části Neředín. Posledních 5 let tuto službu zajišťoval azyl v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku. Strážníci už odtamtud odvezli 22 dříve nalezených psů a přibývají další. Liberec do budoucna sjednotí barvu všech městských společností a příspěvkových organizací. Nově by měly mít jejich budovy, materiály a nebo auta červenou barvu. Týká se to například technických služeb a nebo dopravního podniku. Lidé by se díky tomu měli lépe orientovat v tom, jaké služby město nabízí. Nymburská radnice chce na střechu památkově chráněného krematoria umístit zvon. Viset bude pod zděnou bránou na severní straně budovy. Dělníci by měli zvon začít vyrábět letos na podzim. Na jeho vnějším plášti bude odlitý znak města.
0: Sport.
6: Česká tenistka Marie Bousková usiluje na Wimbledonu o druhou čtvrtfinálovou účast v kariéře. Její zápas s Belgičankou Mertensovou sleduje Jaroslav Plašil.
7: Bousková ale prohrává 0-1 na sety a teď 2-4 ve druhé sadě. Česká hráčka teď velmi dobře opakovaně podává, ale bohužel je to ve chvílích, kdy se jen snaží přiblížit soupeřce a snížit náskok a v jejím případě ztrátu. Teď se jí povedlo snížit stav 4-6, 3-6 v duelu s Belgičankou Mertensovou, tedy Marie Bousková prohrává. Dnes ještě budeme vyprávět o zápasech Lindy Noskové proti Američance Madison Keysové a taky nás čeká utkání Jiřího Lehečky a proti němu bude vítěz nedávného Roland Garros Němec Zverev. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D8 Lovosic a silný provoz na Trojice na Benešovsku. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy opatrně u sjezdu na Lovosice. Na 48. kilometru leží sražená srnka. Podle informací ředitelství silnic a dálnic leží v levém pruhu. Na místo jedou policisté a vybočuje se. Na dálnici D3 a silnici 3 na trase z Českých Budějovic směrem do Prahy čekejte silný provoz na Benešovsku. Pomalu se jede už z konce dálnice D3, a to až do Meličína, a brzdí se před kolonou už na konci dálnice za restaurací McDonald.
9: Na sloučení pruhu z dálnice D3 ve směru na Benešov, že tam dochází ke štosování auta, je tam asi tak 5-minutový zpoždění. Auto tam brzdí na nulu.
8: A silný provoz je pak také u Olbramovic, pomalu se jede i u Benešova, také u Senohra před nájezdem na D1. Celkově to zdržení na trase z Budějovic do Prahy je asi 20 minut. A na tahu 35 z Liberce směrem do Prahy čekejte kolonu před omezením u Hodkovic. Jezdí se tam jedním pruhem, kolona teď má asi 1,5 km, zdržení na Prahu 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Večera v noci bude zpočátku zataženo až oblačno, na severovýchodě a východě s občasným deštěm nebo přehánkami a teploty v noci klesnou na 18 až 14 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Osmifinále Wimbledonu v ženském pavouku Marie Bousková, Elise Mertensová. To je zápas, který sleduje přímo na místě Jaroslav Plašil.
1: Ano, Belgičanka Mertensová se ujímá vedení 5-3. Takže teď už je to hodně kritické pro Marii Bouskovou. Připomenu, první set prohrála česká tenistka 4-6. Teď tedy půjde podávat za stavu 3-5. Škoda, před chviličkou fanoušci na kurtu číslo 2 sledovali ohromně dlouhou výměnu, nejdelší v tomto zápase s 21 údery, a zakončilo jí prasátko Elise Mertensové, která se Marii Bousková za tento konec omlouvala. Balonek dopadl jen kousíček za pásku a to ani tak skvělá atletka jako Marie Bousková zkrátka nedokázala doběhnout. Byla to taková bezmoc tu chvíli pro Marii Bouskovou. Na druhou stranu ona měla i dost štěstí třeba v minulém zápase, teď bohužel se přiklonilo na stranu soupeřky. Marie Bousková prohrává 4-6, 3-5, jde teď servírovat tak, aby ještě utkání nekončilo. V předchozích servisových gemech opakovaně podávala velmi dobře, ale pokaždé tím jenom ubrala z náskoku soupeřky, která je na tom teď skvěle, co se týče stavu 6-4, 5-3. Marie Bousková teď hraje do backendu Mertensové, která vyhazuje míček mimo kurt, takže zase další 15 pro Marii Bouskovou, která by mohla ještě snížit a pokusit se zvrátit tento duel, byť zatím opravdu platí, že ve větší části zápasu byla lepší tenistkou Elise Mertensová. Marii Bouskové patřil spíš začátek utkání, ale z náskoku brzy nebylo nic a tak nakonec i proto Marie Bousková ztratila první set 4-6. Teď je to 3-5, 15-0 pro českou hráčku. Bude muset teď vytáhnout dobré druhé podání a to je vždycky potíž, protože Elise Mertensová atakuje druhý servis. Teď si to nemohla dovolit, protože podání mělo velký odskok, takže Mertensová jen vrátila, ale se slabším returnem si Marie Bousková tentokrát neporadila. Bohužel trefuje síť a teď už je to velmi složité pro Marii Bouskovou za stavu 4-6, 3-5, 15 obě. Už samozřejmě na chyby není takový prostor. Teď už by se mohl blížit konec tohoto zápasu pro Marii Bouskovou. Teď ještě jedna z posledních šancí s tím něco udělat. Bohužel teď jí nepomáhá první servis, tak jako v předchozích servisových gemech, ale to tak zkrátka je, když zase o dost jde, že to jde trošku hůř, než třeba ve chvíli, kdy už tenista necítí takový tlak, kdy nemá tolik co ztratit. Teď Marie Bousková se vydává k síti. Balonek sice nadzvedla páska, ale naštěstí ještě pro Marii Bouskovou, takže míček skončil v kurtu. Tak paráda. Marie Bousková se vydala k síti forehandem, chtěla zamáznout míček na druhou stranu. Trefila i pásku, ale naštěstí pro ní to byl bod pro Marii Bouskovou. Takže 4-6, 3-5, 30-15. Bousková teď bude servírovat z levé strany své polovičky dvorce. Ještě se dívá na druhou stranu, kde je Elise Mertensová. Teď Mertensová podsekává jenom balonek a bude to out. Ano, tak nepovedený return Mertensové, která si teď neporadila se servisem Marie Bouskové přímo na střed. Mertensová balonek v obrané pozici jenom podseknula, snažila se vyblokovat ránu, ale to se jí nepovedlo. Úder se spodní rotací končí v outu a Marie Bousková má teď gamboly 3-5, 40-15, tak ještě Marie Bousková by mohla prodloužit tento zápas. Ne, že ne. Bousková teď hraje do protipohybu hezky vymyšleno a provedeno. Marie Bousková teď zkracuje hru. Mertensová běží po balonku a teď může být přehozená od Marie Bouskové, jenomže zázračným způsobem teď zasáhla Elise Mertensová. No tak potlesk, který teď slyší, tak je oprávněný, protože intuitivně dala nad sebe raketu, zahrála zády k Marii Bouskové z velké výšky balonek hned za síť. To byl ohromně těžký úder. Elise Mertensová ji zvládla. Ona má velmi dobrou deblovou zkušenost a minulost samozřejmě, takže i to se jí teď mohlo hodit, ale stále ještě gamble pro Marii Bouskovou za stavu 3-5, 40-30, česká hráčka na podání. Servis je teď bohužel o kousíček mimo, takže druhé podání pro Marii Bouskovou a Elise Mertensová teď zase možná zkusí atakovat druhý servis Marie Bouskové, pokud to nebude nějaký nakopnutý balonek, jako v tomto případě. Marie Bousková si pomohla přímým bodem z druhého podání, ta pomoc se určitě hodí, ještě se hraje, ještě se bojuje. Marie Bousková snižuje na 4-5 ve druhém setu, tak tedy zatím 4-6, 4-5 z pohledu Marie Bouskové, která hraje o postup do čtvrtfinále s Belgičankou Mertensovou. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
3: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
4: Mně se tady vždycky líbilo. Dostal jsem jednou ze Sláví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný.
2: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
3: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
5: Náhoda byla, že my jsme stali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišli penalty, on mě říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem. Je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl 8 ráno.
2: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
3: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
4: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jakože jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde u piva do očí.
3: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
2: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Do téhle živé desítky zbývá ještě 10 dní a také zbývají nějaké volné vstupenky. Rozhodně doporučujeme, už jenom ale doslova hodiny zbývají do dalších 8 finále na mistrovství světa ve fotbale. Portugalsko-Španělsko, tohle zápas začíná už v 21 hodin a Cristiano Ronaldo bude bojovat o to, aby posunul svoji reprezentaci až do čtvrtfinále. No a ve 2 hodiny ráno se potom střetnou Spojené státy s Belgií. Oba tyhle zápasy vám přineseme v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport a to samé platí, ale také o tenisovém Wimbledonu. Marie Bousková proti Elise Mertensové. Vracíme se zpátky do All England Clubu za Jaroslavem Plašilem.
1: Marie Bousková, připomenu, stav prohrává 4-6, 4-5 a teď 0-15 při podání Mertensové, která naopak vede 6-4, 5-4, 15-0. Teď k náskoku pomohla nechtěně Marie Bousková svým dlouhým úderem kousíček za čáru, takže teď Mertensová je na tom o dost lépe, 6-4, 5-4, 15-0. Samozřejmě teď jsou to mnohem větší nervy pro podávající hráčku. Stav 5-4, to je jeden z těch nejtěžších vůbec v tenise, tam se často ukáže, jak na tom kdo je. Teď Mertensová pod tlakem, teď je to skvělý tenis od Marie Bouskové, která jde k síti, ale bohužel volej teď neposlechl Marie Bouskovou tak dobře. Tak škoda, Marie Bousková by běžela k síti s nataženou rukou, plácla do balonku z forehandové strany někde na úrovni hlavy a bohužel míček skončil za čarou. Teď Marie Bousková nedokázala svůj útok proměnit v bod. Škoda. 6-4, 5-4, 30-0 a zase víc klidu pro Belgičanku Mertensovou. Teď chybička Marie Bouskové při útoku. 6-4, 5-4, 30-0 pro Mertensovou, která už je připravena zase podávat, ale opakovaně má teď problémy s nadhozem a je to i tento případ, kdy si znovu chytá míček a až teď bude nadhazovat znovu. Dobře trefený míč, ale dlouhý, takže druhé podání teď poletí na Marii Bouskovou v zápase, ve kterém se bojuje o čtvrtfinále, stejně tak o něj bude bojovat dnes Linda Nosková v souboji s Američankou Kýsovou. A pak si zahraje také Jiří Lehečka o postup na centrálním dvorci proti Němci Zverevovi. Teď ale Marie Bousková proti ní, teď Belgičanka Mertensová, která hraje backendem křížem. To samé teď dělá Marie Bousková. Teď Marie Bousková bohužel to změnila, zahrála backend pučáře a skončil v autu tento balonek, takže jsou tady matchboly 6-4, 5-4 a 40-0. Ten bojovný vítězný pokřik patřil Belgičance Elise Mertensové, která má teď 3 matchboly za stavu 6-4, 5-4, 40-0. Je to škoda, protože ke všem třem bodům teď v této hře pomohla svou chybou nechtěně Marie Bousková. Tak 6-4, 5-4, 40-0 jsou tady matchboly pro Mertensovou, která teď servíruje z levé strany dvorce. Opět zase trošičku šponuje nervy Marie Bouskové, protože si chytá míček znovu a až teď bude podávat. Jenom tak vyblokovala teď Marie Bousková těžký servis Mertensové, ta teď hraje backendem hezky k čáři křížem. Bousková vrací backendem na střed. Teď je to backend křížem od Bouskové, backend křížem také od Mertensové, backend se spodní rotací Marie Bouskové, která teď bohužel už nedosáhne na další úder. Elise Mertensová se teď bojí radovat, protože zase jí pomáhá páska, prasátko nakonec, ale teď už se obě tenistky objímají, gratulují si jedna a druhé. Samozřejmě Marie Bousková gratuluje své přemožitelce k tomu, že nakonec měla více štěstí, porazila českou hráčku a Tak postupuje do čtvrtfinále Elize Mertensová po výhře 6-4, 6-4, ale je to zasloužená výhra, protože opravdu i v těch statistikách Belgičanka Mertensová, jasně to vidíme, měla navrch ve vítězných míčích 24-15, nevynucených chyb 23-28, takže tam je velký nepoměr na straně Marie Bouskové, která i o něco hůř podávala a zkrátka při snaze být aktivní dělala dnes více chyb. To není úplně její typická role takto procházet zápasem, ale obrovská série tedy Marie Bouskové končí. 8 výher v řadě zůstalo. Teď už na další může navazovat výhry třeba na jiných površích. Travnatá část sezony pro Marii Bouskovou končí teď tady ve Wimbledonu 8finálovým zápasem. Elize Mertensová ještě zatleskala české hráčce při odchodu z kurtu číslo 2 a za chviličku na něm promluví jako vítězka tohoto utkání. Tak tedy Marie Bousková prohrála 2x 4-6 a v 8finále končí. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: přímém přenosu na Radiožurnálu Sport jste slyšeli, že nasazená 21. Marie Bousková neprošla do druhého wimbledonského čtvrtfinále v kariéře s belgickou tenistkou Elise Mertensovou. Prohrála 2x4-6. Zasloužené vítězství pro Belgičanku, i to říkal Jaroslav Plašil z All England klubu, který bude připravený i na další český zápas, který se ještě dnes odpoledne odehraje, tedy respektive oni se odehrajou dva. Jednak v tom mužském pavouku Jiří Lehečka proti Alexandru Zverevovi, to bude zápas na hlavním centrálním kurtu, někdy okolo 19. hodiny by se mohl rozehrát tenhle zápas, no ale o něco dřív by snad mohla přijít na řadu Linda Nosková, ta bude hrát proti Američance Kýsové, předpokládáme, že by to mohlo být krátce po 17. hodině, i když předpovídat tady cokoliv je pokaždé ošemetné. Můžete mít jedinou jistotu, že na Radiožurnálu uslyšíte ve chvíli, kdy tyhle zápasy začnou přímý přenos. Vrcholné turnaje vždycky přinášejí velké příběhy. Někdo se loučí s kariérou, jiný útočí na rekordy a na letošním fotbalovém mistrovství světa poutá mimořádnou pozornost souboj o titul nejlepšího střelce. 7 branek mají na kontě Kylian Mbappé, Lionel Messi i Erling Haaland. O gol méně potom nastřílel Harry Kane. Právě Mbappé ale připomíná, že debata o tom, kdo je nejlepší fotbalista světa a nejlepší střelec, ta podle něj vůbec není otázkou pro samotné hráče.
1: The best of the four players. Yeah. Lionel Messi. It's clear.
2: Kdo je z téhle čtveřice nejlepší? Lionel Messi, o tom není pochyb. Společně s Cristianem Ronaldem patří k nejlepším hráčům světa. Během celé kariéry ukázal neuvěřitelné kvality. Já se jen snažím dělat to nejlepší, co umím, a ukazovat svou kvalitu na největším turnaji světa. O tom, kdo je nejlepší, ať rozhodují lidé, novináři nebo fanoušci. To není otázka pro mě.
3: Mbappé vede tabulku střelců stejně jako Haaland. Messi má navíc ještě osmifinále proti Egyptu k dobru, takže může svým soupeřům odskočit. O tom, čím je argentinský kapitán výjimečný, mluví i bývalý reprezentant Pavel Horvát.
4: Já musím říct, že ten věk je vlastně neskutečný k němu. Já, kdybych si to odmyslel, tak vidím furt 20-letýho hráče, který hraje tím svým stylem, který vlastně z tribuny může vypadat takový, že on opravdu neběhá, že tam jenom čeká na to, až mu to nahrajou, ale v tom je prostě nenapodobitelný.
3: Právě cit pro výběr místa spojuje podle Horváta všechny nejlepší kanonýry tohoto šampionátu.
4: A vlastně všechny tyhle ty hráče spojuje to, že dokážou z té minimální pozice nebo z té svý jako horší pozice vytěžit úplný maximum.
3: Sympatie mnoha fanoušků ale míří k Erlingu Haalandovi. Norský útočník přitom vynechal jedno utkání základní skupiny, přesto patří mezi nejlepší střelce turnaje a nejblíže je i srdci bývalého reprezentačního útočníka Davida Lafaty.
5: Musím říct, že bych to strašně přál Haalandovi, protože myslím si, že Norové nejsou úplně favorit na to, aby došli co nejdál, takže v úvozovkách to má jakoby nejtěžší, takže klobouk dolů před tím, co předvádí, a moc jim fandím Norům, no, a je radost se na to koukat.
3: Do boje o zlatou kopačku ale stále výrazně promlouvá také Harry Kane. Angličan má 6 branek a ve čtvrtfinále čeká přímý souboj právě s Haalandem. Podle Pavla Horváta už dávno není jen klasickým zakončovatelem.
4: Kane bych řekl taky, že změnil velmi svoji hru postupem času, chodí opravdu do hloubky, častokrát bylo i vidět, že si dojde pro přihrávku dokonce od brankaře, takže tento malinko změnil, už to není takový ten klasický, ta devítka, která tam jenom čeká.
3: Na minulé mistrovství světa ovládl pořadí střelců Kylian Mbappé s 8 góly. O tom, mezi kým se letos rozhodne, promluvil i na závěr Pavel Horvát.
4: Nejlepším střelcem turnaje, já si myslím, že to bude buď Mbappé nebo Messi.
3: Po čtvrtfinále ale budeme zase o něco moudřejší. V souboji Anglie s Norskem totiž jeden z dvojice Harry Kane a Erling Haaland skončí. To znamená, že si nezahraje semifinále a ani finálové zápasy. A v boji o korunu nejlepšího střelce tak bude mít výraznou nevýhodu. Lukáš Antoš, Radiožurnál.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
1: Je 16 hodin. Radiožurnál přináší zprávy.
2: Turecko se připravuje na zítřejší summit NATO. Podnikatelé v Česku by měli dávat pozor na pochybné výzvy k registraci do rejstříku firem. Tenistka Marie Bousková do čtvrtfinále Wimbledonu nepostoupila. Silný provoz je na tahu 3 na Benešovsku směrem do Prahy. A zítra bude polojasno až oblačno, později občasný déšť nebo přeháňky a teploty do 30 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Ukrajina potřebuje podle šéfky Evropské komise naléhavě posílit protivzdušnou obranu. Ursula von der Leyenová řekla, že to bude tématem začínajícího dvoudenního summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře a začíná zítra. Metropole se připravuje na příjezd lídrů z asi 40 zemí.
4: V Ankaře je podle televize TRT 70 tisíc policistů a četníků, kteří zavírají ulice. Na demonstraci proti summitu NATO pozatýkali turecké úřady přes 100 členů turecké komunistické strany. Nejen v Ankaře, ale turecká policie podle agentury AFP už 2 týdny zatýká bez udání důvodu i opoziční politiky, novináře, právníky nebo ekologické a lidskoprávní aktivisty. Do Ankary poletí český prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, vedení Evropské unie nebo asijští spojenci aliance. Americký prezident Donald Trump se tam setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským i syrským vůdcem Ahmadem Šarou. Spojence z NATO Trump poslední měsíce kritizuje pro nezapojení se do jeho války proti Íránu. Dominik Tesár, Radiožurnál.
2: Podnikatelé by měli dávat pozor na pochybné dopisy, které je vyzývají k registraci do takzvaného centrálního rejstříku firem. Se zápisem se pojí povinnost zaplatit 5000 korun. Jak ale upozorňuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků, jedná se o soukromou aktivitu. Zapsání rozhodně není povinné a neplynou z něj žádné výhody. Šéf asociace Josef Jaroš říká.
5: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací, to znamená živnostenské rejstříky, obchodní rejstříky a tak dále, nerozesílají dopisy s tím, že má podnikatel uhradit jakoukoliv částku, aby byl zapsán.
2: Hygienici na Jižní Moravě začali kontrolovat dětské letní tábory. Zaměřují se na podmínky stravování a čistotu kuchyně, kontrolují taky zdravotnickou dokumentaci anebo režim dne a jídelníček. Zatím mají v kraji hlášených 110 táborů, na kterých je přes 10,5 tisíce dětí. Pozornost musí věnovat i riziku šíření žloutenky typu A, popisuje hygienička Marcela Březinová.
6: Budeme klást zvýšený důraz zejména na důsledné dodržování hygieny rukou, dostupnost prostředků pro mytí a osušení rukou, případně dezinfekci, bezpečné nakládání s pitnou vodou a potravinami, ale za současné epidemiologické situace není důvod k nějakému omezování dětských rekreací.
7: Sport. Tenistka Marie Bousková na druhou čtvrtfinálovou účast ve Wimbledonu nedosáhla. S Belgičankou Mertensovou prohrála 0-2 na sety. Jiří Lehečka se večer v Londýně na centrálním dvorci utká s vítězem nedávného Grand Slamu v Paříži, Němcem Zverevem, a tuší, že se právě se získaným titulem je teď soupeř v dobrém rozpoložení.
8: Určitě se na ten zápas připravím, co nejlíp budu umět. Všichni moc dobře víme, že tady ty podmínky nejsou jako v Paříži. Ta jeho hra nebude platit tak moc, ale na druhou stranu myslím si, že bude o něco víc uvolněný. Trošku mu spadl kámen ze srdce tím, že ten první Grand Slamový titul už má. A určitě si myslím, že to bude zajímavý zápas a půjdu do toho naplno.
7: O postup do čtvrtfinále singla si zahraje ještě Linda Nosková, a to s Američankou Kýsovou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Silný provoz na trojce na Benešovsku a také na 35 za Libercem. Na silnici 3 čekejte silný provoz z Českých Budějovic směrem do Prahy. Jede na Prahu hodně aut po prodlouženém víkendu a nesouvislé kolony, tak čekejte u Miličína už z konce dálnice D3, pak také na příjezdu do Olbramovic a pomalu se jede i v okolí k Benešova, k Mrači. Celkově je to zdržení na trase z Budějovic do Prahy asi 20 minut. Na tahu 35 z Liberce do Prahy vázne provoz před zúžením u Hodkovic. Je tam omezení pouze do jednoho pruhu, kolona začíná za sjezdem na Jablonec, je to asi na 10 minut a do kolony se brzdí v zatáčkách v nepřehledném úseku. V Praze vázne provoz ve Kpelské ulici a to v omezení. Jezdí se vždy pouze jedním pruhem, to jak na Letňany, tak také do Hloubětína a právě směrem na Letňany je tam silnější provoz. Nárazové kolony jsou v úseku od Novopatské k proseku k nákupní zóně Lidl. A kolony pak čekejte také na silnici 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem, mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem je omezení na delším úseku a ty kolony jsou tam obousměrně asi na čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude ráno a dopoledne polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a na severu a severovýchodě občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty je většinou 26 až 30 stupňů. Tolik zprávy.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
10: Hezký den, milí posluchači, krásný sváteční den přejeme 6. července na připomínku den upálení mistra Jana Husa. Je tady s námi Pavel Horvát, váš oblíbený fotbalový expert. Pavel, vítej.
11: Dobrý den.
10: A je tady taky navrátilec z fotbalového mistrovství světa kolega Lukáš Michalík.
12: Krásný den. Hello.
10: Jak by řekl klasik, můžeme si ho poslechnout.
13: Hola. Jsem rád, že jsme se zase sešli ve starý dobrý sestavě.
10: Ano, jsme tady zase po delším čase, jak říkal Ondřej Vetchý, ale já Jirka Luňák v okresním přeboru. Myslím, že témat máme dost, máme tam taky mistrovství světa ve fotbale. Užíváte si ho, není toho moc, toho fotbalu?
11: Je. Já teď už teda se to třídí samozřejmě, ale tak ty sám si řekneš ten tvůj příběh, jak si se snažíš toho zkousnout celý to mistrovství. Já musím, že jsem to vzdal, protože těch zápasů bylo tolik, že opravdu jsem v tom ztrácel přehled a teď jsme se vlastně tady s Lukášem bavili, že některý tým jsem jenom zahlíd, třeba jenom jeden poločas na začátku a pak už jsem ani to nestíhal. Takže je toho hodně, ten model prostě takhle je. Já si myslím, že je dobrý, že tam je tolik týmů, že se potkávají různý, fakt jako i levely těch manšaftů. Předpokládali jsme, že třeba Jihoafrická republika bude jednoznačným outsiderem Kapverdy, jo, a vidíme, že to tak prostě nebylo, takže tohleto srovnání si myslím, že je fajn, ale je těch můžete opravdu hodně. No,
12: v Evropě se to podle mě nedá usledovat. My jsme měli tu výhodu ještě, když jsme byli ve Spojených státech, že se tam ty zápasy hrály v příznivější časy, to jsme toho viděli hodně, ale po návratu už se to nedá usledovat. V podstatě já dneska vstával do práce ve 3:40 a teprve končil jeden z těch zápasů, takže vlastně, a ne, tím, že jsem stával tak brzy, tak jsem samozřejmě nemohl koukat na ten předešlý zápas.
10: No, já jsem teda z toho dost zavařený, mám, abych doplnil Pavla, takový dokument tady v počítači a v tom se snažím teda nějakým způsobem mít poznámky o všech zápasech, tak ještě mi zbývají zápasy třetího kola skupin a pár těch zápasů 16 finále.
11: Budeš velmi vyhledávaným odborníkem.
10: No, potom. Tak spíš, kdybychom to pak losovali, a člověk si třeba na něco vzpomene. Věřím, že dneska vybereme nějaké momenty, ale především teď se zaměříme na to, co nás už čeká za 3 týdny, protože tady bude brzy nejvyšší fotbalová šance liga.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
10: No a už od pátku víme, že Brno po 90 letech zažije dva své kluby v nejvyšší soutěži v sezóně 36-37 hráli Židenice a Moravská Slavia Brno první ligu a taky symbolicky ve 30. rok výročí obří návštěv zbrojovky. Průměr téměř 22 tisíc na stadionu za Lužánkami, tak v tom 30. roce výročí bude mít Brno dva kluby po zbrojovce, která se to objevovala na hřišti, se dostal do ligy taky Artis Brno. Pavel Horvát mi říkal o víkendu, že to chtěli řešit všichni, tak Pavle, co si o tom myslíš?
11: Ptalo se mě na to spousta lidí. Já si myslím, že to bude mít těžký, že toho času moc není. Ten kádr měli nebo mají nějak poskládaný. Určitě se dostaneme k výroku Martina Pospíšila. Já si myslím, že to nebudou mít vůbec jednoduchý, byť tam potenciál je. Musím říct, že ty plány a ta organizace, jak bych řekl, jako v NHL, ta organizace, ten klub si myslím, že má nějaký potenciál, protože opravdu tam mají spoustu mládežníků a dětí a myslím si, že postupem času se z nich může stát stabilní klub, ale teďka konkrétně v tuhle chvíli si myslím, že to bude mít velmi těžký, protože prostě je to jako velký skok.
12: No určitě, hlavně oni stavili ten kádr směrem ke druhé lize a to je úplně něco jiného, než když se dozvíte, já nevím, necelé tři týdny, že jdete tedy do prvoligové sezony, takže já teď čekám, že se budou snažit přivést hráče na hostování z těch, řekněme, větších celků, které budou zužovat své kádry, nejenom z těch největších, ale typuju, že někdo třeba z Liberce přijde na hostování, protože tam jsou dobré vztahy, viz přestup Dominika Plechatého a podobně. Ale budou to mít hodně složité.
11: No a to zase neudělá dobrotu, protože přijdou kluci prostě na poslední chvíli, který vlastně budou mít tu ambici hrát první ligu a tady ty kluci, který vlastně s tou touhou a s tím, že ten mezikrok v té druhé lize udělají a do té ligy postoupí, tak teď o to přijdou. Takže nebude to úplně jako lehký ten kádr udržet v dobrým no.
12: Určitě, já si dokonce dokážu představit, že někteří ti hráči jsou možná trochu smutní z toho, že se bude hrát první liga, protože oni o to místo přijdou, opravdu. Že by radši byli, kdyby se hrála špička druhé ligy a v tom kádru aspoň pořád zůstali.
10: Ono to zní trošku beprně, když to řeknu, ale takhle na rovinu, nebudou se moc vyčítat, že vy jste si to nevykopali, protože ti příchozí řeknou, ale vy taky ne. Protože ta baráž konkrétně se Slováckem 1-7 bude asi mementem.
11: No tak když budeš jako chtít být jako ním vošklivej kartisu, tak samozřejmě ty výroky, že jako druhá liga...
10: Tak pojďme na to rovnou, protože v deníku Sport vyšel rozhovor s kapitánem Artisu Martinem Pospíšilem, teď v novinách 4.7., tak nejprve k tomu, co se týče té druhé ligy, tak budu citovat Martina Pospíšila. Těší mě, že nemusím jezdit na některé druholigové trávníky, kde mi to připadalo jako fotbal na vesnici, byl jsem skoro celou kariéru zvyklý na jiné stadiony, na atmosféru děkuji, ale už nikdy víc. Čekám, že od nás budou, nebo do nás budou různí experti rýpat, ať rýpou, my to máme odfajfkované. Co jsou sebevědomá slova muže, který přednedávnem byl odejít vlastně ze Sigmy Olomouc, respektive přeřazen do Bčka, pak zkoušel s Artisem postoupit, teď to tedy vyšlo tou cestou od zeleného stolu.
11: Já ho znám, ne všechny výroky se povedou každému z nás, to je jasný. Tenhle ten tahal za uši vlastně od úvodu, musím říct, že i mě to zaskočilo, jak to bylo jako... Tak řekl bych nepříjemně řečený, že jako druhá liga, že tam nejsou stadiony v tu chvíli, když Artis hraje na stadionu vlastně...
10: Zbrojovky?
11: No to není ani zbrojovky, ne? To
10: je, no na městském stadionu na srbské,
11: no. Jo, na tý srbský, tam si myslím, že to taky není žádný šlágr, ale budiš. Myslím si, že to srovnání se Slováckem bylo vlastně šílený, byť Artis šel do vedení, tak to dopadlo tak, jak jsi to tady zmiňoval a ten rozdíl prostě byl evidentní. Takže ten výrok úplně jako šťastný nebyl. Dostali se tím do obrovského zorného pole jako spousty fanoušků a budou pod velkým tlakem.
12: A není to náhoda, Martin Pospíšil se toho nebojí. On už zhruba před půl rokem, tuším, že to bylo před startem jarní části sezony pro Deník Sport, říkal, že ten současný kádr Artisu v tu dobu by podle něj hrál v lize do 8. místa.
10: Ten jsem taky četl ten rozhovor.
12: A to se pak ukázalo, jaká byla ta realita.
10: No, ale na druhou stranu napadat nějakou nefunkčnost českého fotbalového prostředí, co se týče infrastruktury pro dvě profesionální soutěže, to jde. Protože bohužel to ty podmínky umožňují, opravdu to není důstojné podívat se

0: třetí nebo čtvrtý nebo pátý nechtěl, šestý nechtěl, takže jako je to někdy zvláštní, prostě to takhle je a si myslím, že zase na druhou stranu je lepší, když tam jde klub, který je finančně zajištěný, který nejde riskovat, to, že samozřejmě asi nebude chodit na Srbskou 10 tisíc lidí, to je asi jasný, ale prostě mají nějakou stabilitu, mají nějaký cíl, což si myslím, že fakt je v tomhletom důležitý, že tam může být to, co já jsem zaslech, že vlastně mají opravdu širokou mládež a z té mládeže, dejme tomu ty rodiče, prostě můžou se z nich stát ty fanoušci, který na ten fotbal budou chodit a postupem času, teď nemyslím jako jední sezóny, ale opravdu let se ten klub může stát stabilní, pokud bude mít to, co plánujou, to, co jsem měl možnost vidět, prostě spoustu hracích ploch, jak pro mládež, tak pro děti, tak je to super.
1: No já bych se spíš obecně začal bavit o těch regulích, které jsou nastavené, jestli jsou nastavené správně, protože já se přiznám, že mi je hrozně líto Dukly.
2: Teď už možná ano, no. Ale...
1: No jasně, protože vlastně stačilo, aby Karviná vůbec to odvolání nepodávala proti tomu, že
2: vyřazení
1: z ligy a Dukla by v té nejvyšší soutěži zůstala. Pořád na ní měla kádr, si myslím, těch hráčů zase tolik neodcházelo a jako skončila 15. v lize, já tam ještě vidím pořád ten zápas v těch Teplicích, kdy
2: 16.
1: podle mě...
2: Ne?
1: Pardon, 16. v lize, ten zápas v těch Teplicích, kdy zkrátka byla z mého pohledu
0: obrána
1: o body a jako...
2: Představa, nevím. Že se to stane Baníku, je taková, že to bude daleko ještě větší humbuk.
1: No,
2: protože pochopitelně Karviná to odvolání stáhla až po 22. červnu, to je asi všem posluchačům docela dobře známé, ale ta redundance v rozhlasu, tedy opakování těch důležitých věcí,
1: opakování
2: důležitých věcí je redundance.
1: Nadbytečnost.
2: No občas jo, ale na druhou stranu je to právě důležité to posluchačům.
0: To, zapsat.
2: To nás učilo ve škole.
0: Že jeden posluchač teďka jezdíme penaltovýho krále a říkal mi, že je fanouškem lingvistického kroužku, takže redundace si píšu znovu.
2: No ne, tak tím, že se Karviná vlastně neodvolala nakonec, že to
0: promiň,
2: stáhla.
0: To můžeš říct jako to, co to redunduješ? Když jako zbytečně to
2: no,
0: opakuje.
2: Možná jo,
1: no,
2: ale nepožíváme to.
1: Podle mě to spíš obecně jako nadbytečnost, když je něco redundantní, takže se to neustále opakuje.
0: Ale bych si to jako používat.
1: Určitě,
0: jako,
1: to, zkus to není problém.
0: Až mi někdo bude vadit,
2: jasně.
0: Řeknu, co to redunduješ.
1: Redundantuješ.
2: No, každopádně,
1: a Franci Moron.
2: Pojďme jenom k tomu, tam Dukla se teď se brání soudně a nejde o ten sportovní rozměr, že by se chtěla administrativně vrátit do nejvyšší soutěže, ale spíš jde o náhradu škody. Tam boží to nějaké desítky milionů korun, takže taky asi pro rozpočet důležitá položka, ale podle zástupců Dukly došlo k účelové úpravě soutěžního řádu a je pravda, že LFA i Fatscher přiznali, že šlo o náhlou a mimořádnou situaci, kdy řád nepamatoval na případné doplňování soutěže ve chvíli, kdy se uzavírá starý ročník a začíná ten nový soutěžní, že to tam jako datově vlastně nesedělo. Nicméně po té, co se Dukla ozvala, tak dva dny potom to upravili ten řád novelou a už to je vlastně všechno v pořádku, takže na Dukla.
0: A on je rozdíl dostat. Já tuším, do první ligy je necelých 30 milionů a tak... do druhý, že jo, necelých 10, jo, takže je to velký rozdíl.
1: Jasně, částka za práva, je tam nějaká ta solidarita UEFA, takže jde o velké peníze určitě.
2: A když jsme tedy tady tohle zmínili, tak o peníze šlo vlastně i v řešení, zda Artis půjde do té ligy, což taky je informace od kolegů ze sportu, protože se prý řešili ty potenciální prémie a odměny za postup do první ligy, který ale Artis neudělal.
1: Jasně, byl to postup?
2: Ano, ale až od zeleného stolu a prý museli na soustředění do Rakouska přijet zástupci toho nejvyššího vedení a individuálně s hráči vyjednávat, že nakonec snad ty prémie by jim měly vyplatit, pokud se zachrání na konci té sezony, která za chvilku začne.
0: No tak logicky ty hráči to mají ve smlouvách. Jo, ty hráči mají smlouvu, teď je jedno, jestli tam má 50 tisíc nebo půl milionu nebo miliona.
2: Ale jde asi o to, jak tu smlouvu máš postavenou. Zda tam je přímo řečeno, postoupíte do první ligy.
0: Postup do první ligy je to.
1: Jasně, no.
2: Ale tohle je vlastně přeřazení do první ligy.
1: No to už je v podstatě jako téma pro právníky, no, jasně, jo? Protože jako ty tu první ligu budeš hrát a co je postup, přeřazení. Já bych to teda nechtěl řešit určitě.
0: Ne, tak tam určitě museli si sednout a říct si, hele, já nevím, já teď plácám, možná se dohodli, hele, pojďme to udělat na půlku, ty říkáš, že teda, že to dostanou, když se zachránějí. Jo, já jako hráč bych asi jako řekl, hele, a tady taky vy mě můžete v zimě vyhodit a já se s váma budu zase tady hádat. Jako, myslím si, že to mohlo dojít k tomu, hele, my uberem, vy uberete a dohodli se, já nevím, teď říkám zase, dovedu si představit, že ty top hráči měli půl milionu za postup do první ligy,

0: Takže...
1: Ale tak třeba v Plzni, kdybyste tehda, jak jste postupovali přes předkola, se dostali do té Ligy mistrů, co by zpětně dořazený tým, kdyby někoho tehdy vyloučili, tak jste taky určitě to měli jak nastavené, nemusíš to prozrazovat jak, ale spíš si říkám, jak bys to cítil ty teda? Protože postup na hřišti byste třeba nevybojovali.
0: To jsou jednoznačný dva pohledy, že jo? Ty seš hráč a ty si proto dělal všechno a to, jak to, jako, jak ses tam dostal. Jako, my jsme, uhráli jsme si baráž.
2: Jasně.
0: Jo, a prostě jsme postoupili, byť to nebylo hned po té baráži, tak s odstupem měsíce v podstatě jsme se do té ligy dostali, takže já jako hráč mám jasný pohled. Na druhou stranu majitel, který má vysypat jako 10 míčů, tak řekne, že le, jste ale nepostoupili, jste v baráži vypadli a my jsme to tady uhráli u stolu, když to jako přeženu. No. Hmm.
2: A hlavně jako nejde o malé peníze, že jo? Zvlášť pro třeba druholigové hráče, všichni mají hypotéky a podobně, takže já se nedivím, že kopou za ten svůj záměr, na druhou stranu chtějí v tom klubu zůstat, je to složité.
1: Ale na závěr toho tématu, když teda si půjčím ještě jednou slova Martina Pospíšila ve Sportu, tak říkal, každý hráč přišel do Artisu, aby vykopal ligu a ne kvůli penězům. Což bych s tím úplně nesouhlasil. Když jsem slyšel hlasy přímo z prvoligového prostředí, kdy různí zástupci některých klubů říkali, že jim Artis třeba přeplatil hráče, no, jasně, kteří tam šli
2: jasně.
1: Jako za penězi. No. Tak,
0: je to o komunikaci.
1: Takzvaně každý to cítí nějak jinak, jak říkal klasik, někomu to přijde moc, ale já jsem to takhle cítil. Máme tady prvního volajícího k nám do desítky, Pavla Horváta. Dobrý den, kdo je tam?
3: Dobrý den, u telefonu Jirka. Já bych chtěl jenom malinko k tématu, které jste teďka řešili, a to je vlastně kauza kolem druhé ligové Opavy, jejich já jsem fanoušek, protože tam je situace obdobná, bylo kolem toho spoustu zpráv a řečí, že se bude přeřazovat Opava třeba do MSF, a tam by ta situace byla podobná. Myslíte si, že teďka, když už vlastně rozhlasovaný ročník celé druhé ligy, že ještě hrozí například Opavě posunutí do MSF, nebo se to bude řešit bodovým odpočtem nebo něčím podobným? Děkuju moc.
1: No, Jirko, pravda, že tady nad tímhle nevím jako úplně přesně.
2: Takhle, tak, když je ta,
0: ze zkušenosti z minulých, ne teďka posledních let, ale je tam ten odpočet by pravděpodobně asi musel přijít, že vyřadit v polovině soutěže nebo v nějaký části soutěže někoho vlastně nejde asi úplně a ten odpočet může prostě přijít jak před soutěží, tak v průběhu a bohužel tomu, co se s tím musí vyrovnat, viděli jsme to i v zahraničních ligách.
2: No. Souhlasím, přesně tak si myslím, že by to bylo i vlastně v tom případu Karvina, kdyby se Karvina nakonec nestáhla to odvolání, tak to řešení by bylo zřejmě takové, že by buď vstoupila do té sezony, anebo v jejím průběhu by vedení LFA ji hodně bodů odečetlo. Až 20.
1: Tedy. Jirko, děkujeme za zavolání, budeme to sledovat a zdravíme vás, asi předpokládám někam do Slezska.
3: Teďka cestou do Varu.
1: Dobře.
2: Na festival předpokládáme.
3: Je to tak.
1: Tak si to užijte. Dobře, mějte
3: děkuju
1: se fajn.
3: Díky za odpověď.
1: Já tam
0: jedu ve středu, co si berete na sebe?
3: Já mám kraťasy a bílý tričko.
1: Tak to se poznáte.
0: Já bílou nenosím.
1: Jirko, mějte se.
3: Možná uvidíme ve středu, budu se těšit. Mějte se.
1: Tak Pavel už se taky na vás těší. My se těšíme na start první ligy, která je tady za necelé 3 týdny a jenom k tomu doplníme, že Artis ten má se Zbrojovkou společné 3 víkendy podle losu doma a hned ten první hraje s Mladou Boleslaví a Zbrojovka má hostit pražskou Spartu, tak asi to není žádné drama, prostě budou hrát obden, aby se tam vešli tak třeba pátek, pondělí, pátek, neděle. A myslím, že v tomhle ohledu opravdu žádný problém není.
4: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: Pečlivě sledujeme taky přípravy klubů a z nich musíme vyzdvihnout nebo vypíchnout dnes mistrovskou Slávy, která je aktuálně už na druhém soustředění v Rakousku v Kolešlágu. Odehrála už taky přípravný duel se mužstvem z Krakova a remizovali tam 2-2. Už se zapojili i ty posily, které vlastně zažili i prohru ve středu 1. července v Radutině s Vlašimi 1-2. Ale vlastně už tam rezonují zase některá témata, kterým bychom se mohli věnovat a jedno z nich se týká vlastně odchodu Jana Bořila, protože o tom už víte nějaký čas, ale přece jenom tiskovka Jana Bořila už v barvách Slovanu vzbudila dost emocí, myslím i mezi fanoušky Slávie, protože Jan Bořil k tomu svému konci ve Slávii řekl tohle.
5: Je tím to, že prostě stále na to mám a vlastně ve Slávě mi to nebylo umožněno. Se mnou vlastně nikdo se nebavil a až na poslední chvíli vlastně Jarda Tvrdík, jak by to mohlo vypadat v Bčku. A to jsem de facto jako odmítnul, chtěl jsem stále hrát a ptal jsem se vlastně trenéru, vlastně Zdenka Hušteckýho, proč, a on mi vlastně řekl, že to necítí, že kdybych nehrál, tak že bych dělal zle v kabině, tak to mě docela dost překvapilo, no to, že se známe už několik let, spoustu let, a on ví sám moc dobře, že když nehraju, tak jim pomáhám a dělám všechno pro to, aby všichni kluci makali. Upřímně mě to hrozně překvapilo, nečekal jsem to, takhle, že se jakoby zachovají k legendě a vůbec jako mi mě, co jsem tam vlastně jakoby udělal za těch 10 let, ale to je prostě fotbalový prostředí, to je život a poděkoval jsem jim za ty roky a že prostě do Bčka nepůjdu a že si najdu něco jiného.
1: 6 titulů, 3 poháry, 289 soutěžních zápasů, co jsem četl, tak vzbudil taky ohlas ten výraz legenda. Asi je na každém, jestli se tak sám cítí. Jan Bořil, no, asi jo.
0: To, že to řek, zní trošku divně, ale je to legenda Slávie, prostě to je úplně bez debat. Je to pro něj strašně těžký. Já ho chápu vlastně, že chce hrát. Já jsem vlastně, když jsem končil v Plzni, tak jsem taky ještě měl nabídky jako jít jinam, ale vlastně už jsem to v sobě necítil. A jestli on to cítí, tak ho chápu, že chce být platným hráčem a myslím si, že v Liberci ještě odehraje spoustu dobrých zápasů, pokud bude zdravý. To, že se takhle Slávie rozhodla, asi má nějaký důvod. Myslím si, že možná tam bude to, že taky se pustili do nějaký přestavby toho kádru a že samozřejmě ty excesy z posledních zápasů prostě Honzovi Bořilovi prostě nepřidali, no. Je to tak.
2: Každopádně je to hořký konec, je to, jak říkal Pavel, je to trošku zvláštní, že to sám o sobě řekne, že je legenda, ale jak si zmínil, legenda to určitě je, stoprocentně jedna z nejvýraznějších tváří těch posledních třeba 15 let a asi si nepředstavoval, že bude v tom klubu končit takhle. Já chápu Slávy v tom, že už tu roli mění, na druhou stranu musíme říct i to B, že Slávia pomohla Bořilovi, když byl zraněný, vlastně starala se o ně, dala mu tu péči, jinak by třeba skončil ve Slávii už dřív, dostal novou smlouvu a určitě by už by nehrál tolik, kolik by měl hrát, my nevidíme, nebo kolik by mohl, každopádně my nevidíme do té kabiny, jak to skutečně bylo, jestli mu opravdu Zdeněk Houštecký řekl, že má obavy, že by dělal zle v kabině. To je samozřejmě otázka.
1: Možná pochopíte i z následující zvukové ukázky, je to úryvek z rozhovoru právě Zdeňka Hušteckého po tom utkání s Vlašimi v Radotině, který pořídila média, vzal jsem si úryvek ze Sport.cz, tak i kontext celkové té situace, že někdy ne vše, co řekneme, je úplně správně pochopeno a možná šlo tady třeba o tu situaci.
6: Dostal od klubu dvě možnosti a čekali jsme, že právě bude pomáhat Bčku vychovávat ty mladý hráče, který potom se vlastně budou lépe adaptovat v Ačku a on měl možnost zůstat i v A týmu, ale na rovinu bylo řečeno, že mu nemůžeme zaručit tu minutáž a mluvíme vždycky na rovinu. Já se určitě nebojím někoho, nikoho, kdo by dělal v kabině nepořádek, tak si s ním vždycky dokážeme poradit a já jsem si s tím dokázal vždycky poradit, takže se nebojím ani jeho. A bohužel mě osobně, budu mluvit za sebe, mrzelo, že nebyl schopný přijít a říct to prostě na rovinu. Vlastně já jsem se to dozvěděl z médií, že odchází do Liberce.
1: Ještě tam Zdeněk Hušteckej říkal, že to bylo vyjádření, že by dělal zle v kabině, vytržené z kontextu, že to v debatě myslel jinak, ale možná i z tohohle, co říkal, jste pochopili, že to asi padlo, ale nebylo to tak myšleno.
0: Tak budou to dva pohledy, to je jasný, polovina lidí bude na straně Honzy Bořila, polovina na straně vlastně zbytku toho týmu. Tam je ten rozdíl, vem si, že Honza Bořil hrál Ligu mistrů před třeba 4 měsícema a teďka mu nabídneš to, co zmínil Pospa, že budeš hrát druhou ligu na těch stadionech v Radotíně, krásný zázemí pro Bčko, ale...
1: Bčko má hrát Slávě teď na Žižkově.
0: Dobře, tak
1: ale
0: bylo
1: stěhují
0: tam,
1: se tam,
0: bylo tam jako jo, krásný zázemí, všechno super, profi podmínky, ale jsi zvyklej na nabitý stadion na Slávě, kde chodí 18 000 lidí a teď je to prostě krok jako ústup toho světla těch ramp, prostě to takhle je, takhle ty kariéry končej. Já trošku jsem překvapený, že možná to za mě mělo dopadnout tak, možná je to tak ještě skončí, že prostě Honza Bořil ještě odehraje 2 roky v Liberci a mohl se vrátit do toho Bčka Slávie jako ten mentor a jako ten hráč, který bude pomáhat těm mladším. On chce hrát, je to na něm cítit, samozřejmě měl zdravotní problémy, teď se evidentně cítí dobře a je to nepříjemný, je to fakt jako vlastně takhle si určitě neplánoval konec ani Honza Bořil, ani slávisti si to takhle neplánovali. Myslím si, že i z těch slov Houšti to bylo cítit, že tam to zklamání je, ale asi se úplně nedozvíme, jak to bylo postupem času, jako, jak to fungovalo.
2: A to bych chtěl ještě ocenit, tu jeho vnitřní motivaci, je mu 35 let, zažil tituly Ligy mistrů, tak už bych čekal, že nebude nikam odcházet, konec konců, Pavle, ty si to zmínil, už se ti asi z Plzně taky nikam nechtělo.
1: Ale Pavel byl o 5 let starší vlastně.
0: Jasně, 40, no, jasně. Ale vlastně, když jsem odcházel ze Sparty, tak nebylo mi nabídnuto nic, teda, ale chtěl jsem taky hrát, že jo, chtěl jsem hrát, že tě to baví a jsi zdravej a musím říct, že spoustě těch kluků, který jsou v tomhle věku a potkáváme a bavíme se o tom, hele, co dál a to, a říkám, hele, hraj, dokud můžeš hrát, protože prostě to je to nejlepší, co v tom fotbale je, pak už je to všechno jenom takový, když nebudeš top trenér, tak je to fakt jako vlastně normální v uvozovkách práce, ale ten hráč je prostě nádhera.
2: Jsou i případy hráčů, kteří už zkrátka nikam jinam nešli, třeba ve Spartě mě napadají Bořek Dočkal, David Pavelka, hráči skončili nebo se přesunuli Filip Panák, než aby chodili do nějakého menšího klubu. Je to na každém, ale jenom, že mě je to sympatické, že to jde ještě zkusit do toho Liberce, kde asi nebude plný stadion na každém zápase. Každopádně...
0: To už je tvoje starost.
2: To už je, no. Každopádně zápas se Sláví má zase o něco větší náboj.
1: No, říkal Jan Bořil, že se na něj velmi těší, že to snad není to ve čtvrtém kole už někdy docela brzo proti
2: sobě. Je to ve čtvrtém ještě kole, tuším.
0: Vzhledem k tomu, jak já vnímám tu situaci, že Tribuna Sever teďka trošku válčí s panem Tvrdíkem, tak si budu představit, komu budou fandit ten zápas.
2: A myslím, že to bude v Liberci dokonce.
1: No, Liberci by.
2: A jestli ta situace kolem Tomáše Chorého třeba skončí tak, že se Tomáš Chorý nakonec nějak elegantně vrátí do kádru Slávy, tak souboje Bořil Chorý, na to se moc těším, nebo moc bych se na to těšil.
1: No, ta situace teď fanoušci versus vedení Slávy nebo Jaroslav Tvrdík byla relativně výrazná i na tom utkání v Radotíně, někdy fanoušci několik desítek tam byly s transparenty proti Jaroslavu Tvrdíkovi, napadali i vlastně osobnost nového bezpečnostního manažera Jiřího Komorouse, který kdysi za totality usiloval prý o vstup do STB, takže to se jim nelíbí a pochopitelně navazovali na to, že v pondělí Jaroslav Tvrdík v takovém velkém otevřeném dopise na webu Slávie uvedl, že aktuálně čelí Slávy a správnímu řízení ministerstva vnitra a že reálně hrozí, že bude celý rok hrát před prázdnými tribunami a k tomu tam dodal několik novinek, které se týkaly třeba i odkladu prodeje permanentek na Tribunu Sever. Není to jednoduchá situace, na druhou stranu to, co se stalo v tom druhém nadstavbovém kole v derby proti Spartě, byla celá výjimečná věc, šílená věc a potřeba je samozřejmě, aby každý nesl ty následky.
2: Ano, jestli tomu můžu velmi stručně, tak já vnímám Slávy teď tak, že jako naprosto odskočená, dobře posiluje, má ten kádr úplně nabitý, třeba i v
1: tomu se ještě dostane, pokračuje.
2: Ne, jasně, no. Jenom to má konsekvence. Třeba v porovnání se Spartou i třeba z Plzní, které jsem čekal větší tu aktivitu na přestupovém trhu, takže mi přijde, že je ve velmi dobré sportovní pozici, bude hrát Ligu mistrů, může útočit na mistrovský hetrik, ale jako ten konflikt s těmi fanoušky a ta celá situace kolem toho má podle mě bohužel potenciál.
0: Je to velká
2: potenciál,
0: rozmíchat to.
2: No, přesně tak. Nebo rozložit jsem dokonce chtěl použít.
1: No, tak uvidíme, budeme to sledovat dál, ale chtěl jsem se zastavit právě u nabitosti kádru a teď hlavně v obraně, protože když jsem viděl ta jména, že se zapojili i hráči, kteří přišli z hostování, tedy Halinský nebo Kamara, že vlastně koupili Ngesana a do toho chybělo teď při těch přípravách a stále chybí dokonce soustředění v Rakousku těch 10 reprezentantů, včetně třeba Holeše nebo Chalupka. Ještě Ogbu, ten je zraněný teda, ale otázkou jak dlouho. Ale jako jak to tam poskládají, víš? Že to je nabité.
0: 5-3-2.
1: Jenom stopeři. Víš, jako, ale že to je teda síla ohromná. Denis Halinský tak... skvělý, Kamara taky s balonem umí skvěle.
0: Lukáš to tady řekl, budeš hrát Ligu mistrů, chceš útočit na hat-trick, Slavě musí mít ten kádr nadupaný. Myslím si, že v některých zápasech, byť měli široký kádr, tak tam bylo cítit to, že občas jim nějaký hráč trošku chyběl a teďka oni si to nemůžou dovolit, aby prostě jim vypadli hráči, obzvlášť v tom úvodu sezóny. Já si myslím, že možná ještě v průběhu toho podzimu ty hráči budou postupně jako odcházet. Bavili jsme se tady o Artisu, který 100% bude nějaký hráče schánět, tak jsem přesvědčen, že zrovna i ze Slávy by tam prostě ty kluci mohli přijít.
2: Určitě budou odcházet. Podle mě Mikuláš Konečný bude první na řadě, Hradec se o něj zajímá. Já tady úplně nevěřím ani Kamarovi, že se prosadí do toho kádru, protože jako mně se fotbalově líbí moc, ale jestli ta jeho bohorovnost není moc.
0: Ale když si Indra sundá čepici, tak už těch vlasů tam moc taky není ze předu a tohle to je hráč, který tě stojí spoustu vlasů každý zápas, takže ne, ale já taky si myslím, že ještě Kamara nechci, že nedosahuje, ale taky si ho tam úplně nedovedu představit.
2: Halenský si myslím, že zůstane.
1: Slavia začíná vlastně ten první ligový víkend proti Slovácku doma před zavřenými tribunami, protože tam dobíhá ještě ten trest a ten první soutěžní víkend první ligy je 26. července, si tady koukám dobře do kalendáře, otázkou zda nebude třeba Artis hrát už v pátek 24. Každopádně jdeme dál, protože v desítce potřebujeme ještě probrat řadu dalších témat.
4: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: Téma, které se týká hledání reprezentačního trenéra. U nás na Radiožurnálu Sport pořadu na rovinu Tomáše Pancíře byl David Strunda, bylo to dva dny po rezignaci Miroslava Koubka, která přišla z kraje minulého týdne, takže jsme to tady v té desíce ještě neřešili. Miroslav Koubek skončil bez odstupného, bez nároku na peníze za zbytek smlouvy. Ale už se mluví teda o tom, kdo by měl vybrat a jak trenéra, tak právě David Runda mluvil o tom, že si sedli s Pavlem Nedvědem, že on sám má blízko k zahraničním variantám a bude to samozřejmě i na návrh Pavla Nedvěda. Chtějí někoho, kdo bude s námi žít a přinese i nové metody na základě svých zkušeností ze zahraničí. To padlo v tom rozhovoru, můžete si poslechnout pořád na rovinu, byl tady David Runda. Nicméně podle iDNES.cz byl první na seznamu kandidátu opět Jürgen Klinsmann, ale aktuálně tedy iDNES psalo, že u gestční skupiny prý neprošel. Mně to přijde, že se zase Pavel Nedvěd vrátil okolo zpět a zase tam bylo to jméno Jürgen Klinsmann, který ale poslední roky vlastně je spíš odsuzovaný než úspěšný trenér.
2: Asi 10 let netrénoval, ne?
1: Tak trénoval Koreu, tam teda na něj nespomínají vůbec dobré, možná ještě hůře než na toho trenéra, kterého teď vyprovázeli eskortou, aby mohl odletět vůbec do Ameriky ze země po konci Korejců ve skupině. A předtím vedl vlastně neúspěšně Bayern a pak vlastně ještě reprezentaci Spojených států amerických.
2: A to už je historie, no. No,
1: to je nějaký 12 let.
0: Já jsem teďko byl minulý týden v Bratislavě. Něco jsem dělal na stadionu Slovanu Bratislava a tam je trenér Jaja Touré teďka. Já jsem zvědavý, chápu ambice těch vlastně trenérů, že jdou do týmu, který bude silný, který by měl být v té zemi nejsilnější, že má vlastně chtíč v sobě dokázat nějakou jinou ještě štaci, jo, ale nebude to vůbec jednoduchý. Vůbec netuším, kolik si sebou bere jako členů realizačního týmu. Dneska už to není, dneska už to fakt není o dvou lidech. Myslím si, že opravdu se můžeme bavit o té finanční stránce. Spadlo to prvně, to jednání s Klinsmannem na těch penězích, co jsem pochopil tenkrát. A myslím si, že by to byť ty...
1: A prý chtěl slevit, psali na iDNESu.
0: Já vím, no, tak ono je rozdíl slevit ze 100 tisíc a slevit z milionu. To je jako, to je velký rozdíl. Já nevím, na co máme, protože samozřejmě tohle téma těch financí je prostě velký a ten trenér nepřijde prostě sám. V téhle době už, teď jsme se bavili, realizační tým na mistrovství světa, nebo ten stav byl 60 lidí. Hmm. Jo, já neříkám, že přijde s tím zahraničním trenérem 60 lidí, ale troufnu si říct, že minimálně 5 jich bude. Jako, jo. Videotechnik, určitě 2 asistenti, kondiční trenér i v tom nároďáku, to jsou lidi, který musí zaplatit a ty tady nebudou za ty částky, které tam byly teďka ty kluci na tom mistrovství světa, prostě, že jdeš reprezentovat svojí zem, ty to berou jako práci. Samozřejmě mohli by to být odborníci, je spoustu trenérů na světě dobrých, ale já jsem fakt jako zvědavej, co zase z tohohle bude a jak se tahle kauza bude vyvíjet, mně to prostě přijde.
1: A ty bys byl pro variantu?
0: Já nevím, já jako čekám ty jména, já samozřejmě jsem, teď jsem bez urážky, já se pohybuju tady mezi váma a jezdím penaltovýho krále po republice, takže já se nepohybuju v tom, že bych se jako scházel s trenérama, který jsou volní, teď nevím, Bielsa bude volnej asi. Jo, nevím. Jo, takže abych měl ty vazby na to, že pojedu do Itálie a budu přemýšlet, jestli...
1: No tak teď je volných po mistrovství světa už během mě zhruba 10 trenérů, nebo 11 trenérů.
2: Poslední horká zpráva, u Ghaňanů skončil Queiroz.
1: No, Carlos Queiroz. Ten, který když říkal tehdy, že chce s Portugalskem něco vyhrát, takže snad přestane kvůli tomu kouřit, tak to nevím, jestli se mu povedlo, ale vyhrál před 10 let euro. Ale Koeman je volný, pak je volný Bielsa, Nagelsmann z těch nejznámějších.
2: No. Hong Myung Po.
1: No. Steve Clark ze Skotska.
0: No dobře, a to jsou, já zase se vrátím, to jsou rakety, my to nemůžeme zapomínat.
1: Ale vem si třeba cestu Rakušanů, kteří mají Rangnicka, který budoval nejdřív Hoffenheim, pak Lipsko, vlastně dlouhá léta jako sportovní manažer, a teď Rakušany 4 roky za sebou, už se dostali na euro docela daleko, teď teda vypadli.
0: A teď hned ti do toho skočím. Já jsem koukal na ten dokument před nějakým zápasem Rakouska a tam bylo to, jak on si musel ty Rakušany získat, že ho brali jako Němčoura, nebo jak to tam pojmenovávali. Jo. Dáme mu ten čas tady? My dostane ho
1: tak
0: tady,
1: nemáme úplně teď jako zase...
2: Kam spěchat. Ne, ale já jsem chtěl položit tu otázku podobně, že kdyby se...
0: Máme času víc než peněz.
2: Kdyby se zase ty peníze zase tolik neřešily, samozřejmě na Klopa to asi nebude, ale našel by se nějaký kandidát a to bych očekával, že třeba Pavel Nedvěd využije těch svých kontaktů v Itálii, podobně jako tehdy na Slovensku Marek Hamšík, který přitáhl nějakého kalzónu v uvozovkách, nějakého, byl to asistent v Neapoli.
0: Tady už byl stramačovaný tenkrát.
2: No, to je pravda. Tak kdyby ty peníze byly, tak jako myslíš, že je čas na zahraniční variantu, že zkrátka dospěl ten český fotbal, no, do
0: tak
2: toho bodu.
0: Vidíme to i v jiných zemích, tak Ancelotti vypadl včera z Brazílii, jo, trénoval Real Madrid, zase viděl jsem tam jeho syna na lavičce, taky asi tam nešel sám prostě. Hmm.
1: Ale i třeba ve Spartě, když přivedli Briana Priského, taky možná na to někteří koukali skrz prsty, jak to bylo tehdy vlastně docela pozdě oznámené, ale taky změnil ten český fotbalový rybníček, ať už jenom tou angličtinou prostě na tiskovkách, přístupem zahraniční hráči, a dá se to, nebo mám pocit, že si na to všichni zvykli.
2: Není to samozřejmě samospásné, ale já, když se zamyslím a řekl bych, tak který český trenér by teď měl trénovat národní mužstvo, tak já vidím asi jedno jméno, které bych si tam dokázal představit, a ten řekl, že nad tím teď nepřemýšlí. Nevím, jestli úplně nechce.
0: Myslíš Luboše Kozla?
2: Jo, myslím Luboše Kozla, jinak žádnou jinou reálnou variantu, která by mi dávala smysl, já ji nevidím.
1: Je pravda, že Klinsmann byl kritizovaný v Koreji za to, že on bydlí vlastně dlouhá léta v Kalifornii a že kromě represrazu se vůbec tomu korejskému fotbalu u nich doma nevěnoval.
2: To si vůbec nedovedu představit. Že
1: a
2: by
1: ty bys prostě... možná potřeboval odborníka, který se tomu bude věnovat.
2: No a ideálně, kdyby tady třeba žil, nebo aby nedojížděl na srazy z Míchova třeba.
0: Já se teď možná se spletu, ale myslím si, že jsem to taky jako vnímal, že na Slovensku taky kritizovali Kalzonu za to, že jako tam nežije.
1: Pak vzal to angažmá v Neapoli, ne? Ten poslední, tu poslední fázi nebo někdy.
0: No ale taky tam nežil, že jo? Taky dojížděl jako na ty srazy. No, myslím,
2: jasně,
0: že
2: tak to... primárně je to o výsledcích, že jo? No, on tam přišel a ty výsledky měl. No. Na Euro hráli výborně na tom 24, to jsme byli na zápase Belgie-Slovensko. To, že se to pak zase nepovedlo, to je jiná věc. Ale co bychom teď tady asi v Česku dali za to, kdyby tady nějaký trenér vydržel 4 roky?
0: Já ještě jako ne, asi někdo nám volá.
1: Je teda paradoxní, jenom to doplním, Kalzona trénoval zrovna na Neapol, Slováky dohromady, když na Euro relativně zářili, takže ono to zase takový
0: nefasilnilo. No to chci říct, že hele, ono fakt je to jedno, jestli bude bydlet, teď plácnu, v Budějovicích a bude trénovat Norsko a budou úspěšní. No tak ta pravda fakt leží na tom hřišti, to nikdo nebude kritizovat.
1: Máme tady dalšího volajícího do dnešní sváteční desítky. Dobrý den, kdo je tam?
7: Dobrý den, tady posluchač Petr, přeju všem teda dneska hezký svátky a chtěl jsem se zeptat, teďka jsem se chtěl zeptat na rozhodčí, jestli si dobře dovedete velice představit, že budou takhle pískat, když budou mít nějaký uvolněný metr, takový, jakoby v lize.
1: Hražíte budou... třeba na zápas Francie-Paraguay?
7: To taky, ale jako ten volnější metr, to samozřejmě taky, ale ten volnější metr vlastně, taky ty menší fauly, že se nebudou pískat a to si vystechnou jakoby v hledišti nebo od realizačního týmu, že jo, a takhle, že a jak do toho bude zasahovat VAR vlastně, protože si myslím, že ten volnější metr, myslím, že naší lize to bude dost takový složitější, bych řekl, jakoby.
1: No,
2: to můžeme zobecnit, jak se ti, Pavle, líbí výkony rozhodčích na mistrovství světa?
0: Líbí, no. Já si myslím, že je to v pohodě, že až na tenhle ten zápas Francie, já jsem to nepochopil, prostě myslím si, že ten metr je v pohodě. Musím říct, že tam je i vzájemný respekt. Kromě zase tohohle zápasu Francie, tak vlastně je tam vidět i ten vzájemný respekt těch hráčů, jo, že na to asi posluchač taky mířil, tady my jsme schopní se při prvním autu poprat jako, nebo nechci poprat, ale hádat se 3-3, ale zase je to o toho, jak ty rozhodčí to držej ten metr, prostě uděláš chybu, tadyhle 5 vteřin aut, tak jo, pojďme to držet, jako 5 vteřin aut, vezmem ti aut, výkov od brány, je roh, tohle se mi hrozně líbí, to jsem úplně z toho jsem nadšenej, prostě myslím si, že to tu hru zrychluje, i to, že jakmile se necháš ošetřit bez karty, tak jdeš prostě ven. Myslím si, že to je další hodně důležitý bod. Takže tyhle ty věci se mi líbí a pokud tě naši rozhodčí budou držet, tak jsem přesvědčen, že to bude fungovat i tady. A trošku taky mám obavu z toho respektu těch hráčů, ale znovu říkám, bude záležet na těch rozhodčích, jak to budou držet jako striktně.
2: Jasně, a jak říkal Pavel, ty pravidlové věci bych klidně převzal taky hned. Taky se mi to moc líbí, včetně toho, že když je špatně odpískaný nebo odmávaný roh, tak že se do toho může zapojit video rozhodčí a buď ho odvolat případně.
1: Pokud jde o roh, který je špatně přidělený, a ne pokud jde o špatně přidělený odkop obrany, ale to je jaká ta část pravidel. Máme tady dalšího volajícího, dobrý den.
8: Zdar, pánové, sportu zdar a fotbal zvlášť z Liberce. Já bych to ještě měl pana trenéra mimo pozvat, pana Svědíka, pana Hapala. Co je na to, pánové?
1: Myslíte do desítky?
8: No, na trenéra, na rovni mužstva.
1: Pavle, co bys na to řekl? Děkujeme mimochodem.
0: Jo, tak jsou to taky jména, mně se líbí a myslím si, že zrovna, nevím jestli Pavel Hapal, ale určitě Martin Svědík a Luboš Kozel, mně se líbí, že samozřejmě ta nabídka je fantastická, nároďák nebo ta myšlenka, ale mají rozdělanou práci a jsou to jak Svěďa, tak Luboš, tak jsou prostě podle mě trenéři, který jako mají rádi tu dlouhodobou práci, jo. Promiň.
1: Ne, já jenom k tomuhle tématu, ty jsi pozval do desítky na 30. července Antonína Baráka staršího a Ondře Lípu, ano, kteří nějakým způsobem objíždí Česko a snaží se učit vlastně i tréninkové metody podle fačru prostě školáky nebo malé děti, ne?
0: Ano.
1: No, a vlastně v tomhle ohledu pořád chápu nějakou tu zodpovědnost, že se tady bavíme i o tom, aby se podařilo od zhora dát ten nějaký fotbalový systém do celého Česka, do toho fotbalu.
0: Spíš od spoda.
1: Myslíš, že od spoda, dobře. No, protože třeba Luboše Kozla vzpomínáme hlavně, bo já ho osobně teda cením nesmírně za to, jak dokázal s Duklou před těmi lety pracovat a nastavit tam velmi atraktivní herní tvář a úspěšný model.
0: Luboš byl, podle mě, jestli se nepletu, i u 18, u 19, takže je to trenér, který má svou spoustu jako už zkušeností, má vystupování, umí se chovat, vždycky takovej byl, takovej jako ne úplně nereagoval na první dobrou, že by se s někým chtěl hádat, samozřejmě uměl to taky, ale a to v něm taky určitě bude, ale má fakt jako spoustu zkušeností. Pavel Hapal teď jako vzal Olomouc, no, tak si nedovedu představit, jako, že řekne, hele, dobrý, tak já jdu k nároďáku, no, je to složitý.
2: Asi
0: no.
2: Kdyby dostal tu nabídku, tak on by to možná řekl.
0: To je ta otázka, jako zase vezmu to podle sebe, vlastně máš chuť do tohohle kolotoče vlíz, když vidíš, jak to vypadá. Ty jdeš k nároďáku, my jsme ať to dopadlo, jak chce. My jsme Míru Koupka na Spartě nosili na ramenou hráči a za měsíc vlastně je to největší nepřítel. To je
2: v podstatě
0: jako,
2: takhle končí všichni jako. Už v poslední době, počínají Michalem Bílkem.
0: Je úplně výrok Honzy Nezmara, když odcházel Radek Kováč, že vlastně přivádíme trenéra, ale už vlastně hledáme novýho, to mě vlastně úplně jako trefilo, že jako si říkám, tak má to cenu tuhle práci dělat, ty vlastně začínáš a už oni jako přemýšlejí na to, nad tím, jako jak přivedou někoho jiného, tak to mě jako hodně zasáhlo, musím říct.
2: Já jenom ještě navážu na pana posluchače a jsem totiž nedovysvětlil ten můj pohled na věc. Já jsem mluvil o v mých očích reálných variantách, proto jsem vůbec nezmiňoval Jindřicha Trpišovského, což je z mého pohledu nejlepší trenér v Česku, a druhý je podle mě Martin Svědík, ale ten má tu práci v Brně tak rozjetou, že si nemyslím, že by bylo reálné ho dostat k národnímu mužstvu.
1: Ano, můžeme si ještě poslechnout Petra Čecha, opravdu legendárního českého brankáře, který se dostal na utkání tenisového Wimbledonu a oslovil tam našeho kolegu reportéra Jaroslava Plašila, který ho rovnou vyspovídal, a Petr že se také vyjádřil k tematice zahraničního trenéra pro českou repre.
9: Vím, že se vlastně objevují hlasy k zahraničnímu trenérovi, ale ono je zahraniční trenér, jako vzít zahraničním trenérem, protože ze zahraničí jedna věc, ale aby měl kvalitu a aby vlastně ten český fotbal mohl posunout dál, tak to už je věc druhá. Samozřejmě na to člověk potřebuje mít i finance, i nějaký zázemí, takže jsem zvědavý, jakým směrem se tady ten výběr bude ubírat a nechám se překvapit. Každopádně času na to zase tolik není.
1: No tak uvidíme, jak to bude. Tohle téma je asi tak široko spektrální, že
0: a
1: teď
0: tam,
1: tady...
0: Vy jste tady říkali, že máme spoustu času. Vidí, že Petr Čech ti řekne, jako moc času na to není. To...
2: No ta Liga národů, já si myslím, že máme dost času. Ta Liga národů, no. To bude složité.
1: Dokáže, co tím chceš naznačit?
2: Chorvatsko, Španělsko, Anglie.
0: A dobrý, tak
2: ne, já ti rozumím, ten trenér by měl být u týmu.
0: Složitý to bude, ale vlastně ten trenér by mohl absolvovat tři zápasy a tam je podle mě skoro měsíc pauza, že jo, na ty měsíc, ale je tam dlouhá.
2: Tam je měsíční cyklus taky hlavně.
0: Je tam dlouhá pauza vlastně.
2: Jo, takhle
1: reprezentační
0: pauza, že s tím můžeš jako s tím.
1: Pánové, to je daleko ještě.
2: Jasně, ale tam už musí být trenér nastále, žádný překlenovací.
1: Tak ještě jeden z posluchačů, dobrý den.
10: No, Pavel Ústí nad Labem, dobrý den, já vás zdravím. Máte naprostou pravdu, je to situace zapeklitá a jako kdo nám to byl dlužen, nevím, ale v podstatě s tím trenérem národního týmu, já bych tam spíš ještě zmínil jednu věc, ono, trenér Koubek dostal šanci, probojovali jsme se na mistrovství světa, pak tam bylo vyjádření ano, ne, v podstatě každý den i manažer Nedvěd v podstatě povídal do médií něco úplně jiného. Nakonec se rozhodli teda, že asi bude záhodno, aby trenér Koubek odešel, tak se Van Trunda s panem Koubkem domluvil nějakým způsobem, ale jako já tam furt vidím i pochybení prostě jednak manažerský, protože já, když už teda trenérovi Koubkovi dali tu důvěru a dostal nějakou dvouletou smlouvu, tak si myslím, že by tu práci měl dokončit, to je za mě. A teďkon hledat někoho novýho, protože není kdo. Já jako mám stejný názor jako Petr Čech, jo, v současné době angažovat zahraničního trenéra je podle mě nesmysl, protože zkrátka a dobře nenajdou takovou kvalitu, respektive ji ani nezaplatějí, a krátkodobě někoho angažovat mi přijde taky nesmyslný. Tady je potřeba nějaká dlouhodobá jako práce, dát někomu důvěru na delší období a počítat s tím, že prostě nebude mít zrovna hned okamžitě úspěch. Ten systém je prostě tak vykolejený, že ten trenér to nenahodí během dvou let. A vy jste na ten příběh, jak jste vyprávěli po Rakousku, respektive o trenérovi, který vede rakouský tým. A já si teda myslím, že i když u nás by byl samozřejmě momentálně nejlepší momentálně za mě teda Luboš Kozel, tak chápu, že nejenom jemu se do té pozice asi moc nechce, protože je tam hrozná nestabilita. A ta stabilita přijde až potom, co si teda manažeři nejvyšší řeknou, jak to chtějí dělat, jak chtějí celý systém i výchovy mládeže, i teda vybírání trenérů nastavit. A pak teprv za mě by měli vybrat českýho trenéra, který mu dají důvěru klidně na 6-8 roků a opravdu teda kvalitního. a počítat s tím, že to hod hned nedopadne. Děkuju.
1: No. Děkujeme.
0: No a já vlastně na tohle zase navážu, já jsem se teďka uvědomil, za jakých podmínek odcházel Ivan Hašek, že jo? Jo, Ivan Hašek vlastně taky, ještě to nebylo ztracený, vím, že asi třeba by nepostoupil z baráže, ale třeba taky jo. Jo, my jsme vlastně v ní v podstatě byli a vím, že samozřejmě výsledek na Fajerských ostrovech je propadák, jo, ale měl nějakou cestu nastavenou. Já neříkám, že by to dopadlo fantasticky, ale odvolali jsme Ivana Haška, pak jsme nevěděli, teď nechci říct půl roku, kdo se toho ujme, dostal to Míra Koubek, postoupil na mistrovství světa, dostal smlouvu na další dva roky, no a my to ukončíme. Já vím, že já jsem taky byl nespokojený, rezignace a tohle, to jsou silný slova, já jsem taky byl nespokojený, mi se to taky nelíbilo, jo, ale tak jsme mu dali nějakou důvěru, no tak jako musíš tomu věřit. Je to stejný jako na té klubové úrovni. Já to znova řeknu, pro mě to je hrozná věta jako pro trenéra, jo. My vezmeme trenéra a už přemýšlíme, koho vezmeme dalšího, to je prostě hrozný.
1: Podobně to udělali mimochodem Švédové, teda, že Jöndal Tomasson byl odvolaný vzhledem k výsledkům v neúspěšné kvalifikaci od Švédska, ale už měli jistou tu účast v baráži, přišel Graham Potter a teď dostal Švédy vlastně do toho utkání, které nestačily na Francii.
0: Do médií ty důvody přijdou tyhle ty vždycky výsledky, nevím, možná osobní problémy nějaký, ale nikdy se nedozvíš, že si ve Švédsku se tam jako hádali v šatně, že jim nevyhovuje herní styl. Tady jsme prohráli, tak na koho to šoukne.
1: Tak měli fakt špatné výsledky.
0: Dobrý, jako no, ale tak nějaký důvod to asi mělo. Teď byli na mistrovství světa taky. Jo, a
1: do té baráže šli z Ligy C. No,
0: vždycky to má nějaký důvod. Vždycky to má nějaký důvod. Jo. Samozřejmě to nejjednodušší, protože ten trenér fakt tam zůstane pak stát sám, to jsem zažil. A je to tak, že prostě ty máš kolem sebe tým a najednou seš tam sám a jako to je on, ten nám to jako běž.
2: A to by už jsme se ani nevraceli k tomu konci Miroslava Koubka, to je taky zase jako všelijaké, samozřejmě, tak on sám říká, že neutíká z boje, že půjde dál. Pavel Nedvěd mu vyjadřuje důvěru vlastně s Davidem Trundou a o pár dní později vlastně na schůzce Trunda Koubek, kde vlastně ani není Pavel Nedvěd, což podle mě by mělo být v jeho gesci, aby zkrátka nějakým způsobem rozhodoval o té budoucnosti toho trenéra, tak najednou se dozvíme o té rezignaci. A jak to tedy bylo? Snad se to někdy dozvíme, jestli Miroslav Koubek tam přinesl tu rezignaci, nebo jestli pod tíhou argumentů Davida Trundy.
1: A David Trunda říká, David Trunda tady na place, na rovinu v pořadu Tomáše Pancířovi říkal, že to vyšlo z Miroslava Koubka, že na něj vůbec nenaléhal, že to takhle vyšlo z toho rozhovoru.
0: Uvidíme.
1: Tak si ho poslechněte. Ještě jeden posluchač, dobrý den, kdo je tam?
11: Dobrý den, tady Ondra. Já když vás takhle poslouchám, tak mi napadlo jméno Zdeňko Frtěla a tím bychom možná mohli zabít dvě mouchy jednou ranou. Jaký je váš názor?
0: A jaká je ta druhá?
2: Že byste zabili Teplice.
1: Vy ho nechcete v Teplicích.
11: Zahraniční trenér a nový trenér.
2: To je pravda.
0: A ještě levnej.
1: Tak to je dobrý nápad. Děkujeme, tak my zavoláme do Teplic, co by na to říkali.
0: Samozřejmě je to zajímavá myšlenka. Zase by to bylo o tom týmu, který ten Zdenda by si musel přivést sebou.
2: Tak prostě. Jeden by tam zůstal,
0: jeden by tam zůstal, Réza by tam zůstal, to je jasný. Ale jo, jasně, beru to trošku s nadsázkou, tenhle ten typ, ale samozřejmě, už je tady dlouho, už je to v podstatě Čech, ale je to zahraniční trenér.
1: Tak mějte se hezky, děkujeme.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Poslední několik minutek, jenom abych vám to předestřel, témata z mistrovství světa, která jsem chtěl zmínit. Australani neúspěšně vystřídali gólmana těsně před rozstřelem s Egyptem, v 16. finále vypadli. Němcům se nechtělo na penalty proti Paraguaji, přemluval marně kapitán, několik hráčů taky nechtěli, vypadli, Nagelsmann rezignoval. Nizozemci vypadli opět na penalty z Maročany, byť tam byl krásný gól Chakpa. Maročani srovnali těsně před koncem, nakonec vyhráli a postoupili i pak přes Kanadu, kterou porazili 3-0, a dostáváme se k tomu sobotnímu večeru, který já jsem trávil, co by už tedy otec dvou dětí, a jakým způsobem jsme to slavili, ale koukali jsme na fotbal.
2: Gratulujeme, Honzo.
1: A opravdu teda pro mě bylo strašným zjištěním zápas Francie Paraguay, jak se to vyvíjelo, jak to vlastně celé vypadalo. Francouzi hráli krásně předtím, teď hráli účelně, vyhráli, ale co Paraguajci?
0: No Paraguajci...
1: Ale průměr na turnaj 25 skluzů za zápas.
0: Zkusili to touhle cestou. Já nechci, že jim to málem vyšlo, ale jako Francii to jednoznačně znechutili. Musím říct, že Mbappé není úplně můj jako oblíbenec, ale musím říct, že to ustál jako fantasticky, že ty reakce na ty provokace a některé zákroky klobouk dolů, z tohohle by se spousta hráčů mohla poučit, protože byl pod obrovským tlakem a asi to nebylo nic příjemného, ale odešel s rukama nahoře a to já si hodně cením teda.
2: Ne, skvělá reakce Mbappého. Já jsem ho sledoval celý zápas, on se v podstatě smál i po těch faulech, jako dával najevo, že on je ten na výši, ale některé ty zákroky, já jako obecně říkám, ať ty týmy hrají tak, jak si myslí, že uspějí proti tomu favoritovi. Samozřejmě fotbalově Paraguay neměla vůbec žádnou šanci, ale to byly zákroky úplně za hranou. Jako.
1: Uzbecký to... sudí Ilgis Tantašev udělal reklamu uzbeckému fotbalu, že tam se tohle asi toleruje bez karty, protože Paraguay nedostala ani jednu
0: žlutou. To je nepochopitelný. Já vím, že asi tak pískali i holky, samozřejmě asi chceme tam dostat co největší množství rozhodčích, ale proč tenhle zápas píská rozhodčí jako z Uzbekistánu, který má pár pohárových utkání, jako jo, to je to vlastně zase hrozně zvláštní rozhodnutí.
1: Možná jste se taky divili, jako my, teda nad ránem, když jsme viděli, že Paraguay zastavil 0-1, vlastně vůbec nechce hrát a nenapadá. Bylo tam na stadionu ve Philadelphii obrovské horko, 38,3 stupně Celsia.
0: Se blbě napadá.
1: A blbě se napadá, takže jenom i teď tady pochopení, možná taková lehká úlitba.
2: Ale hráči že... Francie napadali poměrně často.
1: Ale napadali je jakoby u svého vápna, ale
2: fyzicky.
1: Třeba, když Francouzi kombinovali...
2: Fyzicky.
1: No,
0: fyzicky. Napadali fyzicky, nenapadali balón.
1: No, takže Francouzi budou hrát teď další kolo a to čtvrtfinále a budou hrát s Marokem, takže se v Paříži a v jiných městech těší asi i třeba bezpečnostní složky. Brazilci prohráli z Nory 1-2, Mexiko, Anglie 2-3, Angličani z Nory si to rozdají o semifinále. No, máte se na co těšit, my to vysíláme živě, ale chtělo by to ještě desítku konkrétních mistrovství světa jenom. Děkujeme Pavlu Horvátovi, děkujeme Lukáši Michalíkovi, který tady byl. Lukáš, měj se hezky.
2: Díky, naslyšeno.
1: Děkujeme, Pavle, měj se dobře.
0: Hezonký sváteční den.
1: Ano, naslyšeno. A ve čtvrtek naslyšenou, užijte si svátek upálení mistra Jana Husa a zase brzy naslyšenou.
4: Radiožurnál Sport.
12: Sport ze všech úhlů.
4: Dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
12: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
13: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer.
4: To všechno je Wimbledon.
12: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
14: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
4: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti.
12: I to se od nás dozvíte.
4: Přímo z jeho západu Londýna, v reportážích a živých vstupech.
12: Tenisový Wimbledon na Radiožurnálu Sport
4: od 29. června do 12. července.
12: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
15: Dobré odpoledne, 17 hodin. Jana Gulda a zprávy.
16: Kyjev chce získat licenci na výrobu střel Patriot. Uplynulo 611 let od upálení mistra Jana Husa. Čeští basketbalisti hrají poslední zápas kvalifikace mistrovství světa. V Brně bojují s Estonskem. Na dálnici D2 na 42. kilometru směrem do Brna brzdí provoz nehoda. A počasí zítra bude zpočátku i polojasno, postupně až zataženo, občas déšť a teploty až 30 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
16: Ukrajina žádá západní partnery o urychlené dodávky raket Patriot. Země jich má na svou obranu nedostatek. V noci opět čelila rozsáhlému ruskému útoku. Moskva udeřila 68 raketami a 351 dronem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky řekl, že chce pro Kyjev získat licenci na výrobu Patriotů. Podle analytika deníku Kyjev Independent Adama Sibery zajímá Ukrajina Spojeným státům co nabídnout.
17: Reálně určitě, že se o to Ukrajina pokusí, nabídne ty svoje zkušenosti, které dnes vlastně už pomalu i Trumpova administrativa vlastně přichází na to, že válka se tak strašně rychle změnila, že ukrajinské zkušenosti, zejména v oblasti dronů, jsou nedocenitelné a myslím, že Ameriku to velmi zajímá.
16: Uplynulo 611 let od upálení mistra Jana Husa. K smrti ho odsoudil koncil v Kostnici kvůli kritice poměrů v katolické církvi. Té vyčítal třeba prodej odpustků nebo hromadění majetku. Češi si církevního reformátora připomínají tradičními bohoslužbami nebo slavnostmi. Celodenní trhy jsou i v jeho rodném městě Husinec. Součástí je taky prohlídka domu, ve kterém se Hus narodil. Třešť bude mít vlastní skauty. Vedoucí telčského střediska oslovili Třešť s možností založit oddíl už loni na podzim. Město teď poskytlo po dohodě skautům bezplatné zázemí. A první setkání budou mít na konci léta, pokračuje lidovecký starosta Vladislav Hink.
18: Vznikne od září, od toho prvního zářijového týdne a takový ty první seznámení s tím skautem, nábor řeknu, ukázka, tak bude ten poslední srpnový týden.
16: Na brněnské Kraví hoře začal týdenní festival planet. Letošní novinkou je obří model planety Jupiter, nazvaný Gigalon.
19: Zabijáme kotvy, aby jsme mohli zavězat lanálně.
20: Dobrovolník Juraj ukotvuje lana 12-metrového gigalonu.
21: Že je tak velký, jo. Třeba jaký má na sobě skvrny a tak.
20: Popisuje sedmiletý Jakub, který se přišel podívat s dědou. Právě Jupiter je letošní hlavní planetou, upřesňuje ředitel brněnské hvězdárny a planetária Jiří Dušek.
22: U Jupiteru jsou vystaveny 4 jeho největší satelity, které kolem něho obíhají. A kromě toho je tam také porovnání velikost naší planety Země.
20: Lidé si tak můžou udělat konkrétní představu o velikosti planet. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
23: Sport. Tenistka Marie Bouzková se do wimbledonského čtvrtfinále neprobojovala. S Belgičankou Mertencovou prohrála 4-6 a 4-6. Do akce půjdou dnes ještě další dva Češi. Linda Nosková se za pár minut utká s Američankou Kýsovou. Jiří Lehečka nastoupí proti světové trojce a šampionovi letošního Roland Garros Němci Zverevovi. Čeští basketbalisté hrají v rámci kvalifikace mistrovství světa proti Estonsku. Utkání v Brně sleduje David Nekvinda.
24: Třetí minuta zápasu a čeští basketbalisté vedou nad Estonci 13-8. Už na to zareagovala hostující lavička a vzala si oddechový čas. Takže podařený start českého týmu jisté, ale je, že tento zápas ještě nerozhodne o postupu či nepostupu do další fáze kvalifikace. Ještě se bude večer hrát poslední zápas této skupiny mezi Slovinskem a Švédskem a až jeho výsledek definitivně rozhodne o podobě skupiny. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
25: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
26: Nehody na D2 u Podivína také v Brně v Hněvkovského ulici. Na dálnici D2 z Bratislavy směrem do Brna velmi opatrně před sjezdem na Podivín. Na 42. kilometru se srazila dvě auta v levém pruhu. Hasiči, záchranáři už jsou na místě, projíždí se okolo pouze pravým pruhem, zpomaluje se ale bez větších kolon. V Brně pak řeší nehodu v křižovatce Sokolovy a Hněvkovského ulice. V křižovatce u Oby se tam přímo uprostřed srazila dvě osobní auta, menší kolony čekejte ze všech směrů. Na silnici 20 z Písku směrem do Plzně opatrně za výjezdem z obce Chválenice. U odbočky na Nezbavětice narazilo osobní auto rozvodidel, zpomaluje se hlavně směrem do Plzně. V Praze se pak pomalej jede ve Kbelské ulici směrem k dálnici D8. V omezení se popojíždí od Novopatské až k nájezdu na D8, je to asi na 10 minut a kolona na 10 minut je v Praze i na východní části okruhu z Černého na Lanový most. Pomalej se jede v úseku od obchodního domu IKEA ke sjezdu na Běchovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
25: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
16: V noci se ochladí na 18 až 14 stupňů Celsia, zítra čekáme zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo a na severu a severovýchodě občas déště nebo přehánky, ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty zítra 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě bude kolem 24 stupňů a v 1000 metrech na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
25: Radiožurnál Sport
12: a Karel Janů.
27: 17 hodin 6 minut, krásné pondělní sváteční odpoledne přejeme všem posluchačům Radiožurnálu Sport z pražského studia. Jsme moc rádi, že dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku a pojďme v této chvíli znovu na basketbal. Čeští reprezentanti v rámci kvalifikace mistrovství světa nastoupili proti Estonsku a v Brně mě u toho David Nekvinda.
24: A vám zatím dobré zprávy, čtvrtá minuta zápasu, 13, a teď už 14-10 pro český tým, protože Martin Svoboda využil první ze svých trestných hodů, které teď má k dispozici, ještě tedy pokus číslo 2. Ten start zápasu vypadal tak, že skoro každý útok končil skórováním a tím, že Češi stříleli i za 3 body, tak se tedy dostali do toho náskoku, protože to se zatím Estoncům nedaří. 2 trojky trefil Richard Bálint, hráč, který to tady v hale ve Vodově ulici dobře zná, protože v minulosti působil v brněnském basketu. Ještě loni mu pomohl ke stříbrným medailím. Druhý trestný hod Svoboda neproměnil, stav 14-10 tedy zůstává, když do konce první čtvrtiny zbývá 6 minut a 18 sekund a teď útočí tedy estonský tým a Kocar je pod košem, tento pivot před okamžikem dával 2 body a teď se mu znovu podařilo v podkošovém prostoru zorientovat, obtočit se okolo Krejčího a dostat míč do míst, kam chtěl, takže 14-12 z pohledu českého týmu a to začíná 5. minuta zápasu, po kterém ještě nebude jasno, přestože to je poslední utkání v úvodní fázi kvalifikace o postup na mistrovství světa, tak nebude jasno, jestli Češi postoupí dál nebo ne, protože ta skupina je hodně zamotaná. Teď Krejčí a jeho nájezd pod koš, který ale bohužel končí nepřesnou střelou, jenomže ještě se dostává k míči pod košem Peterka a ten už se nemýlil a opravdu těsně z pod koše dostal balon do sítě, takže 16-12 teď z pohledu českého týmu, který stále drží tedy poměrně těsný náskok a teď se brání střele za 3 body, která naštěstí z pohledu domácích minula cíl od Josara, jenomže k odraženému balonu se dostal na doskoku. Další Estonec to byl Vax a ten už se za 3 body trefil, takže 16-15 a jenom těsný jednobodový rozdíl. Můžu se vrátit k tomu, že ať skončí tento zápas jakkoliv, tak rozhodovat o konečné podobě skupiny bude rozhodovat až zápas, který se bude hrát v 8 hodin večer nebo od 8 hodin večer ve Slovinsku. Slovinci přivítají Švédy a je to tak, že když Slovinci v tom zápase jakýmkoliv způsobem Švédy porazí, nebo respektive oni, když Švédy porazí, tak Češi budou postupovat dál, protože právě Švédsko je teď, řekněme, největším soupeřem českého týmu ve skupině, ve které postupují 3 ze 4 týmů. Mají teď Češi i Švédové bilanci 2 výher a 3 proher a zkrátka vítězství Slovinska posune český tým dál v kvalifikaci v jakémkoliv případě, i kdyby tady Češi s Estonci prohráli. Naopak, kdyby Švédsko vyhrálo, tak i pokud Češi nad Estonci zvítězí, tak pak se bude počítat skóre. Všechny týmy by měly 3 výhry, 3 prohry, bylo by to tedy extrémně vyrovnané a pak je potřeba z českého pohledu zvítězit o co nejvíc bodů. Teď se tady moc nehrálo, řešily se 2 sporné situace, 2 fauly a situace je taková, že z pohledu českého týmu bohužel stále za toho stavu 16-15 se teď chystá po faulu Martina Svobody na 2 trestné hody. Kocar, tedy hráč estonského týmu, který už si připsal 4 body v tomto zápase, hraje se 6. minuta ve velmi slušně zaplněné hale ve Vodově ulici. Kocar zvláštním stylem, kdy vůbec nepoužívá svou levou ruku, tak háže trestný hod a je nepřesný, tak to se málo kdy vidí. Vlastně většinou si hráči druhou rukou přidržují balon, směrují ho, ale Kocar má levačku úplně podél těla a jenom tak pravou rukou volně háže balon. Zvláštní styl, který na podruhé ale přinesl úspěch a tak je teď skóre vyrovnané. 16-16, 4 minuty a 43 sekund předtím, než skončí úvodní čtvrtina tohoto zápasu o kvalifikace o postup na mistrovství světa do Kataru, které se bude hrát příští rok. Pokud Češi postoupí do další fáze, tak to ještě neznamená postup na samotný šampionát, ale věnujeme se teď dění na hřišti, protože tam Svoboda skvěle viděl, jak mu zbíhá pod koš, sehnal přesně na časová přihrávku a sehnal se pak, prosadil rychlá, pěkná, secvičená akce, která tedy znamená, že Češi vedou 18-16, teď ale hodně ostře pod košem Nečas při bránění poslal na zem jednoho ze soupeřů, kterým byl TAS, a tak tedy budou muset Češi odevzdat míč, no a právě TAS bude mít 2 trestné hody, skoro to byl až takový hokejový hit od Nečase, pro kterého je to taky speciální zápas, brněnský odchovanec, který v posledních letech působí v Americe na univerzitě a teď tedy se vrátil na palubovku, kde to dobře zná a sleduje, jak TAS háže 2 trestné hody. Ten první tak tam estonský hráč uspěl, takže snížil zase na rozdíl jediného bodu 18-17, to je v tuto chvíli pro český tým, a TAS má pokus číslo 2, háže klasicky tento estonský hráč a háže úspěšně i po druhé 18-18, takový je tedy stav 4 minuty a 18 sekund před koncem úvodní čtvrtiny. Útočí český tým.
27: Kvalifikace mistrovství světa Česko-Estonsko basketbal nás samozřejmě dál bude v pondělním radiožurnálu Sport zajímat, ale zajímají nás taky jiné sporty. Připomínám večer od 21 hodin osmifinále fotbalového mistrovství světa Portugalsko proti Španělsku. No a velmi, velmi nás zajímá samozřejmě taky tenisový Wimbledon. Linda Nosková proti Madison Keysové ze Spojených států amerických, zápas, který před malým okamžikem začal a který na vlastní oči v Londýně sleduje Jaroslav Plašil.
3: První vzájemný duel těchto hráček začíná servisem Lindy Noskové, ta teď je ve vedení 40-15 po chybě z forehandové strany od Madison Keysové, takže 40-15 pro Lindu Noskovou v zahajovacím zápas, tedy setu v tomto utkání, které nemá úplně jasnou favoritku, byť samozřejmě Američanka Madison Keysová by mohla být, protože už je také Grand Slamovou šampionkou. Linda Nosková v klidu odservírovala svůj první gem, zatím tedy 1-0. Teď teprve utkání začíná, zatímco některé duely už tady skončily. Italka Pauliniová po velkém boji vyřadila Ialovou z Filipín 6-3 v rozhodujícím třetím setu. Napodobil jí také Krajan Koboli, který postoupil do osmifinále, ve třech sadách porazil De Minora. No a už předtím také připomínám, Ukrajinka Marta Kostiková porazila Krugerovou ze Spojených států 2x6-4. Také ona si zahraje osmifinále, ona právě s Pauliniovou. No a vítězka souboje Lindy Noskové a Madison Keysové, ta se utká s Belgičankou Mertensovou, která připomínám vyřadila 2x6-4 Marii Bouskovou. To jsou zatím konečné výsledky. Ten dílčí, připomínám, Madison Keysová teď bude servírovat za stavu 0-1 na začátku zápasu. Stále jsme ještě, Linda Nosková teď je napříjmu, vede teď 1-0 v utkání na kurtu číslo 1 z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
27: A tak 17:13 v pondělním Radiožurnálu Sport. Pojďme zpátky do Brna. Čeští basketbalisté tam v rámci kvalifikace mistrovství světa hrají proti Estonsku a je u toho David Nekvinda.
24: Český tým se zase dostává do

0: na hřiště Riesma. Ještě krátké střídání, ale už Riesma dostává balon od jednoho z francouzských rozhodčích a estonský útok tedy může pokračovat. 10 sekund na zakončení. Teď mají hosté, kteří nastupují v bílých dresech. Surorg teď zkusí střelu za 3 body. Byla nepřesná. Doskok, na kterém nakonec uspěl jeden z jeho spoluhráčů Tas, takže ještě Estonci útočí, ale ani druhá střela, tentokrát těsně pod košového prostoru, nebyla úspěšná. To tam Ilver, řekl bych, chyboval z té pozice, ze které zakončoval, asi prostě měl dostat míč do koše, ale české fanoušky to samozřejmě nemrzí, právě naopak, a útočí český tým. Sikorova střela za 3 body, příliš krátká a na doskoku úspěšný. Tas, tedy estonský pivot, který tak rozehrává akci hostujícího týmu. Stále skóre 20-18 pro české basketbalisty, 2,5 minuty před koncem úvodní čtvrtiny. A teď se balon dostal mimo hrací plochu a mířil tam od útočících Estonců, takže bude rozehrávat český tým, konkrétně Nečas, který si vezme za okamžik míč za košem. Ještě je potřeba tam utřít palubovku v Halevé Vodově ulici, ve které je taky dost Estonců. Musím říct, mě překvapilo, když jsem přijel asi hodinu před zápasem, viděl jsem, jak stojí nedaleko haly 3 autobusy a začali z nich vystupovat fanoušci estonského týmu. V Estonsku je basketbal velmi populární a tak dnes tedy atmosféra taková, řekl bych, 50-50. Ale teď je dobré to, že 50-50 není skóre. Kárník pod košem dostal přihrávku a poradil si s ním přesně tak, jak potřeboval. 22-18, přesně 2 minuty před koncem úvodní čtvrtiny. Český tým tedy stále teď nebo udržuje to těsné vedení, několikrát už o ně přišel, ale nikdy zatím neprohrávala. Teď navíc dobrá defenzivní práce, Nečas přečetl přihrávku Estonců, sám se pak po přeběhnutí celého hřiště snažil zakončit, ale to už mu nevyšlo. No a vypadá to, chtěl jsem říct, že si vezme česká lavička nebo český trenér Luboš Bartoň oddechový čas, ale je to jenom střídání, takže zápas bude plynule pokračovat. 22-18 stav pro český tým, minutu a 46 sekund před koncem úvodní čtvrtiny tohoto zápasu. Kvalifikace o postup na mistrovství světa, ve kterém se doma v Brně Češi utkávají s Estonskem. Sehnal už.
1: A my v 17 hodin a 16 minut s odpoledním vysílání radiožurnálu Sport jednak můžeme našim posluchačům oznámit, že právě byla dojeta třetí etapa cyklistické Tour de France. Vyhrál jí slovinský čtyřnásobný vítěz tohohle závodu Tadej Pogačar. O tom, jak to dopadlo dál, co to znamená v celkovém pořadí, o tom budeme později mluvit podrobněji. Mimo jiné se spojíme taky s Jiřím Ješkem, který je přímo tedy pořád ještě, chci říct ve Španělsku, ale už vlastně ve Francii, protože tam už dnes cyklisté dojeli. Každopádně teď znovu pojďme na tenisový Wimbledon. Zápas Lindy Noskové s Madison Keysovou tam totiž sleduje Jaroslav Plašil.
2: Jedna je to jedna, teď podává Linda Nosková na začátku stále ještě zápasu, dělá teď dvojchybu a je to poprvé, kdy hráčka, která je napřímu, se ujímá vedení 30-15, teď pro Keysovou. To utkání je úplně jiné, než které tady Linda Nosková zatím ve Wimbledonu odehrála, protože proti Soraně Kirsteové to předchozí bylo hodně dlouhé se spoustou výměn, to samé platí o předchozím duelu s Osorievou z Kolumbie. Tady to utkání zatím rytmus nemá, budou to hlavně servisy a příjmy. Pokud k ním dojde, tak hlavně na tom bude záležet v tomto utkání. Zatím 1-1-30 obě teď podává Linda Nosková z pravé strany dvorce. Nosková teď útočí na středovou čáru, kterou sice trefuje, ale bohužel balonek si škrtnul opásku, takže nové podání pro Lindu Noskovou v čase, kdy zatím mají tenistky za sebou 7 minut. Je to 1-1-30 obě, samozřejmě ten čas není vůbec důležitý v tomto případě. Linda Nosková, ta teď se snaží nadhodit si balonek na kurtu číslo 1, kde ještě nehrála, takže i podmínky teď musí nejprve pořádně načíst v tomto duelu, stejně tak jako soupeřku, se kterou ještě nikdy nehrála, a teď poprvé pod tlakem na servisu Linda Nosková za stavu 1-1, teď 30-40 a první breaková šance Američanky Keysové, která teď při tom nervóznějším seznamovacím začátku má šanci jako první sebrat podání soupeřce. Teď se o to snaží a páska jí teď překáží naštěstí pro Lindu Noskovou, takže se balonek vrátil zpátky k Američance, ale to byla obrovsky napínavá chvíle, protože ten míček ve vzduchu se na chviličku zastavil, někdy to vypadá jako věčnost, byť to jsou zlomky vteřiny. Teď tedy štěstí pro Lindu Noskovou, přímý bod z podání a je to schoda, teď je za stavu 1-1, ale stále jsou to jenom servisy a returny v tomto utkání. Linda Nosková teď podává technicky, klajně, hezky umístěno a přímý bod z podání, jak jinak teď tentokrát výhoda pro Lindu Noskovou, která se zase dostává do lepší pozice při svém servisu, může jí posílit to, že už

0: jednu breakovou šanci soupeřky odvrátila a tak teď servíruje zase o něco lepší pozici. Linda Nosková servíruje tentokrát do autu. Byl to dlouhý míček, pokus trefit vzdálenější čáru do růžku. Teď Linda Nosková se bude muset pokusit umístit co nejlépe druhé podání, které okamžitě Kýsová atakuje, jenomže do sítě, takže Linda Nosková vede 2-1. Opravdu utkání zatím bez rytmu, těžké mentálně určitě to bude odservírovat, protože Linda Nosková ví, že naproti ní stojí soupeřka, která má úžasné podání a nemusí mít v tom zápase tolik šancí, takže teď o to větší tlak bude na ní, aby dobře servírovala. Za stavu 2-1 teď tedy Linda Nosková jde na lavičku, za chviličku utkání zase bude pokračovat, na podání půjde Madison Kýsová z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: 17 hodin 19 minut, pondělí 6. července, posloucháte odpolední vysílání Radiožurnálu Sport, třetí etapa 113. ročníku cyklistické Tour de Francie, dojetá Granollers-les-Anglais 196 km a v cíli byl jako nejrychlejší tady Pogačar o 2 sekundy přes Jonasem Vingegorem, třetí Richard Carapaz, čtvrtý Paul Sexas a tak dále, no ale protože jsou samozřejmě v cíli taky bonusové sekundy, tak to znamená, že tady Pogačar vysvléká dnes Jonase Vingegora ze žlutého, i když, jestli jsou moje informace správné, by měly být úplně na stejném čase po třech etapách. Každopádně nejen o tom si teď budeme povídat s Jiřím Ješkem, který je přímo, řekněme, na Tour de France. Jirko, krásné odpoledne, zdravíme do Francie, do Španělska, kam vlastně zdravíme?
2: Krásné odpoledne, Karle, a samozřejmě zdravím všechny naše posluchače Radiožurnálu Sport. No, my jsme teďko sedíme v autě už na francouzské části Pyreneí, jeli jsme trošku za cíl, abychom se dostali včas na hotel. Nicméně, samozřejmě, etapu jsem sledoval v autě, ale co je teď jako obrovské téma tady, jsme pořád v horách, ale je tady 37 stupňů a zhruba 5 kilometrů od nás už jsme narazili na ten hořící les, létají tady takové ty hydroplány, které za letu nabírají vodu z přehrady nejbližší, takže dneska tohle pro mě je možná silnější než ten cyklistický dojezd, i když to, co předvedl tým UAE Emirates a tady Pogačar, bylo zase samozřejmě obrovská show a myslím si, že tohle musí bavit každého cyklistického fanouška. Samozřejmě i tebe, Karle, že jo?
1: No jednoznačně, mě to bavilo moc a moc a dostaneme se k tomu za chviličku, ale chci se tě přece jenom zeptat na to, co ty si nakousl, protože už včera bylo jednak vydané vlastně nejvyšší varování ohledně vysokých teplot, ale taky především to, co ty si teď zmínil, a tedy sice požáry vlastně přesně v té oblasti, kudy dnes cyklistický peloton projížděl a Christian Prudhomme, ředitel Tour de France, dokonce vyzýval fanoušky, aby tedy na těch posledních 50 nebo 40 kilometrech ani nebyly utrati, aby nešli podpořit cyklisty. No a taky byla nějakým způsobem omezena možnost se tam vlastně dostat i aut, řekněme i vás, kteří jste přímo v té koloně Tour de France, tak v televizní obrazovce, na televizní obrazovce to vypadalo, že tam tedy lidé byli, že vlastně tohle doporučení nějakým způsobem se úplně příliš nedodržela. Tak se tě chci zeptat, jak to tam přesně vypadalo, jak ti to třeba i přišlo, že to bylo nebezpečné a jak blízko vlastně jste se dostali do oblasti, kde buď to vyloženě hoří, anebo minimálně tam tedy v poslední době hořelo.
2: No, abych to uvedl na pravou míru, tak my jsme jeli po trati až na to stoupání první kategorie, tedy na Col de la Tosses, a to bylo ještě na španělské části, tam nebyl žádný problém, kouř nebyl cítit a příroda tam byla nádherná, takže spousta fanoušků cyklistiky, všude mraky lidí, to stoupání bylo obsypané a byla tam taková ta krásná pyrenejská atmosféra. Ale my jsme potom už museli z trati odjet a sjížděli jsme tak, aby jsme se dostali do hotelu s našimi klienty o něco dřív, abychom právě se nedostali do nějaké možnosti, že by jsme zůstali viset někde v té uzavřené části Francie. A bohužel zatím tady marně objíždíme, protože každá třetí silnice, ze které sjedeme, abychom se dostali do Perpignanu, kde budeme dneska spát, tak je uzavřená. Takže zatím jsme tu trošku v pasti a je tady opravdu ta atmosféra taková, že i sami obyvatelé vycházejí ze svých vesnic a dívají se na to požářiště poměrně jako s obavami, protože fouká si silný vítr a jak jsem říkal, teď stojíme v autě u silnice a mě to tady ukazuje na displeji 37 stupňů ve stínu, takže to horko je obrovské a bojím se, že to bude ještě horší.
1: No na to se samozřejmě tě chci taky zeptat, jak velké téma vlastně to je u všech, kteří se pohybují okolo Tour de France, protože Occitanie je krásný region, pokračovat se bude směrem do středu Francie a tam bývá vedro a ta předpověď prostě vypadá neúprosně.
2: No... Už ty první dvě etapy ve Španělsku okolo Barcelony, tam si myslím, že ty týmy řešily hlavně to, jak svoje závodníky uchladit. A když jsem viděl včera dojíždět do cíle na tom stoupání Montjuic závodníky, kteří třeba nebojovali o vítězství, jako Isai Del Toro s Tadejem Pogačarem, kteří mi přišli, že jsou úplně v pohodě, tak ti domestici, kteří pak dojížděli třeba s 10-15 minutovou ztrátou, tak ty byli totálně prosolení, všichni opravdu nalili. Mi tu už jenom jako z toho vyčerpání, z toho horka. Dneska ta etapa je ještě těžší, takže já jsem samozřejmě neviděl přímo do obličejů závodníků, kteří teď právě před malou chvíli dojeli do cíle, ale myslím si, že obrovské téma bude tak jako celé letošní léto, jak ty závodníky uchladit a jak vůbec tohleto zvládnout. A zatím, aspoň co mám informace zákulisní od organizace ASO, která Tour de France pořádá, tak se zvažuje i to, že by se třeba části etap neutralizovaly, nebo že by se vůbec nejeli a ty etapy se zkrátily, aspoň ty nejbližší, protože ta vlna veder, která tady panuje, je, myslím si, že už jako ohrožující i co se týče zdraví závodníků. Samozřejmě cyklisté jsou na to zvyklí, cyklistika je letní sport, všichni rádi jezdíme na slunci, na kole, ale tohle to už je extrém, zvláště v rovinatých etapách, přesně jak si říkal v Occitanii, tam, když to horko padne, tak to je až teda, dá se říct, peklo.
1: Zítra tedy na plánu 182 km z Carcassonne do Foix nastoupat cyklisté mají necelé 3000 metrů, takže zase to nebude vůbec nic jednoduchého a my se velmi rádi znovu spojíme s Jiřím Ješkem. Mirko, moc děkujeme a zdravíme do Francie.
2: Krásné dny.
1: 17 hodin 26 minut od cyklistiky, pojďme ve vysílání Radiožurnálu Sport zase na tenisový Wimbledon. Linda Nosková proti Madison Keysové, auto Jaroslav Plašil.
0: 2-2 a schoda při podání Linda Nosková, která už opět odvracela breakovou šanci soupeřky. Povedlo se jí to díky esu, což je vítaná pomoc. Teď ale bude muset spoléhat jen na druhý servis Linda Nosková při teď probíhajícím podání. Teď právě Linda Nosková ale zaservírovala velmi dobře z druhého podání, už několikrát nachytala Madison Keysovou. Má teď česká hráčka výhodu. Už je to game, kdy se přeci jenom víc hraje. Linda Nosková v jednom případě zkusila i zkrátit hru, což se ukázalo jako dobrá varianta pro tento duel. Bohužel některé výměny také prohrála a proto teď musí zase hodně bojovat o svůj servisový game. Ale má teď výhodu a mohla by teď soupeřku zase hnát po kurtu, protože kvalitně zaservírovala, otevřela si dvorec a tak je to teď Madison Keysová, která se brání a neubrání 3-2 pro Lindu Noskovou. Tak tady zatím soustředěná Linda Nosková snaží se dělat všechny své věci správně. Ona je typem hráčky, která se jen tak sama nezačne burcovat za stavu 3-2 v prvním setu. Publikum je taky zatím celkem vlažné, protože tohle utkání zatím ještě úplně nevtáhlo fanoušky do děje tolik tím, jak jsme o tom mluvili, že se spíš jenom servíruje a přijímá v tomto případě a výjimečně k vidění jsou zatím delší výměny. Ale to se samozřejmě všechno může vývojem zápasu změnit tím, jak tenistky přestanou tak dobře servírovat a tak dál. To utkání může být taky pořádně dlouhé, zajímavé, dramatické, budeme ho samozřejmě sledovat. Zatím 3-2 pro Lindu Noskovou v prvním setu.
1: Čeští basketbalisté hrají poslední zápas kvalifikace mistrovství světa a tak 17 hodin a 28 minut v odpoledním Radiožurnálu Sport. Zase naše cesty směřují do Brna, právě tam totiž hrají s Estonskem a je u toho David Nekvinda.
3: Hraje se třetí minuta druhé čtvrtiny a stále platí, že Češi vedou, ale je to těsné. 27-25, ještě ani jednou v utkání Češi neprohrávali, ale na začátku druhé čtvrtiny vedli 27-20, takže z toho je jasné, že teď spíš to momentum hry je na straně Estonců a navíc ti opět dokázali ubránit český útok. Kocar nesl opravdu teď silou míč pod koš, tento estonský pivot se prodral k zakončení, při kterém byl nakonec faulovaný, no a to tedy znamená, že bude moct vyrovnat ze dvou trestných hodů. Tento hráč, který už nastřílel 7 bodů, to z něj dělá nejlepšího Lotyše zatím v tomto zápasu, co se týče úspěšnosti střelby nebo respektive počtu nastřílených bodů. Celkově se dělí s Ondřejem Sehnalem, tedy českým hráčem, který má také 7 bodů. No a teď tedy Kocar na dvou trestných hodech, ještě předtím si musí upravit své tričko, protože ho měl po tom pádu vykasané, a teď zase ten jeho zvláštní styl, kdy drží jenom svou pravou rukou míč, vůbec nepoužívá levačku při trestných hodech, mají podél těla, a nepřineslo to v tomto případě úspěch. Takže stav 27-25 zůstává z pohledu domácího českého týmu a Kocár ještě dostává míč po druhé a znovu pochopitelně stejným stylem, ten asi měnit nebude, je už úspěšný. Snížil tedy na rozdíl jediného bodu, přesně 3 minuty jsou za námi z druhé čtvrtiny tohoto kvalifikačního zápasu, ve kterém teď tedy útočí český tým. Delší dobu čeká na to, až změní to své skóre, těch 27 bodů, tak snad se to podaří teď při tomto útoku, který zatím vede Sehnal, dává na levou stranu Nečasovi, který chtěl naběhnout pod koš, což mu nevyšlo, ale bylo to kvůli faulu, takže český tým zůstane u míče, ještě to nebylo při zakončení, ale šlo už o 5. faul Estonců ve druhé čtvrtině, takže budou následovat 2 trestné hody, které si tedy vezme na starost Jakub Nečas, odchovanec brněnského basketbalu, který teď může navýšit to nejtěsnější možné vedení. První Nečasův pokus úspěšný a tak je to 28-26. Slyšíte reakci českého publika, ale ono by to bouřilo i v opačném případě, protože skutečně i Estonci tady mají v Brně dost fanoušků, zaplnili celý jeden rok haly ve Vodově ulici. Nečas úspěšný i po druhé, takže se český tým dostává do vedení 29-26 díky 100% Nečasovi teď při trestních hodech, ale musí Češi bránit, což se podařilo. Právě Nečas spolu s Kejvalem přerušili estonskou kombinaci na levé straně z pohledu útočícího týmu a míč se dostal do autu od jednoho z hostujících hráčů, takže právě Nečas za okamžik uvede balon do hry, mezi tím ještě střídání na estonské straně, to už je za námi, a tak Nečas poslal míč Sehnalovi, který už běží na útočnou polovinu a zatím čeká, komu předá. Je to Krejčí, ten je za trojkovou hranicí na ose hřiště. Posílá doleva Nečasovi, Nečasova střela ze střední vzdálenosti je úspěšná, tak Jakub Nečas navazuje na 2 body z trestných hodů a teď přidává i ze hry a Češi si zase budují náskok 31-26 po tom estonském stáhnutí na rozdíl jediného bodu, tedy dobrá odpověď. Teď ale se díváme na trojkový pokus jednoho z estonských hráčů, je Sarto byl, ten netrefil, na druhé straně Nečas hned v rychlém breaku, kterého ale skvěle zastavil jeden z hostujících basketbalistů, který tam pak upadl, byl to právě ISR, který už vstal, takže ho můžeme identifikovat, tak ten potom, co netrefil trojku, tak skutečně zabral skvěle dozadu a Nečase, který zdánlivě běžel sám na koš, tak k němu doběhl a čistě ho eliminoval. Takže skvělá práce teď tohoto estonského hráče a znovu Estonci útočí, trojkový pokus neúspěšný, jenomže tentokrát na doskoku připravený Kocár a měl už pozici poměrně jednoduchou, zblízka poslal balon tam, kam potřeboval, tedy do koše, a je tu stav 31-28 pro český tým 5 minut a 19 sekund před koncem druhé čtvrtiny. Připojí se i posluchači Rady Žurnal. 31-28, takový je stav pro český tým v 5. minutě druhé čtvrtiny, teď už 33-28, zatím platí, že Češi se dostali hned v úvodu do vedení a ještě ani na chvíli o něj nepřišli, respektive Estonci v tomto zápase ještě ani chvíli nevedli. Teď tedy opět bodů z Brna, David Nekvinda, Radio Žurnál.
1: No a my v 17 hodin 32 minut zase využijeme i toho, že David Nekvinda teď vstupoval do zpravodajské relace a půjdeme od basketbalu na tenis. Linda Nosková hraje na Wimbledonu o postup do čtvrtfinále proti Američance Madison Keysové a je u toho Jaroslav Plašil.
0: Linda Nosková teď podává za stavu 3-3, 30-15. Je to opravdu zatím servisový zápas a Linda Nosková si opět pomáhá k náskoku přímým bodem z podání. 40-15 pro Lindu Noskovou, která tady má svého kouče v boxu Tomáše Krupu, a vedle něj, pokud se dobře dívám tady na obrazovku, kterou nám tady nabízí pořadatelé Wimbledonu, tak v bílé košili, v bílém Petr Pála, někdejší dlouholetý fedcupový kapitán, dnes už tedy pohár byly Jean Kingové, mimochodem i současná kapitánka Barbora Strýcová tady je, protože se zúčastní turnaje legend a taky tady sleduje některé hráčky. Dnes byla na zápase Marie Bouskové, která připomínám prohrála svůj duel osmi finále proti Belgičance Mertensové 2x4-6. Teď hraje Linda Nosková proti Američance Madison Keysové, to je šampionka už grandslamová, vyhrála loni v Melbourne, teď hraje velmi dobře i na trávě, však vyhrála nedávný turnaj v Eastbourne a teď tedy čelí podání Lindy Noskové. Ta je zase výtečná na podání, krásně trefeno na téčko, Linda Nosková se ujímá vedení 4-3. Zatím opravdu hodně kvalitních servisů, málo povedených returnů, ale tak už to někdy zkrátka v takových zápasech bývá. Linda Nosková zatím vede 4-3, teď v souboji s Madison Keysovou, která zase za nějakou minutku a půl půjde servírovat a bude se pokoušet srovnat toto skóre z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: 17 hodin 34 minut, posloucháte odpolední Radiožurnál Sport. V pondělí 6. července přejeme vám příjemný den, příjemný svátek. Obhájce prvenství tady Pogačar vyhrál třetí etapu cyklistické Tour de France a sice má stejný čas průběžně zatím jako Jonas Vingegaard, ale dostal se před něj do čela průběžného pořadí, takže to bude slovinský cyklista, kdo zítra pojede ve žlutém. My pojďme v odpoledním vysílání Radiožurnálu Sport zase zpátky do Brna. Právě tam čeští basketbalisté hrají s estonským utkání kvalifikace mistrovství světa. Dál sleduje David Nekvinda.
3: 4 minuty 20 sekund, tolik zbývá odehrát z druhé čtvrtiny tohoto zápasu a Češi vedou o 5 bodů 33-28 a ani se na tom teď nezmění střela, kterou posílal Slovinec, tedy Estonec Trajer, který pak ale se dostal pod koš, ta první střela, ten pokus byl trojkový, pak pod koše už se Trajer nemýlil a je to tedy 33-30. Slovinec se možná řekl i proto, že hlavně na Slovincích bude záviset osud české reprezentace. Slovinci hrají nebo budou hrát od 8 hodin večer doma se Švédy a pokud Slovinci zvítězí, tak ať už ten zápas, který posloucháte teď, jeho přímý přenos mezi Českým a Estonským dopadne jakkoliv, tak Češi postoupí. Pokud by Slovinci prohráli doma se Švédy, tak pak je potřeba, aby Češi předtím Estonce porazili a bude rozhodovat skóre. Ale věnujeme se tomu, co se děje na palubovce, protože při zakončení pod košem byl faulovaný Kárník, takže tento český reprezentant s 33 na zádech teď bude chtít změnit 33 na tabuli, což se mu podařilo. Češi vedou 34-30 po přesném Kárníkově trestném hodu a ještě jeden pokus v podání tohoto hráče, který teď přebírá míč od rozhodčího 3 minuty a 53 sekund před koncem druhé čtvrtiny. Poprvé to tedy bylo naprosto jisté, co předvede Kárník na podruhé a úplně stejný výsledek, což české fanoušky těší a počítám, že taky posluchače Radiožurnálu Sport. 35-30, to je stav, kterým čeští basketbalisté vedou nad Estonskem necelé 4 minuty před koncem úvodního poločasu, ale teď tedy jsou u míče hostující hráči, kteří se s ním pod koš nedostanou, protože rozhodčí viděli faulu. Otázka je teď čí, byl to faul mimo hru, tam byl s míčem sám Rajesty neatakovaný, takže ten nebyl faulovaným hráčem, ale fauloval tedy jeden z českých hráčů, byl to Bálint, který se připisuje první osobní chybu a Estonci tak budou pokračovat v útočné akci.
1: A my v 17 hodin 37 minut na jediném čistě sportovním rádiu v Česku zase pojďme od kvalifikace basketbalové kvalifikace o mistrovství světa na osmifinále Wimbledonu. Nosková, Keysová, Jaroslav Plašil.
0: Další rána Keysové, která posílá americkou hráčku do těsného vedení 40-30, jsme stále v první sadě na kurtu číslo 1, Linda Nosková ve vedení 4-3, ale to se za chviličku může změnit, protože teď je na tahu a na podání v tomto případě Madison Keysová. 26. turnaje, ale řekl bych, že na žebříček a na nasazení vůbec se nelze dívat v takovémto případě v duelu, kdy na druhé straně je teniska s tak velkými zkušenostmi a s tak velkou ranou a s tak velkou ranou taky z prvního podání. Teď to ukázala Madison Keysová znovu Lindě Noskové, bezpečně dohraný gem 4-4 v prvním setu a teď se zase míčky posouvají k Lindě Noskové, která se teď bude snažit o to též. Je to hodně psychicky náročné, své o tom ví dost tenistek, které kdy s Madison Keysovou bojovali, třeba Petra Kvitová, vzpomínám si na nádherný zápas, bitvu o bronzovou medaili na olympijských hrách v Riu, ale k tomu se možná ještě dostaneme v průběhu vysílání Radiožurnálu Sport. Teď věnujeme pozornost dění na dvorci číslo 1, kde Linda Nosková rozehrála svůj další servisový gem, vede 15-0 a opět, nechtěl bych se opakovat, ale nemohu si vymýšlet bod z podání. Teď Linda Nosková znovu servíruje velmi kvalitně, teď Keysová dokázala vrátit balonek na připravenou Lindu Noskovou, která tak musí hrát další a další údery, jenomže ten třetí se jí nepovedlo zahrát na stranu soupeřky. Keysová byla pod tlakem, nejprve běžela dvakrát po krátkém míčku a na potřetí propálila teď Lindu Noskovou, která zaujala takovou nezvyklou pozici, kdy jakoby uhýbala, aby Keysová netrefila, ale zároveň se snažila ještě odehrát míček na druhou stranu. To se úplně nepovedlo, ale samozřejmě Linda Nosková to bude muset zkoušet dál. Teď pomáhá páska Lindě Noskové, jak měla před chviličkou smůlu, tak teď je zase štěstí. Madison Keysová se díky tomu nedostala k balonku a tak je to teď 30-15 pro Lindu Noskovou. Ale teď dvakrát Madison Keysová dokázala vrátit vynikající podání Lindě Noskové a to může být taky významné pro sebe důvěru Keysové, že už se začala mnohem víc chytat při podání soupeřky, číst servis soupeřky. To bude klíčové v tomto utkání taky. Madison Keysová teď nezareagovala na úder do protipohybu od Lindy Noskové a to je dobře. Linda Nosková si pomohla věcí, která na trávě náravně funguje. Údery do protipohybu je velmi těžké měnit směry na travnatém povrchu obecně. Teď to zafungovalo Lindě Noskové báječně. 40-15 ve vedení česká hráčka. Tentokrát nevyšlo české tenisce první podání, 4-4, 40-15, připomínám stále první set zápasu. Mezitím na centrálním dvorci rozehráli zápas dvě volné karty, osmifinále, to taky není úplně často k vidění a teď to mohu dopovědět, protože přímý bod s podáním, Madison Keysová vyhodila míček v uvozovkách do autu, takže Linda Nosková vede 5-4 v první sadě a můžu dopovědět, že Grigor Dimitrov, přemožitel Jakuba Menšíka ze začátku turnaje, dá se říct, protože to bylo druhé kolo, tak teď tento slavný hráč i před Rogerem Federerem, který tady je slavný tenista, jeden z nejlepších tenistů historie, dnes je ve Wimbledonu a viděl i předchozí ženské utkání mezi Italkou Paulíniovou a Jálovou z Filipín. Paulíniová, připomínám, vyhrála ve třech setech, tak teď Federer může sledovat i Dimitrova, kterému se někdy přezdívalo Baby Federer, či tak nějak podobně, vzhledem k hodně podobnému stylu. Samozřejmě, bohužel pro Grigora Dimitrova už asi nedožené Rogera Federera v jeho rekordech a statistikách, ale i tak to určitě může být krásná podívaná. 3-2 zatím pro Dimitrova, který hraje proti domácímu Ferimu v prvním setu. V prvním setu je stále také duel Lindy Noskové, která v tuto chvíli vede 5-4, ale jde teď přijímat podání soupeřky a Madison Keysová má pořádnou ránu. Ta kvalita servisu je podle čísel zatím velmi podobná, blíží se skoro desítce na takových různých grafech, takže velmi dobře zatím servírují jak Linda Nosková, tak Madison Keysová, která má tu škálu na 9,5 a Linda Nosková se pohybuje v nějaké podobné relaci 9,3 a vzhledem k tomu, že 10 je maximum, tak obě tenistky opravdu servírují skvěle. Teď Keysová to dokumentuje 7. esem, vůbec nedává šanci. Teď Lindě Noskové za stavu 4-5, 15-0 pro Keysovou. Teď trefuje síť, takže se bude hrát přes druhé podání, což by mohla být aspoň nějaká šance teď pro Lindu Noskovou na returnu, protože předtím ji příliš nedostávala. Linda Nosková okamžitě atakuje druhý servis Američanky, teď také může hrát výměnu. Podseknutý balonek až příliš, Linda Nosková teď neprovedla ideálně zkrácení hry, míček skončil v síti a tak je to 30-0 pro Madison Keysovou, která je zase hodně blízko od toho, aby dorovnala na 5-5, protože 4-5, 30-0. A při vědomí toho, že opravdu zatím servíruje báječně, tak se teď příliš nemusí obávat o svůj náskok. 4-5, 30-0, Linda Nosková připravena na příjmu. Nedostala šanci, 8. ESO, to je zkrátka fakt, se kterým musí česká hráčka počítat, 120 mil za hodinu. Kdo by chtěl si rychle přepočítat krát zhruba 1,6, tak z toho dostane údaj v kilometrech za hodinu. Mezitím možná přiletí ještě rychlejší servis od Madison Keysové, protože ta už je připravena z druhé strany teď servírovat zase na Lindonoskovou ze stavu 40-0. Tak další rána, tentokrát se sice může změřit, ale jenom pro zajímavost, protože je to nepovedený první servis, takže tady bude druhé podání Keysové za stavu 40-0. Linda Nosková atakuje druhý servis krásným způsobem. Už několikrát Linda Nosková dokázala zareagovat na balonek s velkým odskokem. Do backendu se krásně dokázala dostat, i když musela hrát hodně vysoko obouruční backend a polajně umístila balonek přímo do rušku. Už dvakrát se jí to v tomto prvním setu povedlo. No, jsou to vzácné okamžiky, proto si je člověk tolik pamatuje, ale taky to jsou věci, které jsou třeba zapsané v paměti a může to Lindu Noskovou trošičku popohánět dopředu, že se jí v této činnosti daří. Teď další technický servis odskokem atakuje teď Linda Nosková a další chyba Madison Keysové, tak vida 40-30 už jenom, ale stále je to náskok, stále je tam gambol pro Američanku, která prohrává 4-5 v první sadě, 40-30 teď pro Madison Keysovou, která vždycky, když odpodává, tak jako výpravčí si dá raketu pod paží, tak snad k tomu nedojde hned, tak za chvíli 4-5, 40-30 teď z pohledu Američanky, která servíruje technicky teď, snažila se cílit na střed, ale zároveň hrála se teď servis s velkou rotací, ten první, ale on taky teď začalo víc foukat, tak možná Madison Keysová musela upravit trošičku svůj servis. Linda Nosková krásně zase backend poskládala. Počáře opět ten krásný backend z druhého servisu po velkém odskoku a opět si s tím Linda Nosková poradila. Nedělá chybu při těchto situacích, což je dobře. A je to schoda rázem, tak je to 5-4 pro Lindu Noskovou. Schoda, jsou to dva balonky od setu, nezdá se to, ale samozřejmě je to tak. Linda Nosková teď ale bude zase přijímat další těžkou ránu od Madison Keysové, která servíruje teď zase z pravé strany své polovičky dvorce. Technický zase servis s rotací až do růžku zahraný, ale Linda Nosková skvěle vybrala a Linda Nosková si vynutila chybu soupeřky tím, jak krásně vzala podání, které bylo opravdu velmi dobře umístěné, bylo navíc poslané zase s velkou dávkou rotace, tak Linda Nosková si vše pohlídala a teď má setball. 5-4 setball po tom průběhu. Teď této konkrétní hry je to fantastický stav. 5-4 a výhoda pro Lindu Noskovou. Jenom tak nahazuje Linda Nosková balonek zpátky a stačí to. Set je tady. 6-4 setball využitý zase po chybě Američanky, která si neporadila s returnem Lindy Noskové, tak jak říkává Jan Kodeš, někdy stačí míček vrátit na druhou stranu, ať se stará soupeř, tak teď přesně to Linda Nosková dvakrát dokázala udělat z velmi těžkého podání a je tady set 6-4, takže Linda Nosková vede 1-0 na sety. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Když to říká Jan Kodeš, tak to bude pravda, 17 hodin 46 minut. Skvělá zpráva z Wimbledonu, Linda Nosková bere první set nad Madison Keysovou a my pojďme v odpoledním vysílání Radiožurnálu Sport zase na kvalifikaci basketbalovou mistrovství světa. Česko-Estonsko hraje se v Brně, je u toho David Nekvinda.
3: Je tu samotný závěr druhé čtvrtiny. Český tým vede 41-36 nad Estonskem 2 sekundy a 4 desetiny předtím, než skončí druhá část hry a bude končit tím, že Estonec Kaspar Trajer bude mít dva trestné hody. Ještě tam něco ale řeší rozhodčí. Vypadá to však, že jejich konzultace už skončila a tak tedy Trajer se teď bude pokoušet snížit z pohledu Estonců pětibodovou ztrátu. První trestný hod úspěšný, 41-37. Tolik teď vede český tým, který ještě nepustil vedení v tomto zápase, dostal se do něj jako první skórující mužstvo a od té doby Estonci několikrát vyrovnali, nikdy ale nedokázali v utkání vést a nejspíš to v prvním poločase nezvládnou. Teď tedy navíc Trajer chyboval nebo minul při druhém trestném hodu. Ještě sehnal v pokus z půlky, který těsně minul, tak jenom to tady tak zahučelo halou ve Vorově ulici, ale v koši balon neskončil. Je tu tedy poločasový stav, Češi jdou do kabin za vedení 41 21.37.
1: 17 hodin 47 minut, krásné pondělí 6. července, krásný svátek přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Obhájce prvenství Tadej Pogačar ze Slovinska vyhrál třetí etapu cyklistické Tour de France. Znamená to, že se dostal před dánského rivala Jonase Vingegaarda těsně do čela průběžného pořadí. Oba největší favorité mají nyní na sekundu stejný čas. Hodně se dnes řešili taky lesní požáry. Na jihu Francie organizátoři a úřady kvůli nim vyzvali fanoušky, aby v těch závěrečných kilometrech nebo desítkách kilometrů, lépe řečeno, nebyly utrati, aby se mohly bezpečnostní složky soustředit jen a jen na boj s ohněm. Pro místní obyvatele však zákaz vycházení neplatil a kolem silnice tak především ve stoupáních diváci nechyběli. No a dá se říct, že to horké počasí, které trápí cyklisty od začátku letošní Tour, tak bude pokračovat. Čekají se dál teploty až přes 40 stupňů Celsia. My se pravidelně budeme spojovat s Jiřím Ješkem, který je přímo na Tour de France. Teď si ale pojďme povídat o baseballu. Jsme ve spojení s Kristofem Kousalem. Hezké odpoledne.
4: Krásný den z Eagles Parku.
1: Když říkáš z Eagles Parku, tak můžeš vysvětlit posluchačům, kde se přesně nacházíš a na co se teď díváš?
4: Jsem u hřiště číslo 4 tady v Eagles Parku v Pražské Krči v areálu, kde se pochopitelně od neděle do středy koná pražský baseballový týden. To je velký baseballový svátek pro české fanoušky, protože ti tady můžou sledovat zápasy českých baseballistů proti elitním světovým reprezentacím. Včera tady diváci mohli vidět vítězství nad reprezentací Německa. Dneska večer se Češi utkají s Nizozemskem a zítra s Tchajvanem. Ale na to se koukám právě teď, to je něco trošku jiného. Jenom trošku vidím tady exhibici, respektive ukázku sportu, který se jmenuje Blind Baseball. Je to v podstatě principiálně to samé, co baseball, nebo hraje se to dost podobně, ale je to pro nevidomé sportovce. Varianta, která se do Česka podle jedné z trenérek, která tady ukazovala tenhle sport, dostal před jedním rokem a Česko už má svoji reprezentaci, dokonce reprezentovalo už na mezinárodní úrovni a principiálně tedy o co jde v tomhle sportu, tak pochopitelně tedy hráči jsou nevidomí, na hřišti jsou ale i vidomí, asistenti se jim říká, protože pochopitelně bez nich by se tenhle sport taky nedal hrát, a to z těch důvodů, že zkrátka musí putovat míčky na mety a tam někdo, kdo vidí, musí být. Já jsem se teď trošku vzdálil od hřiště na vzdálenost několika desítek metrů a má to svůj dobrý důvod, a je to proto, že při blind baseballu musí být absolutní ticho. Podobně jako v jiných sportech, respektive v jejich variantách pro nevidomé, i v blind baseballu se používá míček s rolničkou. Je to míček, který je stejně velký jako baseballový, připomíná svým nebo svojí podobou spíš možná, ale je florbalový míček, protože má v sobě otvory. Uvnitř je tedy rolnička, a co v téhle hře chybí oproti klasickému baseballu, tak je nadhazovač, protože pálkař odpaluje svůj míček přímo z ruky. Hráči mají i v uvozovkách pro jistotu na očích klapky, tak aby třeba hráči, kteří mají jenom částečnou ztrátu zraku, tak aby měli vlastně stejné podmínky jako ti, kteří jsou stoprocentně nevidomí, a oni v podstatě ten pálkař, který odpálí míček si z ruky, odpálí ho někam do pole a v poli se chytá tak, že ten odpal musí mířit z části po zemi a právě podle sluchu polaři se snaží ten toho míčku nějakým způsobem dopátrat. Dělá se to tak, že si proti blížícímu se míčku hráč lehne na zem, natáhne se tam nejvíce, jak může, a pak ten míček vlastně narazí do něj a ten míček potom hráč zvedne a přihodí ho právě asistentovi na metu. No a hráč, který odpaluje, tedy pálkař, tak ten se musí pochopitelně dostat stejně jako v klasickém baseballu na první, druhou, třetí, potažmo domácí metu, a to se dělá tak, že u každé mety stojí taky asistent s tleskátky a tleská podle toho takovou frekvencí, jak blízko k němu přibíhající nevědomý hráč je. Může z toho vzniknout i taková situace, že třeba ten asistent nezareaguje včas na rychle blíží hrajícího se baseballistu a ti dva se srazí na té metě. Toho jsem taky tady byl svědkem, ale zkrátka v kostce tohle je blind baseball sport, který je v Česku velmi mladý teda, ale ta reprezentace se určitým způsobem rozvíjí a i na té mezinárodní scéně už má nějakou úroveň.
1: Tak moc, Krištofe, děkujeme za představení téhle varianty, nebo lépe řečeno tohohle sportu blind baseballu. No a ještě se tě samozřejmě chci zeptat, už jsi zmínil 19. hodinu Češi proti Nizozemcům, tak český tým zahájil pražský baseballový týden výhrou nad loňskými vítězi Němci, tak jaké je očekávání před tím večerním duelem?
4: Oni jak hráči, tak trenér Pavel Chadim se zdráhali po včerejším zápase říct to, že mají za sebou vlastně nejjednodušší utkání, ale papírově tomu opravdu tak je. Nejdřív Nizozemci, tedy dnes večer od 19. hodiny tady v Eagles Parku, to jsou několikanásobní mistři Evropy, úřadující mistři Evropy a celosvětově jeden z nejlepších týmů. No a potom v úterý další ze čtyř týmů tady ve skupině v Eagles Parku Tchaj-wan, to je země, která je na druhém místě světového žebříčku a je tu taky ve velmi silné sestavě, což potvrdila ve včerejším zápase právě proti Nizozemcům, který dokázala vyhrát. Takže Tchaj-wan určitě favoriti. Zatím to vypadá tohle turnaje. Vyhráli i druhý zápas proti Němcům. To bylo odpolední utkání tady v Eagles Parku a dnes večer tedy ale od 19 hodin Česko-Nizozemsko. Souboj třetího tedy s prvním týmem plynulého evropského šampionátu, ten se hrál loni v září a můžeme pozvat taky na reportážní vstupy z tohohle zápasu.
1: Velmi rádi a velmi rádi se znovu s tebou, Krištofe, budeme spojovat. Tolik v odpoledním radiožurnálu Sport pro tuto chvíli o baseballu. Krištof Kousal, moc děkujeme.
4: Díky, naslyšenou.
1: A v 17 hodin 54 minut znovu míříme na tenisový Wimbledon. Nosková, Kýsová a Jaroslav Plašil.
0: 1-0 na sety, 1-0 na gemi teď pro Lindu Noskovou, která je ovšem napříjmu na podání Madison Keysová, která teď ztratila náskok 40-15 při svém podání, je to teď 40-40 a ještě nějaká šance pro Lindu Noskovou, ostatně nějak tak podobně probíhal i poslední gem minulého, teď už prvního setu, ale teď to bude jiný příběh, protože Madison Keysová si vypomohla bodem z podání, přímý bod z podání a je to tak výhoda pro americkou hráčku, která nemá úplně nějakou jasnou bilanci v třísetových bitvách, má to 6-5, ale samozřejmě bylo by určitě teď velkým cílem i tak tu sadu číslo 2 vyhrát a protáhnout zápas o třetí set, kde zatím statisticky je na tom lépe Linda Nosková, ale z jejího pohledu zase by to mohla být velká škoda, když už 1-0 na sety vede. Teď se snaží Linda Nosková o srovnání a bude mít k tomu ještě šanci, protože Madison Keysová, kterou Linda Nosková dobrým returnem dostala do hry, tak kazí a tak je to zase další schoda. 4-6-0-1 schoda z pohledu Madison Keysové, která teď podává. Dimitrov vede nad Ferim, zatím 5-4, domácí divoká karta jde servírovat, divoká karta z Bulharska tedy bude napřímo v prvním setu a zmiňuji to i proto, že na tomto centrálním dvorci se představí dnes ještě Alexander Zverev a jeho český soupeř Jiří Léčka. Teď česká tenistka na kurtu nedostala šanci, Madison Keysová si zase uhrála výměnu a má teď výhodu. Díky tvrdému forehandu si vybojovala teď bod a tak, že i zatleskala Linda Nosková za ránu Madison Keysové. Opravdu není jednoduché čelit forehandové ráně Madison Keysové, už jsme o tom mluvili ve vysílání radiožurnálu Sport několikrát i v minulých letech v souvislosti s touto Američankou, jak tvrdou ránu má, tvrdší než, dá se říct, velká část mužů na okruhu. Teď Linda Nosková krásně zkrátila hru křížem, Madison Keysová nedoběhla, takže je to schoda 6-4-1-0 schoda z pohledu Lindy Noskové. Zajímavě se vyvíjí tento zápas, ale samozřejmě je to velký tlak na teď Lindu Noskovou, protože ví, že musí perfektně servírovat celý zápas, aby měla šanci. Madison Keysová teď na podání 6-4, 1-0 pro Noskovou a teď je to schoda. Servis končí v autu, Nosková teď tedy bude přijímat druhé podání Keysové, která se opakovaně snaží o technický servis s velkou rotací k lineám. Teď další takový, ale Linda Nosková si pohlídala a bude mít výhodu. Forehand Lindy Noskové, tentokrát ten servis byl takový, že si i Linda Nosková dokázala oběhnout balonek tak, aby hrála forehandovou stranou. A tak je tady výhoda teď, breaková šance Lindy Noskové na začátku druhé sady. Madison Keysová teď bude muset vytáhnout to nejlepší, pokud jde o první podání, protože se teď brání další možnosti české tenistky, jak ještě víc odskočit, ale zatím se to daří Linda Nosková pod tlakem, ale teď už dokázala vyrovnat výměnu a krásný úder po čáře od Lindy Noskové posílá do neřešitelné situace Madison Keysovou. No tak klobouky dolů, protože je to 2-0 pro Lindu Noskovou. Vleje tady vlajka, která trošičku by mohla připomínat v ledišti českou, ale ona je to filipínská, která je tak nějak hodně podobná barevně i tvarově, jenom ty barvy jsou trošku přeházeny, ale myslím si, že to teď Linda Nosková nemůže vůbec něco takového vnímat, řešit. Ona teď se díky fantastické forehandové ráně po čáře ujala vedení 2-0, 6-4 a 2-0 k tomu. No, opravdu obdivuhodné, protože vyrovnat se ve výměně z forehandové strany Madison Keysové, tak to dokáže málo hráček na světě. Teď tedy Linda Nosková podává za stavu 2-0, snaží se potvrdit break 6-4, 2-0, teď 15-0 pro Lindu Noskovou, takže další 15 na straně české hráčky, která si teď velmi pečlivě vybírá balonky, bude teď servírovat na Madison Keysovou a samozřejmě i takové detaily mohou být kolikrát rozhodující. Bohužel balonek letí do sítě a to už na co už ten výběr zkrátka nepamatuje. Teď Linda Nosková bude muset servírovat opatrněji a druhé podání teď atakuje Madison Keysová, ale musela hrát na dlouhou ruku, přestože má hodně dlouhé ruce Madison Keysová. Teď ale vyhazuje backhand obouruč Madison Keysová a zas trošku pomáhá Lindě Noskové, která teď, když ustojí výměny od základní čáry, tak se dost často dočká i nějaké té chybičky ze strany soupeřky, která samozřejmě není zvyklá na to, že jí soupeřky vzdorují v takových výměnách, kdy se uplatňuje velká síla. 6-4, 2-0, 30-0 pro Noskovou. Krásný servis a škálně zahraný přímý bod z podání. 40-0. Paráda. Linda Nosková teď soustředěna na podání a má šanci teď jít do vedení 3-0, 6-4, 3-0. Samozřejmě byl by to jen stále jeden break, ale pořád platí, že by to bylo velmi nadějné pro Lindu Noskovou. 6-4, 2-0, 40-0 pro českou hráčku. Další tvrdý servis, ale Keysová krásně vrací a tak se musí hrát. Keysová jde k síti a bezpečně umístila forehand křížem do růžku, dokonce pod velkou kontrolou, tak aby balonek skončil ještě daleko před čarou. Vůbec žádné riziko teď v podstatě, to všechno eliminovala krásně svým forehandem při postupu k síti Madison Keysová, ale dostala zkrátka kratší míček na druhou stranu, příležitost využila. Teď je Linda Nosková, další fantastický servis a je to 3-0. 6-4, 3-0, paráda. Linda Nosková zatím servíruje znamenitě, snad to vydrží. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Fotbal na Radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
6: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
7: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
8: Dobrý den.
6: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
8: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
5: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
6: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
9: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodné, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
5: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
6: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
1: Posloucháte pondělní Radiožurnál Sport v 18 hodin a jednu minutu. Tenistka Marie Bousková si čtvrtfinále na Wimbledonu nezahraje. Belgičance Mertensové podlehla ve dvou setech. Aktuálně bojuje o postup mezi nejlepší osmičku turnaje Linda Nosková. Její duel s Američankou Keysovou sleduje Jaroslav Plašil.
0: Madison Keysová teď podává za stavu 4-6, 0-3, 15-0. Pořádně se teď opřela do své rány a samozřejmě ona se může zlepšovat. To tak určitě je a s tím Linda Nosková určitě počítá taky, ale Zatím je to velmi nadějné, Linda Nosková dokáže držet se svou soupeřkou krok co do síly, co do podání. Zatím Lindě Noskové servis vychází, tak snad si to podrží delší ještě část dne a třeba to bude i stačit, ale je to ještě daleko, 6-4, 3-0, teď se Madison Keysová právě rozservírovala, takže Lindě Noskové vůbec nedává žádnou šanci. 9-2 na ESA je to, ale zase na druhou stranu Linda Nosková dokázala dobré podání vytáhnout v pravý čas. A tak někdy ta bilance je třeba i trošičku zavádějící, ale velká výhoda samozřejmě v tvrdém servisu na straně Madison Keysové stále je. A když bude servírovat pravidelně dobře, tak to bude složité pro Lindu Noskovou. Ale samozřejmě taky ona to může ovlivnit svým podáním. Teď asi už to vypadá tak, že Madison Keysová si uhraje svůj servisový game, protože vede 40-0, 4-6, 0-3, 40-0 teď pro Američanku a Linda Nosková je teď připravena na returnu na levé straně své polovičky dvorce. Nosková teď nedostává šanci, ale balonek letí do autu, takže ani jí to nemusí teď mrzet, že vůbec nepřečetla servis soupeřky. Američanka teď servíruje znovu, zase ohromná rotace, odskok. Linda Nosková si vše pohlídala. Keysová to zkoušela chytře do protipohybu české hráčky, ale backhand končí v síti a tak je to 40-15 a tak je to ještě stále hra teď ještě ve hře a neuzavřená. Tato čtvrtá v pořadí, pokud jde o druhý set, 4-6, 0-3, 40-15 z pohledu Keysové, která teď bude servírovat na Lindu Noskovou. I tady je velké vedro, k tomu se možná taky ještě dostaneme, když jsme poslouchali Jiřího Ježka z Tour de France, tak i v Londýně jsou zase nezvyklé horké dny, bude jich teď víc za sebou. I to může hrát roli a může to pomáhat určitě tenistkám, které hrají rády rychle, to beze sporu. Navíc ten druhý týden bývá tady tráva trošičku už vydupanější a je to výhoda určitě pak hráček s velkou ranou. Teď Madison Keysová čelila velké ráně z returnu Lindy Noskové, přestože se jen těžko poskládala teď česká hráčka k forehandu, musela jít hodně do dřepu a ještě rukou do strany, ale velmi dobře dokázala poskládat teď své tělo Linda Nosková tak, aby dokázala poslat parádní ránu na druhou stranu. 40-30 už je to jenom v pohledu Keysové. 4-6, 0-3, 40-30. Američanka se teď soustředí hodně dlouho před svým prvním podáním, které je tvrdé, ale Linda Nosková ho dokázala vrátit, takže se stále hraje. Nosková teď útočí z backendové strany, ale musí teď chytat těžký úder. Teď ale dobře přečetla úmysl Keysové, ale po druhé už ne. Tak po druhé už to nešlo. Keysová to urvala silou. Chtělo by se říct, když to nejde silou, tak to musí jít ještě větší silou a v tomhle případě to platilo. Linda Nosková při té první forehandové ráně sotva držela raketu v ruce. To bylo znát, jak je vráží Keysová. A další úder už pak ani po něm Linda Nosková nešla, protože zkrátka to byla pumelice do růžku. Na to česká hráčka neměla nárok. Ale drží se ve hře kolikrát i nějakou intuicí, což je taky dobré. 4-6, 1-3 z pohledu Keysové. Teď se to otáčí. 6-4, 3-1. Na podání jde zase Linda Nosková. Nadhosí teď zlobí, ale už jsme mluvili o tom, že tady dnes celkem významněji fouká a je to znát i při přípravě před servisem. Teď s tím má potíže Linda Nosková, ale samozřejmě čas už tu chvíli neběží, takže necítí teď žádný tlak česká hráčka. Přesto i teď první servis nevyšel. Druhé podání teď pro Lindu Noskovou, která teď bude servírovat z pravé strany polovičky dvorce do sítě. Bohužel první teď takový nepříjemný okamžik ve druhé sadě, která se vyvíjela velmi dobře od samého začátku pro Lindu Noskovou. Teď dvojchyba hned na začátku servisového gemu, kde je samozřejmě to důležité, aby rozjetou soupeřku nebo soupeřku, která se chystá pořádně se rozjet, zastavila včas. Teď je to 6-4, 3-1. Teď velmi důležitý gem této druhé sady pro Lindu Noskovou. A bohužel opět servis do sítě. Těžko říct, jaké jsou teď podmínky přímo na kurtu číslo 1, pokud jde o servírování, ale Linda Nosková teď netrefuje ideálně. Ale druhé podání jí zdá se drží a podržel jí taky další úder, byť to bylo o fous na lineu a teď Keysová může útočit na Lindu Noskovou, ale přehnala to s délkou forehandového úderu, tak to byl dárek teď pro Lindu Noskovou, která byla hodně daleko za základní čarou a měla co dělat, aby zase stihla dělat všechno to, co chce. Moc času opravdu nedostává od Madison Keysové. ale ta teď vyhodila balonek z forendové strany a pomohla tím nechtěně Lindě Noskové. 6-4, 3-1, 15 obě z pohledu Lindy Noskové. Mezitím Ferry vyhrál první sadu nad Dimitrovem 7-5, takže Velká Británie tady slaví zatím ve Wimbledonu na centrálním dvorci úžasnou jízdu tohoto borce, který dostal volnou kartu. Teď ale Linda Nosková a její podání do sítě, tak už druhá dvojchyba v této hře, to je škoda. To je škoda, to je velká komplikace pro Lindu Noskovou, protože dvě dvojchyby v gemu, to už je zkrátka hodně a s tím se velmi těžko pracuje a bojuje dál. 3-1, 15-30, nemožné to samozřejmě není to celé zvrátit, ale je to velká nepříjemnost a teď navíc další první podání Lindě Noskové nevychází. No a opět bude muset spoléhat na druhý servis a Madison Keysová už číhá na to, že vypálí na druhou stranu neskutečnou ránu. To se sice stalo, ale ani by to neplatilo. Linda Nosková dělá další dvojchybu, třetí v jednom gemu. Fanoušci teď začínají trošičku ožívat, aby pomohli Lindě Noskové, protože cítí, že teď trošičku to na ní sedlo a nedokáže se dobře uvolnit při vlastním servisu. Teď tedy dvě breakové šance Madison Keysové a bohužel Linda Nosková opět trefuje síť. Teď se to zkrátka na té straně Lindě Noskové sešlo velmi nevhodně. 15-40, 3-1 k tomu, ale za chvilku může být po náskoku. Naštěstí teď, Madison Keysová zariskovala a až příliš, takže netrefuje kurt, ale bylo to ofous teď pro Lindu Noskovou, tedy štěstí. 30-40, ještě Nosková dostává šanci, protože soupeřka teď z forehandu netrefuje dvorec. Tak 6-4, 3-1, 30-40 z pohledu Lindy Noskové, která teď bude chtít servírovat už konečně dobře. Zatím se jí to nedaří v tomto druhém setu a teď konkrétně v páté hře. Eso Lindy Noskové v pravou chvíli, protože je to 6-4, 3-1 a teď schoda po té, co Linda Nosková odvrátila breakboly soupeřky. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radio Žurnál. Můžeme ještě pokračovat v tomto gemu. Linda Nosková teď už za schody bude podávat z pravé strany dvorce a teď zase na Keysovou, která je připravena na backendový údar, to se jí povedlo náramně. Linda Nosková dokázala sice vrátit, ale to bude dlouhé. To bude dlouhé. Madison Keysová si jenom odstupovala, aby si pohlídala dopad balonku. Měla vše pod kontrolou, krásný backendový return Američanky, tak to trošku naštve, protože když už se Lindě Noskové povedlo podání, tak ho zase senzačně soupeřka vrátila a má další výhodu. Třetí breaková šance při tomto servisovém gemu. Lindy Noskové. Krásný servis a bohužel velmi dobrý return, ale Linda Nosková dokáže reagovat tady backhand po čáře a ten už nemá. Linda Nosková skvěle utáhla backhand, hrála na druhou stranu a přestože tam Madison Keysová běžela, tak už v půli cesta věděla, že nemá šanci, protože backhand byl velmi rychlý a přesný a Madison Keysová byla někde ve středu kurtu, když už balonek dopadal na zem. To nešlo zvládnout. Krásně provedeno od Lindy Noskové. 6-4, 3-1 a je to teď schoda při podání české hráčky. Krásný servis přímo na střed, ale musí ještě hrát Linda Nosková, protože soupeřka se ubránila a teď může prohodit českou tenistku a to se jí také daří. Linda Nosková teď jednou typla správně stranu na síti, ale po druhé jakoby už se jí do toho souboje nechtělo, protože jsou to rány a Madison Keysová. Teď to samozřejmě zlehčuji, ne, že by se tam Lindě Noskové nechtělo, ale zkrátka ten tlak z druhé strany byl obrovský a Madison Keysová pak už i zvolnila, už nepotřebovala dát velkou ránu, jenom tak volně podél těla, podél Lindy Noskové poslala hezký prohoz. A je to výhoda, další breaková šance Američanky v tomto servisovém gemu Lindy Noskové. 6-4, 3-1, nevýhoda z pohledu Noskové. Servis bohužel kousíček do autu, teď to byl opravdu jenom kousek milimetry, teď scházely Lindě Noskové. Ale to samozřejmě se nepočítá, je to jedno, out jako out, další out a je tady dvojchyba a je tady ztracený gem, tak poprvé Linda Nosková prohrává svůj servis, Američanka Keysová, těch dvojchyb teď zkrátka bylo hodně, nakonec vyhrává tento gem, Linda Nosková stále ještě vede, ale už jen 6-4, 3-2. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radio Žurnál.
1: 18 hodin 10 minut, na chviličku pojďme k fotbalovému mistrovství světa, protože hráči Spojených států amerických v noci budou hrát proti Belgii o čtvrtfinále mistrovství světa. Nastoupit za ně bude moct i nejlepší střelec Florin Balogun, který za vyloučení v předchozím utkání proti Bosně a Hercegovině dostal jen podmínečný trest. Bude to poprvé v historii světových šampionátů, států, kdy po červené kartě fotbalista nepřijde o nejbližší zápas. Prezident Spojených států amerických Donald Trump na dnešní tiskové konferenci potvrdil, že před rozhodnutí Mezinárodní fotbalové federace požádal jejího předsedu Gianniho Infantina o přezkoumání Balogunova faulu.
10: I'm a person that loves sports and was a good athlete. I understand sports really well.
11: Jsem člověk, který miluje sport, býval dobrým sportovcem a sportu velmi dobře rozumí, velmi dobře. A to nebyl faul, prostě se jen dva hráči srazili v plné rychlosti. On je jedním z našich nejlepších fotbalistů a dostal červenou kartu. Nejdřív jsem nevěděl, co to znamená, ale pak jsem se dozvěděl, že nebude moct hrát minimálně v jednom dalším zápase. A to by bylo hrozně nefér, to se přece nemůže dít. Takže ano, požádal jsem, aby to FIFA přezkoumala. To bylo celé, neřekl jsem, jak má rozhodnout.
10: By FIFA, all I did was ask for a review. I didn't say you have to do this.
1: Tak docela neuvěřitelné prohlášení prezidenta Spojených států amerických. Už v 21 hodin začne jiné osmifinále fotbalového mistrovství světa mezi Portugalskem a úřadujícími mistry Evropy ze Španělska. Radiožurnál Sport pochopitelně bude u toho. Zápas odvysíláme v přímém přenosu. Teď pojďme po delší době zase na basketbal. Česko-Estonsko hraje se kvalifikace o mistrovství světa a na tomhle zápase je v Brně David Nekvinda.
3: Mám dobré i špatné zprávy, skóre 46-46. Ta špatná zpráva je, že už neplatí, že Češi v celém utkání vedli. Estonsku se před okamžikem podařilo poprvé dostat do vedení, když tedy hosté vedli 46-44. Dobrá zpráva je, že tedy Češi dokázali srovnat a teď navíc budou mít znovu šanci se dostat do vedení, protože Martin Svoboda se chystá na trestné hody. Ale ještě chvilka zdržení, tak jenom střídání na straně Estonců, takže to by teď nemělo nějak výrazněji prodlužovat zápas, který zakončí úvodní část kvalifikace o postup na mistrovství světa a ještě zdaleka není jisté, jestli se Češi dostanou do další fáze, protože o tom rozhodne především duel, který se bude hrát až od 8 hodin večer a ve kterém budou Slovinci hrát se Švédy. Pokud Slovinci Švédy porazí, tak Češi postoupí v jakémkoliv případě. Kdyby Švédsko na hřišti Slovinska vyhrálo, tak pak by se hodně počítalo, protože všechny týmy by měly bilanci 3 výher, 3 proher. Ale teď budu raději informovat o tom, že Svoboda oba své trestné hody proměnilo, takže 48-46, takový je stav. Češi se vrátili velmi rychle do vedení, ale teď se tedy brání a sledují střelu za 3 body, o kterou se pokoušel Jesar. Ta nevyšla a pak boj na doskoku, při kterém Krejčí fauloval jednoho z protihráčů, Tas to byl, který zůstal ležet na hrací ploše, takže bude Estonsko pokračovat ve své útočné akci a to říkám 4 minuty a 6 sekund před koncem. Třetí čtvrtiny. Potřeba trošku utřít.

0: obejít protihráče, tak byl podkopnutý tento český reprezentant a za okamžik budou Češi prostřednictvím Sehnala vhazovat. 11 sekund, to je čas, kterým zbývá na zakončení této akce, která bude tedy pokračovat tím, že Sehnal bude rozehrávat z levé strany z pohledu útočícího domácího českého týmu tady v hale ve Vodově ulici, která je zaplněna. Určitě se dozvíme, kolik fanoušků přišlo, ale teď horší věc než zaplněnost haly je to, že Krejčí špatně přihrál. Estonci to vystihli, jenomže pak nezvládli útok. TAS s Rismou si tam trošku dávali přednost a skončilo to bez úspěšného zakončení. Přitom to byl takový nájezd, dá se říct, skoro dva sami na koš. I když tam dobíhal Krejčí, tak teď Estonci tak trochu darovali českému týmu to, že stále vede o dva body. 48-46, což teď nemůže změnit Zítková střela, protože ta přichází z pravé strany po odpískání.
1: A tak v 18:15 v pondělním radiožurnálu Sport znovu pojďme na tenisový Wimbledon. Linda Nosková bojuje o postup mezi 8 nejlepších ve dvouhře proti Madison Keysové a je u toho v Londýně Jaroslav Plašil.
2: Linda Nosková teď servíruje ze stavu 6-4, 3-3 a 30-0. Dobře, teď Linda Nosková dvakrát zaservírovala. Je na té druhé straně oproti předchozímu ztracenému servisovému gemu, což možná taky v tuhle chvíli pomáhá. 6-4, 3-3 a 30-0. Teď přímý bod z podání pomáhá české tenisce Lindě Noskové, která ztratila výhodu breaku, ale rozhodně není nic ztraceno. Česká hráčka určitě má, stále to platí, duel velmi dobře rozehraný, 6-4, 3-3, teď jenom podržet servis, to se to samozřejmě řekne, ale krásné podání Lindy Noskové, teď vrací Madison Keysová, musí se bránit a neubrání, backhand se spodní rotací končí za čarou, takže Linda Nosková vede 40-0, výtečně 6-4, 3-3 a 40-0 pro českou hráčku, také ona servíruje velmi slušně, solidně co do rychlosti, 109 mil za hodinu, teď minulé podání Lindy Noskové, to je kolik nějakých přepočtu 180 km za hodinu a hlavně skvěle umístěno. Takže teď Linda Nosková má proto teď na své straně gemboli a hned první využívá skvěle další přímý bod z podání. Tentokrát Linda Nosková cílí přímo na střed a je to 4-3 pro českou hráčku s tím, že ještě má v zádech stále vedení 1-0 na sety. Z Wimbledonu Jaroslav Pašil, Radiožurnál.
1: A tak se můžeme z tenisu zase vrátit na basketbalovou kvalifikaci o mistrovství světa, která se hraje v Brně. Češi proti Estoncům a David Nekvinda.
0: Necelé 3 minuty před koncem třetí čtvrtiny a je znovu srovnáno po té, co Estonec Trejer trefil trojku, takže 49-49. To je aktuální stav v tomto zápase, po kterém skončí pro český tým úvodní část kvalifikace o postup na mistrovství světa, ale jak už jsem několikrát zmiňoval, tak o postupu či nepostupu rozhodne definitivně až večerní zápas Slovinsko-Švédsko. Teď střela, o kterou se snažil Zídek z hodně velké vzdálenosti, to bylo ještě daleko za tříbodovou linií a nejspíš i proto ta střela byla nepřesná, takže stav vyrovnaný zůstává a útočí Estonci povzbuzovaní mohutným počtem fanoušků, kteří zaplnili celý den rok v hale ve Vodově ulici, ale ani estonský útok teď nebyl úspěšný, protože Jesar nebyl přesný spod koše a tak se snaží teď zase dostat český tým do vedení Krejčí, což se mu povedlo. Zatím jediný český zástupce v NBA v tomto zápase neměl úplně štěstí, pouze 3 nastřílené body, ale teď Krejčí ne, že úspěšně zakončil svůj nájezd pod koš, ale ještě u toho byl faulovaný, takže dostane příležitost to vedení, které je teď dvoubodové 51-49 po úspěšném Krejčího zakončení na výši, to je jeden bod. Dívám se teď na českého reprezentanta, který si protřepává pravou ruku, do které tedy nejspíš dostal nebo na ní upadl, ale tak vypadá, že by neměl jít snad o nic vážného, postaví se k tomu trestnému hodu, který bude moct ještě potvrdit dva body, které před okamžikem přidal na českou stranu. Už se Krejčí soustředí na hru jako takovou, ruku už nechává v klidu, diriguje své spoluhráče na doskok a teď už háže, což přineslo úspěch, takže doskakovat nikdo nemusí. 2:03 před koncem třetí čtvrtiny vede český tým o 3 body 52-49.
1: A my zase na Radiožurnálu Sport míříme za tenisem na Wimbledon, Nosková Keysová a přímo v Londýně u toho Jaroslav Plašil.
2: 6-4, 4-3 pro Lindu Noskovou, to platí stále, teď je ovšem na podání Madison Keysová a díky přímému bodu z podání je to 15. Obě Madison Keysová teď uplatnila opravdu velkou sílu. Předtím zase Linda Nosková vyrazila úspěšně k síti, pomohla jí sice páska, ale ta odvaha Lindy Noskové dnes dohrávat si, pokud to jde, některé výměny na síti, to je obdivuhodné. Možná k tomu

0: určitě i přispívá to, že hraje i celkem často debl na Grand Slamech. Teď dokonce je stále ve hře s slovenskou teniskou Šramkovou. Hraje absolutně bez tlaku, jsou to singlistky a není pro ně debl rozhodně žádnou prioritou, ale i to třeba pomáhá. Teď ovšem není nic platné, jakákoliv deblová průprava, ani žádná, když se někdo trefí takovou ranou do prvního podání jako Madison Keysová. Teď to dělá znovu, ale naštěstí teď balonek zdržela páska, takže Linda Nosková ještě dostane šanci. 6-4, 4-3 pro českou tenistku, teď 15-30 z pohledu Noskové, která je teď na příjmu a tvrdá rána teď zase letí na Lindu Noskovou, která dokázala podseknout balonek z forehandové strany, takže se stále hraje, ale další backhandový úder už nebyl přesný od Lindy Noskové. Chtěla si zahrát ještě nohou, to tady vždycky fanoušci taky hodně ocení. Navíc, když Anglie teď žije světovým šampionátem a má tým stále ve hře a těší se na souboj s Norskou. To samozřejmě ještě ale bude otázkou dalších dní. Teď aktuální současnost a Linda Nosková a její boj o postup do čtvrtfinále. Zatím to má dobře rozehrané, byť teď v servisovém gemu Madison Keysové tahá za kratší konec, ale vede 6-4, 4-3 a teď je to 30-40 z pohledu české hráčky po těsném autu Madison Keysové, která útočila z forehandové strany nepřesně. Ale zase ohromná síla úderu 121 mil za hodinu. To jsou úžasná čísla, to je nějakých no kolik 190 a něco kilometrů za hodinu. Ten přepočet asi není úplně přesný, omlouvám se, ale v každém případě je to úžasná rychlost. Teď Madison Keysová bude muset servírovat znovu první podání, škrtnutý opásku balonku, takže znovu servis Madison Keysové, tentokrát do autu, takže Linda Nosková teď bude brát druhé podání americké soupeřky, která teď ještě musí počkat, až proběhne sběrač s balonkem a už teď může Madison Keysová servírovat. Teď dvojchyba, tak balonek se od pásky odrazil hodně daleko do autu a Linda Nosková teď cestuje v poklidu na druhou stranu mezi tím, co Madison Keysová se dlaní bouchala do své rakety, jako by na ní dělala ty. Samozřejmě teď zase bude servírovat v klidu za jiné situace a za potlesku fanoušků, kteří cítí, že teď zase Madison Keysová potřebuje pomoci po dvojchybě. Teď se netrefuje do prvního podání, Madison Keysová dělá chybu, dává teď balonek nechtěně do sítě a tak Linda Nosková má šanci na returnu přijímat druhé podání, které má velký odskok a Linda Nosková si teď neporadila s druhým servisem. Parádně umístěno s velkou rotací a odskokem, tak teď Linda Nosková neměla šanci, navíc se mi zdálo, že balonek se i velmi nepravidelně odrazil od nějakého nerovného místa, protože ten odskok byl hodně divný. Linda Nosková vůbec netrefila míček pořádně. 6-4, 4-3, ale je stále ve vedení, byť teď má Keysová výhodu a už ji proměnila v gem 4-4. Srovnáno na podání, za chviličku zase půjde Linda Nosková. V tomto utkání bojuje se o postup do čtvrtfinále, kde už je v této části pavouka Belgičanka Mertensová. Připomínám, porazila 6-4, 6-4 Marii Bouskovou. V této části pavouka jsou také Italka Pauliniová, která se utká s Kostěkovou z Ukrajiny. Pauliniová porazila Ialovou z Filipín ve třech sadách a Kostěková ve dvou setech Američanku Krugerovou. Tady je to také Američanka na kurtu, Madison Keysová, soupeřka Lindy Noskové, která teď hrála kupeček nevídaný Kleině a stejně se snažila kontrovat i Keysová, ale out, takže míček pro Lindu Noskovou. Tak i takové varianty a údery jsou k vidění v tak špičkovém balení, jinak dvou velkých, dá se říct, ranařek, protože i Lindu Noskovou musíme počítat za hráčku, která dovede hrát velmi silně, agresivně a teď to ukázala i z podání, byť musí stále hrát, ale krásné zkrácení hry od Lindy Noskové z backendu, fantasticky provedeno, balonek se ani nedotknul pásky, ale přesto letěl nejníž, jak to šlo, jenom tak, aby soupeřka nemohla zahrát fantasticky skryté. Navíc Keysová vyrážela k síti až později a už neměla nárok. Parádně provedeno od Lindy Noskové 30-0, 4-4 a navíc teď krásný servis na střed. Linda Nosková teď ale musí dávat pozor, protože balonek teď pozlobil českou hráčku, jak se odrážel od pásky a Linda Nosková se teď lehce usmála, šetří emocemi, ale lehce se usmála tomu, jaký Hezký teď doslova balonek zaskočil, protože se odrazil od pásky a Linda Nosková musela dlouho čekat, co ten balonek po odrazu provede, a pak až mohla volit nějakou variantu. Naštěstí to všechno zvládla, 40-0, 4-4, 40-0, to je nadějné jít do vedení 5-4. Teď ale Linda Nosková musí hrát ještě úder své spodní rotací z backendové strany, ale stačilo to. Obraný úder křížem poslal teď na největší možnou vzdálenost soupeřku a ta vzdálenost byla příliš dlouhá pro Madison Keysovou, která už nedokázala zahrát balonek přes síť, a tak je to 5-4 pro Lindu Noskovou, 6-4, 5-4, kratičká přestávka a pak půjde servírovat Američanka.
1: Ještě připomeňme, že dnes by taky svůj boj o čtvrtfinále na Wimbledonu měl zahájit Jiří Léčka, jeho soupeřem by měl být Alexander Zverev. Uvidíme, jestli se to dneska všechno na Wimbledonu stihne rozehrát a taky dohrát. Budeme vás o tom samozřejmě na jediném čistě sportovním rádiu v Česku informovat. No a pojďme tedy znovu na basketbal. Česká reprezentace v Brně nastoupila k utkání kvalifikace mistrovství světa. Jak se Čechům daří proti Estoncům, to sleduje David Nekvinda.
2: Čekáme na start čtvrté čtvrtiny, mělo by to být zhruba za 40 sekund, takže za chvíli, a Češi prohrávají s Estonskem 52-53. Je to podruhé v zápase, co český tým prohrává. Až do třetí čtvrtiny platilo, že Češi pouze vedli nebo bylo skóre vyrovnané, takže bohužel Estonci teď možná začínají překlápět zápas na svou stranu. Uvidíme, jestli se jim podaří uskočit do nějakého výraznějšího vedení, které je tedy to nejtěsnější možné jednobodové. Na české straně nejlepším střelcem zápasu zatím James Skárník z 10 body, ale je pravda, že to měl už v poločasové přestávce. Od té doby žádný bod nepřidal. Na straně Estonců Mike Kalev-Kocar, tedy kapitán týmu, s 12 body zatím nejlepším střelcem tohoto zápasu, který může pokračovat, protože ta krátká pauza mezi třetí a čtvrtou čtvrtinou skončila. Ještě ale přece jenom úplně zápas pokračovat nemůže, protože trajer, estonský hráč.
1: A tak mi v 18 hodin 26 minut pojďme zase dát přednost tenisu Wimbledonu. Linda Nosková, Madison Keysová a Jaroslav Plašil.
0: 6-4, 5-4, 15-0 pro Lindu Noskovou, která je teď napříjmu a musí doufat, že jí dá soupeřka šanci. Ne jako teď, kdy opravdu se trefuje Keysová znamenitě, ale Linda Nosková ustála těžkou ránu. Bohužel další úder Lindy Noskové už skončil kousíček za čarou, za tou základní. 15 obě, fantasticky teď Linda Nosková se držela při těch ranách Madison Keysové, ale opravdu jsou to pumelice, které musí vybírat česká tenistka z prvního podání. 6-4, 5-4, zvlášť když servíruje Keysová na střed. Teď je to další taková varianta, kterou nevybrala Linda Nosková. 30-15 pro Američanku, 6-4, 5-4 pro Noskovou, ale teď je to 30-15 pro Keysovou, která volila teď variantu na střed a udělala dobře. Je to rána a navíc přesná. Linda Nosková nevyškrábla balonek tak, aby spadl do kurtu. 6-4, 5-4. 15-30 z pohledu české hráčky, která je napříjmu. Tvrdý servis teď škrtá opásku, takže se bude opakovat podání. Mezitím taky můžu rychle říct, že Cash s Glexpoolem, to je britská deblová dvojice, vede nad česko-rakouským párem Nouza Oberleitner 6-5 v rozhodujícím třetím setu. Ale teď je pozor, protože další podání a další rána Keysové 40-15, tak teď to půjde těžko už jenom přes podání Madison Keysové, tak jako v prvním setu. Tam se to sice ještě zvrtlo pro Američanku nešťastným způsobem, ztratila náskok za stavu 5-4, ale teď už posílena tou zkušeností a tím, že servíruje přece jenom lépe Madison Keysová, tak už by tím asi měla projít lépe takovýmto okamžikem, kdy odvrací konec zápasu. Zatím to nehrozí. 6-4, 5-4, ale teď 40-15 pro Madison Keysovou. Navíc teď Linda Nosková se netrefuje do forehandu a je to 5-5, takže teď zase bude trošku víc záležet na Lindě Noskové. Teď to trošku víc dejme do úvozovek, protože to bude hodně záležet teď na Lindě Noskové, protože bude podávat a za stavu 5-5, kdy samozřejmě už můžeme mluvit, že zažíváme dramatickou koncovku druhé sady a třeba i, kdyby to klaplo z českého pohledu nejlépe, tak třeba i zápasu, ale to je velmi, velmi předčasné. Teď teprve stav 5-5, Linda Nosková jde servírovat. Dobrý servis okamžitě, ale atakuje teď Keysová, krásně přečetlá forehandem, dokázala balonek dostat na druhou stranu, jenomže následný úder nevyšel. Zlobí se teď tady na nějakou nerovnost, ale směje se u toho, zašlapává jakýsi drn nebo kousíček nějaké nerovné hrbolaté hlíny. Teď Madison Keysová fantasticky vybrala neuvěřitelným způsobem podání Lindy Noskové, které mířilo do růžku přesně, ale dokázala teď Madison Keysová využít toho, že má dlouhé paže a pravačkou se dostala k balonku, takže švihla forehandem zase do dalšího růžku. To byla fantazie, co předvedla Keysová. Teď ale rána Noskové 30-0, paráda. 6-4, 5-5, 30-0. Teď trošku pomalejší podání na úkor přesnosti, která byla opravdu výstavní, 103 mil za hodinu. Linda Nosková si teď dala záležet, aby dobře umístila balonek. Teď si mohla dovolit ránu na střed. Nosková útočí bohužel do sítě, škoda. Teď měla krásně otevřený dvorec, snažila se dorazit soupeřku forehandovou ranou, ale teď jí kousíček chyběl a už vede jen 30-15. Mohlo být 40-0, ale to je samozřejmě kdyby a na to se nehraje. 5-5, 30-15 z pohledu Noskové. Nosková teď servíruje za stále příznivého stavu ještě, ale dostává těžký return na čáru a musí si odstoupit. Teď backhand Noskové. Bohužel za čáru, tak škoda. Linda Nosková těžší situaci zvládla. Tu v uvozovkách jednodušší už ne, ale samozřejmě pokaždé jsou to velké rány, které přiletí na druhou stranu. A s tím ona samozřejmě musí nějak pracovat a ne pokaždé se to všechno povede. 6-4, 5-5. 30 obě teď při podání Noskové. Nosková teď servíruje na střed a soupeřka jenom tak vrátila balonek, aby se hrálo. Nosková teď odstupuje, aby mohla hrát silnější forehandový úder. Backhand teď polehně od Noskové vyhání do těžké pozice Keysovou. Krásně provedeno od Lindy Noskové. Odvahu rozhodně má, ta jí nechybí v zápase s tak silnou hráčkou. To je dobré. 6-4, 5-5 a 40-30 teď díky fantastické backendové ráně polajně od Lindy Noskové. Býval to úder, o kterém Linda Nosková dřív říkala, že ho hraje úplně nejradši, tak nevím, jestli to zůstalo. V každém případě teď jí přinesl gambol na 6-5. Zatím 5-5, 40-30. Linda Nosková teď má balonek nad hlavou. Tvrdý servis. Bohužel, teď se dotkl balonek pásky. To by zase bylo další ESO. Škoda, ale samozřejmě nemá cenu teď o tom už spekulovat, nad tím ztrácet čas. Už je tady zase další podání. Linda Nosková servíruje za stavu 6-4, 5-5, 40-30 do autu, takže teď je druhý servis pro Lindu Noskovou v utkání s Madison Keysovou, která je teď na příjmu a která zatím prohrává v tomto duelu 0-1 na sety. Linda Nosková teď bude hrát forehand do protipohybu Keysové a ta už se nedostane k míčku tak nízko, jak potřebuje. 6-5 pro Lindu Noskovou, tak tedy 6-4, 6-5, takové je zatím skóre v zápase Lindy Noskové, která půjde ale za chviličku přijímat podání soupeřky. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: 18 hodin 31 minut, vy posloucháte pondělní Radiožurnál Sport, je 6. července a my jsme za to moc rádi, samozřejmě i dál se budeme v našem odpoledním, teď už možná podvečerním vysílání věnovat jak tenisovému Wimbledonu, tak taky basketbalovému zápasu, je to vlastně kvalifikace o mistrovství světa. V Brně hrají Češi s Estonci, tam se podíváme taky za malý okamžik, ale připomeňme, že dnes bude o čtvrtfinále na travnatém Grand Slamu bojovat taky Jiří Lehečka. Měl by ještě dnes vyzvat německého tenistu Alexandra Zvereva a po 21. hodině nabídneme samozřejmě taky playoff fotbalového mistrovství světa. Bude to hodně zajímavý duel, protože Portugalci dnes vyzvou Španěli. No a teď v 18 hodin a 32 minut můžeme zase na chviličku za basketbalem Česko-Estonsko a David Nekvinda.
2: Skvělý vstup do závěrečné čtvrtiny předvádí český tým, vede 63-53 nad Estonskem a přitom připomenu posluchačům, kteří to třeba už pozapomněli, že před závěrečnou čtvrtinou Češi prohrávali 52-53, takže zatím v té závěrečné části hry skóre 11-0 pro český tým a aktuálně 10-bodový náskok. Aby Češi postoupili už po tomto zápase a nemuseli se ohlížet na výsledek utkání Slovinsko-Švédsko, to by ale museli vyhrát nad Estonci o víc než 30 bodů, takže to přeci jenom vypadá jako poměrně nereálná věc a tak ať už zápas dopadne jakoliv, tak Češi budou čekat na večer, jak Slovinci se Švédy rozhodnou o jejich osudu. Připomínám, pro český tým je potřebné, aby Slovinci zvítězili doma nad Švédy a v takovém případě je, nechci říct úplně jedno, jak ten zápas s Estonskem dopadne, ale Češi by postoupili do další fáze kvalifikace, kam se ale přenáší výsledky i té fáze prvotní, takže i z tohoto pohledu důležité teď v Brně zvítězit. Estonci už dokázali skórovat ve čtvrté čtvrtině, snížili na 55-63 z jejich pohledu a teď další úspěšný nájezd pod koš, který slaví početný kotel estonských fanoušků. Byl to kot Kocar, který uspěl a navíc byl faulovaný, takže stav je 63-57 pro český tým a ještě bude následovat pro Kocara možnost tu ztrátu zase snížit.
1: My ale v 18 hodin 34 minut zase pojďme na tenisový Wimbledon, duel o čtvrtfinále travnatého Grand Slamu mezi Noskovou a Kýsovou, dál sleduje Jaroslav Plašil.
0: 6-4, 6-5, to stále platí pro Lindu Noskovou, teď 15 obě po chybičce Madison Kýsové, která útokem přestřelila dvorec, tedy alespoň tu základní čáru, což samozřejmě se počítá pro Lindu Noskovou. Ta teď je napřímu a zase tvrdá rána, ale kousek za čáru pro podání, takže druhé podání bude to, protože to byl out, takže 6-4, 6-5, 15 obě a druhé podání teď poletí na Lindu Noskovou. Druhý servis zase s velkým odskokem, Linda Nosková jenom dokázala podseknout z forehandové strany, teď se snaží přelobovat Madison Kýsovou, ale to byl dáreček. Samozřejmě tak toto rozhodně Linda Nosková nechtěla udělat, ale jenom nahodila míček na ruku Kýsové, která byla připravena u sítě. Ona je samozřejmě postavou vyšší, takže lob by musel být dokonalý, ale Lindě Noskové se nepovedlo teď se k tomu ani přiblížit, ale zkrátka to patří k tenisovému zápasu naprosto běžně. 4-6, 5-6, 30-15 po ledu Kýsové, která teď servíruje do sítě, takže Nosková bude opět přijímat druhé podání, ale zatím se ukazuje, že to není zase nějaká extra výhoda. Kýsová má velmi dobrý druhý servis. Teď zase velký odskok a Linda Nosková ale trefuje krásně backhand křížem Kleině. Ještě další úder musí hrát navíc, protože Kýsová je neuvěřitelně všude. Teď ještě dokázala vrátit balonek zpátky, ale Linda Nosková běží k síti a forehandem překlápí balonek na stranu soupeře. Fantastický bod, možná nejhezčí z celého zápasu. Ale to, co teď vyškrábla Madison Kýsová, byly to krásně utažené křížné backendy Lindy Noskové a ona z toho dokázala Madison Kýsová pokaždé nějakým způsobem vybruslit, tak to bylo neskutečné. Ona samozřejmě využívá toho, že má dlouhé paže, ale taky má výborný pohyb teď v této fázi zápasu a dobře přečetla úmysly Lindy Noskové. 30-30, ale pro českou hráčku teď je bod 30-30. Tvrdý servis do autu 6-4. 6-5 zopakuji pro Lindu Noskovou a teď to bude buď gamble, anebo matchball. 6-4, 6-5, 30 obě na podání Kýsová, druhý servis dobrý. Nosková dává dobře k čáře, ale Kýsová se také trefuje do forehandu. Forehand Kýsové škrtá opásku a balonek se překlápí na stranu Lindy Noskové. Madison Kýsová se omlouvá, samozřejmě. Asi je to tak spravedlivé, protože zatím neměla štěstí na takové momenty a zatím se radovala z takových věcí spíš Linda Nosková, která teď ani nehne brvou, soustředí se na další ránu 6-4, 6-5, 30-40 z pohledu české hráčky. Kýsová teď tady má gamble a šanci srovnat. Tvrdý servis, který jen tak Nosková dokázala odhadnout, kam poletí, nastavit raketu, ale od ní se míček odrazil do autu a tak je to 6-6, rozhodne tiebreak 6-4 a tedy 6-6 za chviličku začne tiebreak druhé sady.
1: A my se samozřejmě na zkrácenou hru druhého setu na Wimbledon vrátíme teď, ale zase na chviličku pojďme dát prostor taky basketbalové kvalifikaci o mistrovství světa, hraje se v Brně. Česko-Estonsko, je u toho David Nekvinda.
2: 68-64, takový je stav z pohledu českého týmu, necelých 5 minut před koncem čtvrté čtvrtiny, ale tedy Estonci prohrávali před chvílí o 10 bodů, to znamená, že stáhli tu ztrátu a reaguje na to domácí kouč Luboš Bartoň, který si vzal oddechový čas a teď tam hodně emotivně svým svěřencům vysvětluje, co mají změnit, aby Estoncům nedovolili dál stahovat ztrátu. Luboš Bartoň, můžu říct, že začal trénovat ten zápas v saku, ale tím, jak je tady hodně lidí, kteří dělají opravdu bouřlivou atmosféru, tak ten vzduch v hale zhoustnul tak, že Bartoň v průběhu utkání sako odhodil a teď na sobě má triko, takže i to ukazuje, jak je vtažený do toho zápasu, který míří do svého finále, necelých 5 minut do konce, ten oddechový čas českého týmu končí. Připomínám, že Češi drtivou většinu toho zápasu zatím vedli, až ve třetí čtvrtině se Estonci poprvé dostali do vedení. Před startem závěrečné desetiminutovky Estonsko vedlo o jeden bod, pak se ale Češi dostali skvělou sérií 11 bodů v řadě do vedení, které se zase tady trochu snížilo, v tuto chvíli 4-bodové, 68-64.
1: Basketbal zase dostane svůj prostor ve vysílání Radiožurnálu Sport, teď ale pojďme na tenis, na Wimbledon, Nosková, Kýsová a Jaroslav Plašil.
0: Linda Nosková má výhodu minibreaku v tiebreaku druhé sady. Připomínám, první set vyhrála 6-4, teď je to tedy 6-6 a hraje se tiebreak a Nosková teď po chybě Kýsové ve vedení 2-0, ale je to stále ještě začátek sedmibodového v tomto případě tiebreaku, protože připomínám, jde o druhý set zápasu. Linda Nosková teď forehandem jenom kontroluje a cvičně odpaluje balonek na druhou stranu, protože byl zahlášený out. Linda Nosková tak bude teď přijímat druhé podání Američanky na kurtu číslo 1. Linda Nosková nemusí dělat nic, dvojchyba. Teď tedy dvojchyba Kýsové, Linda Nosková dostává příležitost odskočit, vede 3-0 na ESA 9-4 sice pro Kýsovou, ale teď dvojchyba v těžký okamžik pro Madison Kýsovou. Linda Nosková teď bude odpovídat a bude hájit své vedení. Teď z té, řekl bych, trošku horší strany na podání, alespoň tak to bylo v těch uplynulých desítkách minut. Ono se to samozřejmě může každou chvíli zase nějakým způsobem měnit, jak se sluníčko posouvá, ale strana, na které je teď Linda Nosková, byla pro servis hodně nepříjemná v těchto fázích zápasu. Nosková teď ale fantasticky zaservírovala ke vzdálenější čáře. Kýsová sice rámem rakety na balonek dosáhla, takže jako ESO se to počítat nebude, ale to vůbec nevadí. 4-0. 4-0 pro Lindu Noskovou, která se teď dívá zase na svou soupeřku a už se zase soustředí na další podání za těžkého stavu. 4-0. Teď je to dlouhý servis. Teď Lindě Noskové nevyšel plán zaservírovat na střed. Velký prach taky na kurtu, to je vidět, jak fouká vítr a rozfoukává teď hlínu. Teď pozor, Linda Nosková musí čelit tvrdým úderům. Dostala se sice k backendovému úderu, ale ne tak nízko, jak by potřebovala své tělo, a tak balonek končí v síti. A tak je to 6-4, 6-6, 4-1 teď z pohledu Lindy Noskové. Bude teď česká tenistka přijímat podání soupeřky, dvě podání, která budou rozdělena přestávkou, kdy si hráčky prohodí strany v tomto tiebreaku, což by mohlo být dobré pro Lindu Noskovou vzhledem k tomu sluníčku, k tomu, co jsem teď před chvíličkou popisoval. Teď ale ani z té lepší v uvozovkách strany se Kýsová netrefuje. Ona taky hraje s kšiltovkou, takže zase to může být trošku jiné pro ní. Madison Kýsová teď servíruje technický servis. Bohužel Linda Nosková backhand neposkládala tak kvalitně, aby hrála do kurtu. Tak je to úder v síti a tak je to 4-2 pro českou hráčku. Obě tenistky se jdou měnit strany v tiebreaku a za chviličku se zase bude hrát.
1: A to samozřejmě znamená, že my zase na chviličku opouštíme travnaté kurty na Wimbledonu a opět dostává prostor v dnešním vysílání Radiožurnálu Sport. Zatím velmi napínavě se vyvíjející kvalifikace o mistrovství světa v basketbalu. Česko-Estonsko hraje se v Brně. Je u toho David Nekvinda.
2: Dva body, to je náskok, kterým teď čeští basketbalisté vedou nad těmi estonskými. 68-66, 3 minuty a 20 sekund před koncem základní hrací doby tohoto zápasu, který tedy klidně může skončit prodloužením. Vzhledem k tomu vývoji by to nebylo nějak extra překvapivé. Útočí teď český tým, takže se snaží navýšit to vedení. Peterka už naznačil střelu, ale ještě posílá pod koškárníkovi. Jeho střela se tak zavrtěla na obroučce a vypadla směrem, který si nepřál český střelec.
1: A my se vracíme zpátky na tenisový Wimbledon. Tiebreak druhého setu mezi Noskovou a Kýsovou. Slovo má Jaroslav Plašil.
0: Tenistky si vyměnili strany a jen co to udělali, tak Kýsová udělala dvojchybu, takže Linda Nosková vede 5-2 a za ideálního scénáře při sedmibodovém tiebreaku má teď česká hráčka servis. Sami víte, co to znamená, raději nebudu nic zakřikávat, protože stále je to hodně daleko. 6-4 první set, 5-2 v tiebreaku druhé sady. Noskové servis na střed, parádní, ale není vyhráno. Nosková teď jde k síti a forehandem dokrásně do volného rušku. Paráda, jsou tady matchboly. 6-2 pro Lindu Noskovou v tiebreaku druhé sady, 4 matchboly české hráčky. Fantasticky provedeno od prvního úderu. Vytáhla si svou soupeřku hodně do nekomfortní pozice. Přišel kratší míč, pomalejší a ještě navíc dobrým odskokem. Linda Nosková vše pohlídala, má teď matchboly. 4 matchboly. Teď je to podání Lindy Noskové, velmi dobré podání, ale Kýsová vrací balonek jen tak se přehoupnul za síť, ale to samé udělala Linda Nosková a vychutnává si opravdu tento okamžik, protože Linda Nosková postupuje poprvé do čtvrtfinále Wimbledonu po nádherně zvládnutém těžké duelu s Madison Kýsovou. 6-4, 7-6 a teď už tomu věří, byť kýve hlavou ze strany na stranu. Radost mají fanoušci na kurtu číslo 1, kde, jak už jsme říkali, je také dlouholetý úspěšný kapitán Fed Cupu či Billie Jean Cupu Petr Pála, samozřejmě trenér Tomáš Krupa a další blízcí možná nebo známí české tenistky. Fanoušci vyprovázejí Madison Kýsovou z kurtu číslo 1, ale vychutnávají si ještě přítomnost české vítězky, která po postupuje do čtvrtfinále, utká se s Belgičankou Mertensovou, která dnes nás nepotěšila, protože porazila Marii Bouskovou. Tak tedy postup Lindy Noskové a dnes ještě možná boj Jiřího Léčky. Ty si to, Karle, naznačoval ve studiu, protože je tady u závěrka v 11 hodin večer. Včera o tom mluvila Kory Kokogofová, naznačovala pohybem na hodinky, že to stihla jen tak před uzávěrkou vyhrát, protože tady se může hrát jen do 11 a není jisté, jestli Jiří Lehečka s Němcem Zverevem tu bitvu dohrají. V každém případě už českou radost máme, postup do čtvrtfinále další po Karolíně Muchové. V druhé části Pavouka se prosazuje i Linda Nosková.
1: Výborné zprávy z Londýna od Jaroslava, plašila český postup, no a za to jsme samozřejmě my velmi rádi a věříme, že jste i vy posluchači radiožurnálu Sport rádi a budeme držet palce ještě Jiřímu Lehečkovi. Samozřejmě, jakmile se začne na Wimbledonu znovu z českého pohledu hrát, tak vás o to neochudíme. Teď ale pojďme opět na basketbalovou kvalifikaci o mistrovství světa do Brna. Češi právě tam nastoupili proti reprezentaci Estonska a je u toho David Nekvinda.
2: Dramatický závěr v Brně, Češi prohrávají o bod 68-69, 2 a čtvrt minuty před koncem základní hrací doby. Bálintova střela ze střední vzdálenosti teď hodně krátká, Bálint tam pak tak ukazoval směrem k rozhodčím, že byl faulovaný, ale žádný z sudích to neviděl, tak jako český reprezentant, a tak teď naopak na druhé straně střílí Vax. Ten před okamžikem trojkou otočil skóre, tentokrát ale úspěšný nebyl tento estonský hráč, a tak zase útočí český tým taky. Pokus za tři body Krejčího, který neuspěl na doskoku, pak Kárník získal míč, ale hra je přerušená, nejspíš byl Kárník faulovaný, protože Češi ano, zůstávají na útočné polovině a sehnal za okamžik spoza koše, uvede balon do hry, ještě tam teď gestikuluje směrem ke svým spoluhráčům, ukazuje tři prsty, co to znamená, to by měli snad vědět jenom čeští basketbalisté, doufejme, že to nevědí ti estonští, kteří tedy necelé dvě minuty před koncem základní hrací doby v Brně vedou o bod 69-68. Míč ve hře, 6 sekund zbývá domácím basketbalistům na zakončení. Balon pod koš, kde byl Kárník úplně sám, skvěle to sehnal, viděl, poslal tam Kárníkovi míč a tak se zase skóre otáčí, ale je to těsné. 70 bodů ten tolik nazbíral. Český tým 69, Estonci, kteří teď mají míč a útočí, budou se snažit zase otočit skóre. Kocar pod košem, dobře bráněný Krejčím, ale na doskoku ještě uspěl Rajeste, takže Estonci můžou dál pokračovat v té útočné akci, ale už jim nezbývá čas na střelu. Kocar to nestihl, střílel v momentě, kdy už siréna zazněla, která ukončila ten limit 24 sekund. Ta střela i tak byla nepřesná, každopádně Češi dostanou balon. Minutu a 16 sekund předtím, než vyprší čas stanovený pro toto basketbalové utkání, které ale vzhledem k tomu, že český tým vede nad estonským 70-69, může být delší, než je běžné. Rozhodně ta remíza po základní hrací době není vyloučená. Teď nepřesná Sehnalova přihrávka, respektive skvěle ji přečetl Vax, a tak Estonci získávají balon, ale Bálint na opačné straně taky skvěle defenzivně získal pas, který šel pod koš na estonského hráče, takže výborně teď zapracoval tento hráč pro český tým. A to už začala poslední minuta čtvrté čtvrtiny, stále Češi vedou o koš, sehnalu v nájezd, je úspěšný a je to tedy o bod Češi vedli, teď je to 72-69, velká euforie v berněnské hale ve Vodově ulici. Přiznám se, nepostřehl jsem, jestli u toho ještě byl odpískaný faul jednomu z estonských hráčů. Každopádně teď oddechový čas pro estonského trenéra, slyšíte tu kulisu v hale ve Vodově ulici, kde je ticho, je teď v horním rohu. Hala ve Vodově ulici má dvě patra a to horní z velké části obsadili Estonci v modrých dresech. Ti teď pochopitelně jsou zklamaní, ale Estonsko prohrává o tři body 45 sekund před koncem základní hrací doby. To rozhodně není pro Estonce ztracený zápas. Připomínám, je to poslední utkání pro český tým v základní nebo v první fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. Aby Češi postoupili v případě výhry, tak by museli vyhrát o 30 bodů minimálně, tak to už se nestane, to není možné. No a tak to znamená, že český tým bude muset spoléhat na to, že Slovinci porazí Švédy v zápase, který začne v 8 hodin večer. Pokud se tak stane, tak je vlastně v uvozovkách jedno, jestli teď Češi udrží to vedení nebo ne, protože pokud Slovinsko porazí Švédsko, tak bez ohledu na výsledek tohoto zápasu Česko-Estonsko, Češi postoupí do další fáze kvalifikace. Pokud ne, tak pak, pokud vyhrají Švédové, tak Češi by museli porazit Estonce o 13 bodů větším rozdílem, než vyhrají Švédové nad Slovinci, tak to už je taky skoro nemožné, protože Češi neporazí Slovince o víc než 13 bodů, to je v tuto chvíli, dá se říct jasné, 45 sekund před koncem je to o 3 body. No a pak je tu ještě naopak varianta, že by Češi museli hodně fandit Švédům, aby ti porazili Slovinsko takovým rozdílem, že by dostali Slovinsko na čtvrté místo tabulky, protože v případě, že by všechny týmy měly 3 výhry a 3 prohry, rozhodovalo by skóre. Teď už se znovu hraje, Sehnal měl trestný hod, protože skutečně byl faulovaný před tím oddechovým časem. Bohužel Sehnal nepřidal další bod na českou stranu. 72-69, Estonci útočí 33 sekund před koncem základní hrací doby a Vák zprava naběhl pod koš, donesl balon tam, kam potřeboval, no a tak teď tedy snížil na rozdíl jediného bodu a podle asi předpokladů, protože ještě domácí trenér Bartoň má k dispozici timeout, tak si ho taky vzal. Takže teď je tady takové to klasické basketbalové tahání času.
1: A tak si na chviličku v 18 hodin a 50 minut můžeme vzít slovo tady ve studiu Radiožurnálu Sport a zopakovat si, že obhájce prvenství tady Pogačar ze Slovenska vyhrál. Dnešní třetí etapu cyklistické Tour de France znamená to, že se dostal před dánského rivala Jonase Vingegaarda těsně do čela průběžného pořadí. Oba největší favoriti mají nyní na sekundu stejný čas. 27-letý Pogačar si 22. etapové vítězství na Staré dámě připsal díky typickému výbušnému útoku ve stoupání zhruba 200 metrů před cílem dnešní etapy. Ta začala v katalánském městě Granollers, převedla peloton na francouzské území, kde po nějakých 196 kilometrech vyvrcholila v pyrenejském středisku Le Anglais. Velké vedro dnes, požáry, témata, která jsme taky řešili s Jiřím Meškem, když jsme se s ním spojili a budeme se s ním spojovat i v následujících dnech, protože předpověď počasí bohužel slibuje teploty až přes 40 stupňů Celsia, takže cyklisty na Tour de France nečeká vůbec nic jednoduchého. My už ale pojďme zpátky do Brna, protože právě tam česká basketbalová reprezentace nastoupila k utkání kvalifikace mistrovství světa. Souboj české reprezentace s tou estonskou sleduje David Nekvinda.
2: 72-71, to je stav ve prospěch českého týmu, 31 sekund a abych byl úplně přesný, 4 desetiny k tomu do konce základní hrací doby tohoto zápasu. Češi měli rozehrávku spod koše, Estonci napadají hned na útočné polovině, ale Krejčí dostane míč na útočnou polovinu českého týmu a nebude teď spěchat se zakončením, když je tam těsně atakovaný Rajestem. Krejčí předává Sehnalovi, stále je to kombinace hodně daleko od koše. Sehnal čeká 5 sekund na útok, zbývá českému týmu. Teď už Sehnal střílí, bude to přesné, je to tak, 75-71, příbodový pokus Ondřeje Sehnala, no a to teď vypadá velmi dobře s nadějemi českého týmu v tomto zápase, protože je to o 4 body 8 sekund a 5 desetin před koncem, no ještě nechci říkat utkání, ale před koncem základní hrací doby. A zase to, co se opět dalo čekat, tentokrát oddechový čas estonského týmu, který v Brně moc nevedl, jenom několikrát se v utkání dostal do vedení. Češi měli náskok, nebo byli vepředu od úvodních minut. Třetí čtvrtina ta českému týmu nevyšla, když se podíváme na skóre jednotlivých čtvrtin, tak ta první 24-20 pro český tým, pak 17-17. Ve třetí dokázali Estonci otočit skóre, vyhráli 16-11, tam tedy jenom 11 nastřílených bodů českého týmu a procento střelby pod 30%. Tato třetí čtvrtina tedy Čechům nevyšla. Každopádně, přestože do závěrečné desetiminutovky šli s jednobodovou ztrátou 52-53, tak pak čeští basketbalisté předvedli v úvodu čtvrté čtvrtiny sérii 11 bodů v řadě. Dostali se do desetibodového vedení, to tedy zase, jak je z aktuálního skóre 75-71, se jim nepodařilo udržet utkání, Estonci zdramatizovali, ale doufejme tedy, že zůstane jenom u toho zdramatizování a už nedokážou dovést zápas k vítězství nebo do prodloužení. Potřebovali by k tomu, aby si připsali 4 body za tedy necelých 9 sekund. Po oddechovém času estonského týmu, který právě skončil, bude USR vyhazovat z levé strany na útočné polovině. Uvidíme, co si tam nakreslil estonský tým na ty závěrečné sekundy. V tuto chvíli USR nemá úplně komu nahrát. Nakonec rovnou pod koš Kocarovi, který se otáčí, střílí a trefuje. Tak to je špatná varianta pro český tým. Utekly jenom 2,5 sekundy a je to o 2 body. 75-73 pro svěřence Luboše Bartoně, který zase podle předpokladu hned reaguje oddechovým časem. Takže ještě k dispozici jeden má a ta poslední minuta bude zase trvat hodně dlouho. Přesně 6 sekund, který zbývá do konce tohoto utkání, které nebo dokonce základní hrací doby tohoto utkání, které je jak pro český, tak pro estonský tým závěrem úvodní fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa, které v roce 2027 přivítá Katar. Můžu se tady možná i vrátit trošku k přestávkovému dění, zatímco u obou laviček teď je to hodně hektické a chystají se spíš hráči na těch závěrečních 6 sekund zápasu, tak v poločasové přestávce tady se Česká basketbalová federace rozloučila s Patrikem Audou a Ondřejem Balvínem, kteří ukončili reprezentační kariéru. Jsou to členové, nebo teď už dá se říct byli, té úspěšné generace, která zažila úspěch na mistrovství světa a dostala se taky na olympijské hry v Tokiu v roce 2021, takže oficiální rozlučka s těmito dvěma dlouholetými reprezentanty, ta tady byla součástí poločasové přestávky, ale teď už se věnujeme tomu, co se bude dít na hřišti, protože oba týmy se vracejí po oddechovém času českého týmu 6 sekund přesně do konce základní hrací doby o 2 body pro domácí basketbalisty. 75-73 vhazování na útočné polovině obstará Sehnal, ještě nedostal míč. Teď už ano, Čechům by víceméně stačilo podržet ten balon, dá se ale samozřejmě čekat nějaký estonský faul. Peterka dostal míč a dokázal přihrát Krejčímu tak rychle, že ani nebyl faulovaný. Češi se skvěle vyhýbají napadajícím Estoncům. Kárník a dotáhl zápas do vítězného konce, běžel směrem k vlastní polovině, ale samozřejmě ne na ní. Estonci se tam na něj sápali, ale nedokázali ho ani faulovat. No a tak český tým vítězí 75-73 v tomto dramatickém utkání se zajímavou koncovkou. No a v tuto chvíli to znamená, že Češi budou od 8 hodin večer fandit Slovinsku, protože jestli Slovinsko porazí Švédy, tak v tom případě Češi postoupí do další fáze kvalifikace. Když vyhrají Švédy, tak to moc optimistické upřímně řečeno není, protože pak by všechny čtyři týmy měly bilanci 3 proher a 3 výher, pak by rozhodovalo skóre a v tom jsou na tom teď Češi nejhůř, takže pak by naopak paradoxně potřebovali, aby Švédsko vyhrálo co nejvyšším rozdílem. Ale pokud Slovinci doma Švédy porazí, tak Češi postoupí do další fáze kvalifikace. To, co mohli ovlivnit, to zvládli. Estonce doma porazili 75-73.
1: To říká David Nekvinda, my mu za to děkujeme a já posílám support Lesbians.

0: Je 19 hodin. Zprávy má Lukáš Pastejřík.
1: Policie v rámci mezinárodní operace identifikovala přes 2000 obětí obchodu s lidmi. Ministerstvo průmyslu a obchodu varuje podnikatele před zápisem do pochybných rejstříků. Tenistka Linda Nosková je poprvé ve čtvrtfinále dvouhry Wimbledonu. Na dálnici D1 v Brně směrem do Vyškova dořešují nehodu a počasí zítra bude zpočátku i polojasno, postupně až zataženo a občas déšť, teploty až 30 stupňů Celsia.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Policie v 59 zemích, včetně Česka, zasáhla proti obchodníkům s lidmi. Při koordinované operaci identifikovala přes 2000 obětí a zatkla víc než 1000 osob. Informoval o tom Interpol. Bezpečnostní složky cílily na sítě obchodníků zapojených do sexuálního vykořisťování, nucené práce nebo nuceného žebrání.
3: Policie zasahovala na letištích, hraničních přechodech a na místech, které označila jako ohniska problému. Ve Skopji, v severní Makedonii a v brazilském Rio de Janeiro zřídila dvě mezinárodní velitelská centra, která operaci usnadnila. Identifikované oběti byly ze 45 zemí, většina z nich z Argentiny, Kolumbie nebo Venezuely. Například argentinská policie zachránila dvě bolivijské děti pracující a vykořisťované v potravinářském obchodě. Úřady v Belgii zadržely 17 podezřelých zverbování nezletilých dívek na sociálních sítích. Oběti policie předala službám, které jim poskytnou ochranu a podporu. Rozálie Machartová, Radiožurnál.
1: Na podnikatele v Česku cílí staronový druh podvodu. Do schránky jim chodí výzva ke spoplatněnému zápisu do centrálního rejstříku firem. Ze zákona ale žádnou takovou povinnost nemají.
4: Z účasti v rejstříku navíc neplynou pro podnikatele vůbec žádné výhody. I proto by poplatek v žádném případě platit neměli, vysvětluje Josef Jaroš z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
5: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací.
4: Na podobné podvody pravidelně upozorňuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Objevuje se totiž i v internetové podobě, dodává za digitální a informační agenturu Jakub Palata.
6: Problémem tzv. Katalogových podvodů se aktivně zabývalo a zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které digitální a informační agenturu informovalo.
4: Taky ministerstvo doporučuje podobné faktury neplatit. Pokud mají podnikatelé pochybnosti, měli by postup konzultovat s právníky. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: Státní fond audiovize od září obnoví příjem žádostí o zápis mezi projekty, které usilují o pobídku. Pobídky ale bude fond poskytovat, až na ně získá peníze. A vybrané projekty můžou čekat na peníze až 2 roky. Postup je tak vhodný pouze pro projekty, které mají zajištěné plné financování z jiných zdrojů. A není ani jasné, kolik peněz bude mít Státní fond audiovize k dispozici. Na návštěvníky festivalu Colors of Ostrava letos čeká nová scéna, odpočinkově laděná Steel Stage, kterou doplní i nová fanouškovská zóna Steel Town. Malé ocelové město vzniká pod rukama umělce Davida Žily z výrobku i z odpadu z třineckých železáren.
7: V ateliéru Davida Žily ocelové město pomaličku vzniká a mezi tou spoustou věcí z řetězů, ozubených koleček, trubek, tak je tady taková velká barelová bicí souprava.
8: To jsou bubenické různé sady, bude 5 bubeníků na to.
7: Jednou z dominant fanzóny Steel Town pak bude velký dom.
8: Ten vlastně vypadá tak, že má 2 věže, jedna je 3 metry vysoká, druhá 5 metrů.
7: Na Steel Stage vystoupí spíše alternativně ladění nebo komornější umělci, třeba holandské sesterské duo Sarah Julia. Z Třince a Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
9: Sport. Tenistka Linda Nosková si na Wimbledonu zahraje čtvrtfinále singla. Američanku Madison Keysovou porazila po setech 6-4 a 7-6 a podruhé v kariéře se na grandslamovém turnaji dostala do nejlepší osmičky. Její další soupeřkou bude Belgičanka Mertensová, která vyřadila Marii Bouskovou 2-0 na sety. Jiří Lehečka se pak ve večerních hodinách představí proti světové trojce Zverevovi z Německa. Čeští basketbalisté přerušili v kvalifikaci mistrovství světa sérii 3 porážek. Estonsko porazili v Brně 75-73. O tom, jestli postoupí do další fáze, rozhodne souboj Slovinska se Švédskem, které začne za necelou hodinu. Svěřenci kouče Bartoně potřebují výhru domácích.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Volnější D1 v Brně a neprůjezdná 23 u Třebíče. Na dálnici D1 je lepší situace na příjezdu do Brna směrem z Prahy. V omezení na kilometru 195,5 už nehodu odklidili, zúžení u sjezdu na Bratislavu tak je opět plně průjezdné, kolona se tam de facto rozjela. Na silnici 23 je zastavený provoz za výjezdem z Třebíče směrem do Brna. Asi kilometr za benzínkou MOL havaroval motorkář. Na místě jsou záchranáři, provoz tak policisté zastavili. Dá se do Střebíče objet přes Kožichovice a Číměř. A na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova stále čekejte zdržení mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Pracují tam silničáři na dlouhém úseku a kolony v obou směrech jsou asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo a na severu a severovýchodě občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
11: 19 hodin 6 minut, pondělí 6. července, posloucháte večerní radiožurnál Sport. Americký fotbalový útočník Folarin Balogun bude moct nastoupit v osmifinále mistrovství světa proti Belgii. FIFA totiž zamítla protest belgického týmu proti jeho omilostnění. Připomeňme si, že už dnes večer od 21 hodin nabídneme tady na jediném čistě sportovním rádiu v Česku v přímém přenosu playoff zápas mezi Portugalci a Španěli. No a ten duel, o kterém už jsem teď mluvil, ten mezi tedy domácími s pořadatelskými Spojenými státy americkými a Belgičany, ten se bude hrát od 2 hodin ráno, takže technicky tady ve střední Evropě je to zápas, který se bude hrát zítra, ale vy samozřejmě rozumíte, jak to je s letošním mistrovstvím světa. Už výrazně dřív, už možná za nějakých 45-40 minut by se měl rozehrát zápas na tenisovém Wimbledonu, který nás enormně bude zajímat, a konkrétně je to osmifinále mužského singla mezi Jiřím Lehečkou a Alexandrem Zverevem. Teď každopádně Bon Jovi, příjemný poslech.
2: Radiožurnál Sport
3: a Karel Janů.

0: pondělním radiožurnálu Sport dohrávají Bon Jovi Keep the Faith. 19 hodin, 12 minut, možná poslední zápas na mistrovství světa v kariéře čeká večer slavného fotbalistu Cristiana Ronalda. 41-letý Portugalec je na svém 6. šampionátu, no a teď s národním týmem vyhlíží osmifinále proti Španělsku. Jedna věc se pro Ronalda nemění.
1: Ten pocit je skoro vždycky stejný. Jde o velkou vášeň reprezentovat svou zemi, snažit se pro ni vyhrát. Pokaždé, když nastoupím na hřiště, jako by šlo o můj první zápas, chci si všechno užít naplno.
2: Cristiano Ronaldo zůstává stále zdravě sebevědomý. I když s postupujícím věkem jeho výkonnost už není taková, na jakou byli fanoušci po celém světě zvyklí. Stále má ale auru superhvězdy.
3: Raději bych, aby nehrál, ale myslím, že hrát bude. Takže si prostě užijeme tu podívanou a budeme sledovat jednoho z nejlepších hráčů historie na hřišti. Nic víc.
2: Říká trenér Španělska Luis de la Fuente.
3: Pokud je někdo, koho nesmíme v určitých částech hřiště nechat bez dozoru, je to Cristiano. Protože víte, že s tím talentem a kvalitou, kterou má, je nejlepší právě v klíčových zónách, kde se rozhodují zápasy. Budeme ho pečlivě sledovat.
2: Slavný Portugalec má velkou touhu ovládnout s reprezentací mistrovství světa. Zároveň ale dodává.
4: V životě mi nic nechybí. Bůh ke mně byl velmi štědrý. A dal mi všechno, co jsem ani nečekal, že dostanu v národním týmu i na osobní úrovni. Proto si užívám každý okamžik. Nebudu o nic víc Cristianem, když vyhraju mistrovství světa. A nebudu o nic méně Cristianem, když ho nevyhraju.
2: Ronaldo je proslulý perfekcionismem, přísnou životosprávou a také tím, že má rád pozornost. A na současné mistrovství světa ho nadchlo hned několik věcí.
4: Tenhle světový šampionát je hodně výrazný vášní lidí. Nejen naší vášní hrát na tomhle.

0: Konec jeho kariéry. Velmi pravděpodobně hraje naposledy na mistrovství světa. A v posledních sezónách se musí vyrovnávat i s větší kritikou.
1: Jednou z věcí, které vám věk přináší, je zralost a zkušenost. Schopnost vidět věci v širších souvislostech a brát je s nadhledem. Protože samozřejmě nejsem slepý, vidím útoky, které na mě neustále směřují. Ale to není nic nového. Proto za tohle dokonce děkuji, protože prožívám jinou kapitolu svého života. Naučil jsem se to po 40 a doufám, že budu žít dalších 40 let a budu připravený, protože právě když přichází velká kritika, tehdy jako lidé nejvíce rosteme.
0: Cristiano Ronaldo teď doufá, že večer neodehraje od 21 hodin českého času svůj poslední zápas na světovém šampionátu. K tomu ale potřebuje, aby Portugalci postoupili z osmifinále přes Španělsko. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Posloucháte večerní radiožurnál Sport, je 19 hodin a 21 minut, dohrávají Sting a Eric Clapton. Nás teď bude zajímat baseball, probíhá pražský baseballový týden, Češi hrají proti Nizozemsku a sleduje to Krištof Kousal.
1: Hezký večer z Eagles Parku, jsme na začátku druhé směny v její první polovině a nizozemští baseballisté, velcí favorité tohohle zápasu, se už dostali do vedení 1-0. Bylo to z počátku zápasu hodně přímočaré, vyrovnané. Byla to taková show nadhazovačů a obran v poli, protože za prvních 7 hráčů, kteří se dostali na pálku, tak ani jeden z nich se nedostal na první metu, takže to byly spolehlivé nadhozy a také zásahy v poli od vnějších i vnitřních polařů, ale potom jako o 8 přišel na pálku Nizozemec Dwayne Kemp a ten poslal do levé části hřiště nechytatelný odpal, home run až za zadní zeď a tímhle solo home runem tedy dostal nizozemské baseballisty do vedení 1-0. Nizozemci ti pokračují na pálce, aktuálně mají jeden out, na pálce je v tuhle chvíli Jair van Borculo, který se bude snažit odpálit další míček, už má 2 bóly, na kontě český nadhazovač Jan Novák, který je tedy začínajícím nadhazovačem v tomto utkání. Je to nadhazovač, který se nedostal ke slovu ve včerejším zápase proti Německu, tam hráli 3 jiní čeští nadhazovači a Novákovi se zatím dařilo v úvodní směně, ale v té druhé se trošku trápí, dal jednu metu zdarma Darylu Collinsovi před malou chvílí, to znamená, že Nizozemci mají obsazenou první metu a teď je nepříjemná situace, 3 bóly, 1 strike od českého nadhazovače Jana Nováka, který teď bude potřebovat možná zahrát trošku na jistotu, především trefit strike zónu, aby nedaroval Nizozemcům i další metu zdarma a ani tentokrát se netrefil Jan Novák, to znamená obsazená první a druhá meta od nizozemských baseballistů a na pálku půjde jako další už 8. nizozemský pálkař Jamie Berman.
0: Tak tolik pro tuto chvíli pražský baseballový týden Češi proti Nizozemsku. Dál se budeme spojovat s Krištofem Kousalem ve večerním radiožurnálu Sport. Teď ale pojďme na naší encyklopedii. Používáte sociální sítě? Jestli ano, pravděpodobně na nich sledujete taky nějaké sportovce. Dá se to předpokládat, když posloucháte radiožurnál Sport. No a právě na ty nejoblíbenější na sociálních sítích se zaměřuje naše encyklopedie v tomto týdnu. Dnešní vydání teď probereme s Anou Skalovou. Hezký večer.
2: Hezký večer. Kdo je podle vás největší hokejovou hvězdou? Jdou na sítích a koho sleduje nejvíce lidí?
3: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Možná byste typovali někoho z hráčů, kteří jsou aktuálně na vrcholu sil, Conora McDavida, Nathana McKinnona nebo třeba i McLina Celebriniho, a nebo Jaromíra Jágra, ten má v součtu Facebooku, Instagramu a sítě X zhruba 1,75 milionu sledujících.
2: Ale nejvíce příznivců na platformách Instagram a X má ale Alexandr Ovečkin. 40-letý ruský forward má na zmíněných sítích dohromady skoro 4 miliony fanoušků. A to se ještě ochudilo čísla z Facebooku, který oficiálně nebo veřejně nepoužívá. Taková perlička, jeho žena Natasha má na Instagramu dalších 500 000 sledujících.
0: A právě Instagram Alexandra Ovečkina dodnes budí emoce. Na profilové fotce má totiž kapitán Washington Capitals prezidenta Ruska Vladimíra Putina. Navzdory tlaku veřejnosti na změnu po invazi vojsk na Ukrajinu je ale Ovečkin už několik let nezměnil. Fotografie pochází z roku 2014, kdy Ovečkin od Putina dostal ruský řád cti.
2: Ovečkin ale obecně na sociálních sítích v poslední době příliš aktivní není. Poslední instagramová fotka se datuje do roku 2023. O pár příspěvků dřív najdeme také vzpomínku na hokejisty, kteří zahynuli při leteckém neštěstí u Jaroslavle. To vzalo životy i Karlu Rachunkovi, Josefu Vašíčkovi a Janu Markovi a taky Slovákovi Pavolu Dimitrovi.
0: Na X, tedy bývalém Twitteru, chcete-li, má poslední příspěvek ze září loňského roku, že by ale předtím vyloženě krmil své 2 miliony sledujících na této platformě, to se taky úplně říct nedá.
2: A tak se pouze z oficiálních sítí Alexandra Ovečkina vlastně ani nedozvíte, že je nejlepším střelcem historie NHL. Žádnou fotku, video ani příspěvek ohledně jeho rekordu totiž Ovečkin nezdílel.
0: Taková byla dnešní encyklopedie, připravila ji Anna Skalová. Děkujeme.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál půl osmé. Přehled zpráv má Lukáš Pastejřík.
3: Ukrajina podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové naléhavě potřebuje posílit protivzdušnou obranu. Uvedla, že to bude jedním z témat nadcházejícího summitu NATO v Ankaře. Šéfka unijní exekutivy tak na síti X reagovala na noční masivní ruské útoky na Kyjev a okolí. Ty podle místních úřadů nepřežilo 21 lidí. I Kyjev žádá spojence o podporu protivzdušné obrany. Zájem má především o víc amerických systémů Patriot. Generální tajemník OSN Antonio Guterres varoval před neřízeným rozvojem umělé inteligence. Na globální konferenci o AI ve švýcarské Ženevě řekl, že umělá inteligence je experimentem na společnostech bez plánu a souhlasu. Světové instituce podle něj nejsou připravené na stroje, které už nečekají na povely lidí, ale dokáží se sami řídit. Silničáři v úterý začnou s opravou silnice první třídy číslo 56 v Beskydech. Omezení na řidiče čeká na 3,5 kilometru dlouhém úseku mezi Ostravicí a přehradou Šance. Cesta bude Kyvadlově průjezdná jedním pruhem. Řidiči proto musí počítat se zdržením. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl uvedl, že práce podle smlouvy potrvají necelý měsíc. Česko si připomíná 611 let od upálení mistra Jana Husa. Na přelomu 14. a 15. století kritizoval katolickou církev za to, že se odvrátila od prvotních ideálů. Ta ho kvůli tomu označila za kacíře a během Kosnického koncilu v roce 1415 odsoudila. Církevního reformátora si dnes Češi připomínají třeba bohoslužbami.
1: Sport.
3: Americký fotbalový útočník Folarin Balogun může nastoupit v osmifinále mistrovství světa proti Belgii. Odvolací komise Mezinárodní fotbalové federace FIFA zamítla protest evropského celku proti tomu, že místo automatického jednozápasového trestu za vyloučení v prvním kole play-off proti Bosně a Hercegovině dostal jen roční podmínku. Bude to poprvé v historii světových šampionátů, kdy po červené kartě fotbalista nepřijde o nejbližší zápas. Souboj USA s Belgií začne ve 2 hodiny ráno českého času. Už v 9 večer se Portugalsko utká se Španělskem. Všechny zápasy odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 u Rohlenky a také na 23 u Třebíče. Na dálnici D1 čekejte nové komplikace za výjezdem z Brna směrem do Vyškova a Ostravy. Před sjezdem na Rohlenku na kilometru 206,5 v místě zúžení se srazila 3 osobní auta v pravém pruhu. Na místě jsou hasiči, také policisté, průjezdní pouze levý pruh a kolona z kilometru 205 je asi na 10 minut. Na silnici 23 je obnovený provoz za výjezdem z Třebíče směrem do Brna. Asi kilometr za Třebíčí za čerpací stanicí MOL dořešují nehodu motorkáře. Provoz byl chvíli pozastaven, už se ale podle policie dá projet Kyvadlově. A na silnici 26 je nová nehoda na výjezdu z Domažlic. Z Domažlic směrem do Plzně za výjezdem z obce Stot se tam srazila 2 osobní auta. Provoz ale není silný, kolony se zatím netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Přes noc budou ustávat srážky, kránu se začne vyjasňovat a ochladí se na 18 až 14 stupňů Celsia. A zítra čekáme zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo a na severu a severovýchodě občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 24, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Dickincem, 19 hodin 39 minut. Přejeme krásný pondělní večer všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Je tu sportovní přehled, připravil ho David Prouza. Hezký večer.
1: Krásný večer. Linda Nosková je poprvé v kariéře ve čtvrtfinále tenisového Wimbledonu. Nasazená devítka porazila v Londýně Američanku Madison Keysovou 6-4 a 7-6. Její další soupeřkou bude Elis Mertensová z Belgie. Ta vyřadila jinou Češku Marii Bouskovou 2-0 na sety. Bousková nastoupila na kurt s vlastní rekordní sérií 8 vítězných zápasů. Začala sebevědomě a chtěla být aktivní.
2: Tak to byla taková mentalita do toho dneska jít takhle a dobře jsem ten zápas rozjela. Potom samozřejmě škoda, že trošku tam přišel takovej blok na servisu, že jsem si to potom přestala vyhrávat ty své servisy a tím ona se dostala do toho zápasu. A pak samozřejmě škoda, ta výhoda na 5-3, že tam se to trošku líp nevyužilo, ale to byl dneska ta mentalita do toho jít trošičku víc a zkoušet si uhrávat ty body.
1: Večer se ještě Jiří Lehečka utká s nasazenou trojkou a šampionem nedávného Roland Garros s Němcem Zverevem. Český reprezentant se chce primárně soustředit na svůj výkon. Nespoléhá na to, že by soupeř mohl být na trávě zranitelnější.
3: Já nevím, já se na to takhle nedívám, jako kdybych pokaždý vždycky jako se na ty zápasy díval, jako kde mám největší šanci a kde to. Já prostě vím, že tak či tak budu muset hrát dobrý tenis. Vím, že spíš jako směrem k mojí hře si myslím, že mi to tady sedí a ta tráva je pro mě silný povrch, ale je to grandslamový šampion. Takže tam si myslím, že on moc dobře ví, jak na té trávě má hrát a určitě to bude těžký souboj.
0: Fotbalisté Španělska a Portugalska budou v Dallasu bojovat o postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Asi poslední zápas na světových šampionátech, promiňte, v kariéře by v případě vypadnutí odehrál slavný Portugalec Cristiano Ronaldo. 41letý hráč ale doufá, že s národním týmem může celý turnaj vyhrát. Zároveň ovšem říká.
4: V životě mi nic nechybí. Bůh ke mně byl velmi štědrý a dal mi všechno, co jsem ani nečekal, že dostanu v národním týmu i na osobní úrovni. Proto si užívám každý okamžik. Nebudu o nic víc Cristianem, když vyhraju mistrovství světa. A nebudu o nic méně Cristianem, když ho nevyhraju.
1: Utkání Portugalsko-Španělsko začne v 21 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Ve 2 v noci se pak v dalším osmifinále mistrovství světa střetnou Spojené státy s Belgií. Nastoupit za domácí bude moct i nejlepší americký střelec Florin Balogun. Za vyloučení v předchozím utkání proti Bosně a Hercegovině dostal jen podmíněný trest. Mezinárodní fotbalová federace před zhruba půl hodinou zamítla protest evropského celku. Bude to tak poprvé v historii světových šampionátů, kdy po červené kartě fotbalista nepřijde o nejbližší zápas. Prezident Spojených států Donald Trump na dnešní tiskové konferenci potvrdil, že ještě před rozhodnutím FIFA požádal jejího předsedu Gianniho Infantina o přezkoumání Balogunova faulu.
5: I'm a person that loves sports and was a good athlete. I understand sports really well.
6: Jsem člověk, který miluje sport, býval dobrým sportovcem a sportu velmi dobře rozumí, velmi dobře. A to nebyl faul, prostě se jen dva hráči srazili v plné rychlosti. On je jedním z našich nejlepších fotbalistů a dostal červenou kartu. Nejdřív jsem nevěděl, co to znamená, ale pak jsem se dozvěděl, že nebude moct hrát minimálně v jednom dalším zápase. A to by bylo hrozně nefér, to se přece nemůže dít. Takže ano, požádal jsem, aby to FIFA přezkoumala. To bylo celé, neřekl jsem, jak má rozhodnout. By FIFA. All I did was ask for a review.
0: I didn't say you have to do this. Fotbalisté Kaan Kairinen nebo Albion Rahmani neodcestovali se Spartou na soustředění do německého Grasau. Vedení letenského klubu aktuálně jedná o jejich dalším angažmá. Mimo tým zůstal po návratu z hostování mimo jiné i Velko Birmančevič a má povolení hledat si nový klub. Naopak v kádru Sparty nechybějí záložníci Adam Karabec nebo Michal Ševčík. Sparta o tom informovala na svém webu.
1: Čeští basketbalisté přerušili v kvalifikaci mistrovství světa sérii 3 porážek. Estonsko porazili v Brně 75-73. O tom, jestli postoupí do další fáze, rozhodne souboj Slovinska se Švédskem, který začne za zhruba 20 minut a svěřenci kouče Bartoně potřebují ideálně výhru domácích.
0: Cyklista Tadej Pogačar vyhrál třetí etapu letošní cyklistické Tour de France. Obhájce titulu se tak dostal před svého hlavního rivala Jonase Vingegaarda do čela průběžného pořadí slavného závodu, i když oba dva mají úplně totožný čas. Slovinský cyklista si dnes dojel pro 22. etapové vítězství na Tour de France v kariéře.
1: Česká reprezentace hraje v rámci pražského baseballového týdne druhý zápas. Utkání s Nizozemskem sleduje Krištof Kousal.
7: Hraje se třetí směna, Nizozemci, úřadující mistři Evropy, už vedou nad českými baseballisty 4-0, třemi doběhy se blízkli ve druhé směně, čtvrtý přidali teď na začátku třetí. Čeští pálkaři, tak těm se zatím moc nedaří, ani jednou v předchozích dvou směnách se nedostali na první metu. Z Eagles Parku Krištof Kousal, Radiožurnál.
0: A tohle informací končí sportovní přehled, připravil ho David Prouza, děkujeme.
1: Krásný večer.

0: Tolik Rolling Stones v pondělním radiožurnálu Sport. Je 19 hodin a 48 minut. Jsme moc rádi, že dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Ještě pro vás dnes máme připravené osmifinále mužského singla a z tenisového Wimbledonu. Jiří Lehečka stále čeká na to, až budou moci společně s Alexandrem Zverevem přijít na kurt v Londýně. Jakmile se tak stane, tak se samozřejmě znovu spojíme s naším kolegou reportérem Jaroslavem Plašilem, který je přímo u toho. No a od 21 hodin na radiožurnálu Sport už se určitě všichni těšíme a těšíte na zápas, který by měl být ozdobou toho šampionátu Portugalsko-Španělsko. Už známe základní sestavy, tak si to pojďme probrat s Janem Suchanem. Honzo, hezký večer.
1: Dobrý večer. Když navážu na předchozí song, tak myslím, že mužem, který touží po velké satisfakci, tak to je Cristiano Ronaldo.
0: Začne na lavičce.
1: Který by potřeboval vstřelit 4 góly, aby se dotáhl na čelo tabulky střelců, kde teď společně jsou Messi, Mbappé a Holland, tak Cristiano Ronaldo je aktuálně na 3, tak by se potřeboval opravdu hodně blízknout, ale dostane k tomu příležitost nepřekvapivě od svého trenéra Roberta Martinéze, který opět zařadil Cristiana Ronalda do základní sestavy. Obecně udělal jenom jednu změnu oproti tomu dramatickému předchozímu souboji s Chorvatskem, které Portugalsko porazilo, respektive Portugalci porazili Chorvaty, protože v případě téhle konstrukce by se dalo vyložit obojím způsobem. Tak tedy Cristiano Ronaldo v základní sestavě, tou jedinou změnou je, že se vrací do té zahajovací jedenáctky João Félix místo Rafaela Lea. Když jsme tedy u té ofenzivy, tak tam ještě najdeme na druhém křídle Pedra Neta pod hrotem Bruna Fernandéše. Středovou záložní dvojici tvoří Neves a Vitinha, čtveřice obránců, stejně jako proti Chorvatům Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, v bráně Diogo Costa, takže to je tedy zahajovací jedenáctka Portugalců a teď půjdeme logicky ke Španělům, můžeme?
0: Pojďme na Španěly, budeme rádi.
1: Úřadující mistři Evropy ti dokonce neudělali vůbec žádnou rošádu v sestavě oproti předchozímu vítězství nad Rakouskem v brance i tentokrát Simon, před ním čtveřice obránců Poro, Kubarsí, Laporte, Kukureja, dvojice středňáků Rodri, Pedri, ofenziva ve složení Jamal, Olmo, Baena na hrotu Oyarzabal. Já se na to opravdu moc těším, jak si říkal, protože tohle je střetnutí dvou velkých vah. Zatím jsme moc takových zápasů na letošní mistrovství světa i vzhledem k tomu systému neviděli a vy neslyšeli v přímém přenosu radiožurnálu Sport, ale teď tedy Portugalsko versus Španělsko, to je, myslím, z toho dosavadního průběhu mistrovství světa možná ten vůbec nejočekávanější duel.
0: Krásná pozvánka, všechno to vypukne v 21 hodin, radiožurnál Sport bude u toho, teď nás pozval Jan Suchan. Honzo, moc díky.
1: Rádo se stalo.
0: A od fotbalu pojďme na veslování, protože New York se proměnil v město vikingských veslařů. Fotbalisti Norska na nedalekém stadionu v New Jersey porazili Brazílii 2-1. Brazílii, se kterou jako jediný ze všech jejich soupeřů stále nikdy neprohráli. Norové tím pádem slaví postup mezi 8 nejlepších týmů mistrovství světa. No a Amerikou tak dál bude znít jejich pokřik, při kterém hromadně imitují právě vikingské veslování, a který se stal hitem šampionátu a hitem taky sociálních sítí. Náš zvláštní zpravodaj sledoval vítězství nad Brazílií právě mezi norskými fanoušky.
2: Na tu virální veslovačku norských fanoušků už jste asi narazili někde na internetu. Ostatně objevila se už i v norském parlamentu. Norové s ní tady v New Yorku ovládli i náměstí Times Square. Ale tady v norském kotli při zápase s Brazílií to má ještě jinačí grády.
3: Fanoušci Becker a Marias se smějí, že jednou z toho bude sentimentální klišé, ale teď prý tenhle rituál Nory baví a spojuje. Říkají, že ze začátku to byla až hamletovská otázka, jestli se k téhle davové zábavě přidat a veslovat nebo neveslovat, ale teď už je odpověď jasná. Kdo nevesluje, jako by nebyl nor, i když se objevují i připomínky, že jde o oslavu maskulinity a krutostí vikingů, nebo že předkové norů spíš pluli po moři a veslování byla výsada východních vikingů z dnešního Švédska. Veslařská choreografie nevznikla organicky, vymyslel ji učitel a fanoušek Rosenborgu Trondheim Ule Freistadt. Američan Scott přichází na stadion s norskou vlajkou a v paruce, kterou imituje kanoníra Erlinga Haalanda, a tvrdí, že kolektivní veslování, kterým norové uhranuli svět, je skvělý vývozní artikl jejich kultury. On sám je toho důkazem a k vikingskému pokřiku se nechávají strhnout dokonce i kolem jdoucí brazilští fanoušci.
4: Row, come on, row, row. Ooh,
5: you like it? Ooh, you like it?
6: Ooh, yeah, ooh, kill, kill, kill.
7: See, even Brazilians are doing it. Even Brazilians are doing it.
8: We come from the coast of Norway, so rowing is something we grew up with.
3: Gary a Thomas si na zápas z Brazílií nasadili typické vikingské rohy a říkají, že jsou z pobřežní části Norska, takže skutečně veslují už od malička. Tohle je jiné veslování, ale někdy je prý potřeba dopřát si trochu dětinskosti.
9: We should let ourselves be childish.
10: In the beginning I thought it was a big cringe to be honest, but now I'm like, you know what? It's fun, it's silly.
11: Ze začátku mi to připadalo trapné, abych pravdu řekla, ale teď si říkám, že je to sranda, je to praštěné. A není to podle mě typicky norské, protože my Norové jsme většinou ostýchaví. Obvykle na sebe neupozorňujeme a nejsme hluční, většinou jsme introverti. Ale teď je to legrace, je to roztomilé a všechny nás to semklo. Vidět Nory, jak jsou hluční a je jich všude plno, to mě šokovalo a rozesmálo zároveň. A taky nás to představilo světu. Je na nás upřená pozornost, na což nejsme zvyklí. A to je zábava.
10: So that's fun.
3: Říká další norka Martina, ale občas prý musí vysvětlovat, že jde opravdu jenom o legraci.
11: Lidi si o Norsku myslí spoustu divných věcí. Třeba jsem slyšela, že u nás žijí lední medvědi. Nežijí. A ne, ve vikingských lodích už se taky neplavíme.
2: Když nakonec Norové vítězí nad Brazílií a postupují mezi 8 nejlepších týmů na světě, tak rozhodně nevypadají na introverty. Tuhle závěrečnou veslovačku si obzvlášť vychutnávají. Radují se, že z Brazílií nikdy prý neprohrají a už se těší do Miami na Anglii.
12: Amazing. We never lost to Brazil and we're never gonna lose to Brazil. Let's go Norway. I'm going to Miami.
13: I didn't dream of this ever in my life. I dreamt of playing in the World Cup with Norway.
3: Autor obou norských gólů Erling Haaland pak dole ušatem trochu hledá slova, prý si vždycky přál dovést svou zemi na mistrovství světa, což se teď Norům povedlo po 28 letech, ale o tom, že by na mundialu dvěma góly pomohl porazit Brazílii a dal celkově už 7 gólů za Norsko, o tom se Haalandovi nikdy nesnilo a občas se prý musí štípnout do paže, jestli je to realita. Pro Norsko je tohle velká věc, říká.
13: Myself sometimes in the arm because it's big, you know.
3: Ze stadionu MetLife u New Yorku, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnějšípneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
1: Je 20 hodin. Lukáš Pastej říká zprávy.
2: Hygienici začali kontrolovat jídelníčky a čistotu na dětských táborech. Filmová nadace ocenila české scénáristy k příběhům Emila Háchy nebo Mileny Jesenské. Fotbalisté Španělska se utkají s Portugalskem o postup do čtvrtfinále mistrovství světa. A počasí zítra bude zpočátku i polojasno, postupně až zataženo a občas déšť. Teploty až 30 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Hygienici začali kontrolovat dětské letní tábory. Zaměřují se na podmínky stravování a čistotu kuchyně. Kontrolují taky zdravotnickou dokumentaci nebo režim dne a jídelníček. Například v Jihomoravském kraji mají zatím hlášených 110 táborů, na kterých je přes 10,5 tisíce dětí. Pozornost musí věnovat i riziku šíření žloutenky typu A, popisuje hygienička Marcela Březinová.
3: Budeme klást zvýšený důraz zejména na důsledné dodržování hygieny rukou, dostupnost prostředků pro mytí a sušení rukou, případně dezinfekci, bezpečné nakládání s pitnou vodou a potravinami, ale za současné epidemiologické situace není důvod k nějakému omezování dětských rekreací.
2: Útoky během súdánské občanské války od začátku roku způsobily smrt nebo zranění nejméně 330 dětí, informoval o tom Dětský fond OSN. Nejvíc jsou podle něj ohrožené děti v oblasti Darfuru a Kordofánu. Za jejich smrt můžou v 60% případů útoky dronů. Děti jsou taky terčem sexuálního násilí, jsou rekrutovány do bojů, trpí strachem a úzkostmi. Konflikt, který v zemi začal v roce 2023, vyvolal největší humanitární krizi na světě. Vysídlil přes 14 milionů lidí a 28 milionů obyvatel země kvůli válce čelí akutnímu hladu. Německo údajně získá zakázku na stavbu 12 ponorek pro kanadské námořnictvo. S odvoláním na vládní zdroje to píše kanadský deník Globe and Mail. O zakázku se uchází taky Jižní Korea. Kanadský premiér Mark Carney chce oznámit vítěze ještě před odletem na summitu NATO do Ankary.
4: Je to obchod přepočtu za bilion, možná za 1,5 bilionu korun. Kanada totiž nepoptává jen 12 ponorek, ale taky transfer technologií, servis nebo výcvik posádek. Pro Německo by to byla největší námořní zakázka v historii. Bývalé loděnice ThyssenKrupp, dnes TKMS v Kielu a Wismaru by měly zajištěnou práci pro mnoho lidí na roky dopředu. Kanadská vláda ale zatím vítěze nevyhlásila, stále ještě se jim může stát jihokorejská společnost Hanwha Ocean. Velké mezinárodní zbrojní obchody a spolupráce se budou představovat zítra v Ankaře před summitem Severoatlantické aliance. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Filmová nadace ocenila nadějné české scénáristy. V hlavní kategorii získali ocenění Ivan Hubač za scénář dramatu Emil Hácha a Jan Němec za dílo Zoe o náhradním mateřství. Další oceněné scénáře můžou do kin přinést příběhy o životě novinářky Mileny Jesenské nebo vynálezce Oty Wichterleho. Do soutěže letos přišlo nejvíc děl za posledních 5 let, říká vedoucí filmového centra České televize Helena Uldrichová.
5: Za ten letošní ročník to bylo 125 děl a bylo to, tuším, od 135 autorů. Ten počet není vůbec malý a výbor opravdu čte všechny scénáře. Takže tomu věnuje opravdu několik týdnů svého života.
6: Sport. Tenistka Linda Noskova porazila Američanku Keesovou 2-0 na sety a je ve čtvrtfinále Wimbledonu. V Londýně naopak končí Marie Bousková. Jiří Lehečku čeká souboj s Němcem Zverevem. Fotbalisté Španělska a Portugalska budou bojovat o postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Asi poslední zápas na světových šampionátech v kariéře by v případě vypadnutí odehrál slavný Portugalec Cristiano Ronaldo. 41letý hráč ale doufá, že s národním týmem může celý turnaj vyhrát. Zároveň ale říká:
7: "V životě mi nic nechybí. Bůh ke mně byl velmi štědrý. a dal mi všechno, co jsem ani nečekal, že dostanu v národním týmu i na osobní úrovni. Proto si užívám každý okamžik. Nebudu o nic víc Kristianem, když vyhraju mistrovství světa. A nebudu o nic méně Kristianem, když ho nevyhraju.
6: Utkání Španělsko-Portugalsko začne zhruba za hodinu. Ve dvě noci českého času pak nastoupí v dalším osmifinále mistrovství světa domácí Spojené státy proti Belgii.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na D1 u Brna a nehody v Praze. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova se za Rohlenkou vytvořila kolona, nebo za Brnem vytvořila kolona na kilometru 206,5, se srazila tři osobní auta. Na místě hasiči, průjezdný levý pruh, kolona od kilometru 203 od nájezdu ze Svitav. Zdržení kolem půl hodiny, osobním autem to jde obět sjezdem do Brna, poslední sjezd je exit 201 a pak po staré silnici k Rohlence. V Praze na Hlávkově mostě z Holešovic do centra blokuje dva pruhy nehoda. Je tam převrácené osobní auto, policie provoz odklání kolem po tramvajových kolejích, ucpává se okolí, hlavně pak nábřeží kapitána Jaroše. V Praze další nehoda v Ječné ulici mezi Karlovým náměstím a náměstím IP Pavlova. Se střetlo osobní auto s chodcem. Na místo vyjeli záchranáři, čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo a na severu a severovýchodě občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
9: 20 hodin 6 minut, pondělí 6. července, posloucháte večerní radiožurnál Sport. Čeští basketbalisté v Brně zdolali v závěrečném vystoupení ve skupině H kvalifikace mistrovství světa Estonce 75-73 bodům. O jejich postupu rozhodne až poslední duel Slovinska se Švédskem, který začal v Lublani před pár minutami. Svěřenci trenéra Bartoně potřebují porážku Švédska. Druhou variantou je prohra Slovinců o 50 a více bodů. V případě postupu Češi budou hrát v šestičlenné skupině, kde se k triu z háčka připojí ze skupiny G Finsko, Francie a Maďarsko a budou hrát o tři místa na šampionátu v příštím roce v Kataru. Pokud by skončili poslední, zařadili by se do takzvané předkvalifikace o Eurobasket v roce 2029. V obou dvou případech zápasy jsou na programu na přelomu srpna a září.
0: Radiožurnál Sport
10: a Karel Janů.

0: byli Foo Fighters, se dohrávají ve 20 hodin a 10 minut v pondělním radiožurnálu Sport a nás teď znovu bude zajímat pražský baseballový týden. Češi hrají proti Nizozemsku a zápas sleduje Krištof Kousal.
1: Zatím žádná sláva z českého pohledu, dalo by se říct asi podle předpokladu, nizozemští favoriti zatím celkem válcují domácí Čechy, je to 5-0 ve druhé polovině čtvrté směny, Nizozemci dali 3 body ve druhé směně, další 2 přidali ve třetí a je nutno říct, že všech 5 doběhů Nizozemci zaznamenali při přítomnosti Jana Nováka na nadhazovacím kopci. Trenér české baseballové reprezentace Pavel Chadim říká, že nechává nadhazovače prorotovat 2 devítky palkařů, to znamená, že by 18 palkařů měli odházet nadhazovačím české reprezentace, ale v případě Jana Nováka to tak nebylo. Jan Novák byl z kopce odvolaný dřív, teď je tam Tomáš Ondra, respektive teď je tam znovu Nizozemec Gio de Graaf, který se snaží vypořádat s českými palkaři a až doteď, nebo do chvíle před momentem byl perfektní, zatím v tomto zápase nedovolil ani jeden doběh českým palkařům a až Jan Pospíšil ve čtvrté směně se dokázal prosadit, doběhnout na první metu a teď je to Marek Klub, který se snaží odpálit. Když říkám, že byl nadhazovač Gio de Graaf perfektní, tak to nebylo fakticky úplně správně, protože jeden doběh si Češi měli připsat při odpalu Šimona Blaška, jenomže v tu chvíli chybovali rozhodčí na konci třetí směny, protože odpal Šimona Blaška chytal vnější polař a chytil ho s odrazem od země, ale tohle rozhodčí neviděli. Viděli to potom všichni diváci, kteří se podívali na velkoplošnou obrazovku, kde to bylo ze záběru úplně jasně vidět, ale tady zkrátka není možnost žádného odvolání a přezkoumání záběru, takže tenhle doběh se Čechům nepočítal a tak až ten první teď od Jana Pospíšila platí. Jan Pospíšil dál na první metě a teď na palce Marek Chlup, který má na kontě jeden strike, 2 boly. Teď přichází 3. bol, takže šance pro Marka Chlupa, aby se dostal třeba taky, aby posunul svůj tým české reprezentanty na první a druhou metu. Bude to práce právě pro nadhazovače de Graafa, aby v téhle situaci, kdy musí zkrátka trefit přesně, tak aby se mu to povedlo a povedlo se mu to tam. Marek Chlup teď promáchl na pálce při přesném nadhozu de Graafa a tak je teď situace 3 boly, 2 strajky, to znamená, že další nadhoz rozhodne o tom, jestli bude český pálkař vyautovaný a nebo jestli půjde zadarmo na první metu, či jestli se mu povede odpálit tak, aby mohl posunout i svého spoluhráče a Pospíšila někam dál. Teď už je nadhozeno a je to dobrý odpal Marka Chlupa, nakonec to vypadá, že to bude nejspíš mimo výseč a nadho se tak bude opakovat. Připomenu nebo konstatuju ještě, že Nizozemci mají teď na kontě 1 out, to znamená, že potřebují vyautovat ještě 2 české pálkaře, aby skončila 4. směna. V její druhé polovině je to 5-0 pro nizozemské baseballisty a další nadhoz buď anebo od de Graafa, proti němu na pálce Marek Chlup. De Graaf už se chystá na svůj nadhoz, už přijal pokyn od svého catchera, kamže má házet. Byl to nadhoz, který byl hodně vysoký a tohle bude meta zdarma pro české baseballisty, to znamená první, druhá meta obsazená a konečně trošku šance se nadechnout pro český tým, který prohrává ve druhé polovině čtvrté směny s Nizozemci 0-5.

0: Tenistka Marie Bousková do wimbledonského čtvrtfinále nepostoupila. Nasazená 21. dnes prohrála s o 4 příčky níže postavenou belgickou hráčkou Elis Mertensovou. 4-6 a 4-6 to Linda Nosková porazila Američanku Madison Keysovou ve dvou sadách a postoupila. Poprvé do čtvrtfinále Wimbledonu tam narazí právě tedy na Elis Mertensovou. No a Jiří Lehečka, ten by měl hrát ještě dnes s grandslamovým šampionem Němcem Alexandrem Zverevem, který vyhrál nedávné Roland Garros, i proto umístili pořadatelé zápas na centrální dvorec. Zdálo se do toho nejatraktivnějšího večerního vysílacího času.
1: Mohlo by to být. Je to jeden z těch centrů, které mi schází ještě.
2: Jiří Lehečka si to před zápasem přál zahrát si na zřejmě nejslavnějším grandslamovém kurtu a nabízelo se to, protože se utká s Alexandrem Zverevem, světovou trojkou a vítězem nedávného Roland Garros. To, že Němec v 29 letech konečně získal grandslamový titul, což mu mnozí dlouho předpovídali, z něj teď může udělat zase o něco lepšího hráče a zřejmě i klidnějšího, říká Jiří Lehečka.
1: Určitě se na ten zápas připravím, co nejlíp budu umět. Všichni moc dobře víme, že tady ty podmínky nejsou jako v Paříži. Ta jeho hra nebude platit tak moc, ale na druhou stranu myslím si, že bude o něco víc uvolněný. Trošku mu spadl kámen ze srdce tím, že ten první grandslamový titul už má. On moc dobře ví, jak na té trávě má hrát a určitě to bude těžký souboj.
2: Myslí si Jiří Lehečka, který už jednou na United Cupu v Austrálii Němce Zvereva porazil, ale od té doby s ním také dvakrát prohrál. Jsou to ale všechno zápasy z dřívější doby, takže se k ním český tenista ani nemůže tolik upínat. A nechce ani spekulovat, jestli má, pokud jde o povrchy, na trávě největší šanci favorita porazit.
1: Já nevím, já se na to takhle nedívám, jako kdybych pokaždý vždycky jako se na ty zápasy díval, jako kde mám největší šanci a kde to. Já prostě vím, že tak či tak budu muset hrát dobrý tenis. Vím, že spíš jako směrem

0: K mojí hře si myslím, že mi to tady sedí a ta tráva je pro mě silný povrch.
1: Věří Jiří Lehečka, že má za sebou i dobrou přípravu na travnatou část sezóny, na kterou měl kvůli brzkému vyřazení z Roland Garros i dost času.
0: Tak já vždycky jsem říkal, že směrem k té travnaté sezóně vždycky mám štěstí v neštěstí a to je to, že hraju krátce na Roland Garros. Takže to, i když to zní, jako samozřejmě bych tam tím, že to je Grand Slam, nejradši byl co nejdýl, ale tím, že tenhle rok úplně, ale i minulý rok jsem skončil relativně brzy, tenhle rok v prvním kole, takže úplně co nejdřív to šlo, tak mi to potom dalo nějaký čas na to si trošku odpočinout a hlavně se dobře připravit, ať už pohybově, tak herně na tu hru, která prostě mě na té trávě bude čekat. A každý ten rok cítím, že je to důležitý týden a půl, který mi směrem k té travnaté sezóně hodně pomůže. No. Je to takový dvousečný. Nejradši bych samozřejmě pokračoval na Grand Slamu, ale viděl jsem v tom i nějakou takovou výhodu.
1: Usmál se v Londýně Jiří Lehečka, kterého po třech výhrách na travnaté Grand Slamu čeká osmifinále s Němcem Zverevem, mužem, který naopak z pařížského Grand Slamu odcestoval jako šampion až po závěrečném dni turnaje. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Na aktuální mistrovství světa ve fotbale poprvé v historii hraje 48 týmů. V seriálu Radiožurnálu Sport se teď zaměříme na šampionát, kde se v roce 1998 taky zvyšoval počet účastníků. Bylo to tenkrát ve Francii, poprvé se představilo 32 zemí. A hned po skupinové fázi se fanoušci dočkali obrovského překvapení. Do play-off totiž neprošli Španělé.
1: Španělé hned ve svém prvním zápase na turnaji vedli nad Nigérií 2-1, pak si ale vlastní gól dal brankář Zubizarreta a v 78. minutě dokonal obrat Sunday Olisey. Později na svou životní trefu vzpomínal takto.
2: V Nigérii tento gól zlidověl, pořád se o něm lidi baví, ale mám na něm rád i to, že nám pomohl vyhrát skupinu a vyřadit tak dobrý tým jako Španělsko, které neprohrálo snad 40 zápasů před turnajem. Navíc to vrylo mé jméno do fotbalové historie, takže lepší už to být nemohlo.
1: Kromě Nigérie se před Španěly nakonec dostala i Paraguay. V bráně jihoamerického státu stála jedna z hlavních hvězd tohoto šampionátu, José Luis Chilavert. Ten nejenže skvěle chytal, ale také zahrával i přímé kopy. Třeba při bezbrankové remíze s Bulharskem se postaral o možná největší šanci celého zápasu. Cesta Nigérie i Paraguaje skončila v osmifinále. Africký tým prohrál s Dánskem 1-4 a jeho Američané vypadli z Francií až po zlatém gólu, který dal v prodloužení Laurent Blanc. Nejsledovanějším zápasem této fáze turnaje byl ale souboj Argentiny s Anglií, na který určitě nerad vzpomíná David Beckham. V úvodu druhé půle Beckhama fauloval na půlce Diego Simeone, jenže anglická hvězda neudržela nervy a kopačkou se po Argentinci ohnala. Zatímco Simeone dostal žlutou, tak Beckham červenou kartu. Jeho spoluhráči sice udrželi remízový stav 2-2 až do konce, ale prohráli na penalty, u kterých právě Beckham mohl hodně chybět. Argentině radost ale dlouho nevydržela, protože ji ve čtvrtfinále geniálním gólem vyřadil Dennis Bergkamp. Nizozemský útočník si ve vápně jedním dotekem zpracoval 50-metrový pas, druhým dotekem dal jesle obránci Ayalovi a třetím poslal míč šajtlí do šibenice. Nizozemci tak vyhráli 2-1 a v semifinále je čekala další jeho americká velmoc, Brazílie. Obhájce titulu hodně trápili. V 87. minutě díky Klajvertovi vyrovnali na 1-1, ale na penalty nakonec prohráli 2-4. Brazílie tak znovu postoupila do finále a čekala, jestli si zahraje proti domácím nebo proti největšímu překvapení turnaje, Chorvatům. Davor Šuker poslal v semifinále Chorvatsko do vedení, ale Francie nakonec zápas otočila díky dvěma gólům Liliana Thurama. Chorvaté alespoň porazili v souboji o bronz Nizozemsko a Davor Šuker, přezdívaný Šukerman, se stal s 6 góly nejlepším střelcem turnaje. Nejsledovanějším mužem mistrovství světa 98 ale byl Brazilec Ronaldo. Ten Kanárkům pomohl do finále 4 góly a 3 asistencemi. Jenže pár hodin před výkopem zápasu o titul skolaboval a chvíli byl i v bezvědomí. Zatímco brazilský tábor zachvátila panika, tak Francouzi zprávám o Ronaldových problémech nechtěli věřit.
3: Mysleli jsme si, že Brazilci blafují, že nás chtějí rozhodit. Ale když se blížil zápas, tak jsme se na ně koukli a viděli, že jim někdo chybí a to někdo hodně důležitý, Ronaldo. Nakonec se objevil, ale naštěstí pro nás určitě zrovna nebyl v té nejlepší formě.
1: Popisoval francouzský pohled záložník Robert Pires. Ronaldo se nakonec v základní sestavě objevil, jenže na hřišti byl, stejně jako celý brazilský tým, neškodný. Francouzi i díky dvěma gólům hlavou Zinedina Zidana vyhráli 3-0 a poprvé v historii se stali mistry světa. David Prouza, Radiožurnál.
4: Češi na turnaji skončili, ale mistrovství světa ve fotbale pokračuje dál. Je tady play-off.
5: Do vyřazovací části se dostaly všechny pořadatelské země.
4: Spojené státy americké, Kanada a Mexiko.
6: The game is over and Mexico wins Group A.
7: Canada secure their first ever win in a World Cup. The referee blows the final whistle.
5: Obhájí titul hvězdný Argentinec Lionel Messi?
4: Nebo se světovým šampionem stane Portugalec Cristiano Ronaldo?
5: Play-off mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu Sport od 28. června do 19. července.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
8: 20 hodin 30 minut. Krátké zprávy a Lukáš Pastejřík.
9: Do Česka dorazil první ze dvou transportních letounů Embraer pro armádu. Přistál na ruzyňském letišti. Vyplývá to z videa, které zveřejnil server z dopravy CZ. Model C390 Millennium uveze až 26 tun nákladu, 80 lidí a zvládne tankovat za letu. Je určený především na přepravu techniky, evakuaci lidí z krizových oblastí nebo na hašení rozsáhlých požárů. Druhý letoun by měl dorazit do Česka na konci roku 2027. Armáda zaplatila za oba i s vybavením přes 11 miliard korun. Kubu postihl celostátní výpadek elektřiny. Bez proudu zůstalo asi 10 milionů lidí. Informoval o tom operátor kubánské přenosové soustavy. Několikahodinovým i vícedenním výpadkům dodávek elektřiny čelí ostrovní stát už několik měsíců. Souvisí se schátralou rozvodovou sítí i s ropnou blokádou ze strany Spojených států. Ta ostrov odřízla od dodávek paliva. Šperky za několik milionů eur si odnesli lupiči po bleskovém přepadení muzea v malé obci na východě Francie, které vystavuje díla Reného Lalika, francouzského klenotníka, skláře a designéra secesní éry. Informovala o tom v neděli večer agentura AFP s odvoláním na zdroje blízké vyšetřování. Stalo se tak necelý rok po uloupení vzácných šperků v hodnotě asi 88 milionů eur z pařížského muzea Louvre. Policisté od soboty pátrají po 28-letém Marku Zárubovi z Frýdku Místku. Večer odešel ze svého zaměstnání v Karviné a dosud se nevrátil domů ani nekontaktoval své blízké. Je podezření, že by mohl být v ohrožení života či zdraví, řekla to policejní mluvčí Nikol Bočková.
10: Sport.
9: Tenistka Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje čtvrtfinále Wimbledonu. Američanku Kýsovou porazila po setech 6-4 a 7-6. Další soupeřkou Noskové bude ve středu Belgičanka Mertensová, která vyřadila Marii Bouskovou 2x6-4. Na svůj zápas čeká ještě Jiří Lehečka. Na centrálním dvorci se utká s Němcem Zverevem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nebezpečí na D52 u sjezdů na Rajhrad a nehoda v Praze na Hlávkově mostě. Na dálnici D52 z Brna do Pohořelic a Mikulova se pohybuje cyklista. Naposledy za sjezdem na Rajhrad kilometry 12 až 15. Dejte pozor. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova za Rohlenkou se objíždí srážka několika aut, kilometr 206,5. Jelo se jedním, podle kamery z dálky to vypadá, že už dvěma pruhy. Kolona před nehodou se rozjela. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Březinu stojí osobní auto 63. kilometr v odstavném pruhu, v levém odstavném pruhu na blikačích. V Praze na Hlávkově mostě z Holešovic do centra odklízí převrácené osobní auto. Blokuje to dva pruhy, policie provoz odklání kolem nehody po tramvajových kolejích. Je tam hustší provoz, kolona se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Zítra čekáme zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo a na severu a severovýchodě občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 24 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: skupině YouTube ve 20 hodin a 38 minut v pondělním radiožurnálu Sport nás znovu bude zajímat pražský baseballový týden. Češi hrají proti Nizozemsku a je u toho Krištof Kousal.
1: Druhá polovina páté směny, Češi stále prohrávají 0-5 s favorizovaným Nizozemskem, ale teď jsou v nejslibnější pozici, v jaké byli za celý tento zápas. Teď odvolaný nadhoz nizozemského nadazovače De Grava, který se buď začíná lehce trápit, anebo mu zkrátka čeští palkaři přišli na jeho styl nadhazování a dokáží se do něj trošku lépe trefovat. Aktuálně mají obsazené všechny tři mety, do téhle doby se nedostali ještě ani jednou na třetí, ale teď mají obsazenou tedy jak třetí, tak i první a druhou a na pálce je Jan Pospíšil. Už Williamu Eskalovi před ním se nepodařilo využít tuhle situaci tří obsazených met, protože svůj odpal poslal sice vysoko, ale tam ho dokázala pokrýt obrana Nizozemců v poli a teď při dvou autech tedy v kritické situaci jak nadhazovač De Graaf, tak ale i česká reprezentace, která si už nemůže dovolit dalšího vyautovaného baseballistu pálkaře, pokud chce bodovat v této páté směně a dostat tedy nějaký ten bod, alespoň první či druhý, třetí, anebo i čtvrtý na svou stranu. Čtyřbodový odpal, přesně to se včera povedlo Šimonu Blaškovi v zápase s Nizozemskem, odpal home run při všech třech obsazených metách, takzvaný Grand Slam, skvělý počin od českého pálkaře. Teď se ho snad bude snažit napodobit Jan Pospíšil. Stačil by nějaký odpal do země, teď další nepřesný nadhoz od nadhazovače De Grava, má na kontě už dva, k tomu jeden strike, to znamená, že má ještě dva nadhozy špatné či dobré k dobru či ke škodě a teď tedy znovu se připravuje na pálce Jan Pospíšil za stavu 0-5 ve druhém zápase pražského baseballového týdne české reprezentace. Ten první vyhráli Češi proti Německu 11-4 a teď to byl další strike od nizozemského nadhazovačem, který tak má na lopatě, dalo by se říct, české pálkaře a konkrétně Jana Pospíšila. A hned další nadhoz, už tedy může napovědět, jak se tedy dál bude odvíjet druhá polovina páté směny. Češi stále prohrávají 0-5 s mistry Evropy z Nizozemska, 25-násobnými mistry Evropy, rozhodně nejlepším celkem v Evropě, ale teď nepřesný nadhoz a je tu první doběh českého týmu. Martin Mužík se dostal na domácí metu, ostatní pálkaři se posunuli na první, druhou a třetí. A bude se hrát dál, stále jenom dva auty a Češi zásluhou doběhu Martina Mužíka tedy mají první bod v tomto zápase proti velkým favoritům baseballistům Nizozemska a pátá směna bude teď pokračovat dál.

0: ACDC, 20 hodin 45 minut, krásný sváteční večer všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Vrcholné turnaje vždycky přináší velké příběhy. Někdo se loučí s kariérou, jiný zase útočí na nějaké rekordy. No a na letošním fotbalovém mistrovství světa poutá mimořádnou pozornost souboj o titul nejlepšího střelce. 7 branek mají v tuto chvíli na kontě Kylian Mbappé, Lionel Messi i Erling Haaland, tedy docela slušná jména. No a o gol méně zatím nastřílel Harry Kane. Právě Mbappé ale připomíná, že debata o tom, kdo je nejlepší fotbalista světa a nejlepší střelec, podle něj není otázkou pro samotné hráče.
1: The best of the four players.
2: Lionel Messi. It's clear.
3: Kdo je z téhle čtveřice nejlepší? Lionel Messi, o tom není pochyb. Společně s Cristianem Ronaldem patří k nejlepším hráčům světa. Během celé kariéry ukázal neuvěřitelné kvality. Já se jen snažím dělat to nejlepší, co umím, a ukazovat svou kvalitu na největším turnaji světa. O tom, kdo je nejlepší, ať rozhodují lidé, novináři nebo fanoušci, to není otázka pro mě.
4: Mbappé vede tabulku střelců stejně jako Haaland. Messi má navíc ještě osmifinále proti Egyptu k dobru, takže může svým soupeřům odskočit. O tom, čím je argentinský kapitán výjimečný, mluví i bývalý reprezentant Pavel Horvát.
5: Já musím říct, že ten věk je vlastně neskutečný k němu. Já, kdybych si to odmyslel, tak vidím furt 20-letýho hráče, který hraje tím svým stylem, který vlastně z tribuny může vypadat takový, že on opravdu neběhá, že tam jenom čeká na to, až mu to nahrajou, ale v tom je prostě nenapodobitelný.
4: Právě cit pro výběr místa spojuje podle Horváta všechny nejlepší kanonýry tohoto šampionátu.
5: A vlastně všechny tyhle ty hráče spojuje to, že dokážou z té minimální pozice nebo z té svý jako horší pozice vytěžit úplný maximum.
4: Sympatie mnoha fanoušků ale míří k Erlingu Haalandovi. Norský útočník přitom vynechal jedno utkání základní skupiny, přesto patří mezi nejlepší střelce turnaje a nejblíže je i srdci bývalého reprezentačního útočníka Davida Lafaty.
6: Musím říct, že bych to strašně přál Haalandovi, protože myslím si, že Norové nejsou úplně favorit na to, aby došli co nejdál, takže v úvozovkách to má jakoby nejtěžší, takže klobouk dolů před tím, co předvádí, a moc jim fandím Norům, no, a je radost se na to koukat.
4: Do boje o zlatou kopačku ale stále výrazně promlouvá také Harry Kane. Angličan má 6 branek a ve čtvrtfinále čeká přímý souboj právě s Haalandem. Podle Pavla Horváta už dávno není jen klasickým zakončovatelem.
5: Kane bych řekl taky, že změnil velmi svoji hru postupem času, chodí opravdu do hloubky, častokrát bylo i vidět, že si dojde pro přihrávku dokonce od brankaře, takže tento malinko změnil, už to není takový ten klasický, ta devítka, která tam jenom čeká.
4: Na minulé mistrovství světa ovládl pořadí střelců Kylian Mbappé s 8 góly. O tom, mezi kým se letos rozhodne, promluvil i na závěr Pavel Horvát.
5: Nejlepším střelcem turnaje, já si myslím, že to bude buď Mbappé nebo Messi.
4: Po čtvrtfinále ale budeme zase o něco moudřejší. V souboji Anglie s Norskem totiž jeden z dvojice Harry Kane a Erling Haaland skončí. To znamená, že si nezahraje semifinále a ani finálové zápasy. A v boji o korunu nejlepšího střelce tak bude mít výraznou nevýhodu. Lukáš Antoš, Radiožurnál.

0: Mnichově začne v úterý evropský šampionát juniorů v plavání. Největší českou hvězdou by na něm měl být reprezentant plzeňské Slavie Jan Foltýn. Ten pojede do Bavorska obhajovat stříbro na trati 50 metrů motýlek. Medailové ambice má ale taky v dalších disciplínách. S 18-letým plavcem si před odjezdem na šampionát povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Česká výprava míří na mistrovství Evropy juniorů v plavání do Mnichova. Hlavní hvězdou by měl být asi Jan Foltýn, protože ho předurčují časy, ale možná i loňské výsledky, protože vy obhajujete na mistrovství Evropy stříbrnou medaili. Tak jak se jede, co by favorit nebo spolufavorit na šampionát?
2: Jede se zatím výborně, všechno jde podle plánu. Tréninky jdou skvěle, plním si časy, které jsem minulý rok určitě nejezdil, takže fakta to ukazují. Budu věřit tomu, že jsem minulý rok nabral víc zkušeností.
1: Ty zkušenosti jste v loni nabíral i na mistrovství světa. Odtud jste přivezl na té motýlkářské 50 bronzovou medaili. Ale jak je na tom konkurence? Sledujete po očku, s jakými časy se budete muset porovnávat třeba v tom finále nebo v těch finálových závodech? Určitě věříte, že nebude jenom jedno finále.
2: Konkurence je samozřejmě furt silná a asi se to nikdy nezmění, ale tuto chvíli tak na 50% jsem první, jdu z prvního místa, druhý je za mnou relativně kousek a třetí už je ode mě daleko. Takže medaile by z toho měla být. Pak na další disciplíny je to takový, jakože nemůžu říct, jestli to bude medaile nebo ne, bude to tam dost otevřený, ale myslím si, že určitě mám na to mít první místo, ale i třeba žádnou medaili.
1: Takže šampionát v Mnichově otevřete v úterý tou svojí nejnadějnější disciplínou, řekněme, ale kdybychom se bavili před rokem, před dvěma, tak byste určitě o prsařské 50 nemluvil jako o své oblíbené trati. Tak co se stalo? Jak se povedlo se takhle zlepšit, protože jste dominoval na královské a motýlkářské trati, ale neviděli jsme vás takhle vysoko v výsledcích prsařských disciplín.
2: Já musím hlavně říct, že minulý rok jsem měl také dobrý čas a šel jsem jakoby z vysokých pozic. Akorát jsme na mistrovství Evropy změnili s tou techniku. Postupem času jsem si to uvědomil, co jsme změnili a tuto chvíli vím už, co dělat správně a jak se na to připravit.
1: Která z těch tratí vás teď aktuálně nejvíc baví? Jsou to ta prsa, kde jste vlastně zlepšil na jaře český rekord?
2: No, jako ono v tuto chvíli se hodně mění. Vždycky, jak se mi zapalavé, tak to mě víc baví, ale furt jako v srdci mám tu 50 kraula. 50 kraula je prostě srdcovka a ty prsa mi zkrátka jako jdou, takže mě taky baví. A motýl, trošku se s ním teď peru, ale myslím si, že by s tím neměl být žádný problém.
1: Vy jste zářil na juniorské mistrovství České republiky, pak se konalo to seniorské bez vás, byť jste aktuálně držitelem dvou českých rekordů, tak bylo to záměrem vynechat republiku, abyste ušetřil síly na mistrovství Evropy juniorů?
2: Ne, já jsem vlastně měl soustředění a pro soustředění jsem onemocněl, měl jsem lehkou zvýšenou teplotu a prostě se nebyl ready závodit, takže jsme to odpískali a ve finále je to i dobře, že v těch vedrech plavat nic bych nezískal.
1: Každopádně platí, že letos se soustředíte hlavně ještě na ty juniorské šampionáty a seniorskou Evropu si necháváte třeba na příští rok nebo na další roky.
2: Určitě, zatím to nemá smysl furt jako lézt do něčeho, kde ještě nemám takovou jako úroveň a myslím si, že příští rok už bych mohl mít úroveň na to, abych se dostal do finále a tak no.
1: Říká před startem juniorského evropského šampionátu v plavání v Mnichově plavec plzeňské Slávie Jan Foltýn. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál. Jsem je.

0: 20 hodin 59 minut, posloucháte večerní radiožurnál Sport. Fotbalisté Španělska nastupují v osmifinále mistrovství světa proti Portugalsku. Utkání na radiožurnálu Sport komentují Kristián Šveda a Jan Suchan.
1: Krásný večer všem posluchačům radiožurnálu Sport. Osmifinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Portugalskem za malou chvíli začne. Pojďme rychle představit sestavy obou týmů. Já představím tu portugalskou: brance Costa, obránci zprava Cancelo, Dias, Veiga, Mendes. V záloze budou hrát zprava Neto, Neves, Fernandes, Vitinha a Felix. A na hrotu kapitán Portugalska Cristiano Ronaldo.
2: Pojďme tedy na jedenáctku Španělů, která je nezměněná oproti předchozímu utkání s Rakouskem. V brance Simon, v obraně Poro, Kubarsí, Laporte, Kukureja, ve středu zálohy Pedri s Rodrym. Ofenzivu budou řídit zprava Jamal, zleva Baena, pod hrotem Olmo, a tím hrotem je Oyarzabal. Máme rozehráno, začíná další osmifinále fotbalového mistrovství světa, velké pyrenejské derby Portugalsko-Španělsko. Naladili jste si radiožurnál Sport anebo náš přímý přenos na webu iRozhlas.cz, radiožurnalsport.cz a nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas.
1: Španělé kombinují s balonem ve středu hlací plochy, teď se vrací a zahraje si i golman Unai Simon, kterému stoper Kubarsí vrátil balon. Španělé budou začínat ze svého vlastního pokutového území. Teď snaha Portugalců presovat a napadat tu rozehrávku. Unai Simon volí oblouček do levé strany hřiště, kde vybojovali míč Portugalci, a hned to zkouší přihrávkou od Diaše na pravou stranu až po straní čáře. Tam za balonem běží Bruno Fernandes, ale nestihne ho. Nakonec se míč odkutálí až do zámezí a na konci je první minuty budou rozehrávat Španělé od golmana Unai Simona. Španělsko, to je tým úřadujících evropských šampionů a na světovém šampionátu zvládli i získat zlatou medaili, vyhráli v roce 2010. Teď se tedy budou snažit postoupit do čtvrtfinále. Druhá minuta, Portugalsko-Španělsko 0-0.
2: Vypadalo to na první útočnou akci Lamina Jamala, ale nakonec přihrál dozadu Porovi, po něm to je Kubarsí, který se blíží pomalu středové čáře. Teď přihrávkou ji překročil Poro na pravé straně u pomezní čáry a už jsou zase Španělé na vlastní polovině a dokonce u brankáře Simona, který vrací hned prvním dotekem Kubarsímu. Kubarsí zase přes Pora. Španělé hrají teď výhradně přes pravou stranu, ale ztratili míč, tak to zkusí Portugalci. První nedovolený zákrok tohoto utkání, Neves se ocitl na zemi, blíží se závěr druhé minuty, Portugalsko-Španělsko 0-0. A můžeme doplnit ještě jedno jméno, když jsem mluvil o faulu, a sice Anthony Taylor, to je anglický hlavní rozhodčí.
1: Já budu teď, chtěl jsem říct, přibližovat výsledky obou týmů, jednak ve skupině, jednak v prvním kole playoff, ale už se po té faulové situaci rozehrálo, takže Španělé kombinují na své vlastní polovině. Je to na hranici před tou středovou čárou Pedri, který nakonec vrací do zadních řad, kde je připravený Laporte, ten oslovuje Olma ve středu hřiště, centr do pravé strany až na Lamina Jamala. Balon to byl poměrně přesný, ale Lamin Jamal úplně dobře neodhadl ten odskok míče a tak nezvládl zpracovat na polovině Portugalska. Balon se odkutálel do autu a tak budou pokračovat v hazování Portugalci na své vlastní části hřiště. Nuno Mendes už posílá docela dlouhý balon téměř k té středové čáře, ale Vitinha nebyl v hlavičce úspěšný a Španělé se snaží získat balon. To se jim nakonec nepovedlo. Vitinha, ano, tak teď proti Oyarzabalovi neuspěl a Španělé už táhnou akci. Oyarzabal pálí spoza vápna a první zákrok golmana Costy. Byla to dlouhá rána z nějakých 25, možná 28 metrů. Oyarzabal to zkoušel levačkou, ale trefil se zhruba do prostředka branky. Tam byl připravený portugalský golman. Znovu akce Španělska. Lamine Yamal přihrává na úroveň penaltového puntíku, kde je připravený Portugalec Vitinha a odkopává na aut, ale Španělé mají první tlak.
2: Byl to ovšem takový zahřívací pokus od Oyarzabala na brankáře Costu, to ho nemohlo zaskočit. Teď to zkouší Španělé z levé strany, ale nepřesná přihrávka kazí jejich snahu a tak zase až z půlící čáry od Kubarsího to rozjíždí španělští mistři Evropy. Pro balonci se běhl Jamal, ale odskočil mu prvním dotekem a tak se pro něj musel vrátit až na vlastní polovinu a průniková přihrávka, ta by skončila ve škole pětkou, protože místo Pora našel Jamal jenom portugalské obránce, kteří teď kombinují. Nalevo je to konkrétně Neves, který má balón, dává ho Diašovi, napravo připravený Cancelo. Cancelo ale raději dává zase dozadu zpátky na Diaše. Diaš se rozhlédl, co by se nabízelo, a vybírá si svého parťáka ze stoperské dvojice Veigu. Pátá minuta 0-0. Teď to řekneme i na Radiožurnál.
1: V páté minutě jsme zatím branku v tomto osmifinále neviděli, takže platí nerozhodné skóre mezi Portugalskem a Španělskem 0-0. Přímý přenos dál vysíláme na Radiožurnálu Sport. Kristián Švera, Radiožurnál. Ten centrovaný míč sice byl přesný, Nuno Mendes ukazuje jedničku levou rukou, protože chválí své spoluhráče za ten balon, ovšem odkutálel se do zámeří a tak Španělé na vlastní polovině vhazují, je to z jejich pohledu na pravé straně a kombinace, kterou teď stoper Kubarsí snaží oslovit na pravé straně Oyarzabala, který se z pozice hrotového útočníka stáhl až někam hluboko na svou polovinu, nicméně nezvládl úplně dobře zpracovat a tak je tu vhazování pro Portugalce. Bruno Fernandes se postaral o dobré odbránění celé té situace a budou tedy mít Portugalci šanci na levé straně. Nuno Mendes už si bere balón do svých rukou a bere si dlouhý rozeběh, takže předpokládám, že bude na začátku 6. minuty posílat ten míč až do pokutového území Španělska. Právě to se teď děje, míč letí na úroveň penaltového puntíku, tam na hlavu naskakoval Díaz, nicméně dobře postavení byli i Španělé a tak Oyarzabal oslovuje na levé straně hřiště Bayernu, který se trochu pozastavil, nakonec vrací na Rodriho, ten dává na Daniho Olma, který je ve středovém kruhu a pomalu pokračuje až na polovinu Portugalska. Snažil se najít průnikovou přihrávkou Pora. Nakonec se to daří přihrávkou na pravou stranu k pravé postranní čáře. Nicméně Poro vrací na Daniho Olma. Ten si vybírá kapitána Rodriho a zpátky balon do obraných řad. Pau Kubarsí hraje v 6. minutě. Stále platí nerozhodné skóre mezi Portugalskem a Španělskem v osmifinále fotbalového mistrovství světa 0-0. Španělé kombinují znovu na své polovině. Rodri, kapitán, držitel zlatého míče z roku 2024, teď přihrával rychlou takovou přihrávkou, takovým pasem na Oyarzabala, který vrací ještě na Daniho Olma, ale znovu Dani Olmo na pravé straně nepřesně hledá Lamina Yamala, dobře vystoupil proti němu levý krajní hráč Nuno Mendes, který dává na Vitinho a Portugalci otáčí hru. 7. minuta, Portugalsko-Španělsko v osmifinále fotbalového mistrovství světa 0-0.
2: Také Diogo Costa si zahraje s balónem u nohy Veiga, nachází na levé straně Mendeše, teď si zbíhá pro balón také Bruno Fernandes, výborně dal balón Mendešovi, ten přesouvá míč úplně napravo, tam je docela volno pro postup Portugalců a první rána, která byla nebezpečná, ale ne úplně přesná od Joa Cancela. Balón skončil nějaký půl metr nad a kontroloval ho brankář Unai Simon, ale podle mě si tedy škrtl. Jak nám ukázali s Kristiánem Švedou opakované záběry, ale nevšimli si toho angličtí rozhodčí, takže kopou od vlastní brány. Španělé, které zkoušejí presovat Portugalci, Bruno Fernandes, ale balon nezískal. Kubarsí, teprve 19-letý obránce, nespochybnitelný člen základní sestavy, nakopává dopředu, ale našel jen jiného středního obránce, a to v červeném portugalském dresu Veigu, který teď dostává balon zpátky od svého spoluhráče Diaše. Veiga nalevo nachází Fernandeše, který si seběhl tedy v podstatě do křídla, teď už zapojuje také Nevéše, po Nevéšovi to bude Vitinha, u kterého je poměrně blízko Oyarzabal a tak se nemohl dlouho s balonem mazlit a vrátil ho dozadu Veigovi, teď patička Felixe měla najít Fernandeše, nenašla, Španělé můžou jít dopředu, Olmo dává první dotekem Oyarzabalovi, to bylo na hraně offside, za hranou nebo ne. Bude to kop od branky, ať už to offside byl nebo nebyl, protože Oyarzabal netrefilo branku. Oyarzabal si ocitl v solu a bylo to pravděpodobně v pořádku. Olmo to stihnul. Oyarzabal byl v úrovni s obráncem Veigou, byl úplně sám, byť trochu z úhlu proti brankáři Costovi, ale o nějakých 60-70 cm minul tyčku. Španělé mohli jít do vedení, Oyarzabal ale selhal a v deváté minutě nadále můžeme mluvit o bezbrankovém skóre mezi Portugalskem a Španělskem.
1: Hodně dlouhý balon portugalského golmana až na polovinu Španělů, kde je Cristiano Ronaldo k odraženému míči se dostal za hranicí pokutového území, je tam proti třem Španělům, ale Vitinha ještě dostal nakonec od Cristiana Ronalda ten míč a pas, který letí na levou stranu, připravený Joao Felix už u pokutového území, naznačil, že bude centrovat pravou nohou, nakonec si to ještě rozmyslel, proti němu je obránce Poro. Nakonec letí ten balon na úroveň malého vápna, Španělé stihli to ještě udržet v hřišti, nestihli. Takže to bude rohový kop pro Portugalsko. Dobrá práce Joao Felixe na levé straně poloviny Španělska. Portugalci se snažili dostat k nějakému zakončení. Nakonec balon sražení a přestože se snažil Kubarsí odpravit balon do zámezí, tak se to, respektive do hřiště, tak se mu to nepovedlo, míč už skončil v zámezí a taky tu tedy rohový kop, který bude zahrávat Bruno Fernandes, svou pravou nohou už se chystá na té značce, v tom území vymezeném pro rohový kop, anglický hlavní rozhodčí Anthony Taylor. Ještě nějaké vysvětlování, Rodri je tam v souboji s Cristianem Ronaldem, dva kapitáni, kapitán Španělska a Portugalska se tam přetahovali, teď tedy dává anglický hlavní sudí pokyn Fernandešovi rozhrát. Balon letí na malé vápno, Ronaldo končí na trávníku, ještě odražený balon za pokutovým územím. Zvládli Španělé odpravit na polovinu hřiště, přestože se Cristiano Ronaldo rozčiluje, tak se hra nepřerušuje. 10. minuta, Portugalsko-Španělsko 0-0.
2: Dlouhý nákop Portugalců na levé křídlo, kde se znovu objevil Bruno Fernandes, ale neuspěl v souboji s dvěma soupeři Porem a Rodrim, teď také s míčem u nohy brankář Simon, ale jen ho odkopnul Kveigovi, kterého teď zkouší presovat Jamal, ale za pomoci Vitíni se z toho Portugalci dostali. Opět tenhle jmenovaný záložník Paris Saint-Germain našel na pravé straně neta, jeho centrovaný bal. Španělská obrana srazila zase zpátky k Portugalcům. Vitinha napravo je znovu Neto, který vrací Vitinhovi. Portugalci se teď dostávají až do středového kruhu, tedy daleko od španělské branky. Mendes, po něm Vitinha, spolupráce dvou spoluhráčů z Paříže, Bruno Fernandes, to už je jiný fotbalista z Manchester United a teď už zase budeme mluvit i o hráčích jiného národního týmu, a sice Španělích, protože jednak nejdřív získal Poro balon a pak byl ještě faulovaný Felixem. A tak Španělé budou mít balon ve své moci. Cristiano Ronaldo před chvílí se objevil na zemi, my teď sledujeme s Cristianem Švedou opakované záběry, že byl lehce přidržený Rodrym, ale pokud by se za takové zákroky měly kopat penalty, tak by jich v zápase mohlo být třeba i 12. minuta, Portugalsko-Španělsko 0-0. Fernandes získal balón, Ronaldo už je v pokutovém území, chtěl se dostat kolem svého strážce Laporta, dostal a vyprášil rukavice Simona, který byl připravený u bližší tyče, Ronaldo byl docela v úhlu, balón tam ztratil ve španělském dresu Pedri a nabídl rychlý protiútok Portugalcům, ti ho ale nevyužili, nicméně teď budou mít ve 12. minutě rohový kop, Španělsko-Portugalsko 0-0 v osmifinále mistrovství světa ve fotbale.
1: Zatímco byli Španělé aktivnější v těch úvodních minutách zápasu a k jedné střele se dostal i útočník Mikel Oyarzabal, tak ho vychytal brankář Costa a teď tedy přebírají, když to řeknu obrazně, otěže utkání. Portugalci mají další rohový kop v poměrně krátké době. Nuno Mendes už centruje levou nohou na malé vápno. Na hřišti končí jeden ze Španělů, ale povedlo se fotbalistům Španělska odkopnout balon až na polovinu hřiště. Tam je Bruno Fernandes. Efektním obloučkem si přehodil dva fotbalisty Španělska. Posílá míč na Mendéše, který dělá kličku, zároveň u toho zakopl, už to měl na dlouhou nohu a ještě mu pomohl Vitinha, ovšem proti Rodrimu byl na ten pas krátký, takže balon získávají Španělé a trochu uklidnění situace. Kukureja hraje na levé straně poloviny Španělů, pas, který míří na kapitána Rodriho, ten si ve středu hrací plochy vybírá Pedriho. Pedri míří do středového kruhu hřiště a takovou pozvolnou přihrávkou dává míč na Jamala. Ten je tahaný, zdálo se mi za rameno od Nuna Mendéše, ale ustál to a zvládl balon vrátit do obraných řad. Hraje Laporte, dává na levou stranu, kde už je připravený Kukureja. Proti němu vystoupil Pedro Neto, takže znovu musí Španělé zpátky na vlastní polovinu ve 13. minutě a budou to zkoušet, když neuspěli na levé straně, tak teď na pravé. Pau Cubarsí hledá Lamina Jamala, ten mu z prvního dotyku vrací balon na střed hřiště. Průniková přihrávka, která letí, respektive měla směřovat za obranu Portugalců, ale nebyla přesná. A teď otočení hry od fotbalistů v červených dresech. Tedy Portugalců, Španělé hrají v bílém. Rodri ale vybojoval balon ve středovém kruhu. A tak znovu akce Španělska. Dani Olmo už postupuje na polovinu Portugalců, dává do levé strany už k hranici pokutového území přihrávku, která letěla zpátky, ještě odražený balon, který posílá vysoko nad branku Baena. Tento zkoušel nasměrovat si na pravou nohu, jenže balon tak zvláštně poskakoval a Baena hodně vysoko přestřelil portugalskou branku. Takže se píše 14. minuta tohoto utkání, stále jsme neviděli gól Portugalsko-Španělsko v osmifinále světového šampionátu ve fotbale. Nerozhodně 0-0, máte naladěný radiožurnál Sport a náš přímý přenos.
2: Nebylo to jenom vysoko, ale také široko, takže ani na rugbyové háčko by Baena neuspěl. Nicméně sledujeme utkání, které je opravdu zajímavé od úvodních minut. Ani jeden z týmů se nebojí a nezdráhá útočit. Oba týmy chtějí do toho šlápnout hned od úvodních minut a to se nám samozřejmě líbí na Radiožurnálu Sport. Rodri teď vede balon na útočnou polovinu, přihrává Kukurejovi, možná jeden z prvních pokusů přes levou stranu od Španělů, ale teď už jsou zase v prostředku a za chvíli budou napravo. Kubarsí má tam Pora zhruba nějakých 10 metrů od pravé postranní čáry, teď se ale Španělé vrací do prostředka a za chvíli budou vlevo u Rodriho. Rodri zapojuje Baenu, ten mu vrací prvním dotekem, protože byl bráněný v tuto chvíli Cancelem. Španělé jsou stále ještě vlevo, ale musí se vrátit až na svou polovinu. Kubarsí nahání balon za pomoci Pora, protože ten míč šel někam přesně mezi ně, ale nebyl tam žádný Portugalec a tak žádná španělská ztráta, o které bychom mohli ztratit řeč v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. 15. minuta Pirenejské derby je v osmifinále mistrovství světa stále bezbrankové.
1: Španělé pokračují na polovině hřiště, ale nepřesnou rozhrávku. A tak Bruno Fernandes může postupovat dopředu efektivní patičkou za nohou, dával přihrávku na Joao Felixe, ten nakonec byl napadaný jednak Dani Olmem a jednak Laminem Jamalem, takže musí dávat zpětnou přihrávku až na vlastní polovinu na Nuna Mendeše, ten teď obešel Daniho Olma, už je na části hřiště, která je obraná z pohledu Španělů, pas, který míří na Nuna Mendeše až do pokutového území, tam je připravený golman Unai Simon, ale dobře to teď zkoušeli Portugalci takovým přehozením obrany španělská. Rodri táhne breakovou situaci na druhou stranu a Lamin Jamal už je na pravé straně, je v pokutovém území, blíží se k zakončení, střílí levou nohou a výborný zákrok Diego Costy, ještě dorážka, kterou pravé strany zkouší fantasticky Baena a znovu vynikající golman Portugalska Diogo Costa. Tak teď dva výborné zákroky, nejprve proti Jamalovi z pravé strany a poté proti Baenovi z levé strany, vytáhl brankář Costa, brankář Portugalců, a udržel tak zatím nulu na svém kontě, balon pravačkou dostal do zámezí a bude tu rohový. Ale to byly zatím největší šance toho.

0: Vrací do ohně, ale vrátil přes příliš. Tam už to tolik nehořilo, jenom plápolo. Olmo, po něm Jamal na hranici pokutového území, Oblouček do pokutového území. Tam byl ale nejvýš opět Diáš a po hlavičce Bajeny Jamal nehrál, protože si myslel, že byl v offsideu. Bajena mu gestikuloval, ne, tam ještě vzadu někdo byl, ale Jamal se nezapojil do hry a tak z toho bude autové vazování pro Portugalce kousek od jejich pokutového území, možná tak vlastně v rovině. Tedy nějakých 16 metrů od brankové čáry. 18. minuta, Portugalsko-Španělsko 0-0.
1: Hraje se v americkém Texasu, v Dallasu na stadionu AT&T Stadium, které v americkém fotbale v NFL patří týmu Dallas Cowboys. Teď si Nuno Mendes musel převléknout dres, těžko říct, jestli byl roztržený nebo ušpiněný.
0: Asi roztržený.
1: Spíš roztržený. V tom nočním utkání třeba musel jeden z Angličanů převlékat kvůli krvi, tak to se
0: ale
1: teď nestalo.
0: Ale ta by na tom červeném portugalském dresu možná ani nebyla vidět.
1: Je to pravda. Měli by s tím určitě větší problém Španělé, kteří hrají v bílém. Nuno Mendes tedy vhodil balon do hry po spolupráci se dvěma spoluhráči, Joaem Nevésem a Vitinhou, nakonec vrací Portugalci balon až ke svému golmanu Kostovi. Souboj ve středu hrací plochy, který dopadl nakonec lépe pro Španěly. Kukureja si vybírá ve středovém kruhu Rodriho, ten otáčí hru na levou stranu a Bajena už startuje podél levé postranní čáry na Kukureju. Ten je v pokutovém území, neodcentruje kvůli dobrému skluzu Rubena Diaše. Ovšem balón je odpravený do zámezí a Bajena fauloval, takže anglický hlavní rozhodčí Anthony Taylor píská nedovolený za krok na Pedra Neta, který si obhodil takovou efektní kličkou Alexe Bajenu a nakonec byl tedy zasažený. Ruben Diaz před malou chvílí předvedl dobrý skluz proti té snaze Kukureji odcentrovat z levé strany na malé vápno. Gól jsme zatím v tomto osmifinále fotbalového světového šampionátu neviděli. 19. minuta, Portugalsko-Španělsko 0-0.
0: A prsty v tom má třeba i zmiňovaný Diaz, který několikrát zabránil španělským akcím a především v tom tedy ruce a doslovně má brankář Diogo Costa, který předvedl dva bravurní zákroky před pár minutami a navíc můžeme připomenout i neproměněné solo Oyarzabala z 8. minuty a následnou tedy střelu vedle. Portugalci sbírají balón ve středovém kruhu, Cancelo teď přihraje dozadu Diášovi, nechtěl nic riskovat, Vitinha si přišel pro rozehrávku, následná přihrávka dozadu Diášovi byla málem polapena Oyarzabalem, 20. minuta 0-0, Vitinha jde středem dopředu, než odevzdal doleva Nevésovi, po něm to je Mendes a teď Veiga, to znamená Portugalci se vrátili až k vlastním stoperům, teď už jsou zase na levé straně u Nevése. Je to docela častý jev, že středoví hráči si chodí k té levé postranní čáře a snaží se tam přečíslovat Španěli i kvůli tomu, že Jamal tolik nebrání. To si myslím, že bude tím důvodem. Portugalci se ale ani z této akce nedokázali dostat do ohrožení španělské branky a tak to rozjíždějí opět od obránců, kterým pomáhá s rozehrávkou a výstavbou hry Fernandes. Napravo má teď přece jenom volněji Felix, nebo to byl Neto, to byl s balónem, teď už to je Bruno Fernandes, který vrací Cancelovi, ten je opět v koncovce, ale taky v offsideu, jak teď zjišťujeme podle zdviženého praporku, takže střela, která stejně mířila nad v 21. minutě, už vlastně byla trochu navíc. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport z osmifinále fotbalového mistrovství světa Portugalsko-Španělsko. Zajímavý mač, ale stále 0-0.
1: Souboj dvou národů z Pyrenejského poloostrova z Evropy je tedy nerozhodný, jak zmiňoval Jan Suchan, teď rozehrávka Španělů do středu hrací plochy, tam je Olmo, dává do levé strany na Pedriho, který se na chvíli zastavil s balonem, ještě nepřihrál, až teď si vybírá Rodriho, který tak postupně míří do středového kruhu zpátky na Pedriho, otočení hry na levou stranu, Dani Olmo už je na polovině Portugalců, dává balon, jen si ho tak vyměnil s Bajenou a Bajena tak míří zpátky mezi obrané řady Portugalců a s míčem znovu hraje Dani Olmo a znovu Bajena, který se běhl si pro tu přihrávku, dává do levé strany na Kukureju, ten je připravený zakombinovat. Dani Olmo dává na Alexe Bajenu, ten krouží s balónem, dává na Rodriho, Španělé otáčí hru na prostředek hřiště, nakonec zpátky nalevo a znovu se do vysílání radiožurnálu Sport připojí i radiožurnál. Za malou chvíli tedy řekneme, jak to vypadá na stadionu v Dallasu. 22. minuta utkání Portugalsko-Španělsko 0-0 v osmifinále světového šampionátu. Viděli jsme už nějaká zakončení na obou stranách, zatím ale řekl bych největší postavou je portugalský golman.

0: Golman Diogo Costa, který se dobře vytáhl proti střelám Jamala i Baeny, takže drží zatím nulu, čistou nulu na svém kontě. Teď se Portugalci provinili na své vlastní polovině nedovoleným zákrokem a tak budou mít Španělé k dispozici z levé strany, řekl bych nějakých 10 metrů od pokutového území, standardní situaci. Alex Baena už je připravený. Do zdi si stoupil jen jeden z Portugalců a to pravděpodobně proto, že samozřejmě Portugalci čekají, že se bude hrát centrovaným balonem někam na úroveň toho penaltového puntíku. Španělé se chystají na zahrání této standardní situace. Anglický sudí Anthony Taylor píská, balon letí do vápna. Nejvýš vyskočil Bruno Fernandes. Odražený balon pálí z první Pedro Porro, ale balon končí v zámezí a bude rozehrávat Diogo Costa od své vlastní branky. 23. minuta a v tomto zápase uvidíme i první hydratační nebo reklamní přestávku. Chcete-li, rychle jen připomenu cestu obou týmů, jak se dostali do osmifinále mistrovství světa. V své skupině Španělsko hrálo s Kapverdami 0-0, 4-0 porazilo Saudskou Arábii, 1-0 Uruguay a v prvním kole play-off 3-0 Rakousko. Portugalci hráli s Demokratickou republikou Kongo nerozhodně 1-1, Uzbekistán zdolali 5-0, s Kolumbií 0-0 a Chorvatsko poté v prvním kole play-off porazili 2-1. Zatím velké šance v tomto zápase měli spíš Španělé.
1: My ve vysílání Radiožurnálu Sport využijeme ovšem téhle reklamní pauzy k tomu, že na chviličku zase dostane prostor baseball. Zajímá nás pražský baseballový týden. Češi nastoupili dnes proti Nizozemsku a to je zápas, který sledoval a sleduje Krištof Kousal.
2: Nizozemci na začátku sedmé směny drtí domácí reprezentaci, vedou 10-1, může za to hlavně skvělý výkon v šesté směně, kde měli Nizozemci 5 bodových doběhů, vyrovnali tak svůj dosavadní zisk v tomto zápase a teď je to tedy 10-1. Škoda, že Čechům se nepodařilo víc vytěžit z dobré situace v páté směně, kdy měli 3 obsazené mety, tedy úplně plno na metách a k tomu jenom jeden out, takže stačilo, aby se prosadil jeden z pálkařů a mohli mít víc těch doběhů než ten jeden, ale ani Eskalovi, ani Pospíšilovi se nepodařilo proměnit tuhle dobrou situaci, takže si Češi připsali v páté směně jenom jeden bod a i kvůli tomu je to skóre velice nepříznivé z českého pohledu. 1-10, teď se tedy hraje první polovina sedmé směny a na pálce tedy nizozemští baseballisté a teď taky v dobré pozici, protože mají obsazené všechny 3 mety, aktuálně 2 bóly bez strajku. Taky připomeňme nebo podotkněme, že se udály 2 změny na nadhazovacím kopci u českého týmu. Tomáše Ondru nahradil nejdřív Ryan Johnson, ale ten se nepřipsal ani jeden strikeout, měl 4 zasažené míče a zase se poroučel z nadhazovacího kopce a teď je tam Matyáš Trčka, který se snaží teď odvrátit špatnou situaci. Dělá to dobře, protože hází strike nizozemské pálkaři Marinksi Rubenovým a tak má tady 2 boly a 1 strike a má tady ještě nějaký prostor jak na chybu, tak i na dobrý nadhoz teď.
1: V tuhle chvíli už děkujeme Krištofu Kousalovi a zase se pomalu, ale jistě vrátíme na fotbalové mistrovství světa. Hráče Spojených států amerických čeká osmifinálový duel proti Belgii. Hrát se začne ve 2 hodiny ráno českého času, no a my se můžeme po té hydratační respektive komerční přestávce pomalu, ale jistě i na Radiožurnálu Sport vrátit k zápasu Španělsko-Portugalsko. Komentují Jan Suchan a Kristián Šveda.
3: Jsme v 26. minutě, ale pochopitelně během reklamní pauzy góly nepadají a tak mluvíme nadále o bezbrankovém pirenejském derby Portugalska. Se Španělskem ale už se konečně začne za chvíli zase hrát a bude to od portugalské branky. Míč si na výkop nebo odkop od branky postavil Veiga, který ještě čekáš přiběhne. Také občerstvený druhý stoper Diaz, teď už také rozhodčí Taylor písknu do píšťalky, Veiga dává brankáři Costovi, po něm to je napravo Diaz, Diazův oblouček někam na půlící čáru, zdálo se, že do autu, ale nakonec se ten míč vykroutil tak, že zůstal na hrací ploše a Kukurea měl opravdu velké starosti s Pedrem Netem, aby před ním stihnul přihrát brankáři Simonovi a nenabídl soupeři postup z pravé strany do pokutového území. Kubar Garcí oslovuje Pora, ten si zaseknul balon patičkou, nechal kolem sebe proběhnout Felixe a teď chtěl oslovit Yamala, ale balon byl stečovaný do zámezí, budou vhazovat Španělé přímo před svým trenérem Luisem de la Fuentem, tedy mužem, který je dovedl před 2 lety k evropskému titulu a letos by si rád připsal ten světový. 27. minuta, Španělsko-Portugalsko 0-0.
0: Slovy klasika, rozmohl se nám tu takový nešvar, že hráči často za postranní čárou, když jdou vhazovat míč do hry, tak ujdou několik kroků, několik metrů. Teď jste můžete poslouchat v přímém přenosu radiožurnálu Sport o tom, že i před chvílí musel vracet anglický hlavní rozhodčí Anthony Taylor Španěli o několik metrů dozadu. Po vhazování nakonec ztratili balon a teď Nuno Mendes, ale o něj přišel taky, dobře proti němu vystoupil Lamine Yamal, odkopává míč do zámezí a Portugalci už jsou na polovině Španělska ve 28. minutě a Nuno Mendes si vhodí balon, respektive vhodí pro Portugalce balon do hry. Má tam Vitinho, ale nakonec volí dlouhý out, který měl letět až na Joao Felixe. Nedoletěl tam, Španělé odhlavičkovali do středového kruhu. Tam další, ale úspěšná hra hlavou, tentokrát pro Portugalce. A Bruno Fernandes dává na Vitinho do středu hrací plochy. Ten otáčí z levé strany na pravou a Portugalci pokračují v kombinaci. Cristiano Ronaldo, kapitán Portugalců, má balon na pravé straně, oslovuje Pedra Neta, ten vrací Ronaldovi, ale na jeden dotek mu Ronaldo dává balon zpátky, nakonec Pedro Neto zapresovaný 2 Španěly hraje s Rubenem Díašem, dává na Vitinho, který přebíhá přes střed hřiště, byť Lamine Yamal teď vložil do té přihrávky Vitinho svou levačku, tak ho nedokázal získat pro Španěly a hraje znovu Nuno Mendes. Trochu uklidnění hry pro Portugalce, kteří teď kombinují na vlastní polovině. Renato Veiga se dostal do středového kruhu, oslovuje Rubena Díaše na pravé straně a další snaha Portugalců dostat se do nějaké ofenzivní situace. S balonem teď Joao Neves ve středu hrací plochy, ale dobře na něj zatlačili Španělé, konkrétně Rodri, který oslovuje a posílá Daniho Olma. Ten míří na Lamiana Yamala, ten se ale nedostal do breakové situace, byť ten náběh měl určitou naději, tak se skvěle vrátil Veiga, pomohl mu i Nuno Mendes, který teď právě s Veigou kombinuje, přibíhá i Vitinha a Portugalci zvládli zabránit této šanci Španělska, která kdyby se na Lamina Yamala dostal balon, tak by byla možná ještě větší než ta, kterou měl Oyarzabal.
3: Ale nakonec se to tedy nestalo díky dobré defenzivní práci Portugalců. Kopat do balonu teď budou Španělé, i když se to nelíbí Portugalcům. Anthony Taylor má jasno, že tam byla ruka při zpracování Pedra Neta a z opakovaného záběru můžeme potvrdit verdikt jednoho z nejzkušenějších anglických sudích. Kubarsí už teď vede balon středem, nechali mu tam Portugalci místo a tak se dostal až na útočnou polovinu. Lamine Yamal na svém tradičním postu na pravém křídle, nabíhá mu Poro, který ale nedokázal přes Mendeše odcentrovat, obránce Paris Saint-Germain mu padnul ve skluzu pod nohy a bude z toho rohový kop pro Španělé. Výborný timing skluzu Nuna Mendeše, když je otázkou, jestli by dokázali se Španělé prosadit ve vápně, protože tam byli v početním oslabení. 30. minuta, Portugalsko-Španělsko na fotbalovém mistrovství světa v přímém přenosu radiožurnálu Sport 0-0.
0: Na stadionu v Dallasu v Texasu se chystá vše na rozehrání, je to nakrátko rozehraný roh. Olmo vrací Bayernovi, který kopal do míče právě od rohového praporku. Yamal oslovuje až na úrovni obraných řad Pedra Pora, ten centruje na Kukureju do levé strany. Kukureja vrací někam doprostřed hřiště, centrovaný balon na malé vápno, kam dobíhá Dani Olmo, ještě hlavička mimo branku, to bych řekl, že je skoro trestu hodně. Minuta, zahozená šance a nakonec to byl takový na hraně offsideové situace. Dani Olmo, ano, tak nakonec to bylo zakončení až z offsideu. Čárový rozhodčí zvedl praporek a bude tedy rozehrávat Portugalsko od své vlastní branky, ale Dani Olmo mířil hlavou do branky Kubarsímu, stál v cestě, aby Dani Olmo Kubarsího minul, tak je to tedy rozehrávka Portugalců od vlastní branky ve 31. minutě, kdy stále platí to nerozhodné skóre. Teď souboj, po kterém leží Cristiano Ronaldo na hlací ploše, zvedá ho tam Laporte ze země. Cristiano Ronaldo trochu zacenil zuby, má grimasu v obličeji, zdálo se, že ho Laporte přišlápl na pravou nohu, to asi bolelo. Takže Cristiano Ronaldo se zvedá, ale přišlápnutý byl.
3: Když si vezmeme, jak tenoučké ty kopačky jsou a jak naopak tvrdé umí být ty kolíky, tak tohle prostě na prsty dolních končetin hodně, hodně bolí. Nikdo se nemůžeme divit Cristianu Ronaldovi, že měl i opravdu bolestnou grimasu ve tváři. To nejpodstatnější ale je, co vidíme na ukazateli skóre, a to jsou 2-0 u názvu zemí Portugalsko a Španělsko, 32. minuta osmifinále světového šampionátu a Španělé se snaží dostat dopředu, ale Mendes se dobře vrátil, nicméně balon vypíchnul vlastně jen do souboje Rodriho s Brunem Fernandéšem a druhý jmenovaný ukázal, že umí také bránit. Tohle byl výborný defenzivní zákrok, balon se vrací až do pokutového území Španělů, kde ho má brankář Simon.
0: 32. minuta zápasu, stále platí nerozhodné skóre 0-0 i přes několik šancí na obou stranách. Kristián Švera, Radiožurnál. A pokračujeme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Teď průniková přihrávka, na kterou nedosáhl Dani Olmo z pohledu Španělska. Chytil se za hlavu, protože cítil v té situaci, že to mohlo být na zajímavý break, ale míč nezískal, to je to podstatné, takže Portugalci hrají po kombinaci obránce Vejgy se s golmanem Kostou z vlastního pokutového území. Znovu Vejga, když se k němu dostal odražený balon, levačkou míří zhruba na polovinu hřiště. Na trávníku končí Joao Felix, hra se nepřerušuje, nedovolený zákrok to podle názoru hlavního rozhodčího Anthonyho Taylora nebyl. Španělé tak získali balon. Rodri v kombinaci s Pauem Kubarsím na vlastní polovině. Rodri se rozhlíží, ale proti němu vystoupil Bruno Fernandes. Zpět hraje tedy na stopera Kubarsího. Přihrávka na Daniho Olma ve středu hrací plochy. Pro balonci se běhl Mikel Oyarzabal, zatím nejlepší střelec Španělska na tomto světovém šampionátu. Už dal 4 branky. Balon letí do levé strany na Kukureju, ten vrací na Laporta. Přihrávka do středu hrací plochy, kde je Pedri. Otočení hry zleva doprava z pohledu Španělů a Lamine Yamal už je na té své tradiční, na té své typické straně. Přihrává na Daniho Olma, míč letí pokutovým územím malým vápnem. Nejúspěšnější ale byli Portugalci v zásahu do balonu. Odkopávají do zámezí, Španělé budou na pravé straně vhazovat ve 34. minutě. Dál platí, že jsme gól neviděli. 0-0 mezi Portugalskem a Španělskem, hraje se o postup do čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa.
3: Blíž gólu jednoznačně Španělé, ale stále na něj tedy čekají. Baena už je na hranici pokutového území, ale úplně na levé straně, nebylo to na střelu, přihrává dozadu Kukureovi, po něm Laporte vrací Baenovi. Baena se šine k centru, ale nachází jen hlavu Vejgy. Španělé sbírají odražený balon zhruba 30 metrů od branky a jsou tady s další útočnou akcí. Laporte, přihrávka Oyarzabalovi, ten sklepává pod sebe Rodrymu. Rodry nemohl střílet, měl před sebou hra z dvou mužů a tak je to nakonec na pravé straně u Yamala, po něm Pedri, znovu Yamal. Yamal vbíhá do pokutového území, ale už bez balonu, ten mu totiž vypíchnul Mendes a bude z toho co teď. Přímý volný kop pro Portugalce před jejich pokutovým územím po nedovoleném zákroku Yamal, který se tomu divil, ale nic s tím neudělá Sklus, který zasáhl pravděpodobně kromě míče také nohy Felixe, a proto získávají balon Portugalci, kteří hrajou se Španěli ve 35. minutě v osmifinále mistrovství světa ve Spojených státech Mexiku a Kanadě 0-0.
0: Byť to Nuno Mendes zkoušel z levé strany vlastní poloviny rychlým centrem napravo, tak se záhy ocitl balon znovu v obranných řadách Portugalska a teď dobrý pressing Španělů, který nakonec značí to, že Španělé vybojovali balon. Vejga byl nucen odkopnout míč do zámezí, takže vhazování, o které se postaral Pedro Porro na pravé straně útočné poloviny, Španělé dál kombinují s míčem Kubarsí, už přešel tu středovou čáru, Španělé kontrolují hru. Pedro Porro vrací na Paua Kubarsího, ten otáčí hru přes Rodriho, který jako defenzivní záložník už se běhl i mezi svou stoperskou dvojici Kubarsí Laporte. Nákop, který míří až do vápna Portugalska a sbírá ho brankář Diogo Costa, který, připomeňme to znovu, vychytal už jak Oyarzabal, tak poté i z pravé strany Yamala a z levé strany Baenu. 3 zatím dobré zákroky portugalského golmana značí to, že platí nerozhodné skóre ve 36. minutě mezi Portugalci a Španěli v osmifinále fotbalového mistrovství světa 0-0.
3: Portugalci se teď vůbec nemůžou v posledních minutách dostat na soupeřovu polovinu. Vlastně jediný možný způsob, jak se ten míč dostane na půlku Španělů, je, že si ho tam vrátí sami svou přihrávkou. Kubarsí je už teď ale na té Portugalce. Portugalské. Nabíhá mu tam Yamal, Poro, ale přednost dostává Pedri. Pedri nachází úplně volného Oyarzabala, který si seběhl mimo pokutové území, jenže nečekal, že ho zezadu obere o balón Neto. Teď Portugalci se snaží vyvést balón od vlastního vápna. Trochu riskantní přihrávka na Vitinho, také Ronaldo seběhl až vlastně nějakých 40 metrů od vlastní branky. Teď už se snaží dostat míč na útočnou půlku, to se mu povedlo a konkrétně to bylo k Felixovi Vitinha. Je to výhoda pro Portugalce po nedovoleném zákroku. Portugalci teď konečně jsou v držení míče na útočné půlce, zkouší zahrozit z pravé strany. Fernandes naznačil centrovaný balon, ale přihrává na krátko Netovi. Neto posílá míč do ohně a pozor na hlavičku a ještě další zakončení Ronalda. Nejdříve to byla hlavička Felixe, která se odrazila k Ronaldovi. Ten na dlouhou nohu zakončoval a brankář Simon měl plné ruce práce, aby ten balon chytil před brankovou čarou. Míč se tam Ronaldovi odrazil po zákroku ramenem Simona. Poté, co hlavičkoval zmíněný Felix, Ronaldo to měl hodně, hodně těžké. Nemohl zakončovat lépe, byl zády k brance a byl rád, že vůbec dosáhl konečky prstů pravé nohy na balon. Ale tohle byla zatím nejvážnější šance Portugalců, kteří zatím počítali jen úspěšné zákroky svého brankáře Kosty a nebo nepřes na zakončení soupeřů, tak jako v případě Oyarzabala z 8. minuty. Teď ale musíme zaznamenat velkou příležitost, kterou měl Ronaldo, neproměnilý, ale těžko mohl něco udělat lépe. Tohle mu rozhodně zazlívat nemůžeme. 38. minuta, Španělsko-Portugalsko 0-0.
0: A Pedro Neto leží na trávníku bez pravé kopačky, to jsem zvědavý, po jakém souboji ji ztratil, jestli si ji zvul sám, nebo při tom sprintu směrem k brance Španělska mu někdo třeba přišlápl nohu. Znovu pojďme vyzdvihnout ten zákrok Unaje Simona, který na klubové úrovni působí v baskickém Athletic klubu v Bilbao. Tak teď opravdu dlouhou rybičku skočil. João Felix, který vracel balonu, jak se říká, do ohně, tak se potom odřel rameno, jak dopadal na ten reklamní banér. To byl tvrdý náraz. Reklamní banér je zhruba 4-5 metrů za tou brankovou čárou a prostě tu setrvačnost v ten moment nezvládl zastavit, tak teď ho lékaři ošetřují. Pedro Neto se rozčiluje, stále nemá kopačku, až teď si ji nasazuje a rozbíhá se, tak je to nějaký záběr, který unikl nám v té celé situaci. Každopádně i přesto, že se Pedro Neto rozčiloval, tak už kopačku na své pravé noze má a snad by se mohlo hrát. Míč rozhodčího v pokutovém území, kopačka je roztrhnutá od Pedra Neta, tak to jsem zvědavý, jestli s tím bude moct nadále pokračovat, jestli třeba to, ten roztržený kus je na patě na pravé straně a aby se mu nevyzouvala, ano. A v tom sprintu, který Pedro Neto na jakožto pravý křídelní hráč několikrát už musel udělat, tak snad ho to nebude limitovat, snad pro Portugalce, tím myslím samozřejmě. Nakonec rozehrávka, která nakonec skončila v obraných řadách hlavičkovém souboji Portugalců. Faul, který je trochu taktický na útočné polovině proti João Felixovi, zasáhl jeden ze Španělů, João Felix skončil na trávníku a bude tu další rozehrávka. Byl to Pedro Poro, který tam, jak se říká, narempoval právě Portugalce, takže rozehrávka z levé strany, znovu Nuno Mendes ve 40. minutě levačkou posílá balon z levé strany křížem až na polovinu Španělska, tam je připravený João Cancelo v souboji jeden proti jednomu proti Bayernovi. Byl sice byl úspěšný, protože vybojoval rohový kop. Takže můžeme
3: byl sice ubráněný, ale získal roh.
0: To jsem, ano, děkuji. Samozřejmě Jan Suchan to popsal naprosto přesně. Vybojoval rohový kop, další standardní situace pro Portugalsko a takovým pomalým během klusem běží k rohovému praporku Nuno Mendes a pomáhat mu tam na krátkou rozehrávku přijde João Felix. Mezitím za postranní čarou si Pedro Neto vyměňuje tu roztrženou kopačku, už má tedy novou a nebude ho tak limitovat při běhu. 41. minuta začala, Portugalsko-Španělsko v osmi finále fotbalového mistrovství světa 0-0 a vy o tom slyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
3: A teď budeme sledovat rohový kop Nuna Mendeše, jeho levačka bude v akci, míč se tedy může kroutit směrem k brance, před kterou je chumel hráčů. No, jak teď sleduji, tak Pedro Neto má stále roztrženou kopačku, tak to nevím tedy, co přezouval, ale každopádně ta díra tam byla teď patrná. Mendes, rozehrávka na krátko s Felixem, jsou tam dva proti jednomu na Olma a tak přihrávka na Mendeše, ten může pálit, což umí a trefuje břevno. Přizvednutý balón tečovaný, bez toho by balón buď skončil v bráně, anebo na rukavicích golmana Simona, tak ve 41. minutě si Christian Šveda už zapisuje tu situaci, po které byli Portugalci nejblíž brance. Nuno Mendes napřál přesně z hranice pokutové území. Pedro Porro vložil do té rány hlavu a stečoval ji na horní tyčku španělské branky. Nadále můžeme mluvit o bezbrankovém utkání Portugalců se Španěl ve 42. minutě.
0: Out z levé strany pro Portugalsko, znovu Nuno Mendes posílá dlouhý balon do vápna. Anthony Taylor nechá to autové vhazování opakovat kvůli nějakému souboji, nějaké rozmíšce. Mark Kukureja byl na kolenou ve vápně po souboji, byť se to Netovi nelíbí, tak si Nuno Mendes ten out zopakuje. Přeci jen Pedro Neto mohl zakončovat, ale po tom souboji tedy Anthony Taylor nechává znovu Nuno Mendese vazovat. Tentokrát už ten míč neletí do vápna. Mendes si vybírá Vitinho, vrací Vitinha zpátky balon na Mendese, ten levačkou odcentroval na hranici pokutového území. Tam ještě zabral Joao Felix, o balon přišel a teď rychlý a velmi důrazný Lamine Yamal táhne protiútok Španělska a je trochu přibržděný, končí na trávníku, stěžuje si na to, že byl nedovoleně zastavený, dál pokračují Španělé na levé straně, Lamine Yamal se musí rychle zvednout, protože jeho spoluhráči kombinují a teď Yamal už je na nohou a kombinuje s balonem ve středu hrací plochy a čistě mu zvládli Portugalci odebrat míč. Jo, Felix zvedl ruce nad hlavu, ale před Yamala se dostal dřív a zvládl kopnout do balonu a zastavil tak mladíka Španělska. Žádné zakončení z toho není a není z toho tedy logicky ani žádný gól. 43. minuta, Portugalsko-Španělsko 0-0.
3: Ale dlouho to vypadalo opravdu nebezpečně. Španělé dostali výhodu po tom faulu na Yamala v zárodku té akce, ale Yamal, jak byl faulovan, tak nedokázal přihrát přesně Balenovi, aby mu on mohl utíkat po levém křídle, takže to bylo přece jenom takové zbržděné ze španělského pohledu. A teď tedy Portugalci to zkouší z levé strany od Bruna Fernandéše, jeho nákop ale mířil na Vitinho a to tedy není opravdu vyhlášený hlavičkář, nicméně Portugalci se vrátili k balonu. Ronaldo ho má, možná slyšíte podle ohlasu, když je u míče podobně jako na druhé straně Yamal, tak se ozývají fanoušci přece jenom hlasitěji, než když je to u jiných hráčů. Diaz všímá si na pravé straně volného Cancela, Cancelo si ťuká balón s netem, Neto mohl centrovat levou nohou, ale přihrál raději Vitinhovi, ten dává dozadu Diazovi. Portugalci jsou pozbuzení těma několika šancemi, které si vytvořili v posledních minutách a teď jsou právě oni nebezpečnější, jak se jsem říkal před pár minutami, že se Portugalci sotva dostanou na španělskou polovinu, tak teď je to přesně obráceně. Můžeme říci, Yamal se zapojil do bránění Mendeše, ale balon končí u Vejgy, což je portugalský obránce, hodně vysunutý v tuto chvíli, podobně jako Mendes, jeho centr z levé strany má najít Ronalda, ale nachází jenom rukavice brankáře Španělska Simona. Jeho tým hraje s Portugalskem ve 45. minutě 0-0.
0: Když nabídnu rychlý pohled do statistik, tak ty jsou poměrně vyrovnané. Co se týče držení míče, tam je to téměř vyrovnané, lehce ve prospěch Španělů. Střely celkem Portugalsko-Španělsko 5-7, na branku 2-3 a i rohové kopy 3-2 ve prospěch Portugalců. Takže zatím vyrovnané klání, šance na obou stranách. Rodri teď zakládá další útočnou šanci pro Španělsko. Vrací mu ale balon z pravé strany Pedro Porro, takže to musí zkoušet Rodri. Na druhou stranu vybírá si Olma, ten už posílá po zemi přihrávku na Bayernu, který se blíží pokutovému území, dává na Kukureju, ten vrací znovu na Daniho Olma a zahraje si i stoper Laporte, tak Španělé kombinují pozvolna, až na Cristiana Ronaldo, jsou všichni Portugalci pod balonem. Přihrávka na Daniho Olma, na Oyarzabala, který už je ve vápně na úrovni pokutového, toho puntíku pro penaltu, rána Rodriho spoza vápna, po odraženém balonu míří hodně nad branku Portugalska, tohle úplně nemělo šanci na to skončit v brance. Mezitím se dozvídáme nastavený čas na rámec té řádné hrací doby v prvním poločase, bude to 6 minut, takže v první nastavené minutě z avizovaných 6, Portugalsko-Španělsko 0-0.
3: Hodně se teď zlobil Dani Olmo na Rodriho, že místo střely nevolil přihrávku na právě tohoto blondiáka, který byl na vápně úplně sám a škoda byla i před chvílí v případě Oyarzabala, že ten balon si prostě chtěl dát na levou nohu, on předtím mohl zakončovat, měl to před sebou takový průchod, řekněme, směrem k brance, pokud by pál pravačkou, ale on si to chtěl dát na levou a v tu chvíli už to měl zahražené a nic z toho pro Španěly nebylo. Za chvíli skončí první ze 6 avizovaných nastavených minut a skončí pravděpodobně v době, kdy Portugalci útočí. Pozor na oblouček za obranu na Ronalda. Sice byl za obranu, ale zároveň do rukavic golmana Simona, který rychle vyběhl skoro až na hranici pokutového území, kde si hledal místo jeden z nejlepších útočníků fotbalové historie, který touží po svém prvním titulu mistra světa, i když touží. On říkal, že to je jenom turnaj, na kterém potřebujete vyhrát pár zápasů, tak nevím, jak to vlastně je. Už se hraje druhá nastavená minuta, Španělé útočí za stavu 0-0 s Portugalci, Porův nákop za obranu na Jamala, Jamal si zpracovala, pálí, ale pálí vedle. Udělal to hodně rychle, ale udělal to taky z offsideu, takže i kdyby se dokázal prosadit, tak by to neplatilo a teď můžeme s Kristianem Švedou vidět, že byl celým svým tělem jednoznačně za bránícím Mendešem a nedokázal to v relativně podobné situaci jako Messi proti Kapverdám udělat přesně, tedy prvním dotykem si zpracovat a druhým pálit pod břevno, bylo to hodně, hodně vedle. Teď už tedy končí druhá nastavená minuta, Španělsko-Portugalsko 0-0.
0: Španělé jdou do další útočné situace a teď nedovolený zákrok, po kterém se zlobí Pau Kubarsí a stejně taky Dani Olmo, že by chtěli žlutou kartu pro Portugalce, protože to byl šlapák, řekl bych, zezadu někam na lítko, možná na achilovku. Dani Olmo skončil na trávníku, ale nic zásadního se mu nestalo, už je na nohou a bude tedy připravený pokračovat ve hře. To podstatné je, že ta standardní situace je od vápna Portugalců nějakých 15 metrů. Je to samozřejmě i na přímé zakončení, ale u balonu je připravený jednak Baena a jednak Lamine Yamal. Baena bude pravděpodobně, dle mého názoru, to zkoušet pravačkou na centrovaný balon. Portugalci už formují zónovou obranu a Lamine Yamal postupně odchází od balonu, takže tento nebude zkoušet na branku a je u míče jen Baena, který zvedá pravou ruku na znamení nějakého signálu na konci třetí nastavené minutě z oznámených 6. Centr, který letí, takový podkopnutý balon na vzdálenější tyč, tam je Rodri, vrací na malé vápno, zakončení Laporta, které hlavou odpravil až do zámezí obránce Veiga a byl to offside.
3: Nebyl, promiň, Kristiane, byl tam nedovolný zákrok ve snaze zablokovat portugalské obránce, aby se nedostali na španělské hlavičkáře, ale ten výsledek je relativně stejný, jasně, není to nepřímý volný kop, je to přímý, ale stejně těžko očekávat, že by Costa pál z vlastního pokutového území na branku soupeře. Čtvrtá nastavená minuta, Portugalsko-Španělsko 0-0, Kostův oblouček na levou stranu, kde šel do hlavičky Fernandes, ale nedokázal balon skrotit na hrací ploše. A tak je z toho španělské vhazování, pora na Rodriho, který si vybírá Kubarsího, to jsou Španělé kousek před vlastním vápnem, teď už jsou dokonce v něm, po další přihrávce Pedriho na Kubarsího, nalevo Laport a jeho dlouhý nákop kupředu, kde startuje Baena, snaží se dostat před svého strážce a to se mu s míčem nepovedlo, Cancelo ho ubránil, po něm hrají další portugalští obránci, všichni tři zbývající, tedy Mendes, Veiga a Diaz, teď je to Neves, který jim vypomáhá s výstavbou hry, zapojuje se také Felix, dostává opět přihrávku od Nevese, ale svůj pas na levé křídlo Fernandesovi nezvládl. Zhruba minuta a půl nám zbývá do poločasového hvizdu, Portugalsko, Španělsko na šance možná klidně 3-5, ale na branky 0-0.
0: Rodri, vítěz zlatého míče z roku 2024, teď oslovil Oyarzabala, který si hluboko seběhl pro míč a už se s ním dostává na polovinu Portugalska, kombinace s Kukurejou na levé straně. A znovu se k nám připojí i posluchači Radiožurnálu do našeho přímého přenosu. Pomalu končí pátá nastavená minuta z 6 a Španělé ztratili balon na útočné polovině, bude uhazovat Portugalci. Začíná 6. z avizovaných 6 nastavených minut utkání Portugalsko-Španělsko. Nerozhodné skóre 0-0 platí dál. Portugalci teď po dlouhém centru na útočnou polovinu míří za balónem, ale nedovoleným zákrokem se provinil João Felix, byť se mu to nelíbí. Teď jen tak ledabile zahodil míč, ale pomohl si rukou v souboji proti Pedru Porovi, který skončil na hrací ploše. Unai Simon, španělský brankář, vyhání teď gestem pravé ruky své spoluhráče na útočnou polovinu. stranou na polovinu Portugalska Cristiano Ronaldo reklamuje, že si Unai Simon dal balon hodně daleko za vápno a má pravdu, takže i hlavní anglický rozhodčí Anthony Taylor posouvá španělského golmana zpátky. Velké šance jsme viděli na obou stranách. Golman Portugalců zasahoval proti Oyarzabalovi, Jamalovi i Bayernovi, všechny vychytal. Na druhé straně zvládl Unai Simon zastavit třeba rány Cristiana Ronalda a Nuno Mendes po teči trefoval i břevno konstrukci španělské branky. Gol jsme ale zatím neviděli. Pomalu končí šestá nastavená minuta, šestých bylo i oznámených a uvidíme, jestli Anthony Taylor nechá rozehrát Španěli out. Nenechá. Končí první poločas osmifinále fotbalového mistrovství světa. Po něm platí nerozhodné skóre mezi Portugalskem a Španělskem 0-0. Kristián Švera, Radiožurnál.
1: 21 hodin 51 minut posloucháte večerní vysílání Radiožurnálu Sport a my se v tuhle chvíli pojďme vydat zase na pražský baseballový týden. Všechno podstatné tam sleduje a teď nám taky shrne Krištof Kousal.
2: Utkání je prakticky rozhodnuté v sedmé směně. Nizozemci zase nastříleli 5 bodů. České reprezentaci vedou 15-5 v tuhle chvíli, ale vedli pouze 15-1 po té své polovině směny. Teď ale darovali absolutně českým baseballistům hned 4 doběhy. Nadhazovač Connor Prince ten vůbec nezvládl svoji roli na kopci teď a vyházel všechny míčky pryč a nechal doběhnout 4 české baseballisty a kvůli tomu je skóre 15-5. Rozdíl ve skóre 10-bodový a pokud by při aktuální situaci dvou autů další nadhazovač, který teď přijde na nizozemský nebo na nadhazovací kopec z nizozemské strany, pokud by dokázal vyautovat českého hráče, tak by toto utkání mělo skončit, ale pokud se Čechům podaří při plně obsazených metách ještě dát jeden bod, tak by měla pokračovat do následující osmé směny. Aktuálně tedy ale 15-5 a sedmá směna bude pokračovat za malou chvíli.
1: Moc děkujeme Krištofu Kousalovi, posloucháte večerní vysílání Radiožurnálu Sport a my se můžeme po nějaké době vydat zase na tenisový Wimbledon, protože Linda Nosková ta porazila dnes Američanku Keesovou ve dvou setech, je ve čtvrtfinále Wimbledonu, v Londýně naopak končí Marie Bousková, která nestačila na Belgičanku Mertensovou, no a Jiří Lehečka, ten už teď bojuje s nasazenou turnajovou trojkou Alexandrem Zverevem z Německa a je u toho Jaroslav Plašil.
4: Jiří Lehečka začal servisem, teď právě odpodával 40-30 a teď už využil gamble, takže Jiří Lehečka vede 1-0 v tomto duelu, na který hodně dlouho čekal, tedy nejenom on, ale samozřejmě i jeho soupeř. A to proto, že na centrálním dvorci se dnes hrály maximálně dlouhé zápasy, jak ten ženský, ve kterém Italka Pauliniová porazila Jalovou z Filipín, tak pak i ten mužský pětisetový maximálně tedy dlouhý, když domácí Arthur Ferry, velká senzace, tak zdolal také na divokou kartu hrajícího soupeře. Oba dva měli volnou kartu od pořadatelů, ale Arthur Ferry tedy se s ní dostane až do čtvrtfinále, porazil Grigora Dimitrova v dlouhém desetibodovém tiebreaku rozhodující páté sady. Tento zatím celkem neznámý britský hráč, tak to je s nimi vždycky tady ve Wimbledonu většinou z Brity, že ukazují to mnohem lepší než jinak běžně na turnajích. Na druhou stranu oni třeba kolikrát ani takovou velkou příležitost hrát jinde jako tady nedostanou, ale tedy Arthur Ferry s tou volnou kartou nakládá bezvadně, bude hrát čtvrtfinále. Je to syn rodičů ze sportovní rodiny, dá se říct. Maminka hrála tenis za Hongkong, tatínek je biznismenem, prezidentem francouzského klubu Lorient. Takže asi sportovní rodina a v ní tedy teď šťastný synek, který to dotáhl do čtvrtfinále Wimbledonu. Teď ale boj o čtvrtfinále teprve začíná. Další Jiří Lehečka na centrálním dvorci vede zatím nad Němcem Zverevem nedávným vítězem Roland Garros. Lehečka začal na servisu, je teď napříjmu a je u toho také Roger Federer. Byť se ten královský box celkem vylidnil, tak Roger Federer, legenda, velký tenista, tak zůstal a tento duel si nenechal ujít. Tak tedy Jiří Lehečka zatím vede 1-0 na začátku zápasu s Němcem Zverevem. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: 21 hodin 59 minut, stále posloucháte pondělní radiožurnál Sporta dnes naposledy. Pojďme na pražský baseballový týden za Kristofem Kousalem.
1: Je konec, Nizozemci vítězí ve druhém zápase, jak tedy pro nizozemskou reprezentaci, tak i pro českou na pražském baseballovém týdnu. 15-4 konečný stav, když jsem se přihlašoval naposledy z tohohle místa, tak jsem hlásil 15-5, tolik svítí. Tady na výsledkové tabuli, ale nakonec ještě jeden bod Čechům ubrali, takže konečný stav 15-4, na konci ještě přišel na nadhazovací kopec nadhazovač nový z nizozemského týmu, který doházel ten kýžený třetí out a utkání tím pádem skončilo. Češi budou o druhou výhru zítra bojovat znovu od 19 hodin proti další favorizované reprezentaci Tchajvanu.
0: To říká Kristof Kousal, my mu za to děkujeme a přejeme hezký pondělní večer. Fotbalisti Španělska v Dallasu hrají s Portugalskem o postup do čtvrtfinále mistrovství světa o poločasové přestávce. Stav nerozhodný 0-0, jakmile se znovu začne hrát, tak samozřejmě i fotbal dostane místo opět ve večerním vysílání radiožurnálu Sport. A teď zase pojďme na Wimbledon. Tenista Jiří Lehečka bojuje s Němcem Alexandrem Zverevem o postup do čtvrtfinále travnatého Grand Slamu a v Londýně je u toho Jaroslav Plašil.
2: 1-1 a za tohoto stavu teď podává Jiří Lehečka stále na začátku první sady. Velká škoda, před chviličkou totiž vedl 40-0 při podání Němce Zvereva, který jakoby se teprve probouzel na centrálním dvorci, ale když už to bylo 0-40, tak ten budíček zazvonil a Alexander Zverev vytáhl pár svých velkých zbraní. Jiří Lehečka nevyužil ani jednu ze svých možností a tak je to teď 1-1. A možná, jestli chce se mi říct, Jiří Lehečka teď nepropásl velký okamžik, jak favorita rozhodit hned v samotném úvodu zápasu. Protože Němec Zverev se teď dostává do ráže a nedává teď Jiřímu Lehečkovi příliš šancí. Forehandová rána Kleině, takže 30-0 pro německého tenistu. No a Jiří Lehečka, který před chviličkou nastoupil opravdu velmi odhodlaně do ringu na centrální dvorec na wimbledonský nejslavnější kurt, tak teď už to zase tak sebevědomně nemusí vypadat. Ale stále Jiří Lehečka servíruje a stále má šanci ještě teď samozřejmě tento gem otočit, tím spíš, že teď výtečně zautočil, pomrdáním si hodně pomohl, vytáhl Zvereva hodně daleko do strany a pak útočil do volné části dvorce z forehandu neomylně, takže 15-30, ale samozřejmě stále ještě starosti českého hráče na podání mohou být a mohou přijít, pokud se mu nepovede trefit se do prvního servisu, tak může mít okamžitě starosti, to už teď Alexander Zverev ukázal, ale jako by to Jiří Lehečka slyšel, eso jenom se zaprášilo od lajny té podélné. Jiří Lehečka nádherně umístil balonek směrem z kurtu, takže Alexander Zverev, byť on je vysoký, tak nemohl dosáhnout na tuto ránu a ještě navíc perfektně umístěnou 135 mil za hodinu letící balonek. Paráda. Krásná rychlost, parádní směr, umístění. Jiří Lehečka srovnává. Teď další servis tak dokonalý nebyl, zahlášený out, to znamená druhé podání. Jiří Lehečka stav 1-1 a teď je 30 oba. Český hráč teď opatrněji a Alexander Zverev taky pomáhá. Občas chybou a teď je to ten případ, kdy se chytá německý tenista za hlavu, protože vyhazuje druhý servis, nechal se teď nachytat na odskok a na rotaci. Jiří Lehečka teď dal balonku faleš, podání mělo odskok, který Alexander Zverev nezvládl optimálně a balonek skončil v autu. 40-30 pro Jiřího Lehečku, tak to je skvělé, že se mu povedlo teď z 0-30 takto otočit servisový gem, ale ještě nemá vyhráno český tenista. Hraje se 13 minut dost pravděpodobně, pokud ty sety budou normální a nebudou nějaké hodně hladké, tak se ten zápas dnes tady v Londýně nedohraje, protože tady je večerka, to je známé. Jiří Lehečka zkracuje míček až příliš okatě Zverev, ale také ještě dal šanci Jiřímu Lehečkovi, ale Jiří Lehečka prohazuje nebo přehazuje v tomto případě spíš Zvereva už do autu. Takže schoda a pokračuje třetí hra tohoto zápasu. Ale jenom to rychle dopovím, protože máme 5 minut po 9 hodině tady a teď to řekneme také posluchačům ve zprávách, protože jsou tady zprávy pro celoplošnou stanici. Jiří Lehečka teď na podání, stav 1-1 na začátku zápasu. Lehečka vedl 1-0 a měl 3 breakboly při servisu Zvereva, ale ten dokázal otočit a teď naopak trápí na podání Jiřího Lehečku. Tak tedy 1-1 a schoda teď při servisu českého hráče. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál. Out zahlášený od Alexandra Zvereva a teď tedy je to výhoda pro českého hráče, který teď zase bere balonky do ruky a bude teď servírovat z druhé strany, z té levé, na své polovičce dvorce. Je to teď velmi důležitý servisový gem Jiřího Lehečky, protože i on se může teď chytit tím, kdyby se mu povedlo zachránit tento servisový gem. Teď krásný servis Lehečky, přímý bod, podání, paráda. Tak Jiřímu Lehečkovi se teď zadařilo zaservírovat za kritického stavu 0:30, ale jenom dopovím ten časový údaj, protože máme už skoro 6 minut po 9. hodině zdejšího času, to znamená v Česku je 22:05, 06 za chvilku bude. No a tady se smí hrát podle zdejší vyhlášky pouze do 11 hodin zdejšího času, to znamená do půlnoci českého. Takže možná, že Jiří Lehečka se na centrální dvorec ještě zítra vrátí, ale to bychom předbíhali. Teď zatím přestávka mezi třetím a čtvrtým gemem první sady. Lehečka vede 2-1 z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: 22 hodin 5 minut, pondělí 6. července, posloucháte večerní vysílání Radiožurnálu Sport. No a kromě samozřejmě wimbledonského tenisu vám dál budeme nabízet taky fotbalové mistrovství světa. Nebude to trvat příliš dlouho a osmifinále mezi Španělským a Portugalském bude pokračovat druhým poločasem a to znamená samozřejmě, že fotbal bude i tady na Radiožurnálu Sport, kromě tenisu, ale v tuhle chvíli si ještě můžeme také říct, že český útočník Martin Frk po letech v zámoří zamířil do kontinentální hokejové ligy. 32-letý odchovanec Karlových Varů podepsal dvouletou smlouvu s týmem Shanghai Dragons. Klub hrající domácí zápasy v Petrohradu to dnes oznámil na svém oficiálním webu.
3: Čím dál víc lidí jezdí na kole a běhá.
4: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
5: Karel Poborský.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
8: Ahoj, dobrý den.
3: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
9: Strašně se to posunulo. Oni prostě furtí.
10: Oni furtí, jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
9: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
11: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, bolí, co já tady dělám? Já už nikdy nikam nepoběžím.
12: Mám já tohle za potřeby se svojí historií.
11: Pitomec se tady dřít jak blázen.
4: Kilometry Jiřího Ješka.
3: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
13: Polsek z 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
3: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté,
4: to jsou kilometry Jiřího Ješka.
3: Každý pátek po 10. hodině.
4: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Teď je sice po 10. hodině, ale pondělí a po té večerní 10. hodině, tak pojďme znovu tedy na fotbal, pojďme konkrétně do Dallasu, protože právě tam Španělé hrají s Portugalským o postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Na Radiožurnálu Sport utkání komentují Jan Suchan a Kristian Šveda.
14: Druhý poločas před pár sekundami začal, teď Španělé centrují rovnou do vápna. Portugalská Gukureja se dostal k odraženému balonu, stále platí nerozhodné skore 0-0, ale je tu breaková situace Portugalců. Na druhou stranu už pádí Pedro Neto, trochu přibrzdil s balonem, protože se dobře stihl vrátit Laporte a trochu ho vystál v tom souboji, takže musí Pedro Neto otáčet na Vitinho, ten centruje do vápna. Kukureja ještě hlídal tu situaci, vypadlo to, že chce zahrát balon, ale nakonec se ho nedotkl a tak míč po tom centrovaném pasu z levé strany se odkutálel, odskákal do zámezí a Španělé budou začínat od vlastní branky. 46. minuta utkání pomalu končí, Portugalsko-Španělsko 0-0.
15: Byla by to velká zbytečnost od Kukureji, kdyby do balonu zasáhl, protože tam nenabíhal nikdo z Portugalců. Ofenzivní akce Španělů teď měla jepičí život, protože ji předušila nebo vlastně ukončila nepřesnost. Portugalci už jsou zase na polovině soupeře, na levém křídle volný Felix, nakonec ale nevolí postup dopředu, přihrává dozadu Nevéšovi, opět Felix zapojuje dokonce stopera Vejgu, po Vejgovi to je Vitíňa, který mu balon v podstatě ukradl od nohou a nemohl se za to na něj Vejga zlobit, protože přece jenom Vitíňa je ofenzivnějším a kreativnějším typem fotbalisty. Opět Vitíňa je hodně aktivní v úvodu druhého poločasu, ale Portugalci ztrácejí balon, netoho nechtěl hrát na hrací ploše, protože viděl teč Španěla a myslel si, že vazovat bude jeho tým, ale to se mýlil. Začíná 48. minuta za bezbrankového stavu. Španělé začínají od Kubarsího u penaltového puntíku svého týmu. Poro dal Jamalovi a hned si od něj balon bere zase zpátky a Kubarsí je znovu ve vlastním pokutovém území. Také Simon si zahraje, což je brankář španělské reprezentace. Laporte, průniková přihrávka na Olma, ten ale nepřihrál úplně nejlépe Pedrimu, který chtěl obejít svého soupeře, to se ale nepovedlo a teď Ronaldo na zemi po nedovoleném zákroku, nebylo to nic hrozného, ale jako faul to hlavní rozhodčí Angličan Anthony Taylor označil. Teď sledujeme s Kristianem Švedou v opakovaném záběru, že se klidně z mého pohledu mohlo hrát dál, ale zároveň to není ani žádný průšvih, že se pískalo, je to standardní situace, určitě ne na přímé ohrožení branky, je to nějakých 40 metrů, možná 48. minuta se právě teď překlápí do 49. Portugalsko-Španělsko 0-0.
14: Španěl Dani Olmo se chytal za obličej, i jemu se to zdálo jako velmi jemné, jako ne nějaký úplně výrazný nedovolený zákrok, ovšem hlavní rozhodčí to tak posoudil a teď tedy standardní situace. Bruno Fernandes se rozeběhl, pak přibrzdil a přenechává nakonec tu situaci Mendešovi. Ne, tak nakonec Fernandes, který posílá balon na malé vápno, kde je připravený golman Unai Simon a rychle rozehrává. Hodil takovým obloučkem balon nepřesně na své spoluhráče, no a můžou kombinovat Portugalci, kteří získali míč. Fernandes je uprostřed poloviny Španělska, oslovuje na pravé straně Neveše, centr Cancela do pokutového území. Jen tak proskákal po trávníku až do zámezí. Cancelo se teď plácnul pravou rukou do čela, že ten pas přeci jen mohl být mnohem přesnější. Sice tam nabíhal Ronaldo a i Bruno Fernandes, ale jak jsem zmiňoval, Cancelo tedy nebyl úplně dobrý v tom centrovaném balonu, takže teď rozehrávají Španělé poté, co balon skončil v zámezí. Od golmana Unai Simona na Daniho Olma do středu hrací plochy, do středu poloviny Španělska. Olmo udělal takový půlkruh, vrací balon na Unai Simona, toho sice napadal Fernandes, ale brankář Španělska zvládl odkopnout balon až na půlku Portugalců, kteří zatlačili na Španěly, ale míč nezískali, no a tak může Bayern hledat uprostřed hřiště Pedriho, ten už postupuje na hranici pokutového území, na pravou stranu dává přihrávku na Jamala, ten se snaží proniknout v souboji jednoho proti jednomu přes Nuno Mendéše a Jamal si počínal nedovoleně v tom souboji. Nuno Mendéš si dal balon před sebe, Jamal si do něj, řekl bych, tak jako opřel, rychlo zatáhl rukama za dres pravačkou, přitáhl, pak ho i tak dorazil vlastně dozad, takže jasný nedovolený zákrok. Portugalci budou na konci 50. minuty rozehrávat z vlastního vápna. Skóre je dál nerozhodné v osmifinále fotbalového mistrovství světa 0-0 mezi Portugalskem a Španělskem.
15: Základem úspěchu Mendéše bylo, že vystihl tu kličku Jamalovi, který nejdříve šel na svou silnější levou nohu, pak si balon chtěl píchnout na pravou, ale tam už byl svým tělem Mendéš, kterého Jamal fauloval. Další španělská akce zastavená dobrým obraným zákrokem Vitíni. Na pravém křídle už se šine dopředu. Neto posílá balon před branku, jenže mimo dosah jak Felixe, tak Ronalda. Ti potřebovali být o trochu rychlejší, mít delší nohy, anebo ta přihrávka Neta měla být přesnější. A to je ta varianta, ke které já se kloním, protože těžko mohli Ronaldo s Felixem udělat něco lépe. Ronaldo tam šel ve sprintovém náběhu. Každopádně skóre se nemění. Portugalsko-Španělsko 0-0.
0: K osmifinále fotbalového šampionátu se tady na Radiožurnálu Sport znovu vrátíme za malý okamžik. Připomínám, že tenhle zápas můžete poslouchat taky třeba na našich internetových stránkách, ať už tedy Radiožurnál Sport.cz i Rozhlas.cz, nebo v naší rozhlasové aplikaci Můj rozhlas. Teď ale pojďme zase na chvíli na jiné osmifinále, a tedy to wimbledonské tenisové. Jiří Lehečka proti německému hráči Zverevovi a na Wimbledonu u toho Jaroslav Plašil.
2: 2-3 a 40-0 teď při podání Zvereva, je to tedy stav, který bereme z pohledu německého hráče, vítěze nedávného Roland Garros, a i díky tomu úspěchu očekávanému hodně dlouho a připomínanému hodně dlouho Alexandru Zverevovi, protože těch otázek, kdy už vyhraje Grand Slam, byla opravdu spousta, tak si myslím, že od toho momentu hraje s mnohem lehčí hlavou a bylo to tady vidět v těch předchozích zápasech, byť Zverev dorazil do Wimbledonu s ne tak úplně dlouhou zápasovou praxí na trávě, což je samozřejmě logické vzhledem k úspěchu v Paříži, tak tady hraje velmi zkušeně, zatím prochází těmi zápasy, byť to nebylo pokaždé úplně hladké, tak ale zkrátka důležité momenty vždycky zvládl a i proto je tady, kde teď je v osmifinále proti Jiřímu Lehečkovi. Ten zatím tedy si drží servis, teď se o to bude pokoušet znovu ze stavu 3-3 v době, kdy už je samozřejmě dávno zatažená střecha, protože viditelnost už tady není tak dobrá, denní světlo pomalu mizí a tak přicházejí na řadu umělá osvětlení a pod střechou samozřejmě taková jsou. Pod střechou taky nefouká, což by mohlo být dobré pro servis Jiřího Lehečky, ten teď bude podávat za stavu 3-3, 15-0 a teď konkrétně zase z levé strany své polovičky dvorce. Velmi dobrý servis vyhání Němce Zvereva daleko od postraní čáry, jenomže bohužel nakonec zahlášený out a tak se podání musí opakovat znovu. Jiří Lehečka teď bude tedy servírovat znovu a tentokrát si vybírá technický servis s velkým odskokem, aby německý tenista nemohl hned útočit. Přestože on je vysoký, tak dokázal ruce poskládat dobrým směrem a do dobré délky, ale následnou výměnu stejně vyhrál Jiří Lehečka, který šel k síti, nebál se a teď si vybojoval bod a vedení 30-0 v tuto chvíli. To je skvělé, že Jiří Lehečka chodí k síti, snaží se atakovat Němce Zvereva a teď si došel pro bod číslo 2 v tomto servisovém gemu a v tenisové terminologii to znamená vedení 30-0. 30-0 teď Jiří Lehečka za toho stavu zase o kousíček netrefuje čáru pro podání, to je škoda, protože to byla rána 130 mil za hodinu, ale samozřejmě to teď není nic platné Jiřímu Lehečkovi, bude muset ubrat a zpřesnit svůj servis. To se povedlo, ale Zverev atakuje základní čáru krásným způsobem z backendové strany a Jiří Lehečka teď prohrál předchozí výměnu. Teď už bude zase následovat další ze stavu 30-15 pro Jiřího Lehečku, který teď z druhého podání nepřidal další bod. Němec Zverev se opřel do returnu a trefil se přesně k čáře. Tam už to měl Jiří Lehečka těžké, aby v tom místě dokázal vybrat balonek a dostat ho přes síť zpátky. Jiří Lehečka teď zase se trefil do servisu, ale zase ideálně do ruky německému soupeři síť zpátky. Jiří Lehečka teď zase se trefil do servisu, ale zase ideálně do ruky německému soupeři, který přečetl dobře podání českého hráče a okamžitě

0: a okamžitě přechází k útoku. 40-30, Jiří Lehečka zatím velmi dobře prochází servisovými gemy na to, jak kvalitní soupeř na druhé straně je. Alexander Zverev je velmi silným hráčem na returnu a Jiří Lehečka to má už z tohoto pohledu složité, ale zatím si dokázal poradit. Teď servis na tělo, Jiří Lehečka teď ale zkrátil hru až příliš viditelně, čitelně okatě. To je jedno, v každém případě Němec Alexander Zverev doběhl k síti a bezpečně uklidil míček do volné části dvorce. Jiří Lehečka už se vydával k síti, ale nemohl ani reagovat. Tak tedy schoda teď za stavu 3-3, je to schoda. Lehečka teď hájí svůj servis v sedmém gemu první sady, která teď trvá nějakou skoro půl hodinku, takže je otázkou opravdu, kolik se toho dnes stihne odehrát. Jiří Lehečka teď netrefuje první servis optimálně, balonek končí za čarou pro podání, cíl teď na středovou čáru Jiří Lehečka, tak nějak tam se plus minus trefil, ale bohužel ta délka byla až příliš velká. Teď Lehečka pod tlakem z druhého podání, ale už by se to mohlo ve výměně vyrovnat. Zverev teď pocikává balonek, hraje backhand spodní rotací, Lehečka se vydává k síti a hraje velmi těžký volej, který ale silou vůle skoro dalo by se říct dostává přes pásku. Skvěle, ohromně těžký úder teď Jiřího Lehečky, protože si musel poradit s velkou razancí při prohozu. To nebylo vůbec jednoduché. Backendový volej Jiřího Lehečky, který šel hodně, hodně nízko k povrchu, svým rámem se možná dotýkal povrchu a v tu chvíli v té fázi odehrával balonek na druhou stranu. Parádní práce Jiřího Lehečky, který má tak výhodu a krásně si tím pomáhá. Další výstavní servis a krásně zahrané u sítě. Jiří Lehečka si povyskočil na smeč, ale myslím si, že ho hodně povzbudil předchozí velmi vyřařený volej, takže se Lehečka ujímá vedení 4-3 teď v prvním setu v zápase s německým favoritem Alexandrem Zverevem.
1: A ve 22 hodina 19 minut tedy pojďme od tenisu znovu na chvíli na fotbal. Samozřejmě dál nás zajímá, jak si v osmifinále světového šampionátu vedou Španělé proti Portugalcům. A tak teď i na Radiožurnálu Sport nabízíme tenhle duel fotbalového mistrovství světa. Komentují Jan Suchan a Kristián Šveda.
2: V 58. minutě je to stále 0-0 mezi Portugalci a Španěli. Ve druhém poločase ubylo nebezpečných situací oproti prvnímu poločase. Času, i když za sebou máme teprve 12 minut, ale jednu důležitou věc zmínit musím, a sice, že dost možná nejlepší hráč Portugalců v tomto utkání, levý obránce Nuno Mendes, dohrál kvůli zranění a musel ho nahradit Nelson Semedo.
3: Já bych ještě přidal brankáře Portugalců Kostu, který zatím vychytal tři velké šance Španělů, Oyarzabala, Yamala i společně s ním taky Baenu. Teď se znovu připojí i posluchači Radiožurnálu do našeho přímého přenosu. 58. minuta, Portugalsko-Španělsko, nerozhodné skóre 0-0, platí dál, teď jsou Španělé před pokutovým územím, Dani Olmo se snaží dostat do situace, nakonec se povedlo Portugalcům odkopnout balon a míří do breakové situace, Bruno Fernandes si dobře předkopl balon a už podél levé postraní čáry míří na polovinu Španělska, tam se nakonec zastavil v souboji proti Pedru Porovi a vrací míč na nového muže na trávníku Semeda, ten si vybírá v záloze Vitinho a další kombinace, která míří podél levé postraní čáry, zatím nekončí nějakým dalším breakovým zakončením, takže Portugalci kombinují až mezi stopery Veigou a Rubenem Díašem, otáčí hru z levé strany na pravou, nicméně Ruben Díaz to nakonec zastavil, přihrávka na Vitinho do levé strany, kde je připravený João Neves, vybírá si João Felixe, ten je na hraně pokutového území Španělská, dává takový dloubáček na Ronalda, který zakončuje pravačkou, ale zakončuje nepřesně. Unai Simon sbírá balon do svých rukavic, stále tedy platí nerozhodné skóre mezi Portugalskem a Španělskem 0-0. Pokud chcete, můžete poslouchat přímý přenos tohoto utkání osmifinále fotbalového mistrovství světa na Radiožurnálu Sport. Kristián Šveda, Radiožurnál.
2: A my můžeme pokračovat na Radiožurnálu Sport. Jak bylo řečeno, 59. minuta se teď mění v minutu 60. Portugalsko-Španělsko stále 0-0. Dlouhý nákop Simona k Oyarzabalovi. Ten byl přikrytý Veigou. Míč nicméně zůstává na kopačkách španělských mistrů Evropy. Cucurella vybírá si Pedriho, po něm Rodri. Oba byli ve středovém kruhu. Teď napravo od něj nacházíme Pora. Poro ukazoval gestem ruky, že nemůže hrát na Yamala a tak si vybírá Kubarsího. Kubarsí jde na útočnou polovinu, konečně přihrávka Pedrimu, tedy barcelonská spolupráce, teď se do ní vložil také Rodri, ale stále kombinují Španělé, Olmo, Cucurella.

0: Correa, Laporte a Cubarsí. Na chviličku se Španělé vrátili na svou půlku, teď už jsou zase na té soupeřově. Yamal u postraní čáry přihrává raději pod sebe Porovi. Cubarsí, je to zatím teď taková uspávací možná taktika Španělů, kteří si chystají nějaký úder, nějaké to ušknutí. Yamal chtěl procedit balón skrz Felixe a Semeda k Porovi, ale neprocedil a pak zase fauloval Felixe, nechtěl možná umožnit Portugalcům rychlý kontr. On dokonce vzal dva muže sebou, protože nejdříve kopl Semeda a pak také Felixe. Lamine Yamal. Portugalci můžou hrát od svých obránců, pokud nepřijdou, oba on přišli, pozor na to, jo, Olmo už je v pokutovém území, Štoval tam byl na střelu, ale střílí Pedri a střílí nad. Pedri vypálil mezi tím kruhem, který je kolem pokutového území a samotným velkým vápnem z nějakých možná 17 metrů. Nejdříve se zdálo, že bude střílet Olmo. Míč ještě dal Pedrimu, tečovaná rána, je z toho rohový kop. 61. minuta, Portugalsko-Španělsko bez branek.
1: Alex Baena se chystá tedy k zahrání té standardní situace, posílá pravačkou balon zhruba na úroveň malého pokutového území, ale tam byli připraveni Portugalci, odkop Vitinha za vápno. Další rána, kterou se snažil posílit levačkou Lamine Yamal z docela slušné vzdálenosti a byla tečovaná, takže v krátké situaci, v krátké časové chvíli, v krátkém časovém úseku si Baena rohový kop zopakuje. To začala 62. minuta, ještě druhý balón je na hrací ploše a tak Dani Olmo přibíhá, aby ho odkopl do zámezí. Baena je tedy připravený, no a Anthony Taylor je připravený znovu uklidnit situaci na malém vápně. Hlavní rozhodčí z Anglie ještě něco vysvětloval Rodrimu a Joao Felixovi. Teď tedy Baena posílá míč na malé vápno a výborně vyběhl pro balon brankář Portugalska Costa, ukryl ho do svých rukavic a bude rozehrávat pravačkou, hází balon na levou stranu své obrany a Portugalci pokračují v postupné kombinaci v přechodu ze své poloviny. Nakonec to ještě Joao Felix trochu přibrzdil, vrací na Bruna Fernandéše, který ukazuje pravou i levou rukou nějaká gesta, kamže by chtěl, aby mu spoluhráči nabíhali. Vitinha vrací Fernandéšovi, ten dal na Semeda, zpátky přihrávka na Vitinhu na levé straně ještě poloviny Portugalců. Vitinha je u postraní čáry, dává na Fernandéše do středu hřiště a ten posílá takový krosovou přihrávku křížem zleva doprava. Tam už je připravený Cancelo, který udělal kličku Baenovi, hledá ve středu hřiště Joa Nevéše, ten si vybírá u pravé postraní čáry Pedra Neta. Kombinace dvou Portugalců nakonec skončí jen ale na kopačkách fotbalistů Španělska. Dani Olmo se zamotal sám ale nad balónem. Přišel o něj a tak můžou hrát i dál Portugalci. Bruno Fernandes dává na Vitinhu, ten vrací Fernandéšovi a Fernandes byl faulovaný ze zadu. Ho zasáhl Pedri, který se rozčiluje, rozpřahuje rukama, ale nic s tím nenadělá. Standardní situace pro Portugalsko, končí 63. minuta, 0-0 mezi Portugalci a Španěli.
0: U pravé postraní čáry měl balon Neto a teď ho má znovu, protože mu ho odevzdal Cancelo. Znovu kombinace těchto dvou fotbalistů, teď až můžeme říct jiné jméno, a to Vitinhovo, Dias. Fernandes sklepává na pravé křídlo Netovi, ten může pádit podél postraní čáry, chtěl mu tam balon vrátit Cancelo, nepovedlo se to, ale Portugalci budou mít míč přímo před španělskou střídačkou po nezdařeném odkopu španělských mistrů Evropy. Cancelo vhazuje, ale nemá vůbec komu. Ale ještě ho zdržuje rozhodčí Taylor, vypadalo to jako gesto počkej, anebo možná trochu se vrať zpátky, tak to byla spíš ta druhá varianta.
1: Posílal ho o pár metrů zpátky, zase popošel s balonem.
0: Nebyl jsem si jistý, jestli se třeba neskoumá nějaký videozáznam, ale neskoumá. 64. minuta, duel druhého nejlepšího týmu žebříčku FIFA, Španělska s tím šestým, z Portugalska pátým. Je 0-0.
1: A nákop Portugalců, který směřuje až na polovinu Španělů, kde ale sbírají fotbalisté Španělska ten balón díky Pedrimu a taky Rodrimu. Přihrávka až do obraných řad, Laporte si zahraje, s ním také Cubarsí, ten nakonec dává do středu hrací plochy na Pedriho, který si seběhl pro balón, je napadaný, tlačený Vitinhou. Portugalci trochu vytahují ten pressing, Bruno Fernandes teď nejvýše postaveným hráčem Portugalska. Unai Simón, to je golman Španělů, posílá takový dloubáč hráček na úroveň středového kruhu. Souboj, ze kterého úspěšně vyšel stoper Portugalska Veiga. Nicméně v zápětí Portugalci o balon přišli a už dopředu pádí Lamine Yamal. Levačkou přihrává na levou stranu, tam je Baena. Za pokutovým územím Šajtlí se snažil oslovit Rodriho nad hranicí vápna, ale Portugalci získali balon. Ne, tak teď oni přišli. Baena pálí spoza pokutového území. Zákrok, který si připisuje golman Costa, který na klubové úrovni působí v Portu. Teď Baena tedy střílel levačkou na vzdálenější tyč, rána křížem spoza pokutového území, ale byla přízemní a Costa proti ní zvládl zasáhnout. I dál platí nerozhodné skóre.
0: 0-0. Ukázalo se, že Baena je pravák, protože když střílel v prvním poločase na Costu svou silnější nohou, tak to bylo úplně o něčem jiném. Tohle byl pokus jednak slabý a ne až tak dobře umístěný. 66. minuta, Pedri vede balon středovým kruhem, napravo oslovuje Yamala, který má před sebou trochu prostoru, teď už ho zavírá Felix, který ho zdvojil. Přihrávka Porovi, porodává pod sebe na malé vápno, jenže tam byl jenom Cancelo, nikdo v bílém španělském dresu, to je velká škoda, protože to teď Yamal sporem vykombinovali dobře, jenže ani Oyarzabal, ani nikdo jiný nedokázal doběhnout do malého vápna a tam uklidit míč do sítě. A tak vazují Španělé z pravé strany po portugalském odkopu, ale vrací se až skoro na vlastní polovinu k Laportovi, ke kterému přiběhl na pomoc Cucurea. Laport ale má míč stále ve svém držení. Oyarzabal sklepává Rodrymu, ten zase prvním dotekem Cucureovi. Na levé postranní čáře, respektive kousek od ní, je Baena. Teď se ale Španělé už zase posouvají doprava, jsou na útočné polovině, ale ne úplně blízko portugalské brance. Teď by se to mohlo díky Yamalovi změnit. Ten už se blíží pokutovému území. Prostrčil si balon mezi dvěma, spadl. Kontakt tam z mého pohledu jednoznačně byl, ale pro rozhodčího Taylora nedostatečný k tomu, aby vzal píšťalku do úst a také do ní zadul. Španělé to teď musí zkoušet tedy zase z hlouby pole od Baeny.
2: 67. minuta, Portugalsko-Španělsko stále 0-0. Já připomínám, tenhle duel můžete poslouchat taky na našich webových stránkách, ať už tedy i rozhlas.cz, radiožurnál sport.cz nebo třeba v naší rozhlasové aplikaci. Pojďme zase na Wimbledon, tenista Jiří Lehečka, tam hraje osmifinálový zápas, jeho soupeřem je Alexander Zverev z Německa a duel sleduje Jaroslav Plašil.
3: Zatím příliš silný soupeř Alexander Zverev, který teď vede 5-4, sebral podání Jiřímu Lehečkovi před chviličkou a teď může doservírovat sadu do vítězného konce 5-4, 15-0 teď ve prospěch německého tenisty, který nedávno získal vytoužený grandslamový titul a i proto určitě hraje s mnohem čistší hlavou na velkém turnaji, který následuje hned po Roland Garros a tedy na Wimbledonu. Teď dlouhá příprava na servis 5-4 ve vedení Zverev, Lehečka teď napřímu stav nepříznivý 4-5-0-15 pohledu českého hráče. Servis teď do backendu Jiřího Lehečky, který vrací k základní čáře, délka dobrá, ale Němec Zverev stále agresivnějším tenistou ve výměně. Teď Jiří Lehečka zkracuje hru, Němec Zverev ani neběží už až do svého cíle, protože viděl, že na krátký balonek nemá. Krásný dropshot od Jiřího Lehečky, míček skončil hned za sítí a Němec Zverev šetřil síly, když v půlce cesty zjistil, že na tak dokonalý míček nebude mít šanci zareagovat, takže už pak zvolnil krok a už jenom doklusal k síti, už dávno vzdal svůj pokus ještě do balonku udeřit. 5-4, 15 oba stále ještě nemá Němec Alexander Zverev vyhráno, co se týče prvního setu, ale už se hodně přiblížil díky předchozímu získanému breaku. Teď je to další skvělý servis německého hráče, tentokrát do strany, ale Lehečka se ubránil, alespoň prozatím. Teď hraje ovšem backhand z velmi těžké pozice, hodně ze strany a už tak, že jenom v nouzi, míček nepřeletěl síť. Teď Jiří Lehečka volil variantu držení stále obouručného, snažil se urvat vše silou, ale už k tomu neměl ideální podmínky a ani vzdálenost už nebyla tak dobrá, aby mohl do balanku dobře udeřit. Škoda, Jiří Lehečka teď tedy čelí stavu 4-5-15-30, Zverev přidává další těžký servis přímý od podání a jsou tady setboly 5-4-40-15, tak zatím celkem klidně Alexander Zverev zvládá tento první set, řekneme to také posluchačům radiožurnálu, jsou tady zase další zprávy. Alexander Zverev má teď 2 setboly, vede 5-4, 40-15 nad Jiřím Lehečkou. Zatím klíčovým okamžikem první sady byl už jeho začátek, protože Jiří Lehečka vedl 1-0. Teď pozor, protože přímý bod z podání a set je tady u konce 6-4, ale jenom dopovím, že klíčový byl začátek první sady. Lehečka vedl 1-0, nevyužil 3 breakboly, vedení 40-30 při podání soupeře. Pak už Němec Zverev se hodně zlepšoval a teď vyhrál první sadu 6-4. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radio Žurnál.
2: 22 hodin, no a 32 minut k tomu posloucháte pondělní vysílání Radio Žurnálu Sport. Je 6. července, samozřejmě znovu tedy dostane prostor v našem čistě sportovním rádiu fotbal. Zajímá nás mistrovství světa. Já ještě jednou připomínám duel, který se bude hrát v noci na zítřek, pokud třeba nebudete moc spát, anebo vám to umožňuje váš program z pondělí na úterý, tak připomínám, že ve 2 hodiny ráno našeho času se rozehraje duel mezi Spojenými státy americkými a Belgií. To je ale zápas, který nás tuhle chvíli zajímá, řekněme, až jako číslo 2, protože to pyrenejské derby už je dávno rozehrané, hraje se, probíhá v něm aktuálně už druhý poločas. A tak znovu na Radiožurnálu Sport pojďme na duel Portugalsko-Španělsko, které i dál teď už i na Radiožurnálu Sport komentují Kristián Šveda a Jan Suchan.
1: V 70. minutě po té hydratační nebo reklamní přestávce, chcete-li, jsou tu 2 změny na straně Španělska. Do hry už se chystají Dalot a Rafael Leao. Ze hry odejdou na straně Portugalců jednak Cancelo a taky se ze hřiště na střídačku odstěhuje ještě João Félix, který hrál na levé straně, takže 2 změny. Na levé straně hrál Félix, na pravé straně obrany Cancelo, na levé straně ofenzivní Félix a 2 změny tedy pro Portugalce. Celkově už 3. střídání Portugalska, připomeňme to vynucené střídání, v 56. minutě odešel krajní hráč Nuno Mendes, který byl hodně aktivní, ale vinou zranění ho musel nahradit Semedu. Teď tedy další 2 změny. 72. minuta, začínáme tím vhazováním, o kterém jsme mluvili v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Španělé posílají balon do hry na polovině Portugalska z pravé strany a Lamine Yamal běží k pokutovém území, je zatažen právě střídajícím Semedem a tohle bude standardní situace z bezprostřední blízkosti pokutového území. Je to z pravé strany, je to z ostrého úhlu, ale je to, řekl bych, jednak i potenciálně na přímé zakončení na bránu, ale i na nebezpečný centr.
0: Je to vlastně kousek od rohu toho pokutového území. Řekl bych, že ta vzdálenost od brankové čáry je stejná jako v případě vápna, tedy 16,5 metru. Jen je to zhruba nějaký metr vedle pokutového území. Jsou tam 3 borci, teď společně Oyarzabal, Baena a Yamal, kteří diskutují o tom, jak naložit s touhle výhodnou standardní situací, která by konečně třeba mohla pohnout tím bezbrankovým výsledkem průběžným utkání Portugalců se Španěli v 73. minutě. Už tam osiřel Lamine Yamal. Bude zakončovat nebo bude centrovat? Teď se to dozvíme na Radiožurnálu Sport. Yamal pálí a gólman Costa přizvedává míč na roh. Ten balón šel přesně doprostřed branky. Costa neriskoval, že by ho chtěl chytat, raději vyrážel, ale z tohohle prostě góly padat nemůžou. To by musela být šílená minela brankáře, protože ten balón směřil v podstatě přímo na něj. Baena bude centrovat od rohového praporku. Míč už letí do vápna, ale zase jen na rukavici Costy, který vyráží směrem k Semedovi, to jeho spoluhráč, a ten odpaluje balon na půlku hřiště. 74. minuta, Portugalsko-Španělsko 0-0.
1: A Španělé nechtěli teď úplně riskovat, takže od Pedra Pora míří balon až na brankáře Unaje Simona, který zakombinuje s Dani Olmem, ten vrací míč až na svého brankáře, který se dostal do pokutového území Španělska tedy, a pokračuje pozvolná rozehrávka, aby si Španělé úplně nezahrávali. Teď už byl Bruno Fernandes hodně vysoko vytažený. Unai Simon poslal míč na polovinu hřiště. Lamine Yamal znovu končí na trávníku, tentokrát po souboji se Semedem, ale nedovolený zákrok, to podle názoru hlavního rozhodčího Anthonyho Taylora není. Míč se dokutálel až na kopačky fotbalistů Portugalska, kteří podobně jako Španělé teď kombinují i se svým golmanem. Costa posílá dlouhou svíci, takový dlouhý oblouk až na půlku Španělů. A teď tedy několik nepřesností. Nevím, jak ty je, ne, ale na mě to působí, že těch nepřesností přibývá, že jich je víc a víc a už to není tak pohledné, jako byl ten nástup prvního poločasu. Vidíme více chyb v té rozehrávce.
0: A na mě to působí i tak, že ani jeden z týmu teď nechce udělat chybu, že už si uvědomují Portugalci i Španěl, že se blíží možná prodloužení. Lamine Yamal, ale teď na pravém křídle je to trochu otevřené, dává, nedává Bayernovi. Bayern tam byl úplně nalevo sám, jenže míč skončil u kopaček Diaše, což je portugalský stoper. Tohle je velká škoda pro Španěly, kteří mohli si vypracovat další brankovou příležitost, jenže Yamalův pas nebyl dostatečně přesný a tak se teď otáčíme směrem k brance Španělů, jenže Dalot nevyužil rozestoupené španělské obrany a bude z toho dokonce jenom španělské vazování. V 75. minutě Portugalsko-Španělsko 0-0.
1: A je tu první střídání na straně Španělů do hry. Přichází Ferran Torres, který nahradí v tomto utkání, řekl bych, dost aktivního Bayernu. Ten ale už si míří odpočinout. Ferran Torres má mokrou hlavu, ještě se polil vodou a teď naskočil na hřiště v souboji proti Dalotovi, ale neuspěl a teď dopředu může zamířit další čerstvý muž na trávníku ze strany Portugalců Rafael Leao, který hledá Cristiana Ronalda. Přihrávka na Ronalda šla na hranu offsideu, ale nepíská se. Vitinha pálí spoza pokutového území. Rodri sražený balon, ještě Fernandes pálí z ostrého úhlu. Pokutovém území trefuje boční síť brány Španělska. Hned ve dvou situacích se hlásili Španělé, že byli Portugalci v offsideu. Hlavní rozhodčí zatím nedostal pokyn od toho lineového, že by měl přerušit hru, a tak mohl Bruno Fernandes z pokutového území z pravé strany zakončovat. Nakonec tedy ale nepřesně rozehráli Španělé, a to v 76. minutě, kdy stále platí to nerozhodné skóre mezi Portugalskem a Španělskem 0-0, a pokud to takhle bude pokračovat dál, tak je dost možné, že uvidíme i prodloužení.
0: A vy o něm každopádně uslyšíte, jestli na něj dojde v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Portugalci se teď snaží dostat ze sevření Španělů a jejich forechankingu. Nepovedlo se to. Olmo chtěl rýsovat kolmici na Oyarzabala. Bylo to přečtené od portugalských obránců. Míč znovu u Olma, po něm u Rodriho, následně u Pedriho, kterému se hlásil Laporte, ale Pedri bere balón zpátky na pravou stranu a odevzdává ho Rodrimu. Po něm hraje Olmo, také Poro. Španělé se teď chystají u další útočnou snahu od středního obránce Cubarsího, kterému přichází poblíž Rodri, znovu Cubarsí. Portugalci jsou sformovaní, je to takový středně hluboký blok, řekněme, proti Pedrimu. V tuto chvíli Pedri odevzdává Porovi, znovu Pedri. Portugalci se teď trochu vysunuli ze své ulity. Oblouček na Torrese, ten je za obranou, ale už také za brankovou čarou, protože ten míč potřeboval o trochu kratší, aby na něj dosáhl komfortněji. Takhle to měl na dlouhou nohu, ještě se ho snažil vracet před branku, ale nechytil ho včas a stejně tam nebyl nikdo z jeho spoluhráčů před portugalskou brankou, od které se teď odkopává v 78. minutě, kdy portugalský národní tým hraje se Španělskem 0-0.
1: Balon letí od brány Portugalců až téměř k bráně Španělů, takže si zahraje golman Unai Simon, který dává pozvolnou rozehrávkou míč přímo do středového kruhu, kde je kapitán Španělska Rodri, vybírá si Pedriho, ten otáčí hru na levou stranu, připravený Kukureja, ale byl zapresovaný a teď i dohraný mimo hru. Kukureja skončil na hrací ploše, zatímco balon už má stoper Cubarsí. Španělé neodkopli do zámezí, pokračují dál. Kukureja tedy pravděpodobně vstal ze hřiště a teď dostává balon zpátky, hra se k němu takovým obloukem vrátila. A Kukureja přihrává do středu hřiště, Rodri míří přihrávkou do pravé strany. Španělé se snaží dostat dopředu. Dani Olmo je na hraně vápna, pálí z pravé strany, výborný skluz, který teď předvedl Ruben Dias proti tomu zakončení. To byl dobrý obranný zákrok od Portugalců a balon, který směřuje do zámezí, bude to další standardní situace pro Španělsko, ale teď Ruben Dias pomohl svému golmanovi a odkopl balon do zámezí.
0: 79. minuta 0-0 mezi Portugalskem a Španělskem. Tentokrát už bude rozehrávat od rohového praporku Yamal. To nebývalo zvykem, ale Bayerna už je vystřídaný. Yamalová levačka najde koho? Jenom rukavici brankáře Kosty, který vyrazil za sebe k Rodrimu. španělskému kapitánovi. Další oblouček z druhé strany. Laporte je na zemi, možná byl udeřený kapitán, respektive brankářem Portugalska Kostou, ale hraje se dál. Jamal mohl by centrovat, má proti sobě Ronalda, který pomáhá s bráněním. Přihrávka pod sebe na Torres, ten dává před branku, kde byl ale jenom brankář Semedo. Španělé gestikulují, že tam byla hra rukou, možná se to celé bude přeskoumávat v 49. minutě, ale zatím stále mluvíme o bezbrankovém utkání Španělů s Portugalci.
1: A bude následovat další rohový kop v 80. minutě za předpokladu, že tedy hlavní rozhodčí neshledá a video rozhodčí neshledá nějakou nedovolenou hru, nebude zkoumat tu situaci. Zdá se, že nikoliv, takže znovu Lamine Yamal z pravé strany z pohledu Španělska bude zahrávat levačkou rohový kop. No, už se rozběhla právě 80. minuta, Lamine Yamal se hlásí teď oběma rukama, signál. Rozebíhá se, posílá balon na malé vápno, hlavičku, na kterou nedoskočili Španělé. Balon mířil přes Rodriho na Ferrana Torrese, který se zlobí, že mu Rodri nepřenechal ten míč, protože by právě Ferran Torres pálil z bezprostřední blízkosti brány a mohl by třeba skórovat.
0: A je to o to nejšťastnější, že navíc Rodri z přizpracování zahrál rukou, takže Španělé o balon úplně přicházejí v 80. minutě za stavu 0-0.
1: Ano, pokračujeme dál tedy odkopem od španělské branky, respektive z portugalského pokutového území, lehce za ním Ruben Dias posílá dlouhý balon až na půlku Španělů, kde v souboji hlavičkovém byl úspěšný Pedro Porro a zabránil tak Portugalcům, aby ještě zastavili míč na hrací ploše. Je to autové vhazování Španělů na jejich vlastní polovině. Rozehrané Rodri, kapitán Španělska, už má balon a teď trochu naslepo přihrával div, že Bruno Fernandes nezískal ten balon pro Portugalce, ale Španělé dál kombinují a už se dostali na polovinu soupeře. Lamine Yamal u pravé postranní čáry vybírá si Ferrana Torrese, který z první vracel Yamalovi. Dobře ale pracuje střídající Semedu, který nahradil zraněného Nuno Mendeše a posílá teď Portugalce do breakové situace. Ronaldo je na pravé straně, už je na polovině Španělů, ale celou tu breakovou situaci zastavil a tak si zahraje i Dalot, který dává na Vitinho do středu hlací plochy. Teď měli Portugalci šanci na to jít do breaku do nějakého zakončení. Cristiano Ronaldo si to ale rozmyslel, Španělé se poměrně solidně vraceli a tak to musí zkoušet Portugalci. Z levé strany Rafael Leao míří už podél levé čáry a je rychlý, je skutečně rychlý, míří do vápna, kde nakonec byl odbráněný Pedrem Porrem, ale v tom sprinterské souboji Porro Rafael Leao nestihl a Portugalec z levé strany tak zvládl ještě přihrávat. Díky dalším ale dvěma stoperům obráncům Španělska byla ta hra pozastavená, odbráněná, Španělci můžou kombinovat ve středu hrací plochy, to vše říkám v 82. minutě, Portugalsko-Španělsko 0-0.
0: Olmo blíží se k pokutovému území, ale neměl tam žádného spoluhráče, musel dát do strany Torresovi, po něm to je Pedri a Rodri. Teď už ve španělském dresu Oyarzabal, který se trochu dostal níže v sestavě, teď dostal balon zpátky od Yamala, ale trestu hodně ho ztratil. Oyarzabal v tomhle zápase, kromě té spálené šance z 8. minuty, není úplně tak viditelný. Teď trefil Bruno Fernandes nejbližšího Španěla a tak v 82. minutě za stavu 0-0 je to prostor pro další dvojité střídání Portugalců. Bernardo Silva a Fernando Conceição jsou připraveni, odchází Pedro Neto a kdo bude tím druhým, kdo uvolní místo? Jsem přesvědčený, že Cristiano Ronaldo na trávníku zůstane, to snad má Roberto Martinez i zakázané, aby ho stahoval ze sestavy. Vitinha odchází, i když to není úplně tak doslovné, protože ten předchozí zápas s Chorvaty Portugalci zvládli právě po vystřídání Cristiana Ronalda, kdy jeho náhradník Gonçalo Ramos dal rozhodující gól, ale Gonçalo Ramos navzdory tomu si minimálně tedy v základní hrací době nezahraje. Portugalci mají vystřídáno, až leda v prodloužení by měl Martinez šestou možnost změny a v tu chvíli by se teprve mohlo na hrdinu předchozího duelu s Chorvatskem dostat.
1: A Luis de la Fuente, trenér Španělů, k tomu přistupuje zatím úplně jinak. Střídal jen jednou a píše se 83. minuta tohoto utkání, teď končí a začíná 84. Vazování na polovině hřiště, po kterém letí balon až ke golmanovi Portugalska Kostovi, který ho zpracoval, ale Anthony Taylor dopískal faul na Semeda a tak tedy budou rozehrávat Portugalci zhruba na polovině hřiště. Trochu jsem to zakřikl ze strany Španělů, protože se na střídačce připravuje Mikel Merino, takže ještě jedna, minimálně jedna změna bude na straně Španělů. Teď autové vhazování pro Portugalce už na polovině soupeře. Rafael Leao nakonec nebude vhazovat, posílá balón na Bruna Fernandéše, ten oslovuje ve středu hrací plochy čerstvého muže Bruna, nikoli Bruna, ale Bernarda Silvu. Balón, který letí z levé strany do pokutového území, Cristiano Ronaldo jen tak máchl rukou, protože ten míč byl hodně vysoký a proletěl z levé strany přes střed až doprava a odkutálel se do zámezí, takže Portugalci nabídli teď aut Španělům, bude vhazovat Cucurella a gestikuluje, že by chtěl, aby mu naběhl Ferran Torres blíž, nakonec si právě Torrese Cucurella vybral, jenže v tlaku pěti Portugalců ztratili Španělé balón a Conceição už je u pravé postranní čáry, snaží se získat míč, teď ho ostře dohrál Cucurella, to bylo podle mě trochu nesportovní, že se zezadu do Conceição opřel rukama, Anthony Taylor to zatím nepíská ani netrestá, to podstatné je, že teď tedy přijdou nakonec dvě změny ze strany Španělů, do hry se podívají Merino a Fabián, ze hry odchází Pedri s trochu svěšenou hlavou, jde pomalu a k Pedrimu se připojí taky Dani Olmo, takže dvě změny v záložních řadách na straně Portugalska. Fabián Ruiz je tedy jedním z těch střídajících mužů, nastupuje za Pedriho, místo něj Mikel Merino. 85. minuta, Portugalsko-Španělsko 0-0, neviděli jsme zatím s Janem Suchanem, abyste o tom neslyšeli v přímém přenosu radiožurnálu Sport Branku, takže platí to nerozhodné skóre. Pokračujeme dál v našem přímém přenosu.
0: A šancí ve druhém poločase také poskrovnu, ten první byl bohatší v tomhle ohledu, ale třeba se ještě něčeho dočkáme. Španělé teď vyvážejí balon od vlastního pokutového území a díky Jamalovi, který nastartoval své motory a snaží se unikat Nevéšovi. Na pravé straně má výpomoc Rodri, teď hraje znovu Jamal, nalevo volný nováček Ruiz, kterému ještě nabíhá Cucurella. Ruiz, to je centrovaný, tečovaný balon, který končí v rukavicích Kosty. 86. minuta, stále platí bezbrankové skóre. Kosta se rozhlíží, co dál. Vybírá si Diaše po své pravé ruce, ten ještě více u postranní čáry Dalota. Jeho dlouhý nákop nenašel Conceisa, ale myslím, že nebyl Cucurella úplně v klidu, že měl co dělat, aby se vyšrouboval do dostatečné vzdálenosti a nenabídl Portugalcům velmi výhodný break z pravého křídla. Cucurella teď oslovuje Laporta, po něm to bude dost možná Ruiz a dost možná taky ne. Ano, nakonec to je tenhle záložník z Paris Saint-Germain. Uprostřed si se běhl Torres, dal hned prvním dotekem doleva Cucurellovi, po něm to je Ruiz. Je tam hodně prostoru uprostřed pro Oyarzabala, který asi z toho křídla, respektive z hrotu útoku, hodně zbíhá do hloubky. Vůbec to není typický hrotový útočník. To se samozřejmě může leckdy hodit, ale leckdy pak může chybět v malém vápně, kde by měl dohrávat ty připravené situace. Už se to dnes několikrát stalo a mluvili jsme o tom s Kristiánem Švedou, se kterým sledujeme v 87. minutě stále bezbrankové utkání v osmifinále mistrovství světa ve fotbale mezi Portugalskem a Španělskem.
1: Španělé rozehrávají ze své vlastní poloviny hřiště dlouhý nákop Rodriho, který míří až na půlku Portugalců. Jan Suchan to zmiňoval, že už je to trochu opatrné, nechtějí týmy udělat chybu a tak neriskují úplně v zadních řadách. Teď tedy Španělé postupují na půlku Portugalců. U balónu je střídající Mikel Merino. Vrací na dalšího nového muže na trávníku Fabiana Ruize. Ten se vybírá kapitána Rodriho. Otočení hry na pravou stranu, kde Španělé tak pochodují s balónem, je to pomalé od Pedra Pora. Přihrávka až k postraní čáře na Lamina Jamala. Ten oslovuje Ferrana Torrese, který už je v pokutovém území. Dává si prostor na levou nohu, přihraje ještě Lamelovi. Ano, oslovuje ho průnikovou přihrávkou, jenže Jamal si úplně s Ferranem Torresem teď nerozuměl v té přihrávce, takže v 88. minutě se nepovedlo Španělům zakončit a i nadále platí to nerozhodné skóre 0-0. Portugalci budou odkopávat od své vlastní branky, postará se o to golman Costa.
0: Jamala Portugalci úmyslně zdvojují na té pravé straně a Yamal místo, aby šel do kliček, tak už několikrát dal balon do vápna na Torrese, ale ani z těchto variant nedokázali Španělé se dostat do nějaké velké šance, protože pak už tam bylo málo bílých španělských dresů přímo ve vápně před brankou na zakončení. Dalot se snaží obejít Cucureu na pravé straně portugalské ofenzivy, nepovedlo se to, teď si Merino přikrývá balon, byl jasně dohraný Silvou a tohle bude první žlutá karta tohoto utkání. Anthony Taylor ještě nasadil rozhněvaný obličej, ukázal několikrát ukazováčkem ne a je z toho tedy alespoň první zápis do těchto statistik. Pokud jde o napomínání, opravdu to bylo, jako se říká, jak utržený vagon, když vletěl Bernardo Silva do svého soupeře a v 89. minutě 0-0 na góly, ale alespoň tedy 1-0 z pohledu Portugalců na žluté karty.
1: Teď nás čeká znovu i vstup do vysílání Radiožurnálu. 89. minuta zápasu pomalu končí, gól jsme stále neviděli, vy o tom slyšíte v přímém přenosu teď společného vysílání Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. 0-0 mezi Portugalskem a Španělskem, 90. minuta začíná souboje ve středu hrací plochy, které nakonec zvládl nejlépe Portugalec Bernardo Silva, který přihrává na Cristiana Ronaldo, ten běží za balonem, ale připravený byl španělský golman Unai Simón a nedovolil Cristianu Ronaldovi zasáhnout, trefit ten odražený balon, který posílali Portugalci ze středu hrací plochy. No a naopak otočení situace teď pro Španělsko. Merino dává ve středu hrací plochy při hrávku na Fabiana Ruize, ten si vybírá kapitána Rodriho a Španělé se snaží postupovat dopředu. Trochu přibržená situace od Pedra Pora, uvidíme, jestli bude hledat Lamina Yamala na pravé straně, to se právě teď stalo. Yamal už se blíží k té kličce proti Semedovi, Semedu zatím brání dobře Lamina Yamala, ten si vybírá Ferrana Torrese, přihrávka na Pedra Pora a další trochu přibržení situace. Končí 90. minuta. A můžete si naladit tento duel v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Osmifinále fotbalového mistrovství světa Portugalsko-Španělsko 0-0. Kristián Švera, Radiožurnál.
0: A my můžeme pokračovat na Radiožurnálu Sport. Právě teď začalo 6-minutové nastavení za stavu 0-0. Španělé kombinují před portugalským vápnem. Velká šance a gól! Mikel Merino posílá Španěle do vedení a dost blízko čtvrtfinále mistrovství světa. Sotva začal nastavený čas, tak Španělé vyšívali tu svou šanci a nakonec je z toho krásná akce korunovaná gólem Mikela Merino, který se trefil k tyči brankáře Kosty, po své levé ruce zakončoval, tak tohle se opravdu náramně povedlo španělským mistrům Evropy.
1: Mikel Merino slaví, obíhá rohový praporek a Španělé jdou do vedení. Bylo to utkání, které zatím v tom dosavadním průběhu nabídlo několik nepřesností. Teď třeba faul ve středu hrací plochy. Španělé velmi rychle rozehráli. Dobrá kombinace Rodriho a fantastická průniková přihrávka od Ferrana Torrese. Mikel Merino nebyl ani náhodou v offsideu. Byť se stopeři Vajga s Rubenem Díašem rozčilují, tak teď Mikel Merino předvedl opravdu fantasticky zkušenou situaci. Pohlídal si ten offside, vyběhl někde za úrovní penaltového puntíku a před malým vápnem střílel na bližší tyč. Dokázal překonat jinak dobře chytajícího golmana Kostu a Cristiano Ronaldo se rozčiluje, zatím mu to ale není nic platné, protože čas utíká. Nastavená doba nad rámec řádného času je 6 minut. Rozeběhla se druhá minuta. Je pravda, že teď se zhruba minutu nehrálo, protože Španělé slavili. A tak asi Anthony Taylor ještě něco přidá nad ten původně oznámený rámec. Ovšem Portugalci musí dohánět a teď jsem tedy zvědavý, jak celá ta ofenziva bude vypadat. Už to musí být vabank. Už musí Portugalci vsadit vše na jednu kartu, protože prohrávají se Španělskem 0-1. Skóroval Mikel Merino a Španělé se radují v osmifinále světového šampionátu. Vedou nad Portugalskem 1-0. Začíná třetí nastavená minuta z původně avizovaných 6.
0: A můžou to být hodně dramatické minuty v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Rafael Leao ztratil balón, Rodri výborně zasáhl a Španělé můžou jít do kontru. Torres dovoleným způsobem zastavený a tak jsou to zase Portugalci, kteří tentokrát z pravého křídla od Conceição začínají. Conceição musí dát dozadu Fernandes Kučerovi, protože cestu před sebe neměl volnou. Pedro Porro odhlavičkoval do autu a raduje se, jako když volejbalista zablokuje útok soupeře. Polovina třetí nastavené minuty, Španělsko díky Merinovi vede nad Portugalskem v osmi finále mistrovství světa 1-0.
1: A Portugalci kombinují i dál, po levé straně se zkouší dostat dopředu, teď trochu nedorozumění v tom, kam by si měl Rafael Leão nabíhat, nakonec mu João Neves dal balónu po straně čáry, jenže dobře proti němu vystoupili tři Španělé a teď Rodri protečoval ten balón, Lamine Yamal běží podal po straně čáry a je zatažený, to by měla být žlutá karta, zmaření slibně se rozvíjející šance, ano, Anthony Taylor tasí žlutý kartonek ze svého dresu, uděluje ho Semedovi, který teď jen zatáhl, jak se říká, za ruční brzdu, prostě chytil Lamina Yamala za dres, přibrzdil ho tak, aby nemohl unikat dopředu a ve čtvrté nastavené minutě i dál platí to vedení Španělska 1-0.
0: Problémem pro Portugalce není ani tak ta žlutá karta jako ubíhající čas a to, že teď mají zase balon ve své moci Španělé, i když o něj tedy opravdu rychle přišli. Španělé nic nevymýšleli, nakopli balon dopředu, tam ho Torres nedokázal udržet. Portugalci kombinují mezi vlastními obránci ke španělské brance daleko, teď se snaží tu mezeru zmenšit Leo. Leo si bere balon podél levé postranní čáry, ještě udržel míč na hrací ploše, i když to bylo těsné. Má proti sobě Pedra Porra, dává dozadu centr Semeda, nachází jenom hlavu španělského kapitána Pedriho, ale Portugalci se dostávají k odraženému balonu kousek od pokutového území. Conceição ho má na pravém křídle, proti sobě Kukureu, přihrávka pod sebe na Fernandeše. Fernandešův lob do pokutového území Španělska, ale prošel tím pokutovým územím až k Leaovi krohovému praporku. Ten nabíhá do kličky proti Porovi, tomu pomáhá Merino. Vytlačili Španělé teď Portugalce alespoň o pár metrů dozadu. Tohle je teď Diaz, který má balón zhruba 30 metrů od branky. U postranní čáry je Leo, už centruje do pokutového území, ale nachází jenom hlavu Kubarsího. Španělé se teď ubránili, odkoupávají dopředu. 4,5 minuty za námi z 6-minutového avizovaného nastavení. Portugalsko, Španělsko po gólu Merina 0-1.
1: A výborně postavená defenziva Španělů zatím odolává tomu náporu Portugalců, kteří teď zkouší ze středového kruhu díky Bruno Fernandéšovi, který postupuje do pravé strany. Nelson Semedo je připravený nalevo, ale nakonec dostává přihrávku Ruben Dias, kombinuje s Conceisaem na pravé straně, proti němu je Ferran Torres a taky připravený Oyarzabal, Španělé se stále brání. Bruno Fernandes už je uprostřed poloviny Španělska. Portugalci kombinují od stoperů, Veiga vybírá si Rubena Diase, Oyarzabal hodně aktivní i v šesté nastavené minutě z avizovaných šesti napadá tu rozehrávku a napadali tak úspěšně, že Portugalci zakopli balon do zámezí. Španělsko bude vhazovat a teď bych možná očekával ještě taktické střídání. To podstatné, co platí, je Španělsko Portugalsko 1-0, začala šestá nastavená minuta a má slova se naplnila. Iglesias se podívá do hry, Anthony Taylor ale nenechal Španěli vystřídat, nutí je rozehrát, vhodit balon do hry, takže pokračuje španělská kombinace, pokračuje nepřesně. Portugalci získali balon uprostřed hrací plochy, Španělsko vede 1-0, šestá nastavená minuta z avizovaných šesti pomalu končí.
0: 15 sekund do jeho vypršení, Portugalci mají balon na levé straně, Neves po něm Leo, chtěl jsem říct, že se ukopl, ale balon ještě zůstává na hrací ploše. Fernandešův centr na pravou stranu, Conceição má proti sobě Kukureu, Conceição bere to na sebe a tenhle míč končí těsně nad. Měl to na hlavě Bernardo Silva, kousíček mu chyběl, přece jenom se ujal ten centr na Bernarda Silvu, který byl v malém vápně, kolik chyběl, Kristiane, půl metr možná, mohlo
1: možná
0: být vyrovnáno.
1: Možná ani to ne, bylo to opravdu na něj nezakončení, hlavou Bernardo Silva naskakoval, byl úspěšnější v tom souboji s Rodrym, ovšem míč sice rozvolnil síť, ale rozvolnili se zhora branky, takže gól to není.
0: Bernardo Silva není žádným vyhlášeným hlavičkářem, ale teď mu chybělo pár centimetrů k tomu, aby poslal tenhle zápas do prodloužení. Iglesias, španělský náhradník, je stále u postranní čáry a dostane příležitost nebo ne. Ano, dostává. Není to pochopitelně Enrique Iglesias, kterého možná znáte z různých hitparád. Tohle je Borja Iglesias, který nahradil Oyarzabala a dost možná se vůbec nedotkne balonu, protože už očekáváme závěrečný hvizd. Začala osmá nastavená minuta. Portugalsko-Španělsko 0-1, trefil se v nastavení Mikel Merino.
1: Unai Simon odkopává na stadionu v Dallasu od své branky míč, který nakonec končí v zámezí.
0: Už a dotkl se míče Iglesias.
1: Dotkl se míče, ano, jak o tom Jan Cukan mluvil. Portugalci tak můžou vazovat a můžou ještě žhavit naděje na to, že pošlou toto utkání do prodloužení. Hrají od svých stoperů, rozehrávka postupná, ale Bernardo Silva musí sprintovat, musí běžet dopředu a nakonec vrací balón na stopera Vejgu na svou vlastní polovinu. Ten vrací Bernardo Silvovi Klička, všichni Španělé jsou pod balónem, aby ne, brání to jednobrankové vedení. Centr, který posílá Bernardo Silva z levé strany, Španělé odkopávají do zámezí. Osmá nastavená minuta pomalu končí, stále Portugalci ne a ne se dostat dopředu.
0: Hlavní rozhodčí Taylor už kontroloval hodinky, ještě šance možná na poslední útok pro Portugalsko, faul a poslední standardní situace v tomto zápase. Není to na přímé ohrožení branky, bude se centrovat po žluté kartě pro Ferrana Torrese od postraní liney zhruba nějakých 40 metrů od branky gólmana Unaje Simona. Torres tam nabral svýma nohama soupeře Conceisa. Bruno Fernandes je tím mužem, který bude zodpovědný za distribuci balonu do pokutového území, do kterého nabíhá i brankář Portugalska Diogo Costa. Teď nebo nikdy. 9. nastavená minuta. Španělsko vede 1-0 nad Portugalci.
1: A Bruno Fernandes se rozebíhá, posílá centrovaný balon na malé vápno. Tam hlavička, která ale nekončí v brance. Portugalec João Neves minul levou tyč a zápas končí. Španělsko poráží po gólu Mikela Merina Portugalce 1-0. Merino se prosadil v první nastavené minutě druhého poločasu. Cristiano Ronaldo je smutný, loučí se s Portugalci s tímto světovým šampionátem a Španělé jdou do čtvrtfinále.
0: Bylo to nesmírné drama, které jste si, věřím, vychutnali v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Cristiano Ronaldo se neloučí možná jenom s tímto světovým šampionátem, možná se loučí úplně s tou možností někdy ve své kariéře získat titul mistra světa. A tím soupeřem pro Španělsko bude tým, který vzejde z nočního duelu
1: Spojených států amerických z Belgií. I ten vám nabídneme samozřejmě na radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Ještě nabídnu jednu, řekl bych, unikátní bilanci. Unai Simon, brankář Španělska, nedostal na tomto světovém šampionátu gól. Už před tímto zápasem měl rekord. No a teď ho prodloužil ne o 90, ale řekl bych o víc než 100 minut. Už přes 620 minut nedostal Unai Simon gól na světovém šampionátu a je to naprostý rekordman. Další pozitivum pro Španěly, kteří tady poráží Portugalce 1-0. Vy jste o tom poslouchali v přímém přenosu na radiožurnálu Sport.
0: V prvním poločase Španělé měli blíže vstřelenému gólu, ale podržel Portugalce brankáře Diogo Costa. Pak se osmělili také Portugalci, napálili díky Mendešovi a jeho tečované ráně břevno a nakonec to rozuzlení přišlo tedy v 91. minutě po perfektní kolmici Torrese do pokutového území a také výtečné střele Merina k tyči. Díky tomu Španělsko porazilo Portugalsko 1-0, jde do čtvrtfinále a my s Kristiánem Švedou děkujeme za pozornost a těšíme se na slyšenou.
1: Přejeme vám krásný večer.
2: 23 hodin, 3 minuty, posloucháte večerní radiožurnál Sport. My samozřejmě moc děkujeme kolegům, kteří komentovali zápas mezi fotbalisty Portugalska a Španělska. Ti druzí jmenovaní, tedy Španělé, dokázali znovu postoupit do čtvrtfinále mistrovství světa. Aby toho fotbalu ve vysílání radiožurnálu Sport nebylo málo, tak v tuhle chvíli nabízíme reprízu dnešní desítky Pavla Horváta.
4: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
5: Hezký den, milí posluchači, krásný sváteční den před 6. července na připomínku den upálení mistra Jana Husa. Je tady s námi Pavel Horvát, váš oblíbený fotbalový expert. Pavel, vítej.
6: Dobrý den.
5: A je tady taky navrátilec z fotbalového mistrovství světa kolega Lukáš Michalík.
7: Krásný den.
8: Hello.
5: Jak by řekl klasik, můžeme si ho poslechnout.
9: Hola. Jsem rád, že jsme se zase sešli ve starý dobrý sestavě.
5: Ano, jsme tady zase po delším čase, jak říkal Ondřej Vetchý, ale já Jirka Luňák v okresním přeboru. Myslím, že témat máme dost. Máme tam taky mistrovství světa ve fotbale. Ale užíváte si ho, není toho moc, toho fotbalu?
6: Já teď už teda se to třídí samozřejmě, ale ale tak ty sám, když si řekneš ten tvůj příběh, jak si se snažíš toho zkousnout celý to mistrovství. Já musím, že jsem to vzdal, protože těch zápasů bylo tolik, že opravdu jsem v tom ztrácel přehled a teď jsme se vlastně tady s Lukášem bavili, že některý tým jsem jenom zahlíd, třeba jenom jeden poločas na začátku a pak už jsem ani to nestíhal, takže je toho hodně, ten model prostě takhle je. Já si myslím, že je dobrý, že tam je tolik týmů, že se potkávají různý, fakt jako i levely těch mančaftů. Předpokládali jsme, že třeba Jihoafrická republika bude jednoznačným outsiderem Cap Verde, jo, a vidíme, že to tak prostě nebylo, takže tohleto srovnání si myslím, že je fajn, ale je těch mužstev opravdu hodně. No.
7: No, v Evropě se to podle mě nedá usledovat. My jsme měli tu výhodu ještě, když jsme byli ve Spojených státech, že se tam ty zápasy hrály v příznivější časy, to jsme toho viděli hodně, ale po návratu už se to nedá usledovat. V podstatě já dneska vstával do práce ve 3:40 a teprve končil jeden z těch zápasů. Takže vlastně, a ne, tím, že jsem stával tak brzy, tak jsem samozřejmě nemohl koukat na ten předešlý zápas.
5: No, já jsem teda z toho dost zavařený, mám, abych doplnil Pavla, takový dokument tady v počítači a v tom se snažím teda nějakým způsobem mít poznámky o všech zápasech, tak ještě mi zbývají zápasy třetího kola skupin a pár těch zápasů 16 finále.
6: Budeš velmi vyhledávaným odborníkem.
5: No, tak spíš, kdybychom to pak losovali, jak člověk si třeba na něco vzpomene. Věřím, že dneska vybereme nějaké momenty, ale především teď se zaměříme na to, co nás už čeká za 3 týdny, protože tady bude brzy nejvyšší fotbalová šance liga.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
5: No a už od pátku víme, že Brno po 90 letech zažije dva své kluby v nejvyšší soutěži v sezóně 36-37 hráli Židenice a Moravská Slavia Brno první ligu a taky symbolicky ve 30. rok výročí obří návštěv zbrojovky. Průměr téměř 22 tisíc na stadionu za Lužánkami, tak v tom 30. roce výročí bude mít Brno dva kluby po zbrojovce, která si to obojovala na hřišti. Se dostal do ligy taky Artis Brno. Pavel Horváth mi říkal o víkendu, že to chtěli řešit všichni, tak Pavle, co si o tom myslíš?
6: Ptalo se mě na to spousta lidí. Já si myslím, že to bude mít těžký, že toho času moc není. Ten kádr měli nebo mají nějak poskládaný. Určitě se dostaneme k výroku Martina Pospíšila. Já si myslím, že to nebudou mít vůbec jednoduchý, byť tam potenciál je, musím říct, že ty plány a ta organizace, jak bych řekl, jako v NHL, ta organizace, ten klub si myslím, že má nějaký potenciál, protože opravdu tam mají spoustu mládežníků a dětí a myslím si, že postupem času se z nich může stát stabilní klub, ale teďka konkrétně v tuhle chvíli si myslím, že to bude mít velmi těžký, protože prostě je to jako velký skok.
7: No určitě, hlavně oni stavili ten kádr směrem ke druhé lize a to je úplně něco jiného, než když se dozvíte, já nevím, necelé 3 týdny, že jdete tedy do prvoligové sezony, takže já teď čekám, že se budou snažit přivést hráče na hostování z těch, řekněme, větších celků, které budou zužovat své kádry, nejenom z těch největších, ale typuju, že někdo třeba z Liberce přijde na hostování, protože tam jsou dobré vztahy, viz přestup Dominika Plechatého a podobně. Ale budou to mít hodně složité.
6: No a to zase neudělá dobrotu, protože přijdou kluci prostě na poslední chvíli, který vlastně budou mít tu ambici hrát první ligu a tady ty kluci, který vlastně s tou touhou a s tím, že ten mezikrok v té druhé lize udělají a do té ligy postoupí, tak teď o to přijdou. Takže nebude to úplně jako lehký ten kádr udržet v dobrým módu. Jako.
7: Určitě, já si dokonce dokážu představit, že někteří ti hráči jsou možná trochu smutní z toho, že se bude hrát první liga, protože oni o to místo přijdou, opravdu. Že by radši byli, kdyby se hrála špička druhé ligy a v tom kádru aspoň pořád zůstali.
5: Ono to zní trošku beprně, když to řeknu, ale takhle na rovinu nebudou se moc vyčítat, že vy jste si to nevykopali, protože ti příchozí řeknou, ale vy taky ne. Protože ta baráž konkrétně se Slováckem 1-7 bude asi mementem.
6: No tak když budeš jako chtít být jako k ním vošklivej k Artisu, tak samozřejmě ty výroky, že jako druhá liga
5: Tak pojďme na to rovnou. Protože v deníku Sport vyšel rozhovor s kapitánem Artisu Martinem Pospíšilem teď v novinách 4.7. Tak nejprve k tomu, co se týče té druhé ligy, tak budu citovat Martina Pospíšila. Těší mě, že nemusím jezdit na některé druholigové trávníky, kde mi to připadalo jako fotbal na vesnici. Byl jsem skoro celou kariéru zvyklý na jiné stadiony, na atmosféru děkuji, ale už nikdy víc. Čekám, že od nás budou nebo do nás budou různí experti rýpat, ať rýpou, my to máme odfajfkované. To jsou sebevědomá slova muže, který přednedávnem byl odejít vlastně ze Sigmy Olomouc, respektive přeřazen do Bčka, pak zkoušel s Artisem postoupit, teď to tedy vyšlo tou cestou od zeleného stolu.
6: Já ho znám, ne všechny výroky se povedou každému z nás, to je jasný. Tenhle ten tahal za uši vlastně od úvodu, musím říct, že i mě to zaskočilo, jak to bylo jako... Tak řekl bych nepříjemně řečený, že jako druhá liga, že tam nejsou stadiony v tu chvíli, když Artis hraje na stadionu vlastně...
5: Zbrojovky?
6: No to není ani zbrojovky, ne? To
5: je, na městském stadionu na srbské,
6: ne? Jo, na tý srbský, tam si myslím, že to taky není žádný šláger, ale budiš. Myslím si, že to srovnání se Slováckem bylo vlastně šílený, byť Artis šel do vedení, tak to dopadlo tak, jak jsi to tady zmiňoval, a ten rozdíl prostě byl evidentní. Takže ten výrok úplně jako šťastný nebyl. Dostali se tím do obrovského zorného pole jako spousty fanoušků a budou pod velkým tlakem.
7: A není to náhoda, Martin Pospíšil se toho nebojí. On už zhruba před půl rokem, tuším, že to bylo před startem jarní části sezony pro Deník Sport, říkal, že ten současný kádr Artisu v tu dobu by podle něj hrál v lize do 8. místa.
5: Ten jsem taky četl ten rozhovor.
7: A to se pak ukázalo, jaká byla ta realita.
5: No, ale na druhou stranu napadat nějakou nefunkčnost českého fotbalového prostředí, co se týče infrastruktury pro dvě profesionální soutěže, to jde, protože bohužel to ty podmínky umožňují. Opravdu to není důstojné podívat se třeba na i některé ty prvoligové stadiony, jak vypadají. Na druhou stranu, když postoupíte tímhle způsobem, který bychom mohli taky ještě rozebrat, tak to zní trošku zvláštně.
6: Tak já si jenom uvědomuji, tenkrát byl nějaký moment, kdy vlastně se mohlo postupovat do druhé ligy, tuším, a podle mě to nikdo nechtěl. Nikdo to nechtěl a ty třetí ligový týmy jako všichni vyhlašovali útok, že by jako chtěli postoupit, a pak to bylo první nechtěl, druhý nemohl, třetí nemohl, čtvrtý nemohl, pátý nechtěl, šestý nechtěl, takže jako je to někdy zvláštní, prostě to takhle je. Já si myslím, že zase na druhou stranu je lepší, když tam jde klub, který je finančně zajištěný, který nejde riskovat, to, že samozřejmě asi nebude chodit na Srbskou 10 tisíc lidí, to je asi jasný, ale prostě mají nějakou stabilitu, mají nějaký cíl, což si myslím, že fakt je v tomhletom důležitý, že tam může být to, co já jsem zaslech, že vlastně mají opravdu širokou mládež, a z té mládeže, dejme tomu ty rodiče, prostě můžou se z nich stát ty fanoušci, který na ten fotbal budou chodit a postupem času, teď nemyslím jako jedné sezóny, ale opravdu let se ten klub může stát stabilní, pokud bude mít to, co plánujou, to, co jsem měl možnost vidět, prostě spoustu hracích ploch, jak pro mládež, tak pro děti, tak je to super. No
7: já bych se spíš obecně začal bavit o těch regulích, které jsou nastavené, jestli jsou nastavené správně, protože já se přiznám, že mi je hrozně líto Dukly.
5: Teď už možná ano, no. Ale...
7: No jasně, protože vlastně stačilo, aby Karviná vůbec to odvolání nepodávala proti tomu, že
5: vyřazení
7: z ligy, a Dukla by v té nejvyšší soutěži zůstala, pořád na ní měla kádr, si myslím, těch hráčů zase tolik neodcházelo a jako skončila 15. v lize, a tam ještě vidím pořád ten zápas těch Teplicích, kdy 16. v lize, ten zápas těch Teplicích, kdy zkrátka byla z mého pohledu
6: obrána
7: o body. A jako,
5: představa, nevím, že se to stane Baníku, je taková, že to bude daleko ještě větší humbuk.
7: No,
5: protože pochopitelně Karviná to odvolání stáhla až po 22. červnu, to je asi všem posluchačům docela dobře známé, ale ta redundance v rozhlasu, tedy opakování těch důležitých věcí,
6: opakování
5: důležitých věcí je redundance.
7: To je nadbytečnost.
5: No občas jo, ale na druhou stranu je to právě důležité
6: to
5: posluchačům.
6: To
5: nás učilo.
6: Myslím, že jeden posluchač teďka jezdíme penaltovýho krále a říkal mi, že je fanouškem Linguidžis statistického kroužku, takže redundace si píšu znova. No, dobře.
5: Ne, tak tím, že se Karviná vlastně neodvolala nakonec, že to stáhla.
6: Promiň, že to můžeš říct jako to, co to redunduješ? Když jako zbytečně to opakuje.
5: Možná jo,
7: no,
5: ale nepožíváme
7: podle
5: to.
7: Podle mě to spíš obecně jako nadbytečnost, když je něco redundantní, takže se to neustále opakuje.
6: Ale
7: mohl bych
6: si to jako používat.
7: Určitě,
6: jako,
7: to není problém.
6: Až, ale... někdo bude, až mě někdo bude vadit,
5: jasně.
6: Řeknu, co to redunduješ.
7: Redundantuješ. No, každopádně,
5: pardon. Pojďme jenom k tomu, tam Dukla se teď chce bránit soudně a nejde o ten sportovní rozměr, že by se chtěla administrativně vrátit do nejvyšší soutěže, ale spíš jde o náhradu škody. Tam boží to nějaké desítky milionů korun, takže taky asi pro rozpočet důležitá položka. Ale podle zástupců Dukly došlo k účelové úpravě soutěžního řádu a je pravda, že LFA i Fatscher přiznali, že šlo o náhlou a mimořádnou situaci, kdy řád nepamatoval na případné doplňování soutěže ve chvíli, kdy se uzavírá starý ročník a začíná ten nový soutěžní, že to tam jako datově vlastně nesedělo. Nicméně poté, co se Dukla ozvala, tak dva dny potom to upravili ten řád novelou a už to je vlastně všechno v pořádku. Takže na Dukla.
6: Tak on je rozdíl dost, to já tuším, do první ligy je necelých 30 milionů a tak... do druhý, že jo, necelých 10, jo, takže je to velký rozdíl.
7: Jasně, částka za práva, je tam nějaká ta solidarita UEFA, takže jde o velké peníze určitě.
5: A když jsme tedy tady tohle zmínili, tak o peníze šlo vlastně i v řešení, zda Artis půjde do té ligy, což taky je informace od kolegů ze sportu, protože se prý řešili ty potenciální prémie a odměny za postup do první ligy, který ale Artis neudělal.
7: Vlastně byl to postup?
5: Ano, ale až od zeleného stolu a prý museli na soustředění do Rakouska přijet zástupci toho nejvyššího vedení a individuálně s hráči vyjednávat, že nakonec snad ty prémie by jim měly vyplatit, pokud se zachrání na konci té sezony, která za chvilku začne.
6: No tak logicky ty hráči to mají ve smlouvách. Jo, ty hráči mají smlouvu, teď je jedno, jestli tam má 50 tisíc nebo půl milionu nebo miliona.
5: Ale jde asi o to, jak tu smlouvu máš postavenou. No, zda tam je přímo řečeno, postoupíte do první ligy.
6: Postup do první ligy je to.
7: Jasně, no.
5: Ale tohle je vlastně přeřazení do první ligy.
7: No to
5: ligy.
7: Už je v podstatě jako téma pro právníky, no, že jo? Protože jako ty tu první ligu budeš hrát a co je postup, přeřazení. Já bych to teda nechtěl řešit určitě.
6: Ne, tak tam určitě museli si sednout a říct si, hele, já nevím, já teď plácám, možná se dohodli, hele, pojďme to udělat na půlku, ty říkáš, že teda, že to dostanou, když se zachránějí. Jo, já jako hráč bych asi jako řekl, hele, a tady taky vy mě můžete v zimě vyhodit a já se s váma budu zase tady hádat. Jako, myslím si, že to mohlo dojít k tomu, hele, my uberem, vy uberete a dohodli se, já nevím, teď říkám zase, dovedu si představit, že ty top hráči měli půl milionu za postup do první ligy, takže...
5: Ale tak třeba v Plzni, kdybyste tehda, jak jste postupovali přes předkola, se dostali do té ligy mistrů, co by zpětně dořazený tým, kdyby někoho tehdy vyloučili, tak jste taky určitě to měli jak nastavené, nemusíš to prozrazovat jak, ale spíš si říkám, jak bys to cítil ty teda? Protože postup na hřišti byste třeba nevybojovali.
6: To jsou jednoznačný dva pohledy, že jo? Ty seš hráč a ty si proto dělal všechno a to, jak to, jako, jak ses tam dostal. Jako, uhráli jsme si baráž.
7: Jasně.
6: Jo, a prostě jsme postoupili, byť to nebylo hned po té baráži, tak s odstupem měsíce v podstatě jsme se do té ligy dostali, takže já jako hráč mám jasný pohled. Na druhou stranu majitel, který má vysypat jako 10 míčů, tak řekne, že le, jste ale nepostoupili, jste v baráži vypadli a my jsme to tady uhráli u stolu, když to jako přeženu. No.
7: A hlavně jako nejde o malé peníze, že jo? Zvlášť pro třeba druholigové.
6: Padli a my jsme to tady uhráli u stolu, když to jako přeženu. No.
7: A hlavně jako nejde o malé peníze, že jo? Zvlášť pro třeba druholigové hráče, všichni mají hypotéky.

0: Každý to cítí nějak jinak, jak říkal klasik, někomu to přijde moc, ale já jsem to takhle cítil. Máme tady prvního volajícího k nám do desítky, Pavla Horváta. Dobrý den, kdo je tam?
1: Dobrý den, u telefonu Jirka. Já bych chtěl jenom malinko k tématu, které jste teďka řešili, a to je vlastně kauza kolem druhé ligové Opavy, jejich já jsem fanoušek, protože tam je situace obdobná, bylo kolem toho spoustu zpráv a řečí, že se bude přeřazovat Opava třeba do MSFL a tam by ta situace byla podobná. Myslíte si, že teďka, když už vlastně je rozhlasovaný ročník celé druhé ligy, že ještě hrozí například Opavě posunutí do MSFL, nebo se to bude řešit bodovým odpočtem nebo něčím podobným? Děkuji moc.
0: No, Jirko, pravda, že tady nad tímhle nevím jako úplně přesně.
2: Takhle, když je ze zkušenosti z minulých, ne teďka posledních let, ale je tam ten odpočet by pravděpodobně asi musel přijít vyřadit v polovině soutěže nebo v nějaký části soutěže někoho vlastně nejde asi úplně. A ten odpočet může prostě přijít jak před soutěží, tak v průběhu a bohužel tomu, co se s tím musí vyrovnat. Viděli jsme to i v zahraničních ligách.
3: No. Souhlasím, přesně tak si myslím, že by to bylo i vlastně v tom případu Karvina. Kdyby se Karvina nakonec nestáhla to odvolání, tak to řešení by bylo zřejmě takové, že by buď vstoupila do té sezony, anebo v jejím průběhu by vedení LFA i hodně bodů odečetlo. Až 20.
0: Jirko, děkujeme za zavolání, budeme to sledovat a zdravíme vás, asi předpokládám, někam do Slezska.
1: Teďka cestou do Varu.
0: Dobře.
3: Na festival předpokládáme.
1: Je to tak.
0: Tak si to užijte. Dobře, mějte
1: děkuju
0: se fajn.
1: Děkuji za odpověď.
0: Já tam
2: jedu ve středu, co si berete na sebe?
1: Já mám kraťasy a bílý tričko.
0: Tak to se poznáte.
2: Já bílou nenosím.
0: Jirko, mějte se.
1: Možná uvidíme ve středu, budu se těšit. Mějte se hezky.
0: Tak Pavel už se taky na vás těší. My se těšíme na start první ligy, která je tady za necelé 3 týdny a jenom k tomu doplníme, že Artist ten má se Zbrojovkou společně 3 víkendy podle losu doma a hned ten první hraje s Mladou Boleslaví a Zbrojovka má hostit pražskou Spartu, tak asi to není žádné drama, prostě budou hrát obden, aby se tam vešli tak třeba pátek, pondělí, pátek, neděle. A myslím, že v tomhle ohledu opravdu žádný problém není.
4: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
5: Pokud byste si chtěli pustit i zbytek reprízy, respektive dílu desítky Pavla Horváta, tak si můžete díl stejně jako všechny ty ostatní najít třeba i v podcastových aplikacích na Spotify a tak dále. Však už to znáte, je 23 hodin 20 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a my se pomalu ale jistě vrátíme k zápasu Jiřího Lehečky, tedy českého tenisty v 8. finále Wimbledonu, který hraje proti Němci Alexandru Zverevovi, no a přímo na místě máme reportéra Jaroslava Plašila.
6: Ano, kritický okamžik ve druhé sadě. Jiří Lehečka, připomínám, prohrál první sadu 4-6, teď je to 5-5 a výhoda Zvereva při podání Lehečky, to znamená breaková šance německého hráče, který teď naštěstí pro Jiřího Lehečky teď uspěchal svůj útok z forehandové strany, trefil síť a je to druhá schoda. Při tomto nejtěžším servisovém gameu Jiřího Lehečky teď určitě ve druhé sadě, v prvním setu možná zvládal i těžší, ale teď bezesporu při tom stavu a při vědomí, že pustit německého tenistu do dvousetového náskoku, to už by asi nebylo moc šancí pro Jiřího Lehečku na zvrat. Ale Jiří Lehečka to zatím ještě nedopustil, stav 4-6, 5-5 a schoda teď při podání českého hráče. Ten teď servíruje bohužel do autu, takže to bude muset zase být druhé podání, kdo vysvobodí Jiřího Lehečku, nebo co spíš v tomto případě, protože se nejedná o člověka. Jiří Lehečka teď servíruje velmi dobře do backendu Zvereva. Ten teď může přejít k forehandové ráně a Lehečka je teď pod velkým tlakem. Lehečka teď musí běhat z jedné strany na druhou. Zverev rozděluje balonky a diktuje výměnu. Teď už je to zase Alexandr Zverev, který zahání Jiřího Lehečku hodně do strany, do backendové strany a odtud Jiří Lehečka chybuje, takže je to další výhoda pro Zvereva. 5-5 a výhoda německého tenisty, který teď, jak slyšíte, má výhodu na centrálním dvorci Wimbledonského areálu, který už zdaleka samozřejmě není tak plný jako v denní část, v denním programu. Teď ten večerní program už je pro ty tenisové fajnšmekry. Není úplně plný teď centrální dvorec této pozdní hodině a za chvilku si k tomu řekneme možná víc. Teď pozor, protože Jiří Lehečka se snaží odvrátit breakovou šanci Zvereva a trefuje bohužel z prvního podání síť. Tak hodinu a 32 minut trvá zatím tento duel. Jiří Lehečka teď servíruje opatrněji, druhý servis mu vyšel, ale Alexandr Zverev teď může útočit z forehandu a přetlačil Jiřího Lehečku a to je velmi důležitý okamžik celého zápasu. Zase další takový po první sadě teď za chvilku.

0: Ričku může totiž Zverev přidat i druhou. Zatím je to 6-4, 6-5. No a Alexander Zverev teď bude za chviličku podávat. Teď ještě jsou hráči na lavičce a chviličku popřemýšlejí o tom, co se teď musí udělat v tom zbývajícím gemu. Možná pro Alexandra Zvereva tedy takový plán, aby to byl jeden gem pro Jiřího Lehečku samozřejmě. Aby to byl třeba ještě tiebreak, který by jej zachránil, ale nemá to teď ve svých rukou a Alexander Zverev zatím prochází suverénně svými servisovými gemy prakticky od samého začátku, kdy za stavu 1-0 pro Jiřího Lehečku se dostal ze stavu 0-40 Alexander Zverev při svém podání, tak pak už neměl při svém servisu nějaké vážnější starosti podobného typu, spíš se uklidnil a od té doby má utkání pod kontrolou, byť to vypadá těsně, tak ale ty důležité okamžiky Alexander Zverev zvládá lépe a zase vracíme se k tomu, získal nedávno Grand Slamový titul a Jiří Lehečka už to říkal před tímto zápasem, má určitě mnohem víc čistší hlavou díky právě tomuto úspěchu, může hrát s větší lehkostí a to se určitě projevuje ve chvílích, kdy se zápas láme, kdy jsou důležité body, tam právě přichází ta uvolněnost vhod. Teď Jiří Lehečka může doufat, že se mu ještě zadaří napřímu, nic jiného mu teď nezbývá a pak je otázka, kolik se toho ještě stihne dohrát, protože už se nám tady blíží půl 11. zdejšího času, tedy londýnského, v Česku, abych vás nepletl, je 23.24, takže o hodinu víc. No ale tady se může hrát jen do 11. večer, takže je otázka, jestli teď pořadatelé nechají začít třetí sadu, anebo jestli rovnou zápas nepřeruší. Toť otázka, na kterou budeme znát na Rady žurnálu Sport odpověď později, teď se musíme věnovat hře, protože Jiří Lehečka už se brání úderům Alexandra Zvereva. Zverev teď hraje backhand kratší a Zverev teď se musí zase bránit pro změnu Lehečkovu útoku, jenomže Jiří Lehečka nezasadil úplně předfinální úder dokonalý, vydal se k síti a Alexander Zverev ho roztáhl a donutil k chybě. Zverev má tedy obrovskou šanci dojít si pro druhý set. 6-4, 6-5, 15-0. Škoda, kousíček chyběl Jiřímu Lehečkovi k tomu, aby zatlačil na Zvereva víc, ale ono je to těžké. On dosáhne hodně daleko, hodně do stran, má dlouhé ruce, dlouhé paže a navíc i fantastické údery od základní čáry a teď taky vynikající první podání, takže 30-0, 6-4, 6-5, 30-0. Tak bohužel Jiří Lehečka zatím nějak výrazněji nepotrápil favorita, takže by mohl třeba pomýšlet na jeho vyřazení, to zatím na to nevypadá. 6-4, 6-5, 30-0, zase bych se musel vracet k tomu samotnému začátku a nevyužitým breakovým šancím na začátku. Teď Zverev už v mnohem větším klidu a komfortu servíruje teď úder Zvereva do protipohybu Lehečky. Lehečka se musí bránit u základní čáry, Zverev teď útočí do backendu, jde si k síti a Lehečka prohazuje Zvereva, prohazuje a možná, že o kousíček netrefuje dvorec. Tak teď jsem zvědav, ano, je to tak, out, zahlášený, potvrzený, 40-0 pro Zvereva. Vypadalo to, že by z velké Jiří Lehečka mohl vykouzlit fantastický prohoz, ale bohužel chyběl kousíček. No ale není se teď čemu divit. Zverev teď tlačil na Lehečku a ten se bránil u základní čáry. Běhal z jedné strany na druhou pod velkým tlakem. Teď byl český tenista. Jsou tady setboly. 6-4, 6-5, 40-0. 3 setboly pro Alexandra Zvereva, který teď je blízko od toho, aby teď tedy poslal zápas zase do dvousetového vedení pro sebe. To se přesně stalo. Parádní cesta k bodu, ta nejjednodušší. Zverev vytáhl fantastický servis. 6-4, 7-5, no a teď se uvidí. Jiří Lehečka jde teď na svou stoličku. Přicházejí také rozhodčí, supervisor také. Bude se určitě teď diskutovat, co teď s tím načatým večerem, protože samozřejmě může se hrát jenom do 11 a teď je otázkou, jestli ještě rozhodčí zápas nějakou dobu pustí. Myslím si, že ano, že zatím je ta mezera celkem velká, protože zbývá ještě půl hodinka a 3 minuty, takže možná, že se normálně bude pokračovat dál a bude se doufat teď, že třeba v jednom případě, samozřejmě to nebude případ Jiřího Lehečky, ale v tom případě německého tenisty, že se to zvládne. Ale Jiří Lehečka teď dělá všechno pro to, aby to tak nebylo, odchází do šatny, takže už tak teď natáhne trošku ten duel. No a až se Jiří Lehečka vrátí, tak pak teprve bude moci utkání pokračovat, takže teď je jasné, že zase nějaký čas uplyne, aniž by se hrálo. Tak Alexander Zverev zatím vede, to je jasné, 2-0 na sety, 6-4, 7-5, no a za jak dlouho se zase začne hrát, toť otázka, protože to záleží taky na tom, za jak dlouho přijde Jiří Lehečka a pak taky třeba ještě může přijít nějaké nečekané další rozhodnutí, které by zápas už tedy přerušilo. Ale zatím to není pravděpodobné, lidé tu informaci nemají, ani my tady. Lidé, fanoušci na tomto zápase zůstávají na svých místech. Hlediště není úplně zcela zaplněné, odhadoval bych to tak na polovičku.
1: Děkujeme Jaroslavovi Plašilovi, za kterým se určitě ještě do Londýna na tenis vrátíme. Jenom mezi tím doplním důležitou fotbalovou informaci, a to takovou, že fotbalisté Španělska postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa, protože v osmifinále v Dallasu porazili Portugalsko 1-0 díky trefě Mikela Merina v nastavení zápasu.
2: 21 etap, více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii.
3: Je tu cyklistická Tour de France.
2: Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar?
3: A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matias Vacek.
4: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku, nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
2: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolanějšího.
3: Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ježka.
5: Já to miluju celý.
6: Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie.
7: V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
2: Sledujte cyklistickou Tour de France na Radiožurnálu Sport.
3: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 23 hodin 33 minut posloucháte večerní radiožurnál Sport. No a my se vracíme zpátky na tenis do Wimbledonu, protože Jiří Lehečka, český tenista, hraje o postup do čtvrtfinále proti Němci Zverevovi a přímo v Londýně máme reportéra Jaroslava Plašila.
1: Jiří Lehečka prohrál dva sety, u toho už jsme byli 4-6, 5-7, pak odešel do šatny, u toho jsme také byli a teď už se ze šatny vrátil a jsme teď zase v přítomnosti 40-15 pro Jiřího Lehečku, který začal teď podávat tak jako v prvním prohraném setu, tak jako ve druhém prohraném setu, tak teď snad už to Jiří Lehečka zlomí a využije toho, že může mít nějakou dobu náskok svým servisovým gemem, bohužel pro něj vždycky v koncovce jednou podání neuhrál a Alexander Zverev pak break potvrdil a sadu pokaždé vyhrál. Tak tedy 2-0 na sety pro Zvereva, favorita tohoto duelu. Jiří Lehečka teď krásným forehandem do růžku ukončuje výměnu a také první hru tohoto třetího setu. 1-0 pro Lehečku, který jde teď ke své lavičce. Oba hráči si vymění strany, utkání bude pokračovat třetí sada už je samozřejmě rozjetá, ale bude pokračovat třetí sada tohoto zápasu z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Léto je časem odpočinku.
3: Ale my na Radiožurnálu Sport nelenošíme.
2: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
4: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší Ritter Menšíka Počáře. Fantazie od Jakuba Menšíka.
5: Chodí v ostrém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská šance, gól!
6: 4,90 cm překonává. Tomáš Järvinen vyrovná.

0: I v létě poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Dál posloucháte Radiožurnál Sport. Zmiňovali jsme, že fotbalisté Španělska postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa, protože porazili Portugalsko 1-0. Ještě jeden přímý přenos Radiožurnálu Sport nás čeká v noci, a to 2 hodiny po půlnoci, kdy začne zápas domácích Spojených států v Seattlu proti Belgii. To je taky osmifinálový zápas. Samozřejmě i o tom uslyšíte v našem vysílání, ale teď už uslyšíte opět o tenisu. Vracíme se do Wimbledonu za naším reportérem Jaroslavem Plašilem, který sleduje osmifinále mezi Jiřím Lehečkou a Alexandrem Zverevem.
3: Teď také nádhernou výměnu, které tleskají fanoušci na centrálním dvorci, ti, kteří tu zůstali, a vyšla lépe Jiřímu Lehečkovi, který vede 1-0 teď na začátku třetí sady a 30-0 k tomu teď při podání Zvereva, ale chce se mi k tomu dodat, to už tady bylo na začátku zápasu, kdy Zverev dokonce prohrával 0-40 při svém podání. Tam měl Jiří Lehečka dobrou možnost trošičku rozhodit svého favorizovaného soupeře, což se bohužel nepovedlo, ale Alexander Zverev má taky své zbraně, vytáhl parádní servisy jako teď a to se pak těžko něco vytváří. Jiří Lehečka teď nedostal šanci. Přímý bod z podání, byť se balonku dotknul, pokusil se ji odehrát, ale ta razance a přesnost byla tak velká, že si teď Jiří Lehečka s tím neporadil, nedokázal teď vytvořit nic, co by dokázalo alespoň nějakým způsobem potrápit Němce Alexandra Zvereva. Ten teď zahrávat nemusel nic, překážela síť úderu českého hráče, další tvrdá rána Zvereva. Tak tohle se opravdu velmi těžko Jiřímu Lehečkovi vrací, pokud se Zverev se svou výškou, se svými pákami opře takto do balonku a zatluče míček do středové čáry, tak je neřešitelné něco dělat pro Jiřího Lehečku, to se zkrátka nedá vybírat takovéto rány. 1-0 pro Lehečku platí na začátku třetí sady a teď je to 30-30, takže teď mnohem lepší situace pro Zvereva než při zmíněném začátku. Další tvrdý servis. Sice Lehečka vyškrábl, ale je pod tlakem a Zverev okamžitě útočí na druhou stranu. Lehečka teď ale dokázal vybrat těžký úder. Teď backhand křížem od Lehečky. Backhand po čáře Zvereva, to je výstavní úder tohoto německého tenisty a Lehečku zahnal do úzkých natolik, že Jiří Lehečka už balonek nevrátil přes síť. Tak krásné údery od základní čáry Němce Zvereva pod velkou kontrolou zahrané backhandy a ten závěrečný finální úder po čáře, tak ten byl výstavní. 40-30 už je to zase pro německého hráče turnajovou dvojku, světovou trojku a vítěze nedávného Roland Garros. Tam si v semifinále poradil s Jakubem Menšíkem. Celý zápas prakticky, byť nebyl hladký třísetový, ale čtyřsetový měl pod kontrolou a to samé platí zatím i o dnešku. Jiří Lehečka teď ve výměně chybuje, byl v rozeběhu a ne tedy v klidu a už v tom neklidu zahrával těžký backendový úder, který skončil za čarou. Takže 1-1, jak slyšíte, oba borci si teď zase vymění role. Lehečka půjde servírovat a Alexander Zverev přijímat podání českého hráče. 12 minut se zatím hraje třetí set, který může být poslední, ale nemusí být úplný. To už jsme avizovali. Záleží, kolik toho oba hráči stihnou do 11. hodiny večerní zdejšího času, to znamená do půlnoci času českého. Lehečka začíná servírovat za stavu 1-1 a přímý bod z podání teď pomáhá českému hráči k většímu klidu, pokud se o klidu dá vůbec mluvit v tuto situaci. Hodinu a 48 minut, teď pokud se dívám dobře na hodiny, kde jsou také jména hráčů, tak hodinu a 40 minut hrají Jiří Lehečka a Alexander Zverev. Ten je tak 2-3 metry za základní čarou, snažil se chytit podání Jiřího Lehečky, ale teď bude zasahovat až na to druhé, protože první skončil v autu. 1-1, 15-0 z pohledu Lehečky, připomínám, ale 0-2 na sety, to platí stále. 4-6, 5-7 a teď 1-1 Jiří Lehečka. Už se ale zase hraje podle jeho not a velmi dobrý forehand křížem teď do rušku při náběhu k síti posílá Jiří Lehečka na druhou stranu dvorce. Zdálo se mi, že jsem tady v hledišti, teď jak kamera nabídla detailnější záběr do hlediště, viděl i Jaromíra Jágra, nerad bych se mýlil, ale nebylo by to nic překvapivého, je tady Tomáš Plekanec, taky slavný hokejista, takže hokejisté mají rádi tenis, to je veřejně známá věc. Teď Jiří Lehečka samozřejmě, nejenom hokejisté, i fotbalisti třeba, Petr Čech tu byl, slyšeli jste i ve vysílání Radiožurnálu Sport, ten byl nadšený, hlavně výkony českých žen při včerejším derby. Teď ale pozor, protože Jiří Lehečka bojuje o to, aby zápas se Zverevem ještě nekončil, 1-1, 40-0 na podání utkání. Jiří Lehečka teď ve třetí sadě 4-6, 5-7, 1-1, 40-0 pro českého hráče, který teď jde servírovat z levé strany dvorce. Na centrálním dvorci dnes skoro celý den byl v ledišti Roger Federer, velká legenda. Jiří Lehečka i před ním tedy si mohl zahrát s Alexandrem Zverevem. Teď po krásném returnu německého tenisty Lehečka nabíhal k síti a dostal míč pod nohy a z toho bylo těžko něco vytvářet pro Lehečku, to znamenal úder do autu. A tak je to teď 1-1 a 40-15. Lehečka teď bude muset zase zpátky a vybrat si míčky k servisu. Už připraveno vše na servis českého hráče z pravé strany dvorce Lehečkův. Dobrý servis, ne? Tak kousíček za čáru pro podání, takže nové druhé podání teď pro Jiřího Lehečku, samozřejmě trošku opatrnější. Lehečkův servis do forehandu Zvereva a teď okamžitě útok na druhou stranu. Lehečka se toho teď vůbec nebál, i po dobrém returnu soupeře teď si musí odstoupit, aby mohl smečovat. Paráda, krásně pod velkou kontrolou, čistě zahraná smeč, krásný úder nad hlavou. Jiří Lehečka provedl precizně, brilantně, přesně k čáře poslal míček tedy do správného místa a vede 2-1, jak slyšíte pod mým hlasem na Radiožurnálu Sport. Jsme na osmifinálovém duelu. Jiří Lehečka prohrál první dva sety 4-6, 5-7, ale teď vede 2-1 ve třetí sadě zápasu s Němcem Zverevem.
2: Děkujeme Jaroslavovi Plašilovi. Teď basketbalové informace mezi tím tenisem, protože Češi porazili v Brně 75-73 Estonsko, ale do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Rozhodla o tom totiž následná večerní výhra Švédska v Lublani nad Slovinskem 88-79, po které skončili Češi, tedy svěřenci trenéra Luboše Bartoně, v základní skupině H nakonec na posledním čtvrtém místě. Při shodné bilanci 3 výher a 3 porážek všech 4 celků, to znamená všechny 4 celky měly úplně stejnou bilanci, tak rozhodovalo skóre, no a to měli Češi ze všech nejhorší.
0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: 23 hodin 42 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a než se vrátíme za Jaroslavem Plašilem na zápas osmifinále Wimbledonu mezi Jiřím Lehečkou a Alexandrem Zverevem, tak si připomeneme, co se podstatného z českého pohledu stalo na tomhle travnatém Grand Slamu předtím. Marie Bousková na turnaji skončila, protože v osmifinále podlehla ve dvou setech Belgičance Mertensové. Linda Nosková ta naopak slaví postup do čtvrtfinále, protože Američanku Kýsovou porazila ve dvou sadách 6-4 a 7-6, tedy v tiebreak. A teď už můžeme zpátky na zápas dalšího českého reprezentanta Jiřího Lehečky v osmifinále proti Němci Zverevovi. Slovo má Jaroslav Plašil.
3: Alexander Zverev ukazuje, že bude podávat novými míči za stavu 6-4, 7-5, 1-2 z pravé strany své polovičky dvorce. Napřímu připravený Jiří Lehečka asi tak 2 metry za základní čarou. Nechytil teď první servis Alexandra Zvereva, to bylo zase velmi těžké, úder na střed. Lehečka to zkoušel vyblokovat backendovým úderem se spodní rotací, ale míček skončil mimo kurt. Takže 15-0 pro Alexandra Zvereva. Velmi těžký úvod pro Jiřího Lehečku. Nemůže se stále nějak výrazněji chytit při servisech Zvereva, ale to není nic neobvyklého. To se stává řadě borců. Němec Zverev výborně servíruje dnes, dá se říct, celý zápas skoro. Teď za stavu 6-4, 7-5, 1-2, 15-0 pošle na druhou stranu další tvrdou ránu. Alexander Zverev už je připravený k podání, Jiří Lehečka napřímu. Zverev servíruje teď na vzdálenější stranu, dokázal si odtáhnout Jiřího Lehečku do strany a teď může útočit, vybral si stejnou stranu teď z forehandu, teď cílí na opačnou stranu do forehandu Lehečky, teď zkrácení od Zvereva čitelné, Lehečka trestá, je to tak, křížný forehand při náběhu k síti, parádně teď Jiří Lehečka udělal svou práci a skoordinoval své tělo natolik, že dokázal hezky zakulatit trajektorii balonku, takže míček spadl ještě před čáru, krásný náběh síti, krásný nabíhaný forehand křížem a je to 15 oba. 15 oba, 15 na straně Zvereva i na straně Jiřího Léčky, který ovšem prohrává 0-2 na sety, připomínám. Vede teď 2-1 ve třetím setu, ale za chviličku může zase Zverev svým podáním srovnat. Teď se Léčka dostal do výměny díky fantastickému returnu a vybírá si znovu stejný koutek forehandovou ranou, paráda. Jiří Léčka vede 30-15 při podání Zvereva, který teď bude servírovat tedy za nepříznivého stavu. Hodinu 54 minut se hraje tento zápas a když se dívám teď na hodiny jako takové, reálný čas, teď přesně 10:45 zdejšího času, takže ještě čtvrt hodinku mají oba borci na to, aby něco z tohoto duelu odehráli. Už toho dost tedy odehráli, dva sety celé a kousíček třetího a Léčka prohrává 0-2 na sety. Zverev teď hraje křížný backend do backendu Léčky a teď je chyba Zvereva od základní čáry, tak jsou tady breakové balonky pro Jiřího Léčku. To je šance, která by mohla být využita. Jiří Léčka teď má obrovskou příležitost k tomu, aby zdramatizoval vývoj tohoto zápasu. Minimálně by získal jistotu, že se ten zápas dnes nedohraje, což taky nemusí být úplně špatná zpráva. Zítra bude nový den, může se lépe vyspat, může přijít cokoliv dalšího. Ale nepředbíhejme, protože Zverev fantasticky servíruje a Léčka nevybral tento těžký servis na střed letící. Zase ohromná rychlost cíla. Michal Navrátil, trenér Jiřímu Léčkovi, teď našeptává nějakou radu, jak, že si má počínat, ale ono se to samozřejmě teď snadno řekne, protože Zverev to může klidně změnit, pokud teď trenér to vyhodnotil tak, že vybírá Zverev nějakou určitou variantu v tu konkrétní chvíli, tak to klidně může být i jinak. Zverev si zase ale vybírá úder na střed a Léčka se zase marně natahoval po té ráně. Tak komunikace s týmem teď u Jiřího Léčky viditelná, není spokojený, ale není spokojený ani s tím teď samozřejmě, že neudělal víc možná proto, ale to se těžko něco dělá, těžko si něco může Jiří Léčka vyčítat. Teď v takových případech ten servis je skoro dokonalý, tomu se těžko dá bránit, přesně letící balonek přímo na středovou čáru, ještě velmi prudký. Teď další taková snaha Zvereva poslat balon na středovou čáru, Jiří Léčka tam teď šel dopředu, bylo to skoro jako při penaltě, kdyby se Zverev podíval a zaservíroval lehounce na druhou stranu, tak je to eso, ale to samozřejmě tenista nemůže takto vyhodnotit v tom pohybu a v tom svém rituálu. Teď se ale Zverev koukl na Jiřího Léčku, posílá teď balonek na druhou stranu a je to přímý bod z druhého podání a je to gamble na 2-2. Tak 1-2 zatím platí z pohledu Zvereva, který vyhrál první set 6-4, ten druhý 7-5 a teď zatím je to 1-2 a výhoda německého hráče teď na začátku třetí sady. Zverev je teď blízko od srovnání, zatím platí 1-2 a výhoda. Škoda, tak breakové šance jsou pryč a navíc další vynikající servis. Tomu se nedá nic vytknout, to je prostě geniální, co teď provádí Zverev na podání. Pokaždé na téčko na středovou čáru, vždycky se zapráší od čáry a pro Léčku je nemožné z toho něco udělat. 2-2 ve třetím setu, to je ohromná zbraň, kterou v servisu Alexander Zverev v tomto utkání má. A pokaždé hlavně na šance Jiřího Léčky, když už přijdou po nějakém velkém boji, tak přijde takováhle odpověď, to je velmi frustrující. 2-2 teď ve třetím setu, ale Jiří Léčka bojuje, teď bude servírovat ona. Další dobrý return Zvereva, kdy využívá své dlouhé ruky pravačkou, z forehandu křížem poslal balonek ke vzdálenější čáře. Těžko teď Jiří Léčka taky mohl udělat něco lépe. Servis zakroutil, jak jen to šlo do strany z forehandu, ale Zverev neomylně máchl do balonku a teď potrestal Jiřího Léčku returnem, který byl fantastický. Teď je další výborný servis, ale Zverev zase dokázal vrátit, přesto Léčka šel k síti a vyhrál si výměnu. Zverev už nedokázal prohodit Léčku. Balonek skončil v síti, 15 oba. Odvaha ta rozhodně Léčkovi nechybí, často chodí k síti. To je určitě dobré ocenit, protože Jiří Léčka se snaží dostat na kobylku Zverevovi, snaží se hledat nějakou cestu, která by mohla vývoj tohoto zápasu změnit. Teď se snaží dobře servírovat, ale Zverev teď může Léčku prohodit, ale to se mu nepovedlo. U základní čáry našel nerovnost teď a vyčítavě se na ní dívá. Zverev netrefil balonek ideálně, 30-15 pro Léčku, který tak může jít do vedení, byť zase do velmi těsného vedení, protože pak by zase servíroval Alexander Zverev. 4-6, 5-7, 2-2. 30-15 Lehečka na podání. Tvrdý servis Lehečky, ale vyškrábl Zverev, on má dlouhé ruce a opravdu dosáhne hodně daleko. Teď navíc mu pomáhá páska, která teď znemožnila Jiřímu Lehečkovi jakoukoliv reakci. To je škoda, to je smůla. Nedá se nic dělat, Jiří Lehečka. Teď si může tak maximálně zanadávat, ale musí to zase zkoušet znovu. 30-2-2 teď ve třetí sadě. Na podání Lehečka na příjmu Zverev, který měl teď obrovské štěstí. Malonek se od pásky odrazil na zem a už skoro ani nespadl nahoru, nebo nevyskočil nahoru. Teď Lehečku v další bombastický servis na střed. Paráda 40-30 pro Jiřího Lehečku, který si teď vytvořil gamble. Za stavu 2-2 může jít do vedení. No, ale samozřejmě je to složité. Je to složité, i když český hráč vede, tak stále platí, že prakticky nemá šance. A když už je má, tak přijde neřešitelná odpověď od Zvereva. Teď Zverev dělá chybu z returnu, přímý bod z podání. Jiří Lehečka se ujímá vedení 3-2 ve třetí sadě. Zatím platí 4-6, 5-7, 3-2 a hráči se jdou zase měnit strany.
2: To říká Jaroslav Plašil, náš reportér na tenisovém Wimbledonu. Teď opět tenis trochu naředíme, tentokrát hokejovou aktualitou. Český útočník Martin Frk po letech v Zámoří zamířil do kontinentální hokejové ligy. 32-letý odchovanec Karlových Varů podepsal dvouletou smlouvu s týmem Shanghai Dragons. Klub hrající domácí zápasy v Petrohradu to oznámil na svém oficiálním webu. Frk odehrál většinu kariéry v Severní Americe, pouze v sezóně 2023-24 působil ve Švýcarsku a připomínám, že v tom uplynulém ročníku oblékal dres mužstva Calgary Wranglers a v 66 zápasech AHL zaznamenal, a má to hezky vyrovnané, 30 branek a 30 asistencí.
0: Vstávat s námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
4: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
5: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
4: Z toho mám takovou radost, že na normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Teď posloucháte Radiožurnál Sport v 23 hodin a 52 minut. Španělští fotbalisté ti asi pravděpodobně ještě pořád slaví postup do čtvrtfinále mistrovství světa po tom, co v Dallasu porazili Portugalce 1-0. My se mezi tím opět vracíme do Anglie, do Londýna na Wimbledon osmifinále. Ale mezi Jiřím Lehečkou a Němcem Alexandrem Zverevem sleduje Jaroslav Plašil.
3: Zverev vede 2-0 na sety, teď 3-2 ve vedení Lehečka, ovšem zase je na podání Alexander Zverev. Nicméně nějaká šance by tady zase být mohla. Lehečka teď má výhodu 15-0, vede teď při servisu německého hráče a povedlo se mu před chvíličkou sebrat velmi těžký servis. Teď znovu pokaždé šlo o servis na vzdálenější stranu, nikoli na téčko, jak tím trápil Lehečku Zverev v předchozím servisovém gemu. Teď Zverev kroutí hlavou, protože Lehečka mu přečetl oba dva servisy, které byly velmi dobré. Oba první servisy teď vybral Lehečka, hrálo se a Jiří Lehečka vyhrál po každé výměnu, takže teď může být trošičku Němec Alexander Zverev nahladaný, ale možná zase ne tak moc vzhledem k tomu vývoji. 6-4, 7-5 vede totiž a teď 2-3 a 0-30 z pohledu německého hráče. Napřímo Jiří Lehečka připravený, ale teď riskl střet a bohužel pro něj Alexander Zverev si zase vybral vzdálenější lajnu, tak je to těžké teď něco číst Alexandru Zverevovi pro Jiřího Lehečku. Teď to bylo opravdu jako při fotbalové penaltě, kdy brankář jde k jedné tyči a vybere si zkrátka tu špatnou. Teď se to přesně ukázalo 3-2, 30-15, stále ještě pro Lehečku, ale na podání teď Zverev a dost možná, že zase zvolí střed. Ne, tak druhou stranu, ale Lehečka byl tam sice, ale neměl šanci. Dosáhl na balonek se své backendové strany, sice ještě nějaký úder vykouzlil, ale i když byl na špičkách, i když pro to udělal všechno, maximálně natáhl ruku, tak i ta reakce jeho byla dobrá, tak zkrátka s tou razancí si neporadil a vyblokoval úder až daleko za základní čáru. Takže 30 oba, náskok je pryč, 3-2 stále ještě platí, vedení na gemy pro Lehečku, ale Zverev teď svým podáním může za chviličku dorovnat. Další servis, kdyby Jiří Lehečka zase riskoval špatnou stranu, protože už se vydával na střed, ale míček letěl po Léčkově pravé ruce pryč, naštěstí do autu, takže druhé podání pro Němce Zvereva, který teď zase velmi dlouho se musí uklidnit před svou druhou ranou. Teď samozřejmě hodně na tom záleží, může to být klidně i breaková šance pro Lehečku, pokud by se mu zadařilo, ale nedostane k tomu příležitost. Backhand obouruč po lajně, to je výstavní disciplína Alexandra Zvereva a teď to ukazuje. Parádní úder, krásně založený, čistě zahraný polajně letící míček a žádná šance pro soupeře, v tomto případě Jiřího Léčku. 3-2 sice ještě Léčka vede ve třetím setu, ale prohrává teď 30-40, naopak Zverev vede 40-30 při svém podání a teď zase bude servírovat už z mnohem lepší pozice na Jiřího Léčku. Vybral si teď střed, Léčka tam šel, ale nemusí hrát, protože teď byl zahlášený out, takže Zverev bude opravovat 6-4, 7-5, 2-3, 40-30 z pohledu německého favorita. Jiří Léčka stále připravený na příjmu, stále ještě Zverev nepřipravil balonek tak, aby do něj mohl udeřit. Teď už je to pravda, ale Jiří Léčka nechytil druhý servis. Špatně trefený balonek, míček z backendové strany končí mimo. A teď přichází rozhodčí na kurt a zdá se, že uzavírá tento zápas, alespoň tedy pokud jde o dnešní část tohoto duelu. Takže teď zřejmě oba borci dostanou zprávu, že už je čas jít na kutě. Protože, teď jste to slyšeli i od rozhodčího Keota Wonga, Empire tohoto zápasu oznámil, že zápas je přerušený za stavu 6-4, 7-5, 3-3, ručička hodinek tady na reálných hodinách, tedy tak poskočila o jednu minutu mezi tím, máme 23 hodin 55 minut v Česku, tady v Londýně o hodinu méně, ale už dost na to, aby zápas nemohl pokračovat. Tak tedy pokračování zítra. Jiří Léčka si pochopitelně přenese ten nepříznivý stav i do zítřejšího dne, s tím přes noc nic neudělá. 6-4, 7-5 pro Zvereva, 3-3 ve třetí sadě, ale třeba zítřek bude jiný a podle tradice ty nedohrané zápasy se musí hrát samozřejmě na stejném místě, to znamená duel bude zítra na centrálním dvorci a vždycky bývá to tak, že pořadatelé zařadí mezi první a druhý zápas vždycky, takže někdy odhadem, protože program na centrálním dvorci začíná 14.30 českého času, tak počítejte, no, někdy třeba po nějaké 16. 17. hodině, dost podobně, jako bude hrát tou dobou Karolína Muchová o postup do semifinále, protože ona se v podobnou dobu, i když na jiném kurtu, na kurtu číslo 1, utká o postup do semifinále s Japonkou Osakovou, tak možná někdy tou dobou půjde k dohrávce na kurt i Jiří Léčka. Tak tedy Jiří Léčka nedohrál zatím svůj zápas Alexandrem Zverevem, ale prohrává 0-2 na sety a je to teď 3-3 v nedohraném třetím setu. Tak myslím si, že se můžeme hezky rozloučit, popřát si dobrou noc a zase naslyšenou.
2: To říká Jaroslav Plašil, budeme se zase těšit zítra. Jenom připomenu, že dnes ve Wimbledonu postoupila do čtvrtfinále Linda Nosková, která porazila Američanku Keesovou 6-4 a 7-6. Naopak se s turnajem loučí Marie Bousková, která podlehla Belgičance Mertensové 2x4-6. Tolik tedy tenisové informace, teď píseň Sing od Trevise a potom zprávy a zase se napojíme na vysílání radiožurnálu. Příjemný poslech.

0: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál a hlavní zprávy.
1: V Ankaře dnes začne dvoudenní summit lídrů NATO. Za Česko na něj míří premiér Babiš i prezident Pavel. Při mezinárodním zásahu proti obchodníkům s lidmi zatkla policie přes 1000 osob. Fotbalisté Španělska porazili Portugalsko 1-0 a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. A dnes bude zpočátku je polojasno, postupně až zataženo a občas déšť, teploty až 30 stupňů. Je úterý 7. července. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: V turecké Ankaře dnes začne dvoudenní summit lídrů 32 států Severoatlantické aliance. Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho by spojenci měli představit jasné plány, jak v příštích letech dosáhnout investic do obrany ve výši 5% HDP. Za Česko na summit míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel.
3: Předseda vlády a prezident letí do Ankary dvěma vládními letadly. Společně s Babišem, který je šéfem české delegace, cestuje do turecké metropole také ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Česko jako jedna z mála zemí zatím neplní ani 2% HDP investovaná do obrany. A očekává se, že to čeští představitelé budou muset spojencům na summitu vysvětlovat. Jednání se zúčastní také šéf Bílého domu Donald Trump. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Počet obětí masivního útoku na Kyjev a okolí vzrostl na 26, zraněných je téměř 90. Rusko zaútočilo v noci na pondělí na metropoli a kyjevskou oblast desítkami raket a stovkami dronů. Údery poškodily přes 30 budov.
4: Kyjevští záchranáři celý den odklízeli trosky domů zasažených ruskými raketami nebo drony typu Šahíd. V jednom z domů našli celou rodinu bez známek života. Podle ministerstva vnitra bylo celkem zničeno nebo silně poškozeno přes 30 budov, bytových domů a také továrna na cukrovinky Rošen. Detonace se ozývaly i v kyjevské oblasti v okrese Buča. Podle mluvčí záchranné služby Viktorie Rubanové museli evakuovat asi 600 obyvatel města Vyšneve, kde rakety a drony zničili 5 ulic. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Při mezinárodním zásahu proti obchodování s lidmi policie zatkla přes 1000 lidí a identifikovala více než 2000 obětí, informoval o tom Interpol. Na akci se podílelo 59 zemí, včetně Česka. Zasahovali například proti sítím obchodníků zapojených do sexuálního vykořisťování, nucených prací nebo nuceného žebrání.
5: Policie zasahovala na letištích, hraničních přechodech a na místech, které označila jako ohniska problému. Ve Skopji, v severní Makedonii a v brazilském Rio de Janeiro zřídila dvě mezinárodní velitelská centra, která operaci usnadnila. Identifikované oběti byly ze 45 zemí, většina z nich z Argentiny, Kolumbie nebo Venezuely. Například argentinská policie zachránila dvě bolivijské děti pracující a vykořisťované v potravinářském obchodě. Úřady v Belgii zadržely 17 podezřelých zverbování nezletilých dívek na sociálních sítích. Oběti policie předala službám, které jim poskytnou ochranu a podporu. Rozálie Machartová, Radiožurnál.
1: Odvolací soud v Paříži dnes rozhodne o tom, jestli bude moct Marine Le Penová příští rok kandidovat na prezidentku. Šéfku nacionalistických poslanců soud loni odsoudil za zneužívání unijních peněz. Le Penová se odvolala.
6: Le fonctionnement démocratique de notre pays.
7: Lídrině nacionalistického národního sdružení v Liévan řekla, že rozsudek může ohrozit francouzskou demokracii. Pokud odvolací soud trest potvrdí, Le Penová by mohla dostat trest 4 roky vězení. Političce hrozí taky zákaz kandidatury v prezidentských volbách příští rok na jaře. Le Penová vinu odmítá a tvrdí, že pokud dostane pouze trest domácího vězení, kandidovat nebude. O Elizejský palác by v takovém případě podle ní usiloval šéf národního sdružení Jordan Bardella. Oba mají podle průzkumu deníku Le Monde velké šance nastoupit do prezidentského úřadu. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Čeští železniční dopravci nabízejí nové linky do zahraničí. Leo Express začal jezdit do německého Frankfurtu nad Mohanem. S Českými drahami se zase cestující dostanou z Prahy přes Berlín do Kodaně.
8: Jedním vlakem Leo Expressu může cestující nově dojet z Bohumína přes Prahu a Drážďany až na významné letiště ve Frankfurtu, pokračuje mluvčí dopravce Emil Sedlařík.
9: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě.
8: V budoucnu chce dopravce spoj prodloužit až do polské Přemyšle. České dráhy nedávno spustily linku z Prahy přes Berlín a Hamburg do Kodaně, pokračuje mluvčí Vanda Rajnochová.
10: Dálkové vlaky procházejí renesancí po celé Evropě, takže tato naše aktivita zapadá do evropského trendu.
8: Vlak jede dvakrát denně, přes léto ho posiluje ještě noční spoj. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Na oběžnou dráhu má dnes dopoledne našeho času vyrazit první česká studentská družice nazvaná Kostka. Stojí za ní tým z Vysokého učení technického v Brně. Vynést ji má raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Na oběžné dráze čeká družici dvouletá mise.
11: Přesná velikost je 10x10x 11,3 cm. V anténě tam máme rádio vlastní výroby a palubní počítač.
12: Popisuje družici Kostka konstruktér ze studentského týmu Y-Space a VUT Krištof Boháč. Většinu palubních systémů navrhli a vyvinuli sami studenti, doplňuje vedoucí týmu Šimon Sloboda z Faktu VUT.
13: Pokud všechno vyjde podle plánu, tak bude posílat telemetrii o svém stavu, pořizovat snímky země a ověřovat návrh našeho palubního počítače, antény a dalších komponentů.
12: Když se technologie osvědčí, studenti je využijí i při své další vesmírné misi. Připravovaná družice CIMER má do vesmíru dopravit experiment s mikroorganismy. Marek Gencl, Radiožurnál.
1: Dokumentaristka Helena Třeštíková v Karlových Varech uvedla dokument o Báře Basikové. Portrét jedné z ikon české poprokové hudby půjde do kin v září.
14: Chci moc poděkovat především Heleně Třeštíkové za to, že jsem díky tomuhle filmu ji mohla osobně poznat a staly se z nás kamarádky.
15: Řekla Basiková před zaplněným velkým sálem v hotelu Thermal. Časozběrný dokument sleduje nejen její rokovou a muzikálovou dráhu, ale i osobní cestu ženy a matky.
14: Jako žena jsem si připadala úplně odepsaná.
15: Silné osobní příběhy na festivalu ocenila taky filmová nadace, konkrétně scénáře, které se věnují třeba životům novinářky Mileny Jesenské nebo prezidenta Emila Háchy.
16: On nebyl teda ani hrdina, ale ani zbabělec a to mě na tom zajímalo.
15: Přiblížil jeden z oceněných Ivan Hubač. Čtyři zkušení i mladí scénáristi si letos rozdělili celkem 680 tisíc korun. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Radiožurnál.
1: Sport. Tenista Jiří Lehečka nastoupil v osmifinále Wimbledonu proti Němci Zverevovi. V Londýně reportér Jaroslav Plašil.
17: Utkání přerušeno bude pokračovat až zítra. Jiří Lehečka si přenese nepříznivý stav 4-6, 5-7, 3-3, ale ještě bude mít šanci něco s tím duelem v zítřejší dohrávce udělat. Připomínám, že dnes postoupila Linda Nosková po výhře nad Američankou Kýsovou. Naopak vypadla Marie Bousková, která podlehla Mertensové z Belgie. No a právě s ní si pak bude chtít poradit Linda Nosková ve čtvrtfinále. Tam je také už ze včerejška Karolína Muchová, tu čeká boj o semifinále s Naomi Osakovou, také v úterním odpoledni z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: A fotbalisté Španělska přehráli Portugalsko 1-0 a slaví postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Gólem v nastavení rozhodl utkání v Dallasu střídající záložník Mikel Merino. Za necelé dvě hodiny nastoupí v osmifinále v Seattlu domácí Spojené státy proti Belgii. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Na Radiožurnálu uslyšíte živé vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Neprůjezdná D35 u Svitav a taky dálnice D1 u Ostravy. Na dálnici D35 novému úseku z Janova do Svitav se srazila dvě osobní auta. Nehoda je u Svitav na kilometru 199 směr Olomouc. Podle kamer blokuje všechny pruhy, dálnice stojí, na místě jsou záchranáři, oběd by to mělo jít po staré silnici. I dálnice D1 u Ostravy neprůjezdná obousměrně mezi kilometry 346 až 347. V Klimkovickém tunelu staví omezení, ta uzavírka začala chvíli po půlnoci a trvat by měla 15 minut. Na D5 se z Plzně do Prahy za sjezdem na Zdice srazilo auto Zvěř. Nehoda je na 25. kilometru a provoz nezdržuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo a na severu a severovýchodě občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
19: Ke konci června na 50 odborníků z oblasti lidských práv na protest proti reorganizaci zanechalo práce pro vládu. Nelíbí se jim, že vedoucí úřadu vlády jejich dosud fungující týmy rozdělila na různá ministerstva. Jak tato reforma a rezignace expertů dopadne například na péči o ohrožené děti? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitelka Centra Locika Petra Vinčová. Dobrý den.
20: Dobrý den vám i posluchačům.
19: Celkem 53 expertek a expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a pracovních skupin rezignovalo k 30. červnu. Vy hned ze tří výborů. Pro práva dítěte, pro prevenci domácího násilí a výboru pro práva obětí. Proč? Co bylo pro vás tím hlavním důvodem?
20: To je velmi jednoduché, už to nedávalo smysl. Vlastně to, proč jsem v těch výborech byla, bylo, že jsem chtěla chránit práva dětí, velmi zranitelných dětí, dětí, které doma zažívají násilí. A v tom novém uspořádání jsem měla pocit, že bych dělala jenom nějakou stafáž, vlastně stafáž věcím, které už nechrání lidská práva a vlastně přispívají k nějaké demontáži institucí, které mají chránit demokracii.
19: Vláda o přesunu agendy lidských práv, rovnosti žen a mužů, národnostních menšin, zdravotně postižených a romských záležitostí z gesce úřadu vlády po tři ministerstva rozhodla v polovině května. Proč vlastně k tomu došlo a jak to podle vás tu ochranu zranitelných v Česku oslabí?
20: Já možná ještě jenom k té první otázce dodám, že vlastně část kolegů v těch výborech zůstává. Ale to, v čem nejsme vůbec v rozporu, je, že tenhle krok vlády je nešťastný. Oni jenom zvolili vlastně jiný způsob reakce a vlastně snaží se práva těch zranitelných skupin chránit zevnitř. Domnívají se, že to půjde. Já tenhle názor nezdílím, ale plně respektuju to jejich rozhodnutí. Moc jim držím palce, ale to, co sdílíme, jsou vlastně obavy o to, jaké budou dopady na ochranu práv těch nejzranitelnějších, v mém případě například děti, které doma zažívají násilí. Protože zatím to v těch výborech, a byla to dlouholetá, mnohaletá práce, vlastně ty výbory fungovaly pod vládou 30 let a vytvořily se tam skupiny, kde se setkávali jak odborníci z ministerstev, přímo z praxe, z akademické sféry a dohromady jsme tvořili velmi funkční celek. Když si to představíte, prakticky třeba byl covid a na ministerstvu neměli šanci zachytit, co se děje v rodinách. Ve statistikách se jim to tam objevilo až někdy za 2-3 roky, kdežto my v Locice jsme dobře věděli, že nám děti bouchají na dveře, říkají, že už doma nemůžou vydržet. Měli jsme s nima šílené telefonáty, věděli jsme, jak moc se ta situace horší v rodinách už teď a mohli jsme třeba na výboru vlády dělat opatření, kde jsme to těm ministerstvům říkali a oni na to mohli reagovat. Tato možnost teď zmizí, protože v okamžiku, kdy už nebudeme sídlit na úřadu vlády a úřad vlády je ten, který vlastně koordinuje všechny ty ministerstva, ale na jedno ministerstvu, tak když si představíte třeba příklad konkrétní teď z praxe. V médiích se objevila například informace, že nám vzrůstá ukrajinská kriminalita. Přitom z dat víme, že to je nesmysl, protože ve vězeních je 19 tisíc lidí a jestli je 453 z nich Ukrajinců, tak to vlastně znamená to, že to číslo je velmi marginální, ale nám se ozývají děti, které jsou tady z Ukrajiny, které například mají tatínka na frontě, zemřeli jim sourozenci, jsou ve velmi náročné situaci a najednou volají na naší krizovou linku nebo se ozývají i do dalších organizací a říkají, mě ve škole říkají, že jsem zločinec. Mě říkají, ať vypadnu, ať přestávám ničit českou zemi. A já si umím představit, že tohle by bylo téma na výboru, které bychom společně řešili a v rámci těch jednotlivých rolí vlastně hledali možnosti, jak tu situaci dětí zlepšit. Aktuálně, když vlastně nositelem téhle myšlenky je ministr pod kterým mají sídlit tyhle výbory, tak si neumím představit, jak by to mohlo probíhat. Notabene, když mám živou zkušenost ještě z posledního výboru, kterého jsem byla účastná, a to musím říct, že byla vlastně velmi smutná zkušenost. Já s těmi lidmi skutečně spolupracuji léta a probíhalo to ještě v těch stejných kulisách na úřadu vlády, ale už bylo o přesunu finálně rozhodnuto a už tam se dělo to, že například lidem z ministerstva chodili SMSky, jak mají hlasovat. A oni ještě říkali, já jako ta a ta osoba bych hlasovala jinak. Teď to bude takhle, skončilo jednání a lidé, kteří tam byli za ministerstva, šli hned na kobereček k panu ministrovi, co na těch výborech říkali. To skutečně není demokratické prostředí, kde by se otevřeně dali hájit práva dětí.
19: Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta tvrdí, že ten nový model je lepší a že bude velmi dobře fungovat. Snažila jste se v tom novém řešení hledat nějaká pozitiva?
20: Ano, zkoušela jsem o tom přemýšlet z mnoha hledisek, mimo jiné i z toho manažerského, protože už více jak 10 let vedu poměrně velkou organizaci a nedává to smysl. Hovoří se o úsporách. Každé stěhování, každé změny stojí hodně peněz a zde se lidé nepropouští, pouze se přesouvají, takže tam náklady jenom porostou. Organizačně to bude vlastně velmi neakceschopné, roste administrativa, úřad vlastně zmocněnkyně pro lidská práva nebude mít pod sebou nikoho, kdo by mu pomáhal. Vlastně jediná logika, která se nám tam podařilo objevit, byla ta, že kolegové ze Slovenska měli podobnou zkušenost, že tam, když začínala demontáž demokratických institucí ve slovenské společnosti, tak to začínalo podobným způsobem. Že se vlastně zneaktivnili skupiny, které se zabývaly aktivně ochranou lidských práv, byly navázané na úřad vlády. Šlo to úplně stejným způsobem. Já se domnívám, že jdou o systémové kroky, které mají přispět jako ke snížení demokracie v České republice a mají připravit půdu k tomu, aby třeba neziskový sektor byl vnímaný ne jako někdo, kdo pomáhá, ale jako někdo, kdo škodí. A už to trošku začíná, mám obavu, protože některým těm slovům, které já zaznívají vlastně ze strany politiku vůči neziskovému nebo nestátnímu sektoru, opravdu ze srdce nerozumím, kde berou svoji podstatu.
19: Předseda spolku Děti úplňků Petr Třešňák tvrdí, že vláda dlouhodobě nenaslouchá odborníkům, které sama přizvala k řešení komplexních společenských témat. Jak si to vysvětlujete tím, co jste teď řekl?
20: My máme vlastně podobnou zkušenost. Děti obecně a děti, které jsou ohrožené, politici o nich velmi často mluví, ale velmi málo dělají na jejich ochranu nebo k tomu, aby zlepšili jejich situaci. Ty výbory byly vlastně místem, kde se dala udělat taková ta mravenčí práce, kde opravdu se tříbily názory, diskutovalo. Například to, co se podařilo, já, když jsem začínala ve výboru pro prevenci domácího násilí, tak bylo takový úzus, že dítě, které je pouze svědkem násilí mezi rodiči, tak není ohrožené, nebylo tak vnímané policií, ve zdravotnictví, pod všemi těmi násilí mezi rodiči, tak není ohrožené, nebylo tak vnímané policií, ve zdravotnictví, pod všemi těmi agendami a vlastně v těchto drobných diskusích

0: Je otázka, opravdu je lidskoprávní agenda tak rozsáhlá, aby si vyžádala tolik expertů?
1: Ano, a ono se to netýkalo jenom jednání těch rad a výborů, tam jsme dělali i mnoho práce mimo. Dělali se různé analytické materiály, strategické plány, spousta věcí se připravovala, existovaly tam pracovní skupiny, které vytvářely například postupy, společně se pracovalo třeba na postupech a dalších věcech. Té práce vlastně, která nebyla placená, bylo poměrně hodně, ale dalo by se taky klást otázka, proč jsme to vlastně dělali. Já vám na ní moc ráda odpovím. Já jsem dětský terapeut a vlastně celý svůj profesní život, už je to 25 let, pracuji s dětmi, které jsou týrané nebo zneužívané. A vlastně po nějaké době jsem zjistila, že nestačí těm dětem poskytovat pouze terapii, ale že pokud se budou nadále pohybovat v systému, který je dál nechrání, jsou jim dál ubližováno, když je ten případ řešen, jsou způsobem, který jim ubližuje, vedeny výslechy, celé to nefunguje dobře, tak samotná terapie nestačí. A proto jsem šla do těch vládních výborů, abych pomáhala měnit ten takzvaný systém, ten způsob, jak s těmi dětmi zacházíme jako v celku, právě proto, aby se s dětmi dala jednou dělat dobře terapie, aby děti nelitovaly, že si řekli o pomoc, aby mohly být konečně v bezpečí a mohla začít jejich léčba.
0: Rozhodli jste se těch 53 expertů a expertek pro společnou rezignaci. To znamená, že to byla svým způsobem koordinovaná protestní akce?
1: Já myslím, že na začátku se každý rozhodoval sám za sebe a nejenom sám za sebe, ale i za své klienty, které v těch výborech zastupuje. A znovu bych tady zdůraznila, že všichni, troufnu si říct, že všichni účastníci těch vládních výborů, s kterými já jsem byla v kontaktu, jsou naprosto jednotní v tom, že ta situace je šílená, že ta změna organizační nepřespěje k něčemu dobrému. Jenom jsme zvolili různé způsoby reakce. Část z nás se rozhodla rezignovat, protože nevěříme na to, že by se ta situace dala nějakým způsobem změnit k lepšímu zevnitř. Část lidí se tam rozhodla zůstat a, jak jsem říkala, hrozně mají můj respekt a moc jim držím palce. Část lidí je v těch výborech, protože jsou tam delegováni za různá ministerstva a uvidíme, jak ti se v tom budou posléze cítit.
0: Bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková označila přesuny agent za nejdramatičtější a takřka nevratný zásah do jejich fungování za posledních 30 let. S tím asi souhlasíte?
1: Naprosto. Vlastně mizí odbor lidských prác úřadu vlády. A když to řeknete takhle, tak je jasné, jak silný signál to vlastně je.
0: Hostem 20 minut Radiožurnálu je ředitelka Centra Locika Petra Vinčová. Minister spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO podal minulý týden v chouze tříleté Viktorky usmrcené otcem kárnou žalobu na soudkyni, která rozhodla o vydání dítěte z pěstounské rodiny do péče biologického otce závislého na drogách a částečně nesvéprávného. Považujete to za adekvátní?
1: Já si myslím, že to je naprosto v pořádku a že ten postup je potřeba dobře vyšetřit a potrestat lidi, kteří selhali, ale neměli bychom zůstat pouze u toho. Proč k takovému selhání mohlo dojít, je hluboká a systémová záležitost. Za tu dobu, co já vedu Centrum Locika, takových dětí zemřelo 60. My ty případy známe některé, hodně jsme o nich mluvili, ale zatím ta reakce vždycky byla jenom taková, že se o nich psalo v novinách, ale neděly se vůbec žádné změny. Já doufám, že ten případ Viktorka bude jiný, protože všude v zahraničí takové tragické úmrtí dítěte a může se to stát a bohužel si musím říct, že asi se to pravděpodobně dít bude, ale vždy by to mělo vést k tomu, že se sejdou odborníci, všichni ti, kdo vlastně zabezpečí děti, ručí a musí se znovu vymyslet ten způsob tak, aby ochrany dětí, aby fungoval lepší, aby se takové vlastně zmenšilo riziko, že se tyto případy budou dít. V České republice víme všichni dlouhodobě, že systém sociálně právní ochrany dětí nefunguje dobře a nikdo zatím neměl politickou odvahu s tím něco udělat. A teď nemluvíme o nějaké dílčí změně zákona, ale mluvíme skutečně o hloubkové práci tak, aby existovaly na datech jako založené postupy, které jsou předvídatelné, všichni je musí dodržovat a existovaly služby, které budou skutečně chránit děti, které budou dostupné v každém kraji.
0: Asi bude nutné se k tomu vrátit, ale když se bavíme o tomto konkrétním případu, opatrovnická soudkyně prý si ale žádnou vinu nepřipouští.

0: Já vlastně nemám přístup k tomu spisu, některé ty informace, které zaznívají v médiích. Já vždycky říkám, že sociálně právní ochrana dětí není jaderná fyzika a už selským rozumem se dá usoudit, že to rozhodnutí zřejmě nebylo v zájmu toho dítěte. Mě ale více zajímají ty důvody, proč vlastně paní soudkyně byla v situaci, že vůbec takovéhle rozhodnutí mohla udělat. A vím, že vlastně v podobné situaci můžou být další soudci, další odborní pracovníci, že ten systém v současné době hodně funguje, vlastně není nastavený profesionálně a hodně funguje na nějakém nadšení těch lidí, na tom, že dělají věci nad úroveň toho, co by měli. Řada těch lidí víc než z nějakých jako na datech založených postupech vychází z toho, co oni si myslí, že pro to dítě je dobře, z nějaké osobní zkušenosti třeba ze svého dětství, a to je v roce 2026 už neudržitelný stav. Jsme skutečně v tomhle tak 50 let za vyspělým světem, kde už ty věci fungují jinak a všichni v Čechách jako vědí, jak by to mohlo fungovat dobře, jenom potřebujeme nějakou politickou vůli, která nám pomůže ten systém změnit k tomu, aby děti už zbytečně nemuseli umírat.
1: No, minister tady se chystá systémové změny, zákon chce zakotvit novou definici bezpečí dítěte a také mezioborové týmy. Jejich členové by spolupracovali v opatrovnických řízeních a navzájem si sdělovali důležité informace, takže to by asi mohla být účinná cesta.
0: Já si myslím, že to je úplné minimum. Ono to bezpečí dítěte vlastně i dnes v tom zákoně je definované, je skryté pod tím nejlepším zájmem dítěte, kde pro každého člověka je jasné, že tam to bezpečí spadá. Je ale potřeba, aby soudci měli k dispozici nejenom ty nástroje, ale například i služby v kraji, které s těmi dětmi budou opravdu intenzivně pracovat, budou pracovat i s tou rodinou, budou dávat třeba zpětnou vazbu na týdenní bázi, jak se ta práce daří. A ty mezioborové týmy, to je, myslím, jako důležitý krok, po kterém my voláme už vlastně léta.
1: No ale nevrací se ministrův návrh trochu k tomu systému, který vedoucí úřadu vlády právě zrušila, tedy aspoň ke snaze o mezioborové ukotvení?
0: Sociálně právní ochranu dětí nemůžete dělat dobře bez úzké mezioborové spolupráce. V současné době je tam kladená celá řada překážek. Například my máme daleko přísnější ochranu dat, než po nás vyžaduje Evropská komise. Vlastně není téměř jako mezioborová spolupráce zatím je jako pro nadšence, kteří se o to velmi snaží a v tom stávajícím systému se pro ní snaží najít cesty. Je potřeba ji dobře legislativně ukotvit a samozřejmě je to na úrovni nejenom toho konkrétního případu kraje, ale mělo by to být i na celé republikové úrovni, kde právě ty vládní výbory byly takovým základem toho, aby ta mezioborová spolupráce mohla dobře fungovat. A on je to moderní trend ve všech oborech, nejenom v ochraně dětí, ale například i v adiktologii, v lidských právech všude. Vlastně dává to velký smysl, že lidé, kteří pracují s jedním klientem, si sednou k jednomu stolu a dají hlavy dohromady a vymyslí jednotný postup ideálně i ve spolupráci s tím klientem, tak aby všechno dobře fungovalo.
1: A je na místě uvažovat o centrálním řízení OSPOD, jak navrhuje resort spravedlnosti?
0: Určitě je na místě, aby ty OSPODy měly jednotné metodické vedení a hlavně jednotné předpisy. Pro nás není tak důležité změna té struktury, ale tady chybí obsah. Tady nejsou, v zahraničí se tomu říká guidelines, jsou to vlastně velmi detailní postupy, kde ten pracovník má velmi malou míru toho, co může rozhodnout sám. Je tam celá řada vyhodnocovacích nástrojů a tady vlastně chybí ten obsah. My se trochu obáváme, aby se nevznikl pouze nový úřad, který dál nebude mít ten obsah a zároveň je tam potřeba velmi odpracovat hodně komunikace s lidmi v krajích, vytvořit ty mezioborové týmy, kde ty lidé se musí sejít, dobře si definovat svoje role, říci, jak v zájmu těch dětí postupují. Takže určitě sám úřad to nespasí, ale pokud vytvoří ten obsah, který všichni pracovníci OSPODu v krajích nutně potřebují, tak my budeme jedině rádi.
1: A jak něčemu komise pro nepřirozená úmrtí dětí, která působí na ministerstvu práce?
0: Mohla by být. My jsme potom velmi dlouho volali, protože všechny moderní systémy takovouhle komisi mají a přesně v případě, jako je Viktorka, mají zafungovat a ten systém vlastně znovu nastavit tak, aby fungoval lépe. Ale ukazuje se, že to současné nastavení té komise není ideální. Ona nemá přístup ke všem materiálům, nepracují tam špičkoví odborníci z toho oboru. Je to více jako politická záležitost, kde jsou reprezentanti institucí než odborníci. A my velmi doufáme, že dojde k lepšímu legislativnímu ukotvení té komise a ke změně jejího fungování. Mělo by to být vlastně nějaký stálý orgán, který dohlíží nad kvalitou toho, jak ty věci fungují, a tak to zatím rozhodně není.
1: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Hostem je dnes ředitelka Centra Locika Petra Vinčová. Ministerstvo práce chystá reformu péče o ohrožené děti. Vy upozorňujete, že o její potřebě se mluví dlouho a že do analýz už se vložilo 100 milionů. Proč poslední pokus o reformu spadl pod stůl?
0: To bych taky ráda věděla. Poslední pokus probíhal zhruba před 2 lety. Bylo do toho zapojených přes 400 odborníků, kteří ten návrh připravili. Podle mě velmi, velmi kvalitní a moderní. A ministerstvo se ho na závěr rozhodlo nerealizovat. My jsme vlastně ve velmi patové situaci, kdy například máme zákon o sociálních službách, který je raritní v Evropě a neumožňuje vznik inovativních služeb. Takže například pracovníci OSPODu jsou v situaci, že si vlastně můžou vybrat třeba jenom mezi 4 službami, které mohou té rodině nabídnout, nebo odebráním dítěte z rodiny. Což potom vede k tím vlastně náročně řešitelným jako situacím. Přitom existuje na MPSV takhle tlustý katalog inovativních služeb, které jsou otestované pro fungování v České republice. Například je tam taková logická věc, jako že můžete vzít do pěstounské péče nejenom miminko, ale i třeba spolu s ním mladou maminku, která se o něj ještě neumí starat. A vlastně ta pěstounská rodina podporuje tu mladou mámu v tom, aby se o to dítě uměla dobře postarat, a zároveň to dítě je v absolutním bezpečí, protože jsou tam 2 další dospělí lidé a celá řada dalších jako úžasných inovativních služeb, ale není je možné uvést do praxe kvůli současné podobě zákona o sociálních službách a zákona o sociálně právní ochraně dětí. Vlastně je to ostuda.
1: Do 4 let by měl vzniknout úřad pro rodinu a ochranu dětí. Je tohle správná cesta? Potřebujeme takový úřad?
0: Já už jsem se vlastně na to snažila odpovědět v té otázce před tím, že strašně záleží, jaký obsah bude mít. Nepotřebujeme nový úřad, ale nutně potřebujeme ty jednotné postupy.
1: No, náměstkyně ministra práce Edita Stejskalová tvrdí, že jde o největší reformu v systému sociálně právní ochrany dětí. Co to teda přinese, ten nápad, se kterým přišli?
0: Na to bude důležité se potom ptát paní náměstkyně. Ono to má zatím velmi jako rozmazané obrysy, jak by takový úřad měl fungovat. Já rozumím té snaze sjednotit metodické vedení, protože v současné době skutečně to řízení OSPODu nedávalo smysl. Máte tam asi 2800 lidí, kteří nemají jednotné řízení, vede každý ten OSPOD, vede tajemník na úřadu, který nerozumí té agendě vůbec, je to úředník, a zároveň mají 2 nepřímá metodická vedení, jedno z kraje a jedno z MPSV, někdy můžou jít i proti sobě, a ty lidé vlastně jsou v situaci, že vlastně rozhodují podle sebe. My tomu říkáme dveřní právo, že strašně záleží na tom, na jaké dveře zaklepete. I na tom jednom úřadě nejsou často jednotné postupy. Velmi záleží, na kterou konkrétní pracovnici ta rodina narazí, a to je určitě potřeba změnit. Jak konkrétně bude ta změna domyšlená v té vizi MPSV, to já zatím bohužel nevím, a moc držím palce, aby to dopadlo dobře.
1: Vyzval jste vládu k vytvoření týmu odborníků z praxe, legislativců a zástupců obětí, kteří by návrh změn připravili.
0: Ano.
1: Byla jste vyslyšena?
0: Zatím o tom nevím. Jestli ano, takže nevím o tom, že by takový tým vznikal, ani nikdo z mého okolí do něj nebyl pozván. A vzhledem k tomu, kolik odborníků vlastně z téhle oblasti odchází z poradních orgánů vlády, by to bylo velmi žádoucí.
1: Upozorňujete, že v Česku chybí forenzní pediatři, potom propojení informací trestního a opatrovnického řízení nebo sdílení údajů mezi pracovníky různých oborů. Jak tohle řešit? To je možná zase na příští pořad.
0: Máte pravdu, že už nám na to asi nezbývá čas. Forenzní pediatr je někdo, kdo umí vyšetřit i velmi malé dítě a říct, jakou pravděpodobností se na něm spáchal trestný čin, ale to dítě vyšetřuje velmi citlivým způsobem. způsobem. Typicky fungují třeba u dětí po znásilnění nebo po nějakém sexuálním útoku a umí zároveň tomu dítěti potvrdit to, že je to dítě v pořádku, umí ho dlouhodobě sledovat. Vlastně v zahraničí běžně spolupracují s policií i s podobnými centry, jako je Centrum Locika. My máme slíbeno od kolegů v Londýně, že by kolegy v České republice uměli vyškolit, ale zatím nemáme politickou vůli k tomu, aby taková pozice v Čechách vznikla.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s ředitelkou Centra Locika Petrou Vinčovou. Děkuji vám. Naschledanou.
0: Naschledanou a jenom jsem chtěla říct, jestli máte nějaké potíže s násilím vy nebo ve svém okolí, nebojte se do Centra Locika ozvat přes všechny ty věci, které jsem říkala, jsme tady pro vás.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: A taková byla repríza 20 minut Radiožurnálu. Teď už je úterý 7.7.2026, 4 minuty po půl jedné. Zprávy má Monika Chmelová.
3: Kubu postihl celostátní výpadek elektřiny. Bez proudu zůstalo asi 10 milionů lidí. Informoval o tom operátor kubánské přenosové soustavy. Několikahodinovým i vícedenním výpadkům dodávek elektřiny čelí ostrovní země už několik měsíců. Souvisí se s chátralou rozvodnou sítí i ropnou blokádou ze strany Spojených států. Ta ostrov odřízla od dodávek paliva. Útoky během súdánské občanské války od začátku roku způsobily smrt nebo zranění nejméně 330 dětí. Informoval o tom Dětský fond OSN. Nejvíce jsou podle něj ohrožené děti v oblasti Darfuru a Kordofánu. Za jejich smrt mohou v 60% případů útoky dronů. Děti jsou také terčem sexuálního násilí, jsou rekrutovány do bojů, trpí strachem a úzkostmi. Konflikt v zemi začal v roce 2023, vyvolal největší humanitární krizi na světě. Silničáři dnes začnou s opravou silnice 1/56 v Beskydech. Omezení na řidiče čeká na 3,5 kilometru dlouhém úseku mezi Ostravicí a přehradou Šance. Cesta bude kyvadlově průjezdná jedním pruhem. Řidiči proto musí počítat se zdržením. Práce podle ředitelství silnice dálnic potrvají necelý měsíc. A římskokatolická farnost v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku zahájila dlouho připravovanou opravu kostela svatého Jakuba Většího v centru města. Plánuje obnovit fasádu, věž a zrestaurovat všechny kamenné ochozy a portály. Rekonstrukce, která vyjde na více než 11,5 milionu korun, skončí na konci dubna příštího roku. Sport. Osmifinále tenisového Wimbledonu mezi Jiřím Lehečkou a Němcem Zverevem se nedohrálo. Před půlnocí se utkání kvůli pozdnímu času přerušilo. Zverev vede 2-0 na sety a v tom třetím je to vyrovnané 3-3 na gemi. Do čtvrtfinále postoupila Linda Nosková. S turnajem se naopak loučí Marie Bousková. A fotbalisté Španělska vyhráli v Dallasu nad Portugalskem 1-0 a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Zhruba za hodinu a půl začne v Seattlu souboj domácích Američanů z Belgičany.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená D35 u Svitav a nehoda na dálnici D1 na Vysočině. Dálnice D35 z Litomyšle do Svitav stále neprůjezdná. Uzavírka je na kilometru 199 novém úseku mezi Janovem a odbočkou na Svitavy. Srazila se tam dvě osobní auta na místě. Záchranáři, uzavírka by měla jít obět po staré silnici. Dálnice D1 u Ostravy už průjezdná, obousměrná uzavírka v Klimkovickém tunelu mezi kilometry 346 až 347 před chvílí skončila. Zhruba kilometrové kolony se vepředu rychle rozjíždí. Nově se v tunelu jede jen v části do Ostravy v obou směrech jedním pruhem. A na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín policie hlásí nehodu osobního auta. 126. kilometr, je to mimo kamery, místo nehody plynule průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo a na severu a severovýchodě občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
2: Ano, opět se mnou, už jsem tady od 17 hodin, tak i dál vám tu společnost velmi rád budu dělat. 8 minut po půl jedné úterý 7. července. Ať se vám dobře poslouchá.

0: But you're just a boy.
1: Noční radiožurnál
2: a Jiří Štefl.

0: Posloucháte Radiožurnál, přeju vám klidnou pondělně úterní noc. Cestování může být nejlepší inspirací, dokazuje to zámek Krásný dvůr na Lounsku. Jeho dnešní podobu výrazně ovlivnily cesty hraběte Jana Rudolfa Černína po Evropě. Nový prohlídkový okruh ukazuje, jaké neobvyklé suvenýry si šlechtic ze svých cest přivezl.
1: Co vás tady nejvíce zaujalo?
2: Přiznám se, že mě asi osobně nejvíc ta tapeta, ta replika té tapety z prvního patra, i když je to jenom jako dekorace na zeď.
1: Návštěvník Radek popisuje tapetu s motivem Římanky v lázních, kterou si hrabě Černín nechal zhotovit po návštěvě Pompejí. S kastelánem zámku Milanem Vaněrkou jsem se ale zastavila u části výstavy, která ukazuje, v jakých prostředcích šlechta dříve cestovala. Mezi nejvýraznější exponát patří sáně ve tvaru velryby.
3: Ty sáně sloužily spíš k zábavě šlechty, například při masopustech. Jsou vytvořené tak, že vypadají, jakoby ten daný člověk, který v těch sáních sedí v tlamě té velryby. A dokonce ta velryba měla ještě sklopnou takovou část, něco podobného, jako máme na dětských kočárcích.
1: Následně se s kastelánem Vaněrkou přesouváme do druhé části výstavy. Ta ukazuje, co si hrabě Černín ze svých cest po Evropě odvážel domů.
3: Jan Rudolf si dovezl historii dvojí Indie. My zde máme dva originály. Je to kniha, která byla ve své době zakázována a pálena, protože odsuzuje otroctví jak v Indii, tak v Americe. A pak zde máme i porcelán, máme zde dvě unikátní majolikové vázy, které si právě dovezl z Itálie.
1: Pro hraběte Černína ale nebyly nejcennější samotné předměty. Z cestování po Evropě si přivezl hlavně inspiraci, kterou promítl do podoby zámeckého parku i jeho staveb. Z Krásného dvora na Lounsku Kateřina Kučerová, Radio

0: Radiožurnál 1 hodina. Monika Chmielová a zprávy.
1: Dnes mají lidé poslední den na zaplacení objednaných dluhopisů republiky. Slovensko se podle prezidenta Pellegriniho nezapojí do vojenské pomoci Ukrajině. Fotbalisté Španělska porazili Portugalsko a jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. Spojené státy se utkají s Belgií. A dnes bude zpočátku i polojasno, postupně až zataženo s občasným deštěm, teploty až do 30 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Dnes mají lidé, kteří si u ministerstva financí objednali dluhopisy republiky, poslední možnost je zaplatit. Celkově ministerstvo eviduje přes 80 tisíc zájemců, kteří si objednali dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. V nabídce byly celkem tři typy dluhopisů, říká mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
3: Fixní dluhopis s výnosem 4,5% na 5 let. Protiinflační dluhopis také na 5 let, nebo flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75%. Výnosy ze všech státních dluhopisů jsou osvobozeny od srážkové daně.
1: Dluhopisy musí do dneška lidé zaplatit v plné výši. Peníze musí být na účtech ministerstva nejpozději do půlnoci. Dluhopisy je možné zaplatit například přes QR kód. Slovensko podpoří závěry dvoudenního summitu NATO v turecké Ankaře, který začíná právě dnes. Nezapojí se ale do financování vojenské pomoci Ukrajině. Slovenský prezident Peter Pellegrini to uvedl v prohlášení po jednání s premiérem Robertem Ficem a ministrem zahraničí Jurajem Blanárem. Dopis od generálního tajemníka aliance Marka Rutteho podle něj potvrzuje, že závěry summitu nebudou Bratislavu zavazovat k podílu na financování pomoci Kyjevu a že případné příspěvky zůstanou na individuálním rozhodnutí členských států. Pellegrini ale zdůraznil, že Slovensko bude pokračovat v humanitární pomoci nebo podpoře ukrajinské energetické infrastruktury. Nymburská radnice chce na střechu památkově chráněného krematoria umístit zvon. Vyset bude pod zděnou bránou na severní straně budovy. Dělníci by měli zvon začít vyrábět letos na podzim. Na jeho vnějším plášti bude odlitý znak města, říká jeho mluvčí Marta Svobodová.
4: Nymburské krematorium je jednou z nejcennějších staveb našeho města. Městský znak na novém zvonu bude důstojným symbolem, který propojí historii města s citlivě obnovovanou národní kulturní památkou a podtrhne význam tohoto pietního místa.
1: Budovu krematoria opravují dělníci od loňského srpna. Rekonstrukce by měla skončit za 2 roky. Město za práce zaplatí téměř 36 milionů korun.
2: Sport.
1: Fotbalisté Španělska postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. V Dallasu zvítězili nad Portugalskem 1-0. Za necelou hodinu začne v Seattlu duel domácích Spojených států s Belgií, a to v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. A zápas osmifinále tenisového Wimbledonu mezi Jiřím Lehečkou a Němcem Zverevem se před půlnocí kvůli pozdnímu času přerušil. Zverev ovládl první 2 sety. Ve třetí sadě je to 3-3 na gemi. Do čtvrtfinále prošla Linda Nosková po 2setové výhře nad Američankou Kýsovou. Po utkání Nosková mluvila o kvalitě soupeřky.
5: Madison má určitě ten servis a forehand její největší plus, ale proto jsem se snažila chodit co nejvíce do backhandu samozřejmě, takže spoustokrát mi pomohla i tím, ale asi bych si vzpomněla, že těch rally nebo těch výměn jsme moc neměli, takže tam to bylo spíš více o těch využitých malých bodech.
1: S turnajem se po porážce 0-2 na sety s Belgičankou Mertensovou loučí Marie Bousková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená D35 Úsvitav a nehoda na silnici 54 na Vyškovsku. Dálnice D35 z Litomyšle do Svitav je přes hodinu neprůjezdná. Uzavírka je na 199. kilometru v novém úseku z Janova do Svitav. V průjezd místě blokuje srážka 2 osobních aut. Jsou v levém i pravém pruhu. Obět uzavírků by mělo jít po staré silnici. Na silnici 54 ze Slavkova u Brna do Kyjova srazilo osobní auto zvěř. Nehoda zasahuje do pruhu mezi Níškovicemi a Žarošicemi. A na dálnici D1 u Ostravy je nově jenom spůlkyt. Průjezdný Klimkovický tunel mezi kilometry 346 až 347 jezdí se jen v části do Ostravy v obou směrech jedním jízdním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo a na severu a severovýchodě občasní déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Štefflem.
7: Jedna hodina 5,5 minuty úterý 7.7. Tady je naše živé noční vysílání. Pravda, v té následující hodině až do 2. hodiny uslyšíte dva zajímavé rozhovory ze záznamu. My i dál totiž vysíláme každý den z filmového festivalu v Karlových Varech ze Sadové kolonády. Do svého mobilního studia si zveme zajímavé hosty. V téhle hodině po půl druhé vám nabídnu záznam debaty na téma film a sociální sítě. No a teď uslyšíte rozhovor moderátora Jana Pokorného s hercem Janem Cinou. Ten hraje v novém českém filmu Čika Čeka. Snímek se v hlavní festivalové soutěži uchází o křišťálový globus.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Dobrý den i vám.
9: Tak zas můžete jít, ne?
8: Ne.
9: Seděl tady asi před hodinou Jiří Mádl.
8: Ano.
9: S dalšími dvěma herečkami, aniž by byl Jiří Mádl herečka tady, tak se bavili o tom, kde byli. A tady je jedno zařízení restaurační, jmenuje se Bokovka.
8: Ano.
9: A Jiří Mádl je přesvědčen, že jste tam obsluhoval, anebo že tam máte dvojníka.
8: Tak je to dvojník.
9: Tak je to
8: Já
9: dvojník.
8: Jsem tam ještě zatím nebyl.
9: Jo, ani na brigádě?
8: Ne.
9: Ne? Ne. On právě nevlídně žartoval, jestli si tam nechodíte přivydělávat brigádně, kromě
8: ne,
9: toho,
8: ale že... je to dobrý nápad, jakoby, no, možná jako zažít něco jiného, no, dobře, děkuju, Jirko.
9: Zažít něco jiného, než pořád do omrzení nebo do neomrzení mluvit o jednom filmu, který je tady v hlavní soutěži a vy se musíte tvářit, že vám ty otázky jsou příjemné, přestože se na to ptalo už asi 50 dalších moderátorů a novinářů.
8: Ne, představte ne. si, že se každý zatím ptá vlastně trošku jinak a na něco jiné. Tak
9: aj, to je zavazující.
8: A ne vůbec. Nebuďte ve stresu, já taky nejsem.
9: No vy nebuďte ve stresu.
8: Dobře.
9: Premiéra v hlavní soutěži, Honzo, je ano. to stresující nebo zábavné?
8: Je to trochu oboje. Já jsem nejdřív byl, jako jsme byli překvapení, vděční, pak přišel trošku nějak stres, protože prostě si říkáte, že to poprvé uvidí opravdu hodně diváků na opravdu hodně velkém plátně. Vlastně jsme byli, myslím, první film, který zahajoval tu soutěžní sekci. A to mi vydrželo třeba dopoledne a odpoledne jsem nějak, když jsme se tam sešli už ten tým celý předtím, tak nějak jsem jenom cítil jako hroznou vděčnost a radost, že se to vůbec děje, že to jako můžu zažívat. A opravdu jsem si to jako velmi užil a pak samotná projekce byla taky fascinující, protože diváci nějak se jako zapojili do toho filmu, včetně toho, že reagovali opravdu na nějakých místech, které jsme si nemysleli, že jsou tak komický, a oni opravdu tu komiku v tom vycítili, zároveň myslím se nechali velmi krásně dojmout, pak dokonce se zapojili ve filmu je taková jako taneční scéna a najednou se ta scéna přenesla úplně do sálu, že lidi fakt začali tleskat a bylo to jako, jako že jsme na koncertě, neskutečný zážitek.
9: Až začnou tančit v sále, tak už to bude jako nirvána téměř.
8: Kéž by a jako jsme tomu otevřený, ano.
9: A ona je to komedie?
8: Je to Šimon Holý,
9: režisér
8: filmu, autor scénáře, autor hudby. Tak o tom takhle od začátku mluvil. A my, když jsme s Pavlou Tomicovou, která hraje hlavní roli matky a hraje jeho syna Lukáše, tak když jsme to točili, už když jsme to začali připravovat, tak jsme říkali, no ale ta komedie my nějak úplně nevíme, to je jakoby, tam se řeší ty vztahy a jestli to z toho vyleze, buďme takový opatrní, ale asi to byl náš jenom pohled na věc a když se do toho výsledku prostě zapojí divák, bez něj by to nemělo samozřejmě smysl, tak najednou ta komedie z toho asi leze, ale je to, myslím, tragik komedie, je to prostě vztahový film, těch témat je tam podle mě víc.
9: Je tam, ale asi, je tam i osamělost.
8: Je tam osamělost, jasně, je tam boj sám se sebou, je tam strach z toho, že jsem jiný nebo že jsem jiná, než po mě nějak okolí vyžaduje. Těch témat je tam opravdu víc.
9: V které té minutě se nečekaně zasmáli? Abychom neříkali, v které situaci?
8: Jo, přemýšlím. No, je to určitě nějaká situace, si myslím, která se týká postavy, kterou hraje Pavla Tomicová, ale přesně vám neřeknu, co to je, ale jsou to takový jako krátký dialogy, kterými jsme si říkali, že tak jako prosvištějí a najednou tam ty diváci z toho vyzobávají ten humor.
9: Nepředpokládám, že pan režisér Holý vám dal volnou ruku, abyste si zaimprovizovali s Pavlou. On je v tomhle důsledný.
8: Velmi důsledný, ano. A zároveň ta příprava, nebo to, co on vytvořil, scénář, tak byl fakt tak skvěle podle mě napsaný a připravený, že vlastně nebylo třeba nic moc měnit. Ve filmu je vlastně podle mě tak jedna nějaká improvizovaná scéna, takový sešlosti, je to kar, a kde bylo několik variant, jak se ta společnost jako baví, a ve filmu je použitá jedna z těch variant, který jsme natočili a improvizovali a hledali. Ale jinak jsme fakt se drželi Šimonových pokynů.
9: On je, vy už jste to říkal, on je multilaterální, to je muž mnoha talentů. Ano. Co vám říkal na začátku o té postavě? Kdo to byl podle jeho pokynů Lukáš?
8: Tak Šimon nejdřív se tomu bránil, ale pak během už natáčení jsme ho přesvědčili, že je zbytečný, aby skrýval, že inspiraci pro ten scénář a pro ten příběh částečně vzal ze svého života. Jeho maminka taky je velkou inspirací pro ten film a její život a to, jak se staví k životu, nebo jak se postavila a právě vykročila z nějakých zajetých kolejí. A co mě Šimon řekl, my jsme fakt se zaměřovali, protože moje postava se ukáže v průběhu filmu, že se živí dragem, tak na to jsme se hodně zaměřovali a taky jsme mluvili o tom, že téma to, že je queer a že je nějak jiný, pro něj vlastně není téma, že on tím jako úplně netrpí, jenom to potřebuje nějak doručit té mamince a vlastně jí vysvětlit, že není třeba se ničeho bát. A tak nechtěli jsme z něj dělat nějakou jako oběť nebo něco takového, protože to tam vůbec není.
9: Abychom udělali, sympatický. Jasně, abychom udělali i nějakou osvětu, vy jste říkal, že postava Lukáše se živí dragem.
8: Ano.
9: Tady jenom je potřeba dodat, že to není jídlo, kterým se živí.
8: Ne. Ani to není drak, jakože že by jedl třeba prostě draka nějakého velkého, to taky ne. Drag je, bychom asi nejvíc mohli říct, že je to jako travesty, která vlastně u nás měla hrozně velkou tradici. Já právě jsem si vzpomněl nedávno na Pračejku, který jako dlouho, že ho předváděl Slepici a takové věci. A to byl podle vlastně už.
9: Pak ještě legendární klub Kamenné srdce v Praze a vynikající Václav Glazar, což
8: ano.
9: Byl bývalý asistent Čestmíra Kopeckého v jeho tvůrčí skupině a přitom provozoval tady tu zábavu a byl v tom jako nepřekonatelný.
8: No, tak vidíte, a právě ve světě se teď hodně jako rozjíždí už delší dobu drag scéna, což je opravdu takové umělecké stvárnění, v případě může třeba ženy, ale i žena může dělat svoje... Může dělat muže, ale zároveň může dělat i ženu. Může si vytvořit takovou svoji personu, nějakou vysněnou, takovou jako super hrdiné já. A je to fakt úplně otevřený a je to moc zábavný a zároveň opravdu většinou ty lidi jsou skvělí umělci v tom, že umějí zpívat, tančit, hrát. Já jsem viděl nějaký drag queen třeba v New Yorku, kde je to často stand-up, je to často jako politicky hodně zabarvený, je to vlastně opravdu hrozně zajímavý a takový, myslím, na tepu doby, že to je věc. A u nás je třeba skupina Pink Bus, která vznikla na Slovensku a samozřejmě tam to podhoubí pro to vyjadřovat se k nějakým situacím je velké, takže jako do toho...
9: K politickým
8: situacím, ano, a teď jsou i tady v Čechách a už dělají i český Pink Bus, tak to všem doporučuji.
9: Herec se vlastně díky nebo kvůli své profesi téměř každý den převtěluje do někoho jiného. Ten drag, to je něco víc?
8: Určitě.
9: Než jenom herectví?
8: V případě toho filmu tam bylo přesně dáno, aby zase jste věděli, zase vám teda trochu něco prozradím, ale už jste to možná někde zahlídli. Ta postava Lukáše se rozhodne, že z nějakých důvodů vytvoří drag Heleny Vondráčkové. Takže já jsem se převtěloval do Heleny Vondráčkové dvakrát dokonce. Jedna ta přeměna byla taková, jako velmi by měla působit uvěřitelně. To bylo vlastně velmi těžké, aby to právě nebyla úplná parodie. Druhá přeměna byla, tam už se do toho šláplo a bylo to opravdu spíš nějaká ta persona. Ale já jsem si to v rámci přípravy, tak jsem měl takový workshop na to a fakt jsem se do toho zamiloval. Přijde mi to hrozně dobrý, protože oproti herectví vy si to můžete vytvářet nějak sám ze sebe. Není žádný jako žádný muster, podle kterého to musíte dělat. A právě všechny svoje nějaký tajný, nebo možná i část vlastností, který máte, ale jenom je potlačujete, tak můžete vytesat takové jako totem z toho a stát se někým jiným na chvíli a je to hrozně uvolňující a fakt to všem doporučuju.
9: Jak to, že takhle s klidnou tváří chodíte s takovouhle kůží na trh?
8: No,
9: k tomu jste to, dospěl, že... nebo jste byl dotlačen okolnostmi?
8: To si, nebo nevím, asi jsem dospěl, asi mi to nějak přirozen a zároveň mně přijde dobrý se podělit o něco, co mě dává smysl a může někoho třeba potěšit. A pokud ne, tak jako samozřejmě do toho nikoho nenutíme. To není jako, ať si každý dělá právě, co chce. Ale já jenom říkám, že mně to přijde jako fajn a ať si to někdo zkusí.
9: Když jste tedy se vtěloval do Heleny Vondráčkové, to jste musel zkouknout spoustu materiálů. Abyste zachytil ty pohyby,
8: ano.
9: které jsou typické pro Helenu Vondráčku. To znamená, díval jste se třeba na Ein Kessel Buntes? No?
8: Skoro na všechno. Jakože YouTube jsem opravdu, jsme sjížděli s Eliškou Soukupovou, choreografkou našeho filmu, tak jsme sjížděli všechno. Já jsem měl i to štěstí, že jsem se s paní Vondráčkovou potkal, teď už jako v poslední době. Jsem s ní něco zpíval, takže tam jsem z toho taky čerpal. A my jsme ji samozřejmě zvali i na film, protože ovšem ví, že se tam používá její hudba. Ona bohužel tady do Varu nemohla dorazit z nějakých pracovních závazků, ale já doufám, že bude nadšená, že to vezme jako spíš takovou poctu.
9: Z toho plyne, že souhlasila s tím.
8: Ano, samozřejmě.
9: Jste jí vysvětlili, že to opravdu není nějaká karikatura
8: nebo
9: něco takového. A vy jste potom tomu dregu jako přišel na chuť, že i když bylo natočeno, takže jste vstoupil do té drag queen scény?
8: Ano, ano. Já ještě než jsme roztočili film, tak jsem právě s tím Pinkbasem, za kterým stojí Martin Talaga, který byl oceněn dokonce Itálií vlastně loni, jestli se nepletu, tak jsem s nima vyjel na festival Rock for People, kde oni vystupovali a řekl jsem si, že to bude asi takové jako průbířský kámen a bylo to skvělý, bylo to fakt křest ohněm. A byl jsem překvapený, protože tam se sešlo podle mě publikum, který drag taky možná nikdy nevidělo, ale to přijetí bylo hrozně hezký a to mě tak jako podpořilo v tom, že se tomu snažím nějak věnovat pozvolna.
9: Když se podíváme na jiné aspekty toho filmu, to mi řekněte, vy máte nějakého zázračného léčitele, anebo jak jste to hrál s tím vyvrtnutým kotníkem?
8: Jo, ano, vy narážíte tady na moment, já tomu říkám Nicole Kidman moment, protože Nicole Kidman, když točila Moulin Rouge, což je můj hrozně oblíbený film od puberty, tak pak samozřejmě ve všech článcích bylo, že si zlomila nevím kolik tři žebra, vyvrkla taky kotník a tak při těch tanečních scénách. No a já teda jsem chtěl být jako Nicole Kidman a protože jsme ty taneční scény v našem filmu cvičili víceméně až během natáčení, v půlce natáčení, tak mně se stalo, protože jsem byl hrdina a pořídil jsem si podpatky, které mi přišly hezký, že budou hlavně hezký, ale choreografka mi řekla, že nejsou bezpečný a jsem říkal, ne, to je v pohodě, já se v tom cítím dobře. A když jsme to jeli celý odpoledne, jsme to zkoušeli a měli jsme poslední pokus. Já jsem říkal, tak já jdu jenom na začátek, naposledy si to projedeme, tak jenom při té cestě na výchozí pozici. Samozřejmě ty boty na nějaký platformě se úplně jako prolomily, kotník se úplně vylomil. Já jsem si říkal, dobrý, to bude dobrý. Šel jsem s tím odehrát ještě představení Marta na Kampě, kde jsem skotačil jako neckář. Pak už mi nešla vyndat noha z boty. A druhý den jsme točili. A do toho se ještě stalo, že Šimon Holík, protože jsme měli nějaký den volný v natáčení, tak šel posilovat. My jsme točili v ruce. Tam byla posilovna v hotelu.

0: to nešlo. A no, pak jsme seděli třeba v autě, který se nerozjelo, jenom jsem dělal, že jako vlastně teda výjíždím, ale vlastně jsme nikam nejeli. A tak, ale nějak se to stalo. A v těch tanečních scénách mě vlastně tanečníci hodně nosejí. Že tolik nechodím, ale hodně mě nosejí.
1: A Pavla Tomicová to přežila.
0: Pavla to přežila, ale Pavle se stalo v podobný den. Ona hrála představení Koule, její slavný, a hrála to, myslím, pod Žižkovskou televizní věží. A nějak tam bylo nějaký nový schody nebo něco.
1: Taková koule, když vám spadne na nohu.
0: No, ale ona zapadla prostě nějak kolenem do nějaký mezery, ale zázračně to celý přežila a nějak se jenom jako lehce odřela, ale vlastně dopadla z nás nejlíp. My se Žilunem jsme dopadli nejhůř.
1: Vy jste říkal, že se to natáčelo v Rumburku. Když jsme o tom filmu před několika desítkami minut tady mluvili s naším filmovým kritikem Pavlem Sladkým, neslyšel jste to náhodou? Tak Pavel říkal, že Šimon Holý výborně stvárnil nebo zrežíroval vás jako postavy, ten příběh a tak, ale Pavel,
0: ano,
1: Sladký, měl pocit, že příliš nerozumí tomu, Šimon, že nerozumí tomu malému městu, že podle něj není vykreslené tak, jak by si pan kritik představoval. Jak je vykreslené? Je to normální maloměsto, které nepřijímá tu jinakost?
0: Já si myslím, že úplně, ale zároveň tam je, co mi přijde zajímavé, že právě je tam zachycený ten proces toho jako pokusu o to přijímání vlastně pak jinakosti třeba, s kterou přijde ten Lukáš. A to si myslím, že je právě hrozně dobrý, protože Šimon nechtěl, aby se to rozdělovalo přesně, že tady Pražáci točejí o malém městě. On sám, právě i jeho maminka je z malého města a vlastně vycházel ze svých zkušeností, takže asi každý máme jinou zkušenost. Ale on říkal, že právě to nevidí tak černobíle a že vlastně má celkem dobrý zkušenosti i z malých měst. A jenom ten proces je po každý jiný, někomu trvá díl, někomu míň, ale o tohle jsme se tam pokusili. No, je to naše pojetí, nebo Šimonovo hlavně pojetí toho, jak on to vidí.
1: Když trochu odhlédnu od toho filmu, tak mě pořád běží hlavou vaše věta, že už nechcete být ten Honzík.
0: Ano.
1: A že chcete být ten Honza.
0: Ano, nebo Jan. Říkám nebo Jan. Nebo Jan. To mně přijde takový, Jan je prostě jako...
1: To je jméno, co?
0: No. Jan. To je jméno, že?
1: No, Jane. Ano. Jene.
0: Ano, Jane.
1: A už jste Jan?
0: Jsem Jan.
1: Já vím, ale jako pocitově.
0: Ano. Jako chvíle mi to sklouzne do toho Honzíka, ale jsem Jan.
1: A vaše kolegyně stejně o vás mluví jako Honzík.
0: A to je v pořádku, ale tak je důležitý, jak vy se cítíte. A to, jak vás vidí ostatní, to je jako
1: já už se zase cítím jako Honzík.
0: A ono to je příjem někdy, to je samozřejmě jako nádherný. Dobrý, no, právě, když vás někdo prostě, jste pro něj jeníček.
1: No a roztomile žvatlám.
0: No, to je v pořádku.
1: A dám si krupicovou
0: kašičku. Ale jestli je vám v tom dobře, no tak samozřejmě.
1: No není, já chci být taky Honza.
0: Dobře.
1: Když se podíváme na vaše herecké začátky, to bylo už na základní škole, kdy jste si řekl, tak a já budu hercem.
0: Bylo to asi ve školce už.
1: Takhle rychle.
0: První vzpomínka je, že jsem nějak, tam bylo loutkový divadlo ve školce, takový to omlácený. A já jsem nějak, aniž by mě fakt kdokoliv k tomu vedl, moc to nechápu, tak jsem ho jako vytáhl a měl jsem potřebu, to divadlo, a měl jsem potřebu ostatním dětem hrát to loutkový divadlo, jakoby je bavit. Nevím, kde, tohle je asi něco, co teda je vám nějak dáno, nebo tato potřeba. A já jsem se o nějak postaral a od té doby to se mnou prostě se nějak táhlo, ale když jsme tady v Karlových Varech, tak jsem si uvědomil, což zní teda, že jsem opravdu už Jan, tak já jsem tady měl vlastně premiéru filmu v hlavní soutěži před 24 rokama. Byl to film Smradi, Zdeňka Tyce. Bylo mi teda nějakých 12 asi, nebo nevím. A to byl takový začátek vlastně jako filmový, by se dalo říct.
1: Ve 12 letech pod Zdeňkem Tycem,
0: jo.
1: Režisérem a ve snímku Smradi. A Smradi, no. Jak jste přišel, nebo jak jste se dostal k tomu, že jste kromě dobrého herce nebo výborného herce, jste skvělý tanečník a ještě zpěvák, když musíte být šťastný člověk, ne? No, vy umíte všechno.
0: To vám děkuju. Já to tak úplně nevnímám. Já třeba ten pohyb mě hrozně baví, ale jako cítím v něm vlastně největší rezervy, protože prostě tam nějaká technika je hrozně důležitá a vlastně vám dává podle mě pak svobodu v tom pohybu, což já cítím ty limity a to mě hrozně štve. Ale já jsem to hodně vnímal spíš jako nedostatek, že jako dělám víc věcí a žádnou pořádně a že bych se měl rozhodnout. A až pak

0: s dobou a s nějakýma zkušenostma jsem si říkal, že vlastně asi ne, že jako to je skvělý, že to můžu střídat nebo to právě propojit, což mě baví nejvíc a vnímám, jsem za to rád, no.
1: A všiml jste si, že jsem vůbec nemluvil o Stardance? Že jsem vás tady nepředstavil jako vítěze Stardance?
0: Ano, to je v pořádku.
1: To byla chyba.
0: Ne, to není chyba.
1: Ne? Už vás to taky štve, ne?
0: Ne, to mě neštve.
1: Ta škatulka, to je ten ze Stardance.
0: Ne, a...
1: Vlastně i Pavla Tomicová.
0: No právě, ano, a Pavla hlavně. To já jsem na to zapomněl. Ale Pavla, my jsme teď dělali nějaký rozhovor a Pavla opět udělala pro vás. Bez rozcvičení,
1: ne.
0: Což si pamatuju, že vlastně ve Stardance nějak dělala v nějaký choreografii, ale ona má nějakou hypermobilitu kyčlí teda zřejmě a dokáže udělat pro vás fascinující. To já ne, to jsou ty moje limity právě, to já prostě nedokážu.
1: Co budete dělat teď? Film půjde do kin, nebo tady bude, tady vyhraje, určitě ne? No,
0: to nevíme, to je samozřejmě mezinárodní soutěž nebo hlavní soutěž. Tam je spoustu zajímavých snímků, já jsem včera viděl Pramen, dneska se chystám na další snímek v hlavní soutěži, ale ten ohlas diváků nás zatím jako hrozně překvapil a potěšil a posílil vlastně a budeme moc rádi, když budou chodit do kina a myslím, že je to právě takový jako film pro jako mezigenerační, protože tam je i téma říká se tomu sandwichová generace, to znamená vnuk, maminka, její maminka a řeší se tam tyhle ty všechny vztahy a potřeby těchto těch mezigeneračních situací. Takže myslím, že je to fakt pro všechny.
1: A má herec, jehož film je tady v hlavní soutěži, třeba občas nějaké puzení, kdyby náhodou potkal někoho z poroty, takže by se mu tak jako představil, já jsem ten Cina.
0: Ne, to ne, ale no já jsem měl...
1: No, oni nesmí, že jo?
0: No jasně, to ne, proč? Ale já jsem měl velký zážitek ze zahájení, kdy prostě sedíte v sále a dýcháte stejný vzduch s Dustinem Hoffmanem. To nějak mi přišlo jako fascinující, že to je ten člověk, co se taky znáte nějak od dětství. Je to nějaký nedosažitelný obrázek a najednou tam v 89 prostě ten pán je tam a vy ho vidíte, slyšíte, vnímáte. To jsou krásné momenty takový.
1: Asi dovedu představit, že Dustin Hoffman, který tady tedy rozhovory nedává, tak dá rozhovor za pár týdnů a řekne, to bylo famózní, já jsem seděl v tom sále hotelu Thermal a dýchal jsem stejný vzduch jako český herec Jan Cina, který tam ještě navíc zpíval.
0: Ano,
1: takže
0: ano.
1: Vy jste dýchal toho vzduchu mnohem víc než Dustin Hoffman.
0: Ano, my jsme mu ho spotřebovávali, právě to nebylo hezký, ale je pravda, my jsme, kdo neví, tak my jsme na zahájení, protože jsme na 60. ročníku, tak bratři Cabani vymysleli takové velké medly, jako procházku vlastně historií festivalu hudební. Honza Maxián to měl na starost a my různí zpěváci, herci jsme to nějak stvárňovali a líbila se mi právě Berenika Kohutová říkala, takže já jsem zpívala non-stop před Dustinem Hoffmanem. Prostě co to jako... Co se to děje v tom životě?
1: To bychom měli dovysvětlit, že ona myslela, že zpívala písničku non-stop.
0: Ano, ne, nespívala non-stop Dustinovi, ale písničku non-stop od Michala Davida před Dustinem Hoffmanem. No.
1: Kdo z vás to má, řečeno s klasikem?
0: Ano.
1: Jan Cina byl milým hostem odpoledního radiožurnálu, za což mu srdečně děkujeme a mějte se hezky nejenom v Karlových Varech. Jane.
0: Děkuju za pozvání, mějte se moc hezky, užívejte krásně festival, díky.

0: vysílání nočního radiožurnálu. Do 3 minut pro vás máme aktualizaci zelené vlny s Milanem Glistou. 1:30. Monika Chmilová a zprávy.
1: Počet obětí pondělního ruského útoku na Kyjev a okolí stoupl na 28. Zraněných je skoro 90 lidí, informovali o tom ukrajinské úřady. Rusko zaútočilo na Ukrajinu skoro 70 raketami a 350 drony. Kyjev po náletech požádal o svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský taky požádal spojence o rychlé dodání střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Německo chce od příštího roku zvýšit spotřební daně na alkohol o 20%, informovala o tom agentura DPA. Zákon, který už německá vláda schválila, by měl zvýšit roční příjmy země až o 455 milionů eur, tedy zhruba o 11 miliard korun. Daň se netýká piva, které má zvláštní sazbu, a ani vína, na které v Německu neplatí žádná spotřební taxa. Vláda podle ministerstva financí chystá zavést taky daň na slazené nápoje. Liberec chce do budoucna sjednotit barvu všech městských společností a příspěvkových organizací. Nově by měly mít jejich budovy, materiály anebo vozidla červenou barvu. Týká se to například technických služeb nebo dopravního podniku. Lidé by se díky sjednocení vzhledu měli lépe orientovat v tom, jaké služby město nabízí. A silničáři v Modřicích u Brna vyznačují modré zóny. Regulace parkování má ve městě začít platit od 1. září. Do té doby můžou obyvatelé za modrými čarami parkovat bez omezení. V létě radnice ve spolupráci s policií spustí prodej parkovacích oprávnění. Stání aut bude spoplatněné v pracovních dnech vždy od 17 hodin do 6 hodin ráno. Sport. Fotbalisté Španělska slaví postup do čtvrtfinále mistrovství světa. V Dallasu porazili Portugalce 1-0 po trefě Mikela Merina v nastavení zápasu. Za necelou půl hodinu začne souboj v Seattlu. Domácí Američané budou hostit Belgičany. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Na radiožurnálu uslyšíte živé vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavírka na D35 Úsvitav a nehoda na silnici 54 na Vyškovsku. Dálnice D35 z Litomyšle do Svitav na 199. kilometru stále neprůjezdná. Uzavírka je v novém úseku z Janova do Svitav. Odklízí tam následky srážky dvou osobních aut. Z místa odjeli odtahovky, hasiči uklidili povrch. Vypadá to, že uzavírka by mohla brzy skončit. Zatím se dá objet po staré silnici. Na silnici 54 ze Slavkova u Brna do Kyjova srazilo osobní auto Zvěř. Nehodu taky omezený průjezd čekejte mezi Níškovicemi a Žarošicemi. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Jičín v noci opravují spáry a trhliny. Mezi kilometry 42 až 45 je proto zavřený pravý pruh. Místo se úsekem se projíždí plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo a na severu a severovýchodě občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: A to 4 minuty po půl druhé, ty následující minuty budou opět patřit karlovarskému vysílání z Mezinárodního filmového festivalu. V mobilním studiu na Sadové kolonádě si moderátor Jan Pokorný pozval další hosty, rozebíral s nimi tentokrát téma film a sociální sítě.
4: Zdravíme vás z našeho mobilního studia, kterému říkáme Airstream, a srdečně tady vítám hosty následující debaty na téma sociální sítě a film například, anebo na téma kterékoliv. Castingová režisérka Kateřina Ujeská, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Je tady s námi influencerka a herečka Gáby Herclová.
6: Dobrý den.
4: A tady také srdečně vítám po mé levici sedící herečku Denisu Pauzerovou. Dobrý den.
7: Dobrý den.
4: A Jiří Mádl, herec, režisér, majitel Mádl Film Academy, kde začíná vaše cesta k filmu. Ne?
8: Jo. Dobrý den.
4: A že se pan Mádl tak jako pozastavil nad tím?
8: No, nečekal jsem, že to bude v tom zúženém výčtu, to celkem mě řeknete, ale proč ne?
4: Nevadí to, můžu říct vůbec i firmu, kterou má paní Ujeska.
5: Jo, a já taky jsem ještě, já jsem spíš herecká agentka než castingová režisérka, já už to dávno nedělám.
4: Už ale to dávno neděláte, no tak vidíte, už jsme mohli mít půlku debaty za sebou, ale jenom jsme upřesnili vaše povolání, ale i to patří k životu. Když si řekneme sociální sítě a film, hodně dnes vstupují do obsazování herců třeba čísla z Instagramu, kolik má kdo sledujících?
5: Tak já začnu.
6: To asi začněte jenom.
5: No, musím říct, že před pár lety, když jsme s Aňou a Geislerovou začali dělat workshop o castingu a filmovém herství, tak se nás herci ptali, jestli to, kolik mají sledovatelů na Instagramu, jestli to hraje roli. A já jsem před těma pár lety říkala, že ne, že si myslím, že to je každému trochu jedno. Ale ukázalo se, že to tak úplně jedno není a že u komerčních projektů se opravdu producenti koukají na to, kdo má kolik sledujících a může to hrát nějakou roli.
4: A ale když myslím, říkáte u komerčních projektů, tak máte na mysli?
5: Tak třeba bych řekla, tvoje tvář má známý hlas. Jasně. Nebo
6: spíš zábavní průmysl.
5: Jako zábavní, jako. Anebo seriály. Mm. Ale obávám se, nebo může se stát, že v současné době už to může být nějaký hledisko, který k tomu přihlíží.
4: Denisa má kolik? 200 tisíc sledujících?
7: 220.
4: 200. Já jsem vám udělal 20.
7: Ne, já si dělám legraci, jako tady Gáby má daleko víc než já, takže je to...
4: Tak začínáme.
7: Proti ní je to úplně směšný číslo.
6: Nemám.
7: Ty máš tak 500 000, ne?
6: Ne, neblázni. Nemám, ale děkuju, lichotíš mi.
4: No a vy to prožíváte jak tuhle debatu? Rozhodují ta čísla o tom, jestli dostanete tu roli spíš nebo...
7: Já si myslím, že to je přesně tak, že ti producenti, nebo jak se říká, ti lidé, kteří sedí na penězích, tak je to tak, když se hážou jména na castingzích, tak je to další věc, na kterou se dívají, že u každého jména, kolik má sledujících. Takže určitě to roli má, ale i Instagram osobně, nebo obecně, protože je to takový nějaký portfolio toho herce, může tam i ukázat svůj talent na nějakých reelskách nebo tak, vlastně buduje si tam svoji základnu fanoušku, takže oni se i dívají na to, jestli ti lidi, co vlastně toho interpreta nebo herce sledují, tak jestli se pak budou podívat na jeho film do kina. Hmm. Takže všechno je rozhodující.
4: A co tomu říká ta, která nemá 500 000 sledující?
6: Já si tady teďka říkám, co teda dělám špatně, jo? Když ty čísla mám a žádný nabídky, tak já nevím.
7: Já taky nemám.
6: Já nevím, jo. Jako já tohle nedokážu vůbec říct a co si o tom myslím je, že čísla asi v dnešní době zajímají úplně každýho, ať už jako všechno je, mám pocit, business v dnešní době, i ten film, i tenhle ten jako průmysl, furt je to průmysl, takže čísla asi zajímají všechny, ale jak velký vliv to má nebo nemá, nedokážu absolutně říct, protože nemám tužitou zkušenost z toho, že bych seděla mezi těma lidma, kteří nad tím doopravdy rozhodují.
4: Takže připouštíte to, že to tak je, ale zároveň popíráte, že by to bylo absolutní, protože vy třeba nabídky na základě vašich čísel na Instagramových účtech nedostáváte.
7: To je otázka, no. Ono, jako, nikdo vám to asi napřímo neřekne, že jste byli obsazený, protože máte víc sledujících než někdo jiný, ale je to souhra všeho dohromady, si myslím, musíte zapadnout, musíte prostě být sympatický, patřit tam do toho, do čeho jste obsazovaní a to dostate takový benefit navíc asi.
4: Jiří, můžou v tomhle sociální sítě ovlivňovat vlastně i výslednou podobu filmu, pokud tedy platí, že se obsazují i podle počtu sledujících?
8: Já si myslím, že tady sedíme 4 lidi z oboru, kterých se to každýho z nějakého úhlu týká, ale že vlastně nikdo z nás úplně neví. Jo. Ono často, když jde k jakémukoliv rozhodování i v rámci velkých firm nebo firmu, škol, filmu a tak často máme tendenci se držet těch čísel, protože to je pohodlný a je to takový jakoby důkaz, ale já si myslím, že se musíme bavit s ohledem na to, jaký to je projekt. Jo. Že si dokážu představit, že když jde o televizi, tak to třeba může mít, ale my se musíme bavit o tom zákaznickém chování, který vlastně chceme, jakou tu konverzi chceme. Protože když chceme někoho, aby šel na film, tak nevím, jestli úplně je to stejný, to jestli se to podobá tomu ťukání na tom mobilu, to úsilí, který člověk musí vyvinout, jestli je to podobné tomu, jako zavolat kámošům, domluvit se, oblít se, jet do toho kina a zaplatit lístek. Jo? Takže já si myslím, že vlastně tam se musíme bavit, co vlastně chceme za ten výsledek a pak to někde i pomoct, ale určitě
6: a já
8: může.
6: K tomuhle právě chci dodat přesně to, že mám pocit, že už bylo pár projektů, který přesně sázeli na to, že obsadíme do toho influencery a ty lidi přijdou do kina, ale nestalo se to. Takže Vlastně nevím, no.
4: To znamená, že ta úvaha může být taková, vezmeme influencera, který má 500 000 sledujících a on ten film udělá výtlak podle toho jeho výtlaku.
6: Ale není to tak.
5: Chci říct za castingového režiséra, že vlastně vy stejně vždycky hledáte ten talent. Vy máte někde napsanou nějakou roli, nějaký charakter a hledáte toho, Jirka se mnou bude určitě zvlastnit, kdo pro tu roli je nejlepší. A to, jestli má nějaký čísla ve výsledku, nebo nemá ani jedno žádný čísla, nikde není vidět a je to talent a je objevený, tak to bude to nejvíc. Takže myslím si, že čísla jsou jedna věc, talent je druhá věc a to, koho se člověk vybere a prosadí ten talent, je vlastně nejvíc. Jo.
4: A neděje se třeba to, že se obsadí talenti, ale pak se tam vezme ještě jeden influencer, něco jako product, něco vám upadlo? Něco jako product placement
5: do počtu
4: a jeho role je zanedbatelná, ale čísla jsou silná.
8: Já jsem to třeba takhle slyšel, což je jakoby takový nelichotivý vůči těm lidem, co ty čísla mají. A já myslím, že to je škoda, ale slyšel jsem, jako, že teď to máme postavený nějak a teď to pojďme doplnit někým, jakoby, kdo má ty čísla. Ale já si myslím, že tam může fungovat i ještě jedna věc, ale to nevím, to jenom dávám tak do prostoru, možná jako další otázku, že jestli to funguje, když někdo je jako pořád přístupný na těch sítích a můžu si ho kdykoliv pustit, jestli pak ta exkluzivita toho, kdy si pustím to jeho dílo, jestli tam pořád ještě nějaká ve vzduchu jakoby je.
4: Protože je to všudy přítomné.
8: No. Ale myslím si, že zase jako úplně to zahodit, že by to žádný vliv nemělo, to by bylo taky asi hloupost, protože já musím říct, já jsem se tomu dlouho bránil a začal jsem na těch sociálních sítích vlastně dost pozdě. A vůbec jsem tam jakoby dost neaktivní a musím přiznat, že to ani neumím a nebaví mě to. Ale v určitou chvíli jsem poznal, a bylo to nějaký období, řekl bych, i konkrétní projekty, kde myslím, že jsem jim vlastně uškodil, že jsem žádný ty sociální sítě neměl. Jo, že vlastně, jak mizela ta síla těch klasických médií, tak já jsem cítil, že určitý prostor té dutiny, jakoby toho mediálního prostoru, tím vyplnit musím.
4: Jak vlastně dneska v téhle době sociálních sítí, videí, které se posílají, funguje ten proces castingu? Kdo v něm skutečně rozhoduje?
5: No, tak castingový režisér je vždycky ten člověk, který jako hledá, pomáhá, hledat, nabízí, ale ve výsledku se rozhoduje režisér a samozřejmě čím dál tím víc jako producenti v současné době. To je třeba jeden z důvodů, proč já už to tolik nedělám, protože pro mě to byla tvůrčí práce třeba a v současné době, když se musím vlastně o tom bavit s producentama, kdo je výhodnější třeba divácky, tak mě to trochu opouští ta radost. Nicméně, myslím si, že když je projekt od základu jako kvalitní, když se člověk dělá svůj autorský film, když jako na tom pracuje, tak se rozhoduje o tom, kdo tam bude hrát. A opravdu znova k těm číslům, jo, je to úplně jedno. Prostě najdete talenty, objevovat talenty je to nejvíc a to je to jako nejkrásnější, že si obsadíte ten film tak, aby vám to dělalo radost. Jako tam žádný čísla ani sociální sítě prostě nehrajou žádnou roli.
4: Deniso, Gabi, jak se připravit dnes na casting, tak abyste tedy odvedli profesionální práci, ale pak zároveň si ten výsledek nebrali osobně, aby vás to třeba někam posunulo?
6: No, to je těžký, no. Ono, aby to člověka někam posunulo, tak musí přijít nějaký feedback, si myslím, že to je dost důležitý.
1: A ten často nebývá právě, bohužel.
6: Bohužel na to jako nevymyslí, není prostor, ale jako neděje se to.
1: Nevybrali
6: nikdy.
1: Jsme vás protože, nebo jako nevybrali jsme vás, ale, nebo na základě toho, že se nehodíte, ale herecky dobrý, nebo takhle, to moc často, ale na to není čas, to je pochopitelný.
5: No, ale já si myslím, že tam je taková ta jako věc, že vlastně herci třeba se pořád cítí, že jsou v nějaký pozici, že se nemůžou zeptat, nebo že se jako nechtějí zeptat, nebo bojí zeptat. A to je strašně důležitý. Já myslím, že když se herec zeptá a řekne, proč, jako já jsem pracoval na té roli, chtěl jsem se pokusit, protože oni na ten casting jdou do práce. Oni se jdou pokusit o tu roli a ve chvíli, kdy jako nastane ta komunikace, myslím si, že to je strašně nutný a důležitý a jenom je tam takový ten ostych, protože herci chodí na casting jako zkoušet, jestli jsou dobrý nebo špatní a to je úplný omyl, oni tam jdou pracovat.
1: On člověk jako nechce působit nějak hystericky nebo že tlačí na pilu, protože to taky nemají samozřejmě režiséři rádi, když by po každém castingu volal, a proč jste mě jako nevzali? Tak aby to jo, nepůsobilo prostě, že se moc jako vtírám.
4: Horší je, proč jste mě zase nevzali? To ještě horší.
6: Já mám pocit, že to hlavně kolikrát opravdu ani není o tom, co pro to ten člověk udělá, ale že tam je takových věcí, které musí do sebe zaklapnout. To, jaký jsou ty lidi typy, jakou mají chemii mezi sebou s ostatníma hercema, je to taková alchymie, že samozřejmě mohli bychom si tady říct, tak naučit se text, to je takový základ, umět text. Protože jakmile člověk umí text, tak může začít hrát, může se s tím začít hrát a může zkoušet ty věci. Nějakým způsobem si může připravit třeba, jak tu roli vidí, nebo si může vyžádat třeba víc informací o té roli, aby si dokázal do toho kontextu, což je většinou jedna, dvě scény na tom castingu, zasadit tu postavu, ale myslím si, že ve výsledku je to prostě alchymie. No?
7: A můžete potom poprosit nějakého svého kámoše, jako třeba pana Jiřího Mádla, který tohleto dělá, že se na vás podívá i tím režisérským okem, ale ty tohleto i děláš.
9: Teď,
7: že pomáháš,
9: teď se na vás díval tím okem.
7: že pomáháš lidem se připravovat právě na nějaký velký důležitý castingy nebo nějaký, o který jako jim stojí. Co jsem to řekla česky, ale takže i to je jako fajn, když nejen toho nahazovače, protože to jsou potom taky takový ty vtipný situace, kdy vyhrájete nějakou strašně dramatickou roli a proti sobě máte tu kamarádku nebo partnera, který vám to suše odpovídá a vy tam prostě vám jde o život a někdo takhle suchej vám to háže, ale i právě někdo, kdo tomu jako rozumí, kdo vám může pomoct to zrežírovat, jak se říká, vytáhnout z vás něco, co ani nevíte, že ve vás je, podívat se na to jiným úhlem, který vás ani nenapad a tak, takže i tyhle ty věci hodně pomáhají.
4: Jiří, jak se na to tedy díváte tím režisérským okem?
8: Já myslím, že když jsem si tak jako přeskočil na chvilku na tu druhou stranu od toho herectví na tu režii, tak jsem tam pochopil jednu, já si neřeknu nic nový, já to řeknu jenom jinými slovy, jo, že jsem prostě pochopil, že opravdu člověk málo kdy hledá toho nejlepšího herce. On hledá toho nejlepšího herce na tu roli.
6: Na
8: tu postavu. A jak říká Denisa, je tam těch proměnných strašně moc, jo. A on je to opravdu těžký, protože těch herců tam projde strašně moc a všichni jsou v tom zainteresovaní a pak je to takovej festival zlomených srdcí, ale ono to jakoby nejde jinak. To naše zaměstnání je prostě složitý. A teď si myslím, že na tom castingu vás můžou diskriminovat za všechno, za co normálně vás diskriminovat nemůžou, jo. Jo, kvůli vejšce, kvůli barvě kůže, kvůli věku, vypadáte moc stará, moc velká, moc mladá. Všechno tohle, co vám zaměstnání říct nemůžou, u nás je to naprosto běžný. A víte, co je nejlepší? Když vám to řeknou, vám se uleví. Protože je jasný, že na to nesedíte typově. A to je vlastně docela OK, s tím se odchází jako líp.
7: Mě by strašně zajímalo, jak se obsazujou jako ošklivý postavy. Jakože přichází ošklivá paní. Jak vypadá ten casting? Jo, že prostě a ta herečka ví, že jde na casting na ošklivou paní.
9: Kateřino, jak se obsazují ošklivé paní?
7: Jak se jim to jako vysvětlí? Ne, tam bude ještě práce maskérů, to se nebojte, oni vás udělají.
9: Vy jste zbytečně hezká.
7: Ne, nebo tlustá, jo, ne, nebo něco takového prostě.
5: Já mám k té kráse takový jako ambivalentní vztah. Jo. Já si myslím, že jako krása... to je úplně jedno, jestli je někdo krásný nebo ne. Herci jsou buď fotogenický a fungují na kameru a můžou vypadat jakkoliv. Jo? Ta krása může být úplně rozmanitá a jestli, jako, já se ani nedovažuji říkat slovo ošklivý, jako někdo je krásný, jako já miluju různý...
9: ale neřeknete jméno teď.
5: Krásný herce, ale není to o kráse, je to o fotogeničnosti, o tom talentu a chci k tomu ještě říct jenom, že režiséři, oni nikdy nehledají toho herce. Oni vždycky hledají ten charakter a tu postavu, která je napsaná v tom scénáři. A prostě to je jenom prostor, který oni musí zaplnit tím hercem a ten herec to musí vytvořit. A v tom je to strašně složitý.
4: Je dnes už standardem, že herci to posílají na video, nějaký self-tape? Že to jinak nejde?
6: Ano.
7: Ano je, a bývá to nějaký první kolo, i nám je vždycky řečeno, že si to takhle tvůrci vyžádali, že chtějí prostě, protože nás samozřejmě napadá, že chtějí jako ušetřit čas za to, aby tam nemuseli sedět a natáčet to oni, ale někdy to prostě právě hodí něco jiného, že člověk třeba není tak svázaný, vyzkouší si to víckrát, bývá to i třeba uvolnější z mý strany, tak já vždycky odejdu, zaklapnou se za mnou ty dveře a já jak úplně ve škole takový to, já jsem to ale doma uměla a teď u té tabule mi to nejde, tak stejný princip, já si říkám, jako, že teď já jsem to měla tak hezky vystavený. A teď prostě spousta okolností, nervozita, teď na vás tam kouká ta porota. Takže někdy ty self-tapy jsou vlastně jako komfortnější možná.
5: Já bych chtěla říct, že já dělám takovou databázi, která se jmenuje Actors Map a Talent Map, jo, což je databáze pro talenty a herce. A my tam máme self-tape studio, nevím, jestli vy to víte.
6: Ano, já to vím,
5: ale to self-tape studio funguje tak, že prostě každý herec nebo tvůrce si může požádat o ten self-tape a herec nebo talent to strašně jednoduše natočí a odešle to tomu, kdo to po něm žádá. A je to strašně jako jednoduchý, protože dřív to bylo složitý a teď je to jednoduchý, tak jsem to jenom potřebovala říct.
9: Ale řekl bych, že ten self-tape to přeci nemůže být jenom, že vezmete mobil a takhle tam zahrajete tu Julii doma někde v kuchyni.
7: No někdo to dělá klidně takhle. No,
9: má to mít nějaké profesionální parametry jako světlo a tak, tak aby to fungovalo.
6: Má, tam můžeš si dočíst.
7: Já se teda musím přiznat, já i díky svý právě jako práci na tom Instagramu, tak my máme i profesionální kameru a světla a takhle máme i, se tomu říká, jak se to zatáhne.
9: Opona.
7: No ne.
5: Plátno. Pozadí.
7: A můžu říct, že mi to jako xkrát pomohlo v tom, jakože opravdu mi potom tvůrci říkali, že tohle to zapůsobilo, že jsem fakt jako poslala profesionální video. Takže je to výhoda asi.
5: Třeba byste nevěřil, kolik herců pošle self-tape, který je natočený na vejšku. Což je blbost, protože co chodíme všichni ještě do kina, tak na film se koukáme na šířku a na výšku je to blbost.
9: Já vím, ale na sítě se točíte
5: ano,
9: na výšku.
5: Ano, ale self-tape se točí na šířku.
6: Já když jsme točili náš bakalářský film na FAMU, tak jsem dělala jeden právě casting a poprosila jsem, jestli by nám poslali self-tapy a dokonce jedna paní nám poslala self-tape, kde vzadu za ní měla stlumenej hokej a v popelníku jí hořela cigareta. Takže ano, já myslím, že to musí být velmi zábavné.
9: Jestli někdo kouří při hokeji, tak je to nevkusné.
5: Já jsem viděla i self-tapy s ouškama, že si někdo třeba tam dá takový ty ouška...
7: Jako aby pobavil režiséra.
6: Jako filtr nějaký, jo.
9: Mě by už jenom zajímalo, jestli ho vybrali tady, toho s těmi oušky.
7: Já tuším, to si můžete domyslet asi.
9: Asi ne. Jsou Jiří nějaké praktické rady pro herce a herečky, kteří tedy posílají to první video do toho síta, kterým třeba propadnou nebo nepropadnou?
8: No, tak já myslím, že tohle je věčná otázka a existuje spoustu kurzů a debat na tohle. Já myslím, že úplně jako nějaký pevný pravidlo bychom nikdy nenašli. Já řeknu to, co já používám třeba, když dělám castingy někdy do zahraničí, jo, tak jako třeba, když vím, že to je nějaký velký film, kde prostě hledají to, co jako nějak jsem věkově nebo typově, tak vím, že tam přijde takovýhle 5 Čechů, 10 Poláků, 8 Bulharů, jo a takhle.
7: A to tak je vždycky... nějaký vtip?
8: No.
7: The Jack,
9: přijde
7: Američan.
9: 5 Poláků, 6 Bulharů a mádl a říká.
8: Přesně. Takže vy víte, že jim tam dorazí prostě do toho boxu tohle sto a máte nějak tu roli, tak já v tu chvíli se snažím trošku zariskovat třeba. Udělat to trošku jako trošku nadrzo a malinko tam udělat něco, co by třeba nečekali. A naopak, když je to něco, kde už jsem jako blíž té roli třeba, tak jdu víc.
7: Tak jako,
8: abych sloužil tomu textu, jako takovou víc na komoru, řekl bych.
9: Teď se tady ozval takový zvláštní zvuk.
7: Hodně, ale... Já jsem myslela, že jste to byl vy.
6: Taky.
7: A pak koukám, že se vám ale nemele pusa.
9: Nevím, nestalo se někomu nic.
8: Ne. Ale pán se k tomu i přiznal.
9: Jo, v pořádku. Děkujeme, že jste se přiznal, ctíme to. Získáváte...
7: Stylatýho brudišťáka.
9: Získáváte bod. Když jsme začali sociálními sítěmi, do jaké míry oni, to jejich sledování, jsou to krátká videa, ovlivňují třeba i, nebo budou ovlivňovat i filmy, že se bude tomu vnímání přizpůsobovat i ta dlouhometrážní tvorba?
6: No já mám pocit, že Industry program má nějakou přednášku na téma vertikální film, takže už se to začíná pomalu, ale jistě asi dělat. A vlastně i Fond audiovize už dělá, vlastně otevřeli výzvy pro small screen, což jsou spíš vlastně formáty na počítač, že se to tak jako přesouvá z kina na ty naše různý mobilní zařízení. Takže určitě nějakým způsobem ty sociální sítě a to, jakým způsobem jsme zvyklí ten obsah konzumovat, ovlivňuje i tu kinematografii, no.
9: A říkáte si, nedá se nic dělat?
6: No tohle mě určitě trápí méně než nástup umělé inteligence, no. Ale i to je nevyhnutelný samozřejmě.
9: To jsme tu probírali včera i s autorem vlastně filmu, který byl vytvořen umělou inteligencí. Bylo to 30 minut, natočili ho za 2 týdny a stálo je to na nákladech za AI 75 000.
6: Já myslím, že to může být dobrý pomocník, ale nelíbilo by se mi samozřejmě z pozice herečky, kdyby to úplně nahradilo to řemeslo a vlastně i tu práci, kterou máme vlastně všichni, podle mě, co tady sedíme, tak rádi.
8: Já si myslím, že nikdo nic nevíme, jo, protože já jsem četl nedávno takový článek, když nastoupilo CGI jako triky z roku 92, tuším, že to psal Robert McKee, jako její guru scénaristiky, a ten tam, já jsem měl pocit, že čtu článek o AI a on mluvil o CGI, o tricích a mluvil tam, že skončí herci, skončí všechno tady to. Jo, a to se nestalo pak ještě několik let. Teď to říkáme u AI. Pak
6: a
8: si
6: budeme
8: ještě
6: to
8: pamatuju,
6: říkat určitě už něčeho dalšího ještě.
8: Pak si pamatuju, když jsem točil první český film 3D v Peřině a tedy jich vyjelo třeba 6-7 jako velkých plus tenhle český a říkalo se, no normální jako filmy už se dělat nebudou 2D. To vůbec, to už bude jako, proč by někdo měl dělat ten krok zpátky na to 2D, když tady je to 3D, a nestalo se to. Jo? Takže myslím si, že tak jako ty obavy jsou asi na místě z našich pozic, nějaký jako obavy, ale zase, aby jsme se v tom utopili, by bylo taky zbytečné.
6: Tak na filmový materiál se konec konců taky stále točí, že jo?
8: No a hlavně ono to vypadalo, že ten digitál to zlevní a nakonec a to zálování těch dat, nakonec, já teda tomu nerozumím úplně, ale co tak vím, tak to je víceméně podobný nakonec.
5: A začátek rozhlasu, když začal rozhlas, tak se všichni báli, že...
7: A já jsem teď zase chtěla říct, že když přišla televize, tak se všichni báli, že skončí rádio, že jo? Taky se
6: nestalo. Vždycky se asi bojíme toho, co neznáme a...
7: A ono, my můžeme hrát i v těch vertikálních přece.
6: Jo, to mi právě vůbec nevadí.
8: Já můžu hrát i hlavou dolů, klidně.
9: Nebo můžete hrát v tom rádiu, protože to je nekonečné, tedy doufám.
5: Já se sedíme i hlavou na hlavu.
7: No to se hraje, jsou rozhlasové hry, že jo, audioknihy jsou.
9: Správně. A tam se možná chodí
7: stačí,
9: bez... Tam nemusíte posílat žádný self-tape, jo?
7: Je to tak.
9: Pošlete MP3?
7: Jenom pásku, audio jenom, no.
9: Pásku, ano, to už taky ne.
7: To taky není vlastně, to už jsem hodně stará.
9: Já ještě víc. Tak děkuju, no tak končil bych tím, co říkal Jiří Mádl, že nevíme.
8: Uvidíme. Nevíme a uvidíme.
7: Vím, že nic nevím.
5: To bude dobrý.
9: Fakt?
5: Jo, já myslím, že jo. Já myslím, že ten lidský, prostě my jako lidi stejně jako ty živý lidi zajímají v nás nejvíc.
7: Já to
5: ta
7: vidím,
5: pravda, pardon. Ta pravda, kterou prostě dokáže člověk sdělit, je nejdůležitější a na to se budeme nejradši koukat.
9: To je taky pravda.
7: Je pravda, že já mám 3letou dceru a tam miluje, když jí vyprávím. Že jako ač se může koukat na pohádky, tak miluje, když prostě říká, ještě povídej a ještě vyprávej pohádky. Ještě samozřejmě miluje, když do toho zahrnu trošku jako emoce a začnu jako rozehrávat ty postavičky, takže přesně vyprávění příběhu a předávání emocí bude vždycky to nejvíc.
9: Čímž bychom mohli skončit, že dokud bude lidstvo lidstvem a člověk člověkem, tak se ty příběhy budou vyprávět, protože jsou staré jako lidstvo samo. Takže já poděkuju Kateřině Oujestské, že se tady zastavila. Díky,
7: děkuji.
9: Mějte se hezky. Denisa Fauzerová tady byla.
7: Děkuji, těšilo mě.
9: Byla tady rovněž s námi Gáby Herclová.
6: Děkuji, těšilo mě.
9: A Jiří Mádl.
8: Děkuju.
9: Děkuju.
5: Lidi vyhrajou.
9: Děkuju hlavně za to, že jsme se nemuseli povídat o červených kobercích a dalších těch nějškových věcech, ale že jste nám pomohli nahlédnout trochu za oponu, za kulisy vaší herecké, producentské, režisérské a já nevím jaké.

1:58, teď už posloucháte zase Radiožurnál Sport, a to proto, že se blíží další přímý přenos z utkání osmifinále fotbalového mistrovství světa. Bude to duel v Seattlu mezi domácími Spojenými státy a Belgii. Zápas určitě zajímavý. No a ten vítěz se utká ve čtvrtfinále se Španělskem, protože Španělé porazili Portugalsko 1-0 v tom včerejším večerním zápase, a to gólem v nastavení zápasu prosadil se střídající záložník Španělska Mikel Merino. No a Cristiano Ronaldo, tedy kapitán Portugalska a 40-letý kanonýr, po utkání novinářům potvrdil, že tohle byl poslední jeho zápas na mistrovství světa a že další budoucnost s národním týmem si ještě rozmyslí. Zajímavé informace, teď už se ale přesouváme alespoň takhle na dálku pomyslně do Seattlu. Užijte si atmosféru na stadionu, za chvíli začne přímý přenos.

Hezké ráno, zápas mezi Spojenými státy a Belgií začne už za malou chvíli ten výkop. Je o několik sekund zpoždění, ale nebude to žádná velká opožděná záležitost, protože fanoušci v Seattlu už pomalu, ale jistě odpočítávají poslední sekundy do startu zápasu, který začíná právě teď. Jako první se míče dotknou Belgičani a přichází okamžitě nákop od stopera Mecheleho směrem dopředu, série hlaviček, a s tím si Spojené státy poradili, ale ke střele se dostal Leandro Trossard, jenomže ta rána byla zblokovaná, takže Spojené státy teď drží míč podél levé postranní čáry, ale bude to autové vhazování pro Belgii. De Kuyper se postará o první autové vhazování v zápase. Půl minuta hry za námi, Spojené státy, Belgie stále 0-0. A teď tedy autové vhazování. De Kuyper hází míč na hranici malého vápna. Spojené státy dokázali odvrátit, ale jenom dočasně. Rána Tillman se spoza vápna. Ještě jedna rána a nádherný zákrok Friese. To byla nebezpečná rána záložníka Raskina, který protáhl brankáře Friese hned v úvodní minutě, která právě teď končí za tedy stále vyrovnaného stavu 0-0. No, ale hodně nebezpečná záležitost pro Spojené státy hned v úvodu domácího zápasu v Seattlu. Samozřejmě je potřeba říct, že tenhle zápas je alespoň co se týče šancí obou týmů na postup hodně vyrovnaný na papíře, tak by to alespoň mělo vypadat na hřišti. Teď přichází pomalu, ale jistě rohový kop Belgičanů, takže Spojené státy hned od úvodu pod tlakem. Ten rohový kop si na starost samozřejmě vezme Kevin De Bruyne. Kdo jiný než tenhle záložník Belgie se skvělou přihrávkou. Ale ještě si počkáme na zahrání, protože rozhodčí ještě uklidňoval situaci v pokutovém území. Teď už přichází centr do vápna, který padá někam k puntíku. Hlavička, ale jenom doprostřed branky k té hlavičce se dostal Charles de Ketelaar, tedy útočník Belgie, který na té klubové úrovni hájí barvy Gentu, tedy Atalanty. Teď už Spojené státy a stoper Rím, který má míč u své levačky, je u poloviny hřiště. Průniková přihrávka na McKennyho, ten nespracoval, ale odražený míč končí v zámezí. A tak je tu autové vhazování pro Spojené státy, které se poprvé v zápase podívají na polovinu soupeře, a hned je to přidávka Balogana do vápna na nabíhajícího Tillmana, ale Tillman nestíhá míč na hrací ploše. Nemusí ho to tolik mrzet, protože tam přišel dotek jednoho z hráčů Belgie, a my to řekneme samozřejmě i ve vysílání radiožurnálu, mezi tím, co běží třetí minuta zápasu. Třetí minuta končí, Spojené státy Belgie zatím bez branek 0-0 a taky bez šancí, ale aktivnější je v úvodu zápasu Belgie. Adam Procházka, Radiožurnál. A my pokračujeme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Přihrávka do strany na Kastaněho. Kastaně si vybírá uprostřed hřiště Raskina. Raskinova průniková přihrávka na pravou stranu. Tam si nabíhal Luke Bacchio i De Ketelaar, ale ani jeden z nich nakonec tu přihrávku nespracovali, mířila někam mezi ně. To se postaral záložník Adams, který ten míč odkopl pryč. A tak to bude autové vhazování pro Spojené státy, protože tam byl ještě dotek Belgičanů, a bude to Robinson, který si to vezme na starost. Robinson vhazuje míč do hry někam na hranici vlastního vápna pro Freemana, ten posouvá před sebe, Američané se dostávají ke středové čáře, Dest a skvělá klid.